0: Rád, že takováhle akce vůbec vznikla a že můžeme zaspomínat na ten začátek, kdy to tady všechno startovalo v Plzni.
1: Samotné setkání zahájili tehdejší mistři ligy prohlídkou kabiny a následně společným obědem v areálu plzeňského pivovaru.
2: Tak je nesmíbeční. Zrovna jsme říkali, že jsme jako spolu seděli 3 hodiny a že bychom spolu potřebovali sedět 3 dny, protože těch zážitků z toho je neskutečně. Kéž bychom se mohli potkávat takhle každý rok a vždycky si vzpomenul na to, jaký to bylo.
1: Fanoušci se mohli s Pavlem Vrbou, Pavlem Horvátem, Davidem Limberským a dalšími setkat na více než hodinové autogramiádě. O podpis nebo fotku s nimi byl obrovský zájem.
3: Autogramiáda se nedá zájem, protože zájemců je fakt spousta. Budeme muset zažít později zápas, anebo my tam nebudeme.
1: Velké emoce zaplavily trávník před úvodním hvizdem zápasu 30. ligového kola mezi Viktorií a Pardubicemi. Plzeňské legendy sklidily při slavnostním nástupu bouřlivé ovace. Ty vůbec největší pak dva klíčoví strůjci zázraku. Tehdejší kapitán Pavel Horvát a kouč Pavel Vrba.
4: El capitano! Pavel Horvát!
5: Hlavní trenér FC Viktorie Plzeň.
6: A celkově celá akce se mi moc líbí. Ten nástup tak byl hodně emotivní. Spolu jsme si to užili a já jsem strašně rád, že tohle můžu být součástí.
1: Současná sestava Viktorie nastoupila do výročního zápasu v unikátních retrosadách bez jmenovek na zádech, přesně tak, jak se hrálo tenkrát. Pomyslnou sladkou tečku za celým vzpomínkovým dnem ale duel nepřinesl. Západu Češi nakonec na Pardubice nestačili a prohráli 0-1. Z Plzně pro televizi ZAK Marie Osvaldová.
7: Letošní zimní sezóna byla v plzeňském kraji z pohledu silničářů mimořádně náročná a zároveň nejdražší za posledních 6 let. Správa a údržba silnic za údržbu komunikací 2. a 3. třídy zaplatila přes 290 milionů korun. Časté mrazy, sněhové srážky i náledí vedly k nadprůměrnému nasazení techniky. Nejkritičtější byl leden s rekordní spotřebou posypové soli a téměř nepřetržitými výjezdy. Silničáři během zimy ošetřili 100 000 kilometrů silnic a spotřebovali 1000 tun materiálu.
8: Speciálních sběrných nádob na kov bylo dosud po městě málo a muselo k ním vyjíždět samostatné popelářské auto, což nebylo efektivní. Teď proto Plzeň zavádí systém společného sběru plechovek a skla, protože následné přetřídění je velmi jednoduché.
9: Společně jako ty střepy je hliník také recyklovatelný a ty zpracovatelé odpadu ze skla nebo skleněného odpadu umí z toho té změti vyndavat uzávěry, víčka a tak dále a tímto způsobem budou schopni izolovat i ty plechovky, řekněme všechen ten hliníkový odpad a dávat to stranou a dále recyklovat, stejně tak jako ty střepy, které zbydou.
8: Na nápoje v plechovkách si na západě Čech zvykáme stále víc. Jen plzeňský pivovar teď prodává 22% své produkce právě v plechovkách, zatímco ještě před 15 lety to bylo jen mezi 2 a 5%.
10: Hliník je nekonečně recyklovatelný bez toho, aby došlo k nějakým ztrátám, takže v případě například recyklovatelných plechovek trvá 60 dní od vlastní recyklace k výrobě nového produktu.
8: I proto rozhodně má cenu plechovky třídit, protože jde o materiál plně recyklovatelný.
11: Tyhle ty kovové, zejména hliníkové obaly, jsou lehké, recyklovatelné a jejich zatížení pro životní prostředí je relativně nízké, nebo de facto není žádné. Takže by to chtělo, aby ty lidé sami svým chováním prostě toto preferovali. Já myslím, že tady je velké pole pro jakékoliv informativní kampaně.
9: My jsme odhadli, že ten nárůst sběru kovového odpadu bude zhruba o 350 tun navíc za rok.
8: Stejně jako dosud samozřejmě můžeme plechovky a další kov odevzdávat ve sběrných dvorech, ale nově je tedy možné vhazovat je také do zelených popelnic a kontejnerů. Z Plzně Jonáš Novotný, televize ZAK.
7: Bílá Hora v Plzni se připravuje na velkou dopravní zkoušku. Od pondělí 4. května se kvůli pokračující rekonstrukci nakonec zcela uzavře ulice 28. října všem vozidlům. Výjimku budou mít autobusy a sanitky. Pro místní to znamená velké komplikace, které se ale oproti původnímu plánu zkrátí. Pokud by zůstal zachován částečný průjezd, silnice by se opravovala o 2 měsíce déle.
1: Dříve místo, kterému se lidé raději vyhýbali. Dnes cíl milovníků výběrové kávy. V plzeňských Skvrňanech skončila neobvyklá proměna. Nevzhledné a léta uzavřené veřejné záchodky se díky investici třetího městského obvodu proměnily v moderní kavárnu.
12: Mám velikou radost z toho, jak se ten prostor proměnil, jak kavárna funguje. Ještě větší radost mám z toho, že děti z mateřské školky nám jí přišly pomoci oficiálně otevřít. No a protože těch dětských prvků tu není tolik a protože mě to nandavání zmrzliny moc nešlo, tak slibuju, že přidáme ještě herní prvek, kuchyňku, kde bude pultík, kde děti budou moc trénovat.
1: Pro místní obyvatele byl doposud tento prostor spíše trnem v oku.
13: Mě hrozně těší, že jsme vlastně dokázali vytvořit takový hezký místo a já doufám, že to bude i přirozeným místem setkávání prostě rodin s dětmi, protože co si budeme povídat, i předchozí veřejné záchody byly spíš místem setkávání uživatelů drog a narkomanů.
1: Slavnostní otevření zpestřilo vystoupení dětí ze 70. mateřské školy.
14: Pro děti a jejich učitelky a ostatní tak jsme měli připraveno 100 porcí zmrzliny a měli na výběr jahodovou, čokoládovou a vanilkovou.
1: Kavárna dostala název Olivka Café. I když se nachází v místě v bývalých záchodků, hygiena a moderní design jsou tu na prvním místě. Původní podzemní prostory nyní slouží jako technické zázemí, sklady a samozřejmě nové toalety pro hosty.
15: Tohle místo bylo jedinečné v tom, že jak je vidět, tak vlastně je mezi stromama, vlastně v zeleni. A když jsme sem přišli prvně, tak de facto tady byla jenom vlastně tráva, koukali komínky a zaplývaný schody vlastně někam do sklepa, kde ty veřejné záchodky v minulosti byly. Šli jsme tou cestou, aby jsme to rozsvítili.
1: Největší výzvou pro zhotovitele byly zemní práce.
16: Na začátku tady stály bývalé veřejné záchodky, které byly ponořeny pod úrovní terénu a bylo potřeba je celé odkopat a odizolovat, aby tam nevznikaly další problémy s vodou.
1: Kavárna by se měla stát živým komunitním místem. Provozovatelé tak plánují pořádání speciálních akcí.
17: První akci máme vlastně na 1. máje, oslavu 1. máje a slavnostní otevření terásky. Budeme mít provoz do 10 hodin večer přes celé léto. Bude tady živá hudba, nějaké letní drinky a takhle oslavíme vlastně 1. máj.
1: Proměna záchodku na kavárnu za více než 12 milionů korun trvala 9 měsíců a bude aspirovat na jednu z cen v soutěži Stavba roku Plzeňského kraje. Z Plzně pro televizi ZAK, Maria Osvaldová.
7: V Chebu se bude vyrábět 25 000 automobilů ročně. Na tiskové konferenci, která se konala minulý týden v Chebu, se poprvé představil zástupce Mercedes-Benz Truck, aby vedení města i Karlovarského kraje seznámil s myšlenkou vytvoření závodu na výrobu aut. Ten nabídne příležitost pro kvalifikované zaměstnance především z řad místních občanů. Stavba závodu by měla odstartovat začátkem příštího roku a první vozidla by mohla vyjet do konce tohoto desetiletí. Společnost Daimler Truck působí na celosvětovém trhu již 130 let a vyrábí nákladní automobily, včetně těch bezemisních.
8: Každoročně se městský obvod Plzeň 4 domluví s provozovatelem poutě, aby se na jedno dopoledne atrakce rozjeli pro místní děti a na kolotoče nebo houpačky mohli i ti, kteří by se třeba jinak na pouť nedostali.
18: Já mám velkou radost, že jsme zase po roce mohli přivítat dobravecké děti přímo tady na pouti. Je tady víc než 500 dětí, které tady točíme. Jsou to děti z našich školek, jsou to děti ze stacionáře, který je u nás na Dobravce, jsou to i děti tady z základní a mateřské školy pro slabozraké a asi všichni vidí, že se tady baví, takže mě to dělá velkou radost.
19: Pouť u svatého Jiří je krásná milá tradice, která k našemu obvodu už patří dlouhá léta. Děti jsou nadšené, můžou se tady povozit na spoustě atrakcí. Já jsem byl hned první den s dětmi, já mám dvě děti a moc jsme si to jako užili.
8: Pro děti z mateřských školek je zážitek o to lepší, že jsou na atrakcích sami, bez rodičů, se svými kamarády a o to větší dobrodružství na pouti prožívají.
20: Mně se nejvíc líbí tenhle kolotoč. Mně se líbila tam ta loď.
21: Mně se nejvíc líbilo na pouti autíčka.
22: Mně se líbil ta šedonej hlad.
23: A dneska už se ty děti moc nebojí. V podstatě čím jsou menší, tak tím jsou odvážnější. A nejoblíbenější asi taková ta klasika. Autodrom a lítací labutě, slony. to zůstává tak nějak stejný.
8: V rámci spolupráce městského obvodu s pořadateli poutě nabízí letos Doubravka i jednu novinku.
19: Letos máme novinku, máme parkovací odstavnou plochu, která je kousek vedle čističky, takže je možné až 100 aut odstavit zde a dojít vlastně jenom pěší cestou sem.
8: Spolupráci si pochvalují i provozovatele atrakcí, kteří se na stejné místo vrací už víc než 40 let.
23: Je to největší pouť v plzeňském kraji a řekl bych, že je velmi oblíbená, jak u nás, tak u návštěvníků. Jsme tu do neděle 26. Přes týden jsme tu od 3 do 9 a o víkendu jsme tu od 10 do 10.
8: Pro pořadatele i vedení obvodu je největší odměnou nadšení malých dětí, které bylo vidět a slyšet všude kolem a všichni bez rozdílu věku si možnost svezení zadarmo užili.
18: Běží to tady už 10 let, takže my v té hezké praxi pokračujeme a děkujeme panu Lagernovi za to.
8: Pouti u svatého Jiří by hlavně v pátek a sobotu mělo přát i počasí, a tak se tu dětský smích a výskot bude jistě ozývat i v dalších dnech. Z Dubravky Jonáš Novotný, Televize ZAK.

0: Krásný den, vítám vás u pořadu Týden v regionech. I tentokrát se ohlédneme za tím, co se přihodilo v uplynulých dnech. Oblastní nemocnice Rychnov nad Kněžnou má nový multioborový pavilon s urgentním příjmem. Jde o jednu z nejzásadnějších investic posledních let, která výrazně mění úroveň nemocniční péče v celém regionu.
1: Pětipodlažní pavilon soustřeďuje klíčová oddělení na jedno místo, což umožní rychlejší diagnostiku i efektivnější léčbu. Operační sály, chirurgie, ortopedie, jednotky intenzivní péče, ARO, to vše je součástí jednoho moderního celku.
2: Je to přelomový okamžik, je to to, na co ta nemocnice čekala v podstatě od svého vzniku, protože ten vývoj se nikdy nezastaví ani v medicíně a myslím si, že se dočkala a zase tu nemocnici to nastartovalo na další desítky let dopředu.
1: Ostrý provoz zahájí pavilon na přelomu dubna a května. Nový urgentní příjem umožní rychlé třídění pacientů podle závažnosti jejich stavu a okamžité zahájení léčby.
3: Já myslím, že takovou nemocnici by určitě záviděli hlavně pražské nemocnice, nebo že tam máme ten projekt nové nemocnice a když vidím, jak vypadá Bulovka, nebo Královské Vinohrady, nebo Karlák, nebo Tomajerka, tak toto je absolutně špička. Takže já si myslím, že Královéhradecký kraj má skvělou strategii investic.
1: Stavební práce v rychnovské nemocnici zahájil Královéhradecký kraj před 3 lety.
4: Je to především zlepšení nejenom dostupnosti péče, ale i kvality té vlastně urgentní péče.
5: Zvenku si řeknete, že je ta budova taková klasická, nemocniční, ale zevnitř opravdu na vás působí velice příjemně a myslím si, že ti pacienti i zaměstnanci to velice ocení.
1: Náklady na vybudování pavilonu přesáhly 1 miliardu korun. Multioborový pavilon má nemocnici posunout mezi nejlépe vybavená zdravotnická zařízení v regionu. Patrik Andejsek, televize B1.
0: Kaviár. Symbol luxusu a výjimečné gastronomie. Delikatisa, která se obvykle objevuje jen při slavnostních příležitostech, má ale své místo i v Česku. Fakulta rybářství a ochrany vod Jihočeské univerzity ho vyrábí šetrným způsobem bez usmrcení ryb a s důrazem na přirozenou chuť i maximální čerstvost. Jak taková výroba probíhá a čím je český kaviár výjimečný, ukáže následující reportáž.
6: Kaviár je známý jako luxusní potravina, delikatesa. Jikry jeseterů se dostávají na talíře při výjimečných příležitostech. Kaviár je spojován s vysokou gastronomií. Největším producentem na světě je Čína. Kvalitní kaviár, vyznačující se čistým složením, jemnou chutí a mimořádnou čerstvostí, produkuje také Fakulta rybářství a ochrany vod Jihočeské univerzity.
7: V Česku kaviár téměř nikdo neprodukuje. Další jeho unikátní věc je ta, že je získáván způsobem, který vlastně neusmrtí danou samici. Tahle metoda je velice šetrná.
6: Kaviár tu tedy získávají z jedné ryby opakovaně po několik let. Velký důraz kladou na co nejpřirozenější chuť, nepoužívají konzervační látky nebo různé zlepšovače a vyrábí ho s velmi nízkým obsahem soli. Do zpracovny se dostává co nejčerstvější a jeho příprava spočívá v několika důležitých krocích. Úplným základem je důkladné promytí.
7: Ikry od umřelí tak jsou lehčí a tím pádem vyplavou nahoru, šrubky taky. Tenhle krok se opakuje několikrát, třeba 12krát, 10krát, záleží vlastně na kvalitě těch ikr.
8: Naše fakulta ve Vodňanech v rybářském genetickém centru chová několik druhů jeseterů. A z těchto jeseterů získáváme eticky ikry pro produkci kaviáru, který má velký potenciál. A tímto bychom se rádi zaměřili na vyšší produkci, aby vlastně bylo možné náš kaviár ochutnat ve vybraných restauracích nebo například na některém z připravovaných veletrhů.
6: Už tradičně je možné ho ochutnat na výstavě Země živitelka nebo při výlovu rybníku Rožumberk. Koupit ho lze na e-shopu rybářské fakulty. Spotřební doba je od 0,5 do 1 roku. Je balený v krabičkách po 40 gramech.
7: Produkce kaviáru na naší zpracovně je jedna z našich priorit. Každý rok produkujeme dvakrát s tím, že se snažíme, aby vlastně ten produkt byl co nejkvalitnější. Celá výroba kaviáru od získání jiker z našeho generačního jedna ve Vodňanech je v naší režii po samotné zpracování a distribuci.
6: Fakulta rybářství a ochrany vod Jihočeské univerzity ukazuje, že nejde jen o výjimečnou surovinu, ale také o poctivou práci, přesnost, zkušenost a odpovědný přístup. A produkt, jakým je kaviár, známý jako potravina už od středověku, může dnes zároveň nést hodnoty jako šetrnost a respekt k tomu, z čeho vzniká.
0: Sál Janáčkovy konzervatoře v Ostravě hostil slavnostní předávání cen Plamen lidskosti. Moravskoslezský kraj na slavnostním večeru ocenil osobnosti i kolektiv pracující v sociálních službách.
9: Sportovce a zdravotní sestry oceňuje Moravskoslezský kraj už několik let. Letos poprvé se vedení rozhodlo ocenit taky pracovníky v sociálních službách v rámci gala večera Plamen lidskosti.
10: Já si myslím, že jsme v rámci vedení vlastně byli překvapeni, že pracovníci v sociálních službách nemají vlastní kategorii, protože oni si bezesporu zaslouží. Já jsem moc rád, že jsem mohl být u toho.
9: 13 jednotlivců si rozdělilo ceny v 5 kategoriích. 6. ocenění patřilo kolektivu Domova Letokruhy za soudržnost a profesionální přístup.
11: Ta naše práce je mnohdy až za hranice té pracovní povinnosti, protože je to práce srdcem, která je daleko cennější. Já si toho opravdu strašně vážím, že pracuji s takovýma lidma, kteří toto umí a těm lidem pomáhají.
12: Naše práce vlastně šetří státu peníze, protože já zachytím kolikrát takové věci, které by, kdyby ten člověk nepřišel, tak prostě se rozjedu a pak to stojí samozřejmě daleko více.
13: My máme rekordmantku, která je přes 40 let, máme tady k dámu, která je 32 let ve službě, ale to portfolium té činnosti v sociálních službách je velmi rozmanité.
9: Za svou práci kraj odměnil v sále Janáčkovy konzervatoře taky sociální a zdravotní pracovníky, pracovníky v pobytových zařízeních nebo terénních a ambulantních službách. Michal Slonina, Televize Polar.
0: Fakulta strojního inženýrství Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem se již několik let ve spolupráci s desítkami dalších odborníků zabývá vývojem nano- a mikropovlaků na kovové materiály. Úspěšný výzkum již přinesl několik patentů.
14: Fakulta strojního inženýrství Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem se 4 roky zabývala vývojem a výzkumem v oblasti nových nano- a mikropovlaků na povrchu vybraných kovových materiálů. Do projektu s názvem Nanotech ITI2 se zapojilo několik desítek odborníků, a to nejen z fakulty, ale i z jiných výzkumných institucí a také přímo z praxe.
15: Ta myšlenka vlastně jako taková pramení hlavně z udržitelnosti, protože samozřejmě máme kovové materiály a je nějaká snaha je vlastně ochránit, zlepšit jejich funkční vlastnosti, korozní odolnosti, tepelné stability a tak dále. Takže vlastně myšlenka byla ochránit a zlepšit povrchové vlastnosti materiálů jako takových.
14: Výsledky výzkumu využijí hlavně průmyslové podniky v regionu.
15: Dopad do průmyslu našich výsledků byla třeba v oblasti výroby pneumatik, kdy jsme vlastně navrhli a zapatentovali povlaky, které se aplikují na formy pro výrobu pneumatik, aby měly lepší odolnost, zvládali více cyklů a líp se ty vlastně pneumatiky vlastně vyjímaly z těch forem.
14: V rámci projektu Univerzita Jana Evangelisty Purkyně nakoupila z Brusu nové specializované vybavení v hodnotě milionů korun, mimo jiné nový elektronový mikroskop a tvrdoměr. Pomohla i dotace z Evropské unie.
15: Evropská unie je naším jakoby velkým partnerem. Ty dotace jsou poměrně vysoké. Uvážíme-li jenom projekt Nanotech, tak vlastně to byl projekt za 56 milionů, kdy evropské fondy nám poskytly 48 milionů, přes 48 milionů, zbytek vlastně byly veřejné zdroje. Takže bez těchto vlastně evropských fondů my bychom nemohli pořídit takhle úžasné přístrojové vybavení.
14: Výzkum v rámci projektu Nanotech ITI2 přinesl hned 3 nové patenty?
15: Vydaly se 3 vlastně patenty. Jeden z nich byl právě na nanovrstvy chemické předúpravy teflonové z přídavky nanočástic a další byly 2 patenty na geopolymerní suspenze nanášené na kovové materiály. Takže nejprve je český patent a teď už se překlápí vlastně do mezinárodních přihlášek.
0: Evropská obchodní akademie v Děčíně prošla výraznou, ačkoliv oku na první pohled neviditelnou proměnou. V rámci projektu Konektivita škola nakoupila technologické vybavení, které výrazně zkvalitní a také zpříjemní výuku.
14: Evropská obchodní akademie v Děčíně prošla výraznou, ačkoliv oku na první pohled neviditelnou proměnou. Během 6 měsíců realizovala rozsáhlou modernizaci školní sítě a zkvalitnila vzdělávací infrastrukturu pro práci s digitálními technologiemi.
16: Naše škola byla rekonstruovaná před několika lety, kdy částečně síť byla vybudovaná, ale nebyla tam zajištěna dostatečná bezpečnost, to znamená, že my jsme nenaplňovali standardy konektivity a proto jsme museli přistoupit k té modernizaci, tak abychom standardy naplnili a hlavně my jsme neměli do té doby bezdrátové připojení k dispozici, takže tím projektem se vybudovalo kompletně nové bezdrátové připojení.
17: V rámci projektu Konektivita jsme realizovali kompletní pokrytí naší školy pomocí Wi-Fi sítě, ta je dostupná pro žáky, mají v požadované stabilitě, rychlosti a zabezpečení, aby ji mohli plně využívat při výuce.
14: Bezdrátové připojení si studenti pochvalují.
18: Předtím to nebylo úplně ideální, občas to padalo, trochu to trvalo, než se nějaké stránky načetly. Teď je to opravdu lepší, je to rychlejší, neseká se to, jde vidět velká změna.
19: Vnímám změnu, protože hlavně studenti, podle mě všichni, můžu souhlasit za všechny studenty v této třídě, že internet je mnohem lepší a že se mnohem lépe pracuje.
20: Já hodně používám mobilní data a teďka, jak máme právě Wi-Fi připojení, tak telefon se méně i vybíjí a máme lepší prostě jakoby obecně připojení na počítačích a hlavně ty telefony, že když něco potřebujeme dělat s telefonem, třeba Kahoot v nějakých hodinách, tak se nám ty telefony tak nevybíjí.
14: V rámci projektu Konektivita škola nakoupila i technologické vybavení, které výrazně zkvalitní a také zpříjemní výuku.
16: V rámci projektu Konektivity byla možnost nakoupit ještě koncová zařízení, to znamená, že my jsme rádi tady tu možnost využili. Nakoupili jsme 2 interaktivní displeje do menších učeben a 3 velké interaktivní tabule potom do učeben větších. Zároveň jsme vybavili 1 počítačovou učebnu a nakoupili jsme i další mobilní zařízení pro zaměstnance školy.
14: Projekt Konektivita stál více než 7 milionů korun.
16: 85% financovala Evropská unie a zbylých 15% potom zřizovatel, tedy Ústecký kraj v našem případě. V tuhle chvíli musím říct, že projekt hodnotíme velice pozitivně, protože všechny cíle se podařilo naplnit. Největší radost mám asi z toho, že opravdu máme k dispozici Wi-Fi připojení kompletně ve všech prostorách budovy. Je bezpečné, je dostatečně kvalitní, takže se na ně můžeme spolehnout a můžeme v rámci výuky využívat jak mobilní telefony, tak další mobilní zařízení, které máme v tuhletu chvíli k dispozici.
14: Evropská obchodní akademie v Děčíně teď i díky projektu Konektivita poskytuje výuku zcela v souladu s trendy 21. století.
0: Loď, která po staletí brázdila Moravu, teď odhaluje i své skryté příběhy. Odborníci v jejím dně našli středověkou sekeru, důležitou stopu, která pomohla určit její stáří. Právě podobné detaily dělají z nenápadného kusu dřeva unikátní archeologický nález. Návštěvníci si navíc mohou expozici v lapidáriu Vlastivědného muzea v Olomouci projít bez bariér a některé artefakty si i osahat.
21: Let byla ukryta před zraky veřejnosti. Z muzejního skladu v Chudobíně na Olomoucku do centra města ji přivezlo Vlastivědné muzeum Olomouc do lapidária na Denisově ulici. Řeč je o monoxilu historické lodi. Loď byla vyrobena z jednoho kusu kmene, konkrétně dubu. Pochází z 16. století, měří 4 metry a váží zhruba přes 100 kilo.
2: V jejím dně při době nálezu byla objevena středověká, pozdně středověká, raně novověká sekera, takzvaná širočina. To byla první indicie, no a druhou indicii jsme získali cirka před 20 lety, kdy kolegové nechali udělat dendrochronologické datování tohoto monoxilu a zjistili, že strom, ze kterého je vyrobena, tak byl poražen někdy po roce 1532 nebo 1537.
21: Byla objevena v roce 1962 v meandru řečiště Moravy u Hinkova. Do rukou vlastivědného muzea se dostala díky kronikáři z příkaz pana Svozila.
2: Sloužila určitě k přepravě lidí, popřípadě zboží, mohla také sloužit rybářům, přece jenom řeka Morava v té době byla základní zdroj obživy pro spoustu lidí a určitě to mohlo být i dopravní prostředek. Musíme provést základní ošetření, zbavíme jí prachu, konzervátoři rozhodnou, jestli jsou nutné ještě nějaké další úpravy.
21: Loď z Hinkova je druhou, která se na Moravě našla. První keltský monoxil ze 3. století před naším letopočtem byl objeven v 90. letech minulého století na břehu Mohelnického jezera. Nyní jsou oba vzácné artefakty vůbec poprvé společně k vidění pro veřejnost v lapidáriu vlastivědného muzea.
3: Zpřístupňujeme veřejnosti expozici Příběh kamene, kde představujeme ten kámen v několika formách. Kromě příběhu kamene zde představujeme také příběh lodí. Máme zde mít bezbariérové vstupy pro vozíčkáře. Máme zde několik artefaktů, které je možné si osahat. Jsou opatřeny popiskami v Brailově písmu. A máme tady také některé interaktivní prvky.
21: Unikátní lodě budou k vidění od 1. května až do konce září. Aneta Lindovská, Televize Morava.
0: Zalesněný prostor mezi Vršavou a Frištátem se zaplnil hasičskou technikou. Konalo se tady taktické cvičení hasičských jednotek statutárního města Zlína, zaměřené na vyhledávání pohřešovaných osob. 13 městských jednotek si v praxi vyzkoušelo koordinaci v náročném terénu i nasazení nejmodernější techniky.
22: Pátek 16:30 odpoledne. Pro většinu lidí začátek víkendu. Pro hasiče ze Zlína a okolí začátek náročného cvičení. Přesně v tento čas dostávají jednotky informaci o pohřešovaných osobách v členitém lese u Vršavy. Do rozsáhlé akce se postupně zapojuje 13 jednotek požární ochrany statutárního města Zlína. Cílem taktického cvičení je maximálně nasimulovat realitu a prověřit koordinaci celkem 96 záchranářů přímo v terénu.
23: Ty taktické cvičení jsou právě proto, aby hasiči, když ne každý rok je nějaké takové cvičení takového charakteru, tak aby jsme si to vyzkoušeli na nečisto. Aby věděli, do čeho jdou a aby v podstatě byli lépe skoordinovatelní.
24: Po příjezdu těch jednotek, vlastně když se dostaví vlastně tady do toho prostoru, který je označen jako seřadiště, tak bude proveden nějaký seznámení ze situací. S tím, že ty jednotky se potom vydají do toho lesa a bude se jim to něčím komplikovat. Ať už je to větší hustota toho lesu, ať už je to nějaká oplocenka, ať už je to nějaké jezírko nebo co tam je. A postupně budou nalézat nějaké předměty, které je budou navádět k tomu, že tam jakože někdo je.
25: Přijeme jednotkám, hranice 100 a upravit tvar, přijem.
22: Během odpoledne si tak jednotky prověřili nejen svou fyzičku, ale procvičili si také taktiku vyhledávání, vyproštění předlékařského ošetření a transportu zraněných osob či orientaci a navigaci v terénu. Klíčovým prvkem byla spolupráce se záchrannou brigádou kinologů Zlínského kraje a seznámení se s moderní technikou, konkrétně drony s termovizí a speciální terénní čtyřkolkou.
23: A je to asi jedno z prvních cvičení, určitě první cvičení přímo na území města Zlína, kdy právě naše jednotky využívají tady tu kinologickou brigádu a budou nám pomoci právě jako hledat v tom terénu.
22: Páteční podvečer ale nebyl jen o práci. Došlo také k ocenění, poděkování a předání čestného uznání panu Josefu Jakubovi, technikovi požární ochrany z oddělení krizového řízení, který odchází do zaslouženého důchodu.
0: Z dnešního týdne v regionech je to vše. Přeji krásný den a těším se na viděnou u dalšího dílu.

0: Krásný den. Vítejte u pořadu Putování v regionech, kde si občas říkáme, proč jsme sem nejeli už dávno. Dneska vás vezmu na místa, která možná znáte z mapy, ale rozhodně ne tak, jak vám je v reportážích ukážeme. Tak si na chvíli odložte plány, zapněte zvědavost a vyrazte se mnou na cestu. Slibuji, že to nebude nuda. V první reportáži se vydáme na Klatovsko, do obce Chudenice, malebného místa spojeného s významným šlechtickým rodem Černínů. Právě ti zde po staletí zanechali výraznou stopu, ať už v podobě památek nebo celkového charakteru obce a jejího okolí. Chudenice dnes lákají nejen historií, ale i krásnou krajinou a klidnou atmosférou, která dává tušit, jak důležité místo kdysi sehrávali. Čeká nás setkání s historií, která je tu stále přítomná na každém kroku.
1: Chudenice na Klatovsku jsou jednou z nejstarších českých osad. Jejich historie je spjata s prastarým šlechtickým rodem, který tu nejen koncem 13. století vznikl, ale nikdy své sídlo nepřenechal jiným majitelům. Zdejší panství nikdy nezměnilo vlastníka, což je rarita v celé střední Evropě.
2: Starý černínský zámek Muzeum Josefa Dobrovského v Chudenicích je kolébkou významného šlechtického rodu Černínů z Chudenic, kterým Chudenice a zdejší panství patřilo téměř 800 let. A to je takový evropský primát.
1: Na zámku najdete dva prohlídkové okruhy. První z nich seznamuje příchozí z historií rodu Černínů i městečka Chudenice.
2: Ukazujeme jim, jak se na takovém zámku za Černínů žilo, co se jedlo, jak se oblékali, jaké byly společenské zvyklosti. Pak je tu druhý prohlídkový okruh tvrz, který zavede návštěvníky do středověku. My jim představíme místa, která jsou spjatá s tou původní tvrzí. Například jedinou dochovanou obranou baštu uvidí zbrojnici, kuchyni, anebo sklepy, které byly zpřístupněny před několika lety.
1: Dějiny rodu Černínů z Chudenic se začaly kdysi před dávnými časy psát v zámecké černé kuchyni.
3: Podle legendy zde vzniklo jméno Černý Chuděnec. V kdysi dávné době zde nebýval zámek, bývala zde tvrz, která náležela pánům, kteří byli velmi schopní, a toto se nelíbilo ani samotnému králi. Přichází podle legendy domluva v podobě vojska, celá tvrz je vypleněna, každý živý tvor je zabit. Chůva ukrývá potomka pána zdejší tvrze v komín této černé kuchyně a po několika dnech přichází podaný lid oplakávat svého mrtvého pána. Spatřují vše vypálené, rozbořené, živou duše nenalézají. Uslyší pláč a v komínu této černé kuchyně objeví malé miminko chlapce. Celé černé od popela sazí umazané a zvolají: aj Černý Chuděnec, kež by pán Bůh jej ráčil zachovat ti a on nám dobrým pánem ráčil býti. Černý chlapec od popela sazí byl a započala se zde tedy psát historie jednoho z nejstarších českých šlechtických rodů, Černého Chuděnce, Černína z Chudenic, dnes říkáno Černína z Chudenic. A to je také ten důvod, proč kuchyně je po tolika z těch letech zachována.
1: Zajímavá pověst se také váže k andělskému pokoji, někdejší ložnici Humprechta Jana staršího.
3: Jedné noci zjevil se mu anděl a pravil mu, že třetího dne jej pán Bůh na věčnost povolá. Chce-li odejít z duší smířenou a naprosto čistou, má vykonat i pouť v chrám páně kostel svatého Wolfganga, být vyspovídán z pozemského hříchu a majetek mezi své děti rozdělit. Jak anděl pravil, tak hrabě učinil. Vyspovídán byl, majetek mezi děti rozděliv, a třetího dne byl pánem na věčnost ze svého lože povolán. Jeho děti na důkaz onoho zvěstování nechali anděla ve strop vymalovat a od toho času se říká pokoji andělský.
1: V působivých interiérech je všechno vybavení původní. Část přímo odtud, část ze zámku Lázeň, ležícím na okraji Chudenic.
2: Z toho vybavení, které tady je, bychom rádi upozornili také na klavír, na který hrával třeba český hudební skladatel Karel Hašler. Tady složil a poprvé zahrál písničku Po starých zámeckých schodech.
1: K zámku náleží také Muzeum Josefa Dobrovského. Jehož expozice se věnují místním slavným rodákům i osobnostem, které Chudenicko navštěvovali.
2: Naším největším

0: Nejdůležitějším rodákem je český básník Jaroslav Kvapil. Ten se narodil přímo u nás na zámku, protože jeho otec tady byl zámeckým lékařem.
1: Tady v této místnosti můžete vidět věci z osobního vlastnictví Jaroslava Kvapila. Jeho pracovní stůl, jeho pověstný holubník, fotografie z osobního alba, fotografie významných herců, hereček, bardů Českého národního divadla, psací stroj, na které vzniklo snad i krásné libretto k opeře Rusalka, krásný pohádkový příběh princezna Pampeliška, neboť toto vše vzniklo zde v Chudenicích u dnes říkáno Kvapilových jezírek, kde pana doktora Jaroslava Kvapila Můza políbila nejvíce kráte. Významným rodákem městečka Chudenického je také zakladatel muzea Josefa Dubrovského, pan Adolf Roubal. Byl to významný badatel, vlastivědný pracovník, miloval českou krajinu a miloval samozřejmě i Chudenice. Díky němu také máme krásnou knížku Obrázky ze starých Chudenic, kde jsou nádherně popsané významné mezníky v historii městečka Chudenického.
2: Až si půjdete prohlédnout okolí Chudenic, nezapomeňte navštívit americkou zahradu, založenou kdysi majitelem panství. Na počátku nešlo o arboretum, jaké je tu dnes, ale o školku pro pěstování okrasných dřevin.
3: Dovážely se sem dřeviny z různých částí světa a hodně také právě z Severní Ameriky, takže proto vzniklo to označení americká zahrada. Řada těch dřevin byla u nás vysazena poprvé a oni v podstatě zkoušeli, které ty dřeviny se u nás dokáží uchytit a růst.
2: Uvádí se, že až 250 druhů bylo poprvé vysazeno právě tady. Buk lesní varianta Cristata, pocházející z Francie, je dokonce zdrojovým materiálem pro výsadby v celé republice.
3: Nerozmnožuje se pohlavně, ale jenom roubováním a v podstatě všechny, nebo většina výsadeb v České republice pochází právě z jedince, kterého máme tady v americké zahradě. Je to na něm do dneška vidět, protože vlastně ve spodních partích nemá žádné větve, a které byly použity na to roubování. Jedním z našich zajímavých kultivarů je další varianta buku, je to buk lesní kultivar Eugen. Byl pojmenován po Eugenu Karlu Černínovi, zakladateli zahrady. Zajímavý je tím, že je to většinou buky známé jako stromy. Tento buk má keřovitý růst, takže má více kmenů od země. Naším nejzajímavějším stromem je Douglaska tisolestá, která pochází z původních výsadeb z toho roku 1842, takže dneska má něco přes 180 let. Sazenice byla převezena z Hamburku, patří ke třem nejstarším stromům v Evropě, je z nich nejmohutnější, ve výčetní výšce těch stromů se měří těch 130 cm, má téměř 6 metrů od kmene. Výška je o něco menší, než tyto stromy dorůstají, protože před několika lety došlo ke zlomení špičky, to se u těch dřevin stává, ale i přesto je ta výška dneska 37 metrů zhruba. V zahradě můžeme vidět řadu zajímavých listů na stromech, protože se tu pěstují různé kultivary běžných druhů, jako je dub nebo buk, akorát jejich listy vypadají jinak. Máme tady třeba dub celokrajinný, jeho listy na rozdíl od běžného dubu, které mají různě vykrajování, tak ten je úplně hladký. Nebo je tu několik kultivarů obyčejného buku lesního s vykrajovanými listy, s různě pozměněnými listy nebo barevnými variantami.
2: Zajímavým stromem je také dřín květnatý, zvláštní svým stromovitým růstem. Dřín květnatý totiž obvykle bývá keř. Už podle svého jména je nejkrásnější v době květu.
3: Americká zahrada je v současnosti národní přírodní památka a proto se o dřeviny jejich ošetřování stará Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky. Technickou infrastrukturu americké zahrady spravují Lesy České republiky. V loňském roce opravili altánek a vstupní brány.
2: Závěrem si určitě udělejte výšlap na vrch Žďár, kde stojí rozhledna Bolfánek. Je z ní vidět Šumava, Český les a za dobré viditelnosti prý i Alpy. Jde vlastně o věž bývalého kostela zasvěceného svatému Wolfgangovi. Skála, na níž stojí, má prasklinu, která se prý zvětšuje. Až bude tak velká, že jí projde člověk, podle pověsti se otevře brána do pekel. Kámen ze skály má ale údajně léčivé účinky. Z toho je vidět, že nic není jen černé a můžeme věřit v dobré konce.
4: Archeopark Pavlov, otevřený v roce 2016 pod svahy Pavlovských vrchů, představuje jednu z nejvýznamnějších

0: se dozvíte z naší další reportáže.
1: K výročí 100 let od objevu věstonické Venuše uspořádal Archeopark Pavlov spolu s Moravským zemským muzeem doprovodnou výstavu. Odborným garantem výstavy je Archeologický ústav Akademie věd České republiky, kterému patří pozemek této národní kulturní památky, na kterém se Archeopark nachází.
2: Protože je rok 2025, tedy 100 let od objevení věstonické Venuše, tak jsme samozřejmě nechtěli tohle výročí vynechat. Takže jsme připravili společně právě s Moravským zemským muzeem, jež je správce originálu věstonické Venuše, výstavu Druhý život Venuše. Kurátorkou a autorkou toho projektu je doktorka Martina Galetová právě z Moravského zemského muzea, která vlastně společně s námi dala dohromady výstavu, která ukazuje odraz věstonické Venuše za těch posledních 100 let.
1: Věstonická Venuše ovlivnila společnost. Postupem času se stala symbolem pravěku nejen na našem území. Je to nejstarší keramika na světě, dosud objevená. Je krásným dokladem pravěkého umění, ale je to především technologický zázrak, protože je to poprvé, co se objevilo využití téhle technologie.
2: Tak tu výstavu jsme pojali tak, že jsme nechtěli vynechat ani ten základní příběh o věstonické Venuši, protože když vám chybí kontext, tak pak se těžko představuje ten odraz. Takže jsme využili spolupráce s talentovaným výtvarníkem Vojtou Šedou, který nám vytvořil vlastně tady, co vidíte okolo mě, vlastně takovýhle velkoformátový komiks.
1: Celá výstava je hodně interaktivní. Snaha byla co nejvíce odstranit skleněné překážky a poskytnout divákovi co nejvíce interakce s výstavou.
2: Zrovna dneska jsme přidávali na náš velký interaktivní stůl další prvky. Občas přijde někdo i z návštěvníků, že by rád přispěl, takže jsme rádi, že můžeme takhle jako růst a že nám stůl nakonec do konce sezóny bude stačit, protože výstava bude vlastně jenom do 30. listopadu, takže snad se sem vejdeme. Nicméně kromě toho, že teda se koná tato výstava, tak to samozřejmě dalo i základ nové sbírce, která bude v muzeu vlastně střádána v rámci nové historie, kde skutečně založíme sbírku těchto předmětů, které budou inspirovány Venuší.
1: V Pavlovském archeoparku můžete samozřejmě navštívit i stálou expozici, která vám poskytne ucelenou představu o životě lovců na našem území, a to přímo na místě, kde žili. Jan Kruba, televize Brno 1.
0: Dendrologická zahrada v Průhonicích se opět rozáří barvami jara. Od 28. dubna do 17. května tu rozkvete více než 140 odrůd tulipánů, včetně unikátní kolekce těch černých. Květinové záhony najdete přímo podél hlavního okruhu zahrady, takže si je můžete pohodlně vychutnat během procházky. Výstavu navíc doplní informační tabule, které přiblíží zajímavosti o pěstování i šlechtění těchto oblíbených květin. Na jihu Čech se vydáme na hrad Rožmberk, kde ožívá Bukojské rodové muzeum. Návštěvníci tu mohou nahlédnout do života šlechtického rodu, který výrazně ovlivnil historii regionu, a projít si expozice přibližující jejich každodennost i společenské postavení. Hrad tak nabízí nejen působivou architekturu a výhledy na Vltavu, ale i živý návrat do minulosti, který stojí za to zažít.
3: Od 5. dubna mohou návštěvníci hradu Rožmberk obdivovat Bukvojské rodové muzeum v Novém Hávu. Výraznou proměnou získaly pokoje v prvním patře zpět svou podobu, tak jak je navrhl v polovině 19. století hrabě Jiří Jan Jindřich Bukvoj. Prvním krokem bylo obnovení původní barevnosti sálů, které probíhalo v předchozích 5 letech.
4: My jsme věděli podle dobových vyobrazeních i podle restaurátorských sond, že ty místnosti nebyly bílé nebo béžové, tak jak jsme je v posledních desetiletích našim návštěvníkům prezentovali. Takže jsme se mohli pustit do práce a v průběhu zimních měsíců, kdy není návštěvnický provoz, tak jsme si mohli dovolit tedy zavřít, pustit sem restaurátora a jednotlivé místnosti se nám najednou vyloupily v krásných pestrých barvách.
3: Hrad Rožmberk byl jako muzeum návštěvníkům zpřístupněn už v polovině 19. století a brzy se stal oblíbeným turistickým cílem. Díky historickým pramenům, kvašům, akvarelům Rodolfa von Alta a dobovým snímkům bylo možné jednotlivým místnostem navrátit jejich původní vzhled.
4: V době, kdy Jiří Jan Jindřich, hrabě Jiří Jan Jindřich budoval muzeum, tak vlastně tomu muzeu dal i naprosto promyšlenou ideologickou náplň. Každá z místností byla věnována určitému slavnému

0: období historie rodu Bukvoj a nebo významným osobnostem. Takže každá místnost nesla svůj příběh a myslím, že jsme udělali hodně na tom, abychom ty příběhy do interiéru hradu Ružomberka zase vrátili.
1: Pokoje muzea byly vybaveny množstvím starožitností, které hrabě nakupoval osobně nebo prostřednictvím svých zástupců ve Vídni, Norimberku nebo Řezně. Návštěvníkům se poprvé představí i historické artefakty, které byly po desetiletí uloženy v depozitářích a některé z nich stále čekají na restaurátorský zásah.
0: Často jsme pracovali i s tím, že ty předměty byly vystaveny v jiných místnostech, v jiných části těch místností a teprve v okamžiku, kdy jsme je vrátili na své původní místo, tak vlastně ty předměty daly smysl, že najednou jsme zjistili, že jsou osvětlovány přirozeným světlem z oken a že se najednou rozzářily. Takže opravdu hrabě Jiří Jan Jindřich Bukvoj měl své rodové muzeum promyšlené do posledního detailu. A vlastně my jsme se snažili s co největším respektem tu jeho myšlenku a ty jeho plány naplnit.
1: Jedinou místností, která nebyla reinstalací dotčena, je tento rytířský sál. Ten zůstal zachován ve své manýristické podobě. V rámci Bukvojovského muzea býval původně označován jako sál předků. Jehož výzdobu tvořily portréty členů rodu Bukvoj a na příbornicích bylo vystaveno mnoho drobných uměleckých předmětů.
0: Zatím jsme se s odborníky, se kterými jsme tedy spolupracovali na přípravě expozice, shodli na tom, že budeme prezentovat rytířský sál tedy v podobě začátku 17. století a v rámci přebudování té expozice jsme jej vlastně nechali v té nejčistší možné podobě. Takže jsme jej zbavili některých kusů nábytku a prezentujeme jej návštěvníkům takto syrově.
1: Symbolickým vrcholem prohlídky rodového muzea je Křižácká galerie, kde můžete vidět i dobovou fotografii hraběte Jiřího Jana Jindřicha Bukvoje.
0: Zde chtěl Jiří Jan Jindřich Bukvoj poukázat na také jedno velké historické téma rodu Longeval Bukvoj, na téma rytířství, protože jeho předkové se účastnili také křížových výprav a vlastně to byla doba, ke které vzhlížel Jiří Jindřich s velkou úctou, tak tuto místnost právě zasvětil rytířským výpravám. Tady na těch portrétech jsou králové vojevůdci křížových výprav a pod jejich velením se účastnili právě i příslušníci rodu Bukvoj Longeval.
1: Návštěvníci mají možnost prozkoumat další prohlídkové trasy hradu Ružomberk, jako jsou soukromé pokoje rodu Bukvojů ve druhém patře nebo středověká věž Jakobínka, která je dnes už jediným pozůstatkem zaniklého horního ružomberského hradu.
0: Jakobínka se stala pro návštěvníky atraktivním cílem. Když výjdou nahoru po 169 schodech, tak vlastně se dostanou až na ten ochoz, takže užijí si určitě krásné pohledy na okolí Ružomberka. A my se s návštěvníky chceme seznámit také s historií věže a samozřejmě nechceme opominout i tu rekonstrukci, která byla mimořádně zajímavá. Možná můžu připomenout, že se odehrávala za pomoci dobových technologií. Pracovalo se se dřevem, které bylo vytěženo v místních lesích. Možná si někteří vzpomenou na lešení, ve kterém Jakobínka byla několik let a vlastně na vrcholu té helmice byl jeřáb, pomocí kterého se nahoru transportoval materiál, jeřáb na lidský pohon.
1: Prohlídkové trasy jsou v dubnu zpřístupněny v pátek, v sobotu a v neděli ve vybraných časech. Od května jsou pak otevřené denně mimo pondělí. Cena vstupného zůstává stejná.
2: A to je pro dnešek všechno. Pokud jste dostali chuť vyrazit, splnili jsme plán. A jestli ne, tak to asi znamená, že se budeme muset příště snažit ještě víc. Díky, že jste cestovali s námi. Těším se na vás zase příště u putování v regionech. Do té doby se mějte krásně.

Dnešní díl bude věnován nemocničnímu areálu na Bulovce. Tady na kopci v katastru Pražské Libně stával původně usedlost Bulovka. Ta už dnes neexistuje, ale na tomhle místě potom byl postaven rokokový zámeček, kterému se říká Rokoska, a ten tady stojí do dneška, je tady za mnou a je dnes součástí nemocnice. Ten zámeček na konci 19. století sloužil jako vychovatelná mravně narušené mládeže, a protože kapacitně nestačil, tak v sousedství zámečku byla postavena nová budova a na tu se teď půjdeme podívat. Teď jsme se přesunuli kousek od toho rokokového zámečku a za mnou je velká budova takzvané nové vychovatelny, která byla postavena v letech 1905 až 1907 v neorokokovém stylu. Architektem této budovy byl Jan Kříženecký. To byl bratr profesora Rudolfa Kříženeckého, známého pražského architekta a mimo jiné taky propagátor filmařství. Ta budova nové vychovatelny je velice výraznou dominantou této části Prahy a je viditelná ze všech stran. Nemocnice na Bulovce se začala budovat v první dekádě 20. století. Vznikla vlastně z podnětu městského hygienika doktora Františka Procházky, který mimo jiné stál taky za zástavbou Hradčanských bastionů, o níž jsme už dříve mluvili. První objekt, který tady vyrostl, vyprojektoval městský architekt František Velich v roce 1910. A to je ta malá budova, která je za mnou. Byla postavena v secesním stylu. K největšímu rozmachu areálu nemocnice na Bulovce došlo na počátku 20. let. Hlavní město Praha pověřilo městský stavební úřad, aby vyprojektoval několik pavilonů, které potom byly postaveny v první polovině 20. let a které vlastně tvoří jakési jádro nemocnice na Bulovce do dneška. Projektanty těch pavilonů ve stylu Art Deco byli architekti městského stavebního úřadu Vladislav Martínek, Vratislav Hota a Mečislav Petrů. Na nejvyšším bodě kopce na Bulovce se nachází stavba, která tady byla postavena v roce 1927 podle projektu pražského architekta Karla Roštíka. Byl to původně pavilon TBC, to bylo téma, které bylo tehdy velmi aktuální, ale později těch pacientů s touto nemocí ubývalo, takže dnes ten pavilon slouží jako interna nemocnice na Bulovce. Ve 30. letech byla nemocnice na Bulovce rozšířena o 3 další pavilony. Ty byly postaveny v tehdy módním funkcionalistickém stylu, to znamená s hladkými fasádami, s rovnými střechami. Jeden z těch pavilonů vidíte tady právě za mnou, to je infekční pavilon nemocnice na Bulovce. Ten projektovali architekti městského stavebního úřadu Lhota a Petrů. Další byl radiologický pavilon od architekta Nevoleho a na ten třetí nejhezčí se půjdeme podívat. My se rozloučíme u asi nejzajímavějšího, nejcennějšího pavilonu celého areálu nemocnice na Bulovce. Ten projektoval architekt Jan Rosůlek, někdejší člen Devětsilu. Je ve stylu funkcionalismu, ale použil tady architekt také poprvé barevnou kombinaci, což v té době nebylo obvyklé. Kuriozní je, že sám byl přitom barvoslepý. Nejzajímavější je samozřejmě to nízké křídlo, které vybíhá z budovy dermatovenerologického pavilonu s takovým pilovitým motivem na průčelí, tak aby všechny ty pokoje byly obráceny ke sluníčku. Areál nemocnice na Bulovce je nesmírně zajímavý z architektonického hlediska i proto, že tady máme zastoupeny vlastně všechny styly moderní architektury 20. století, od historismu přes secesi, modernu až po funkcionalismus. Stavilo se samozřejmě i po druhé světové válce. V 50. letech potom byla nemocnice zestátněna

Dobrý den, milí diváci. Já bych vás ráda přivítala v zoologické a botanické zahradě města Plzně, konkrétně v pavilonu Tajemný svět afrických nočních i denních savců, a to konkrétně před expozicí kaloňů plavých. Kaloni plaví jsou savci řádu letounů a my je tady v zoologické zahradě chováme společně s osináky africkými. Není to jediný letoun, který obývá naši zoologickou zahradu, a konkrétně od kaloňů máme tři druhy: kaloně plavé, kaloně rodrigéské a kaloně egyptské. Jak můžete vidět, je to poměrně početná skupina. Během roku i z mláďaty tady máme kolem 50 jedinců a každý rok se nám pravidelně rozmnožují. Kaloň plaví je březí 120 dnů, což je na takhle malého savce poměrně dlouhá doba, a mládě prvních několik měsíců visí stále na matce. Stará se o něj pouze výlučně jeho matka a to mládě se první týdny vůbec nepouští, je trvale na matce, která ho kojí, i s ním lítá, funguje s ním úplně přirozeně. Vzhledem k tomu, že tyto kolonie jsou tak početné, tak mají ve volné přírodě velký problém s lovením kvůli páchaným škodám na ovocných stromech. S tím souvisí, že se tedy živí ovocem, listy, pupeny, květy. Krmíme je dvakrát denně. Krmíme je ráno ještě předtím, než se na nočním pavilonu zhasne světlo, a odpoledních hodinách za běžného nočního režimu, a dostávají kromě směsi ovoce a zeleniny také listovou zeleninu, různé druhy melounů. Spoustu lidí, kteří nám projdou přes pavilon, tak se zde zastaví s tím, že tady lítají netopíři. Netopíři jsou kosmopolitně rozšíření, žijí na celém světě a živí se hmyzem. Kaloni se živí ovocem nebo plody obecně. A další rozdíl mezi těmito druhy je ten, že netopíři jsou známí tím, že se v noci řídí echolokací, kdežto naši kaloni se řídí zrakem, mají velmi velké oči v porovnání s netopíry.

0: Dobrý den, vážení diváci. Vítáme vás u dnešního vysílání. Mám pro vás připravený pestrý program plný zajímavých pořadů. Zůstaňte s námi, čeká nás spousta zábavy a informací.
1: Patnáct let poté, stejná místa, stejné tváře, jen o pár šedivých vlasů víc. Plzeňské fotbalové legendy se v neděli 19. dubna znovu setkali u příležitosti výročí odzisku historického titulu.
2: Trošku nostalgie. Musím říct, že to uběhlo jako voda těch 15 let a jsem rád, že taková akce vůbec vznikla a že můžeme zazpomínat na ten začátek, kdy to tady všechno startovalo v Plzni.
1: Samotné setkání zahájili tehdejší mistři ligy prohlídkou kabiny a následně společným obědem v areálu plzeňského pivovaru.
3: Nostalgie neskutečný. Zrovna jsme říkali, že jsme jako spolu seděli 3 hodiny a že bychom spolu potřebovali sedět 3 dny, protože těch zážitků z toho je neskutečně. Kéž bychom se mohli potkávat takhle každý rok a vždycky si vzpomenout na to, jaký to bylo.
1: Fanoušci se mohli s Pavlem Vrbou, Pavlem Horvátem, Davidem Limberským a dalšími setkat na více než hodinové autogramiádě. O podpis nebo fotku s nimi byl obrovský zájem.
4: Autogramiáda se nedá zajít, protože zájemců je fakt spousta. A budeme muset začít později zápas, anebo my tam nebudeme.
1: Velké emoce zaplavily trávník před úvodním hvizdem zápasu 30. ligového kola mezi Viktorií a Pardubicemi. Plzeňské legendy sklidily při slavnostním nástupu bouřlivé ovace. Ty vůbec největší pak dva klíčoví strůjci zázraku. Tehdejší kapitán Pavel Horvát a kouč Pavel Vrba.
5: El Capitano! Pavel Horvát!
6: Hlavní trenér FC Viktorie Plzeň.
7: Úžasný a celkově celá akce se mi moc líbí. Ten nástup tak byl hodně emotivní. Spolu jsme si to užili a já se strašně rád, že tohle můžu být součástí.
1: Současná sestava Viktorie nastoupila do výročního zápasu v unikátních retrosadách bez jmenovek na zádech, přesně tak, jak se hrálo tenkrát. Pomyslnou sladkou tečku za celým vzpomínkovým dnem ale duel nepřinesl. Západočeši nakonec na Pardubice nestačili a prohráli 0-1. Z Plzně pro televizi ZAK Marie Osvaldová.
8: Letošní zimní sezóna byla v plzeňském kraji z pohledu silničářů mimořádně náročná a zároveň nejdražší za posledních 6 let. Správa a údržba silnic za údržbu komunikací 2. a 3. třídy zaplatila přes 290 milionů korun. Časté mrazy, sněhové srážky i náledí vedly k nadprůměrnému nasazení techniky. Nejkritičtější byl leden s rekordní spotřebou posypové soli a téměř nepřetržitými výjezdy. Silničáři během zimy ošetřili stovky tisíc kilometrů silnic a spotřebovali tisíce tun materiálu.
9: Speciálních sběrných nádob na kov bylo dosud po městě málo a muselo k ním vyjíždět samostatné popelářské auto, což nebylo efektivní. Teď proto Plzeň zavádí systém společného sběru plechovek a skla, protože následné přetřídění je velmi jednoduché.
10: Společně jako ty střepy, hliník také recyklovatelný a ty zpracovatelé odpadu ze skla nebo skleněného odpadu umí z toho té změti vyndavat uzávěry, víčka a tak dále a tímto způsobem budou schopni izolovat i ty plechovky, řekněme všechen ten hliníkový odpad a dávat to stranou a dále recyklovat, stejně tak jako ty střepy, které zbydou.
9: Na nápoje v plechovkách si na západě Čech zvykáme stále víc. Jen plzeňský pivovar teď prodává 22% své produkce právě v plechovkách, zatímco ještě před 15 lety to bylo jen mezi 2 a 5%.
11: Hliník je nekonečně recyklovatelný bez toho, aby došlo k nějakým ztrátám, takže v případě například recyklovatelných plechovek trvá 60 dní od vlastní recyklace k výrobě nového produktu.
9: I proto rozhodně má cenu plechovky třídit, protože jde o materiál plně recyklovatelný.
12: Tyhle ty kovové a zejména hliníkové obaly jsou lehké, recyklovatelné a jejich zatížení pro životní prostředí je relativně nízké, nebo de facto není žádné. Takže by to chtělo, aby ty lidé sami svým chováním prostě toto preferovali. Já myslím, že tady je velké pole pro jakékoliv informativní kampaně.
10: My jsme odhadli, že ten nárůst sběru kovového odpadu bude zhruba o 350 tun navíc za rok.
9: Stejně jako dosud samozřejmě můžeme plechovky a další kov odevzdávat ve sběrných dvorech, ale nově je tedy možné vhazovat je také do zelených popelnic a kontejnerů. Z Plzně Jonáš Novotný, televize ZAK.
8: Bílá hora v Plzni se připravuje na velkou dopravní zkoušku. Od pondělí 4. května se kvůli pokračující rekonstrukci nakonec zcela uzavře ulice 28. října všem vozidlům. Výjimku budou mít autobusy a sanitky. Pro místní to znamená velké komplikace, které se ale oproti původnímu plánu zkrátí. Pokud by zůstal zachován částečný průjezd, silnice by se opravovala o 2 měsíce déle.
1: Dříve místo, kterému se lidé raději vyhýbali. Dnes cíl milovníků výběrové kávy. V plzeňských Skvrnělech skončila neobvyklá proměna. Nevzhledné a léta uzavřené veřejné záchodky se díky investici 3. městského obvodu proměnily v moderní kavárnu.
13: Mám velikou radost z toho, jak se ten prostor proměnil, jak kavárna funguje. Ještě větší radost mám z toho, že děti z mateřské školky nám ji přišli pomoci oficiálně otevřít. A protože těch dětských prvků tu není tolik a protože mě to nandávání zmrzliny moc nešlo, tak slibuju, že přidáme ještě herní prvek kuchyňku, kde bude pultík, kde děti budou moc trénovat.
1: Pro místní obyvatele byl doposud tento prostor spíše trnem v oku.
14: Mě hrozně těší, že jsme vlastně dokázali.

0: Dokázali vytvořit takový hezký místo a já doufám, že to bude i přirozeným místem setkávání prostě rodin s dětmi, protože co si budeme povídat, i předchozí veřejné záchody byly spíš místem setkávání uživatelů drog a narkomanů.
1: Slavnostní otevření zpestřilo vystoupení dětí ze 70. mateřské školy.
2: Pro děti a jejich učitelky a ostatní tak jsme měli připraveno 100 porcí zmrzliny a měli na výběr jahodovou, čokoládovou a vanilkovou.
1: Kavárna dostala název Olivka Café. I když se nachází v místě v bývalých záchodků, hygiena a moderní design jsou tu na prvním místě. Původní podzemní prostory nyní slouží jako technické zázemí, sklady a samozřejmě nové toalety pro hosty.
3: Tohle místo bylo jedinečné v tom, že jak je vidět, tak vlastně je mezi stromama, vlastně v zeleni. A když jsme sem přišli prvně, tak de facto tady byla jenom vlastně tráva, koukaly komínky a zaplývaný schody vlastně někam do sklepa, kde ty veřejné záchodky v minulosti byly. Šli jsme tou cestou, aby jsme to rozsvítili.
1: Největší výzvou pro zhotovitele byly zemní práce.
4: Na začátku tady stály bývalé veřejné záchodky, které byly ponořeny pod úrovní terénu a bylo potřeba je celé odkopat a odizolovat, aby tam nevznikaly další problémy s vodou.
1: Kavárna by se měla stát živým komunitním místem. Provozovatelé tak plánují pořádání speciálních akcí.
5: První akci máme vlastně na 1. máje, oslavu 1. máje a slavnostní otevření terásky. Budeme mít provoz do 10 hodin večer přes celé léto. Bude tady živá hudba, nějaké letní drinky a takhle oslavíme vlastně 1. máj.
1: Proměna záchodku na kavárnu za více než 12 milionů korun trvala 9 měsíců a bude aspirovat na jednu z cen v soutěži Stavba roku Plzeňského kraje. Z Plzně pro televizi ZAK, Marie Osvaldová.
6: V Chebu se bude vyrábět 25 000 automobilů ročně. Na tiskové konferenci, která se konala minulý týden v Chebu, se poprvé představil zástupce Mercedes-Benz Truck, aby vedení města i Karlovarského kraje seznámil s myšlenkou vytvoření závodu na výrobu aut. Ten nabídne příležitost pro kvalifikované zaměstnance především z řad místních občanů. Stavba závodu by měla odstartovat začátkem příštího roku a první vozidla by mohla vyjet do konce tohoto desetiletí. Společnost Daimler Truck působí na celosvětovém trhu již 130 let a vyrábí nákladní automobily, včetně těch bezemisních.
7: Každoročně se městský obvod Plzeň 4 domluví s provozovatelem poutě, aby se na jedno dopoledne atrakce rozjeli pro místní děti a na kolotoče nebo houpačky mohli i ti, kteří by se třeba jinak na pouti nedostali.
8: Já mám velkou radost, že jsme zase po roce mohli přivítat dobravecké děti přímo tady na pouti. Je tady více než 500 dětí, které tady točíme, jsou to děti z našich školek, jsou to děti ze stacionáře, který je u nás na Dobravce, jsou to i děti tady z základní a mateřské školy pro slabozraké a asi všichni vidí, že se tady baví, takže mě to dělá velkou radost.
9: Pouť u svatého Jiří je krásná milá tradice, která k našemu obvodu už patří dlouhá léta. Děti jsou nadšené, můžou se tady povozit na spoustě atrakcí. Já jsem byl hned první den s dětma, já mám dvě děti a moc jsme si to jako užili.
7: Pro děti z mateřských školek je zážitek o to lepší, že jsou na atrakcích sami, bez rodičů, se svými kamarády a o to větší dobrodružství na pouti prožívají.
10: Mně se nejvíc líbí tenhle kolotoč. Mně se líbila tam ta loď.
11: Mně se nejvíc líbilo na pouti autíčka.
12: Mně se líbil strašidelnej hlad.
13: Dneska už se ty děti moc nebojí. V podstatě čím jsou menší, tak tím jsou odvážnější. A nejoblíbenější asi taková ta klasika. Autodrom a lítací labutě, slony. To zůstává tak nějak stejný.
7: V rámci spolupráce městského obvodu s pořadateli poutě nabízí letos Doubravka i jednu novinku.
9: Letos máme novinku, máme parkovací odstavnou plochu, která je kousek vedle čističky, takže je možné až 100 aut odstavit zde a dojít vlastně jenom pěší cestou sem.
7: Spolupráci si pochvalují i provozovatele atrakcí, kteří se na stejné místo vrací už víc než 40 let.
13: Je to největší pouť v plzeňském kraji a řekl bych, že je velmi oblíbená, jak u nás, tak u návštěvníků. Jsme tu do neděle 26. Přes týden jsme tu od 3 do 9 a o víkendu jsme tu od 10 do 10.
7: Pro pořadatele i vedení obvodu je největší odměnou nadšení malých dětí, které bylo vidět a slyšet všude kolem a všichni bez rozdílu věku si možnost svezení zadarmo užili.
8: Běží to tady už 10 let, takže my v té hezké praxi pokračujeme a děkujeme panu Lagrnovi za to.
7: Pouti u svatého Jiří by hlavně v pátek a sobotu mělo přát i počasí, a tak se tu dětský smích a výskot bude jistě ozývat i v dalších dnech. Z Dubravky, Jonáš Novotný, Televize ZAK.

0: Krásný den, vítám vás u pořadu Týden v regionech. I tentokrát se ohlédneme za tím, co se přihodilo v uplynulých dnech. Oblastní nemocnice Rychnov nad Kněžnou má nový multioborový pavilon s urgentním příjmem. Jde o jednu z nejzásadnějších investic posledních let, která výrazně mění úroveň nemocniční péče v celém regionu.
1: Pětipodlažní pavilon soustřeďuje klíčová oddělení na jedno místo, což umožní rychlejší diagnostiku i efektivnější léčbu. Operační sály, chirurgie, ortopedie, jednotky intenzivní péče, ARO, to vše je součástí jednoho moderního celku.
2: Je to přelomový okamžik, je to to, na co ta nemocnice čekala v podstatě od svého vzniku, protože ten vývoj se nikdy nezastaví ani v medicíně a myslím si, že se dočkala a zase tu nemocnici to nastartovalo na další desítky let dopředu.
1: Ostrý provoz zahájí pavilon na přelomu dubna a května. Nový urgentní příjem umožní rychlé třídění pacientů podle závažnosti jejich stavu a okamžité zahájení léčby.
3: Já myslím, že takovou nemocnici by určitě záviděli hlavně pražské nemocnice, nebo že tam máme ten projekt nové nemocnice a když vidím, jak vypadá Bulovka, nebo Královské Vinohrady, nebo Karlák, nebo Tomajerka, tak toto je absolutně špička. Takže já si myslím, že Královéhradecký kraj má skvělou strategii investic.
1: Stavební práce v rychnovské nemocnici zahájil Královéhradecký kraj před 3 lety.
4: Je to především zlepšení nejenom dostupnosti péče, ale i kvality té vlastně urgentní péče.
5: Zvenku si řeknete, že je ta budova taková klasická, nemocniční, ale zevnitř opravdu na vás působí velice příjemně a myslím si, že ti pacienti i zaměstnanci to velice ocení.
1: Náklady na vybudování pavilonu přesáhly 1 miliardu korun. Multioborový pavilon má nemocnici posunout mezi nejlépe vybavená zdravotnická zařízení v regionu. Patrik Andejsek, televize V1.
0: Kaviár. Symbol luxusu a výjimečné gastronomie. Delikatisa, která se obvykle objevuje jen při slavnostních příležitostech, má ale své místo i v Česku. Fakulta rybářství a ochrany vod Jihočeské univerzity ho vyrábí šetrným způsobem bez usmrcení ryb a s důrazem na přirozenou chuť i maximální čerstvost. Jak taková výroba probíhá a čím je český kaviár výjimečný, ukáže následující reportáž.
6: Kaviár je známý jako luxusní potravina, delikatesa. Jikry jeseterů se dostávají na talíře při výjimečných příležitostech. Kaviár je spojován s vysokou gastronomií. Největším producentem na světě je Čína. Kvalitní kaviár, vyznačující se čistým složením, jemnou chutí a mimořádnou čerstvostí, produkuje také Fakulta rybářství a ochrany vod Jihočeské univerzity.
7: V Česku kaviár téměř nikdo neprodukuje. Další jeho unikátní věc je ta, že je získáván způsobem, který vlastně neusmrtí danou samici. Tahle metoda je velice šetrná.
6: Kaviár tu tedy získávají z jedné ryby opakovaně po několik let. Velký důraz kladou na co nejpřirozenější chuť, nepoužívají konzervační látky nebo různé zlepšovače a vyrábí ho s velmi nízkým obsahem soli. Do zpracovny se dostává co nejčerstvější a jeho příprava spočívá v několika důležitých krocích. Úplným základem je důkladné promytí.
7: Ikry od umřelí tak jsou lehčí a tím pádem vyplavou nahoru, šrubky taky. Tenhle krok se opakuje několikrát, třeba 12krát, 10krát, záleží vlastně na kvalitě těch ikr.
8: Naše fakulta ve Vodňanech v rybářském genetickém centru chová několik druhů jeseterů. A z těchto jeseterů získáváme eticky ikry pro produkci kaviáru, který má velký potenciál. A tímto bychom se rádi zaměřili na vyšší produkci, aby vlastně bylo možné náš kaviár ochutnat ve vybraných restauracích nebo například na některém z připravovaných veletrhů.
6: Už tradičně je možné ho ochutnat na výstavě Země živitelka nebo při výlovu rybníku Rožumberk. Koupit ho lze na e-shopu rybářské fakulty. Spotřební doba je od 0,5 do 1 roku. Je balený v krabičkách po 40 gramech.
7: Produkce kaviáru na naší zpracovně je jedna z našich priorit. Každý rok produkujeme dvakrát s tím, že se snažíme, aby vlastně ten produkt byl co nejkvalitnější. Celá výroba kaviáru od získání jiker z našeho generačního jedna ve Vodňanech je v naší režii po samotné zpracování a distribuci.
6: Fakulta rybářství a ochrany vod Jihočeské univerzity ukazuje, že nejde jen o výjimečnou surovinu, ale také o poctivou práci, přesnost, zkušenost a odpovědný přístup. A produkt, jakým je kaviár, známý jako potravina už od středověku, může dnes zároveň nést hodnoty jako šetrnost a respekt k tomu, z čeho vzniká.
0: Sál Janáčkovy konzervatoře v Ostravě hostil slavnostní předávání cen Plamen lidskosti. Moravskoslezský kraj na slavnostním večeru ocenil osobnosti i kolektiv pracující v sociálních službách.
9: Sportovce a zdravotní sestry oceňuje Moravskoslezský kraj už několik let. Letos poprvé se vedení rozhodlo ocenit taky pracovníky v sociálních službách v rámci gala večera Plamen lidskosti.
10: Já si myslím, že jsme v rámci vedení vlastně byli překvapeni, že pracovníci v sociálních službách nemají vlastní kategorii, protože oni si bezesporu zaslouží. Já jsem moc rád, že jsem mohl být u toho.
9: 13 jednotlivců si rozdělilo ceny v 5 kategoriích. 6. ocenění patřilo kolektivu Domova Letokruhy za soudržnost a profesionální přístup.
11: Ta naše práce je mnohdy až za hranice té pracovní povinnosti, protože je to práce srdcem, která je daleko cennější. Já si toho opravdu strašně vážím, že pracuji s takovýma lidma, kteří toto umí a těm lidem pomáhají.
12: Naše práce vlastně šetří státu peníze, protože já zachytím kolikrát takové věci, které by, kdyby ten člověk nepřišel, tak prostě se rozjedou a pak to stojí samozřejmě daleko více.
13: My máme rekordmantku, která je přes 40 let, máme tady k dámu, která je 32 let ve službě, ale to portfolium té činnosti v sociálních službách je velmi rozmanité.
9: Za svou práci kraj odměnil v sále Janáčkovy konzervatoře taky sociální a zdravotní pracovníky, pracovníky v pobytových zařízeních nebo terénních a ambulantních službách. Michal Slonina, Televize Polar.
0: Fakulta strojního inženýrství Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem se již několik let ve spolupráci s desítkami dalších odborníků zabývá vývojem nano- a mikropovlaků na kovové materiály. Úspěšný výzkum již přinesl několik patentů.
14: Fakulta strojního inženýrství Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem se 4 roky zabývala vývojem a výzkumem v oblasti nových nano- a mikropovlaků na povrchu vybraných kovových materiálů. Do projektu s názvem Nanotech ITI2 se zapojilo několik desítek odborníků, a to nejen z fakulty, ale i z jiných výzkumných institucí a také přímo z praxe.
15: Ta myšlenka vlastně jako taková pramení hlavně z udržitelnosti, protože samozřejmě máme kovové materiály a je nějaká snaha je vlastně ochránit, zlepšit ty funkční vlastnosti, korozní odolnosti, tepelné stability a tak dále. Takže vlastně myšlenka byla ochránit a zlepšit povrchové vlastnosti materiálů jako takových.
14: Výsledky výzkumu využijí hlavně průmyslové podniky v regionu.
15: Dopad do průmyslu našich výsledků byla třeba v oblasti výroby pneumatik, kdy jsme vlastně navrhli a zapatentovali povlaky, které se aplikují na formy pro výrobu pneumatik, aby měly lepší odolnost, zvládali více cyklů a líp se ty vlastně pneumatiky vlastně vyjímaly z těch forem.
14: V rámci projektu Univerzita Jana Evangelisty Purkyně nakoupila z Brusu nové specializované vybavení v hodnotě milionů korun, mimo jiné nový elektronový mikroskop a tvrdoměr. Pomohla i dotace z Evropské unie.
15: Evropská unie je naším jakoby velkým partnerem. Ty dotace jsou poměrně vysoké. Uvážíme-li jenom projekt Nanotech, tak vlastně to byl projekt za 56 milionů, kdy evropské fondy nám poskytly 48 milionů, přes 48 milionů, zbytek vlastně byly veřejné zdroje. Takže bez těchto vlastně evropských fondů my bychom nemohli pořídit takhle úžasné přístrojové vybavení.
14: Výzkum v rámci projektu Nanotech ITI2 přinesl hned 3 nové patenty?
15: Vydali se 3 vlastně patenty. Jeden z nich byl právě na nanovrstvy chemické předúpravy teflonové z přídavky nanočástic a další byly 2 patenty na geopolymerní suspenze nanášené na kovové materiály. Takže nejprve je český patent a teď už se překlápí vlastně do mezinárodních přihlášek.
0: Evropská obchodní akademie v Děčíně prošla výraznou, ačkoliv oku na první pohled neviditelnou proměnou. V rámci projektu Konektivita škola nakoupila technologické vybavení, které výrazně zkvalitní a také zpříjemní výuku.
14: Evropská obchodní akademie v Děčíně prošla výraznou, ačkoliv oku na první pohled neviditelnou proměnou. Během 6 měsíců realizovala rozsáhlou modernizaci školní sítě a zkvalitnila vzdělávací infrastrukturu pro práci s digitálními technologiemi.
16: Naše škola byla rekonstruovaná před několika lety. Částečně síť byla vybudovaná, ale nebyla tam zajištěna dostatečná bezpečnost. To znamená, že my jsme nenaplňovali standardy konektivity a proto jsme museli přistoupit vlastně k té modernizaci, tak abychom standardy naplnili a hlavně my jsme neměli do té doby konzolová zařízení, to znamená, že my jsme rádi tady tu možnost využili. Nakoupili jsme 2 interaktivní displeje do menších učeben a 3 velké interaktivní tabule potom do učeben větších. Zároveň jsme vybavili 1 počítačovou učebnu a nakoupili jsme i další mobilní zařízení pro zaměstnance školy.
14: Projekt Konektivita stál více než 7 milionů korun.
16: 85% financovala Evropská unie a zbylých 15% potom zřizovatel, tedy Ústecký kraj v našem případě. V tuto chvíli musím říct, že projekt hodnotíme velice pozitivně, protože všechny cíle se podařilo naplnit. Největší radost mám asi z toho, že opravdu máme k dispozici Wi-Fi připojení kompletně ve všech prostorách budovy. Je bezpečné, je dostatečně kvalitní, takže se na ně můžeme spolehnout a můžeme v rámci výuky využívat jak mobilní telefony, tak další mobilní zařízení, které máme v tuhle tu chvíli k dispozici.
14: Evropská obchodní akademie v Děčíně teď i díky projektu Konektivita poskytuje výuku zcela v souladu s trendy 21. století.
0: Loď, která po staletí brázdila Moravu, teď odhaluje i své skryté příběhy. Odborníci v jejím dně našli středověkou sekeru, důležitou stopu, která pomohla určit její stáří. Právě podobné detaily dělají z nenápadného kusu dřeva unikátní archeologický nález. Návštěvníci si navíc mohou expozici v lapidáriu vlastivědného muzea v Olomouci projít bez bariér a některé artefakty si i osahat.
17: Let byla ukryta před zraky veřejnosti. Z muzejního skladu v Chudobíně na Olomoucku do centra města ji přivezlo vlastivědné muzeum Olomouc do lapidária na Denisově ulici. Řeč je o monoxilu historické lodi. Loď byla vyrobena z jednoho kusu kmene, konkrétně dubu. Pochází z 16. století, měří 4 metry a váží zhruba přes 100 kilo.
18: V jejím dně při době nálezu byla objevena středověká, pozdně středověká, raně novověká sekera, takzvaná širočina. To byla první indicie, no a druhou indicii jsme získali cirka před 20 lety, kdy kolegové nechali udělat dendrochronologické datování tohoto monoxilu a zjistili, že strom, ze kterého je vyrobena, tak byl poražen někdy po roce 1532 nebo 1537.
17: Byla objevena v roce 1962 v meandru řečiště Moravy u Hinkova. Do rukou vlastivědného muzea se dostala díky kronikáři z příkaz pana Svozila.
18: Sloužila určitě k přepravě lidí, popřípadě zboží, mohla také sloužit rybářům, přece jenom řeka Morava v té době byla základní zdroj obživy pro spoustu lidí a určitě to mohlo být i dopravní prostředek. Musíme provést základní ošetření, zbavíme ji prachu, konzervátor konzervatoři rozhodnou, jestli jsou nutné ještě nějaké další úpravy.
17: Loď z Hynkova je druhou, která se na Moravě našla. První keltský monoxyl ze 3. století před naším letopočtem byl objeven v 90. letech

0: minulého století na břehu Mohelnického jezera. Nyní jsou oba vzácné artefakty vůbec poprvé společně k vidění pro veřejnost v lapidáriu vlastivědného muzea.
1: Zpřístupňujeme veřejnosti expozici Příběh kamene, kde představujeme ten kámen v několika formách. Kromě příběhu kamene zde představujeme také příběh lodí. Máme zde mít bezbariérové vstupy pro vozíčkáře. Máme zde několik artefaktů, které je možné si osahat. Jsou opatřeny popiskami v Brailově písmu. A máme tady také některé interaktivní prvky.
0: Unikátní lodě budou k vidění od 1. května až do konce září. Aneta Lindovská, Televize Morava.
2: Zalesněný prostor mezi Vršavou a Frištátem se zaplnil hasičskou technikou. Konalo se tady taktické cvičení hasičských jednotek statutárního města Zlína, zaměřené na vyhledávání pohřešovaných osob. 13 městských jednotek si v praxi vyzkoušelo koordinaci v náročném terénu i nasazení nejmodernější techniky.
3: Pátek, 4:30 odpoledne. Pro většinu lidí začátek víkendu. Pro hasiče ze Zlína a okolí začátek náročného cvičení. Přesně v tento čas dostávají jednotky informaci o pohřešovaných osobách v členitém lese u Vršavy. Do rozsáhlé akce se postupně zapojuje 13 jednotek požární ochrany statutárního města Zlína. Cílem taktického cvičení je maximálně nasimulovat realitu a prověřit koordinaci celkem 96 záchranářů přímo v terénu.
4: Ty taktické cvičení jsou právě proto, aby hasiči, když ne každý rok je nějaké takové cvičení takového charakteru, tak aby jsme si to vyzkoušeli na nečisto. Aby věděli, do čeho jdou a aby v podstatě byli lépe skoordinovatelní.
5: Po příjezdu těch jednotek, vlastně když se dostaví vlastně tady do toho prostoru, který je označen jako seřadiště, tak bude proveden nějaký seznámení ze situací. S tím, že ty jednotky se potom vydají do toho lesa a bude se jim to něčím komplikovat. Ať už je to větší hustota toho lesu, ať už je to nějaká oplocenka, ať už je to nějaké jezírko nebo co tam je. A postupně budou nalézat nějaké předměty, které je budou navádět k tomu, že tam jakože někdo je.
6: Příjem jednotka, hranice 100 a upravený tvar, příjem.
3: Během odpoledne si tak jednotky prověřili nejen svou fyzičku, ale procvičili si také taktiku vyhledávání, vyproštění předlékařského ošetření a transportu zraněných osob či orientaci a navigaci v terénu. Klíčovým prvkem byla spolupráce se záchrannou brigádou kinologů Zlínského kraje a seznámení se s moderní technikou, konkrétně drony s termovizí a speciální terénní čtyřkolkou.
4: A je to asi jedno z prvních cvičení, určitě první cvičení přímo na území města Zlína, kdy právě naše jednotky využívají tady tu kinologickou brigádu a budou nám pomoci právě pohledat v tom terénu.
3: Páteční podvečer ale nebyl jen o práci. Došlo také k ocenění, poděkování a předání čestného uznání panu Josefu Jakubovi, technikovi požární ochrany z oddělení krizového řízení, který odchází do zaslouženého důchodu.
2: Z dnešního týdne v regionech je to vše. Přeji krásný den a těším se na viděnou u dalšího dílu.

0: Krásný den. Vítejte u pořadu Putování v regionech, kde si občas říkáme, proč jsme sem nejeli už dávno. Dneska vás vezmu na místa, která možná znáte z mapy, ale rozhodně ne tak, jak vám je v reportážích ukážeme. Tak si na chvíli odložte plány, zapněte zvědavost a vyrazte se mnou na cestu. Slibuji, že to nebude nuda. V první reportáži se vydáme na Klatovsko, do obce Chudenice, malebného místa spojeného s významným šlechtickým rodem Černínů. Právě ti zde po staletí zanechali výraznou stopu, ať už v podobě památek nebo celkového charakteru obce a jejího okolí. Chudenice dnes lákají nejen historií, ale i krásnou krajinou a klidnou atmosférou, která dává tušit, jak důležité místo kdysi sehrávali. Čeká nás setkání s historií, která je tu stále přítomná na každém kroku.
1: Chudenice na Klatovsku jsou jednou z nejstarších českých osad. Jejich historie je spjata s prastarým šlechtickým rodem, který tu nejen koncem 13. století vznikl, ale nikdy své sídlo nepřenechal jiným majitelům. Zdejší panství nikdy nezměnilo vlastníka, což je rarita v celé střední Evropě.
2: Starý černínský zámek Muzeum Josefa Dobrovského v Chudenicích je kolébkou významného šlechtického rodu Černínů z Chudenic, kterým Chudenice a zdejší panství patřilo téměř 800 let. A to je takový evropský primát.
1: Na zámku najdete dva prohlídkové okruhy. První z nich seznamuje příchozí z historií rodu Černínů i městečka Chudenice.
2: Ukazujeme jim, jak se na takovém zámku za Černínů žilo, co se jedlo, jak se oblékali, jaké byly společenské zvyklosti. Pak je tu druhý prohlídkový okruh tvrz, který zavede návštěvníky do středověku. My jim představíme místa, která jsou spjatá s tou původní tvrzí. Například jedinou dochovanou obranou baštu uvidí zbrojnici, kuchyni, anebo sklepy, které byly zpřístupněny před několika lety.
1: Dějiny rodu Černínů z Chudenic se začaly kdysi před dávnými časy psát v zámecké černé kuchyni.
3: Podle legendy zde vzniklo jméno Černý Chudenec. V kdysi dávné době zde nebýval zámek, bývala zde tvrz, která náležela pánům, kteří byli velmi schopní, a toto se nelíbilo ani samotnému králi. Přichází podle legendy domluva v podobě vojska, celá tvrz je vypleněna, každý živý tvor je zabit. Chůva ukrývá potomka pána zdejší tvrze v komín této černé kuchyně a po několika dnech přichází podaný lid oplakávat svého mrtvého pána. Spatřují vše vypálené, rozbořené, živou duše nenalézají. Uslyší pláč a v komínu této černé kuchyně objeví malé miminko chlapce. Celé černé od popela sazí umazané a zvolají aj Černý Chudenec. Kež by pán Bůh jej ráčil zachovati a on nám dobrým pánem ráčil býti. Černý chlapec od popela sazí byl a započala se zde tedy psát historie jednoho z nejstarších českých šlechtických rodů, Černého Chudence, Černína z Chudenic, dnes říkáno Černína z Chudenic. A to je také ten důvod, proč kuchyně je po tolika z těch letech zachována.
1: Zajímavá pověst se také váže k andělskému pokoji, někdejší ložnici Humprechta Jana staršího.
3: Jedné noci zjevil se mu anděl a pravil mu, že třetího dne jej pán Bůh na věčnost povolá. Chce-li odejít z duší smířenou a naprosto čistou, má vykonati pouť v chrám páně kostel svatého Wolfganga, být vyspovídán z pozemského hříchu a majetek mezi své děti rozdělit. Jak anděl pravil, tak hrabě učinil. Vyspovídán byl, majetek mezi děti rozděliv a třetího dne byl pánem na věčnost ze svého lože povolán. Jeho děti na důkaz onoho zvěstování nechali anděla ve strop vymalovati a od toho času se říká pokoj andělský.
1: V působivých interiérech je všechno vybavení původní. Část přímo odtud, část ze zámku Lázeň, ležícím na okraji Chudenic.
2: Z toho vybavení, které tady je, bychom rádi upozornili také na klavír, na který hrával třeba český hudební skladatel Karel Hašler. Tady složil a poprvé zahrál písničku Po starých zámeckých schodech.
1: K zámku náleží také Muzeum Josefa Dobrovského. Jehož expozice se věnují místním slavným rodákům i osobnostem, které Chudenicko navštěvovali.
2: Naším největším a nejslavnějším rodákem je český básník Jaroslav Kvapil. Ten se narodil přímo u nás na zámku, protože jeho otec tady byl zámeckým lékařem.
3: Tady v této místnosti můžete vidět věci z osobního vlastnictví Jaroslava Kvapila. Jeho pracovní stůl, jeho pověstný holubník, fotografie z osobního alba, fotografie významných herců, hereček, bardů Českého národního divadla, psací stroj, na které vzniklo snad i krásné libreto k opeře. Karuselka, krásný pohádkový příběh Princezna Pampeliška, neboť toto vše vzniklo zde v Chudenicích u dnes říkáno Kvapilových jezírek, kde pana doktora Jaroslava Kvapila můza políbila nejvícekrát. Významným rodákem městečka Chudenického je také zakladatel muzea Josefa Dobrovského, pan Adolf Roubal. Byl to významný badatel, vlastivědný pracovník, miloval českou krajinu a miloval samozřejmě i Chudenice. Díky němu také máme krásnou knížku Obrázky ze starých Chudenic, kde jsou nádherně popsané významné mezníky v historii městečka Chudenického.
1: Až si půjdete prohlédnout okolí Chudenic, nezapomeňte navštívit americkou zahradu, založenou kdysi majitelem panství. Na počátku nešlo o arboretum, jaké je tu dnes, ale o školku pro pěstování okrasných dřevin.
4: Dovážely se sem dřeviny z různých částí světa a hodně také právě z Severní Ameriky, takže proto vzniklo to označení americká zahrada. Řada těch dřevin byla u nás vysazena poprvé a oni v podstatě zkoušeli, které ty dřeviny se u nás dokáží uchytit a růst.
1: Uvádí se, že až 250 druhů bylo poprvé vysazeno právě tady. Buk lesní varianta Cristata, pocházející z Francie, je dokonce zdrojovým materiálem pro výsadby v celé republice.
4: Nerozmnožuje se pohlavně, ale jenom roubováním a v podstatě všechny, nebo většina výsadeb v České republice pochází právě z jedince, kterého máme tady v americké zahradě. Je to na něm do dneška vidět, protože vlastně ve spodních partích nemá žádné větve, a které byly použity na to roubování. Jedním z našich zajímavých kultivarů je další varianta buku, je to buk lesní kultivar Eugen. Byl pojmenován po Eugenu Karlu Černínovi, zakladateli zahrady. Zajímavý je tím, že je to většinou buky známé jako stromy. Tento buk má keřovitý růst, takže má více kmenů od země. Naším nejzajímavějším stromem je Douglaska tisolestá, která pochází z původních výsadeb z toho roku 1842, takže dneska má něco přes 180 let. Sazenice byla převezena z Hamburku. Patří ke třem nejstarším stromům v Evropě. Je z nich nejmohutnější. Ve výčetní výšce těch stromů se věří v těch 130 cm. Má téměř 6 metrů od kmene. Výška je o něco menší, než tyto stromy dorůstají, protože před několika lety došlo ke zlomení špičky, to se u těch dřevin stává, ale i přesto je ta výška dneska 37 metrů zhruba. V zahradě můžeme vidět řadu zajímavých listů na stromech, protože se tu pěstují různé kultivary běžných druhů, jako je dub nebo buk, akorát jejich listy vypadají jinak. Máme tady třeba dub celokrajinný, jeho listy na rozdíl od běžného dubu, které mají různě vykrajování, tak ten je úplně hladký. Nebo je tu několik kultivarů obyčejného buku lesního s vykrajovanými listy, s různě pozměněnými listy nebo barevnými variantami.
1: Zajímavým stromem je také dřín květnatý, zvláštní svým stromovitým růstem. Dřín květnatý totiž obvykle bývá keř. Už podle svého jména je nejkrásnější v době květu.
4: Americká zahrada je v současnosti národní přírodní památka a proto se o dřeviny jejich ošetřování stará Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky. Technickou infrastrukturu americké zahrady spravují Lesy České republiky. V loňském roce opravili altánek a vstupní brány.
1: Závěrem si určitě udělejte výšlap na vrch Žďár, kde stojí rozhledna Bolfánek. Je z ní vidět Šumava, Český les a za dobré viditelnosti prý i Alpy. Jde vlastně o věž bývalého kostela zasvěceného svatému Wolfgangovi. Skála, na níž stojí, má prasklinu, která se prý zvětšuje. Až bude tak velká, že jí projde člověk, podle pověsti se otevře brána do pekel. Kámen ze skály má ale údajně léčivé účinky. Z toho je vidět, že nic není jen černé a můžeme věřit v dobré konce.
0: Archeopark Pavlov, otevřený v roce 2016 pod svahy Pavlovských vrchů, představuje jednu z nejvýznamnějších paleolitických lokalit v Evropě, a to sídliště lovců mamutů staré přibližně 30 000 let. Zdejší expozice je unikátně zakomponována do terénu. Většina muzea je pod zemí a nad povrchem se tyčí jen bílá betonová světla, připomínající vápencové skály Pálavy. Co všechno tu můžete vidět a zažít, se dozvíte z naší další reportáže.
5: K výročí 100 let od objevu věstonické Venuše uspořádal Archeopark Pavlov

0: takže jsme připravili společně právě s Moravským zemským muzeem, jež je správce originálu Vesnické Venuše, výstavu Druhý život Venuše. Kurátorkou a autorkou toho projektu je doktorka Martina Galetová právě z Moravského zemského muzea, která vlastně společně s námi dala dohromady výstavu, která ukazuje odraz Věstonické Venuše za těch posledních 100 let.
1: Věstonická Venuše ovlivnila společnost. Postupem času se stala symbolem pravěku nejen na našem území. Je to nejstarší keramika na světě, dosud objevená. Je krásným dokladem pravěkého umění, ale je to především technologický zázrak, protože je to poprvé, co se objevilo využití téhle technologie.
0: Tak tu výstavu jsme pojali tak, že jsme nechtěli vynechat ani ten základní příběh o Věstonické Venuši, protože když vám chybí kontext, tak pak se těžko představuje ten odraz. Takže jsme využili spolupráce s talentovaným výtvarníkem Vojtou Šedou, který nám vytvořil vlastně tady, co vidíte okolo mě, vlastně takovýhle velkoformátový komiks.
1: Celá výstava je hodně interaktivní. Snaha byla co nejvíce odstranit skleněné překážky a poskytnout divákovi co nejvíce interakce s výstavou.
0: Zrovna dneska jsme přidávali na náš velký interaktivní stůl další prvky. Občas přijde někdo i z návštěvníků, že by rád přispěl, takže jsme rádi, že můžeme takhle jako růst a že nám stůl nakonec do konce sezóny bude stačit, protože výstava bude vlastně jenom do 30. listopadu, takže snad se sem vejdeme. Nicméně kromě toho, že teda se koná tato výstava, tak to samozřejmě dalo i základ nové sbírce, která bude v muzeu vlastně střádána v rámci nové historie, kde skutečně založíme sbírku těchto předmětů, které budou inspirovány Venuší.
1: V Pavlovském archeoparku můžete samozřejmě navštívit i stálou expozici, která vám poskytne ucelenou představu o životě lovců na našem území, a to přímo na místě, kde žili. Jan Kruba, Televize Brno 1.
2: Dendrologická zahrada v Průhonicích se opět rozáří barvami jara. Od 28. dubna do 17. května tu rozkvete více než 140 odrůd tulipánů, včetně unikátní kolekce těch černých. Květinové záhony najdete přímo podél hlavního okruhu zahrady, takže si je můžete pohodlně vychutnat během procházky. Výstavu navíc doplní informační tabule, které přiblíží zajímavosti o pěstování i šlechtění těchto oblíbených květin. Na jihu Čech se vydáme na hrad Rožmberk, kde ožívá Bukojské rodové muzeum. Návštěvníci tu mohou nahlédnout do života šlechtického rodu, který výrazně ovlivnil historii regionu, a projít si expozice přibližující jejich každodennost i společenské postavení. Hrad tak nabízí nejen působivou architekturu a výhledy na Vltavu, ale i živý návrat do minulosti, který stojí za to zažít.
3: Od 5. dubna mohou návštěvníci hradu Rožmberk obdivovat Bukvojské rodové muzeum v Novém Hávu. Výraznou proměnou získaly pokoje v prvním patře zpět svou podobu, tak jak je navrhl v polovině 19. století hrabě Jiří Jan Jindřich Bukvoj. Prvním krokem bylo obnovení původní barevnosti sálů, které probíhalo v předchozích 5 letech.
4: My jsme věděli podle dobových vyobrazeních i podle restaurátorských sond, že ty místnosti nebyly bílé nebo béžové, tak jak jsme je v posledních 10 letech našim návštěvníkům prezentovali. Takže jsme se mohli pustit do práce a v průběhu zimních měsíců, kdy není návštěvnický provoz, tak jsme si mohli dovolit tedy zavřít, pustit sem restaurátora a jednotlivé místnosti se nám najednou vyloupily v krásných pestrých barvách.
3: Hrad Rožmberk byl jako muzeum návštěvníkům zpřístupněn už v polovině 19. století a brzy se stal oblíbeným turistickým cílem. Díky historickým pramenům, kvašům, akvarelům Rudolfa von Alta a dobovým snímkům bylo možné jednotlivým místnostem navrátit jejich původní vzhled.
4: V době, kdy Jiří Jan Jindřich, hrabě Jiří Jan Jindřich, budoval muzeum, tak vlastně tomu muzeu dal i naprosto promyšlenou ideologickou náplň. Každá z místností byla věnována určitému slavnému období historie rodu Bukvoj a nebo významným osobnostem. Takže každá místnost nesla svůj příběh a myslím, že jsme udělali hodně na tom, abychom ty příběhy do interiéru hradu Rožmberka zase vrátili.
3: Pokoje muzea byly vybaveny množstvím starožitností, které hrabě nakupoval osobně nebo prostřednictvím svých zástupců ve Vídni, Norimberku nebo Řezně. Návštěvníkům se poprvé představí i historické artefakty, které byly po 10 letech uloženy v depozitářích a některé z

0: Nich stále čekají na restaurátorský zásah.
1: Často jsme pracovali i s tím, že ty předměty byly vystaveny v jiných místnostech, v jiných částí těch místností a teprve v okamžiku, kdy jsme je vrátili na své původní místo, tak vlastně ty předměty daly smysl, že najednou jsme zjistili, že jsou osvětlovány přirozeným světlem z oken a že se najednou rozzářily. Takže opravdu hrabě Jiří Jan Jindřich Bukvoj měl své rodové muzeum promyšlené do posledního detailu. A vlastně my jsme se snažili s co největším respektem tu jeho myšlenku a ty jeho plány naplnit.
0: Jedinou místností, která nebyla reinstalací dotčena, je tento rytířský sál. Ten zůstal zachován ve své manýristické podobě. V rámci Bukvojovského muzea býval původně označován jako sál předků. Jehož výzdobu tvořily portréty členů rodu Bukvoj a na příbornicích bylo vystaveno mnoho drobných uměleckých předmětů.
1: Zatím jsme se s odborníky, se kterými jsme tedy spolupracovali na přípravě expozice, shodli na tom, že budeme prezentovat rytířský sál tedy v podobě začátku 17. století a v rámci přebudování té expozice jsme jej vlastně nechali v té nejčistší možné podobě. Takže jsme jej zbavili některých kusů nábytku a prezentujeme jej návštěvníkům takto syrově.
0: Symbolickým vrcholem prohlídky rodového muzea je Křižácká galerie, kde můžete vidět i dobovou fotografii hraběte Jiřího Jana Jindřicha Bukvoje.
1: Zde chtěl Jiří Jan Jindřich Bukvoj poukázat na také jedno velké historické téma rodu Longeval Bukvoj, na téma rytířství, protože jeho předkové se účastnili také křížových výprav a vlastně to byla doba, ke které vzhlížel Jiří Jindřich s velkou úctou, tak tuto místnost právě zasvětil rytířským výpravám. Tady na těch portrétech jsou králové vojevůdci křížových výprav a pod jejich velením se účastnili právě i příslušníci rodu Bukvoj Longeval.
0: Návštěvníci mají možnost prozkoumat další prohlídkové trasy hradu Rožmberk, jako jsou soukromé pokoje rodu Bukvojů ve druhém patře nebo středověká věž Jakobínka, která je dnes už jediným pozůstatkem zaniklého horního rožumberského hradu.
1: Jakobínka se stala pro návštěvníky atraktivním cílem. Když výjdou nahoru po 169 schodech, tak vlastně se dostanou až na ten ochoz, takže užijí si určitě krásné pohledy na okolí Rožmberka. A my se s návštěvníky chceme, seznámit také s historií věže a samozřejmě nechceme opominout i tu rekonstrukci, která byla mimořádně zajímavá. Možná můžu připomenout, že se odehrávala za pomoci dobových technologií. Pracovalo se se dřevem, které bylo vytěženo v místních lesích. Možná si někteří vzpomenou na lešení, ve kterém Jakobínka byla několik let a vlastně na vrcholu té helmice byl jeřáb, pomocí kterého se nahoru transportoval materiál, jeřáb na lidský pohon.
0: Prohlídkové trasy jsou v dubnu zpřístupněny v pátek, v sobotu a v neděli ve vybraných časech. Od května jsou pak otevřené denně mimo pondělí. Cena vstupného zůstává stejná.
2: A to je pro dnešek všechno. Pokud jste dostali chuť vyrazit, splnili jsme plán. A jestli ne, tak to asi znamená, že se budeme muset příště snažit ještě víc. Díky, že jste cestovali s námi. Těším se na vás zase příště u putování v regionech. Do té doby se mějte krásně.

Dnešní díl bude věnován nemocničnímu areálu na Bulovce. Tady na kopci v katastru Pražské Libně stával původně usedlost Bulovka. Ta už dnes neexistuje, ale na tomhle místě potom byl postaven rokokový zámeček, kterému se říká Rokoska, a ten tady stojí do dneška, je tady za mnou a je dnes součástí nemocnice. Ten zámeček na konci 19. století sloužil jako vychovatelná mravně narušené mládeže, a protože kapacitně nestačil, tak v sousedství zámečku byla postavena nová budova a na tu se teď půjdeme podívat. Teď jsme se přesunuli kousek od toho rokokového zámečku a za mnou je velká budova takzvané nové vychovatelny, která byla postavena v letech 1905 až 1907 v neorokokovém stylu. Architektem této budovy byl Jan Kříženecký. To byl bratr profesora Rudolfa Kříženeckého, známého pražského architekta a mimo jiné taky propagátor filmařství. Ta budova nové vychovatelny je velice výraznou dominantou této části Prahy a je viditelná ze všech stran. Nemocnice na Bulovce se začala budovat v první dekádě 20. století. Vznikla vlastně z podnětu městského hygienika doktora Františka Procházky, který mimo jiné stál taky za zástavbou Hradčanských bastionů, o níž jsme už dříve mluvili. První objekt, který tady vyrostl, vyprojektoval městský architekt František Velich v roce 1910. A to je ta malá budova, která je za mnou. Byla postavena v secesním stylu. K největšímu rozmachu areálu nemocnice na Bulovce došlo na počátku 20. let. Hlavní město Praha pověřilo městský stavební úřad, aby vyprojektoval několik pavilonů, které potom byly postaveny v první polovině 20. let a které vlastně tvoří jakési jádro nemocnice na Bulovce do dneška. Projektanty těch pavilonů ve stylu Art Deco byli architekti městského stavebního úřadu Vladislav Martínek, Vratislav Hota a Mečislav Petrů. Na nejvyšším bodě kopce na Bulovce se nachází stavba, která tady byla postavena v roce 1927 podle projektu pražského architekta Karla Roštíka. Byl to původně pavilon TBC, to bylo téma, které bylo tehdy velmi aktuální, ale později těch pacientů s touto nemocí ubývalo, takže dnes ten pavilon slouží jako interna nemocnice na Bulovce. Ve 30. letech byla nemocnice na Bulovce rozšířena o tři další pavilony. Ty byly postaveny v tehdy módním funkcionalistickém stylu, to znamená s hladkými fasádami, s rovnými střechami. Jeden z těch pavilonů vidíte tady právě za mnou, to je infekční pavilon nemocnice na Bulovce. Ten projektovali architekti městského stavebního úřadu Lhota a Petrů. Další byl radiologický pavilon od architekta Nevolého a na ten třetí nejhezčí se půjdeme podívat. My se rozloučíme u asi nejzajímavějšího, nejcennějšího pavilonu celého areálu nemocnice na Bulovce. Ten projektoval architekt Jan Rosůlek, někdejší člen Devětsilu. Je ve stylu funkcionalismu, ale použil tady architekt také poprvé barevnou kombinaci, což v té době nebylo obvyklé. Kuriozní je, že sám byl přitom barvoslepý. Nejzajímavější je samozřejmě to nízké křídlo, které vybíhá z budovy dermatovenerologického pavilonu s takovým pilovitým motivem na průčelí, tak aby všechny ty pokoje byly obráceny ke sluníčku. Areál nemocnice na Bulovce je nesmírně zajímavý z architektonického hlediska i proto, že tady máme zastoupeny vlastně všechny styly moderní architektury 20. století, od historismu přes secesy, modernu až po funkcionalismus. Stavilo se samozřejmě i po druhé světové válce. V 50. letech potom byla nemocnice zestátněna

Dobrý den, milí diváci. Já bych vás ráda přivítala v zoologické a botanické zahradě města Plzně, konkrétně v pavilonu Tajemný svět afrických nočních i denních savců, a to konkrétně před expozicí kaloňů plavých. Kaloni plaví jsou savci řádu letounů a my je tady v zoologické zahradě chováme společně s osináky africkými. Není to jediný letoun, který obývá naši zoologickou zahradu, a konkrétně od kaloňů máme tři druhy: kaloně plavé, kaloně rodriguezské a kaloně egyptské. Jak můžete vidět, je to poměrně početná skupina. Během roku i z mláďaty tady máme kolem 50 jedinců a každý rok se nám pravidelně rozmnožují. Kaloň plaví je březí 120 dnů, což je na takhle malého savce poměrně dlouhá doba, a mládě prvních několik měsíců visí stále na matce. Stará se o něj pouze výlučně jeho matka a to mládě se první týdny vůbec nepouští, je trvale na matce, která ho kojí, i s ním lítá, funguje s ním úplně přirozeně. Vzhledem k tomu, že tyto kolonie jsou tak početné, tak mají ve volné přírodě velký problém s lovením kvůli páchaným škodám na ovocných stromech. S tím souvisí, že se tedy živí ovocem, listy, pupeny, květy. Krmíme je dvakrát denně. Krmíme je ráno ještě předtím, než se na nočním pavilonu zhasne světlo, a odpoledních hodinách za běžného nočního režimu, a dostávají kromě směsi ovoce a zeleniny také listovou zeleninu, různé druhy melounů. Spoustu lidí, kteří nám projdou přes pavilon, tak se zde zastaví s tím, že tady lítají netopíři. Netopíři jsou kosmopolitně rozšíření, žijí na celém světě a živí se hmyzem. Kaloni se živí ovocem nebo plody obecně. A další rozdíl mezi těmito druhy je ten, že netopíři jsou známí tím, že se v noci řídí echolokací, kdežto naši kaloni se řídí zrakem, mají velmi velké oči v porovnání s netopíři.

0: Dobrý den, vážení diváci. Vítáme vás u dnešního vysílání. Mám pro vás připravený pestrý program plný zajímavých pořadů. Zůstaňte s námi, čeká nás spousta zábavy a informací.
1: Patnáct let poté, stejná místa, stejné tváře, jen o pár šedivých vlasů víc. Plzeňské fotbalové legendy se v neděli 19. dubna znovu setkali u příležitosti výročí odzisku historického titulu.
2: Trošku nostalgie. Musím říct, že to uběhlo jako voda těch 15 let a jsem rád, že takováhle akce vůbec vznikla a že můžeme zaspomínat na ten začátek, kdy to tady všechno startovalo v Plzni.
1: Samotné setkání zahájili tehdejší mistři ligy prohlídkou kabiny a následně společným obědem v areálu plzeňského pivovaru.
3: Nostalgie neskutečný. Zrovna jsme říkali, že jsme jako spolu seděli 3 hodiny a že bychom spolu potřebovali sedět 3 dny, protože těch zážitků z toho je neskutečně. Kéž bychom se mohli potkávat takhle každý rok a vždycky si vzpomenout na to, jaký to bylo.
1: Fanoušci se mohli s Pavlem Vrbou, Pavlem Horvátem, Davidem Limberským a dalšími setkat na více než hodinové autogramiádě. O podpis nebo fotku s nimi byl obrovský zájem.
4: Autogramiáda se nedá zmínit, protože zájemců je fakt spousta. Buď budeme muset zažít později zápas, anebo my tam nebudeme.
1: Velké emoce zaplavily trávník před úvodním hvizdem zápasu 30. ligového kola mezi Viktorií a Pardubicemi. Plzeňské legendy sklidily při slavnostním nástupu bouřlivé ovace. Ty vůbec největší pak dva klíčoví strůjci zázraku. Tehdejší kapitán Pavel Horvát a kouč Pavel Vrba.
5: El Capitano! Pavel Horvát!
6: Hlavní trenér FC Viktorie Plzeň, pan
7: to úžasný a celkově celá akce se mi moc líbí. Ten nástup tak byl hodně emotivní. Spolu jsme si to užili a já jsem strašně rád, že tohle můžu být součástí.
1: Současná sestava Viktorie nastoupila do výročního zápasu v unikátních retrosadách bez jmenovek na zádech, přesně tak, jak se hrálo tenkrát. Pomyslnou sladkou tečku za celým vzpomínkovým dnem ale duel nepřinesl. Západočeši nakonec na Pardubice nestačili a prohráli 0-1. Z Plzně pro televizi ZAK Marie Osvaldová.
8: Letošní zimní sezóna byla v plzeňském kraji z pohledu silničářů mimořádně náročná a zároveň nejdražší za posledních 6 let. Správa a údržba silnic za údržbu komunikací 2. a 3. třídy zaplatila přes 290 milionů korun. Časté mrazy, sněhové srážky i náledí vedly k nadprůměrnému nasazení techniky. Nejkritičtější byl leden s rekordní spotřebou posypové soli a téměř nepřetržitými výjezdy. Silničáři během zimy ošetřili stovky tisíc kilometrů silnic a spotřebovali tisíce tun materiálu.
9: Speciálních sběrných nádob na kov bylo dosud po městě málo a muselo k ním vyjíždět samostatné popelářské auto, což nebylo efektivní. Teď proto Plzeň zavádí systém společného sběru plechovek a skla, protože následné přetřídění je velmi jednoduché.
10: Společně jako ty střepy, hliník také recyklovatelný a ty zpracovatelé odpadu ze skla nebo skleněného odpadu umí z toho té změti vyndavat uzávěry, víčka a tak dále a tímto způsobem budou schopni izolovat i ty plechovky, řekněme všechen ten hliníkový odpad a dávat to stranou a dále recyklovat, stejně tak jako ty střepy, které zbydou.
9: Na nápoje v plechovkách si na západě Čech zvykáme stále víc. Jen plzeňský pivovar teď prodává 22% své produkce právě v plechovkách, zatímco ještě před 15 lety to bylo jen mezi 2 a 5%.
11: Hliník je nekonečně recyklovatelný bez toho, aby došlo k nějakým ztrátám, takže v případě například recyklovatelných plechovek trvá 60 dní od vlastní recyklace k výrobě nového produktu.
9: I proto rozhodně má cenu plechovky třídit, protože jde o materiál plně recyklovatelný.
12: Tyhle ty kovové a zejména hliníkové obaly jsou lehké, recyklovatelné a jejich zatížení pro životní prostředí je relativně nízké, nebo de facto není žádné. Takže by to chtělo, aby ty lidé sami svým chováním prostě toto preferovali. Já myslím, že tady je velké pole pro jakékoliv informativní kampaně.
10: My jsme odhadli, že ten nárůst sběru kovového odpadu bude zhruba o 350 tun navíc za rok.
9: Stejně jako dosud samozřejmě můžeme plechovky a další kov odevzdávat ve sběrných dvorech, ale nově je tedy možné vhazovat je také do zelených popelnic a kontejnerů. Z Plzně Jonáš Novotný, televize ZAK.
8: Bílá hora v Plzni se připravuje na velkou dopravní zkoušku. Od pondělí 4. května se kvůli pokračující rekonstrukci nakonec zcela uzavře ulice 28. října všem vozidlům. Výjimku budou mít autobusy a sanitky. Pro místní to znamená velké komplikace, které se ale oproti původnímu plánu zkrátí. Pokud by zůstal zachován částečný průjezd, silnice by se opravovala o 2 měsíce déle.
1: Dříve místo, kterému se lidé raději vyhýbali. Dnes cíl milovníků výběrové kávy. V plzeňských Skleněnech skončila neobvyklá proměna. Nevzhledné a léta uzavřené veřejné záchodky se díky investici 3. městského obvodu proměnily v moderní kavárnu.
13: Mám velikou radost z toho, jak se ten prostor proměnil, jak kavárna funguje. Ještě větší radost mám z toho, že děti z mateřské školky nám jí přišly pomoci oficiálně otevřít. No a protože těch dětských prvků tu není tolik a protože mě to nandavání zmrzliny moc nešlo, tak slibuju, že přidáme ještě herní prvek kuchyňku, kde bude pultík, kde děti budou moc trénovat.
1: Pro místní obyvatele byl doposud tento prostor spíše trnem v oku.
14: Mě hrozně těší, že jsme vlastně dokázali vytvořit jako takový hezký místo a já doufám, že to bude i přirozeným místem setkávání prostě rodin s dětmi, protože co si budeme povídat, i předchozí veřejné záchody byly spíš místem setkávání uživatelů drog a narkomanů.
1: Slavnostní otevření zpestřilo vystoupení dětí ze 70. mateřské školy.
15: Pro děti a jejich učitelky a ostatní tak jsme měli připraveno 100 porcí zmrzliny a měli na výběr jahodovou, čokoládovou a vanilkovou.
1: Kavárna dostala název Olivka Café. I když se nachází v místě v bývalých záchodků, hygiena a moderní design jsou tu na prvním místě. Původní podzemní prostory nyní slouží jako technické zázemí, sklady a samozřejmě nové toalety pro hosty.
16: Tohle místo bylo jedinečné v tom, že jak je vidět, tak vlastně je mezi stromama, vlastně v zelení. A když jsme sem přišli prvně, tak de facto tady byla jenom vlastně tráva, koukaly komínky a zaplývaný schody vlastně někam do sklepa, kde ty veřejné záchodky v minulosti byly. Šli jsme tou cestou, aby jsme to rozsvítili.
1: Největší výzvou pro zhotovitele byly zemní práce.
17: Na začátku tady stály bývalé veřejné záchodky, které byly ponořeny pod úrovní terénu a bylo potřeba je celé odkopat a odizolovat, aby tam nevznikaly další problémy s vodou.
1: Kavárna by se měla stát živým komunitním místem. Provozovatelé tak plánují pořádání speciálních akcí.
18: První akci máme vlastně na 1. máje, oslavu 1. máje a slavnostní otevření terásky. Budeme mít provoz do 10 hodin večer přes celé léto. Bude tady živá hudba, nějaké letní drinky a takhle oslavíme vlastně 1. máj.
1: Proměna záchodku na kavárnu za více než 12 milionů korun trvala 9 měsíců a bude aspirovat na jednu z cen v soutěži Stavba roku Plzeňského kraje. Z Plzně pro televizi ZAK, Maria Osvaldová.
8: V Chebu se bude vyrábět 25 000 automobilů ročně. Na tiskové konferenci, která se konala minulý týden v Chebu, se poprvé představil zástupce Mercedes-Benz Truck, aby vedení města i Karlovarského kraje seznámil s myšlenkou vytvoření závodu na výrobu aut. Ten nabídne příležitost pro kvalifikované zaměstnance především z řad místních občanů. Stavba závodu by měla odstartovat začátkem příštího roku a první vozidla by mohla vyjet do konce tohoto desetiletí. Společnost Daimler Truck působí na celosvětovém trhu již 130 let a vyrábí nákladní automobily, včetně těch bezemisních.
9: Každoročně se městský obvod Plzeň 4 domluví s provozovatelem poutě, aby se na jedno dopoledne atrakce rozjeli pro místní děti a na kolotoče nebo houpačky mohli i ti, kteří by se třeba jinak na pouť nedostali.
19: Já mám velkou radost, že jsme zase po roce mohli přivítat dobravecké děti přímo tady na pouti. Je tady víc než 500 dětí, které tady točíme. Jsou to děti z našich školek, jsou to děti ze stacionáře, který je u nás na Dobravce, jsou to i děti tady z základní a mateřské školy pro slabozraké a asi všichni vidí, že se tady baví, takže mě to dělá velkou radost.
20: Pouť u svatého Jiří je krásná milá tradice, která k našemu obvodu už patří dlouhá léta. Děti jsou nadšené, můžou se tady povozit na spoustě atrakcí. Já jsem byl hned první den s dětmi, já mám dvě děti a moc jsme si to jako užili.
9: Pro děti z mateřských školek je zážitek o to lepší, že jsou na atrakcích sami, bez rodičů, se svými kamarády a o to větší dobrodružství na pouti prožívají.
21: Mně se nejvíc líbí tenhle kolotoč.
0: Mně se líbila tam ta loď.
21: Mně se nejvíc líbil na pouti autíčka.
22: Mně se líbil ta šedonej hlad.
23: A dneska už se ty děti moc nebojí. V podstatě čím jsou menší, tak tím jsou odvážnější. A nejoblíbenější asi taková ta klasika. Autodrom a lítací labutě, slony. To zůstává tak nějak stejný.
9: V rámci spolupráce městského obvodu s pořadateli poutě nabízí letos Doubravka i jednu novinku.
20: Letos máme novinku, máme parkovací odstavnou plochu, která je kousek vedle čističky, takže je možné až 100 aut odstavit zde a dojít vlastně jenom pěší cestou sem.
9: Spolupráci si pochvalují i provozovatele atrakcí, kteří se na stejné místo vrací už víc než 40 let.
23: Je to největší pouť v plzeňském kraji a řekl bych, že je velmi oblíbená, jak u nás, tak u návštěvníků. Jsme tu do neděle 26. Přes týden jsme tu od 3 do 9 a o víkendu jsme tu od 10 do 10.
9: Pro pořadatele i vedení obvodu je největší odměnou nadšení malých dětí, které bylo vidět a slyšet všude kolem a všichni bez rozdílu věku si možnost svezení zadarmo užili.
19: Běží to tady už 10 let, takže my v té hezké praxi pokračujeme a děkujeme panu Lagernovi za to.
9: Pouti u svatého Jiří by hlavně v pátek a sobotu mělo přát i počasí, a tak se tu dětský smích a výskot bude jistě ozývat i v dalších dnech. Z Doubravky Jonáš Novotný, televize ZAK.

0: Krásný den, vítám vás u pořadu Týden v regionech. I tentokrát se ohlédneme za tím, co se přihodilo v uplynulých dnech. Oblastní nemocnice Rychnov nad Kněžnou má nový multioborový pavilon s urgentním příjmem. Jde o jednu z nejzásadnějších investic posledních let, která výrazně mění úroveň nemocniční péče v celém regionu.
1: Pětipodlažní pavilon soustřeďuje klíčová oddělení na jedno místo, což umožní rychlejší diagnostiku i efektivnější léčbu. Operační sály, chirurgie, ortopedie, jednotky intenzivní péče, ARO, to vše je součástí jednoho moderního celku.
2: Je to přelomový okamžik, je to to, na co ta nemocnice čekala v podstatě od svého vzniku, protože ten vývoj se nikdy nezastaví ani v medicíně a myslím si, že se dočkala a zase to nemocnici to nastartovalo na další desítky let dopředu.
1: Ostrý provoz zahájí pavilon na přelomu dubna a května. Nový urgentní příjem umožní rychlé třídění pacientů podle závažnosti jejich stavu a okamžité zahájení léčby.
3: Já myslím, že takovou nemocnici by určitě záviděli hlavně pražské nemocnice, nebo že tam máme ten projekt nové nemocnice a když vidím, jak vypadá Bulovka, nebo Královské Vinohrady, nebo Karlák, nebo Tomajerka, tak toto je absolutně špička. Takže já si myslím, že Královéhradecký kraj má skvělou strategii investic.
1: Stavební práce v rychnovské nemocnici zahájil Královéhradecký kraj před 3 lety.
4: Je to především zlepšení nejenom dostupnosti péče, ale i kvality té vlastně urgentní péče.
5: Zvenku si řeknete, že je ta budova taková klasická, nemocniční, ale zevnitř opravdu na vás působí velice příjemně a myslím si, že ti pacienti i zaměstnanci to velice ocení.
1: Náklady na vybudování pavilonu přesáhly 1 miliardu korun. Multioborový pavilon má nemocnici posunout mezi nejlépe vybavená zdravotnická zařízení v regionu. Patrik Andejsek, televize V1.
0: Kaviár. Symbol luxusu a výjimečné gastronomie. Delikatisa, která se obvykle objevuje jen při slavnostních příležitostech, má ale své místo i v Česku. Fakulta rybářství a ochrany vod Jihočeské univerzity ho vyrábí šetrným způsobem bez usmrcení ryb a s důrazem na přirozenou chuť i maximální čerstvost. Jak taková výroba probíhá a čím je český kaviár výjimečný, ukáže následující reportáž.
6: Kaviár je známý jako luxusní potravina, delikatesa. Jikry jeseterů se dostávají na talíře při výjimečných příležitostech. Kaviár je spojován s vysokou gastronomií. Největším producentem na světě je Čína. Kvalitní kaviár, vyznačující se čistým složením, jemnou chutí a mimořádnou čerstvostí, produkuje také Fakulta rybářství a ochrany vod Jihočeské univerzity.
7: V Česku kaviár téměř nikdo neprodukuje. Další jeho unikátní věc je ta, že je získáván způsobem, který vlastně neusmrtí danou samici. Tahle metoda je velice šetrná.
6: Kaviár tu tedy získávají z jedné ryby opakovaně po několik let. Velký důraz kladou na co nejpřirozenější chuť, nepoužívají konzervační látky nebo různé zlepšovače a vyrábí ho s velmi nízkým obsahem soli. Do zpracovny se dostává co nejčerstvější a jeho příprava spočívá v několika důležitých krocích. Úplným základem je důkladné promytí.
7: Ikry od umřelí tak jsou lehčí a tím pádem vyplavou nahoru, šrubky taky. Tenhle krok se opakuje několikrát, třeba 12krát, 10krát, záleží vlastně na kvalitě těch ikr.
8: Naše fakulta ve Vodňanech v rybářském genetickém centru chová několik druhů jeseterů. A z těchto jeseterů získáváme eticky ikry pro produkci kaviáru, který má velký potenciál. A tímto bychom se rádi zaměřili na vyšší produkci, aby vlastně bylo možné náš kaviár ochutnat ve vybraných restauracích nebo například na některém z připravovaných veletrhů.
6: Už tradičně je možné ho ochutnat na výstavě Země živitelka nebo při výlovu rybníku Rožumberk. Koupit ho lze na e-shopu rybářské fakulty. Spotřební doba je od 0,5 do 1 roku. Je balený v krabičkách po 40 gramech.
7: Produkce kaviáru na naší zpracovně je jedna z našich priorit. Každý rok produkujeme dvakrát s tím, že se snažíme, aby vlastně ten produkt byl co nejkvalitnější. Celá výroba kaviáru od získání jiker z našeho generačního jedna ve Vodňanech je v naší režii po samotné zpracování a distribuci.
6: Fakulta rybářství a ochrany vod Jihočeské univerzity ukazuje, že nejde jen o výjimečnou surovinu, ale také o poctivou práci, přesnost, zkušenost a odpovědný přístup. A produkt, jakým je kaviár, známý jako potravina už od středověku, může dnes zároveň nést hodnoty jako šetrnost a respekt k tomu, z čeho vzniká.
0: Sál Janáčkovy konzervatoře v Ostravě hostil slavnostní předávání cen Plamen lidskosti. Moravskoslezský kraj na slavnostním večeru ocenil osobnosti i kolektiv pracující v sociálních službách.
9: Sportovce a zdravotní sestry oceňuje Moravskoslezský kraj už několik let. Letos poprvé se vedení rozhodlo ocenit taky pracovníky v sociálních službách v rámci gala večera Plamen lidskosti.
10: Já si myslím, že jsme v rámci vedení

0: a ambulantních službách. Michal Slonina, Televize Polar.
1: Fakulta strojního inženýrství Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem se již několik let ve spolupráci s desítkami dalších odborníků zabývá vývojem nano- a mikropovlaků na kovové materiály. Úspěšný výzkum již přinesl několik patentů.
2: Fakulta strojního inženýrství Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem se 4 roky zabývala vývojem a výzkumem v oblasti nových nano- a mikropovlaků na povrchu vybraných kovových materiálů. Do projektu s názvem Nanotech ITI2 se zapojilo několik desítek odborníků, a to nejen z fakulty, ale i z jiných výzkumných institucí a také přímo z praxe.
3: Ta myšlenka vlastně jako taková pramení hlavně z udržitelnosti, protože samozřejmě máme kovové materiály a je nějaká snaha je vlastně ochránit, zlepšit jejich funkční vlastnosti, korozní odolnosti, tepelné stability a tak dále. Takže vlastně myšlenka byla ochránit a zlepšit povrchové vlastnosti materiálů jako takových.
2: Výsledky výzkumu využijí hlavně průmyslové podniky v regionu.
3: Dopad do průmyslu našich výsledků byla třeba v oblasti výroby pneumatik, kdy jsme vlastně navrhli a zapatentovali povlaky, které se aplikují na formy pro výrobu pneumatik, aby měly lepší odolnost, zvládali více cyklů a líp se ty vlastně pneumatiky vlastně vyjímaly z těch forem.
2: V rámci projektu Univerzita Jana Evangelisty Purkyně nakoupila z Brusu nové specializované vybavení v hodnotě milionů korun, mimo jiné nový elektronový mikroskop a tvrdoměr. Pomohla i dotace z Evropské unie.
3: Evropská unie je naším jakoby velkým partnerem. Ty dotace jsou poměrně vysoké. Uvážíme-li jenom projekt Nanotech, tak vlastně to byl projekt za 56 milionů, kdy evropské fondy nám poskytly 48 milionů, přes 48 milionů, zbytek vlastně byly veřejné zdroje. Takže bez těchto vlastně evropských fondů my bychom nemohli pořídit takhle úžasné přístrojové vybavení.
2: Výzkum v rámci projektu Nanotech ITI2 přinesl hned 3 nové patenty.
3: Vydaly se 3 vlastně patenty. Jeden z nich byl právě na nanovrstvy chemické předúpravy teflonové z přídavky nanočástic a další byly 2 patenty na geopolymerní suspenze nanášené na kovové materiály. Takže nejprve je český patent a teď už se překlápí vlastně do mezinárodních přihlášek.
1: Evropská obchodní akademie v Děčíně prošla výraznou, ačkoliv oku na první pohled neviditelnou proměnou. V rámci projektu Konektivita škola nakoupila technologické vybavení, které výrazně zkvalitní a také zpříjemní výuku.
2: Evropská obchodní akademie v Děčíně prošla výraznou, ačkoliv oku na první pohled neviditelnou proměnou. Během 6 měsíců realizovala rozsáhlou modernizaci školní sítě a zkvalitnila vzdělávací infrastrukturu pro práci s digitálními technologiemi.
4: Naše škola byla rekonstruovaná před několika lety, kdy částečně síť byla vybudovaná, ale nebyla tam zajištěna dostatečná bezpečnost, to znamená, že my jsme nenaplňovali standardy konektivity a proto jsme museli přistoupit vlastně k té modernizaci, tak abychom standardy naplnili a hlavně my jsme neměli do té doby bezdrátové připojení k dispozici, takže tím projektem se vybudovalo kompletně nové bezdrátové připojení.
5: V rámci projektu Konektivita jsme realizovali kompletní pokrytí naší školy pomocí Wi-Fi sítě, ta je dostupná pro žáky, mají v požadované stabilitě, rychlosti a zabezpečení, aby ji mohli plně využívat při výuce.
2: Bezdrátové připojení si studenti pochvalují.
6: Předtím to nebylo úplně ideální, občas to padalo, trochu to trvalo, než si nějaké stránky načetly. Teď je to opravdu lepší, je to rychlejší, neseká se to, jde vidět velká změna.
7: Vnímám změnu, protože hlavně studenti, podle mě všichni, můžu souhlasit za všechny studenty v této třídě, že internet je mnohem lepší a že se mnohem lépe pracuje.
8: Já hodně používám mobilní data a teďka, jak máme právě Wi-Fi připojení, tak telefon se méně i vybíjí a máme lepší prostě jakoby obecně připojení na počítačích a hlavně ty telefony, že když něco potřebujeme dělat s telefonem, třeba Kahoot, v nějakých hodinách, tak se nám ty telefony tak nevybíjí.
2: V rámci projektu Konektivita škola nakoupila i technologické vybavení, které výrazně zkvalitní a také zpříjemní.

0: jemní výuku.
1: V rámci projektu konektivity byla možnost nakoupit ještě koncová zařízení, to znamená, že my jsme rádi tady tu možnost využili. Nakoupili jsme dva interaktivní displeje do menších učeben a tři velké interaktivní tabule potom do učeben větších. Zároveň jsme vybavili jednu počítačovou učebnu a nakoupili jsme i další mobilní zařízení pro zaměstnance školy.
0: Projekt Konektivita stál více než 7 milionů korun.
1: 85% financovala Evropská unie a zbylých 15% potom zřizovatel, tedy Ústecký kraj v našem případě. V tuto chvíli musím říct, že projekt hodnotíme velice pozitivně, protože všechny cíle se podařilo naplnit. Největší radost mám asi z toho, že opravdu máme k dispozici Wi-Fi připojení kompletně ve všech prostorách budovy, je bezpečné, je dostatečně kvalitní, takže se na ně můžeme spolehnout a můžeme v rámci výuky využívat jak mobilní telefony, tak další mobilní zařízení, které máme v tuhle tu chvíli k dispozici.
0: Evropská obchodní akademie v Děčíně teď i díky projektu Konektivita poskytuje výuku zcela v souladu s trendy 21. století.
2: Loď, která po staletí brázdila Moravu, teď odhaluje i své skryté příběhy. Odborníci v jejím dně našli středověkou sekeru, důležitou stopu, která pomohla určit její stáří. Právě podobné detaily dělají z nenápadného kusu dřeva unikátní archeologický nález. Návštěvníci si navíc mohou expozici v lapidáriu vlastivědného muzea v Olomouci projít bez bariér a některé artefakty si i osahat.
3: Čtyři a 60 let byla ukryta před zraky veřejnosti. Z muzejního skladu v Chudobině na Olomoucku do centra města ji přivezlo vlastivědné muzeum Olomouc do lapidária na Denisově ulici. Řeč je o monoxilu historické lodi. Loď byla vyrobena z jednoho kusu kmene, konkrétně dubu. Pochází z 16. století, měří 4 metry a váží zhruba přes 100 kilo.
4: V jejím dně při době nálezu byla objevena středověká, pozdně středověká, raně novověká sekera, takzvaná širočina. To byla první indicie, no a druhou indicii jsme získali cirka před 20 lety, kdy kolegové nechali udělat dendrochronologické datování tohoto monoxilu a zjistili, že strom, ze kterého je vyrobena, tak byl poražen někdy po roce 1532 nebo 1537.
3: Byla objevena v roce 1962 v meandru řečiště Moravy u Hinkova. Do rukou vlastivědného muzea se dostala díky kronikáři z příkaz pana Svozila.
4: Sloužila určitě k přepravě lidí, popřípadě zboží, mohla také sloužit rybářům, přece jenom řeka Morava v té době byla základní zdroj obživy pro spoustu lidí a určitě to mohlo být i dopravní prostředek. Musíme provést základní ošetření, zbavíme jí prachu, konzervátoři rozhodnou, jestli jsou nutné ještě nějaké další úpravy.
3: Loď z Hinkova je druhou, která se na Moravě našla. První keltský monoxil ze 3. století před naším letopočtem byl objeven v 90. letech minulého století na břehu Mohelnického jezera. Nyní jsou oba vzácné artefakty vůbec poprvé společně k vidění pro veřejnost v lapidáriu vlastivědného muzea.
5: Zpřístupňujeme veřejnosti expozici Příběh kamene, kde představujeme ten kámen v několika formách. Kromě příběhu kamene zde představujeme také příběh lodí. Máme mít bezbariérové vstupy pro vozíčkáře. Máme zde několik artefaktů, které možné si osahat. Jsou opatřeny popiskami v Brailově písmu. A máme tady také některé interaktivní prvky.
3: Unikátní lodě budou k vidění od 1. května až do konce září. Aneta Lindovská, Televize Morava.
2: Zalesněný prostor mezi Vršavou a Fryštátem se zaplnil hasičskou technikou. Konalo se tady taktické cvičení hasičských jednotek statutárního města Zlína, zaměřené na vyhledávání pohřešovaných osob. 13 městských jednotek si v praxi vyzkoušelo koordinaci v náročném terénu i nasazení nejmodernější techniky.

0: Pátek 4:30 odpoledne. Pro většinu lidí začátek víkendu. Pro hasiče ze Zlína a okolí začátek náročného cvičení. Přesně v tento čas dostávají jednotky informaci o pohřešovaných osobách v členitém lese u Vršavy. Do rozsáhlé akce se postupně zapojuje 13 jednotek požární ochrany statutárního města Zlína. Cílem taktického cvičení je maximálně nasimulovat realitu a prověřit koordinaci celkem 96 záchranářů přímo v terénu.
1: Ty taktické cvičení jsou právě proto, aby hasiči, když ne každý rok je nějaké takové cvičení takového charakteru, tak aby jsme si to vyzkoušeli na nečisto, aby věděli, do čeho jdou a aby v podstatě byli lépe skoordinovatelní.
2: Po příjezdu těch jednotek, vlastně když se dostaví vlastně tady do toho prostoru, který je označen jako seřadiště, tak bude proveden nějaký seznámení ze situací. S tím, že ty jednotky se potom vydají do toho lesa a bude se jim to něčím komplikovat. Ať už je to větší hustota toho lesu, ať už je to nějaká oplocenka, ať už je to nějaké jezírko nebo co tam je. A postupně budou nalézat nějaké předměty, které je budou navádět k tomu, že tam jakože někdo je.
3: Přijeme jednotka, hledání cesto a upravit tvar, přijem.
0: Během odpoledne si tak jednotky prověřili nejen svou fyzičku, ale procvičili si také taktiku vyhledávání, vyproštění předlékařského ošetření a transportu zraněných osob či orientaci a navigaci v terénu. Klíčovým prvkem byla spolupráce se záchrannou brigádou kinologů z Zlínského kraje a seznámení se s moderní technikou, konkrétně drony s termovizí a speciální terénní čtyřkolkou.
1: A je to asi jedno z prvních cvičení, určitě první cvičení přímo na území města Zlína, kdy právě naše jednotky využívají tady tu kinologickou brigádu a budou nám pomoci právě pohledat v tom terénu.
0: Páteční podvečer ale nebyl jen o práci. Došlo také k ocenění, poděkování a předání čestného uznání panu Josefu Jakubovi, technikovi požární ochrany z oddělení krizového řízení, který odchází do zaslouženého důchodu.
4: Z dnešního týdne v regionech je to vše. Přeji krásný den a těším se na viděnou u dalšího dílu.

0: Krásný den. Vítejte u pořadu Putování v regionech, kde si občas říkáme, proč jsme sem nejeli už dávno. Dneska vás vezmu na místa, která možná znáte z mapy, ale rozhodně ne tak, jak vám je v reportážích ukážeme. Tak si na chvíli odložte plány, zapněte zvědavost a vyrazte se mnou na cestu. Slibuji, že to nebude nuda. V první reportáži se vydáme na Klatovsko, do obce Chudenice, malebného místa spojeného s významným šlechtickým rodem Černínů. Právě ti zde po staletí zanechali výraznou stopu, ať už v podobě památek nebo celkového charakteru obce a jejího okolí. Chudenice dnes lákají nejen historií, ale i krásnou krajinou a klidnou atmosférou, která dává tušit, jak důležité místo kdysi sehrávali. Čeká nás setkání s historií, která je tu stále přítomná na každém kroku.
1: Chudenice na Klatovsku jsou jednou z nejstarších českých osad. Jejich historie je spjata s prastarým šlechtickým rodem, který tu nejen koncem 13. století vznikl, ale nikdy své sídlo nepřenechal jiným majitelům. Zdejší panství nikdy nezměnilo vlastníka, což je rarita v celé střední Evropě.
2: Starý černínský zámek Muzeum Josefa Dobrovského v Chudenicích je kolébkou významného šlechtického rodu Černínů z Chudenic, kterým Chudenice a zdejší panství patřilo téměř 800 let a to je takový evropský primát.
1: Na zámku najdete dva prohlídkové okruhy. První z nich seznamuje příchozí z historií rodu Černínů i městečka Chudenice.
2: Ukazujeme jim, jak se na takovém zámku za Černínů žilo, co se jedlo, jak se oblékali, jaké byly společenské zvyklosti. Pak je tu druhý prohlídkový okruh tvrz, který zavede návštěvníky do středověku. My jim představíme místa, která jsou spjatá s tou původní tvrzí. Například jedinou dochovanou obranou baštu uvidí zbrojnici, kuchyni, anebo sklepy, které byly zpřístupněny před několika lety.
1: Dějiny rodu Černínů z Chudenic se začaly kdysi před dávnými časy psát v zámecké černé kuchyni.
3: Podle legendy zde vzniklo jméno Černý Chuděnec. V kdysi dávné době zde nebýval zámek, bývala zde tvrz, která náležela pánům, kteří byli velmi schopní a toto se nelíbilo ani samotnému králi. Přichází podle legendy domluva v podobě vojska, celá tvrz je vypleněna, každý živý tvor je zabit. Chůva ukrývá potomka pána zdejší tvrze v komín této černé kuchyně a po několika dnech přichází podaný lid oplakávat svého mrtvého pána. Spatřují vše vypálené, rozbořené, živou duše nenalézají. Uslyší pláč a v komínu této černé kuchyně objeví malé miminko chlapce. Celé černé od popela sazí umazané a zvolají aj Černý Chuděnec. Kéž by pán Bůh jej ráčil zachovati a on nám dobrým pánem ráčil býti. Černý chlapec od popela sazí byl a započala se zde tedy psát historie jednoho z nejstarších českých šlechtických rodů, Černého Chuděnce, Černína z Chudenic, dnes říkáno Černína z Chudenic. A to je také ten důvod, proč kuchyně je po tolika z těch letech zachována.
1: Zajímavá pověst se také váže k andělskému pokoji, někdejší ložnici Humprechta Jana staršího.
3: Jedné noci zjevil se mu anděl a pravil mu, že třetího dne jej pán Bůh na věčnost povolá. Chce-li odejít z duší smířenou a naprosto čistou, má vykonat i pouť v chrám páně kostel svatého Wolfganga, být vyspovídán z pozemského hříchu a majetek mezi své děti rozdělit. Jak anděl pravil, tak hrabě učinil. Vyspovídán byl, majetek mezi děti rozděliv a třetího dne byl pánem na věčnost ze svého lože povolán. Jeho děti na důkaz onoho zvěstování nechali anděla ve strop vymalovat a od toho času se říká pokoj andělský.
1: V působivých interiérech je všechno vybavení původní. Část přímo odtud, část ze zámku Lázeň, ležícím na okraji Chudenic.
2: Z toho vybavení, které tady je, bychom rádi upozornili také na klavír, na který hrával třeba český hudební skladatel Karel Hašler. Tady složil a poprvé zahrál písničku Po starých zámeckých schodech.
1: K zámku náleží také muzeum Josefa Dobrovského. Jehož expozice se věnují místním slavným rodákům i osobnostem, které Chudenicko navštěvovali.
2: Naším největším a nejslavnějším rodákem je český básník Jaroslav Kvapil. Ten se narodil přímo u nás na zámku, protože jeho otec tady byl zámeckým lékařem.
3: Tady v této místnosti můžete vidět věci z osobního vlastnictví Jaroslava Kvapila. Jeho pracovní stůl, jeho pověstný holubník, fotografie z osobního alba, fotografie významných herců, hereček, bardů Českého národního divadla, psací stroj, na které vzniklo snad i krásné libretto k opeře Rusalka, krásný pohádkový příběh princezna Pampeliška, neboť toto vše vzniklo zde v Chudenicích u dnes říkáno Kvapilových jezírek, kde pana doktora Jaroslava Kvapila múza políbila nejvíce kráte. Významným rodákem městečka Chudenického je také zakladatel muzea Josefa Dubrovského, pan Adolf Roubal. Byl to významný badatel, vlastivědný pracovník, miloval českou krajinu a miloval samozřejmě i Chudenice. Díky němu také máme krásnou knížku Obrázky ze starých Chudenic, kde jsou nádherně popsané významné mezníky historii městečka Chudenického.
1: Až si půjdete prohlédnout okolí Chudenic, nezapomeňte navštívit americkou zahradu, založenou kdysi majitelem panství. Na počátku nešlo o arboretum, jaké je tu dnes, ale o školku pro pěstování okrasných dřevin.
4: Dovážely se sem dřeviny z různých částí světa a hodně také právě z Severní Ameriky, takže proto vzniklo to označení americká zahrada. Řada těch dřevin byla u nás vysazena poprvé a oni v podstatě zkoušeli, které ty dřeviny se u nás dokáží uchytit a růst.
1: Uvádí se, že až 250 druhů bylo poprvé vysazeno právě tady. Buk lesní varianta Cristata, pocházející z Francie, je dokonce zdrojovým materiálem pro výsadby v celé republice.
4: Nerozmnožuje se pohlavně, ale jenom roubováním a v podstatě všechny nebo většina výsadeb v České republice pochází právě z jedince, kterého máme tady v americké zahradě. Je to na něm do dneška vidět, protože vlastně ve spodních partích nemá žádné větve, a které byly použity na to roubování. Jedním z našich zajímavých kultivarů je další varianta buku, je to buk lesní kultivar Eugen. Byl pojmenován po Eugenu Karlu Černínovi, zakladateli zahrady. Zajímavý je tím, že je to většinou buky známé jako stromy. Tento buk má keřovitý růst, takže má více kmenů od země. Naším nejzajímavějším stromem je Douglaska tisolestá, která pochází z původních výsadeb z toho roku 1842, takže dneska má něco přes 180 let. Sazenice byla převezena z Hamburku, patří ke třem nejstarším stromům v Evropě, je z nich nejmohutnější, ve výčetní výšce těch stromů se měří těch 130 cm, má téměř 6 metrů od kmene. Výška je o něco menší, než tyto stromy dorůstají, protože před několika lety došlo ke zlomení špičky, to se u těch dřevin stává, ale i přesto je ta výška dneska 37 metrů zhruba. V zahradě můžeme vidět řadu zajímavých listů na stromech, protože se tu pěstují různé kultivary běžných druhů, jako je dub nebo buk, akorát jejich listy vypadají jinak. Máme tady třeba dub celokrajinný, jeho listy na rozdíl od běžného dubu, které mají různě vykrajování, tak ten je úplně hladký. Nebo je tu několik kultivarů obyčejného buku lesního s vykrajovanými listy, s různě pozměněnými listy nebo barevnými variantami.
1: Zajímavým stromem je také dřín květnatý, zvláštní svým stromovitým růstem. Dřín květnatý totiž obvykle bývá keř. Už podle svého jména je nejkrásnější v době květu.
4: Americká zahrada je v současnosti národní přírodní památka a proto se o dřeviny, jejich ošetřování stará Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky. Technickou infrastrukturu americké zahrady spravují Lesy České republiky. V loňském roce opravili altánek a vstupní brány.
1: Závěrem si určitě udělejte výšlap na vrch Žďár, kde stojí rozhledna Bolfánek. Je z ní vidět Šumava, český les a za dobré viditelnosti prý i Alpy. Jde vlastně o věž bývalého kostela zasvěceného svatému Wolfgangovi. Skála, na níž stojí, má prasklinu, která se prý zvětšuje. Až bude tak velká, že jí projde člověk, podle pověsti se otevře brána do pekel. Kámen ze skály má ale údajně léčivé účinky. Z toho je vidět, že nic není jen černé a můžeme věřit v dobré konce.
0: Archeopark Pavlov, otevřený v roce 2016 pod svahy Pavlovských vrchů, představuje jednu z nejvýznamnějších paleolitických lokalit v Evropě, a to sídliště lovců mamutů staré přibližně 30 000 let. Zdejší expozice je unikátně zakomponována do terénu. Většina muzea je pod zemí a nad povrchem se tyčí jen bílá betonová světla, připomínající vápencové skály Pálavy. Co všechno tu můžete vidět a zažít, se dozvíte z naší další reportáže.
5: K výročí 100 let od objevu věstonické Venuše uspořádal Archeopark Pavlov spolu s Moravským zemským muzeem doprovodnou výstavu. Odborným garantem výstavy je Archeologický ústav Akademie věd České republiky, kterému patří pozemek této národní kulturní památky, na kterém se archeopark nachází.
6: Protože je rok 2025, tedy 100 let od objevení věstonické Venuše, tak jsme samozřejmě nechtěli tohle výročí vynechat. Takže jsme připravili společně právě s Moravským zemským muzeem, jež je správce originálu věstonické Venuše, výstavu Druhý život Venuše.

0: která bude v muzeu vlastně střádána v rámci nové historie, kde skutečně založíme sbírku těchto předmětů, které budou inspirovány Venuší.
1: V Pavlovském archeoparku můžete samozřejmě navštívit i stálou expozici, která vám poskytne ucelenou představu o životě lovců na našem území, a to přímo na místě, kde žili. Jan Kruba, televize Brno 1.
2: Dendrologická zahrada v Průhonicích se opět rozáří barvami jara. Od 28. dubna do 17. května tu rozkvete více než 140 odrůd tulipánů, včetně unikátní kolekce těch černých. Květinové záhony najdete přímo podél hlavního okruhu zahrady, takže si je můžete pohodlně vychutnat během procházky. Výstavu navíc doplní informační tabule, které přiblíží zajímavosti o pěstování i šlechtění těchto oblíbených květin. Na jihu Čech se vydáme na hrad Rožmberk, kde ožívá Bukojské rodové muzeum. Návštěvníci tu mohou nahlédnout do života šlechtického rodu, který výrazně ovlivnil historii regionu, a projít si expozice přibližující jejich každodennost i společenské postavení. Hrad tak nabízí nejen působivou architekturu a výhledy na Vltavu, ale i živý návrat do minulosti, který stojí za to zažít.
3: Od 5. dubna mohou návštěvníci hradu Rožmberk obdivovat Bukvojské rodové muzeum v Novém Hávu. Výraznou proměnou získaly pokoje v prvním patře zpět svou podobu, tak jak je navrhl v polovině 19. století hrabě Jiří Jan Jindřich Bukvoj. Prvním krokem bylo obnovení původní barevnosti sálů, které probíhalo v předchozích 5 letech.
4: My jsme věděli podle dobových vyobrazeních i podle restaurátorských sond, že ty místnosti nebyly být nebo béžové, tak jak jsme je v posledních 10 letech našim návštěvníkům prezentovali. Takže jsme se mohli pustit do práce a v průběhu zimních měsíců, kdy není návštěvnický provoz, tak jsme si mohli dovolit tedy zavřít, pustit sem restaurátora a jednotlivé místnosti se nám najednou vyloupily v krásných pestrých barvách.
3: Hrad Rožmberk byl jako muzeum návštěvníkům zpřístupněn už v polovině 19. století a brzy se stal oblíbeným turistickým cílem. Díky historickým pramenům, kvašům, akvarelům Rodolfa von Alta a dobovým snímkům bylo možné jednotlivým místnostem navrátit jejich původní vzhled.
4: V době, kdy Jiří Jan Jindřich, hrabě Jiří Jan Jindřich, budoval muzeum, tak vlastně tomu muzeu dal i naprosto promyšlenou ideologickou náplň. Každá z místností byla věnována určitému slavnému období historie rodu Bukvoj a nebo významným osobnostem. Takže každá místnost nesla svůj příběh a myslím, že jsme udělali hodně na tom, abychom ty příběhy do interiéru hradu Rožmberka zase vrátili.
3: Pokoje muzea byly vybaveny množstvím starožitností, které hrabě nakupoval osobně nebo prostřednictvím svých zástupců ve Vídni, Norimberku nebo Řezně. Návštěvníkům se poprvé představí i historické artefakty, které byly po desetiletí uloženy v depozitářích a některé z nich stále čekají na restaurátorský zásah.
4: Často jsme pracovali i s tím, že ty předměty byly vystaveny v jiných místnostech, v jiných části těch místností, a teprve v okamžiku, kdy jsme je vrátili na své původní místo, tak vlastně ty předměty daly smysl. Že najednou jsme zjistili, že jsou osvětlovány přirozeným světlem z oken a že se najednou rozzářily. Takže opravdu hrabě Jiří Jan Jindřich Bukvoj měl své rodové muzeum promyšlené do posledního detailu. A vlastně my jsme se snažili s co největším respektem tu jeho myšlenku a ty jeho plány naplnit.
3: Jedinou místností, která nebyla reinstalací dotčena, je tento rytířský sál. Ten zůstal zachován ve své manýristické podobě. V rámci Bukvojovského muzea býval původně označován jako sál předků. Jehož výzdobu tvořily portréty členů rodu Bukvoj a na příbornicích bylo vystaveno mnoho drobných uměleckých předmětů.
4: Zatím jsme se s odborníky, se kterými jsme tedy spolupracovali na přípravě expozice, shodli na tom, že budeme prezentovat rytířský sál tedy v podobě začátku 17. století, a v rámci přebudování té expozice jsme jej vlastně nechali v té nejčistší možné podobě. Takže jsme jej zbavili některých kusů nábytku a prezentujeme jej návštěvníkům takto syrově.
3: Symbolickým vrcholem prohlídky Rodového muzea je Křižácká galerie,

0: kde můžete vidět i dobovou fotografii hraběte Jiřího Jana Jindřicha Bukvoje.
1: Zde chtěl Jiří Jan Jindřich Bukvoj poukázat na také jedno velké historické téma rodu Longeval Bukvoj, na téma rytířství, protože jeho předkové se účastnili také křížových výprav a vlastně to byla doba, ke které vzhlížel Jiří Jan Jindřich s velkou úctou, tak tuto místnost právě zasvětil rytířským výpravám. Tady na těch portrétech jsou králové, vojevůdci křížových výprav a pod jejich velením se účastnili právě i příslušníci rodu Bukvoj Longeval.
0: Návštěvníci mají možnost prozkoumat další prohlídkové trasy hradu Rožmberk, jako jsou soukromé pokoje rodu Bukvojů ve druhém patře nebo středověká věž Jakobínka, která je dnes už jediným pozůstatkem zaniklého horního rožmberského hradu.
1: Jakobínka se stala pro návštěvníky atraktivním cílem. Když výjdou nahoru po 169 schodech, tak vlastně se dostanou až na ten ochoz, takže užijí si určitě krásné pohledy na okolí Rožmberka. A my se s návštěvníky chceme seznámit také s historií věže a samozřejmě nechceme opominout i tu rekonstrukci, která byla mimořádně zajímavá. Možná můžu připomenout, že se odehrávala za pomoci dobových technologií. Pracovalo se se dřevem, které bylo vytěženo v místních lesích. Možná si někteří vzpomenou na lešení, ve kterém Jakobínka byla několik let a vlastně na vrcholu té helmice byl jeřáb, pomocí kterého se nahoru transportoval materiál, jeřáb na lidský pohon.
0: Prohlídkové trasy jsou v dubnu zpřístupněny v pátek, v sobotu a v neděli ve vybraných časech. Od května jsou pak otevřené denně mimo pondělí. Cena vstupného zůstává stejná.
2: A to je pro dnešek všechno. Pokud jste dostali chuť vyrazit, splnili jsme plán. A jestli ne, tak to asi znamená, že se budeme muset příště snažit ještě víc. Díky, že jste cestovali s námi. Těším se na vás zase příště u putování v regionech. Do té doby se mějte krásně.

Dnešní díl bude věnován nemocničnímu areálu na Bulovce. Tady na kopci v katastru Pražské Libně stával původně usedlost Bulovka. Ta už dnes neexistuje, ale na tomhle místě potom byl postaven rokokový zámeček, kterému se říká Rokoska, a ten tady stojí do dneška, je tady za mnou a je dnes součástí nemocnice. Ten zámeček na konci 19. století sloužil jako vychovatelná mravně narušené mládeže, a protože kapacitně nestačil, tak v sousedství zámečku byla postavena nová budova a na tu se teď půjdeme podívat. Teď jsme se přesunuli kousek od toho rokokového zámečku a za mnou je velká budova takzvané nové vychovatelny, která byla postavena v letech 1905 až 1907 v neorokokovém stylu. Architektem této budovy byl Jan Kříženecký. To byl bratr profesora Rudolfa Kříženeckého, známého pražského architekta a mimo jiné taky propagátor filmařství. Ta budova nové vychovatelny je velice výraznou dominantou této části Prahy a je viditelná ze všech stran. Nemocnice na Bulovce se začala budovat v první dekádě 20. století. Vznikla vlastně z podnětu městského hygienika doktora Františka Procházky, který mimo jiné stál taky za zástavbou Hradčanských bastionů, o níž jsme už dříve mluvili. První objekt, který tady vyrostl, vyprojektoval městský architekt František Velich v roce 1910. A to je ta malá budova, která je za mnou. Byla postavena v secesním stylu. K největšímu rozmachu areálu nemocnice na Bulovce došlo na počátku 20. let. Hlavní město Praha pověřilo městský stavební úřad, aby vyprojektoval několik pavilonů, které potom byly postaveny v první polovině 20. let a které vlastně tvoří jakési jádro nemocnice na Bulovce do dneška. Projektanty těch pavilonů ve stylu Art Deco byli architekti městského stavebního úřadu Vladislav Martínek, Bratislav Hota a Mečislav Petrů. Na nejvyšším bodě kopce na Bulovce se nachází stavba, která tady byla postavena v roce 1927 podle projektu pražského architekta Karla Roštíka. Byl to původně pavilon TBC, to bylo téma, které bylo tehdy velmi aktuální, ale později těch pacientů s touto nemocí ubývalo, takže dnes ten pavilon slouží jako interna nemocnice na Bulovce. Ve 30. letech byla nemocnice na Bulovce rozšířena o 3 další pavilony. Ty byly postaveny v tehdy módním funkcionalistickém stylu, to znamená s hladkými fasádami, s rovnými střechami. Jeden z těch pavilonů vidíte tady právě za mnou, to je infekční pavilon nemocnice na Bulovce. Ten projektovali architekti městského stavebního úřadu Lhota a Petrů. Další byl radiologický pavilon od architekta Nevoleho a na ten třetí, nejhezčí, se půjdeme podívat. My se rozloučíme u asi nejzajímavějšího, nejcennějšího pavilonu celého areálu nemocnice na Bulovce. Ten projektoval architekt Jan Rosůlek, někdejší člen Devětsilu. Je ve stylu funkcionalismu, ale použil tady architekt také poprvé barevnou kombinaci, což v té době nebylo obvyklé. Kuriozní je, že sám byl přitom barvoslepý. Nejzajímavější je samozřejmě to nízké křídlo, které vybíhá z budovy dermatovenerologického pavilonu s takovým pilovitým motivem na průčelí, tak aby všechny ty pokoje byly obráceny ke sluníčku. Areál nemocnice na Bulovce je nesmírně zajímavý z architektonického hlediska i proto, že tady máme zastoupeny vlastně všechny styly moderní architektury 20. století, od historismu přes secesi, modernu až po funkcionalismus. Stavilo se samozřejmě i po druhé světové válce. V 50. letech potom byla nemocnice zestátněna.

Dobrý den, milí diváci. Já bych vás ráda přivítala v zoologické a botanické zahradě města Plzně, konkrétně v pavilonu Tajemný svět afrických nočních i denních savců, a to konkrétně před expozicí Kaloňů plavých. Kaloňi plaví jsou savci řádu letounů a my je tady v zoologické zahradě chováme společně s osináky africkými. Není to jediný letoun, který obývá naši zoologickou zahradu, a konkrétně od kaloňů máme tři druhy: kaloně plavé, kaloně rodriguezské a kaloně egyptské. Jak můžete vidět, je to poměrně početná skupina. Během roku i z mláďaty tady máme kolem 50 jedinců a každý rok se nám pravidelně rozmnožují. Kaloň plaví je březí 120 dnů, což je na takhle malého savce poměrně dlouhá doba, a mládě prvních několik měsíců visí stále na matce. Stará se o něj pouze výlučně jeho matka a to mládě se první týdny vůbec nepouští, je trvale na matce, která ho kojí, i s ním lítá, funguje s ním úplně přirozeně. Vzhledem k tomu, že tyto kolonie jsou tak početné, tak mají ve volné přírodě velký problém s lovením kvůli páchaným škodám na ovocných stromech. S tím souvisí, že se tedy živí ovocem, listy, pupeny, květy. Krmíme je dvakrát denně. Krmíme je ráno ještě předtím, než se na nočním pavilonu zhasne světlo, a odpoledních hodinách za běžného nočního režimu, a dostávají kromě směsi ovoce a zeleniny také listovou zeleninu, různé druhy melounů. Spoustu lidí, kteří nám projdou přes pavilon, tak se zde zastaví s tím, že tady lítají netopíři. Netopíři jsou kosmopolitně rozšíření, žijí na celém světě a živí se hmyzem. Kaloni se živí ovocem nebo plody obecně. A další rozdíl mezi těmito druhy je ten, že netopíři jsou známí tím, že se v noci řídí echolokací, kdežto naši kaloni se řídí zrakem, mají velmi velké oči v porovnání s netopíry.

0: Dobrý den, vážení diváci. Vítáme vás u dnešního vysílání. Mám pro vás připravený pestrý program plný zajímavých pořadů. Zůstaňte s námi, čeká nás spousta zábavy a informací.
1: Patnáct let poté, stejná místa, stejné tváře, jen o pár šedivých vlasů víc. Plzeňské fotbalové legendy se v neděli 19. dubna znovu setkali u příležitosti výročí odzisku historického titulu.
2: Trošku nostalgie. Musím říct, že to uběhlo jako voda těch 15 let a jsem rád, že takováhle akce vůbec vznikla a že můžeme zazpomínat na ten začátek, kdy to tady všechno startovalo v Plzni.
1: Samotné setkání zahájili tehdejší mistři ligy prohlídkou kabiny a následně společným obědem v areálu plzeňského pivovaru.
3: Nostalgie neskutečný. Zrovna jsme říkali, že jsme jako spolu seděli 3 hodiny a že bychom spolu potřebovali sedět 3 dny, protože těch zážitků z toho je neskutečně. Kéž bychom se mohli potkávat takhle každý rok a vždycky si vzpomenout na to, jaký to bylo.
1: Fanoušci se mohli s Pavlem Vrbou, Pavlem Horvátem, Davidem Limberským a dalšími setkat na více než hodinové autogramiádě. O podpis nebo fotku s nimi byl obrovský zájem.
4: Autogramiáda se nedá zmínit, protože zájemců je fakt spousta. A budeme muset zažít později zápas, anebo my tam nebudeme.
1: Velké emoce zaplavily trávník před úvodním hvizdem zápasu 30. ligového kola mezi Viktorií a Pardubicemi. Plzeňské legendy sklidily při slavnostním nástupu bouřlivé ovace. Ty vůbec největší pak dva klíčoví strůjci zázraku. Tehdejší kapitán Pavel Horvát a kouč Pavel Vrba.
5: El Capitano! Pavel Horvát!
6: Hlavní trenér FC Viktorie Plzeň.
7: To úžasný a celkově celá akce se mi moc líbí. Ten nástup tak byl hodně emotivní. Spolu jsme si to užili a já se strašně rád, že tohle můžu být součástí.
1: Současná sestava Viktorie nastoupila do výročního zápasu v unikátních retrosadách bez jmenovek na zádech, přesně tak, jak se hrálo tenkrát. Pomyslnou sladkou tečku za celým vzpomínkovým dnem ale duel nepřinesl. Západu Češi nakonec na Pardubice nestačili a prohráli 0-1. Z Plzně pro televizi ZAK Marie Osvaldová.
8: Letošní zimní sezóna byla v plzeňském kraji z pohledu silničářů mimořádně náročná a zároveň nejdražší za posledních 6 let. Správa a údržba silnic za údržbu komunikací 2. a 3. třídy zaplatila přes 290 milionů korun. Časté mrazy, sněhové srážky i náledí vedly k nadprůměrnému nasazení techniky. Nejkritičtější byl leden s rekordní spotřebou posypové soli a téměř nepřetržitými výjezdy. Silničáři během zimy ošetřili stovky tisíc kilometrů silnic a spotřebovali tisíce tun materiálu.
9: Speciálních sběrných nádob na kov bylo dosud po městě málo a muselo k ním vyjíždět samostatné popelářské auto, což nebylo efektivní. Teď proto Plzeň zavádí systém společného sběru plechovek a skla, protože následné přetřídění je velmi jednoduché.
10: Společně jako ty střepy, hliník také recyklovatelný a ty zpracovatelé odpadu ze skla nebo skleněného odpadu umí z toho té změti vyndavat uzávěry, víčka a tak dále a tímto způsobem budou schopni izolovat i ty plechovky, řekněme všechen ten hliníkový odpad a dávat to stranou a dále recyklovat, stejně tak jako ty střepy, které zbydou.
9: Na nápoje v plechovkách si na západě Čech zvykáme stále víc. Jen plzeňský pivovar teď prodává 22% své produkce právě v plechovkách, zatímco ještě před 15 lety to bylo jen mezi 2 a 5%.
11: Hliník je nekonečně recyklovatelný bez toho, aby došlo k nějakým ztrátám, takže v případě například recyklovatelných plechovek trvá 60 dní od vlastní recyklace k výrobě nového produktu.
9: I proto rozhodně má cenu plechovky třídit, protože jde o materiál plně recyklovatelný.
12: Tyhle ty kovové a zejména hliníkové obaly jsou lehké, recyklovatelné a jejich zatížení pro životní prostředí je relativně nízké, nebo de facto není žádné. Takže by to chtělo, aby ty lidé sami svým chováním prostě toto preferovali. Já myslím, že tady je velké pole pro jakékoliv informativní kampaně.
10: My jsme odhadli, že ten nárůst sběru kovového odpadu bude zhruba o 350 tun navíc za rok.
9: Stejně jako dosud samozřejmě můžeme plechovky a další kov odevzdávat ve sběrných dvorech, ale nově je tedy možné vhazovat je také do zelených popelnic a kontejnerů. Z Plzně Jonáš Novotný, televize ZAK.
8: Bílá Hora v Plzni se připravuje na velkou dopravní zkoušku. Od pondělí 4. května se kvůli pokračující rekonstrukci nakonec zcela uzavře ulice 28. října všem vozidlům. Výjimku budou mít autobusy a sanitky. Pro místní to znamená velké komplikace, které se ale oproti původnímu plánu zkrátí. Pokud by zůstal zachován částečný průjezd, silnice by se opravovala o 2 měsíce déle.
1: Dříve místo, kterému se lidé raději vyhýbali. Dnes cíl milovníků výběrové kávy. V plzeňských Skvrnělech skončila neobvyklá proměna. Nevzhledné a léta uzavřené veřejné záchodky se díky investici 3. městského obvodu proměnily v moderní kavárnu.
13: Mám velikou radost z toho, jak se ten prostor proměnil, jak kavárna funguje. Ještě větší radost mám z toho, že děti z mateřské školky nám ji přišli pomoci oficiálně otevřít. No a protože těch dětských prvků tu není tolik a protože mě to nandavání zmrzliny moc nešlo, tak slibuju, že přidáme ještě herní prvek kuchyňku, kde bude pultík, kde děti budou moc trénovat.
1: Pro místní obyvatele byl doposud tento prostor spíše trnem v oku.
14: Mě hrozně těší, že jsme vlastně dokázali vytvořit jako takový hezký místo a já doufám, že to bude i přirozeným místem setkávání prostě rodin s dětmi, protože co si budeme povídat, i předchozí veřejné záchody byly spíš místem setkávání uživatelů drog a narkomanů.
1: Slavnostní otevření zpestřilo vystoupení dětí ze 70. mateřské školy.
15: Pro děti a jejich učitelky a ostatní tak jsme měli připraveno 100 porcí zmrzliny a měli na výběr jahodovou, čokoládovou a vanilkovou.
1: Kavárna dostala název Olivka Café. I když se nachází v místě v bývalých záchodků, hygiena a moderní design jsou tu na prvním místě. Původní podzemní prostory nyní slouží jako technické zázemí, sklady a samozřejmě nové toalety pro hosty.
16: Tohle místo bylo jedinečné v tom, že jak je vidět, tak vlastně je mezi stromama, vlastně v zelení. A když jsme sem přišli prvně, tak de facto tady byla jenom vlastně tráva, koukaly komínky a zaplývaný schody vlastně někam do sklepa, kde ty veřejné záchodky v minulosti byly. Šli jsme tou cestou, aby jsme to rozsvítili.
1: Největší výzvou pro zhotovitele byly zemní práce.
17: Na začátku tady stály bývalé veřejné záchodky, které byly ponořeny pod úrovní terénu a bylo potřeba je celé odkopat a odizolovat, aby tam nevznikaly další problémy s vodou.
1: Kavárna by se měla stát živým komunitním místem. Provozovatelé tak plánují pořádání speciálních akcí.
18: První akci máme vlastně na 1. máje, oslavu 1. máje a slavnostní otevření terásky. Budeme mít provoz do 10 hodin večer přes celé léto. Bude tady živá hudba, nějaké letní drinky a takhle oslavíme vlastně 1. máj.
1: Proměna záchodku na kavárnu za více než 12 milionů korun trvala 9 měsíců a bude aspirovat na jednu z cen v soutěži Stavba roku Plzeňského kraje. Z Plzně pro televizi ZAK, Maria Osvaldová.
8: V Chebu se bude vyrábět 25 000 automobilů ročně. Na tiskové konferenci, která se konala minulý týden v Chebu, se poprvé představil zástupce Mercedes-Benz Truck, aby vedení města i Karlovarského kraje seznámil s myšlenkou vytvoření závodu na výrobu aut. Ten nabídne příležitost pro kvalifikované zaměstnance především z řad místních občanů. Stavba závodu by měla odstartovat začátkem příštího roku a první vozidla by mohla vyjet do konce tohoto desetiletí. Společnost Daimler Truck působí na celosvětovém trhu již 130 let a vyrábí nákladní automobily, včetně těch bezemisních.
9: Každoročně se městský obvod Plzeň 4 domluví s provozovatelem poutě, aby se na jedno dopoledne atrakce rozjeli pro místní děti a na kolotoče nebo houpačky mohli i ti, kteří by se třeba jinak na pouť nedostali.
19: Já mám velkou radost, že jsme zase po roce mohli přivítat dobravecké děti přímo tady na pouti. Je tady více než 500 dětí, které tady točíme, jsou to děti z našich školek, jsou to děti ze stacionáře, který je u nás na Dobravce, jsou to i děti tady z základní a mateřské školy pro slabozraké a asi všichni vidí, že se tady baví, takže mě to dělá velkou radost.
20: Pouť u svatého Jiří je krásná milá tradice, která k našemu obvodu už patří dlouhá léta. Děti jsou nadšené, můžou se tady povozit na spoustě atrakcí. Já jsem byl hned první den s dětmi, já mám dvě děti a moc jsme si to jako užili.
9: Pro děti z mateřských školek je zážitek o to lepší, že jsou na atrakcích sami, bez rodičů, se svými kamarády a o to větší dobrodružství na pouti prožívají.
21: Mně se nejvíc líbí tenhle kolotoč.
0: Mně se líbila tam ta loď.
21: Mně se nejvíc líbilo na pouti autíčka.
22: Mně se líbil ta šedelnej hlad.
23: A dneska už se ty děti moc nebojí. V podstatě čím jsou menší, tak tím jsou odvážnější. A nejoblíbenější asi taková ta klasika. Autodrom a lítací labutě, slony. To zůstává tak nějak stejný.
9: V rámci spolupráce městského obvodu s pořadateli poutě nabízí letos Doubravka i jednu novinku.
20: Letos máme novinku, máme parkovací odstavnou plochu, která je kousek vedle čističky, takže je možné až 100 aut odstavit zde a dojít vlastně jenom pěší cestou sem.
9: Spolupráci si pochvalují i provozovatele atrakcí, kteří se na stejné místo vrací už víc než 40 let.
23: Je to největší pouť v plzeňském kraji a řekl bych, že je velmi oblíbená, jak u nás, tak u návštěvníků. Jsme tu do neděle 26. Přes týden jsme tu od 3 do 9 a o víkendu jsme tu od 10 do 10.
9: Pro pořadatele i vedení obvodu je největší odměnou nadšení malých dětí, které bylo vidět a slyšet všude kolem a všichni bez rozdílu věku si možnost svezení zadarmo užili.
19: Běží to tady už 10 let, takže my v té hezké praxi pokračujeme a děkujeme panu Lagernovi za to.
9: Pouti u svatého Jiří by hlavně v pátek a sobotu mělo přát i počasí, a tak se tu dětský smích a výskot bude jistě ozývat i v dalších dnech. Z Dubravky, Jonáš Novotný, Televize ZAK.

0: Krásný den, vítám vás u pořadu Týden v regionech. I tentokrát se ohlédneme za tím, co se přihodilo v uplynulých dnech. Oblastní nemocnice Rychnov nad Kněžnou má nový multioborový pavilon s urgentním příjmem. Jde o jednu z nejzásadnějších investic posledních let, která výrazně mění úroveň nemocniční péče v celém regionu.
1: Pětipodlažní pavilon soustřeďuje klíčová oddělení na jedno místo, což umožní rychlejší diagnostiku i efektivnější léčbu. Operační sály, chirurgie, ortopedie, jednotky intenzivní péče, ARO, to vše je součástí jednoho moderního celku.
2: Je to přelomový okamžik, je to to, na co ta nemocnice čekala v podstatě od svého vzniku, protože ten vývoj se nikdy nezastaví ani v medicíně a myslím si, že se dočkala a zase tu nemocnici to nastartovalo na další desítky let dopředu.
1: Ostrý provoz zahájí pavilon na přelomu dubna a května. Nový urgentní příjem umožní rychlé třídění pacientů podle závažnosti jejich stavu a okamžité zahájení léčby.
3: Já myslím, že takovou nemocnici by určitě záviděli hlavně pražské nemocnice, nebo že tam máme ten projekt nové nemocnice a když vidím, jak vypadá Bulovka, nebo Královské Vinohrady, nebo Karlák, nebo Tomajerka, tak toto je absolutně špička. Takže já si myslím, že Královéhradecký kraj má skvělou strategii investic.
1: Stavební práce v Rychnovské nemocnici zahájil Královéhradecký kraj před 3 lety.
4: Je to především zlepšení nejenom dostupnosti péče, ale i kvality té vlastně urgentní péče.
5: Zvenku si řeknete, že je ta budova taková klasická, nemocniční, ale zevnitř opravdu na vás působí velice příjemně a myslím si, že ti pacienti i zaměstnanci to velice ocení.
1: Náklady na vybudování pavilonu přesáhly 1 miliardu korun. Multioborový pavilon má nemocnici posunout mezi nejlépe vybavená zdravotnická zařízení v regionu. Patrik Jandejsek, televize V1.
0: Kaviár, symbol luxusu a výjimečné gastronomie. Delikatisa, která se obvykle objevuje jen při slavnostních příležitostech, má ale své místo i v Česku. Fakulta rybářství a ochrany vod Jihočeské univerzity ho vyrábí šetrným způsobem bez usmrcení ryb a s důrazem na přirozenou chuť i maximální čerstvost. Jak taková výroba probíhá a čím je český kaviár výjimečný, ukáže následující reportáž.
6: Kaviár je známý jako luxusní potravina, delikatesa. Jikry jeseterů se dostávají na talíře při výjimečných příležitostech. Kaviár je spojován s vysokou gastronomií. Největším producentem na světě je Čína. Kvalitní kaviár, vyznačující se čistým složením, jemnou chutí a mimořádnou čerstvostí, produkuje také Fakulta rybářství a ochrany vod Jihočeské univerzity.
7: V Česku kaviár téměř nikdo neprodukuje. Další jeho unikátní věc je ta, že je získáván způsobem, který vlastně neusmrtí danou samici. Tahle metoda je velice šetrná.
6: Kaviár tu tedy získávají z jedné ryby opakovaně po několik let. Velký důraz kladou na co nejpřirozenější chuť, nepoužívají konzervační látky nebo různé zlepšovače a vyrábí ho s velmi nízkým obsahem soli. Do zpracovny se dostává co nejčerstvější a jeho příprava spočívá v několika důležitých krocích. Úplným základem je důkladné promytí.
7: Ikry od umřelí tak jsou lehčí a tím pádem vyplavou nahoru, šlupky taky. Tenhle krok se opakuje několikrát, třeba 12krát, 10krát, záleží vlastně na kvalitě těch ikr.
8: Naše fakulta ve Vodňanech v rybářském genetickém centru chová několik druhů jeseterů. A z těchto jeseterů získáváme eticky jikry pro produkci kaviáru, který má velký potenciál. A tímto bychom se rádi zaměřili na vyšší produkci, aby vlastně bylo možné náš kaviár ochutnat ve vybraných restauracích nebo například na některém z připravovaných veletrhů.
6: Už tradičně je možné ho ochutnat na výstavě Země živitelka nebo při výlovu rybníku Rožumberk. Koupit ho lze na e-shopu rybářské fakulty. Spotřební doba je od 0,5 do 1 roku. Je balený v krabičkách po 40 gramech.
7: Produkce kaviáru na naší zpracovně je jedna z našich priorit. Každý rok produkujeme dvakrát s tím, že se snažíme, aby vlastně ten produkt byl co nejkvalitnější. Celá výroba kaviáru od získání jiker z našeho generačního jedna ve Vodňanech je v naší režii po samotné zpracování a distribuci.
6: Fakulta rybářství a ochrany vod Jihočeské univerzity ukazuje, že nejde jen o výjimečnou surovinu, ale také o poctivou práci, přesnost, zkušenost a odpovědný přístup. A produkt, jakým je kaviár, známý jako potravina už od středověku, může dnes zároveň nést hodnoty jako šetrnost a respekt k tomu, z čeho vzniká.
0: Sál Janáčkovy konzervatoře v Ostravě hostil slavnostní předávání cen Plamen lidskosti. Moravskoslezský kraj na slavnostním večeru ocenil osobnosti i kolektiv pracující v sociálních službách.
9: Sportovce a zdravotní sestry oceňuje Moravskoslezský kraj už několik let. Letos poprvé se vedení rozhodlo ocenit taky pracovníky v sociálních službách v rámci gala večera Plamen lidskosti.
10: Já si myslím, že jsme v rámci vedení vlastně byli překvapeni, že pracovníci v sociálních službách nemají vlastní kategorii, protože oni si bezesporu zaslouží. A já jsem moc rád, že jsem mohl být u toho.
9: 13 jednotlivců si rozdělilo ceny v 5 kategoriích. 6. ocenění patřilo kolektivu Domova Letokruhy za soudržnost a profesionální přístup.
11: Ta naše práce je mnohdy až za hranice té pracovní povinnosti, protože je to práce srdcem, která je daleko cennější. Já si toho opravdu strašně vážím, že pracuji s takovýma lidma, kteří toto umí a těm lidem pomáhají.
12: Naše práce vlastně šetří státu peníze, protože já zachytím kolikrát takové věci, které by, kdyby ten člověk nepřišel, tak prostě se rozjedou a pak to stojí samozřejmě daleko více.
13: My máme rekordmantku, která je přes 40 let, máme tady k dámu, která je 32 let ve službě, ale to portfolium té činnosti v sociálních službách je velmi rozmanité.
9: Za svou práci kraj odměnil v sále Janáčkovy konzervatoře taky sociální a zdravotní pracovníky, pracovníky v pobytových zařízeních, nebo terénních a ambulantních službách. Michal Slonina, Televize Polar.
0: Fakulta strojního inženýrství Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem se již několik let ve spolupráci s desítkami dalších odborníků zabývá vývojem nano- a mikropovlaků na kovové materiály. Úspěšný výzkum již přinesl několik patentů.
14: Fakulta strojního inženýrství Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem se 4 roky zabývala vývojem a výzkumem v oblasti nových nano- a mikropovlaků na povrchu vybraných kovových materiálů. Do projektu s názvem Nanotech ITI2 se zapojilo několik desítek odborníků, a to nejen z fakulty, ale i z jiných výzkumných institucí a také přímo z praxe.
15: Ta myšlenka vlastně jako taková pramení hlavně z udržitelnosti, protože samozřejmě máme kovové materiály a je nějaká snaha je vlastně ochránit, zlepšit ty funkční vlastnosti, korozní odolnosti, tepelné stability a tak dále. Takže vlastně myšlenka byla ochránit a zlepšit povrchové vlastnosti materiálů jako takových.
14: Výsledky výzkumu využijí hlavně průmyslové podniky v regionu.
15: Dopad do průmyslu našich výsledků byla třeba v oblasti výroby pneumatik, kdy jsme vlastně navrhli a zapatentovali povlaky, které se aplikují na formy pro výrobu pneumatik, aby měly lepší odolnost, zvládali více cyklů a líp se ty vlastně pneumatiky vlastně vyjímaly z těch form.
14: V rámci projektu Univerzita Jana Evangelisty Purkyně nakoupila z Brusu nové specializované vybavení v hodnotě milionů korun, mimo jiné nový elektronový mikroskop a tvrdoměr. Pomohla i dotace z Evropské unie.
15: Evropská unie je naším jakoby velkým partnerem. Ty dotace jsou poměrně vysoké. Uvážíme-li jenom projekt Nanotech, tak vlastně to byl projekt za 56 milionů, kdy evropské fondy nám poskytly 48 milionů, přes 48 milionů, zbytek vlastně byly veřejné zdroje. Takže bez těchto vlastně evropských fondů my bychom nemohli pořídit takhle úžasné přístrojové vybavení.
14: Výzkum v rámci projektu Nanotech ITI2 přinesl hned 3 nové patenty.
15: Vydali se 3 vlastně patenty. Jeden z nich byl právě na nanovrstvy chemické předúpravy teflonové z přídavky nanočástic a další byly 2 patenty na geopolymerní suspenze nanášené na kovové materiály. Takže nejprve je český patent a teď už se překlápí vlastně do mezinárodních přihlášek.
0: Evropská obchodní akademie v Děčíně prošla výraznou, ačkoliv oku na první pohled neviditelnou proměnou. V rámci projektu Konektivita škola nakoupila technologické vybavení, které výrazně zkvalitní a také zpříjemní výuku.
14: Evropská obchodní akademie v Děčíně prošla výraznou, ačkoliv oku na první pohled neviditelnou proměnou. Během 6 měsíců realizovala rozsáhlou modernizaci školní sítě a zkvalitnila vzdělávací infrastrukturu pro práci s digitálními technologiemi.
16: Naše škola byla rekonstruovaná před několika lety, kdy částečně síť byla vybudovaná, ale nebyla tam zajištěna dostatečná bezpečnost, to znamená, že my jsme nenaplňovali standardy konektivity a proto jsme museli přistoupit vlastně k té modernizaci, tak abychom standardy naplnili a hlavně my jsme neměli do té doby bezdrátové připojení k dispozici, takže tím projektem se vybudovalo kompletně nové bezdrátové připojení.
17: V rámci projektu Konektivita jsme realizovali kompletní pokrytí naší školy pomocí Wi-Fi sítě. Ta je dostupná pro žáky, mají v požadované stabilitě, rychlosti a zabezpečení, aby ji mohli plně využívat při výuce.
14: Bezdrátové připojení si studenti pochvalují.
18: Předtím to nebylo úplně ideální, občas to padalo, trochu to trvalo, než si nějaké stránky načetli. Teď je to opravdu lepší, je to rychlejší, neseká se to, jde vidět velká změna.
19: Vnímám změnu, protože hlavně studenti, podle mě všichni, můžu souhlasit za všechny studenty v této třídě, že internet je mnohem lepší a že se mnohem lépe pracuje.
20: Já hodně používám mobilní data a teďka, jak máme právě Wi-Fi připojení, tak telefon se méně i vybíjí a máme lepší prostě jakoby obecně připojení na počítačích a hlavně ty telefony, že když něco potřebujeme dělat s telefonem, třeba Kahoot v nějakých hodinách, tak se nám ty telefony tak nevybíjí.
14: V rámci projektu Konektivita škola nakoupila i technologické vybavení, které výrazně zkvalitní a také zpříjemní výuku.
16: V rámci projektu Konektivity byla možnost nakoupit ještě koncová zařízení, to znamená, že my jsme rádi tady tu možnost využili. Nakoupili jsme 2 interaktivní displeje do menších učeben a 3 velké interaktivní tabule potom do učeben větších. Zároveň jsme vybavili 1 počítačovou učebnu a nakoupili jsme i další mobilní zařízení pro zaměstnance školy.
14: Projekt Konektivita stál více než 7 milionů korun.
16: 85% financovala Evropská unie a zbylých 15% potom zřizovatel, tedy Ústecký kraj v našem případě. V tuhletu chvíli musím říct, že projekt hodnotíme velice pozitivně, protože všechny cíle se podařilo naplnit. Největší radost mám asi z toho, že opravdu máme k dispozici Wi-Fi připojení kompletně ve všech prostorách budovy, je bezpečné, je dostatečně kvalitní, takže se na ně můžeme spolehnout a můžeme v rámci výuky využívat jak mobilní telefony, tak další mobilní zařízení, které máme v tuhle tu chvíli k dispozici.
14: Evropská obchodní akademie v Děčíně teď i díky projektu Konektivita poskytuje výuku zcela v souladu s trendy 21. století.
0: Loď, která po staletí brázdila Moravu, teď odhaluje i své skryté příběhy. Odborníci v jejím dně našli středověkou sekeru, důležitou stopu, která pomohla určit její stáří. Právě podobné detaily dělají z nenápadného kusu dřeva unikátní archeologický nález. Návštěvníci si navíc mohou expozici v lapidáriu vlastivědného muzea v Olomouci projít bez bariér a některé artefakty si i osahat.
21: Čtyři a 60 let byla ukryta před zraky veřejnosti. Z muzejního skladu v Chudobíně na Olomoucku do centra města ji přivezlo vlastivědné muzeum Olomouc do lapidária na Denisově ulici. Řeč je o monoxilu historické lodi. Loď byla vyrobena z jednoho kusu kmene, konkrétně dubu. Pochází z 16. století, měří 4 metry a váží zhruba přes 100 kilo.
2: V jejím dně při době nálezu byla objevena středověká, pozdně středověká, raně novověká sekera, takzvaná širočina. To byla první indicie, no a druhou indicii jsme získali cirka před 20 lety, kdy kolegové nechali udělat dendrochronologické datování tohoto monoxilu a zjistili, že strom, ze které je vyrobena, tak byl poražen někdy po roce 1532 nebo 1537.
21: Byla objevena v roce 1962 v meandru řečiště Moravy u Hinkova. Do rukou vlastivědného muzea se dostala díky kronikáři z Příkaz, pana Svozila.
2: Sloužila určitě k přepravě lidí, popřípadě zboží, mohla také sloužit rybářům, přece jenom řeka Morava v té době byla základní zdroj obživy pro spoustu lidí a určitě to mohlo být i dopravní prostředek. Musíme provést základní ošetření, zbavíme jí prachu, konzervátoři rozhodnou, jestli jsou nutné ještě nějaké další úpravy.
21: Loď z Hinkova je druhou, která se na Moravě našla. První keltský monoxil ze 3. století před naším letopočtem byl objeven v 90. letech minulého století na břehu Mohelnického jezera. Nyní jsou oba vzácné artefakty vůbec poprvé společně k vidění pro veřejnost v lapidáriu vlastivědného muzea.
3: Zpřístupňujeme veřejnosti expozici Příběh kamene, kde představujeme ten kámen v několika formách. Kromě příběhu kamene zde představujeme také příběh lodí. Máme mít bezbariérové vstupy pro vozíčkáře. Máme zde několik artefaktů, které je možné si osahat. Jsou opatřeny popiskami v Brailově písmu. A máme tady také některé interaktivní prvky.
21: Unikátní lodě budou k vidění od 1. května až do konce září. Aneta Lindovská, Televize Morava.
0: Zalesněný prostor mezi Vršavou a Frištátem se zaplnil hasičskou technikou. Konalo se tady taktické cvičení hasičských jednotek statutárního města Zlína, zaměřené na vyhledávání pohřešovaných osob. 13 městských jednotek si v praxi vyzkoušelo koordinaci v náročném terénu i nasazení nejmodernější techniky.
22: Pátek 4:30 odpoledne, pro většinu lidí začátek víkendu, pro hasiče ze Zlína a okolí začátek náročného cvičení. Přesně v tento čas dostávají jednotky informaci o pohřešovaných osobách v členitém lese u Vršavy. Do rozsáhlé akce se postupně zapojuje 13 jednotek požární ochrany statutárního města Zlína. Cílem taktického cvičení je maximálně nasimulovat realitu a prověřit koordinaci celkem 96 záchranářů přímo v terénu.
23: Ty taktické cvičení jsou právě proto, aby hasiči, když ne každý rok je nějaké takové cvičení takového charakteru, tak aby jsme si to vyzkoušeli na nečisto, aby věděli, do čeho jdou a aby v podstatě byli lépe skoordinovatelní.
24: Po příjezdu těch jednotek, vlastně když se dostaví vlastně tady do toho prostoru, který je označen jako seřadiště, tak bude proveden nějaký seznámení ze situací. S tím, že ty jednotky se potom vydají do toho lesa a bude se jim to něčím komplikovat. Ať už je to větší hustota toho lesu, ať už je to nějaká uplocenka, ať už je to nějaké jezírko nebo co tam je. A postupně budou nalézat nějaké předměty, které je budou navádět k tomu, že tam jakože někdo je.
25: Přijeme jednotka, hraní cesto a upravy tvar, přijem.
22: Během odpoledne si tak jednotky prověřili nejen svou fyzičku, ale procvičili si také taktiku vyhledávání, vyproštění před lékařského ošetření a transportu zraněných osob či orientaci a navigaci v terénu. Klíčovým prvkem byla spolupráce se záchrannou brigádou kinologů Zlínského kraje a seznámení se s moderní technikou, konkrétně drony s termovizí a speciální terénní čtyřkolkou.
23: A je to asi jedno z prvních cvičení, určitě první cvičení přímo na území města Zlína, kdy právě naše jednotky využívají tady tu kinologickou brigádu a budou nám pomoci právě kohledat v tom terénu.
22: Páteční podvečer ale nebyl jen o práci. Došlo také k ocenění, poděkování a předání čestného uznání panu Josefu Jakubovi, technikovi požární ochrany z oddělení krizového řízení, který odchází do zaslouženého důchodu.
0: Z dnešního týdne v regionech je to vše. Přeji krásný den a těším se na viděnou u dalšího dílu.

0: Krásný den. Vítejte u pořadu Putování v regionech, kde si občas říkáme, proč jsme sem nejeli už dávno. Dneska vás vezmu na místa, která možná znáte z mapy, ale rozhodně ne tak, jak vám je v reportážích ukážeme. Tak si na chvíli odložte plány, zapněte zvědavost a vyrazte se mnou na cestu. Slibuji, že to nebude nuda. V první reportáži se vydáme na Klatovsko, do obce Chudenice, malebného místa spojeného s významným šlechtickým rodem Černínů. Právě ti zde po staletí zanechali výraznou stopu, ať už v podobě památek nebo celkového charakteru obce a jejího okolí. Chudenice dnes lákají nejen historií, ale i krásnou krajinou a klidnou atmosférou, která dává tušit, jak důležité místo kdysi sehrávali. Čeká nás setkání s historií, která je tu stále přítomná na každém kroku.
1: Chudenice na Klatovsku jsou jednou z nejstarších českých osad. Jejich historie je spjata s prastarým šlechtickým rodem, který tu nejen koncem 13. století vznikl, ale nikdy své sídlo nepřenechal jiným majitelům. Zdejší panství nikdy nezměnilo vlastníka, což je rarita v celé střední Evropě.
2: Starý černínský zámek Muzeum Josefa Dobrovského v Chudenicích je kolébkou významného šlechtického rodu Černínů z Chudenic, kterým Chudenice a zdejší panství patří. Bylo téměř 800 let a to je takový evropský primát.
1: Na zámku najdete dva prohlídkové okruhy. První z nich seznamuje příchozí z historií rodu Černínů i městečka Chudenice.
2: Ukazujeme jim, jak se na takovém zámku za Černínů žilo, co se jedlo, jak se oblékali, jaké byly společenské zvyklosti. Pak je tu druhý prohlídkový okruh Tvrz, který zavede návštěvníky do středověku. My jim představíme místa, která jsou spjatá s tou původní tvrzí. Například jedinou dochovanou obranou baštu uvidí zbrojnici, kuchyni, anebo sklepy, které byly zpřístupněny před několika lety.
1: Dějiny rodu Černínů z Chudenic se začaly kdysi před dávnými časy psát v zámecké černé kuchyni.
3: Podle legendy zde vzniklo jméno Černý Chudenec. V kdysi dávné době zde nebýval zámek, bývala zde tvrz, která náležela pánům, kteří byli velmi schopní, a toto se nelíbilo ani samotnému králi. Přichází podle legendy domluva v podobě vojska, celá tvrz je vypleněna, každý živý tvor je zabit. Chůva ukrývá potomka pána zdejší tvrze v komín této černé kuchyně a po několika dnech přichází podaný lid oplakávat svého mrtvého pána. Spatřují vše vypálené, rozbořené, živou duše nenalézají. Uslyší pláč a v komínu této černé kuchyně objeví malé miminko chlapce. Celé černé od popela sazí umazané a zvolají aj Černý Chudenec. Kež by pán Bůh jej ráčil zachovati a on nám dobrým pánem ráčil býti. Černý chlapec od popela sazí byl a započala se zde tedy psát historie jednoho z nejstarších českých šlechtických rodů, Černého Chudence, Černína z Chudenic, dnes říkáno Černína z Chudenic. A to je také ten důvod, proč kuchyně je po tolika z těch letech zachována.
1: Zajímavá pověst se také váže k andělskému pokoji, někdejší ložnici Humprechta Jana staršího.
3: Jedné noci zjevil se mu anděl a pravil mu, že třetího dne jej pán Bůh na věčnost povolá. Chce-li odejít z duší smířenou a naprosto čistou, má vykonati pouť v chrám páně kostel svatého Wolfganga, být vyspovídán z pozemského hříchu a majetek mezi své děti rozdělit. Jak anděl pravil, tak hrabě učinil. Vyspovídán byl, majetek mezi děti rozděliv a třetího dne byl pánem na věčnost ze svého lože povolán. Jeho děti na důkaz onoho zvěstování nechali anděla ve strop vymalovati a od toho času se říká pokoj andělský.
1: V působivých interiérech je všechno vybavení původní. Část přímo odtud, část ze zámku Lázeň, ležícím na okraji Chudenic.
2: Z toho vybavení, které tady je, bychom rádi upozornili také na klavír, na který hrával třeba český hudební skladatel Karel Hašler. Tady složil a poprvé zahrál písničku Po starých zámeckých schodech.
1: K zámku náleží také Muzeum Josefa Dobrovského. Jehož expozice se věnují místním slavným rodákům i osobnostem, které Chudenicko navštěvovali.
2: Naším největším a nejslavnějším rodákem je český básník Jaroslav Kvapil. Ten se narodil přímo u nás na zámku, protože jeho otec tady byl zámeckým lékařem.
3: Tady v této místnosti můžete vidět věci z osobního vlastnictví Jaroslava Kvapila. Jeho pracovní stůl, jeho pověstný holubník, fotografie z osobního alba, fotografie významných herců, hereček, bardů Českého národního divadla, psací stroj, na které vzniklo snad i krásné libretto k opeře. Karuselka, krásný pohádkový příběh Princezna Pampeliška, neboť toto vše vzniklo zde v Chudenicích u dnes říkáno Kvapilových jezírek, kde pana doktora Jaroslava Kvapila múza políbila nejvícekrát. Významným rodákem městečka Chudenického je také zakladatel muzea Josefa Dubrovského, pan Adolf Roubal. Byl to významný badatel, vlastivědný pracovník, miloval českou krajinu a miloval samozřejmě i Chudenice. Díky němu také máme krásnou knížku Obrázky ze starých Chudenic, kde jsou nádherně popsané významné mezníky v historii městečka Chudenického.
1: Až si půjdete prohlédnout okolí Chudenic, nezapomeňte navštívit americkou zahradu, založenou kdysi majitelem panství. Na počátku nešlo o arboretum, jaké je tu dnes, ale o školku pro pěstování okrasných dřevin.
4: Dovážely se sem dřeviny z různých částí světa a hodně také právě z Severní Ameriky, takže proto vzniklo to označení americká zahrada. Řada těch dřevin byla u nás vysazena poprvé a oni v podstatě zkoušeli, které ty dřeviny se u nás dokáží uchytit a růst.
1: Uvádí se, že až 250 druhů bylo poprvé vysazeno právě tady. Buk lesní varianta krystáta, pocházející z Francie, je dokonce zdrojovým materiálem pro výsadby v celé republice.
4: Nerozmnožuje se pohlavně, ale jenom roubováním a v podstatě všechny nebo většina, valná většina výsadeb v České republice pochází právě z jedince, kterého máme tady v americké zahradě. Je to na něm do dneška vidět, protože vlastně ve spodních partích nemá žádné větve, a které byly použity na to roubování. Jedním z našich zajímavých kultivarů je další varianta buku, je to buk lesní kultivar Eugen. Byl pojmenován po Eugenu Karlu Černínovi, zakladateli zahrady. Zajímavý je tím, že je to většinou buky známé jako stromy. Tento buk má keřovitý růst, takže má více kmenů od země. Naším nejzajímavějším stromem je Douglaska tisolestá, která pochází z původních výsadeb z toho roku 1842, takže dneska má něco přes 180 let. Sazenice byla převezena z Hamburku. Patří ke třem nejstarším stromům v Evropě, je z nich nejmohutnější, ve výčetní výšce těch stromů se měří těch 130 cm, má téměř 6 metrů od kmene. Výška je o něco menší, než tyto stromy dorůstají, protože před několika lety došlo ke zlomení špičky, to se u těch dřevin stává, ale i přesto je ta výška dneska 37 metrů zhruba. V zahradě můžeme vidět řadu zajímavých listů na stromech, protože se tu pěstují různé kultivary běžných druhů, jako je dub nebo buk, akorát jejich listy vypadají jinak. Máme tady třeba dub celokrajinný, jeho listy na rozdíl od běžného dubu, které mají různě vykrajování, tak ten je úplně hladký. Nebo je tu několik kultivarů obyčejného buku lesního s vykrajovanými listy, s různě pozměněnými listy nebo barevnými variantami.
1: Zajímavým stromem je také dřín květnatý, zvláštní svým stromovitým růstem. Dřín květnatý totiž obvykle bývá keř. Už podle svého jména je nejkrásnější v době květu.
4: Americká zahrada je v současnosti národní přírodní památka a proto se o dřeviny jejich ošetřování stará Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky. Technickou infrastrukturu americké zahrady spravují Lesy České republiky. V loňském roce opravili altánek a vstupní brány.
1: Závěrem si určitě udělejte výšlap na vrch Žďár, kde stojí rozhledna Bolfánek. Je z ní vidět Šumava, český les a za dobré viditelnosti prý i Alpy. Jde vlastně o věž bývalého kostela zasvěceného svatému Wolfgangovi. Skála, na níž stojí, má prasklinu, která se prý zvětšuje. Až bude tak velká, že jí projde člověk, podle pověsti se otevře brána do pekel. Kámen ze skály má ale údajně léčivé účinky. Z toho je vidět, že nic není jen černé a můžeme věřit v dobré konce.
0: Archeopark Pavlov, otevřený v roce 2016 pod svahy Pavlovských vrchů, představuje jednu z nejvýznamnějších paleolitických lokalit v Evropě, a to sídliště lovců mamutů staré přibližně 30 000 let. Zdejší expozice je unikátně zakomponována do terénu. Většina muzea je pod zemí a nad povrchem se tyčí jen bílá betonová světla, připomínající vápencové skály Pálavy. Co všechno tu můžete vidět a zažít, se dozvíte z naší další reportáže.
5: K výročí 100 let od objevu věstonické Venuše uspořádal Archeopark Pavlov spolu s Moravským zemským muzeem doprovodnou výstavu. Odborným garantem výstavy je Archeologický ústav Akademie věd České republiky, kterému patří pozemek této národní kulturní památky, na kterém se archeopark nachází.
6: Protože je rok 2025, tedy 100 let od objevení věstonické Venuše, tak jsme samozřejmě nechtěli tohle výročí vynechat. Takže jsme připravili společně právě s Moravským zemským muzeem, jež je správce originálu věstonické Venuše, výstavu Druhý život Venuše. Kurátorkou a autorkou toho projektu je doktorka Martina Galetová, právě z Moravského zemského muzea, která vlastně společně s námi dala dohromady výstavu, která ukazuje odraz věstonické Venuše za těch posledních 100 let.
5: Věstonická Venuše ovlivnila společnost. Postupem času se stala symbolem pravěku nejen na našem území. Je to nejstarší keramika na světě, dosud objevená. Je krásným dokladem pravěkého umění, ale je to především

0: odrůd tulipánů, včetně unikátní kolekce těch černých. Květinové záhony najdete přímo podél hlavního okruhu zahrady, takže si je můžete pohodlně vychutnat během procházky. Výstavu navíc doplní informační tabule, které přiblíží zajímavosti o pěstování i šlechtění těchto oblíbených květin. Na jihu Čech se vydáme na hrad Rožmberk, kde ožívá Bukovské rodové muzeum. Návštěvníci tu mohou nahlédnout do života šlechtického rodu, který výrazně ovlivnil historii regionu, a projít si expozice přibližující jejich každodennost i společenské postavení. Hrad tak nabízí nejen působivou architekturu a výhledy na Vltavu, ale i živý návrat do minulosti, který stojí za to zažít.
1: Od 5. dubna mohou návštěvníci hradu Rožmberk obdivovat Bukovské rodové muzeum v Novém Hávu. Výraznou proměnou získaly pokoje v prvním patře zpět svou podobu, tak jak je navrhl v polovině 19. století hrabě Jiří Jan Jindřich Bukvoj. Prvním krokem bylo obnovení původní barevnosti sálů, které probíhalo v předchozích 5 letech.
2: My jsme věděli podle dobových vyobrazeních i podle restaurátorských sond, že ty místnosti nebyly bílé nebo béžové, tak jak jsme je v posledních 10 letech našim návštěvníkům prezentovali. Takže jsme se mohli pustit do práce a v průběhu zimních měsíců, kdy není návštěvnický provoz, tak jsme si mohli dovolit tedy zavřít, pustit sem restaurátora a jednotlivé místnosti se nám najednou vyloupily v krásných pestrých barvách.
1: Hrad Rožmberk byl jako muzeum návštěvníkům zpřístupněn už v polovině 19. století a brzy se stal oblíbeným turistickým cílem. Díky historickým pramenům, kvašům, akvarelům Rudolfa von Alta a dobovým snímkům bylo možné jednotlivým místnostem navrátit jejich původní vzhled.
2: V době, kdy Jiří Jan Jindřich, hrabě Jiří Jan Jindřich, budoval muzeum, tak vlastně tomu muzeu dal i naprosto promyšlenou ideologickou náplň. Každá z místností byla věnována určitému slavnému období historie rodu Bukvoj a nebo významným osobnostem. Takže každá místnost nesla svůj příběh a myslím, že jsme udělali hodně na tom, abychom ty příběhy do interiéru hradu Rožmberka zase vrátili.
1: Pokoje muzea byly vybaveny množstvím starožitností, které hrabě nakupoval osobně nebo prostřednictvím svých zástupců ve Vídni, Norimberku nebo Řezně. Návštěvníkům se poprvé představí i historické artefakty, které byly po 10 letech uloženy v depozitářích a některé z nich stále čekají na restaurátorský zásah.
2: Často jsme pracovali i s tím, že ty předměty byly vystaveny v jiných místnostech, v jiných částí těch místností a teprve v okamžiku, kdy jsme je vrátili na své původní místo, tak vlastně ty předměty daly smysl, že najednou jsme zjistili, že jsou osvětlovány přirozeným světlem z oken a že se najednou rozzářily. Takže opravdu hrabě Jiří Jan Jindřich Bukvoj měl své rodové muzeum promyšlené do posledního detailu. A vlastně my jsme se snažili s co největším respektem tu jeho myšlenku a ty jeho plány naplnit.
1: Jedinou místností, která nebyla reinstalací dotčena, je tento rytířský sál. Ten zůstal zachován ve své manýristické podobě. V rámci Bukvojovského muzea býval původně označován jako sál předků. Jehož výzdobu tvořily portréty členů rodu Bukvoj a na příbornicích bylo vystaveno mnoho drobných uměleckých předmětů.
2: Zatím jsme se s odborníky, se kterými jsme tedy spolupracovali na přípravě expozice, shodli na tom, že budeme prezentovat rytířský sál tedy v podobě začátku 17. století a v rámci přebudování té expozice jsme jej vlastně nechali v té nejčistší možné podobě. Takže jsme jej zbavili některých kusů nábytku a prezentujeme jej návštěvníkům takto syrově.
1: Symbolickým vrcholem prohlídky rodového muzea je Křižácká galerie, kde můžete vidět i dobovou fotografii hraběte Jiřího Jana Jindřicha Bukvoje.
2: Zde chtěl Jiří Jan Jindřich Bukvoj poukázat na také jedno velké historické téma rodu Longeval Bukvoj, na téma rytířství, protože jeho předkové se účastnili také křížových výprav a vlastně to byla doba, ke které hlížel Jiří Jindřich s velkou úctou, tak tuto místnost právě zasvětil rytířským výpravám. Tady na těch portrétech jsou

0: vojevůdci křížových výprav a pod jejich velením se účastnili právě i příslušníci rodu Bukvoj-Longeval.
1: Návštěvníci mají možnost prozkoumat další prohlídkové trasy hradu Rožmberk, jako jsou soukromé pokoje rodu Bukvojů ve druhém patře nebo středověká věž Jakobínka, která je dnes už jediným pozůstatkem zaniklého horního rožmberského hradu.
0: Jakobínka se stala pro návštěvníky atraktivním cílem. Když výjdou nahoru po 169 schodech, tak vlastně se dostanou až na ten ochoz, takže užijí si určitě krásné pohledy na okolí Rožmberka. A my se s návštěvníky chceme seznámit také s historií věže a samozřejmě nechceme opominout i tu rekonstrukci, která byla mimořádně zajímavá. Možná můžu připomenout, že se odehrávala za pomoci dobových technologií, pracovalo se se dřevem, které bylo vytěženo v místních lesích. Možná si někteří vzpomenou na lešení, ve kterém Jakobínka byla několik let, a vlastně na vrcholu té helmice byl jeřáb, pomocí kterého se nahoru transportoval materiál, jeřáb na lidský pohon.
1: Prohlídkové trasy jsou v dubnu zpřístupněny v pátek, v sobotu a v neděli ve vybraných časech. Od května jsou pak otevřené denně mimo pondělí. Cena vstupného zůstává stejná.
2: A to je pro dnešek všechno. Pokud jste dostali chuť vyrazit, splnili jsme plán. A jestli ne, tak to asi znamená, že se budeme muset příště snažit ještě víc. Díky, že jste cestovali s námi. Těším se na vás zase příště u putování v regionech. Do té doby se mějte krásně.

Dnešní díl bude věnován nemocničnímu areálu na Bulovce. Tady na kopci v katastru Pražské Libně stával původně usedlost Bulovka. Ta už dnes neexistuje, ale na tomhle místě potom byl postaven rokokový zámeček, kterému se říká Rokoska, a ten tady stojí do dneška, je tady za mnou a je dnes součástí nemocnice. Ten zámeček na konci 19. století sloužil jako vychovatelná mravně narušené mládeže, a protože kapacitně nestačil, tak v sousedství zámečku byla postavena nová budova a na tu se teď půjdeme podívat. Teď jsme se přesunuli kousek od toho rokokového zámečku a za mnou je velká budova takzvané nové vychovatelny, která byla postavena v letech 1905 až 1907 v neorokokovém stylu. Architektem této budovy byl Jan Kříženecký. To byl bratr profesora Rudolfa Kříženeckého, známého pražského architekta a mimo jiné taky propagátor filmařství. Ta budova nové vychovatelny je velice výraznou dominantou této části Prahy a je viditelná ze všech stran. Nemocnice na Bulovce se začala budovat v první dekádě 20. století. Vznikla vlastně z podnětu městského hygienika doktora Františka Procházky, který mimo jiné stál taky za zástavbou Hradčanských bastionů, o níž jsme už dříve mluvili. První objekt, který tady vyrostl, vyprojektoval městský architekt František Velich v roce 1910. A to je ta malá budova, která je za mnou. Byla postavena v secesním stylu. K největšímu rozmachu areálu nemocnice na Bulovce došlo na počátku 20. let. Hlavní město Praha pověřilo městský stavební úřad, aby vyprojektoval několik pavilonů, které potom byly postaveny v první polovině 20. let a které vlastně tvoří jakési jádro nemocnice na Bulovce do dneška. Projektanty těch pavilonů ve stylu Art Deco byli architekti městského stavebního úřadu Vladislav Martínek, Vratislav Hota a Mečislav Petrů. Na nejvyšším bodě kopce na Bulovce se nachází stavba, která tady byla postavena v roce 1927 podle projektu pražského architekta Karla Roštíka. Byl to původně pavilon TBC, to bylo téma, které bylo tehdy velmi aktuální, ale později těch pacientů s touto nemocí ubývalo, takže dnes ten pavilon slouží jako interna nemocnice na Bulovce. Ve 30. letech byla nemocnice na Bulovce rozšířena o 3 další pavilony. Ty byly postaveny v tehdy módním funkcionalistickém stylu, to znamená s hladkými fasádami, s rovnými střechami. Jeden z těch pavilonů vidíte tady právě za mnou, to je infekční pavilon nemocnice na Bulovce. Ten projektovali architekti městského stavebního úřadu Lhota a Petrů. Další byl radiologický pavilon od architekta Nevoleho a na ten třetí, nejhezčí, se půjdeme podívat. My se rozloučíme u asi nejzajímavějšího, nejcennějšího pavilonu celého areálu nemocnice na Bulovce. Ten projektoval architekt Jan Rosůlek, někdejší člen Devětsilu. Je ve stylu funkcionalismu, ale použil tady architekt také poprvé barevnou kombinaci, což v té době nebylo obvyklé. Kuriozní je, že sám byl přitom barvoslepý. Nejzajímavější je samozřejmě to nízké křídlo, které vybíhá z budovy dermatovenerologického pavilonu s takovým pilovitým motivem na průčelí, tak aby všechny ty pokoje byly obráceny ke sluníčku. Areál nemocnice na Bulovce je nesmírně zajímavý z architektonického hlediska i proto, že tady máme zastoupeny vlastně všechny styly moderní architektury 20. století, od historismu přes secesy, modernu až po funkcionalismus. Stavilo se samozřejmě i po druhé světové válce. V 50. letech potom byla nemocnice zestátněna.

Dobrý den, milí diváci. Já bych vás ráda přivítala v zoologické a botanické zahradě města Plzně, konkrétně v pavilonu Tajemný svět afrických nočních i denních savců, a to konkrétně před expozicí kaloňů plavých. Kaloni plaví jsou savci řádu letounů a my je tady v zoologické zahradě chováme společně s osináky africkými. Není to jediný letoun, který obývá naši zoologickou zahradu, a konkrétně od kaloňů máme tři druhy: kaloně plavé, kaloně rodriguezské a kaloně egyptské. Jak můžete vidět, je to poměrně početná skupina. Během roku i z mláďaty tady máme kolem 50 jedinců a každý rok se nám pravidelně rozmnožují. Kaloň plaví je březí 120 dnů, což je na takhle malého savce poměrně dlouhá doba, a mládě prvních několik měsíců visí stále na matce. Stará se o něj pouze výlučně jeho matka a to mládě se první týdny vůbec nepouští, je trvale na matce, která ho kojí, i s ním lítá, funguje s ním úplně přirozeně. Vzhledem k tomu, že tyto kolonie jsou tak početné, tak mají ve volné přírodě velký problém s lovením kvůli páchaným škodám na ovocných stromech. S tím souvisí, že se tedy živí ovocem, listy, pupeny, květy. Krmíme je dvakrát denně. Krmíme je ráno ještě předtím, než se na nočním pavilonu zhasne světlo, a odpoledních hodinách za běžného nočního režimu, a dostávají kromě směsi ovoce a zeleniny také listovou zeleninu, různé druhy melounů. Spoustu lidí, kteří nám projdou přes pavilon, tak se zde zastaví s tím, že tady lítají netopíři. Netopíři jsou kosmopolitně rozšíření, žijí na celém světě a živí se hmyzem. Kaloni se živí ovocem nebo plody obecně. A další rozdíl mezi těmito druhy je ten, že netopíři jsou známí tím, že se v noci řídí echolokací, kdežto naši kaloni se řídí zrakem, mají velmi velké oči v porovnání s netopíry.

0: Dobrý den, vážení diváci. Program plný zajímavých pořadů. Zůstaňte s námi, čeká nás spousta zábavy a informací.
1: Patnáct let poté, stejná místa, stejné tváře, jen o pár šedivých vlasů víc. Plzeňské fotbalové legendy se v neděli 19. dubna znovu setkali u příležitosti výročí odzisku historického titulu.
2: Trošku nostalgie. Musím říct, že to uběhlo jako voda těch 15 let a jsem rád, že taková akce vůbec vznikla a že můžeme zaspomínat na ten začátek, kdy to tady všechno startovalo v Plzni.
1: Samotné setkání zahájili tehdejší mistři ligy prohlídkou kabiny a následně společným obědem v areálu plzeňského pivovaru.
3: Nostalgie nespíveční. Zrovna jsme říkali, že jsme jako spolu seděli 3 hodiny a že bychom spolu potřebovali sedět 3 dny, protože těch zážitků z toho je neskutečně. Kéž bychom se mohli potkávat takhle každý rok a vždycky si vzpomenout na to, jaký to bylo.
1: Fanoušci se mohli s Pavlem Vrbou, Pavlem Horvátem, Davidem Limberským a dalšími setkat na více než hodinové autogramiádě. O podpis nebo fotku s nimi byl obrovský zájem.
4: Autogramiáda se nedá zpomenout, protože zájemců je fakt spousta. Buď budeme muset zažít později zápas, anebo my tam nebudeme.
1: Velké emoce zaplavily trávník před úvodním hvizdem zápasu 30. ligového kola mezi Viktorií a Pardubicemi. Plzeňské legendy sklidily při slavnostním nástupu bouřlivé ovace. Ty vůbec největší pak dva klíčoví strůjci zázraku. Tehdejší kapitán Pavel Horvát a kouč Pavel Vrba.
5: El capitano Pavel Horvát!
6: Hlavní trenér FC Viktorie Plzeň, pan
7: to úžasný a celkově celá akce se mi moc líbí. Ten nástup tak byl hodně emotivní. Spolu jsme si to užili a já se strašně rád, že tohle můžu být součástí.
1: Současná sestava Viktorie nastoupila do výročního zápasu v unikátních retrosadách bez jmenovek na zádech, přesně tak, jak se hrálo tenkrát. Pomyslnou sladkou tečku za celým vzpomínkovým dnem ale duel nepřinesl. Západu Češi nakonec na Pardubice nestačili a prohráli 0-1. Z Plzně pro televizi ZAK Marie Osvaldová.
8: Letošní zimní sezóna byla v Plzeňském kraji z pohledu silničářů mimořádně náročná a zároveň nejdražší za posledních 6 let. Správa a údržba silnic za údržbu komunikací 2. a 3. třídy zaplatila přes 290 milionů korun. Časté mrazy, sněhové srážky i náledí vedly k nadprůměrnému nasazení techniky. Nejkritičtější byl leden s rekordní spotřebou posypové soli a téměř nepřetržitými výjezdy. Silničáři během zimy ošetřili stovky tisíc kilometrů silnic a spotřebovali tisíce tun materiálu.
9: Speciálních sběrných nádob na kov bylo dosud po městě málo a muselo k ním vyjíždět samostatné popelářské auto, což nebylo efektivní. Teď proto Plzeň zavádí systém společného sběru plechovek a skla, protože následné přetřídění je velmi jednoduché.
10: Společně jako ty střepy, hliník také recyklovatelný a ty zpracovatelé odpadu ze skla nebo skleněného odpadu umí z toho z té změti vyndavat uzávěry, víčka a tak dále a tímto způsobem budou schopni izolovat i ty plechovky, řekněme všechen ten hliníkový odpad a dávat to stranou a dále recyklovat, stejně tak jako ty střepy, které zbydou.
9: Na nápoje v plechovkách si na západě Čech zvykáme stále víc. Jen plzeňský pivovar teď prodává 22% své produkce právě v plechovkách, zatímco ještě před 15 lety to bylo jen mezi 2 a 5%.
11: Hliník je nekonečně recyklovatelný.

0: bez toho, aby došlo k nějakým ztrátám, takže v případě například recyklovatelných plechovek trvá 60 dní od vlastní recyklace k výrobě nového produktu.
1: I proto rozhodně má cenu plechovky třídit, protože jde o materiál plně recyklovatelný.
2: Tyhle ty kovové a zejména hliníkové obaly jsou lehké, recyklovatelné a jejich zatížení pro životní prostředí je relativně nízké, nebo de facto není žádné. Takže by to chtělo, aby ty lidé sami svým chováním prostě toto preferovali. Já myslím, že tady je velké pole pro jakékoliv informativní kampaně.
3: My jsme odhadli, že ten nárůst sběru kovového odpadu bude zhruba o 350 tun navíc za rok.
1: Stejně jako dosud samozřejmě můžeme plechovky a další kov odevzdávat ve sběrných dvorech, ale nově je tedy možné vhazovat je také do zelených popelnic a kontejnerů. Z Plzně Jonáš Novotný, televize ZAK.
4: Bílá Hora v Plzni se připravuje na velkou dopravní zkoušku. Od pondělí 4. května se kvůli pokračující rekonstrukci nakonec zcela uzavře ulice 28. října všem vozidlům. Výjimku budou mít autobusy a sanitky. Pro místní to znamená velké komplikace, které se ale oproti původnímu plánu zkrátí. Pokud by zůstal zachován částečný průjezd, silnice by se opravovala o 2 měsíce déle.
5: Dříve místo, kterému se lidé raději vyhýbali. Dnes cíl milovníků výběrové kávy. V plzeňských Skvrnianech skončila neobvyklá proměna. Nevzhledné a léta uzavřené veřejné záchodky se díky investici 3. městského obvodu proměnily v moderní kavárnu.
6: Mám velikou radost z toho, jak se ten prostor proměnil, jak kavárna funguje. Ještě větší radost mám z toho, že děti z mateřské školky nám ji přišli pomoci oficiálně otevřít. No a protože těch dětských prvků tu není tolik a protože mě to nandavání zmrzliny moc nešlo, tak slibuju, že přidáme ještě herní prvek kuchyňku, kde bude pultík, kde děti budou moct trénovat.
5: Pro místní obyvatele byl doposud tento prostor spíše trnem v oku.
7: Mě hrozně těší, že jsme vlastně dokázali vytvořit jako takový hezký místo a já doufám, že to bude i přirozeným místem setkávání prostě rodin s dětmi, protože co si budeme povídat, i předchozí veřejné záchody byly spíš místem setkávání uživatelů drog a narkomanů.
5: Slavnostní otevření zpestřilo vystoupení dětí ze 70. mateřské školy.
8: Pro děti a jejich učitelky a ostatní tak jsme měli připraveno 100 porcí zmrzliny a měli na výběr jahodovou, čokoládovou a vanilkovou.
5: Kavárna dostala název Olivka Café. I když se nachází v místě v bývalých záchodků, hygiena a moderní design jsou tu na prvním místě. Původní podzemní prostory nyní slouží jako technické zázemí, sklady a samozřejmě nové toalety pro hosty.
9: Tohle místo bylo jedinečné v tom, že jak je vidět, tak vlastně je mezi stromama, vlastně v zelení. A když jsme sem přišli prvně, tak de facto tady byla jenom vlastně tráva, koukaly komínky a zaplývaný schody vlastně někam do sklepa, kde ty veřejné záchodky v minulosti byly. Šli jsme tou cestou, aby jsme to rozsvítili.
5: Největší výzvou pro zhotovitele byly zemní práce.
10: Na začátku tady stály bývalé veřejné záchodky, které byly ponořeny pod úrovní terénu a bylo potřeba je celé odkopat a odizolovat, aby tam nevznikaly další problémy s vodou.
5: Kavárna by se měla stát živým komunitním místem. Provozovatelé tak plánují pořádání speciálních akcí.
11: První akci máme vlastně na 1. máje, oslavu 1. máje a slavnostní otevření terásky. Budeme mít provoz do 10 hodin večer přes celé léto. Bude tady živá hudba, nějaké letní drinky a takhle oslavíme vlastně 1. máj.
5: Proměna záchodku na kavárnu za více než 12 milionů korun trvala 9 měsíců a bude aspirovat na jednu z cen v soutěži Stavba roku Plzeňského kraje. Z Plzně pro televizi ZAK, Maria Osvaldová.
4: V Chebu se bude vyrábět 25 000 automobilů ročně. Na tiskové konferenci, která se konala minulý týden v Chebu, se poprvé představil zástupce Mercedes-Benz Truck, aby vedení města i Karlovarského kraje seznámil s myšlenkou vytvoření závodu na výrobu aut. Ten nabídne příležitost pro kvalifikované zaměstnance především z řad místních občanů. Stavba závodu by měla odstartovat začátkem příštího roku a první vozidla by mohla vyjet do konce tohoto desetiletí. Společnost Daimler Truck působí na celosvětovém trhu již 130 let a vyrábí nákladní automobily, včetně těch bezemisních.
1: Každoročně se městský obvod Plzeň 4 domluví s provozovatelem poutě, aby se na jedno dopoledne atrakce rozjeli pro místní děti a na kolotoče nebo houpačky mohli i ti, kteří by se třeba jinak na pouť nedostali.
12: Já mám velkou radost, že jsme zase po roce mohli přivítat dobravecké děti přímo tady na pouti. Je tady více než 500 dětí, které tady točíme. Jsou to děti z našich školek, jsou to děti ze stacionáře, který je u nás na Dobravce, jsou to i děti tady z základní a mateřské školy pro slabozraké a asi všichni vidí, že se tady baví, takže mě to dělá velkou radost.
13: Pouť u svatého Jiří je krásná milá tradice, která k našemu obvodu už patří dlouhá léta. Děti jsou nadšené, můžou se tady povozit na spoustě atrakcí. Já jsem byl hned první den s dětmi, já mám dvě děti a moc jsme si to jako užili.
1: Pro děti z mateřských školek je zážitek o to lepší, že jsou na atrakcích sami, bez rodičů, se svými kamarády a o to větší dobrodružství na pouti prožívají.
14: Mně se nejvíc líbí tenhle kolotoč. Mně se líbila tamta loď.
15: Mně se nejvíc líbilo na pouti autíčka.
16: Mně se líbil šedonej hlad.
17: A dneska už se ty děti moc nebojí. V podstatě čím jsou menší, tak tím jsou odvážnější. A nejoblíbenější asi taková ta klasika. Autodrom a lítací labutě, slony. To zůstává tak nějak stejný.
1: V rámci spolupráce městského obvodu s pořadateli poutě nabízí letos Doubravka i jednu novinku.
13: Letos máme novinku, máme parkovací odstavnou plochu, která je kousek vedle čističky, takže je možné až 100 aut odstavit zde a dojít vlastně jenom pěší cestou sem.
1: Spolupráci si pochvalují i provozovatele atrakcí, kteří se na stejné místo vrací už víc než 40 let.
17: Je to největší pouť v plzeňském kraji a řekl bych, že je velmi oblíbená, jak u nás, tak u návštěvníků. Jsme tu do neděle 26. Přes týden jsme tu od 3 do 9 a o víkendu jsme tu od 10 do 10.
1: Pro pořadatele i vedení obvodu je největší odměnou nadšení malých dětí, které bylo vidět a slyšet všude kolem a všichni bez rozdílu věku si možnost svezení zadarmo užili.
12: Běží to tady už 10 let, takže my v té hezké praxi pokračujeme a děkujeme panu Lagernovi za to.
1: Pouti u svatého Jiří by hlavně v pátek a sobotu mělo přát i počasí a tak se tu dětský smích a výskot bude jistě ozývat i v dalších dnech. Z Doubravky Jonáš Novotný, Televize ZAK.

0: Krásný den, vítám vás u pořadu Týden v regionech. I tentokrát se ohlédneme za tím, co se přihodilo v uplynulých dnech. Oblastní nemocnice Rychnov nad Kněžnou má nový multioborový pavilon s urgentním příjmem. Jde o jednu z nejzásadnějších investic posledních let, která výrazně mění úroveň nemocniční péče v celém regionu.
1: Pětipodlažní pavilon soustřeďuje klíčová oddělení na jedno místo, což umožní rychlejší diagnostiku i efektivnější léčbu. Operační sály, chirurgie, ortopedie, jednotky intenzivní péče, ARO, to vše je součástí jednoho moderního celku.
2: Je to přelomový okamžik, je to to, na co ta nemocnice čekala v podstatě od svého vzniku, protože ten vývoj se nikdy nezastaví ani v medicíně a myslím si, že se dočkala a zase tu nemocnici to nastartovalo na další desítky let dopředu.
1: Ostrý provoz zahájí pavilon na přelomu dubna a května. Nový urgentní příjem umožní rychlé třídění pacientů podle závažnosti jejich stavu a okamžité zahájení léčby.
3: Já myslím, že takovou nemocnici by určitě záviděli hlavně pražské nemocnice, nebo že tam máme ten projekt nové nemocnice a když vidím, jak vypadá Bulovka, nebo Královské Vinohrady, nebo Karlák, nebo Tomajerka, tak toto je absolutně špička. Takže já si myslím, že Královéhradecký kraj má skvělou strategii investic.
1: Stavební práce v rychnovské nemocnici zahájil Královéhradecký kraj před 3 lety.
4: Je to především zlepšení nejenom dostupnosti péče, ale i kvality té vlastně urgentní péče.
5: Zvenku si řeknete, že je ta budova taková klasická, nemocniční, ale zevnitř opravdu na vás působí velice příjemně. Myslím si, že ti pacienti i zaměstnanci to velice ocení.
1: Náklady na vybudování pavilonu přesáhly 1 miliardu korun. Multioborový pavilon má nemocnici posunout mezi nejlépe vybavená zdravotnická zařízení v regionu. Patrik Jandejsek, Televize V1.
0: Kaviár. Symbol luxusu a výjimečné gastronomie. Delikatisa, která se obvykle objevuje jen při slavnostních příležitostech, má ale své místo i v Česku. Fakulta rybářství a ochrany vod Jihočeské univerzity ho vyrábí šetrným způsobem bez usmrcení ryb a s důrazem na přirozenou chuť i maximální čerstvost. Jak taková výroba probíhá a čím je český kaviár výjimečný, ukáže následující reportáž.
6: Kaviár je známý jako luxusní potravina, delikatesa. Jikry jeseterů se dostávají na talíře při výjimečných příležitostech. Kaviár je spojován s vysokou gastronomií. Největším producentem na světě je Čína. Kvalitní kaviár, vyznačující se čistým složením, jemnou chutí a mimořádnou čerstvostí, produkuje také Fakulta rybářství a ochrany vod Jihočeské univerzity.
7: V Česku kaviár téměř nikdo neprodukuje. Další jeho unikátní věc je ta, že je získáván způsobem, který vlastně neusmrtí danou samici. Tahle metoda je velice šetrná.
6: Kaviár tu tedy získávají z jedné ryby opakovaně po několik let. Velký důraz kladou na co nejpřirozenější chuť, nepoužívají konzervační látky nebo různé zlepšovače a vyrábí ho s velmi nízkým obsahem soli. Do zpracovny se dostává co nejčerstvější a jeho příprava spočívá v několika důležitých krocích. Úplným základem je důkladné promytí.
7: Ikry od umřelí tak jsou lehčí a tím pádem vyplavou nahoru, šrubky taky. Tenhle krok se opakuje několikrát, třeba 12krát, 10krát, záleží vlastně na kvalitě těch ikr.
8: Naše fakulta ve Vodňanech v rybářském genetickém centru chová několik druhů jeseterů. A z těchto jeseterů získáváme eticky ikry pro produkci kaviáru, který má velký potenciál. A tímto bychom se rádi zaměřili na vyšší produkci, aby vlastně bylo možné náš kaviár ochutnat ve vybraných restauracích nebo například na některém z připravovaných veletrhů.
6: Už tradičně je možné ho ochutnat na výstavě Země živitelka nebo při výlovu rybníku Rožumberk. Koupit ho lze na e-shopu rybářské fakulty. Spotřební doba je od 0,5 do 1 roku. Je balený v krabičkách po 40 gramech.
7: Produkce kaviáru na naší zpracovně je jedna z našich priorit. Každý rok produkujeme dvakrát s tím, že se snažíme, aby vlastně ten produkt byl co nejkvalitnější. Celá výroba kaviáru od získání jiker z našeho generačního jedna ve Vodňanech je v naší režii po samotné zpracování a distribuci.
6: Fakulta rybářství a ochrany vod Jihočeské univerzity ukazuje, že nejde jen o výjimečnou surovinu, ale také o poctivou práci, přesnost, zkušenost a odpovědný přístup. A produkt, jakým je kaviár, známý jako potravina už od středověku, může dnes zároveň nést hodnoty jako šetrnost a respekt k tomu, z čeho vzniká.
0: Sál Janáčkovy konzervatoře v Ostravě hostil slavnostní předávání cen Plamen lidskosti. Moravskoslezský kraj na slavnostním večeru ocenil osobnosti i kolektiv pracující v sociálních službách.
9: Sportovce a zdravotní sestry oceňuje Moravskoslezský kraj už několik let. Letos poprvé se vedení rozhodlo ocenit taky pracovníky v sociálních službách v rámci gala večera Plamen lidskosti.
10: Já si myslím, že jsme v rámci vedení vlastně byli překvapeni, že pracovníci v sociálních službách nemají vlastní kategorii, protože oni si ji bezesporu zaslouží. Já jsem moc rád, že jsem mohl být u toho.
9: 13 jednotlivců si rozdělilo ceny v 5 kategoriích. 6. ocenění patřilo kolektivu Domova Letokruhy za soudržnost a profesionální přístup.
11: Ta naše práce je mnohdy až za hranice té pracovní povinnosti, protože je to práce srdcem, která je daleko cennější. Já si toho opravdu strašně vážím, že pracuji s takovýma lidma, kteří toto umí a těm lidem pomáhají.
12: Naše práce vlastně šetří státu peníze, protože já zachytím kolikrát takové věci, které by, kdyby ten člověk nepřišel, tak prostě se rozjedou a pak to stojí samozřejmě daleko více.
13: My máme rekordmantku, která je přes 40 let, máme tady k dámu, která je 32 let ve službě, ale to portfolium té činnosti v sociálních službách je velmi rozmanité.
9: Za svou práci kraj odměnil v sále Janáčkovy konzervatoře taky sociální a zdravotní pracovníky, pracovníky v pobytových zařízeních nebo terénních a ambulantních službách. Michal Slonina, Televize Polar.
0: Fakulta strojního inženýrství Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem se již několik let ve spolupráci s desítkami dalších odborníků zabývá vývojem nano- a mikropovlaků na kovové materiály. Úspěšný výzkum již přinesl několik patentů.
14: Fakulta strojního inženýrství Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem se 4 roky zabývala vývojem a výzkumem v oblasti nových nano- a mikropovlaků na povrchu vybraných kovových materiálů. Do projektu s názvem Nanotech ITI2 se zapojilo několik desítek odborníků, a to nejen z fakulty, ale i z jiných výzkumných institucí a také přímo z praxe.
15: Ta myšlenka vlastně jako taková pramení hlavně z udržitelnosti, protože samozřejmě máme kovové materiály a je nějaká snaha je vlastně ochránit, zlepšit jejich funkční vlastnosti, korozní odolnosti, tepelné stability a tak dále. Takže vlastně myšlenka byla ochránit a zlepšit povrchové vlastnosti materiálů jako takových.
14: Výsledky výzkumu využijí hlavně průmyslové podniky v regionu.
15: Dopad do průmyslu našich výsledků byla třeba v oblasti výroby pneumatik, kdy jsme vlastně navrhli a zapatentovali povlaky, které se aplikují na formy pro výrobu pneumatik, aby měly lepší odolnost, zvládali více cyklů a líp se ty vlastně pneumatiky vlastně vyjímaly z těch forem.
14: V rámci projektu Univerzita Jana Evangelisty Purkyně nakoupila z Brusu nové specializované vybavení v hodnotě milionů korun, mimo jiné nový elektronový mikroskop a tvrdoměr. Pomohla i dotace z Evropské unie.
15: Evropská unie je naším jakoby velkým partnerem. Ty dotace jsou poměrně vysoké. Uvážíme-li jenom projekt Nanotech, tak vlastně to byl projekt za 56 milionů, kdy evropské fondy nám poskytly 48 milionů, přes 48 milionů, zbytek vlastně byly veřejné zdroje. Takže bez těchto vlastně evropských fondů my bychom nemohli pořídit takhle úžasné přístrojové vybavení.
14: Výzkum v rámci projektu Nanotech ITI2 přinesl hned 3 nové patenty?
15: Vydali se 3 vlastně patenty. Jeden z nich byl právě na nanovrstvy chemické předúpravy teflonové z přídavky nanočástic a další byly 2 patenty na geopolymerní suspenze nanášené na kovové materiály. Takže nejprve je český patent a teď už se překlápí vlastně do mezinárodních přihlášek.
0: Evropská obchodní akademie v Děčíně prošla výraznou, ačkoliv oku na první pohled neviditelnou proměnou. V rámci projektu Konektivita škola nakoupila technologické vybavení, které výrazně zkvalitní a také zpříjemní výuku.
14: Evropská obchodní akademie v Děčíně prošla výraznou, ačkoliv oku na první pohled neviditelnou proměnou. Během 6 měsíců realizovala rozsáhlou modernizaci školní sítě a zkvalitnila vzdělávací infrastrukturu pro práci s digitálními technologiemi.
16: Naše škola byla rekonstruovaná před několika lety, kdy částečně síť byla vybudovaná, ale nebyla tam zajištěna dostatečná bezpečnost, to znamená, že my jsme nenaplňovali standardy konektivity a proto jsme museli přistoupit vlastně k té modernizaci, tak abychom standardy naplnili a hlavně my jsme neměli do té doby bezdrátové připojení k dispozici, takže tím projektem se vybudovalo kompletně nové bezdrátové připojení.
17: V rámci projektu Konektivita jsme realizovali kompletní pokrytí naší školy pomocí Wi-Fi sítě. Ta je dostupná pro žáky, mají v požadované stabilitě, rychlosti a zabezpečení, aby ji mohli plně využívat při výuce.
14: Bezdrátové připojení si studenti pochvalují.
18: Předtím to nebylo úplně ideální, občas to padalo, trochu to trvalo, než se nějaké stránky načetly. Teď je to opravdu lepší, je to rychlejší, neseká se to, jde vidět velká změna.
19: Vnímám změnu, protože hlavně studenti, podle mě všichni, můžu souhlasit za všechny studenty v této třídě, že internet je mnohem lepší a že se mnohem lépe pracuje.
20: Já hodně používám mobilní data a teďka, jak máme právě Wi-Fi připojení, tak telefon se méně i vybíjí a máme lepší prostě jakoby obecně připojení na počítačích a hlavně ty telefony, že když něco potřebujeme dělat s telefonem, třeba Kahoot v nějakých hodinách, tak se nám ty telefony tak nevybíjí.
14: V rámci projektu Konektivita škola nakoupila i technologické vybavení, které výrazně zkvalitní a také zpříjemní výuku.
16: V rámci projektu Konektivity byla možnost nakoupit ještě koncová zařízení, to znamená, že my jsme rádi tady tu možnost využili. Nakoupili jsme 2 interaktivní displeje do menších učeben a 3 velké interaktivní tabule potom do učeben větších. Zároveň jsme vybavili 1 počítačovou učebnu a nakoupili jsme i další mobilní zařízení pro zaměstnance školy.
14: Projekt Konektivita stál více než 7 milionů korun.
16: 85% financovala Evropská unie a zbylých 15% potom zřizovatel, tedy Ústecký kraj v našem případě. V tuto chvíli musím říct, že projekt hodnotíme velice pozitivně, protože všechny cíle se podařilo naplnit. Největší radost mám asi z toho, že opravdu máme k dispozici Wi-Fi připojení kompletně ve všech prostorách budovy. Je bezpečné, je dostatečně kvalitní, takže se na ní můžeme spolehnout a můžeme v rámci výuky využívat jak mobilní telefony, tak další mobilní zařízení, které máme v tuhle tu chvíli k dispozici.
14: Evropská obchodní akademie v Děčíně teď i díky projektu Konektivita poskytuje výuku zcela v souladu s trendy 21. století.
0: Loď, která po staletí brázdila Moravu, teď odhaluje i své skryté příběhy. Odborníci v jejím dně našli středověkou sekeru, důležitou stopu, která pomohla určit její stáří. Právě podobné detaily dělají z nenápadného kusu dřeva unikátní archeologický nález. Návštěvníci si navíc mohou expozici v lapidáriu vlastivědného muzea v Olomouci projít bez bariér a některé artefakty si i osahat.
21: Let byla ukryta před zraky veřejnosti. Z muzejního skladu v Chudobíně na Olomoucku do centra města ji přivezlo vlastivědné muzeum Olomouc do lapidária na Denisově ulici. Řeč je o monoxilu historické lodi. Loď byla vyrobena z jednoho kusu kmene, konkrétně dubu. Pochází z 16. století, měří 4 metry a váží zhruba přes 100 kilo.
2: V jejím dně při době nálezu byla objevena středověká, pozdně středověká, raně novověká sekera, takzvaná širočina. To byla první indicie, no a druhou indicii jsme získali cirka před 20 lety, kdy kolegové nechali udělat dendrochronologické datování tohoto monoxilu a zjistili, že strom, ze které je vyrobena, tak byl poražen někdy po roce 1532 nebo 1537.
21: Byla objevena v roce 1962 v meandru řečiště Moravy u Hinkova. Do rukou vlastivědného muzea se dostala díky kronikáři z příkaz pana Svozila.
2: Sloužila určitě k přepravě lidí, popřípadě zboží, mohla také sloužit rybářům, přece jenom řeka Morava v té době byla základní zdroj obživy pro spoustu lidí a určitě to mohlo být i dopravní prostředek. Musíme provést základní ošetření, zbavíme jí prachu, konzervátoři rozhodnou, jestli jsou nutné ještě nějaké další úpravy.
21: Loď z Hinkova je druhou, která se na Moravě našla. První keltský monoxil ze 3. století před naším letopočtem byl objeven v 90. letech minulého století na břehu Mohelnického jezera. Nyní jsou oba vzácné artefakty vůbec poprvé společně k vidění pro veřejnost v lapidáriu vlastivědného muzea.
3: Zpřístupňujeme veřejnosti expozici Příběh kamene, kde představujeme ten kámen v několika formách. Kromě příběhu kamene zde představujeme také příběh lodí. Máme mít bezbariérové vstupy pro vozíčkáře. Máme zde několik artefaktů, které je možné si osahat. Jsou opatřeny popiskami v Brailově písmu. A máme tady také některé interaktivní prvky.
21: Unikátní lodě budou k vidění od 1. května až do konce září. Aneta Lindovská, Televize Morava.
0: Zalesněný prostor mezi Vršavou a Frištátem se zaplnil hasičskou technikou. Konalo se tady taktické cvičení hasičských jednotek statutárního města Zlína, zaměřené na vyhledávání pohřešovaných osob. 13 městských jednotek si v praxi vyzkoušelo koordinaci v náročném terénu i nasazení nejmodernější techniky.
22: Pátek 16:30 odpoledne, pro většinu lidí začátek víkendu, pro hasiče ze Zlína a okolí začátek náročného cvičení. Přesně v tento čas dostávají jednotky informaci o pohřešovaných osobách v členitém lese u Vršavy. Do rozsáhlé akce se postupně zapojuje 13 jednotek požární ochrany statutárního města Zlína. Cílem taktického cvičení je maximálně nasimulovat realitu a prověřit koordinaci celkem 96 záchranářů přímo v terénu.
23: Ty taktické cvičení jsou právě proto, aby hasiči, když ne každý rok je nějaké takové cvičení takového charakteru, tak aby jsme si to vyzkoušeli na nečisto, aby věděli, do čeho jdou a aby v podstatě byli lépe skoordinovatelní.
24: Po příjezdu těch jednotek, vlastně když se dostaví vlastně tady do toho prostoru, který je označen jako seřadiště, tak bude proveden nějaký seznámení ze situací. S tím, že ty jednotky se potom vydají do toho lesa a bude se jim to něčím komplikovat. Ať už je to větší hustota toho lesu, ať už je to nějaká oplocenka, ať už je to nějaké jezírko nebo co tam je. A postupně budou nalézat nějaké předměty, které je budou navádět k tomu, že tam jakože někdo je.
25: Přijeme jednotka, hranice 100 a upravit tvar, přijem.
22: Během odpoledne si tak jednotky prověřili nejen svou fyzičku, ale procvičili si také taktiku vyhledávání, vyproštění předlékařského ošetření a transportu zraněných osob či orientaci a navigaci v terénu. Klíčovým prvkem byla spolupráce se záchranou brigádou kinologů Zlínského kraje a seznámení se s moderní technikou, konkrétně drony s termovizí a speciální terénní čtyřkolkou.
23: A je to asi jedno z prvních cvičení, určitě první cvičení přímo na území města Zlína, kdy právě naše jednotky využívají tady tu kinologickou brigádu a budou nám pomoci právě pohledat v tom terénu.
22: Páteční podvečer ale nebyl jen o práci. Došlo také k ocenění, poděkování a předání čestného uznání panu Josefu Jakubovi, technikovi požární ochrany z oddělení krizového řízení, který odchází do zaslouženého důchodu.
0: Z dnešního týdne v regionech je to vše. Přeji krásný den a těším se na viděnou u dalšího dílu.

0: Krásný den. Vítejte u pořadu Putování v regionech, kde si občas říkáme, proč jsme sem nejeli už dávno. Dneska vás vezmu na místa, která možná znáte z mapy, ale rozhodně ne tak, jak vám je v reportážích ukážeme. Tak si na chvíli odložte plány, zapněte zvědavost a vyrazte se mnou na cestu. Slibuji, že to nebude nuda. V první reportáži se vydáme na Klatovsko, do obce Chudenice, malebného místa spojeného s významným šlechtickým rodem Černínů. Právě ti zde po staletí zanechali výraznou stopu, ať už v podobě památek nebo celkového charakteru obce a jejího okolí. Chudenice dnes lákají nejen historií, ale i krásnou krajinou a klidnou atmosférou, která dává tušit, jak důležité místo kdysi sehrávali. Čeká nás setkání s historií, která je tu stále přítomná na každém kroku.
1: Chudenice na Klatovsku jsou jednou z nejstarších českých osad. Jejich historie je spjata s prastarým šlechtickým rodem, který tu nejen koncem 13. století vznikl, ale nikdy své sídlo nepřenechal jiným majitelům. Zdejší panství nikdy nezměnilo vlastníka, což je rarita v celé střední Evropě.
2: Starý černínský zámek Muzeum Josefa Dobrovského v Chudenicích je kolébkou významného šlechtického rodu Černínů z Chudenic, kterým Chudenice a zdejší panství patří. Bylo téměř 800 let a to je takový evropský primát.
1: Na zámku najdete dva prohlídkové okruhy. První z nich seznamuje příchozí z historií rodu Černínů i městečka Chudenice.
2: Ukazujeme jim, jak se na takovém zámku za Černínů žilo, co se jedlo, jak se oblékali, jaké byly společenské zvyklosti. Pak je tu druhý prohlídkový okruh Tvrz, který zavede návštěvníky do středověku. My jim představíme místa, která jsou spjatá s tou původní tvrzí. Například jedinou dochovanou obranou baštu uvidí zbrojnici, kuchyni, anebo sklepy, které byly zpřístupněny před několika lety.
1: Dějiny rodu Černínů z Chudenic se začaly kdysi před dávnými časy psát v zámecké černé kuchyni.
3: Podle legendy zde vzniklo jméno Černý Chuděnec. V kdysi dávné době zde nebýval zámek, bývala zde tvrz, která náležela pánům, kteří byli velmi schopní a toto se nelíbilo ani samotnému králi. Přichází podle legendy domluva v podobě vojska, celá tvrz je vypleněna, každý živý tvor je zabit. Chůva ukrývá potomka pána zdejší tvrze v komín této černé kuchyně a po několika dnech přichází podaný lid oplakávat svého mrtvého pána. Spatřují vše vypálené, rozbořené, živou duše nenalézají. Uslyší pláč a v komínu této černé kuchyně objeví malé miminko chlapce. Celé černé od popela sazí umazané a zvolají aj Černý Chuděnec. Kež by pán Bůh jej ráčil zachovati a on nám dobrým pánem ráčil býti. Černý chlapec od popela sazí byl a započala se zde tedy psát historie jednoho z nejstarších českých šlechtických rodů, Černého Chuděnce, Černína z Chudenic, dnes říkáno Černína z Chudenic. A to je také ten důvod, proč kuchyně je po tolika z těch letech zachována.
1: Zajímavá pověst se také váže k andělskému pokoji, někdejší ložnici Humprechta Jana staršího.
3: Jedné noci zjevil se mu anděl a pravil mu, že třetího dne jej pán Bůh na věčnost povolá. Chce-li odejít z duší smířenou a naprosto čistou, má vykonati pouť v chrám páně kostel svatého Wolfganga, být vyspovídán z pozemského hříchu a majetek mezi své děti rozdělit. Jak anděl pravil, tak hrabě učinil. Vyspovídán byl, majetek mezi děti rozděliv a třetího dne byl pánem na věčnost ze svého lože povolán. Jeho děti na důkaz onoho zvěstování nechali anděla ve strop vymalovati a od toho času se říká pokoj andělský.
1: V působivých interiérech je všechno vybavení původní. Část přímo odtud, část ze zámku Lázeň, ležícím na okraji Chudenic.
2: Z toho vybavení, které tady je, bychom rádi upozornili také na klavír, na který hrával třeba český hudební skladatel Karel Hašler. Tady složil a poprvé zahrál písničku Po starých zámeckých schodech.
1: K zámku náleží také Muzeum Josefa Dobrovského. Jehož expozice se věnují místním slavným rodákům i osobnostem, které Chudenicko navštěvovali.
2: Naším největším a nejslavnějším rodákem je český básník Jaroslav Kvapil. Ten se narodil přímo u nás na zámku, protože jeho otec tady byl zámeckým lékařem.
3: Tady v této místnosti můžete vidět věci z osobního vlastnictví Jaroslava Kvapila, jeho pracovní stůl, jeho pověstný holubník, fotografie z osobního alba, fotografie významných herců, hereček, bardů Českého národního divadla, psací stroj, na kterém vzniklo snad i krásné libreto k opeře. Karuselka, krásný pohádkový příběh Princezna Pampeliška, neboť toto vše vzniklo zde v Chudenicích u dnes říkáno Kvapilových jezírek, kde pana doktora Jaroslava Kvapila můza políbila nejvícekrát. Významným rodákem městečka Chudenického je také zakladatel muzea Josefa Dubrovského, pan Adolf Roubal. Byl to významný badatel, vlastivědný pracovník, miloval českou krajinu a miloval samozřejmě i Chudenice. Díky němu také máme krásnou knížku Obrázky ze starých Chudenic, kde jsou nádherně popsané významné mezníky v historii městečka Chudenického.
1: Až si půjdete prohlédnout okolí Chudenic, nezapomeňte navštívit americkou zahradu, založenou kdysi majitelem panství. Na počátku nešlo o arboretum, jaké je tu dnes, ale o školku pro pěstování okrasných dřevin.
4: Dovážely se sem dřeviny z různých částí světa a hodně také právě z Severní Ameriky, takže proto vzniklo to označení americká zahrada. Řada těch dřevin byla u nás vysazena poprvé a oni v podstatě zkoušeli, které ty dřeviny se u nás dokáží uchytit a růst.
1: Uvádí se, že až 250 druhů bylo poprvé vysazeno právě tady. Buk lesní varianta krystáta, pocházející z Francie, je dokonce zdrojovým materiálem pro výsadby v celé republice.
4: Nerozmnožuje se pohlavně, ale jenom roubováním a v podstatě všechny nebo většina, valná většina výsadeb v České republice pochází právě z jedince, kterého máme tady v americké zahradě. Je to na něm do dneška vidět, protože vlastně ve spodních partích nemá žádné větve, a které byly použity na to roubování. Jedním z našich zajímavých kultivarů je další varianta buku, je to buk lesní kultivar Eugen. Byl pojmenován po Eugenu Karlu Černínovi, zakladateli zahrady. Zajímavý je tím, že je to většinou buky známé jako stromy. Tento buk má keřovitý růst, takže má více kmenů od země. Naším nejzajímavějším stromem je Douglaska tisolestá, která pochází z původních výsadeb z toho roku 1842, takže dneska má něco přes 180 let. Sazenice byla převezena z Hamburku. Patří ke třem nejstarším stromům v Evropě, je z nich nejmohutnější, ve výčetní výšce těch stromů se měří v těch 130 cm, má téměř 6 metrů od kmene. Výška je o něco menší, než tyto stromy dorůstají, protože před několika lety došlo ke zlomení špičky, to se u těch dřevin stává, ale i přesto je ta výška dneska 37 metrů zhruba. V zahradě můžeme vidět řadu zajímavých listů na stromech, protože se tu pěstují různé kultivary běžných druhů, jako je dub nebo buk, akorát jejich listy vypadají jinak. Máme tady třeba dub celokrajinný, jeho listy na rozdíl od běžného dubu, které mají různě vykrajování, tak ten je úplně hladký. Nebo je tu několik kultivarů obyčejného buku lesního s vykrajovanými listy, s různě pozměněnými listy nebo barevnými variantami.
1: Zajímavým stromem je také dřín květnatý, zvláštní svým stromovitým růstem. Dřín květnatý totiž obvykle bývá keř. Už podle svého jména je nejkrásnější v době květu.
4: Americká zahrada je v současnosti národní přírodní památka a proto se o dřeviny jejich ošetřování stará Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky. Technickou infrastrukturu americké zahrady spravují Lesy České republiky. V loňském roce opravili altánek a vstupní brány.
1: Závěrem si určitě udělejte výšlap na vrch Žďár, kde stojí rozhledna Bolfánek. Je z ní vidět Šumava, Český les a za dobré viditelnosti prý i Alpy. Jde vlastně o věž bývalého kostela zasvěceného svatému Wolfgangovi. Skála, na níž stojí, má prasklinu, která se prý zvětšuje. Až bude tak velká, že jí projde člověk, podle pověsti se otevře brána do pekel. Kámen ze skály má ale údajně léčivé účinky. Z toho je vidět, že nic není jen černé a můžeme věřit v dobré konce.
0: Archeopark Pavlov, otevřený v roce 2016 pod svahy Pavlovských vrchů, představuje jednu z nejvýznamnějších paleolitických lokalit v Evropě, a to sídliště lovců mamutů staré přibližně 30 000 let. Zdejší expozice je unikátně zakomponována do terénu. Většina muzea je pod zemí a nad povrchem se tyčí jen bílá betonová světla, připomínající vápencové skály Pálavy. Co všechno tu můžete vidět a zažít, se dozvíte z naší další reportáže.
5: K výročí 100 let od objevu věstonické Venuše uspořádal Archeopark Pavlov spolu s Moravským zemským muzeem doprovodnou výstavu. Odborným garantem výstavy je Archeologický ústav Akademie věd České republiky, kterému patří pozemek této národní kulturní památky, na kterém se archeopark nachází.
6: Protože je rok 2025, tedy 100 let od objevení věstonické Venuše, tak jsme samozřejmě nechtěli tohle výročí vynechat. Takže jsme připravili společně právě s Moravským zemským muzeem, jež je správce originálu věstonické Venuše, výstavu Druhý život Venuše. Kurátorkou a autorkou toho projektu je doktorka Martina Galetová, právě z Moravského zemského muzea, která vlastně společně s námi dala dohromady výstavu, která ukazuje odraz věstonické Venuše za těch posledních 100 let.
5: Věstonická Venuše ovlivnila společnost. Postupem času se stala symbolem pravěku nejen na našem území. Je to nejstarší keramika na světě, dosud objevená. Je krásným dokladem pravěkého umění, ale je to především technologický zázrak, protože je to poprvé, co se objevilo využití téhle technologie.
6: Tak tu výstavu jsme pojali tak, že jsme nechtěli vynechat ani ten základní příběh o věstonické Venuši, protože když vám chybí kontext, tak pak se těžko představuje ten odraz. Takže jsme využili spolupráce s talentovaným výtvarníkem Vojtou Šedou, který nám vytvořil vlastně tady, co vidíte okolo mě, vlastně takovýhle velkoformátový komiks.
5: Celá výstava je hodně interaktivní.

0: 30. listopadu, takže snad se sem vejdeme. Nicméně kromě toho, že teda se koná tato výstava, tak to samozřejmě dalo i základ nové sbírce, která bude v muzeu vlastně střádána v rámci nové historie, kde skutečně založíme sbírku těchto předmětů, které budou inspirovány Venuší.
1: V Pavlovském archeoparku můžete samozřejmě navštívit i stálou expozici, která vám poskytne ucelenou představu o životě lovců na našem území, a to přímo na místě, kde žili. Jan Kruba, televize Brno 1.
2: Dendrologická zahrada v Průhonicích se opět rozáří barvami jara. Od 28. dubna do 17. května tu rozkvete více než 140 odrůd tulipánů, včetně unikátní kolekce těch černých. Květinové záhony najdete přímo podél hlavního okruhu zahrady, takže si je můžete pohodlně vychutnat během procházky. Výstavu navíc doplní informační tabule, které přiblíží zajímavosti o pěstování i šlechtění těchto oblíbených květin. Na jihu Čech se vydáme na hrad Rožmberk, kde ožívá Bukovské rodové muzeum. Návštěvníci tu mohou nahlédnout do života šlechtického rodu, který výrazně ovlivnil historii regionu, a projít si expozice přibližující jejich každodennost i společenské postavení. Hrad tak nabízí nejen působivou architekturu a výhledy na Vltavu, ale i živý návrat do minulosti, který stojí za to zažít.
3: Od 5. dubna mohou návštěvníci hradu Rožmberk obdivovat Bukovské rodové muzeum v Novém Hávu. Výraznou proměnou získaly pokoje v prvním patře zpět svou podobu, tak jak je navrhl v polovině 19. století hrabě Jiří Jan Jindřich Bukvoj. Prvním krokem bylo obnovení původní barevnosti sálů, které probíhalo v předchozích 5 letech.
4: My jsme věděli podle dobových vyobrazeních i podle restaurátorských sond, že ty místnosti nebyly bílé nebo béžové, tak jak jsme je v posledních desetiletích našim návštěvníkům prezentovali. Takže jsme se mohli pustit do práce a v průběhu zimních měsíců, kdy není návštěvnický provoz, tak jsme si mohli dovolit tedy zavřít, pustit sem restaurátora a jednotlivé místnosti se nám najednou vyloupily v krásných pestrých barvách.
3: Hrad Rožmberk byl jako muzeum návštěvníkům zpřístupněn už v polovině 19. století a brzy se stal oblíbeným turistickým cílem. Díky historickým pramenům, kvašům, akvarelům Rudolfa von Alta a dobovým snímkům bylo možné jednotlivým místnostem navrátit jejich původní vzhled.
4: V době, kdy Jiří Jan Jindřich, hrabě Jiří Jan Jindřich, budoval muzeum, tak vlastně tomu muzeu dal i naprosto promyšlenou ideologickou náplň. Každá z místností byla věnována určitému slavnému období historie rodu Bukvoj a nebo významným osobnostem. Takže každá místnost nesla svůj příběh a myslím, že jsme udělali hodně na tom, abychom ty příběhy do interiéru hradu Rožmberka zase vrátili.
3: Pokoje muzea byly vybaveny množstvím starožitností, které hrabě nakupoval osobně nebo prostřednictvím svých zástupců ve Vídni, Norimberku nebo Řezně. Návštěvníkům se poprvé představí i historické artefakty, které byly po desetiletí uloženy v depozitářích a některé z nich stále čekají na restaurátorský zásah.
4: Často jsme pracovali i s tím, že ty předměty byly vystaveny v jiných místnostech, v jiných části těch místností a teprve v okamžiku, kdy jsme je vrátili na své původní místo, tak vlastně ty předměty daly smysl. Že najednou jsme zjistili, že jsou osvětlovány přirozeným světlem z oken a že se najednou rozzářily. Takže opravdu hrabě Jiří Jan Jindřich Bukvoj měl své rodové muzeum promyšlené do posledního detailu. A vlastně my jsme se snažili s co největším respektem tu jeho myšlenku a ty jeho plány naplnit.
3: Jedinou místností, která nebyla reinstalací dotčena, je tento rytířský sál. Ten zůstal zachován ve své manýristické podobě. V rámci Bukvojovského muzea býval původně označován jako sál předků. Jehož výzdobu tvořily portréty členů rodu Bukvoj a na příbornicích bylo vystaveno mnoho drobných uměleckých předmětů.
4: Zatím jsme se se s odborníky, se kterými jsme tedy spolupracovali na přípravě expozice, shodli na tom, že budeme prezentovat rytířský sál v podobě začátku 17. století a v rámci přebudování té expozice jsme jej vlastně nechali v té nejčistší možné podobě. Takže jsme jej zbavili některých kusů na

0: nábytku a prezentujeme jej návštěvníkům takto syrově.
1: Symbolickým vrcholem prohlídky Rodového muzea je Křižácká galerie, kde můžete vidět i dobovou fotografii hraběte Jiřího Jana Jindřicha Bukvoje.
0: Zde chtěl Jiří Jan Jindřich Bukvoj poukázat na také jedno velké historické téma rodu Longeval Bukvoj, na téma rytířství, protože jeho předkové se účastnili také křížových výprav a vlastně to byla doba, ke které hlížel Jiří Jindřich s velkou úctou, tak tuto místnost právě zasvětil rytířským výpravám. Tady na těch portrétech jsou králové vojevůdci křížových výprav a pod jejich velením se účastnili právě i příslušníci rodu Bukvoj Longeval.
1: Návštěvníci mají možnost prozkoumat další prohlídkové trasy hradu Rožmberk, jako jsou soukromé pokoje rodu Bukvojů ve druhém patře nebo středověk věž Jakobínka, která je dnes už jediným pozůstatkem zaniklého horního rožmberského hradu.
0: Jakobínka se stala pro návštěvníky atraktivním cílem. Když výjdou nahoru po 169 schodech, tak vlastně se dostanou až na ten ochoz, takže užijí si určitě krásné pohledy na okolí Rožmberka. A my se s návštěvníky chceme, seznámit také s historií věže a samozřejmě nechceme opominout i tu rekonstrukci, která byla mimořádně zajímavá. Možná můžu připomenout, že se odehrávala za pomoci dobových technologií. Pracovalo se se dřevem, které bylo vytěženo v místních lesích. Možná si někteří vzpomenou na lešení, ve kterém Jakobínka byla několik let a vlastně na vrcholu té helmice byl jeřáb, pomocí kterého se nahoru transportoval materiál, jeřáb na lidský pohon.
1: Prohlídkové trasy jsou v dubnu zpřístupněny v pátek, v sobotu a v neděli ve vybraných časech. Od května jsou pak otevřené denně mimo pondělí. Cena vstupného zůstává stejná.
2: A to je pro dnešek všechno. Pokud jste dostali chuť vyrazit, splnili jsme plán. A jestli ne, tak to asi znamená, že se budeme muset příště snažit ještě víc. Díky, že jste cestovali s námi. Těším se na vás zase příště u putování v regionech. Do té doby se mějte krásně.

Dnešní díl bude věnován nemocničnímu areálu na Bulovce. Tady na kopci v katastru Pražské Libně stával původně usedlost Bulovka. Ta už dnes neexistuje, ale na tomhle místě potom byl postaven rokokový zámeček, kterému se říká Rokoska, a ten tady stojí do dneška, je tady za mnou a je dnes součástí nemocnice. Ten zámeček na konci 19. století sloužil jako vychovatelná mravně narušené mládeže, a protože kapacitně nestačil, tak v sousedství zámečku byla postavena nová budova a na tu se teď půjdeme podívat. Teď jsme se přesunuli kousek od toho rokokového zámečku a za mnou je velká budova takzvané nové vychovatelny, která byla postavena v letech 1905 až 1907 v neorokokovém stylu. Architektem této budovy byl Jan Kříženecký. To byl bratr profesora Rudolfa Kříženeckého, známého pražského architekta a mimo jiné taky propagátor filmařství. Ta budova nové vychovatelny je velice výraznou dominantou této části Prahy a je viditelná ze všech stran. Nemocnice na Bulovce se začala budovat v první dekádě 20. století. Vznikla vlastně z podnětu městského hygienika doktora Františka Procházky, který mimo jiné stál taky za zástavbou hradčanských bastionů, o níž jsme už dříve mluvili. První objekt, který tady vyrostl, vyprojektoval městský architekt František Velich v roce 1910. A to je ta malá budova, která je za mnou. Byla postavena v secesním stylu. K největšímu rozmachu areálu nemocnice na Bulovce došlo na počátku 20. let. Hlavní město Praha pověřilo městský stavební úřad, aby vyprojektoval několik pavilonů, které potom byly postaveny v první polovině 20. let a které vlastně tvoří jakési jádro nemocnice na Bulovce do dneška. Projektanty těch pavilonů ve stylu Art Deco byli architekti městského stavebního úřadu Vladislav Martínek, Vratislav Hota a Mečislav Petrů. Na nejvyšším bodě kopce na Bulovce se nachází stavba, která tady byla postavena v roce 1927 podle projektu pražského architekta Karla Roštíka. Byl to původně pavilon TBC, to bylo téma, které bylo tehdy velmi aktuální, ale později těch pacientů s touto nemocí ubývalo, takže dnes ten pavilon slouží jako interna nemocnice na Bulovce. Ve 30. letech byla nemocnice na Bulovce rozšířena o 3 další pavilony. Ty byly postaveny v tehdy módním funkcionalistickém stylu, to znamená s hladkými fasádami, s rovnými střechami. Jeden z těch pavilonů vidíte tady právě za mnou, to je infekční pavilon nemocnice na Bulovce. Ten projektovali architekti městského stavebního úřadu Lhota a Petrů. Další byl radiologický pavilon od architekta Nevoleho a na ten třetí, nejhezčí, se půjdeme podívat. My se rozloučíme u asi nejzajímavějšího, nejcennějšího pavilonu celého areálu nemocnice na Bulovce. Ten projektoval architekt Jan Rosůlek, někdejší člen Devětsilu. Je ve stylu funkcionalismu, ale použil tady architekt také poprvé barevnou kombinaci, což v té době nebylo obvyklé. Kuriozní je, že sám byl přitom barvoslepý. Nejzajímavější je samozřejmě to nízké křídlo, které vybíhá z budovy dermatovenerologického pavilonu s takovým pilovitým motivem na průčelí, tak aby všechny ty pokoje byly obráceny ke sluníčku. Areál nemocnice na Bulovce je nesmírně zajímavý z architektonického hlediska i proto, že tady máme zastoupeny vlastně všechny styly moderní architektury 20. století, od historismu přes secesy, modernu až po funkcionalismus. Stavilo se samozřejmě i po druhé světové válce, v 50. letech potom byla nemocnice zestátněna.

Dobrý den, milí diváci. Já bych vás ráda přivítala v zoologické a botanické zahradě města Plzně, konkrétně v pavilonu Tajemný svět afrických nočních i denních savců, a to konkrétně před expozicí Kaloňů plavých. Kaloňi plaví jsou savci řádu letounů a my je tady v zoologické zahradě chováme společně s osináky africkými. Není to jediný letoun, který obývá naši zoologickou zahradu, a konkrétně od kaloňů máme 3 druhy: kaloně plavé, kaloně rodriguezské a kaloně egyptské. Jak můžete vidět, je to poměrně početná skupina. Během roku i z mláďaty tady máme kolem 50 jedinců a každý rok se nám pravidelně rozmnožují. Kaloň plaví je březí 120 dnů, což je na takhle malého savce poměrně dlouhá doba, a mládě prvních několik měsíců visí stále na matce. Stará se o něj pouze výlučně jeho matka a to mládě se první týdny vůbec nepouští, je trvale na matce, která ho kojí, i s ním lítá, funguje s ním úplně přirozeně. Vzhledem k tomu, že tyto kolonie jsou tak početné, tak mají ve volné přírodě velký problém s lovením kvůli páchaným škodám na ovocných stromech. S tím souvisí, že se tedy živí ovocem, listy, pupeny, květy. Krmíme je 2x denně. Krmíme je ráno ještě předtím, než se na nočním pavilonu zhasne světlo, a odpoledních hodinách za běžného nočního režimu, a dostávají kromě směsi ovoce a zeleniny také listovou zeleninu, různé druhy melounů. Spoustu lidí, kteří nám projdou přes pavilon, tak se zde zastaví s tím, že tady lítají netopíři. Netopíři jsou kosmopolitně rozšíření, žijí na celém světě a živí se hmyzem. Kaloni se živí ovocem nebo plody obecně. A další rozdíl mezi těmito druhy je ten, že netopíři jsou známí tím, že se v noci řídí echolokací, kdežto naši kaloni se řídí zrakem, mají velmi velké oči v porovnání s netopíry.

0: Dobrý den, vážení diváci. Vítáme vás u dnešního vysílání. Mám pro vás připravený pestrý program plný zajímavých pořadů. Zůstaňte s námi, čeká nás spousta zábavy a informací.
1: Patnáct let poté, stejná místa, stejné tváře, jen o pár šedivých vlasů víc. Plzeňské fotbalové legendy se v neděli 19. dubna znovu setkali u příležitosti výročí odzisku historického titulu.
2: Trošku nostalgie. Musím říct, že to uběhlo jako voda těch 15 let a jsem rád, že taková akce vůbec vznikla a že můžeme zaspomínat na ten začátek, kdy to tady všechno startovalo v Plzni.
1: Samotné setkání zahájili tehdejší mistři ligy prohlídkou kabiny a následně společným obědem v areálu plzeňského pivovaru.
3: Nostalgie nespíveční. Zrovna jsme říkali, že jsme jako spolu seděli 3 hodiny a že bychom spolu potřebovali sedět 3 dny, protože těch zážitků z toho je neskutečně. Kéž bychom se mohli potkávat takhle každý rok a vždycky si vzpomenout na to, jaký to bylo.
1: Fanoušci se mohli s Pavlem Vrbou, Pavlem Horvátem, Davidem Limberským a dalšími setkat na více než hodinové autogramiádě. O podpis nebo fotku s nimi byl obrovský zájem.
4: Autogramiáda se nedá zpomenout, protože zájemců je fakt spousta. Buď budeme muset zažít později zápas, anebo my tam nebudeme.
1: Velké emoce zaplavily trávník před úvodním hvizdem zápasu 30. ligového kola mezi Viktorií a Pardubicemi. Plzeňské legendy sklidily při slavnostním nástupu bouřlivé ovace. Ty vůbec největší pak dva klíčoví strůjci zázraku. Tehdejší kapitán Pavel Horvát a kouč Pavel Vrba.
5: El capitano Pavel Horvát!
6: Hlavní trenér FC Viktorie Plzeň, pan
7: to úžasný a celkově celá akce se mi moc líbí. Ten nástup tak byl hodně emotivní. Spolu jsme si to užili a já se strašně rád, že tohle můžu být součástí.
1: Současná sestava Viktorie nastoupila do výročního zápasu v unikátních retrosadách bez jmenovek na zádech, přesně tak, jak se hrálo tenkrát. Pomyslnou sladkou tečku za celým vzpomínkovým dnem ale duel nepřinesl. Západu Češi nakonec na Pardubice nestačili a prohráli 0-1. Z Plzně pro televizi ZAK Marie Osvaldová.
8: Letošní zimní sezóna byla v Plzeňském kraji z pohledu silničářů mimořádně náročná a zároveň nejdražší za posledních 6 let. Správa a údržba silnic za údržbu komunikací 2. a 3. třídy zaplatila přes 290 milionů korun. Časté mrazy, sněhové srážky i náledí vedly k nadprůměrnému nasazení techniky. Nejkritičtější byl leden s rekordní spotřebou posypové soli a téměř nepřetržitými výjezdy. Silničáři během zimy ošetřili stovky tisíc kilometrů silnic a spotřebovali tisíce tun materiálu.
9: Speciálních sběrných nádob na kov bylo dosud po městě málo a muselo k ním vyjíždět samostatné popelářské auto, což nebylo efektivní. Teď proto Plzeň zavádí systém společného sběru plechovek a skla, protože následné přetřídění je velmi jednoduché.
10: Společně jako ty střepy, hliník také recyklovatelný a ty zpracovatelé odpadu ze skla nebo skleněného odpadu umí z toho té změti vyndavat uzávěry, víčka a tak dále a tímto způsobem budou schopni izolovat i ty plechovky, řekněme všechen ten hliníkový odpad a dávat to stranou a dále recyklovat, stejně tak jako ty střepy, které zbydou.
9: Na nápoje v plechovkách si na západě Čech zvykáme stále víc. Jen plzeňský pivovar teď prodává 22% své produkce právě v plechovkách, zatímco ještě před 15 lety to bylo jen mezi 2 a 5%.
11: Hliník je nekonečně recyklovatelný bez toho, aby došlo k nějakým ztrátám, takže v případě například recyklovatelných plechovek trvá 60 dní od vlastní recyklace k výrobě nového produktu.
9: I proto rozhodně má cenu plechovky třídit, protože jde o materiál plně recyklovatelný.
12: Tyhle ty kovové a zejména hliníkové obaly jsou lehké, recyklovatelné a jejich zatížení pro životní prostředí je relativně nízké, nebo de facto není žádné. Takže by to chtělo, aby ty lidé sami svým chováním prostě toto preferovali. Já myslím, že tady je velké pole pro jakékoliv informativní kampaně.
10: My jsme odhadli, že ten nárůst sběru kovového odpadu bude zhruba o 350 tun navíc za rok.
9: Stejně jako dosud samozřejmě můžeme plechovky a další kov odevzdávat ve sběrných dvorech, ale nově je tedy možné vhazovat je také do zelených popelnic a kontejnerů. Z Plzně Jonáš Novotný, televize ZAK.
8: Bílá hora v Plzni se připravuje na velkou dopravní zkoušku. Od pondělí 4. května se kvůli pokračující rekonstrukci nakonec zcela uzavře ulice 28. října všem vozidlům. Výjimku budou mít autobusy a sanitky. Pro místní to znamená velké komplikace, které se ale oproti původnímu plánu zkrátí. Pokud by zůstal zachován částečný průjezd, silnice by se opravovala o 2 měsíce déle.
1: Dříve místo, kterému se lidé raději vyhýbali. Dnes cíl milovníků výběrové kávy. V plzeňských Skvrňanech skončila neobvyklá proměna. Nevzhledné a léta uzavřené veřejné záchodky se díky investici 3. městského obvodu proměnily v moderní kavárnu.
12: Mám velikou radost z toho, jak se ten prostor proměnil. Větší radost mám z toho, že děti z mateřské školky nám ji přišly pomoci oficiálně otevřít. No a protože těch dětských prvků tu není tolik a protože mě to nandavání zmrzliny moc nešlo, tak slibuju, že přidáme ještě herní prvek kuchyňku, kde bude pultík, kde děti budou moc trénovat.
1: Pro místní obyvatele byl doposud tento prostor spíše trnem v oku.
13: Mě hrozně těší, že jsme vlastně dokázali vytvořit takový hezký místo a já doufám, že to bude i přirozeným místem setkávání prostě rodin s dětmi, protože co si budeme povídat, i předchozí veřejné záchody byly spíš místem setkávání uživatelů drog a narkomanů.
1: Slavnostní otevření zpestřilo vystoupení dětí ze 70. mateřské školy.
14: Pro děti a jejich učitelky a ostatní tak jsme měli připraveno 100 porcí zmrzliny a měli na výběr jahodovou, čokoládovou a vanilkovou.
1: Kavárna dostala název Olivka Café. I když se nachází v místě v bývalých záchodků, hygiena a moderní design jsou tu na prvním místě. Původní podzemní prostory nyní slouží jako technické zázemí, sklady a samozřejmě nové toalety pro hosty.
15: Tohle místo bylo jedinečné v tom, že jak je vidět, tak vlastně je mezi stromama, vlastně v zelení. A když jsme sem přišli prvně, tak de facto tady byla jenom vlastně tráva, koukaly komínky a zaplývaný schody vlastně někam do sklepa, kde ty veřejné záchodky v minulosti byly. Šli jsme tou cestou, aby jsme to rozsvítili.
1: Největší výzvou pro zhotovitele byly zemní práce.
16: Na začátku tady stály bývalé veřejné záchodky, které byly ponořeny pod úrovní terénu a bylo potřeba je celé odkopat a odizolovat, aby tam nevznikaly další problémy s vodou.
1: Kavárna by se měla stát živým komunitním místem. Provozovatelé tak plánují pořádání speciálních akcí.
17: První akci máme vlastně na 1. máje, oslavu 1. máje a slavnostní otevření terásky. Budeme mít provoz do 10 hodin večer přes celé léto. Bude tady živá hudba, nějaké letní drinky a takhle oslavíme vlastně 1. máj.
1: Proměna záchodku na kavárnu za více než 12 milionů korun trvala 9 měsíců a bude aspirovat na jednu z cen v soutěži Stavba roku Plzeňského kraje. Z Plzně pro televizi ZAK, Maria Osvaldová.
8: V Chebu se bude vyrábět 25 000 automobilů ročně. Na tiskové konferenci, která se konala minulý týden v Chebu, se poprvé

0: Poprvé představil zástupce Mercedes-Benz Truck, aby vedení města i Karlovarského kraje seznámil s myšlenkou vytvoření závodu na výrobu aut. Ten nabídne příležitost pro kvalifikované zaměstnance především z řad místních občanů. Stavba závodu by měla odstartovat začátkem příštího roku a první vozidla by mohla vyjet do konce tohoto desetiletí. Společnost Daimler Truck působí na celosvětovém trhu již 130 let a vyrábí nákladní automobily, včetně těch bezemisních.
1: Každoročně se městský obvod Plzeň 4 domluví s provozovatelem poutě, aby se na jedno dopoledne atrakce rozjeli pro místní děti a na kolotoče nebo houpačky mohli i ti, kteří by se třeba jinak na pouť nedostali.
2: Já mám velkou radost, že jsme zase po roce mohli přivítat dobravecké děti přímo tady na pouti. Je tady více než 500 dětí, které tady točíme, jsou to děti z našich školek, jsou to děti ze stacionáře, který je u nás na Dobravce, jsou to i děti tady z základní a mateřské školy pro slabozraké a asi všichni vidí, že se tady baví, takže mě to dělá velkou radost.
3: Pouť u svatého Jiří je krásná milá tradice, která k našemu obvodu už patří dlouhá léta. Děti jsou nadšené, můžou se tady povozit na spoustě atrakcí. Já jsem byl hned první den s dětmi, já mám dvě děti a moc jsme si to jako užili.
1: Pro děti z mateřských školek je zážitek o to lepší, že jsou na atrakcích sami, bez rodičů, se svými kamarády a o to větší dobrodružství na pouti prožívají.
4: Mně se nejvíc líbí tenhle kolotoč. Mně se líbila tamta loď.
5: Mně se nejvíc líbilo na pouti autíčka.
6: Mně se líbil ta šedonej hlad.
7: A dneska už se ty děti moc nebojí. V podstatě čím jsou menší, tak tím jsou odvážnější. A nejoblíbenější asi taková ta klasika autodrom a lítací labutě, slony. To zůstává tak nějak stejný.
1: V rámci spolupráce městského obvodu s pořadateli poutě nabízí letos Doubravka i jednu novinku.
3: Letos máme novinku, máme parkovací odstavnou plochu, která je kousek vedle čističky, takže je možné až 100 aut odstavit zde a dojít vlastně jenom pěší cestou sem.
1: Spolupráci si pochvalují i provozovatele atrakcí, kteří se na stejné místo vrací už víc než 40 let.
7: Je to největší pouť v plzeňském kraji a řekl bych, že je velmi oblíbená, jak u nás, tak u návštěvníků. Jsme tu do neděle 26. Přes týden jsme tu od 3 do 9 a o víkendu jsme tu od 10 do 10.
1: Pro pořadatele i vedení obvodu je největší odměnou nadšení malých dětí, které bylo vidět a slyšet všude kolem a všichni bez rozdílu věku si možnost svezení zadarmo užili.
2: Běží to tady už 10 let, takže my v té hezké praxi pokračujeme a děkujeme panu Lagernovi za to.
1: Pouti u svatého Jiří by hlavně v pátek a sobotu mělo přát i počasí, a tak se tu dětský smích a výskot bude jistě ozývat i v dalších dnech. Z Dubravky, Jonáš Novotný, Televize ZAK.

0: Krásný den, vítám vás u pořadu Týden v regionech. I tentokrát se ohlédneme za tím, co se přihodilo v uplynulých dnech. Oblastní nemocnice Rychnov nad Kněžnou má nový multioborový pavilon s urgentním příjmem. Jde o jednu z nejzásadnějších investic posledních let, která výrazně mění úroveň nemocniční péče v celém regionu.
1: Pětipodlažní pavilon soustřeďuje klíčová oddělení na jedno místo, což umožní rychlejší diagnostiku i efektivnější léčbu. Operační sály, chirurgie, ortopedie, jednotky intenzivní péče, ARO, to vše je součástí jednoho moderního celku.
2: Je to přelomový okamžik, je to to, na co ta nemocnice čekala v podstatě od svého vzniku, protože ten vývoj se nikdy nezastaví ani v medicíně a myslím si, že se dočkala a zase tu nemocnici to nastartovalo na další desítky let dopředu.
1: Ostrý provoz zahájí pavilon na přelomu dubna a května. Nový urgentní příjem umožní rychlé třídění pacientů podle závažnosti jejich stavu a okamžité zahájení léčby.
3: Já myslím, že takovou nemocnici by určitě záviděli hlavně pražské nemocnice, nebo že tam máme ten projekt nové nemocnice a když vidím, jak vypadá Bulovka, nebo Královské Vinohrady, nebo Karlák, nebo Tomajerka, tak toto je absolutně špička. Takže já si myslím, že Královéhradecký kraj má skvělou strategii investic.
1: Stavební práce v rychnovské nemocnici zahájil Královéhradecký kraj před 3 lety.
4: Je to především zlepšení nejenom dostupnosti péče, ale i kvality té vlastně urgentní péče.
5: Zvenku si řeknete, že je ta budova taková klasická, nemocniční, ale zevnitř opravdu na vás působí velice příjemně a myslím si, že ti pacienti i zaměstnanci to velice ocení.
1: Náklady na vybudování pavilonu přesáhly 1 miliardu korun. Multioborový pavilon má nemocnici posunout mezi nejlépe vybavená zdravotnická zařízení v regionu. Patrik Jandejsek, Televize V1.
0: Kaviár. Symbol luxusu a výjimečné gastronomie. Delikatisa, která se obvykle objevuje jen při slavnostních příležitostech, má ale své místo i v Česku. Fakulta rybářství a ochrany vod Jihočeské univerzity ho vyrábí šetrným způsobem bez usmrcení ryb a s důrazem na přirozenou chuť i maximální čerstvost. Jak taková výroba probíhá a čím je český kaviár výjimečný, ukáže následující reportáž.
6: Kaviár je známý jako luxusní potravina, delikatesa. Jikry jeseterů se dostávají na talíře při výjimečných příležitostech. Kaviár je spojován s vysokou gastronomií. Největším producentem na světě je Čína. Kvalitní kaviár, vyznačující se čistým složením, jemnou chutí a mimořádnou čerstvostí, produkuje také Fakulta rybářství a ochrany vod Jihočeské univerzity.
7: V Česku kaviár téměř nikdo neprodukuje. Další jeho unikátní věc je ta, že je získáván způsobem, který vlastně neusmrtí danou samici. Tahle metoda je velice šetrná.
6: Kaviár tu tedy získávají z jedné ryby opakovaně po několik let. Velký důraz kladou na co nejpřirozenější chuť, nepoužívají konzervační látky nebo různé zlepšovače a vyrábí ho s velmi nízkým obsahem soli. Do zpracovny se dostává co nejčerstvější a jeho příprava spočívá v několika důležitých krocích. Úplným základem je důkladné promytí.
7: Ikry od umřelí tak jsou lehčí a tím pádem vyplavou nahoru, šrubky taky. Tenhle krok se opakuje několikrát, třeba 12krát, 10krát, záleží vlastně na kvalitě těch ikr.
8: Naše fakulta ve Vodňanech v rybářském genetickém centru chová několik druhů jeseterů. A z těchto jeseterů získáváme eticky ikry pro produkci kaviáru, který má velký potenciál. A tímto bychom se rádi zaměřili na vyšší produkci, aby vlastně bylo možné náš kaviár ochutnat ve vybraných restauracích nebo například na některém z připravovaných veletrhů.
6: Už tradičně je možné ho ochutnat na výstavě Země živitelka nebo při výlovu rybníku Rožumberk. Koupit ho lze na e-shopu rybářské fakulty. Spotřební doba je od 0,5 do 1 roku. Je balený v krabičkách po 40 gramech.
7: Produkce kaviáru na naší zpracovně je jedna z našich priorit. Každý rok produkujeme dvakrát s tím, že se snažíme, aby vlastně ten produkt byl co nejkvalitnější. Celá výroba kaviáru od získání jiker z našeho generačního jedna ve Vodňanech je v naší režii po samotné zpracování a distribuci.
6: Fakulta rybářství a ochrany vod Jihočeské univerzity ukazuje, že nejde jen o výjimečnou surovinu, ale také o poctivou práci, přesnost, zkušenost a odpovědný přístup. A produkt, jakým je kaviár, známý jako potravina už od středověku, může dnes zároveň nést hodnoty jako šetrnost a respekt k tomu, z čeho vzniká.
0: Sál Janáčkovy konzervatoře v Ostravě hostil slavnostní předávání cen Plamen lidskosti. Moravskoslezský kraj na slavnostním večeru ocenil osobnosti i kolektiv pracující v sociálních službách.
9: Sportovce a zdravotní sestry oceňuje Moravskoslezský kraj už několik let. Letos poprvé se vedení rozhodlo ocenit taky pracovníky v sociálních službách v rámci gala večera Plamen lidskosti.
10: Já si myslím, že jsme v rámci vedení vlastně byli překvapeni, že pracovníci v sociálních službách nemají vlastní kategorii, protože oni si ji bezesporu zaslouží. Já jsem moc rád, že jsem mohl být u toho.
9: 13 jednotlivců si rozdělilo ceny v 5 kategoriích. 6. ocenění patřilo kolektivu Domova Letokruhy za soudržnost a profesionální přístup.
11: Ta naše práce je mnohdy až za hranice té pracovní povinnosti, protože je to práce srdcem, která je daleko cennější. Já si toho opravdu strašně vážím, že pracuji s takovýma lidma, kteří toto umí a těm lidem pomáhají.
12: Naše práce vlastně šetří státu peníze, protože já zachytím kolikrát takové věci, které by, kdyby ten člověk nepřišel, tak prostě se rozjedu a pak to stojí samozřejmě daleko více.
13: My máme rekordmantku, která je přes 40 let, máme tady k dámu, která je 32 let ve službě, ale to portfolium té činnosti v sociálních službách je velmi rozmanité.
9: Za svou práci kraj odměnil v sále Janáčkovy konzervatoře taky sociální a zdravotní pracovníky. Pracovníky v pobytových zařízeních nebo terénních a ambulantních službách. Michal Slonina, Televize Polar.
0: Fakulta strojního inženýrství Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem se již několik let ve spolupráci s desítkami dalších odborníků zabývá vývojem nano- a mikropovlaků na kovové materiály. Úspěšný výzkum již přinesl několik patentů.
14: Fakulta strojního inženýrství Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem se 4 roky zabývala vývojem a výzkumem v oblasti nových nano- a mikropovlaků na povrchu vybraných kovových materiálů. Do projektu s názvem Nanotech ITI2 se zapojilo několik desítek odborníků, a to nejen z fakulty, ale i z jiných výzkumných institucí a také přímo z praxe.
15: Ta myšlenka vlastně jako taková pramení hlavně z udržitelnosti, protože samozřejmě máme kovové materiály a je nějaká snaha je vlastně ochránit, zlepšit jejich funkční vlastnosti, korozní odolnosti, tepelné stability a tak dále. Takže vlastně myšlenka byla ochránit a zlepšit povrchové vlastnosti materiálů jako takových.
14: Výsledky výzkumu využijí hlavně průmyslové podniky v regionu.
15: Dopad do průmyslu našich výsledků byla třeba v oblasti výroby pneumatik, kdy jsme vlastně navrhli a zapatentovali povlaky, které se aplikují na formy pro výrobu pneumatik, aby měly lepší odolnost, zvládali více cyklů a líp se ty vlastně pneumatiky vlastně vyjímaly z těch form.
14: V rámci projektu Univerzita Jana Evangelisty Purkyně nakoupila z Brusu nové specializované vybavení v hodnotě milionů korun, mimo jiné nový elektronový mikroskop a tvrdoměr. Pomohla i dotace z Evropské unie.
15: Evropská unie je naším jakoby velkým partnerem. Ty dotace jsou poměrně vysoké. Uvážíme-li jenom projekt Nanotech, tak vlastně to byl projekt za 56 milionů, kdy evropské fondy nám poskytly 48 milionů, přes 48 milionů, zbytek vlastně byly veřejné zdroje. Takže bez těchto vlastně evropských fondů my bychom nemohli pořídit takhle úžasné přístrojové vybavení.
14: Výzkum v rámci projektu Nanotech ITI2 přinesl hned 3 nové patenty.
15: Vydali se 3 vlastně patenty. Jeden z nich byl právě na nanovrstvy chemické předúpravy teflonové z přídavky nanočástic a další byly 2 patenty na geopolymerní suspenze nanášené na kovové materiály. Takže nejprve je český patent a teď už se překlápí vlastně do mezinárodních přihlášek.
0: Evropská obchodní akademie v Děčíně prošla výraznou, ačkoliv oku na první pohled neviditelnou proměnou. V rámci projektu Konektivita škola nakoupila technologické vybavení, které výrazně zkvalitní a také zpříjemní výuku.
14: Evropská obchodní akademie v Děčíně prošla výraznou, ačkoliv oku na první pohled neviditelnou proměnou. Během 6 měsíců realizovala rozsáhlou modernizaci školní sítě a zkvalitnila vzdělávací infrastrukturu pro práci s digitálními technologiemi.
16: Naše škola byla rekonstruovaná před několika lety, kdy částečně síť byla vybudovaná, ale nebyla tam zajištěna bezpečnost, to znamená, že my jsme nenaplňovali standardy konektivity a proto jsme museli přistoupit vlastně k té modernizaci, tak abychom standardy naplnili a hlavně my jsme neměli do té doby bezdrátové připojení k dispozici, takže tím projektem se vybudovalo kompletně nové bezdrátové připojení.
17: V rámci projektu Konektivita jsme realizovali kompletní pokrytí naší školy pomocí Wi-Fi sítě. Ta je dostupná pro žáky, mají v požadované stabilitě, rychlosti a zabezpečení, aby ji mohli plně využívat při výuce.
14: Bezdrátové připojení si studenti pochvalují.
18: Předtím to nebylo úplně ideální, občas to padalo, trochu to trvalo, než si nějaké stránky načetli. Teď je to opravdu lepší, je to rychlejší, neseká se to, jde vidět velká změna.
19: Vnímám změnu, protože hlavně studenti, podle mě všichni, můžu souhlasit za všechny studenty v této třídě, že internet je mnohem lepší a že se mnohem lépe pracuje.
20: Já hodně používám mobilní data a teďka, jak máme právě Wi-Fi připojení, tak telefon se méně i vybíjí a máme lepší prostě jakoby obecně připojení na počítačích a hlavně ty telefony, že když něco potřebujeme dělat s telefonem, třeba Kahoot v nějakých hodinách, tak se nám ty telefony tak nevybíjí.
14: V rámci projektu Konektivita škola nakoupila i technologické vybavení, které výrazně zkvalitní a také zpříjemní výuku.
16: V rámci projektu Konektivity byla možnost nakoupit ještě koncová zařízení, to znamená, že my jsme rádi tady tu možnost využili. Nakoupili jsme 2 interaktivní displeje do menších učeben a 3 velké interaktivní tabule potom do učeben větších. Zároveň jsme vybavili 1 počítačovou učebnu a nakoupili jsme i další mobilní zařízení pro zaměstnance školy.
14: Projekt Konektivita stál více než 7 milionů korun.
16: 85% financovala Evropská unie a zbylých 15% potom zřizovatel, tedy Ústecký kraj v našem případě. V tuto chvíli musím říct, že projekt hodnotíme velice pozitivně, protože všechny cíle se podařilo naplnit. Největší radost mám asi z toho, že opravdu máme k dispozici Wi-Fi připojení kompletně ve všech prostorách budovy. Je bezpečné, je dostatečně kvalitní, takže se na ně můžeme spolehnout a můžeme v rámci výuky využívat jak mobilní telefony, tak další mobilní zařízení, které máme v tuhle chvíli k dispozici.
14: Evropská obchodní akademie v Děčíně teď i díky projektu Konektivita poskytuje výuku zcela v souladu s trendy 21. století.
0: Loď, která po staletí brázdila Moravu, teď odhaluje i své skryté příběhy. Odborníci v jejím dně našli středověkou sekeru, důležitou stopu, která pomohla určit její stáří. Právě podobné detaily dělají z nenápadného kusu dřeva unikátní archeologický nález. Návštěvníci si navíc mohou expozici v lapidáriu vlastivědného muzea v Olomouci projít bez bariér a některé artefakty si i osahat.
21: Čtyři a 60 let byla ukryta před zraky veřejnosti. Z muzejního skladu v Chudobíně na Olomoucku do centra města ji přivezlo vlastivědné muzeum Olomouc do lapidária na Denisově ulici. Řeč je o monoxilu historické lodi. Loď byla vyrobena z jednoho kusu kmene, konkrétně dubu. Pochází z 16. století, měří 4 metry a váží zhruba přes 100 kilo.
2: V jejím dně při době nálezu byla objevena středověká, pozdně středověká, raně novověká sekera, takzvaná širočina. To byla první indicie, no a druhou indicii jsme získali cirka před 20 lety, kdy kolegové nechali udělat dendrochronologické datování tohoto monoxilu a zjistili, že strom, ze kterého je vyrobena, tak byl poražen někdy po roce 1532 nebo 1537.
21: Byla objevena v roce 1962 v meandru řečiště Moravy u Hinkova. Do rukou vlastivědného muzea se dostala díky kronikáři z Příkaz, pana Svozila.
2: Sloužila určitě k přepravě lidí, popřípadě zboží. Mohla také sloužit rybářům. Přece jenom řeka Morava v té době byla základní zdroj obživy pro spoustu lidí a určitě to mohlo být i dopravní prostředek. Musíme provést základní ošetření, zbavíme jí prachu, konzervátoři rozhodnou, jestli jsou nutné ještě nějaké další úpravy.
21: Loď z Hinkova je druhou, která se na Moravě našla. První keltský monoxil ze 3. století před naším letopočtem byl objeven v 90. letech minulého století na břehu Mohelnického jezera. Nyní jsou oba vzácné artefakty vůbec poprvé společně k vidění pro veřejnost v lapidáriu vlastivědného muzea.
3: Zpřístupňujeme veřejnost pozici příběh kamene, kde představujeme ten kámen v několika formách. Kromě příběhu kamene zde představujeme také příběh lodí. Máme mít bezbariérové vstupy pro vozíčkáře. Máme zde několik artefaktů, které je možné si osahat. Jsou opatřeny popiskami v Brailově písmu. A máme tady také některé interaktivní prvky.
21: Unikátní lodě budou k vidění od 1. května až do konce září. Aneta Lindovská, Televize Morava.
0: Zalesněný prostor mezi Vršavou a Frištátem

0: se zaplnil hasičskou technikou. Konalo se tady taktické cvičení hasičských jednotek statutárního města Zlína, zaměřené na vyhledávání pohřešovaných osob. 13 městských jednotek si v praxi vyzkoušelo koordinaci v náročném terénu i nasazení nejmodernější techniky.
1: Pátek, 4:30 odpoledne. Pro většinu lidí začátek víkendu. Pro hasiče ze Zlína a okolí začátek náročného cvičení. Přesně v tento čas dostávají jednotky informaci o pohřešovaných osobách v členitém lese u Vršavy. Do rozsáhlé akce se postupně zapojuje 13 jednotek požární ochrany statutárního města Zlína. Cílem taktického cvičení je maximálně nasimulovat realitu a prověřit koordinaci celkem 96 záchranářů přímo v terénu.
2: Ty taktické cvičení jsou právě proto, aby hasiči, když ne každý rok je nějaké takové cvičení takového charakteru, tak aby jsme si to vyzkoušeli na nečisto, aby věděli, do čeho jdou a aby v podstatě byli lépe skoordinovatelní.
3: Po příjezdu těch jednotek, vlastně když se dostaví vlastně tady do toho prostoru, který je označen jako seřadiště, tak bude proveden nějaký seznámení ze situací. S tím, že ty jednotky se potom vydají do toho lesa a bude se jim to něčím komplikovat. Ať už je to větší hustota toho lesu, ať už je to nějaká oplocenka, ať už je to nějaké jezírko nebo co tam je. A postupně budou nalézat nějaké předměty, které je budou navádět k tomu, že tam jakože někdo je.
4: Příjem jednotka, hranice 100 a upravený tvar, příjem.
1: Během odpoledne si tak jednotky prověřili nejen svou fyzičku, ale procvičili si také taktiku vyhledávání, vyproštění předlékařského ošetření a transportu zraněných osob či orientaci a navigaci v terénu. Klíčovým prvkem byla spolupráce se záchrannou brigádou kinologů Zlínského kraje a seznámení se s moderní technikou, konkrétně drony s termovizí a speciální terénní čtyřkolkou.
2: A je to asi jedno z prvních cvičení, určitě první cvičení přímo na území města Zlína, kdy právě naše jednotky využívají tady tu kinologickou brigádu a budou nám pomoci právě pohledat v tom terénu.
1: Páteční podvečer ale nebyl jen o práci. Došlo také k ocenění, poděkování a předání čestného uznání panu Josefu Jakubovi, technikovi požární ochrany z oddělení krizového řízení, který odchází do zaslouženého důchodu.
0: Z dnešního týdne v regionech je to vše. Přeji krásný den a těším se na viděnou u dalšího dílu.

0: Krásný den. Vítejte u pořadu Putování v regionech, kde si občas říkáme, proč jsme sem nejeli už dávno. Dneska vás vezmu na místa, která možná znáte z mapy, ale rozhodně ne tak, jak vám je v reportážích ukážeme. Tak si na chvíli odložte plány, zapněte zvědavost a vyrazte se mnou na cestu. Slibuji, že to nebude nuda. V první reportáži se vydáme na Klatovsko, do obce Chudenice, malebného místa spojeného s významným šlechtickým rodem Černínů. Právě ti zde po staletí zanechali výraznou stopu, ať už v podobě památek nebo celkového charakteru obce a jejího okolí. Chudenice dnes lákají nejen historií, ale i krásnou krajinou a klidnou atmosférou, která dává tušit, jak důležité místo kdysi sehrávali. Čeká nás setkání s historií, která je tu stále přítomná na každém kroku.
1: Chudenice na Klatovsku jsou jednou z nejstarších českých osad. Jejich historie je spjata s prastarým šlechtickým rodem, který tu nejen koncem 13. století vznikl, ale nikdy své sídlo nepřenechal jiným majitelům. Zdejší panství nikdy nezměnilo vlastníka, což je rarita v celé střední Evropě.
2: Starý černínský zámek Muzeum Josefa Dobrovského v Chudenicích je kolébkou významného šlechtického rodu Černínů z Chudenic, kterým Chudenice a zdejší panství patřilo téměř 800 let a to je takový evropský primát.
1: Na zámku najdete dva prohlídkové okruhy. První z nich seznamuje příchozí z historií rodu Černínů i městečka Chudenice.
2: Ukazujeme jim, jak se na takovém zámku za Černínů žilo, co se jedlo, jak se oblékali, jaké byly společenské zvyklosti. Pak je tu druhý prohlídkový okruh tvrz, který zavede návštěvníky do středověku. My jim představíme místa, která jsou spjatá s tou původní tvrzí, například jedinou dochovanou obranou baštu, zbrojnici, kuchyni, anebo sklepy, které byly zpřístupněny před několika lety.
1: Dějiny rodu Černínů z Chudenic se začaly kdysi před dávnými časy psát v zámecké černé kuchyni.
3: Podle legendy zde vzniklo jméno Černý Chuděnec. V kdysi dávné době zde nebýval zámek, bývala zde tvrz, která náležela pánům, kteří byli velmi schopní a toto se nelíbilo ani samotnému králi. Přichází podle legendy domluva v podobě vojska, celá tvrz je vypleněna, každý živý tvor je zabit. Chůva ukrývá potomka pána zdejší tvrze v komín této černé kuchyně a po několika dnech přichází podaný lid oplakávat svého mrtvého pána. Spatřují vše vypálené, rozbořené, živou duše nenalézají. Slyší pláč a v komínu této černé kuchyně objeví malé miminko chlapce. Celé černé od popela sazí umazané a zvolají aj Černý Chuděnec. Kež by pán Bůh jej ráčil zachovati a on nám dobrým pánem ráčil býti. Černý chlapec od popela sazí byl a započala se zde tedy psát historie jednoho z nejstarších českých šlechtických rodů, Černého Chuděnce, Černína z Chudenic, dnes říkáno Černína z Chudenic. A to je také ten důvod, proč kuchyně je po tolika z těch letech zachována.
1: Zajímavá pověst se také váže k andělskému pokoji, někdejší ložnici Humprechta Jana staršího.
3: Jedné noci zjevil se mu anděl a pravil mu, že třetího dne jej pán Bůh na věčnost povolá. Chce-li odejít z duší smířenou a naprosto čistou, má vykonat i pouť v chrám páně kostel svatého Wolfganga, být vyspovídán z pozemského hříchu a majetek mezi své děti rozdělit. Jak anděl pravil, tak hrabě učinil. Vyspovídán byl, majetek mezi děti rozděliv a třetího dne byl pánem na věčnost ze svého lože povolán. Jeho děti na důkaz onoho zvěstování nechali anděla ve strop vymalovat a od toho času se říká pokoj andělský.
1: V působivých interiérech je všechno vybavení původní. Část přímo odtud, část ze zámku Lázeň, ležícím na okraji Chudenic.
2: Z toho vybavení, které tady je, bychom rádi upozornili také na klavír, na který hrával třeba český hudební skladatel Karel Hašler. Tady složil a poprvé zahrál písničku po starých zámeckých schodech.
1: K zámku náleží také muzeum Josefa Dobrovského. Jehož expozice se věnují místním slavným rodákům i osobnostem, které Chudenicko navštěvovali.
2: Naším největším a nejslavnějším rodákem je český básník Jaroslav Kvapil. Ten se narodil přímo u nás na zámku, protože jeho otec tady byl zámeckým lékařem.
3: Tady v této místnosti můžete vidět věci z osobního vlastnictví Jaroslava Kvapila, jeho pracovní stůl, jeho pověstný holubník, fotografie z osobního alba, fotografie významných herců, hereček, bardů Českého národního divadla, psací stroj, na které vzniklo snad i krásné libretto k opeře Rusalka, krásný pohádkový příběh princezna Pampeliška, neboť toto vše vzniklo zde v Chudenicích u dnes říkáno Kvapilových jezírek, kde pana doktora Jaroslava Kvapila múza políbila nejvíce kráte. Významným rodákem městečka Chudenického je také zakladatel muzea Josefa Dubrovského, pan Adolf Roubal. Byl to významný badatel, vlastivědný pracovník, miloval českou krajinu a miloval samozřejmě i Chudenice. Díky němu také máme krásnou knížku Obrázky ze starých Chudenic, kde jsou nádherně popsané významné mezníky v historii městečka Chudenického.
1: Až si půjdete prohlédnout okolí Chudenic, nezapomeňte navštívit americkou zahradu, založenou kdysi majitelem panství. Na počátku nešlo o arboretum, jaké je tu dnes, ale o školku pro pěstování okrasných dřevin.
4: Dovážely se sem dřeviny z různých částí světa a hodně také právě z Severní Ameriky, takže proto vzniklo to označení americká zahrada. Řada těch dřevin byla u nás vysazena poprvé a oni v podstatě zkoušeli, které ty dřeviny se u nás dokáží uchytit a růst.
1: Uvádí se, že až 250 druhů bylo poprvé vysazeno právě tady. Buk lesní varianta Cristata, pocházející z Francie, je dokonce zdrojovým materiálem pro výsadby v celé republice.
4: Nerozmnožuje se pohlavně, ale jenom roubováním a v podstatě všechny, nebo většina, valná většina výsadeb v České republice pochází právě z jedince, kterého máme tady v americké zahradě. Je to na něm do dneška vidět, protože vlastně ve spodních partích nemá žádné větve, a které byly použity na to roubování. Jedním z našich zajímavých kultivarů je další varianta buku, je to buk lesní kultivar Evžen. Byl pojmenován po Evženu Karlu Černínovi, zakladateli zahrady. Zajímavý je tím, že je to většinou buky známé jako stromy. Tento buk má keřovitý růst, takže má více kmenů od země. Naším nejzajímavějším stromem je Douglaska tisolestá, která pochází z původních výsadeb z toho roku 1842, takže dneska má něco přes 180 let. Sazenice byla přivezena z Hamburku, patří ke třem nejstarším stromům v Evropě, je z nich nejmohutnější, ve výčetní výšce těch stromů se měří těch 130 cm, má téměř 6 metrů od kmene, výška je o něco menší, než tyto stromy dorůstají, protože před několika lety došlo ke zlomení špičky, to se u těch dřevin stává, ale i přesto je ta výška dneska 37 metrů zhruba. V zahradě můžeme vidět řadu zajímavých listů na stromech, protože se tu pěstují různé kultivary běžných druhů, jako je dub nebo buk, akorát jejich listy vypadají jinak. Máme tady třeba dub celokrajinný, jeho listy na rozdíl od běžného dubu, které mají různě vykrajování, tak ten je úplně hladký. Nebo je tu několik kultivarů obyčejného buku lesního s vykrajovanými listy, s různě pozměněnými listy nebo barevnými variantami.
1: Zajímavým stromem je také dřín květnatý, zvláštní svým stromovitým růstem. Dřín květnatý totiž obvykle bývá keř. Už podle svého jména je nejkrásnější v době květu.
4: Americká zahrada je v současnosti národní přírodní památka a proto se o dřeviny, jejich ošetřování stará Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky. Technickou infrastrukturu americké zahrady spravují Lesy České republiky. V loňském roce opravili altánek a vstupní brány.
1: Závěrem si určitě udělejte výšlap na vrch Žďár, kde stojí rozhledna Bolfánek. Je z ní vidět Šumava, český les a za dobré viditelnosti prý i Alpy. Jde vlastně o věž bývalého kostela zasvěceného svatému Wolfgangovi. Skála, na níž stojí, má prasklinu, která se prý zvětšuje. Až bude tak velká, že jí projde člověk, podle pověsti se otevře brána do pekel. Kámen ze skály má ale údajně léčivé účinky. Z toho je vidět, že nic není jen černé a můžeme věřit v dobré konce.
0: Archeopark Pavlov, otevřený v roce 2016 pod svahy Pavlovských vrchů, představuje jednu z nejvýznamnějších paleolitických lokalit v Evropě, a to sídliště lovců mamutů staré přibližně 30 000 let. Zdejší expozice je unikátně zakomponována do terénu. Většina muzea je pod zemí a nad povrchem se tyčí jen bílá betonová světla, připomínající vápencové skály Pálavy. Co všechno tu můžete vidět a zažít, se dozvíte z naší další reportáže.
5: K výročí 100 let od objevu věstonické Venuše uspořádal Archeopark Pavlov spolu s Moravským zemským muzeem doprovodnou výstavu. Odborným garantem výstavy je Archeologický ústav Akademie věd České republiky, kterému patří pozemek této národní kulturní památky, na kterém se archeopark nachází.
6: Protože je rok 2025, tedy 100 let od objevení věstonické Venuše, tak jsme samozřejmě nechtěli tohle výročí vynechat. Takže jsme připravili společně právě s Moravským zemským muzeem, jež je správce originálu věstonické Venuše, výstavu Druhý život Venuše. Kurátorkou a autorkou toho projektu je doktorka Martina Galetová právě z Moravského zemského muzea, která vlastně společně s námi dala dohromady výstavu, která ukazuje odraz věstonické Venuše za těch posledních 100 let.
5: Věstonická Venuše ovlivnila společnost. Postupem času se stala symbolem pravěku nejen na našem území. Je to nejstarší keramika na světě, dosud objevená. Je krásným dokladem pravěkého umění, ale je to především technologický zázrak, protože je to poprvé, co se objevilo využití téhle technologie.
6: Tak tu výstavu jsme pojali tak, že jsme nechtěli vynechat ani ten základní příběh o věstonické Venuši, protože když vám chybí kontext, tak pak se těžko představuje ten odraz. Takže jsme využili spolupráce s talentovaným výtvarníkem Vojtou Šedou, který nám vytvořil vlastně tady, co vidíte okolo mě, vlastně takovýhle velkoformátový komiks.
5: Celá výstava je hodně interaktivní. Snaha byla co nejvíce odstranit skleněné překážky a poskytnout divákovi co nejvíce interakce s výstavou.
6: Zrovna dneska jsme přidávali na náš velký interaktivní stůl další prvky. Občas přijde někdo i z návštěvníků, že by rád přispěl, takže jsme rádi, že můžeme takhle jako růst a že nám stůl nakonec do konce sezóny bude stačit, protože výstava bude vlastně jenom do 30. listopadu, takže snad se sem vejdeme. Nicméně kromě toho, že teda se koná tato výstava, tak to

0: místě, kde žili. Jan Kruba, televize Brno 1.
1: Dendrologická zahrada v Průhonicích se opět rozáří barvami jara. Od 28. dubna do 17. května tu rozkvete více než 140 odrůd tulipánů, včetně unikátní kolekce těch černých. Květinové záhony najdete přímo podél hlavního okruhu zahrady, takže si je můžete pohodlně vychutnat během procházky. Výstavu navíc doplní informační tabule, které přiblíží zajímavosti o pěstování i šlechtění těchto oblíbených květin. Na jihu Čech se vydáme na hrad Rožmberk, kde ožívá bukovské rodové muzeum. Návštěvníci tu mohou nahlédnout do života šlechtického rodu, který výrazně ovlivnil historii regionu, a projít si expozice přibližující jejich každodennost i společenské postavení. Hrad tak nabízí nejen působivou architekturu a výhledy na Vltavu, ale i živý návrat do minulosti, který stojí za to zažít.
2: Od 5. dubna mohou návštěvníci hradu Rožmberk obdivovat bukovské rodové muzeum v Novém Hávu. Výraznou proměnou získaly pokoje v prvním patře zpět svou podobu, tak jak je navrhl v polovině 19. století hrabě Jiří Jan Jindřich Bukvoj. Prvním krokem bylo obnovení původní barevnosti sálů, které probíhalo v předchozích 5 letech.
3: My jsme věděli podle dobových vyobrazeních i podle restaurátorských sond, že ty místnosti nebyly bílé nebo béžové, tak jak jsme je v posledních desetiletích našim návštěvníkům prezentovali. Takže jsme se mohli pustit do práce a v průběhu zimních měsíců, kdy není návštěvnický provoz, tak jsme si mohli dovolit tedy zavřít, pustit sem restaurátora a jednotlivé místnosti se nám najednou vyloupily v krásných pestrých barvách.
2: Hrad Rožmberk byl jako muzeum návštěvníkům zpřístupněn už v polovině 19. století a brzy se stal oblíbeným turistickým cílem. Díky historickým pramenům, kvašům, akvarelům Rodolfa von Alta a dobovým snímkům bylo možné jednotlivým místnostem navrátit jejich původní vzhled.
3: V době, kdy Jiří Jan Jindřich, hrabě Jiří Jan Jindřich, budoval muzeum, tak vlastně tomu muzeu dal i naprosto promyšlenou ideologickou náplň. Každá z místností byla věnována určitému slavnému období historie rodu Bukvoj a nebo významným osobnostem. Takže každá místnost nesla svůj příběh a myslím, že jsme udělali hodně na tom, abychom ty příběhy do interiéru hradu Rožmberka zase vrátili.
2: Pokoje muzea byly vybaveny množstvím starožitností, které hrabě nakupoval osobně nebo prostřednictvím svých zástupců ve Vídni, Norimberku nebo Řezně. Návštěvníkům se poprvé představí i historické artefakty, které byly po desetiletí uloženy v depozitářích a některé z nich stále čekají na restaurátorský zásah.
3: Často jsme pracovali i s tím, že ty předměty byly vystaveny v jiných místnostech, v jiných části těch místností a teprve v okamžiku, kdy jsme je vrátili na své původní místo, tak vlastně ty předměty daly smysl. Že najednou jsme zjistili, že jsou osvětlovány přirozeným světlem z oken a že se najednou rozzářily. Takže opravdu hrabě Jiří Jan Jindřich Bukvoj měl své rodové muzeum promyšlené do posledního detailu. A vlastně my jsme se snažili s co největším respektem tu jeho myšlenku a ty jeho plány naplnit.
2: Jedinou místností, která nebyla reinstalací dotčena, je tento rytířský sál. Ten zůstal zachován ve své manýristické podobě. V rámci Bukvojovského muzea býval původně označován jako sál předků. Jehož výzdobu tvořily portréty členů rodu Bukvoj a na příbornicích bylo vystaveno mnoho drobných uměleckých předmětů.
3: Zatím jsme se s odborníky, se kterými jsme tedy spolupracovali na přípravě expozice, shodli na tom, že budeme prezentovat rytířský sál v podobě začátku 17. století a v rámci přebudování té expozice jsme jej vlastně nechali v té nejčistší možné podobě. Takže jsme jej zbavili některých kusů nábytku a prezentujeme jej návštěvníkům. takto syrově.
2: Symbolickým vrcholem prohlídky Rodového muzea je Křižácká galerie, kde můžete vidět i dobovou fotografii hraběte Jiřího Jana Jindřicha Bukvoje.
3: Zde chtěl Jiří Jan Jindřich Bukvoj poukázat na také jednu velké historické téma rodu Longeval Bukvoj, na téma rytířství, protože jeho předkové se účastnili tak

0: křížových výprav a vlastně to byla doba, ke které vzhlížel Jindřich s velkou úctou, tak tuto místnost právě zasvětil rytířským výpravám. Tady na těch portrétech jsou králové, vojevůdci křížových výprav a pod jejich velením se účastnili právě i příslušníci rodu Bukvoj-Longeval.
1: Návštěvníci mají možnost prozkoumat další prohlídkové trasy hradu Rožmberk, jako jsou soukromé pokoje rodu Bukvojů ve druhém patře nebo středověká věž Jakobínka, která je dnes už jediným pozůstatkem zaniklého horního rožmberského hradu.
0: Jakobínka se stala pro návštěvníky atraktivním cílem. Když výjdou nahoru po 169 schodech, tak vlastně se dostanou až na ten ochoz, takže užijí si určitě krásné pohledy na okolí Rožmberka a my se s návštěvníky chceme seznámit také s historií věže a samozřejmě nechceme opominout i tu rekonstrukci, která byla mimořádně zajímavá. Možná můžu připomenout, že se odehrávala za pomoci dobových technologií. Pracovalo se se dřevem, které bylo vytěženo v místních lesích. Možná si někteří vzpomenou na lešení, ve kterém Jakobínka byla několik let a vlastně na vrcholu té helmice byl jeřáb, pomocí kterého se nahoru transportoval materiál, jeřáb na lidský pohon.
1: Prohlídkové trasy jsou v dubnu zpřístupněny v pátek, v sobotu a v neděli ve vybraných časech. Od května jsou pak otevřené denně mimo pondělí. Cena vstupného zůstává stejná.
2: A to je pro dnešek všechno. Pokud jste dostali chuť vyrazit, splnili jsme plán. A jestli ne, tak to asi znamená, že se budeme muset příště snažit ještě víc. Díky, že jste cestovali s námi. Těším se na vás zase příště u putování v regionech. Do té doby se mějte krásně.

Lovce. Tady na kopci v katastru Pražské Libně stával původně usedlost Bulovka. Ta už dnes neexistuje, ale na tomhle místě potom byl postaven rokokový zámeček, kterému se říká Rokoska, a ten tady stojí do dneška, je tady za mnou a je dnes součástí nemocnice. Ten zámeček na konci 19. století sloužil jako vychovatelná mravně narušené mládeže, a protože kapacitně nestačil, tak v sousedství zámečku byla postavena nová budova a na tu se teď půjdeme podívat. Teď jsme se přesunuli kousek od toho rokokového zámečku a za mnou je velká budova takzvané nové vychovatelny, která byla postavena v letech 1905 až 1907 v neorokokovém stylu. Architektem této budovy byl Jan Kříženecký. To byl bratr profesora Rudolfa Kříženeckého, známého pražského architekta a mimo jiné taky propagátor filmařství. Ta budova nové vychovatelny je velice výraznou dominantou této části Prahy a je viditelná ze všech stran. Nemocnice na Bulovce se začala budovat v první dekádě 20. století. Vznikla vlastně z podnětu městského hygienika doktora Františka Procházky, který mimo jiné stál taky za zástavbou Hradčanských bastionů, o níž jsme už dříve mluvili. První objekt, který tady vyrostl, vyprojektoval městský architekt František Velich v roce 1910. A to je ta malá budova, která je za mnou. Byla postavena v secesním stylu. K největšímu rozmachu areálu nemocnice na Bulovce došlo na počátku 20. let. Hlavní město Praha pověřilo městský stavební úřad, aby vyprojektoval několik pavilonů, které potom byly postaveny v první polovině 20. let a které vlastně tvoří jakési jádro nemocnice na Bulovce do dneška. Projektanty těch pavilonů ve stylu Art Deco byli architekti městského stavebního úřadu Vladislav Martínek, Vratislav Hota a Mečislav Petrů. Na nejvyšším bodě kopce na Bulovce se nachází stavba, která tady byla postavena v roce 1927 podle projektu pražského architekta Karla Roštíka. Byl to původně pavilon TBC, to bylo T

téma, které bylo tehdy velmi aktuální, ale později těch pacientů s touto nemocí ubývalo, takže dnes ten pavilon slouží jako interna nemocnice na Bulovce. Ve 30. letech byla nemocnice na Bulovce rozšířena o 3 další pavilony. Ty byly postaveny v tehdy módním funkcionalistickém stylu, to znamená s hladkými fasádami, s rovnými střechami. Jeden z těch pavilonů vidíte tady právě za mnou, to je infekční pavilon nemocnice na Bulovce. Ten projektovali architekti městského stavebního úřadu Lhota a Petrů. Další byl radiologický pavilon od architekta Nevoleho a na ten třetí nejhezčí se půjdeme podívat. My se rozloučíme u asi nejzajímavějšího, nejcennějšího pavilonu celého areálu nemocnice na Bulovce. Ten projektoval architekt Jan Rosůlek, někdejší člen Devětsilu. Je ve stylu funkcionalismu, ale použil tady architekt také poprvé barevnou kombinaci, což v té době nebylo obvyklé. Kuriozní je, že sám byl přitom barvoslepý. Nejzajímavější je samozřejmě to nízké křídlo, které vybíhá z budovy dermatovenerologického pavilonu s takovým pilovitým motivem na průčelí, tak aby všechny ty pokoje byly obráceny ke sluníčku. Areál nemocnice na Bulovce je nesmírně zajímavý z architektonického hlediska i proto, že tady máme zastoupeny vlastně všechny styly moderní architektury 20. století, od historismu přes secesi, modernu až po funkcionalismus. Stavilo se samozřejmě i po druhé světové válce, v 50. letech potom byla nemocnice zestátněna.

Dobrý den, milí diváci. Já bych vás ráda přivítala v zoologické a botanické zahradě města Plzně, konkrétně v pavilonu Tajemný svět afrických nočních i denních savců, a to konkrétně před expozicí kaloňů plavých. Kaloni plaví jsou savci řádu letounů a my je tady v zoologické zahradě chováme společně s osináky africkými. Není to jediný letoun, který obývá naši zoologickou zahradu, a konkrétně od kaloňů máme tři druhy: kaloně plavé, kaloně rodriguezské a kaloně egyptské. Jak můžete vidět, je to poměrně početná skupina. Během roku i z mláďaty tady máme kolem 50 jedinců a každý rok se nám pravidelně rozmnožují. Kaloň plaví je březí 120 dnů, což je na takhle malého savce poměrně dlouhá doba, a mládě prvních několik měsíců visí stále na matce. Stará se o něj pouze výlučně jeho matka a to mládě se první týdny vůbec nepouští, je trvale na matce, která ho kojí, i s ním lítá, funguje s ním úplně přirozeně. Vzhledem k tomu, že tyto kolonie jsou tak početné, tak mají ve volné přírodě velký problém s lovením kvůli páchaným škodám na ovocných stromech. S tím souvisí, že se tedy živí ovocem, listy, pupeny, květy. Krmíme je dvakrát denně. Krmíme je ráno ještě předtím, než se na nočním pavilonu zhasne světlo, a odpoledních hodinách za běžného nočního režimu, a dostávají kromě směsi ovoce a zeleniny také listovou zeleninu, různé druhy melounů. Spoustu lidí, kteří nám projdou přes pavilon, tak se zde zastaví s tím, že tady lítají netopíři. Netopíři jsou kosmopolitně rozšíření, žijí na celém světě a živí se hmyzem. Kaloni se živí ovocem nebo plody obecně. A další rozdíl mezi těmito druhy je ten, že netopíři jsou známí tím, že se v noci řídí echolokací, kdežto naši kaloni se řídí zrakem, mají velmi velké oči v porovnání s netopíři.

0: Dobrý den, vážení diváci. Vítáme vás u dnešního vysílání. Mám pro vás připravený pestrý program plný zajímavých pořadů. Zůstaňte s námi, čeká nás spousta zábavy a informací.
1: Patnáct let poté, stejná místa, stejné tváře, jen o pár šedivých vlasů víc. Plzeňské fotbalové legendy se v neděli 19. dubna znovu setkali u příležitosti výročí odzisku historického titulu.
2: Trošku nostalgie. Musím říct, že to uběhlo jako voda těch 15 let a jsem rád, že taková akce vůbec vznikla a že můžeme zaspomínat na ten začátek, kdy to tady všechno startovalo v Plzni.
1: Samotné setkání zahájili tehdejší mistři ligy prohlídkou kabiny a následně společným obědem v areálu plzeňského pivovaru.
3: Nostalgie nespíveční. Zrovna jsme říkali, že jsme jako spolu seděli 3 hodiny a že bychom spolu potřebovali sedět 3 dny, protože těch zážitků z toho je neskutečně. Kéž bychom se mohli potkávat takhle každý rok a vždycky si vzpomenout na to, jaký to bylo.
1: Fanoušci se mohli s Pavlem Vrbou, Pavlem Horvátem, Davidem Limberským a dalšími setkat na více než hodinové autogramiádě. O podpis nebo fotku s nimi byl obrovský zájem.
4: Autogramiáda se nedá zpomenout, protože zájemců je fakt spousta. Buď budeme muset zažít později zápas, anebo my tam nebudeme.
1: Velké emoce zaplavily trávník před úvodním hvizdem zápasu 30. ligového kola mezi Viktorií a Pardubicemi. Plzeňské legendy sklidily při slavnostním nástupu bouřlivé ovace. Ty vůbec největší pak dva klíčoví strůjci zázraku. Tehdejší kapitán Pavel Horvát a kouč Pavel Vrba.
5: El capitano Pavel Horvát!
6: Hlavní trenér FC Viktorie Plzeň, pan
7: to úžasný a celkově celá akce se mi moc líbí. Ten nástup tak byl hodně emotivní. Spolu jsme si to užili a já se strašně rád, že tohle můžu být součástí.
1: Současná sestava Viktorie nastoupila do výročního zápasu v unikátních retrosadách bez jmenovek na zádech, přesně tak, jak se hrálo tenkrát. Pomyslnou sladkou tečku za celým vzpomínkovým dnem ale duel nepřinesl. Západu Češi nakonec na Pardubice nestačili a prohráli 0-1. Z Plzně pro televizi ZAK Marie Osvaldová.
8: Letošní zimní sezóna byla v Plzeňském kraji z pohledu silničářů mimořádně náročná a zároveň nejdražší za posledních 6 let. Správa a údržba silnic za údržbu komunikací 2. a 3. třídy zaplatila přes 290 milionů korun. Časté mrazy, sněhové srážky i náledí vedly k nadprůměrnému nasazení techniky. Nejkritičtější byl leden s rekordní spotřebou posypové soli a téměř nepřetržitými výjezdy. Silničáři během zimy ošetřili stovky tisíc kilometrů silnic a spotřebovali tisíce tun materiálu.
9: Speciálních sběrných nádob na kov bylo dosud po městě málo a muselo k ním vyjíždět samostatné popelářské auto, což nebylo efektivní. Teď proto Plzeň zavádí systém společného sběru plechovek a skla, protože následné přetřídění je velmi jednoduché.
10: Společně jako ty střepy, hliník také recyklovatelný a ty zpracovatelé odpadu ze skla nebo skleněného odpadu umí z toho z té změti vyndavat uzávěry, víčka a tak dále a tímto způsobem budou schopni izolovat i ty plechovky, řekněme všechen ten hliníkový odpad a dávat to stranou a dále recyklovat, stejně tak jako ty střepy, které zbydou.
9: Na nápoje v plechovkách si na západě Čech zvykáme stále víc. Jen plzeňský pivovar teď prodává 22% své produkce právě v plechovkách, zatímco ještě před 15 lety to bylo jen mezi 2 a 5%.
11: Hliník je nekonečně recyklovatelný bez toho, aby došlo k nějakým ztrátám, takže v případě například recyklovatelných plechovek trvá 60 dní od vlastní recyklace k výrobě nového produktu.
9: I proto rozhodně má cenu plechovky třídit, protože jde o materiál plně recyklovatelný.
12: Tyhle ty kovové a zejména hliníkové obaly jsou lehké, recyklovatelné a jejich zatížení pro životní prostředí je relativně nízké, nebo de facto není žádné. Takže by to chtělo, aby ty lidé sami svým chováním prostě toto preferovali. Já myslím, že tady je velké pole pro jakékoliv informativní kampaně.
10: My jsme odhadli, že ten nárůst sběru kovového odpadu bude zhruba o 350 tun navíc za rok.
9: Stejně jako dosud samozřejmě můžeme plechovky a další kov odevzdávat ve sběrných dvorech, ale nově je tedy možné vhazovat je také do zelených popelnic a kontejnerů. Z Plzně Jonáš Novotný, televize ZAK.
8: Bílá hora v Plzni se připravuje na velkou dopravní zkoušku. Od pondělí 4. května se kvůli pokračující rekonstrukci nakonec zcela uzavře ulice 28. října všem vozidlům. Výjimku budou mít autobusy a sanitky. Pro místní to znamená velké komplikace, které se ale oproti původnímu plánu zkrátí. Pokud by zůstal zachován částečný průjezd, silnice by se opravovala o 2 měsíce déle.
1: Dříve místo, kterému se lidé raději vyhýbali. Dnes cíl milovníků výběrové kávy. V plzeňských Skvrnianech skončila neobvyklá proměna. Nevzhledné a léta uzavřené veřejné záchodky se díky investici 3. městského obvodu proměnily v moderní kavárnu.
13: Mám velikou radost z toho, jak se ten prostor proměnil, jak kavárna funguje. Ještě větší radost mám z toho, že děti z mateřské školky nám ji přišli pomoci oficiálně otevřít. No a protože těch dětských prvků tu není tolik a protože mě to nandávání zmrzliny moc nešlo, tak slibuju, že přidáme ještě herní prvek kuchyňku, kde bude pultík, kde děti budou moct trénovat.
1: Pro místní obyvatele byl doposud tento prostor spíše trnem v oku.
14: Mě hrozně těší, že jsme vlastně dokázali vytvořit takový hezký místo a já doufám, že to bude i přirozeným místem setkávání prostě rodin s dětmi, protože co si budeme povídat, i předchozí veřejné záchody byly spíš místem setkávání uživatelů drog a narkomanů.
1: Slavnostní otevření zpestřilo vystoupení dětí ze 70. mateřské školy.
15: Pro děti a jejich učitelky a ostatní tak jsme měli připraveno 100 porcí zmrzliny a měli na výběr jahodovou, čokoládovou a vanilkovou.
1: Kavárna dostala název Olivka Café. I když se nachází v místě v bývalých záchodků, hygiena a moderní design jsou tu na prvním místě. Původní podzemní prostory nyní slouží jako technické zázemí, sklady a samozřejmě nové toalety pro hosty.
16: Tohle místo bylo jedinečné v tom, že jak je vidět, tak vlastně je mezi stromama, vlastně v zeleni. A když jsme sem přišli prvně, tak de facto tady byla jenom vlastně tráva, koukaly komínky a zaplývaný schody vlastně někam do sklepa, kde ty veřejné záchodky v minulosti byly. Šli jsme tou cestou, aby jsme to rozsvítili.
1: Největší výzvou pro zhotovitele byly zemní práce.
17: Na začátku tady stály bývalé veřejné záchodky, které byly ponořeny pod úrovní terénu a bylo potřeba je celé odkopat a odizolovat, aby tam nevznikaly další problémy s vodou.
1: Kavárna by se měla stát živým komunitním místem. Provozovatelé tak plánují pořádání speciálních akcí.
18: První akci máme vlastně na 1. máje, oslavu 1. máje a slavnostní otevření terásky. Budeme mít provoz do 10 hodin večer přes celé léto. Bude tady živá hudba, nějaké letní drinky a takhle oslavíme vlastně 1. máj.
1: Proměna záchodku na kavárnu za více než 12 milionů korun trvala 9 měsíců a bude aspirovat na jednu z cen v soutěži Stavba roku Plzeňského kraje. Z Plzně pro televizi ZAK, Maria Osvaldová.
8: V Chebu se bude vyrábět 25 000 automobilů ročně. Na tiskové konferenci, která se konala minulý týden v Chebu, se poprvé představil zástupce Mercedes-Benz Truck, aby vedení města i Karlovarského kraje seznámil s myšlenkou vytvoření závodu na výrobu aut. Ten nabídne příležitost pro kvalifikované zaměstnance především z řad místních občanů. Stavba závodu by měla odstartovat začátkem příštího roku a první vozidla by mohla vyjet do konce tohoto desetiletí. Společnost Daimler Truck působí na celosvětovém trhu již 130 let a vyrábí nákladní automobily, včetně těch bezemisních.
9: Každoročně se městský obvod Plzeň 4 domluví s provozovatelem poutě, aby se na jedno dopoledne atrakce rozjeli pro místní děti a na kolotoče nebo houpačky mohli i ti, kteří by se třeba jinak na pouť nedostali.
19: Já mám velkou radost, že jsme zase po roce mohli přivítat dobravecké děti přímo tady na pouti. Je tady víc než 500 dětí, které tady točíme. Jsou to děti z našich školek, jsou to děti ze stacionáře, který je u nás na Dobravce, jsou to i děti tady z základní a mateřské školy pro slabozraké a asi všichni vidí, že se tady baví, takže mě to dělá velkou radost.
20: Pouť u svatého Jiří je krásná milá tradice, která k našemu obvodu už patří dlouhá léta. Děti jsou nadšené, můžou se tady povozit na spoustě atrakcí. Já jsem byl hned první den s dětmi, já mám dvě děti a moc jsme si to jako užili.
9: Pro děti z mateřských školek je zážitek o to lepší, že jsou na atrakcích sami, bez rodičů, se svými kamarády a o to větší dobrodružství na pouti prožívají.
21: Mně se nejvíc líbí tenhle kolotoč.
0: Mně se líbila tam ta loď.
21: Mně se nejvíc líbilo na pouti autíčka.
22: Mně se líbil ta šedonej hlad.
23: A dneska už se ty děti moc nebojí. V podstatě čím jsou menší, tak tím jsou odvážnější. A nejoblíbenější asi taková ta klasika autodrom a lítací labutě, slony. To zůstává tak nějak stejný.
9: V rámci spolupráce městského obvodu s pořadateli poutě nabízí letos Doubravka i jednu novinku.
20: Letos máme novinku, máme parkovací odstavnou plochu, která je kousek vedle čističky, takže je možné až 100 aut odstavit zde a dojít vlastně jenom pěší cestou sem.
9: Spolupráci si pochvalují i provozovatele atrakcí, kteří se na stejné místo vrací už víc než 40 let.
23: Je to největší pouť v plzeňském kraji a řekl bych, že je velmi oblíbená, jak u nás, tak u návštěvníků. Jsme tu do neděle 26. Přes týden jsme tu od 3 do 9 a o víkendu jsme tu od 10 do 10.
9: Pro pořadatele i vedení obvodu je největší odměnou nadšení malých dětí, které bylo vidět a slyšet všude kolem a všichni bez rozdílu věku si možnost svezení zadarmo užili.
19: Běží to tady už 10 let, takže my v té hezké praxi pokračujeme a děkujeme panu Lagernovi za to.
9: Pouti u svatého Jiří by hlavně v pátek a sobotu mělo přát i počasí, a tak se tu dětský smích a výskot bude jistě ozývat i v dalších dnech. Z Doubravky Jonáš Novotný, Televize ZAK.

0: Krásný den, vítám vás u pořadu Týden v regionech. I tentokrát se ohlédneme za tím, co se přihodilo v uplynulých dnech. Oblastní nemocnice Rychnov nad Kněžnou má nový multioborový pavilon s urgentním příjmem. Jde o jednu z nejzásadnějších investic posledních let, která výrazně mění úroveň nemocniční péče v celém regionu.
1: Pětipodlažní pavilon soustřeďuje klíčová oddělení na jedno místo, což umožní rychlejší diagnostiku i efektivnější léčbu. Operační sály, chirurgie, ortopedie, jednotky intenzivní péče, ARO, to vše je součástí jednoho moderního celku.
2: Je to přelomový okamžik, je to to, na co ta nemocnice čekala v podstatě od svého vzniku, protože ten vývoj se nikdy nezastaví ani v medicíně a myslím si, že se dočkala a zase tu nemocnici to nastartovalo na další desítky let dopředu.
1: Ostrý provoz zahájí pavilon na přelomu dubna a května. Nový urgentní příjem umožní rychlé třídění pacientů podle závažnosti jejich stavu a okamžité zahájení léčby.
3: Já myslím, že takovou nemocnici by určitě záviděli hlavně pražské nemocnice, nebo že tam máme ten projekt Nové nemocnice a když vidím, jak vypadá Bulovka, nebo Královské Vinohrady, nebo Karlák, nebo Tomajerka, tak toto je absolutně špička. Takže já si myslím, že Královéhradecký kraj má skvělou strategii investic.
1: Stavební práce v Rychnovské nemocnici zahájil Královéhradecký kraj před 3 lety.
4: Je to především zlepšení nejenom dostupnosti péče, ale i kvality té vlastně urgentní péče.
5: Zvenku si řeknete, že je ta budova taková klasická, nemocniční, ale zevnitř opravdu na vás působí velice příjemně. Myslím si, že ti pacienti i zaměstnanci to velice ocení.
1: Náklady na vybudování pavilonu přesáhly 1 miliardu korun. Multioborový pavilon má nemocnici posunout mezi nejlépe vybavená zdravotnická zařízení v regionu. Patrik Jandejsek, televize V1.
0: Kaviár. Symbol luxusu a výjimečné gastronomie. Delikatisa, která se obvykle objevuje jen při slavnostních příležitostech, má ale své místo i v Česku. Fakulta rybářství a ochrany vod Jihočeské univerzity ho vyrábí šetrným způsobem bez usmrcení ryb a s důrazem na přirozenou chuť i maximální čerstvost. Jak taková výroba probíhá a čím je český kaviár výjimečný, ukáže následující reportáž.
6: Kaviár je známý jako luxusní potravina, delikatesa. Jikry jeseterů se dostávají na talíře při výjimečných příležitostech. Kaviár je spojován s vysokou gastronomií. Největším producentem na světě je Čína. Kvalitní kaviár, vyznačující se čistým složením, jemnou chutí a mimořádnou čerstvostí, produkuje také Fakulta rybářství a ochrany vod Jihočeské univerzity.
7: V Česku kaviár téměř nikdo neprodukuje. Další jeho unikátní věc je ta, že je získáván způsobem, který vlastně neusmrtí danou samici. Tahle metoda je velice šetrná.
6: Kaviár tu tedy získávají z jedné ryby opakovaně po několik let. Velký důraz kladou na co nejpřirozenější chuť, nepoužívají konzervační látky nebo různé zlepšovače a vyrábí ho s velmi nízkým obsahem soli. Do zpracovny se dostává co nejčerstvější a jeho příprava spočívá v několika důležitých krocích. Úplným základem je důkladné promytí.
7: Ikry od umřelí tak jsou lehčí a tím pádem vyplavou nahoru, šrubky taky. Tenhle krok se opakuje několikrát, třeba 12krát, 10krát, záleží vlastně na kvalitě těch ikr.
8: Naše fakulta ve Vodňanech v rybářském genetickém centru chová několik druhů jeseterů. A z těchto jeseterů získáváme eticky ikry pro produkci kaviáru, který má velký potenciál. A tímto bychom se rádi zaměřili na vyšší produkci, aby vlastně bylo možné náš kaviár ochutnat ve vybraných restauracích nebo například na některém z připravovaných veletrhů.
6: Už tradičně je možné ho ochutnat na výstavě Země živitelka nebo při výlovu rybníku Rožumberk. Koupit ho lze na e-shopu rybářské fakulty. Spotřební doba je od 0,5 do 1 roku. Je balený v krabičkách po 40 gramech.
7: Produkce kaviáru na naší zpracovně je jedna z našich priorit. Každý rok produkujeme dvakrát s tím, že se snažíme, aby vlastně ten produkt byl co nejkvalitnější. Celá výroba kaviáru od získání jiker z našeho generačního jedna ve Vodňanech je v naší režii po samotné zpracování a distribuci.
6: Fakulta rybářství a ochrany vod Jihočeské univerzity ukazuje, že nejde jen o výjimečnou surovinu, ale také o poctivou práci, přesnost, zkušenost a odpovědný přístup. A produkt, jakým je kaviár, známý jako potravina už od středověku, může dnes zároveň nést hodnoty jako šetrnost a respekt k tomu, z čeho vzniká.
0: Sál Janáčkovy konzervatoře v Ostravě hostil slavnostní předávání cen Plamen lidskosti. Moravskoslezský kraj na slavnostním večeru ocenil osobnosti i kolektiv pracující v sociálních službách.
9: Sportovce a zdravotní sestry oceňuje Moravskoslezský kraj už několik let. Letos poprvé se vedení rozhodlo ocenit taky pracovníky v sociálních službách v rámci gala večera Plamen lidskosti.
10: Já si myslím, že jsme v rámci vedení vlastně byli překvapeni, že pracovníci v sociálních službách nemají vlastní kategorii, protože oni si ji bezesporu zaslouží. Já jsem moc rád, že jsem mohl být u toho.
9: 13 jednotlivců si rozdělilo ceny v 5 kategoriích. 6. ocenění patřilo kolektivu Domova Letokruhy za soudržnost a profesionální přístup.
11: Ta naše práce je mnohdy až za hranice té pracovní povinnosti, protože je to práce srdcem, která je daleko cennější. Já si toho opravdu strašně vážím, že pracuji s takovýma lidma, kteří toto umí a těm lidem pomáhají.
12: Naše práce vlastně šetří státu peníze, protože já zachytím kolikrát takové věci, které by, kdyby ten člověk nepřišel, tak prostě se rozjedou a pak to stojí samozřejmě daleko více.
13: My máme rekordmantku, která je přes 40 let, máme tady k dámu, která je 32 let ve službě, ale to portfolium té činnosti v sociálních službách je velmi rozmanité.
9: Za svou práci kraj odměnil v sále Janáčkovy konzervatoře taky sociální a zdravotní pracovníky, pracovníky v pobytových zařízeních nebo terénních a ambulantních službách. Michal Slonina, Televize Polar.
0: Fakulta strojního inženýrství Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem se již několik let ve spolupráci s desítkami dalších odborníků zabývá vývojem nano- a mikropovlaků na kovové materiály. Úspěšný výzkum již přinesl několik patentů.
14: Fakulta strojního inženýrství Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem se 4 roky zabývala vývojem a výzkumem v oblasti nových nano- a mikropovlaků na povrchu vybraných kovových materiálů. Do projektu s názvem Nanotech ITI2 se zapojilo několik desítek odborníků, a to nejen z fakulty, ale i z jiných výzkumných institucí a také přímo z praxe.
15: Ta myšlenka vlastně jako taková pramení hlavně z udržitelnosti, protože samozřejmě máme kovové materiály a je nějaká snaha je vlastně ochránit, zlepšit jejich funkční vlastnosti, korozní odolnosti, tepelné stability a tak dále. Takže vlastně myšlenka byla ochránit a zlepšit povrchové vlastnosti materiálů jako takových.
14: Výsledky výzkumu využijí hlavně průmyslové podniky v regionu.
15: Dopad do průmyslu našich výsledků byla třeba v oblasti výroby pneumatik, kdy jsme vlastně navrhli a zapatentovali povlaky, které se aplikují na formy pro výrobu pneumatik, aby měly lepší odolnost a zvládali více cyklů a líp se ty vlastně pneumatiky vlastně vyjímaly z těch form.
14: V rámci projektu Univerzita Jana Evangelisty Purkyně nakoupila z Brusu nové specializované vybavení v hodnotě milionů korun, mimo jiné nový elektronový mikroskop a tvrdoměr. Pomohla i dotace z Evropské unie.
15: Evropská unie je naším jakoby velkým partnerem. Ty dotace jsou poměrně vysoké. Uvážíme-li jenom projekt Nanotech, tak vlastně to byl projekt za 56 milionů, kdy evropské fondy nám poskytly 48 milionů, přes 48 milionů, zbytek vlastně byly veřejné zdroje. Takže bez těchto vlastně evropských fondů my bychom nemohli pořídit takhle úžasné přístrojové vybavení.
14: Výzkum v rámci projektu Nanotech ITI2 přinesl hned 3 nové nové patenty.
15: Vydali se 3 vlastně patenty. Jeden z nich byl právě na nanovrstvy chemické předúpravy teflonové z přídavky nanočástic a další byly 2 patenty na geopolymerní suspenze nanášené na kovové materiály. Takže nejprve je český patent a teď už se překlápí vlastně do mezinárodních přihlášek.
0: Evropská obchodní akademie v Děčíně prošla výraznou, ačkoliv oku na první pohled neviditelnou proměnou. V rámci projektu Konektivita škola nakoupila technologické vybavení, které výrazně zkvalitní a také zpříjemní výuku.
14: Evropská obchodní akademie v Děčíně prošla výraznou, ačkoliv oku na první pohled neviditelnou proměnou. Během 6 měsíců realizovala rozsáhlou modernizaci školní sítě a zkvalitnila vzdělávací infrastrukturu pro práci s digitálními technologiemi.
16: Naše škola byla rekonstruovaná před několika lety, kdy částečně síť byla vybudovaná, ale nebyla tam zajištěna dostatečná bezpečnost, to znamená, že my jsme nenaplňovali standardy konektivity a proto jsme museli přistoupit k té modernizaci, tak abychom standardy naplnili a hlavně jsme neměli do té doby bezdrátové připojení k dispozici, takže tím projektem se vybudovalo kompletně nové bezdrátové připojení.
17: V rámci projektu Konektivita jsme realizovali kompletní pokrytí naší školy pomocí Wi-Fi sítě. Ta je dostupná pro žáky, mají v požadované stabilitě, rychlosti a zabezpečení, aby ji mohli plně využívat při výuce.
14: Bezdrátové připojení si studenti pochvalují.
18: Předtím to nebylo úplně ideální, občas to padalo, trochu to trvalo, než si nějaké stránky načetly. Teď je to opravdu lepší, je to rychlejší, neseká se to, jde vidět velká změna.
19: Vnímám změnu, protože hlavně studenti, podle mě všichni, můžu souhlasit za všechny studenty v této třídě, že internet je mnohem lepší a že se mnohem lépe pracuje.
20: Já hodně používám mobilní data a teďka, jak máme právě Wi-Fi připojení, tak telefon se méně i vybíjí a máme lepší prostě jakoby obecně připojení na počítačích a hlavně ty telefony, že když něco potřebujeme dělat s telefonem, třeba Kahoot v nějakých hodinách, tak se nám ty telefony tak nevybíjí.
14: V rámci projektu Konektivita škola nakoupila i technologické vybavení, které výrazně zkvalitní a také zpříjemní výuku.
16: V rámci projektu Konektivity byla možnost nakoupit ještě koncová zařízení, to znamená, že my jsme

0: rádi tady tu možnost využili. Nakoupili jsme dva interaktivní displeje do menších učeben a tři velké interaktivní tabule potom do učeben větších. Zároveň jsme vybavili jednu počítačovou učebnu a nakoupili jsme i další mobilní zařízení pro zaměstnance školy.
1: Projekt Konektivita stál více než 7 milionů korun.
0: 85% financovala Evropská unie a zbylých 15% potom zřizovatel, tedy Ústecký kraj v našem případě. V tuto chvíli musím říct, že projekt hodnotíme velice pozitivně, protože všechny cíle se podařilo naplnit. Největší radost mám asi z toho, že opravdu máme k dispozici Wi-Fi připojení kompletně ve všech prostorách budovy. Je bezpečné, je dostatečně kvalitní, takže se na ní můžeme spolehnout a můžeme v rámci výuky využívat jak mobilní telefony, tak další mobilní zařízení, které máme v tuhle chvíli k dispozici.
1: Evropská obchodní akademie v Děčíně teď i díky projektu Konektivita poskytuje výuku zcela v souladu s trendy 21. století.
2: Loď, která po staletí brázdila Moravu, teď odhaluje i své skryté příběhy. Odborníci v jejím dně našli středověkou sekeru, důležitou stopu, která pomohla určit její stáří. Právě podobné detaily dělají z nenápadného kusu dřeva unikátní archeologický nález. Návštěvníci si navíc mohou expozici v lapidáriu vlastivědného muzea v Olomouci projít bez bariér a některé artefakty si i osahat.
3: Let byla ukryta před zraky veřejnosti. Z muzejního skladu v Chudobíně na Olomoucku do centra města ji přivezlo vlastivědné muzeum Olomouc do lapidária na Denisově ulici. Řeč je o monoxilu historické lodi. Loď byla vyrobena z jednoho kusu kmene, konkrétně dubu. Pochází z 16. století, měří 4 metry a váží zhruba přes 100 kilo.
4: V jejím dně při době nálezu byla objevena středověká, pozdně středověká, raně novověká sekera, takzvaná širočina. To byla první indicie, no a druhou indicii jsme získali cirka před 20 lety, kdy kolegové nechali udělat dendrochronologické datování tohoto monoxilu a zjistili, že strom, ze kterého je vyrobena, tak byl poražen někdy po roce 1532 nebo 1537.
3: Byla objevena v roce 1962 v meandru řečiště Moravy u Hinkova. Do rukou vlastivědného muzea se dostala díky kronikáři z příkaz pana Svozila.
4: Sloužila určitě k přepravě lidí, popřípadě zboží, mohla také sloužit rybářům, přece jenom řeka Morava v té době byla základní zdroj obživy pro spoustu lidí a určitě to mohlo být i dopravní prostředek. Musíme provést základní ošetření, zbavíme jí prachu, konzervátoři rozhodnou, jestli jsou nutné ještě nějaké další úpravy.
3: Loď z Hinkova je druhou, která se na Moravě našla. První keltský monoxil ze 3. století před naším letopočtem byl objeven v 90. letech minulého století na břehu Mohelnického jezera. Nyní jsou oba vzácné artefakty vůbec poprvé společně k vidění pro veřejnost v lapidáriu vlastivědného muzea.
5: Zpřístupňujeme veřejnosti expozici Příběh kamene, kde představujeme ten kámen v několika formách. Kromě příběhu kamene zde představujeme také příběh lodí. Máme zde mít bezbariérové vstupy pro vozíčkáře. Máme zde několik artefaktů, které je možné si osahat. Jsou opatřeny popiskami v Brailově písmu. A máme tady také některé interaktivní prvky.
3: Unikátní lodě budou k vidění od 1. května až do konce září. Aneta Lindovská, Televize Morava.
2: Zalesněný prostor mezi Vršavou a Frištátem se zaplnil hasičskou technikou. Konalo se tady taktické cvičení hasičských jednotek statutárního města Zlína, zaměřené na vyhledávání pohřešovaných osob. 13 městských jednotek si v praxi vyzkoušelo koordinaci v náročném terénu i nasazení nejmodernější techniky.
6: Pátek, 5:30 odpoledne. Pro většinu lidí začátek víkendu. Pro hasiče ze Zlína a okolí.

0: začátek náročného cvičení. Přesně v tento čas dostávají jednotky informaci o pohřešovaných osobách v členitém lese u Vršavy. Do rozsáhlé akce se postupně zapojuje 13 jednotek požární ochrany statutárního města Zlína. Cílem taktického cvičení je maximálně nasimulovat realitu a prověřit koordinaci celkem 96 záchranářů přímo v terénu.
1: Ty taktické cvičení jsou právě proto, aby hasiči, když ne každý rok je nějaké takové cvičení takového charakteru, tak aby jsme si to vyzkoušeli na nečisto. Aby věděli, do čeho jdou a aby v podstatě byli lépe skoordinovatelní.
2: Po příjezdu těch jednotek, vlastně když se dostaví vlastně tady do toho prostoru, který je označen jako seřadiště, tak bude proveden nějaký seznámení ze situací. S tím, že ty jednotky se potom vydají do toho lesa a bude se jim to něčím komplikovat. Ať už je to větší hustota toho lesu, ať už je to nějaká oplocenka, ať už je to nějaké jezírko nebo co tam je. A postupně budou nalézat nějaké předměty, které je budou navádět k tomu, že tam jakože někdo je.
3: Přijeme jednotkám, hranice 100 a upravený tvar, přijem.
0: Během odpoledne si tak jednotky prověřili nejen svou fyzičku, ale procvičili si také taktiku vyhledávání, vyproštění předlékařského ošetření a transportu zraněných osob či orientaci a navigaci v terénu. Klíčovým prvkem byla spolupráce se záchrannou brigádou kynologů Zlínského kraje a seznámení se s moderní technikou, konkrétně drony s termovizí a speciální terénní čtyřkolkou.
1: A je to asi jedno z prvních cvičení, určitě první cvičení přímo na území města Zlína, kdy právě naše jednotky využívají tady tu kynologickou brigádu a budou nám pomoci právě jako hledat v tom terénu.
0: Páteční podvečer ale nebyl jen o práci. Došlo také k ocenění, poděkování a předání čestného uznání panu Josefu Jakubovi, technikovi požární ochrany z oddělení krizového řízení, který odchází do zaslouženého důchodu.
4: Z dnešního týdne v regionech je to vše. Přeji krásný den a těším se na viděnou u dalšího dílu.

0: Krásný den. Vítejte u pořadu Putování v regionech, kde si občas říkáme, proč jsme sem nejeli už dávno. Dneska vás vezmu na místa, která možná znáte z mapy, ale rozhodně ne tak, jak vám je v reportážích ukážeme. Tak si na chvíli odložte plány, zapněte zvědavost a vyrazte se mnou na cestu. Slibuji, že to nebude nuda. V první reportáži se vydáme na Klatovsko, do obce Chudenice, malebného místa spojeného s významným šlechtickým rodem Černínů. Právě ti zde po staletí zanechali výraznou stopu, ať už v podobě památek nebo celkového charakteru obce a jejího okolí. Chudenice dnes lákají nejen historií, ale i krásnou krajinou a klidnou atmosférou, která dává tušit, jak důležité místo kdysi sehrávali. Čeká nás setkání s historií, která je tu stále přítomná na každém kroku.
1: Chudenice na Klatovsku jsou jednou z nejstarších českých osad. Jejich historie je spjata s prastarým šlechtickým rodem, který tu nejen koncem 13. století vznikl, ale nikdy své sídlo nepřenechal jiným majitelům. Zdejší panství nikdy nezměnilo vlastníka, což je rarita v celé střední Evropě.
2: Starý černínský zámek Muzeum Josefa Dobrovského v Chudenicích je kolébkou významného šlechtického rodu Černínů z Chudenic, kterým Chudenice a zdejší panství patří. Bylo téměř 800 let a to je takový evropský primát.
1: Na zámku najdete dva prohlídkové okruhy. První z nich seznamuje příchozí z historií rodu Černínů i městečka Chudenice.
2: Ukazujeme jim, jak se na takovém zámku za Černínů žilo, co se jedlo, jak se oblékali, jaké byly společenské zvyklosti. Pak je tu druhý prohlídkový okruh tvrz, který zavede návštěvníky do středověku. My jim představíme místa, která jsou spjatá s tou původní tvrzí. Například jedinou dochovanou obranou baštu uvidí zbrojnici, kuchyni, anebo sklepy, které byly zpřístupněny před několika lety.
1: Dějiny rodu Černínů z Chudenic se začaly kdysi před dávnými časy psát v zámecké černé kuchyni.
3: Podle legendy zde vzniklo jméno Černý Chuděnec. V kdysi dávné době zde nebýval zámek, bývala zde tvrz, která náležela pánům, kteří byli velmi schopní a toto se nelíbilo ani samotnému králi. Přichází podle legendy domluva v podobě vojska, celá tvrz je vypleněna, každý živý tvor je zabit. Chůva ukrývá potomka pána zdejší tvrze v komín této černé kuchyně a po několika dnech přichází podaný lid oplakávat svého mrtvého pána. Spatřují vše vypálené, rozbořené, živou duše nenalézají. Uslyší pláč a v komínu této černé kuchyně objeví malé miminko chlapce. Celé černé od popela sazí umazané a zvolají aj Černý Chuděnec. Kéž by pán Bůh jej ráčil zachovati a on nám dobrým pánem ráčil býti. Černý chlapec od popela sazí byl a započala se zde tedy psát historie jednoho z nejstarších českých šlechtických rodů, Černého Chuděnce, Černína z Chudenic, dnes říkáno Černína z Chudenic. A to je také ten důvod, proč kuchyně je po tolika z těch letech zachována.
1: Zajímavá pověst se také váže k andělskému pokoji, někdejší ložnici Humprechta Jana staršího.
3: Jedné noci zjevil se mu anděl a pravil mu, že třetího dne jej pán Bůh na věčnost povolá. Chce-li odejít z duší smířenou a naprosto čistou, má vykonat i pouť v chrám páně kostel svatého Wolfganga, být vyspovídán z pozemského hříchu a majetek mezi své děti rozdělit. Jak anděl pravil, tak hrabě učinil. Vyspovídán byl, majetek mezi děti rozděliv a třetího dne byl pánem na věčnost ze svého lože povolán. Jeho děti na důkaz onoho zvěstování nechali anděla ve strop vymalovat a od toho času se říká pokoj andělský.
1: V působivých interiérech je všechno vybavení původní. Část přímo odtud, část ze zámku Lázeň, ležícím na okraji Chudenic.
2: Z toho vybavení, které tady je, bychom rádi upozornili také na klavír, na který hrával třeba český hudební skladatel Karel Hašler. Tady složil a poprvé zahrál písničku Po starých zámeckých schodech.
1: K zámku náleží také Muzeum Josefa Dobrovského. Jehož expozice se věnují místním slavným rodákům i osobnostem, které Chudenicko navštěvovali.
2: Naším největším a nejslavnějším rodákem je český básník Jaroslav Kvapil. Ten se narodil přímo u nás na zámku, protože jeho otec tady byl zámeckým lékařem.
3: Tady v této místnosti můžete vidět věci z osobního vlastnictví Jaroslava Kvapila, jeho pracovní stůl, jeho pověstný holubník, fotografie z osobního alba, fotografie významných herců, hereček, bardů Českého národního divadla, psací stroj, na které vzniklo snad i krásné libretto k opeře. Karuselka, krásný pohádkový příběh Princezna Pampeliška, neboť toto vše vzniklo zde v Chudenicích u dnes říkáno Kvapilových jezírek, kde pana doktora Jaroslava Kvapila můza políbila nejvícekráte. Významným rodákem městečka Chudenického je také zakladatel muzea Josefa Dubrovského, pan Adolf Roubal. Byl to významný badatel, vlastivědný pracovník, miloval českou krajinu a miloval samozřejmě i Chudenice. Díky němu také máme krásnou knížku Obrázky ze starých Chudenic, kde jsou nádherně popsané významné mezníky v historii městečka Chudenického.
1: Až si půjdete prohlédnout okolí Chudenic, nezapomeňte navštívit americkou zahradu, založenou kdysi majitelem panství. Na počátku nešlo o arboretum, jaké je tu dnes, ale o školku pro pěstování okrasných dřevin.
4: Dovážely se sem dřeviny z různých částí světa a hodně také právě z Severní Ameriky, takže proto vzniklo to označení americká zahrada. Řada těch dřevin byla u nás vysazena poprvé a oni v podstatě zkoušeli, které ty dřeviny se u nás dokáží uchytit a růst.
1: Uvádí se, že až 250 druhů bylo poprvé vysazeno právě tady. Buk lesní varianta Cristata, pocházející z Francie, je dokonce zdrojovým materiálem pro výsadby v celé republice.
4: Nerozmnožuje se pohlavně, ale jenom roubováním a v podstatě všechny nebo většina, valná většina výsadeb v České republice pochází právě z jedince, kterého máme tady v americké zahradě. Je to na něm do dneška vidět, protože vlastně ve spodních partiích nemá žádné větve, a které byly použity na to roubování. Jedním z našich zajímavých kultivarů je další varianta buku, je to buk lesní kultivar Eugen. Byl pojmenován po Eugenu Karlu Černínovi, zakladateli zahrady. Zajímavý je tím, že je to většinou buky známé jako stromy. Tento buk má keřovitý růst, takže má více kmenů od země. Naším nejzajímavějším stromem je Douglaska tisolestá, která pochází z původních výsadeb z toho roku 1842, takže dneska má něco přes 180 let. Sazenice byla převezena z Hamburku, patří ke třem nejstarším stromům v Evropě, je z nich nejmohutnější, ve výčetní výšce těch stromů se měří v těch 130 cm, má téměř 6 metrů od kmene. Výška je o něco menší, než tyto stromy dorůstají, protože před několika lety došlo ke zlomení špičky, to se u těch dřevin stává, ale i přesto je ta výška dneska 37 metrů zhruba. V zahradě můžeme vidět řadu zajímavých listů na stromech, protože se tu pěstují různé kultivary běžných druhů, jako je dub nebo buk, akorát jejich listy vypadají jinak. Máme tady třeba dub celokrajinný, jeho listy na rozdíl od běžného dubu, které mají různě vykrajování, tak ten je úplně hladký. Nebo je tu několik kultivarů obyčejného buku lesního s vykrajovanými listy, s různě pozměněnými listy nebo barevnými variantami.
1: Zajímavým stromem je také dřín květnatý, zvláštní svým stromovitým růstem. Dřín květnatý totiž obvykle bývá keř. Už podle svého jména je nejkrásnější v době květu.
4: Americká zahrada je v současnosti národní přírodní památka a proto se o dřeviny, jejich ošetřování stará Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky. Technickou infrastrukturu americké zahrady spravují Lesy České republiky. V loňském roce opravili altánek a vstupní brány.
1: Závěrem si určitě udělejte výšlap na vrch Žďár, kde stojí rozhledna Bolfánek. Je z ní vidět Šumava, český les a za dobré viditelnosti prý i Alpy. Jde vlastně o věž bývalého kostela zasvěceného svatému Wolfgangovi. Skála, na níž stojí, má prasklinu, která se prý zvětšuje. Až bude tak velká, že jí projde člověk, podle pověsti se otevře brána do pekel. Kámen ze skály má ale údajně léčivé účinky. Z toho je vidět, že nic není jen černé a můžeme věřit v dobré konce.
0: Archeopark Pavlov, otevřený v roce 2016 pod svahy Pavlovských vrchů, představuje jednu z nejvýznamnějších paleolitických lokalit v Evropě, a to sídliště lovců mamutů staré přibližně 30 000 let. Zdejší expozice je unikátně zakomponována do terénu. Většina muzea je pod zemí a nad povrchem se tyčí jen bílá betonová světla, připomínající vápencové skály Pálavy. Co všechno tu můžete vidět a zažít, se dozvíte z naší další reportáže.
5: K výročí 100 let od objevu věstonické Venuše uspořádal Archeopark Pavlov spolu s Moravským zemským muzeem doprovodnou výstavu. Odborným garantem výstavy je Archeologický ústav Akademie věd České republiky, kterému patří pozemek této národní kulturní památky, na kterém se archeopark nachází.
6: Protože je rok 2025, tedy 100 let od objevení věstonické Venuše, tak jsme samozřejmě nechtěli tohle výročí vynechat. Takže jsme připravili společně právě s Moravským zemským muzeem, jež je správce originálu věstonické Venuše, výstavu Druhý život Venuše. Kurátorkou a autorkou toho projektu je doktorka Martina Galetová, právě z Moravského zemského muzea, která vlastně společně s námi dala dohromady výstavu, která ukazuje odraz věstonické Venuše za těch posledních 100 let.
5: Věstonická Venuše ovlivnila společnost. Postupem času se stala symbolem pravěku nejen na našem území. Je to nejstarší keramika na světě, dosud objevená. Je krásným dokladem pravěkého umění, ale je to především technologický zázrak, protože je to poprvé, co se objevilo využití téhle technologie.
6: Tak tu výstavu jsme pojali tak, že jsme nechtěli vynechat ani ten základní příběh o věstonické Venuši, protože když vám chybí kontext, tak pak se těžko představuje ten odraz. Takže jsme využili spolupráce s talentovaným výtvarníkem Vojtou Šedou, který nám vytvořil vlastně tady, co vidíte okolo mě, vlastně takovýhle velkoformátový komiks.
5: Celá výstava je hodně interaktivní. Snaha byla co nejvíce odstranit skleněné překážky a poskytnout divákovi co nejvíce interakce s výstavou.
6: Zrovna dneska jsme přidávali na náš velký interaktivní stůl další prvky. Občas přijde někdo i z návštěvníků, že by rád přispěl, takže jsme rádi, že můžeme takhle jako růst a že nám stůl nakonec do konce sezóny bude stačit, protože výstava bude vlastně jenom do 30. listopadu, takže snad se sem vejdeme. Nicméně kromě toho, že teda se koná tato výstava, tak to samozřejmě dalo i základ nové sbírce, která bude v muzeu vlastně střádána v rámci nové historie, kde skutečně založíme sbírku těchto předmětů, které budou inspirovány Venuší.
5: V Pavlovském archeoparku můžete samozřejmě navštívit i stálou expozici, která vám poskytne ucelenou představu o životě lovců na našem území, a to přímo na místě, kde žili. Jan Kruba, televize Brno 1.

0: Tabule, které přiblíží zajímavosti o pěstování i šlechtění těchto oblíbených květin. Na jihu Čech se vydáme na hrad Rožmberk, kde ožívá Bukojské rodové muzeum. Návštěvníci tu mohou nahlédnout do života šlechtického rodu, který výrazně ovlivnil historii regionu, a projít si expozice přibližující jejich každodennost i společenské postavení. Hrad tak nabízí nejen působivou architekturu a výhledy na Vltavu, ale i živý návrat do minulosti, který stojí za to zažít.
1: Od 5. dubna mohou návštěvníci hradu Rožmberk obdivovat Bukvojské rodové muzeum v Novém Hávu. Výraznou proměnou získaly pokoje v prvním patře zpět svou podobu, tak jak je navrhl v polovině 19. století hrabě Jiří Jan Jindřich Bukvoj. Prvním krokem bylo obnovení původní barevnosti sálů, které probíhalo v předchozích 5 letech.
2: My jsme věděli podle dobových vyobrazeních i podle restaurátorských sond, že ty místnosti nebyly bílé nebo béžové, tak jak jsme je v posledních 10 letech našim návštěvníkům prezentovali. Takže jsme se mohli pustit do práce a v průběhu zimních měsíců, kdy není návštěvnický provoz, tak jsme si mohli dovolit tedy zavřít, pustit sem restaurátora a jednotlivé místnosti se nám najednou vyloupily v krásných pestrých barvách.
1: Hrad Rožmberk byl jako muzeum návštěvníkům zpřístupněn už v polovině 19. století a brzy se stal oblíbeným turistickým cílem. Díky historickým pramenům, kvašům, akvarelům Rudolfa von Alta a dobovým snímkům bylo možné jednotlivým místnostem navrátit jejich původní vzhled.
2: V době, kdy hrabě Jiří Jan Jindřich budoval muzeum, tak vlastně tomu muzeu dal i naprosto promyšlenou ideologickou náplň. Každá z místností byla věnována určitému slavnému období historie rodu Bukvoj a nebo významným osobnostem. Takže každá místnost nesla svůj příběh a myslím, že jsme udělali hodně na tom, abychom ty příběhy do interiéru hradu Rožmberka zase vrátili.
1: Pokoje muzea byly vybaveny množstvím starožitností, které hrabě nakupoval osobně nebo prostřednictvím svých zástupců ve Vídni, Norimberku nebo Řezně. Návštěvníkům se poprvé představí i historické artefakty, které byly po 10 letech uloženy v depozitářích a některé z nich stále čekají na restaurátorský zásah.
2: Často jsme pracovali i s tím, že ty předměty byly vystaveny v jiných místnostech, v jiných části těch místností a teprve v okamžiku, kdy jsme je vrátili na své původní místo, tak vlastně ty předměty daly smysl, že najednou jsme zjistili, že jsou osvětlovány přirozeným světlem z oken a že se najednou rozzářily. Takže opravdu hrabě Jiří Jan Jindřich Bukvoj měl své rodové muzeum promyšlené do posledního detailu. A vlastně my jsme se snažili s co největším respektem tu jeho myšlenku a ty jeho plány naplnit.
1: Jedinou místností, která nebyla reinstalací dotčena, je tento rytířský sál. Ten zůstal zachován ve své manýristické podobě. V rámci Bukvojovského muzea býval původně označován jako sál předků. Jehož výzdobu tvořily portréty členů rodu Bukvoj a na příbornicích bylo vystaveno mnoho drobných uměleckých předmětů.
2: Zatím jsme se s odborníky, se kterými jsme tedy spolupracovali na přípravě expozice, shodli na tom, že budeme prezentovat rytířský sál v podobě začátku 17. století a v rámci přebudování té expozice jsme jej vlastně nechali v té nejčistší možné podobě. Takže jsme jej zbavili některých kusů nábytku a prezentujeme jej návštěvníkům takto syrově.
1: Symbolickým vrcholem prohlídky rodového muzea je Křižácká galerie, kde můžete vidět i dobovou fotografii hraběte Jiřího Jana Jindřicha Bukvoje.
2: Zde chtěl Jiří Jan Jindřich Bukvoj poukázat na také jedno velké historické téma rodu Longeval Bukvoj, na téma rytířství, protože jeho předkové se účastnili také křížových výprav a vlastně to byla doba, ke které vzhlížili vyhlížel Jindřich s velkou úctou, tak tuto místnost právě zasvětil rytířským výpravám. Tady na těch portrétech jsou králové vojevůdci křížových výprav a pod jejich velením se účastnili právě i příslušníci rodu Bukvoj-Longeval.
1: Návštěvníci mají možnost prozkoumat další prohlídkové trasy hradu Rožmberk.

0: jako jsou soukromé pokoje rodu Bukvojů ve druhém patře nebo středověká věž Jakobínka, která je dnes už jediným pozůstatkem zaniklého horního Rožumberského hradu.
1: Jakobínka se stala pro návštěvníky atraktivním cílem. Když výjdou nahoru po 169 schodech, tak vlastně se dostanou až na ten ochoz, takže užijí si určitě krásné pohledy na okolí Rožumberka. A my se s návštěvníky chceme seznámit také s historií věže a samozřejmě nechceme opominout i tu rekonstrukci, která byla mimořádně zajímavá. Možná můžu připomenout, že se odehrávala za pomoci dobových technologií, pracovalo se se dřevem, které bylo vytěženo v místních lesích. Možná si někteří vzpomenou na lešení, ve kterém Jakobínka byla několik let, a vlastně na vrcholu té helmice byl jeřáb, pomocí kterého se nahoru transportoval materiál, jeřáb na lidský pohon.
0: Prohlídkové trasy jsou v dubnu zpřístupněny v pátek, v sobotu a v neděli ve vybraných časech. Od května jsou pak otevřené denně mimo pondělí. Cena vstupného zůstává stejná.
2: A to je pro dnešek všechno. Pokud jste dostali chuť vyrazit, splnili jsme plán. A jestli ne, tak to asi znamená, že se budeme muset příště snažit ještě víc. Díky, že jste cestovali s námi. Těším se na vás zase příště u putování v regionech. Do té doby se mějte krásně.

Dnešní díl bude věnován nemocničnímu areálu na Bulovce. Tady na kopci v katastru Pražské Libně stával původně usedlost Bulovka. Ta už dnes neexistuje, ale na tomhle místě potom byl postaven rokokový zámeček, kterému se říká Rokoska, a ten tady stojí do dneška, je tady za mnou, je dnes součástí nemocnice. Ten zámeček na konci 19. století sloužil jako vychovatelná mravně narušené mládeže, a protože kapacitně nestačil, tak v sousedství zámečku byla postavena nová budova a na tu se teď půjdeme podívat. Teď jsme se přesunuli kousek od toho rokokového zámečku a za mnou je velká budova takzvané nové vychovatelny, která byla postavena v letech 1905 až 1907 v neorokokovém stylu. Architektem této budovy byl Jan Kříženecký. To byl bratr profesora Rudolfa Kříženeckého, známého pražského architekta a mimo jiné taky propagátor filmařství. Ta budova nové vychovatelny je dominantou této části Prahy a je viditelná ze všech stran. Nemocnice na Bulovce se začala budovat v první dekádě 20. století. Vznikla vlastně z podnětu městského hygienika doktora Františka Procházky, který mimo jiné stál taky za zástavbou hradčanských bastionů, o níž jsme už dříve mluvili. První objekt, který tady vyrostl, vyprojektoval městský architekt František Velich v roce 1910. A to je ta malá budova, která je za mnou. Byla postavena v secesním stylu. K největšímu rozmachu areálu nemocnice na Bulovce došlo na počátku 20. let. Hlavní město Praha pověřilo městský stavební úřad, aby vyprojektoval několik pavilonů, které potom byly postaveny v první polovině 20. let a které vlastně tvoří jakési jádro nemocnice na Bulovce do dneška. Projektanty těch pavilonů ve stylu Art Deco byli architekti městského stavebního úřadu Vladislav Martínek, Vratislav Hota a Mečislav Petrů. Na nejvyšším bodě kopce na Bulovce se nachází stavba, která tady byla postavena v roce 1927 podle projektu pražského architekta Karla Roštíka. Byl to původně pavilon TBC, to bylo téma, které bylo tehdy velmi aktuální, ale později těch pacientů s touto nemocí ubývalo, takže dnes ten pavilon slouží jako interna nemocnice na Bulovce. Ve 30. letech byla nemocnice na Bulovce rozšířena o 3 další pavilony. Ty byly postaveny v tehdy módním funkcionalistickém stylu, to znamená s hladkými fasádami, s rovnými střechami. Jeden z těch pavilonů vidíte tady právě za mnou, to je infekční pavilon nemocnice na Bulovce. Ten projektovali architekti městského stavebního

úřadu Lhota a Petrů. Další byl radiologický pavilon od architekta Nevoleho a na ten třetí, nejhezčí, se půjdeme podívat. My se rozloučíme u asi nejzajímavějšího, nejcennějšího pavilonu celého areálu nemocnice na Bulovce. Ten projektoval architekt Jan Rosůlek, někdejší člen 9silu. Je ve stylu funkcionalismu, ale použil tady architekt také poprvé barevnou kombinaci, což v té době nebylo obvyklé. Kuriozní je, že sám byl přitom barvoslepý. Nejzajímavější je samozřejmě to nízké křídlo, které vybíhá z budovy dermatovenerologického pavilonu s takovým pilovitým motivem na průčelí, tak aby všechny ty pokoje byly obráceny ke sluníčku. Areál nemocnice na Bulovce je nesmírně zajímavý z architektonického hlediska i proto, že tady máme zastoupeny vlastně všechny styly moderní architektury 20. století. Od historismu přes secesi, modernu až po funkcionalismus. Stavilo se samozřejmě i po druhé světové válce. V 50. letech potom byla nemocnice zestátněna.

Dobrý den, milí diváci. Já bych vás ráda přivítala v zoologické a botanické zahradě města Plzně, konkrétně v pavilonu Tajemný svět afrických nočních i denních savců, a to konkrétně před expozicí kaloňů plavých. Kaloni plaví jsou savci řádu letounů a my je tady v zoologické zahradě chováme společně s osináky africkými. Není to jediný letoun, který obývá naši zoologickou zahradu, a konkrétně od kaloňů máme tři druhy: kaloně plavé, kaloně rodriguezské a kaloně egyptské. Jak můžete vidět, je to poměrně početná skupina. Během roku i z mláďaty tady máme kolem 50 jedinců a každý rok se nám pravidelně rozmnožují. Kaloň plaví je březí 120 dnů, což je na takhle malého savce poměrně dlouhá doba, a mládě prvních několik měsíců visí stále na matce. Stará se o něj pouze výlučně jeho matka a to mládě se první týdny vůbec nepouští, je trvale na matce, která ho kojí, i s ním lítá, funguje s ním úplně přirozeně. Vzhledem k tomu, že tyto kolonie jsou tak početné, tak mají ve volné přírodě velký problém s lovením kvůli páchaným škodám na ovocných stromech. S tím souvisí, že se tedy živí ovocem, listy, pupeny, květy. Krmíme je dvakrát denně. Krmíme je ráno ještě předtím, než se na nočním pavilonu zhasne světlo, a odpoledních hodinách za běžného nočního režimu, a dostávají kromě směsi ovoce a zeleniny také listovou zeleninu, různé druhy melounů. Spoustu lidí, kteří nám projdou přes pavilon, tak se zde zastaví s tím, že tady lítají netopíři. Netopíři jsou kosmopolitně rozšíření, žijí na celém světě a živí se hmyzem. Kaloni se živí ovocem nebo plody obecně. A další rozdíl mezi těmito druhy je ten, že netopíři jsou známí tím, že se v noci řídí echolokací, kdežto naši kaloni se řídí zrakem, mají velmi velké oči v porovnání s netopíry.

0: Dobrý den, vážení diváci. Vítáme vás u dnešního vysílání. Mám pro vás připravený pestrý program plný zajímavých pořadů. Zůstaňte s námi, čeká nás spousta zábavy a informací.
1: Patnáct let poté, stejná místa, stejné tváře, jen o pár šedivých vlasů víc. Plzeňské fotbalové legendy se v neděli 19. dubna znovu setkali u příležitosti výročí odzisku historického titulu.
2: Trošku nostalgie. Musím říct, že to uběhlo jako voda těch 15 let a jsem rád, že takováhle akce vůbec vznikla a že můžeme zazpomínat na ten začátek, kdy to tady všechno startovalo v Plzni.
1: Samotné setkání zahájili tehdejší mistři ligy prohlídkou kabiny a následně společným obědem v areálu plzeňského pivovaru.
3: Nostalgie neskutečný. Zrovna jsme říkali, že jsme jako spolu seděli 3 hodiny a že bychom spolu potřebovali sedět 3 dny, protože těch zážitků z toho je neskutečně. Kéž bychom se mohli potkávat takhle každý rok a vždycky si vzpomenout na to, jaký to bylo.
1: Fanoušci se mohli s Pavlem Vrbou, Pavlem Horvátem, Davidem Limberským a dalšími setkat na více než hodinové autogramiádě. O podpis nebo fotku s nimi byl obrovský zájem.
4: Autogramiáda se nedá zpomenout, protože zájemců je fakt spousta. A budeme muset zažít později zápas, anebo my tam nebudeme.
1: Velké emoce zaplavily trávník před úvodním hvizdem zápasu 30. ligového kola mezi Viktorií a Pardubicemi. Plzeňské legendy sklidily při slavnostním nástupu bouřlivé ovace. Ty vůbec největší pak dva klíčoví strůjci zázraku. Tehdejší kapitán Pavel Horvát a kouč Pavel Vrba.
5: El Capitano! Pavel Horvát!
6: Hlavní trenér FC Viktorie Plzeň.
7: To úžasný a celkově celá akce se mi moc líbí. Ten nástup tak byl hodně emotivní. Spolu jsme si to užili a já se strašně rád, že tohle můžu být součástí.
1: Současná sestava Viktorie nastoupila do výročního zápasu v unikátních retrosadách bez jmenovek na zádech, přesně tak, jak se hrálo tenkrát. Pomyslnou sladkou tečku za celým vzpomínkovým dnem ale duel nepřinesl. Západočeši nakonec na Pardubice nestačili a prohráli 0-1. Z Plzně pro televizi ZAK Marie Osvaldová.
8: Letošní zimní sezóna byla v plzeňském kraji z pohledu silničářů mimořádně náročná a zároveň nejdražší za posledních 6 let. Správa a údržba silnic za údržbu komunikací 2. a 3. třídy zaplatila přes 290 milionů korun. Časté mrazy, sněhové srážky i náledí vedly k nadprůměrnému nasazení techniky. Nejkritičtější byl leden s rekordní spotřebou posypové soli a téměř nepřetržitými výjezdy. Silničáři během zimy ošetřili stovky tisíc kilometrů silnic a spotřebovali tisíce tun materiálu.
9: Speciálních sběrných nádob na kov bylo dosud po městě málo a muselo k ním vyjíždět samostatné popelářské auto, což nebylo efektivní. Teď proto Plzeň zavádí systém společného sběru plechovek a skla, protože následné přetřídění je velmi jednoduché.
10: Společně jako ty střepy, hliník také recyklovatelný a ty zpracovatelé odpadu ze skla nebo skleněného odpadu umí z toho té změti vyndavat uzávěry, víčka a tak dále a tímto způsobem budou schopni izolovat i ty plechovky, řekněme všechen ten hliníkový odpad a dávat to stranou a dále recyklovat, stejně tak jako ty střepy, které zbydou.
9: Na nápoje v plechovkách si na západě Čech zvykáme stále víc. Jen plzeňský pivovar teď prodává 22% své produkce právě v plechovkách, zatímco ještě před 15 lety to bylo jen mezi 2 a 5%.
11: Hliník je nekonečně recyklovatelný bez toho, aby došlo k nějakým ztrátám, takže v případě například recyklovatelných plechovek trvá 60 dní od vlastní recyklace k výrobě nového produktu.
9: I proto rozhodně má cenu plechovky třídit, protože jde o materiál plně recyklovatelný.
12: Tyhle ty kovové a zejména hliníkové obaly jsou lehké, recyklovatelné a jejich zatížení pro životní prostředí je relativně nízké, nebo de facto není žádné. Takže by to chtělo, aby ty lidé sami svým chováním prostě toto preferovali. Já myslím, že tady je velké pole pro jakékoliv informativní kampaně.
10: My jsme odhadli, že ten nárůst sběru kovového odpadu bude zhruba o 350 tun navíc za rok.
9: Stejně jako dosud samozřejmě můžeme plechovky a další kov odevzdávat ve sběrných dvorech, ale nově je tedy možné vhazovat je také do zelených popelnic a kontejnerů. Z Plzně Jonáš Novotný, televize ZAK.
8: Bílá hora v Plzni se připravuje na velkou dopravní zkoušku. Od pondělí 4. května se kvůli pokračující rekonstrukci nakonec zcela uzavře ulice 28. října všem vozidlům. Výjimku budou mít autobusy a sanitky. Pro místní to znamená velké komplikace, které se ale oproti původnímu plánu zkrátí. Pokud by zůstal zachován částečný průjezd, silnice by se opravovala o 2 měsíce déle.
1: Dříve místo, kterému se lidé raději vyhýbali. Dnes cíl milovníků výběrové kávy. V plzeňských Skvrnianech skončila neobvyklá proměna. Nevzhledné a léta uzavřené veřejné záchodky se díky investici 3. městského obvodu proměnily v moderní kavárnu.
13: Mám velikou radost z toho, jak se ten prostor proměnil, jak kavárna funguje. Ještě větší radost mám z toho, že děti z mateřské školky nám ji přišli pomoci oficiálně otevřít. No a protože těch dětských prvků tu není tolik a protože mě to nandavání zmrzliny moc nešlo, tak slibuju, že přidáme ještě herní prvek kuchyňku, kde bude pultík, kde děti budou moct trénovat.
1: Pro místní obyvatele byl doposud tento prostor spíše trnem v oku.
14: Mě hrozně těší, že jsme vlastně dokázali vytvořit jako takový hezký místo a já doufám, že to bude i přirozeným místem setkávání prostě rodin s dětmi, protože co si budeme povídat, i předchozí veřejné záchody byly spíš místem setkávání uživatelů drog a narkomanů.
1: Slavnostní otevření zpestřilo vystoupení dětí ze 70. mateřské školy.
15: Pro děti a jejich učitelky a ostatní tak jsme měli připraveno 100 porcí zmrzliny a měli na výběr jahodovou, čokoládovou a vanilkovou.
1: Kavárna dostala název Olivka Café. I když se nachází v místě v bývalých záchodků, hygiena a moderní design jsou tu na prvním místě. Původní podzemní prostory nyní slouží jako technické zázemí, sklady a samozřejmě nové toalety pro hosty.
16: Tohle místo bylo jedinečné v tom, že jak je vidět, tak vlastně je mezi stromama, vlastně v zeleni. A když jsme sem přišli prvně, tak de facto tady byla jenom vlastně tráva, koukaly komínky a zaplývaný schody vlastně někam do sklepa, kde ty veřejné záchodky v minulosti byly. Šli jsme tou cestou, aby jsme to rozsvítili.
1: Největší výzvou pro zhotovitele byly zemní práce.
17: Na začátku tady stály bývalé veřejné záchodky, které byly ponořeny pod úrovní terénu a bylo potřeba je celé odkopat a odizolovat, aby tam nevznikaly další problémy s vodou.
1: Kavárna by se měla stát živým komunitním místem. Provozovatelé tak plánují pořádání speciálních akcí.
18: První akci máme vlastně na 1. máje, oslavu 1. máje a slavnostní otevření terásky. Budeme mít provoz do 10 hodin večer přes celé léto. Bude tady živá hudba, nějaké letní drinky a takhle oslavíme vlastně 1. máj.
1: Proměna záchodku na kavárnu za více než 12 milionů korun trvala 9 měsíců a bude aspirovat na jednu z cen v soutěži Stavba roku Plzeňského kraje. Z Plzně pro televizi ZAK, Maria Osvaldová.
8: V Chebu se bude vyrábět 25 000 automobilů ročně. Na tiskové konferenci, která se konala minulý týden v Chebu, se poprvé představil zástupce Mercedes-Benz Truck, aby vedení města i Karlovarského kraje seznámil s myšlenkou vytvoření závodu na výrobu aut. Ten nabídne příležitost pro kvalifikované zaměstnance především z řad místních občanů. Stavba závodu by měla odstartovat začátkem příštího roku a první vozidla by mohla vyjet do konce tohoto desetiletí. Společnost Daimler Truck působí na celosvětovém trhu již 130 let a vyrábí nákladní automobily, včetně těch bezemisních.
9: Každoročně se městský obvod Plzeň 4 domluví s provozovatelem poutě, aby se na jedno dopoledne atrakce rozjeli pro místní děti a na kolotoče nebo houpačky mohli i ti, kteří by se třeba jinak na pouť nedostali.
19: Já mám velkou radost, že jsme zase po roce mohli přivítat dobravecké děti přímo tady na pouti. Je tady více než 500 dětí, které tady točíme. Jsou to děti z našich školek, jsou to děti ze stacionáře, který je u nás na Dobravce, jsou to i děti tady z základní a mateřské školy pro slabozraké a asi všichni vidí, že se tady baví, takže mě to dělá velkou radost.
20: Pouť u svatého Jiří je krásná milá tradice, která k našemu obvodu už patří dlouhá léta. Děti jsou nadšené, můžou se tady povozit na spoustě atrakcí. Já jsem byl hned první den s dětmi, já mám dvě děti a moc jsme si to jako užili.
9: Pro děti z mateřských školek je zážitek o to lepší, že jsou na atrakcích sami, bez rodičů, se svými kamarády a o to větší dobrodružství na pouti prožívají.
21: Mně se nejvíc líbí tenhle kolotoč.
0: Mně se líbila tam ta loď.
21: Mně se nejvíc líbilo na pouti autíčka.
22: Mně se líbil ta šedelnej hlad.
23: Dneska už se ty děti moc nebojí. V podstatě čím jsou menší, tak tím jsou odvážnější. A nejoblíbenější asi taková ta klasika. Autodrom a lítací labutě, slony. To zůstává tak nějak stejný.
9: V rámci spolupráce městského obvodu s pořadateli poutě nabízí letos Doubravka i jednu novinku.
20: Letos máme novinku, máme parkovací odstavnou plochu, která je kousek vedle čističky, takže je možné až 100 aut odstavit zde a dojít vlastně jenom pěší cestou sem.
9: Spolupráci si pochvalují i provozovatele atrakcí, kteří se na stejné místo vrací už víc než 40 let.
23: Je to největší pouť v plzeňském kraji a řekl bych, že je velmi oblíbená, jak u nás, tak u návštěvníků. Jsme tu do neděle 26. Přes týden jsme tu od 3 do 9 a o víkendu jsme tu od 10 do 10.
9: Pro pořadatele i vedení obvodu je největší odměnou nadšení malých dětí, které bylo vidět a slyšet všude kolem a všichni bez rozdílu věku si možnost svezení zadarmo užili.
19: Běží to tady už 10 let, takže my v té hezké praxi pokračujeme a děkujeme panu Lagrnovi za to.
9: Pouti u svatého Jiří by hlavně v pátek a sobotu mělo přát i počasí a tak se tu dětský smích a výskot bude jistě ozývat i v dalších dnech. Z Dubravky, Jonáš Novotný, Televize ZAK.

0: Krásný den, vítám vás u pořadu Týden v regionech. I tentokrát se ohlédneme za tím, co se přihodilo v uplynulých dnech. Oblastní nemocnice Rychnov nad Kněžnou má nový multioborový pavilon s urgentním příjmem. Jde o jednu z nejzásadnějších investic posledních let, která výrazně mění úroveň nemocniční péče v celém regionu.
1: Pětipodlažní pavilon soustřeďuje klíčová oddělení na jedno místo, což umožní rychlejší diagnostiku i efektivnější léčbu. Operační sály, chirurgie, ortopedie, jednotky intenzivní péče, ARO, to vše je součástí jednoho moderního celku.
2: Je to přelomový okamžik, je to to, na co ta nemocnice čekala v podstatě od svého vzniku, protože ten vývoj se nikdy nezastaví ani v medicíně a myslím si, že se dočkala a zase tu nemocnici to nastartovalo na další desítky let dopředu.
1: Ostrý provoz zahájí pavilon na přelomu dubna a května. Nový urgentní příjem umožní rychlé třídění pacientů podle závažnosti jejich stavu a okamžité zahájení léčby.
3: Já myslím, že takovou nemocnici by určitě záviděli hlavně pražské nemocnice, nebo že tam máme ten projekt nové nemocnice a když vidím, jak vypadá Bulovka, nebo Královské Vinohrady, nebo Karlák, nebo Tomajerka, tak toto je absolutně špička. Takže já si myslím, že Královéhradecký kraj má skvělou strategii investic.
1: Stavební práce v Rychnovské nemocnici zahájil Královéhradecký kraj před 3 lety.
4: Je to především zlepšení nejenom dostupnosti péče, ale i kvality té vlastně urgentní péče.
5: Zvenku si řeknete, že je ta budova taková klasická, nemocniční, ale zevnitř opravdu na vás působí velice příjemně. Myslím si, že ti pacienti i zaměstnanci to velice ocení.
1: Náklady na vybudování pavilonu přesáhly 1 miliardu korun. Multioborový pavilon má nemocnici posunout mezi nejlépe vybavená zdravotnická zařízení v regionu. Patrik Jandejsek, Televize B1.
0: Kaviár. Symbol luxusu a výjimečné gastronomie. Delikatisa, která se obvykle objevuje jen při slavnostních příležitostech, má ale své místo i v Česku. Fakulta rybářství a ochrany vod Jihočeské univerzity ho vyrábí šetrným způsobem bez usmrcení ryb a s důrazem na přirozenou chuť i maximální čerstvost. Jak taková výroba probíhá a čím je český kaviár výjimečný, ukáže následující reportáž.
6: Kaviár je známý jako luxusní potravina, delikatesa. Jikry jeseterů se dostávají na talíře při výjimečných příležitostech. Kaviár je spojován s vysokou gastronomií. Největším producentem na světě je Čína. Kvalitní kaviár, vyznačující se čistým složením, jemnou chutí a mimořádnou čerstvostí, produkuje také Fakulta rybářství a ochrany vod Jihočeské univerzity.
7: V Česku kaviár téměř nikdo neprodukuje. Další jeho unikátní věc je ta, že je získáván způsobem, který vlastně neusmrtí danou samici. Tahle metoda je velice šetrná.
6: Kaviár tu tedy získávají z jedné ryby opakovaně po několik let. Velký důraz kladou na co nejpřirozenější chuť, nepoužívají konzervační látky nebo různé zlepšovače a vyrábí ho s velmi nízkým obsahem soli. Do zpracovny se dostává co nejčerstvější a jeho příprava spočívá v několika důležitých krocích. Úplným základem je důkladné promytí.
7: Ikry od umřelí tak jsou lehčí a tím pádem vyplavou nahoru, šlupky taky. Tenhle krok se opakuje několikrát, třeba 12krát, 10krát, záleží vlastně na kvalitě těch ikr.
8: Naše fakulta ve Vodňanech v rybářském genetickém centru chová několik druhů jeseterů. A z těchto jeseterů získáváme eticky ikry pro produkci kaviáru, který má velký potenciál. A tímto bychom se rádi zaměřili na vyšší produkci, aby vlastně bylo možné náš kaviár ochutnat ve vybraných restauracích nebo například na některém z připravovaných veletrhů.
6: Už tradičně je možné ho ochutnat na výstavě Země živitelka nebo při výlovu rybníku Rožumberk. Koupit ho lze na e-shopu rybářské fakulty. Spotřební doba je od 0,5 do 1 roku. Je balený v krabičkách po 40 gramech.
7: Produkce kaviáru na naší zpracovně je jedna z našich priorit. Každý rok produkujeme dvakrát s tím, že se snažíme, aby vlastně ten produkt byl co nejkvalitnější. Celá výroba kaviáru od získání jiker z našeho generačního jedna ve Vodňanech je v naší režii po samotné zpracování a distribuci.
6: Fakulta rybářství a ochrany vod Jihočeské univerzity ukazuje, že nejde jen o výjimečnou surovinu, ale také o poctivou práci, přesnost, zkušenost a odpovědný přístup. A produkt, jakým je kaviár, známý jako potravina už od středověku, může dnes zároveň nést hodnoty jako šetrnost a respekt k tomu, z čeho vzniká.
0: Sál Janáčkovy konzervatoře v Ostravě hostil slavnostní předávání cen Plamen lidskosti. Moravskoslezský kraj na slavnostním večeru ocenil osobnosti i kolektiv pracující v sociálních službách.
9: Sportovce a zdravotní sestry oceňuje Moravskoslezský kraj už několik let. Letos poprvé se vedení rozhodlo ocenit taky pracovníky v sociálních službách v rámci gala večera Plamen lidskosti.
10: Já si myslím, že jsme v rámci vedení vlastně byli překvapeni, že pracovníci v sociálních službách nemají vlastní kategorii, protože oni si ji bezesporu zaslouží. A já jsem moc rád, že jsem mohl být u toho.
9: 13 jednotlivců si rozdělilo ceny v 5 kategoriích. 6. ocenění patřilo kolektivu Domova Letokruhy za soudržnost a profesionální přístup.
11: Ta naše práce je mnohdy až za hranice té pracovní povinnosti, protože je to práce srdcem, která je daleko cennější. Já si toho opravdu strašně vážím, že pracuji s takovýma lidma, kteří toto umí a těm lidem pomáhají.
12: Naše práce vlastně šetří státu peníze, protože já zachytím kolikrát takové věci, které by, kdyby ten člověk nepřišel, tak prostě se rozjedou a pak to stojí samozřejmě daleko více.
13: My máme rekordmantku, která je přes 40 let, máme tady k dámu, která je 32 let ve službě, ale to portfolium té činnosti v sociálních službách je velmi rozmanité.
9: Za svou práci kraj odměnil v sále Janáčkovy konzervatoře taky sociální a zdravotní pracovníky, pracovníky v pobytových zařízeních nebo terénních a ambulantních službách. Michal Slonina, Televize Polar.
0: Fakulta strojního inženýrství Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem se již několik let ve spolupráci s desítkami dalších odborníků zabývá vývojem nano- a mikropovlaků na kovové materiály. Úspěšný výzkum již přinesl několik patentů.
14: Fakulta strojního inženýrství Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem se 4 roky zabývala vývojem a výzkumem v oblasti nových nano- a mikropovlaků na povrchu vybraných kovových materiálů. Do projektu s názvem Nanotech ITI2 se zapojilo několik desítek odborníků, a to nejen z fakulty, ale i z jiných výzkumných institucí a také přímo z praxe.
15: Ta myšlenka vlastně jako taková pramení hlavně z udržitelnosti, protože samozřejmě máme kovové materiály a je nějaká snaha je vlastně ochránit, zlepšit jejich funkční vlastnosti, korozní odolnosti, tepelné stability a tak dále. Takže vlastně myšlenka byla ochránit a zlepšit povrchové vlastnosti materiálů jako takových.
14: Výsledky výzkumu využijí hlavně průmyslové podniky v regionu.
15: Dopad do průmyslu našich výsledků byla třeba v oblasti výroby pneumatik, kdy jsme vlastně navrhli a zapatentovali povlaky, které se aplikují na formy pro výrobu pneumatik, aby měly lepší odolnost a zvládali více cyklů a líp se ty vlastně pneumatiky vlastně vyjímaly z těch form.
14: V rámci projektu Univerzita Jana Evangelisty Purkyně nakoupila z Brusu nové specializované vybavení v hodnotě milionů korun, mimo jiné nový elektronový mikroskop a tvrdoměr. Pomohla i dotace z Evropské unie.
15: Evropská unie je naším jakoby velkým partnerem. Ty dotace jsou poměrně vysoké. Uvážíme-li jenom projekt Nanotech, tak vlastně to byl projekt za 56 milionů, kdy evropské fondy nám poskytly 48 milionů, přes 48 milionů, zbytek vlastně byly veřejné zdroje. Takže bez těchto vlastně evropských fondů my bychom nemohli pořídit takhle úžasné přístrojové vybavení.
14: Výzkum v rámci projektu Nanotech ITI2 přinesl hned 3 nové nové patenty.
15: Vydali se 3 vlastně patenty. Jeden z nich byl právě na nanovrstvy chemické předúpravy teflonové z přídavky nanočástic a další byly 2 patenty na geopolymerní suspenze, nanášené na kovové materiály. Takže nejprve je český patent a teď už se překlápí vlastně do mezinárodních přihlášek.
0: Evropská obchodní akademie v Děčíně prošla výraznou, ačkoliv oku na první pohled neviditelnou proměnou. V rámci projektu Konektivita škola nakoupila technologické vybavení, které výrazně zkvalitní a také zpříjemní výuku.
14: Evropská obchodní akademie v Děčíně prošla výraznou, ačkoliv oku na první pohled neviditelnou proměnou. Během 6 měsíců realizovala rozsáhlou modernizaci školní sítě a zkvalitnila vzdělávací infrastrukturu pro práci s digitálními technologiemi.
16: Naše škola byla rekonstruovaná před několika lety, kdy částečně síť byla vybudovaná, ale nebyla tam zajištěna dostatečná bezpečnost, to znamená, že my jsme nenaplňovali standardy konektivity a proto jsme museli přistoupit k té modernizaci, tak abychom standardy naplnili a hlavně my jsme neměli do té doby bezdrátové připojení k dispozici, takže tím projektem se vybudovalo kompletně nové bezdrátové připojení.
17: V rámci projektu Konektivita jsme realizovali kompletní pokrytí naší školy pomocí Wi-Fi sítě, ta je dostupná pro žáky, mají v požadované stabilitě, rychlosti a zabezpečení, aby ji mohli plně využívat při výuce.
14: Bezdrátové připojení si studenti pochvalují.
18: Předtím to nebylo úplně ideální, občas to padalo, trochu to trvalo, než si nějaké stránky načetli. Teď je to opravdu lepší, je to rychlejší, neseká se to, jde vidět velká změna.
19: Vnímám změnu, protože hlavně studenti, podle mě všichni, můžu souhlasit za všechny studenty v této třídě, že internet je mnohem lepší a že se mnohem lépe pracuje.
20: Já hodně používám mobilní data a teďka, jak máme právě Wi-Fi připojení, tak telefon se méně i vybíjí a máme lepší prostě jakoby obecně připojení na počítačích a hlavně ty telefony, že když něco potřebujeme dělat s telefonem, třeba Kahoot v nějakých hodinách, tak se nám ty telefony tak nevybíjí.
14: V rámci projektu Konektivita škola nakoupila i technologické vybavení, které výrazně zkvalitní a také zpříjemní výuku.
16: V rámci projektu Konektivity byla možnost nakoupit ještě koncová zařízení, to znamená, že my jsme rádi tady tu možnost využili. Nakoupili jsme 2 interaktivní displeje do menších učeben a 3 velké interaktivní tabule potom do učeben větších. Zároveň jsme vybavili 1 počítačovou učebnu a nakoupili jsme i další mobilní zařízení pro zaměstnance školy.
14: Projekt Konektivita stál více než 7 milionů korun.
16: 85% financovala Evropská unie a zbylých 15% potom zřizovatel, tedy Ústecký kraj v našem případě. V tuto chvíli musím říct, že projekt hodnotíme velice pozitivně, protože všechny cíle se podařilo naplnit. Největší radost mám asi z toho, že opravdu máme k dispozici Wi-Fi připojení kompletně ve všech prostorách budovy. Je bezpečné, je dostatečně kvalitní, takže se na ně můžeme spolehnout a můžeme v rámci výuky využívat jak mobilní telefony, tak další mobilní zařízení, které máme v tuhle chvíli k dispozici.
14: Evropská obchodní akademie v Děčíně teď i díky projektu Konektivita poskytuje výuku zcela v souladu s trendy 21. století.
0: Loď, která po staletí brázdila Moravu, teď odhaluje i své skryté příběhy. Odborníci v jejím dně našli středověkou sekeru, důležitou stopu, která pomohla určit její stáří. Právě podobné detaily dělají z nenápadného kusu dřeva unikátní archeologický nález. Návštěvníci si navíc mohou expozici v lapidáriu Vlastivědného muzea v Olomouci projít bez bariér a některé artefakty si i osahat.
21: Let byla ukryta před zraky veřejnosti. Z muzejního skladu v Chudobíně na Olomoucku do centra města ji přivezlo Vlastivědné muzeum Olomouc do lapidária na Denisově ulici. Řeč je o monoxilu historické lodi. Loď byla vyrobena z jednoho kusu kmene, konkrétně dubu. Pochází z 16. století, měří 4 metry a váží zhruba přes 100 kilo.
2: V jejím dně při době nálezu byla objevena středověká, pozdně středověká, raně novověká sekera, takzvaná širočina. To byla první indicie, no a druhou indicii jsme získali cirka před 20 lety, kdy kolegové nechali udělat dendrochronologické datování tohoto monoxilu a zjistili, že strom, ze které je vyrobena, tak byl poražen někdy po roce 1532 nebo 1537.
21: Byla objevena v roce 1962 v meandru řečiště Moravy u Hinkova. Do rukou vlastivědného muzea se dostala díky kronikáři z Příkaz, pana Svozila.
2: Sloužila určitě k přepravě lidí, popřípadě zboží, mohla také sloužit rybářům, přece jenom řeka Morava v té době byla základní zdroj obživy pro spoustu lidí a určitě to mohlo být i dopravní prostředek. Musíme provést základní ošetření, zbavíme jí prachu, konzervátoři rozhodnou, jestli jsou nutné ještě nějaké další úpravy.
21: Loď z Hinkova je druhou, která se na Moravě našla. První keltský monoxil ze 3. století před naším letopočtem byl objeven v 90. letech minulého století na břehu Mohelnického jezera. Nyní jsou oba vzácné artefakty vůbec poprvé společně k vidění pro veřejnost v lapidáriu vlastivědného muzea.
3: Zpřístupňujeme veřejnosti expozici Příběh kamene, kde představujeme ten kámen v několika formách. Kromě příběhu kamene zde představujeme také příběh lodí. Máme mít bezbariérové vstupy pro vozíčkáře. Máme zde několik artefaktů, které je možné si osahat. Jsou opatřeny popiskami v Brailově písmu. A máme tady také některé interaktivní prvky.
21: Unikátní lodě budou k vidění od 1. května až do konce září. Aneta Lindovská, Televize Morava.
0: Zalesněný prostor mezi Vršavou a Frištátem se zaplnil hasičskou technikou. Konalo se tady taktické cvičení hasičských jednotek statutárního města Zlína, zaměřené na vyhledávání pohřešovaných osob. 13 městských jednotek si v praxi vyzkoušelo koordinaci v náročném terénu i nasazení nejmodernější techniky.
22: Pátek 4:30 odpoledne. Pro většinu lidí začátek víkendu. Pro hasiče ze Zlína a okolí začátek náročného cvičení. Přesně v tento čas dostávají jednotky informaci o pohřešovaných osobách v členitém lese u Vršavy. Do rozsáhlé akce se postupně zapojuje 13 jednotek požární ochrany statutárního města Zlína. Cílem taktického cvičení je maximálně nasimulovat realitu a prověřit koordinaci celkem 96 záchranářů přímo v terénu.
23: Ty taktické cvičení jsou právě proto, aby hasiči, když ne každý rok je nějaké takové cvičení takového charakteru, tak aby jsme si to vyzkoušeli.

0: na nečisto, aby věděli, do čeho jdou a aby v podstatě byli lépe skoordinovatelní.
1: Po příjezdu těch jednotek, vlastně když se dostaví vlastně tady do toho prostoru, který je označen jako seřadiště, tak bude proveden nějaký seznámení ze situací. S tím, že ty jednotky se potom vydají do toho lesa a bude se jim to něčím komplikovat. Ať už je to větší hustota toho lesu, ať už je to nějaká oplocenka, ať už je to nějaké jezírko nebo co tam je. A postupně budou nalézat nějaké předměty, které je budou navádět k tomu, že tam jakože někdo je.
2: Přijeme jednotkám hlavní cesto a upravit tvar, přijem.
3: Během odpoledne si tak jednotky prověřily nejen svou fyzičku, ale procvičily si také taktiku vyhledávání, vyproštění předlékařského ošetření a transportu zraněných osob či orientaci a navigaci v terénu. Klíčovým prvkem byla spolupráce se záchrannou brigádou kinologů Zlínského kraje a seznámení se s moderní technikou, konkrétně drony s termovizí a speciální terénní čtyřkolkou.
0: A je to asi jedno z prvních cvičení, určitě první cvičení přímo na území města Zlína, kdy právě naše jednotky využívají tady tu kinologickou brigádu a budou nám pomoci právě jako hledat v tom terénu.
3: Páteční podvečer ale nebyl jen o práci. Došlo také k ocenění, poděkování a předání čestného uznání panu Josefu Jakubovi, technikovi požární ochrany z oddělení krizového řízení, který odchází do zaslouženého důchodu.
4: Z dnešního týdne v regionech je to vše. Přeji krásný den a těším se na viděnou u dalšího dílu.

0: Krásný den. Vítejte u pořadu Putování v regionech, kde si občas říkáme, proč jsme sem nejeli už dávno. Dneska vás vezmu na místa, která možná znáte z mapy, ale rozhodně ne tak, jak vám je v reportážích ukážeme. Tak si na chvíli odložte plány, zapněte zvědavost a vyrazte se mnou na cestu. Slibuji, že to nebude nuda. V první reportáži se vydáme na Klatovsko, do obce Chudenice, malebného místa spojeného s významným šlechtickým rodem Černínů. Právě ti zde po staletí zanechali výraznou stopu, ať už v podobě památek nebo celkového charakteru obce a jejího okolí. Chudenice dnes lákají nejen historií, ale i krásnou krajinou a klidnou atmosférou, která dává tušit, jak důležité místo kdysi sehrávali. Čeká nás setkání s historií, která je tu stále přítomná na každém kroku.
1: Chudenice na Klatovsku jsou jednou z nejstarších českých osad. Jejich historie je spjata s prastarým šlechtickým rodem, který tu nejen koncem 13. století vznikl, ale nikdy své sídlo nepřenechal jiným majitelům. Zdejší panství nikdy nezměnilo vlastníka, což je rarita v celé střední Evropě.
2: Starý černínský zámek Muzeum Josefa Dobrovského v Chudenicích je kolébkou významného šlechtického rodu Černínů z Chudenic, kterým Chudenice a zdejší panství patřilo téměř 800 let. A to je takový evropský primát.
1: Na zámku najdete dva prohlídkové okruhy. První z nich seznamuje příchozí z historií rodu Černínů i městečka Chudenice.
2: Ukazujeme jim, jak se na takovém zámku za Černínů žilo, co se jedlo, jak se oblékali, jaké byly společenské zvyklosti. Pak je tu druhý prohlídkový okruh tvrz, který zavede návštěvníky do středověku. My jim představíme místa, která jsou spjatá s tou původní tvrzí. Například jedinou dochovanou obranou baštu uvidí zbrojnici, kuchyni, anebo sklepy, které byly zpřístupněny před několika lety.
1: Dějiny rodu Černínů z Chudenic se začaly kdysi před dávnými časy psát v zámecké černé kuchyni.
3: Podle legendy zde vzniklo jméno Černý Chuděnec. V kdysi dávné době zde nebýval zámek, bývala zde tvrz, která náležela pánům, kteří byli velmi schopní, a toto se nelíbilo ani samotnému králi. Přichází podle legendy domluva v podobě vojska, celá tvrz je vypleněna, každý živý tvor je zabit. Chůva ukrývá potomka pána zdejší tvrze v komín této černé kuchyně a po několika dnech přichází podaný lid oplakávat svého mrtvého pána. Spatřují vše vypálené, rozbořené, živou duše nenalézají. Uslyší pláč a v komínu této černé kuchyně objeví malé miminko chlapce. Celé černé od popela sazí umazané a zvolají: aj Černý Chuděnec, kež by pán Bůh jej ráčil zachovati a on nám dobrým pánem ráčil býti. Černý chlapec od popela

0: Sazíbil a započala se zde tedy psát historie jednoho z nejstarších českých šlechtických rodů, Černého Chuděnce, Černína z Chuděnic, dnes říkáno Černína z Chudenic. A to je také ten důvod, proč kuchyně je po tolika z těch letech zachována.
1: Zajímavá pověst se také váže k andělskému pokoji, někdejší ložnici Humprechta Jana Staršího.
0: Jedné noci zjevil se mu anděl a pravil mu, že třetího dne jej pán Bůh na věčnost povolá. Chceli odejít z duší smířenou a naprosto čistou, má vykonat i pouť v chrám páně kostel svatého Wolfganga, být vyspovídán z pozemského hříchu a majetek mezi své děti rozdělit. Jak anděl pravil, tak hrabě učinil. Vyspovídán byl, majetek mezi děti rozděliv a třetího dne byl pánem na věčnost ze svého lože povolán. Jeho děti na důkaz onoho zvěstování nechali anděla ve strop vymalovati a od toho času se říká pokoj andělský.
1: V působivých interiérech je všechno vybavení původní, část přímo odtud, část ze zámku Lázeň, ležícím na okraji Chudenic.
2: Z toho vybavení, které tady je, bychom rádi upozornili také na klavír, na který hrával třeba český hudební skladatel Karel Hašler. Tady složil a poprvé zahrál písničku Po starých zámeckých schodech.
1: K zámku náleží také muzeum Josefa Dobrovského. Jehož expozice se věnují místním slavným rodákům i osobnostem, které Chudenicko navštěvovali.
2: Naším největším a nejslavnějším rodákem je český básník Jaroslav Kvapil. Ten se narodil přímo u nás na zámku, protože jeho otec tady byl zámeckým lékařem.
0: Tady v této místnosti můžete vidět věci z osobního vlastnictví Jaroslava Kvapila. Jeho pracovní stůl, jeho pověstný holubník, fotografie z osobního alba, fotografie významných herců, hereček, bardů Českého národního divadla, psací stroj, na které vzniklo snad i krásné libretto k opeře Rusalka, krásný pohádkový příběh princezna Pampeliška, neboť toto vše vzniklo zde v Chudenicích u dnes říkáno Kvapilových jezírek, kde pana doktora Jaroslava Kvapila byla múza políbila nejvícekrát. Významným rodákem městečka Chudenického je také zakladatel muzea Josefa Dobrovského, pan Adolf Roubal. Byl to významný badatel, vlastivědný pracovník, miloval českou krajinu a miloval samozřejmě i Chudenice. Díky němu také máme krásnou knížku Obrázky ze starých Chudenic, kde jsou nádherně popsané významné mezníky v historii městečka Chudenického.
1: Až si půjdete prohlédnout okolí Chudenic, nezapomeňte navštívit americkou zahradu, založenou kdysi majitelem panství. Na počátku nešlo o arboretum, jaké je tu dnes, ale o školku pro pěstování okrasných dřevin.
3: Dovážely se sem dřeviny z různých částí světa a hodně také právě z Severní Ameriky, takže proto vzniklo to označení americká zahrada. Řada těch dřevin byla u nás vysazena poprvé a oni v podstatě zkoušeli, které ty dřeviny se u nás dokáží uchytit a růst.
1: Uvádí se, že až 250 druhů bylo poprvé vysazeno právě tady. Buk lesní varianta krystáta, pocházející z Francie, je dokonce zdrojovým materiálem pro výsadby v celé republice.
3: Nerozmnožuje se pohlavně, ale jenom roubováním a v podstatě všechny nebo většina, valná většina výsadeb v České republice pochází právě z jedince, kterého máme tady v americké zahradě. Je to na něm do dneška vidět, protože vlastně ve spodních partích nemá žádné větve, a které byly použity na to roubování. Jedním z našich zajímavých kultivarů je další varianta buku, je to buk lesní kultivar Eugen. Byl pojmenován po Eugenu Karlu Černínovi, zakladateli zahrady. Zajímavý je tím, že je to většinou buky známé jako stromy. Tento buk má keřovitý růst, takže má více kmenů od země. Naším nejzajímavějším stromem je Douglaska tisolestá, která pochází z původních výsadeb z toho roku 1842, takže dneska má něco přes 180 let. Sazenice byla převezena z Hamburku, patří ke třem nejstarším stromům v Evropě, je z nich nejmohutnější, ve výčetní výšce těch stromů se měří těch 130 cm, má téměř 6 metrů od kmene. Výška je o něco menší, než tyto stromy dorůstají, protože před několika lety došlo ke zlomení špičky, to se u těch dřevin stává, ale i přesto je ta výška dneska 37 metrů zhruba. V zahradě můžeme vidět řadu zajímavých listů na stromech, protože se tu pěstují různé kultivary běžných druhů, jako je dub nebo buk, akorát jejich listy vypadají jinak. Máme tady třeba dub celokrajný, jeho listy na rozdíl od běžného dubu, které jsou, mají různě vykrajování, tak ten je úplně hladký. Nebo se to, je tu několik kultivarů obyčejného buku lesního s vykrajovanými listy, s různě pozměněnými listy nebo barevnými variantami.
1: Zajímavým stromem je také dřín květnatý, zvláštní svým stromovitým růstem. Dřín květnatý totiž obvykle bývá keř. Už podle svého jména je nejkrásnější v době květu.
3: Americká zahrada je v současnosti národní přírodní památka a proto se o dřeviny, jejich ošetřování stará Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky. Technickou infrastrukturu americké zahrady spravují Lesy České republiky. V loňském roce opravili altánek a vstupní brány.
1: Závěrem si určitě udělejte výšlap na vrch Žďár, kde stojí rozhledna Bolfánek. Je z ní vidět Šumava, český les a za dobré viditelnosti prý i Alpy. Jde vlastně o věž bývalého kostela zasvěceného svatému Wolfgangovi. Skála, na níž stojí, má prasklinu, která se prý zvětšuje. Až bude tak velká, že jí projde člověk, podle pověsti se otevře brána do pekel. Kámen ze skály má ale údajně léčivé účinky. Z toho je vidět, že nic není jen černé a můžeme věřit v dobré konce.
4: Archeopark Pavlov, otevřený v roce 2016 pod svahy Pavlovských vrchů, představuje jednu z nejvýznamnějších paleolitických lokalit v Evropě, a to sídliště lovců mamutů staré přibližně 30 000 let. Zdejší expozice je unikátně zakomponována do terénu. Většina muzea je pod zemí a nad povrchem se tyčí jen bílá betonová světla, připomínající vápencové skály Pálavy. Co všechno tu můžete vidět a zažít, se dozvíte z naší další reportáže.
5: K výročí 100 let od objevu věstonické Venuše uspořádal Archeopark Pavlov spolu s Moravským zemským muzeem doprovodnou výstavu. Odborným garantem výstavy je Archeologický ústav Akademie věd České republiky, kterému patří pozemek této národní kulturní památky, na kterém se archeopark nachází.
6: Protože je rok 2025, tedy 100 let od objevení věstonické Venuše, tak jsme samozřejmě nechtěli tohle výročí vynechat. Takže jsme připravili společně právě s Moravským zemským muzeem, jež je správce originálu věstonické Venuše, výstavu Druhý život Venuše. Kurátorkou a autorkou toho projektu je doktorka Martina Galetová, právě z Moravského zemského muzea, která vlastně společně s námi dala dohromady výstavu, která ukazuje odraz věstonické Venuše za těch posledních 100 let.
5: Věstonická Venuše ovlivnila společnost. Postupem času se stala symbolem pravěku nejen na našem území. Je to nejstarší keramika na světě, dosud objevená. Je krásným dokladem pravěkého umění, ale je to především technologický zázrak, protože je to poprvé, co se objevilo využití téhle technologie.
6: Tak tu výstavu jsme pojali tak, že jsme nechtěli vynechat ani ten základní příběh o věstonické Venuši, protože když vám chybí kontext, tak pak se těžko představuje ten odraz. Takže jsme využili spolupráce s talentovaným výtvarníkem Vojtou Šedou, který nám vytvořil vlastně tady, co vidíte okolo mě, vlastně takovýhle velkoformátový komiks.
5: Celá výstava je hodně interaktivní. Snaha byla co nejvíce odstranit skleněné překážky a poskytnout divákovi co nejvíce interakce s výstavou.
6: Zrovna dneska jsme přidávali na náš velký interaktivní stůl další prvky. Občas přijde někdo i z návštěvníků, že by rád přispěl, takže jsme rádi, že můžeme takhle jako růst a že nám stůl nakonec do konce sezóny bude stačit, protože výstava bude vlastně jenom do 30. listopadu, takže snad se sem vejdeme. Nicméně kromě toho, že teda se koná tato výstava, tak to samozřejmě dalo i základ nové sbírce, která bude v muzeu vlastně střádána v rámci nové historie, kde skutečně založíme sbírku těchto předmětů, které budou inspirovány Venuší.
5: V Pavlovském archeoparku můžete samozřejmě navštívit i stálou expozici, která vám poskytne ucelenou představu o životě lovců na našem území, a to přímo na místě, kde žili. Jan Kruba, televize Brno 1.
4: Dendrologická zahrada v Průhonicích se opět rozáří barvami jara. Od 28. dubna do 17. května tu rozkvete více než 140 odrůd tulipánů, včetně unikátní kolekce těch černých. Květinové záhony najdete přímo podél hlavního okruhu zahrady, takže si je můžete pohodlně vychutnat během procházky. Výstavu navíc doplní informační tabule, které přiblíží

0: stavu, ale i živý návrat do minulosti.
1: Vlastně tomu muzeu dal i naprosto promyšlenou ideologickou náplň. Každá z místností byla věnována určitému slavnému období historie rodu Bukvoj a nebo významným osobnostem. Takže každá místnost nesla svůj příběh a myslím, že jsme udělali hodně na tom, abychom ty příběhy do interiéru hradu Ružomberka zase vrátili.
2: Pokoje muzea byly vybaveny množstvím starožitností, které hrabě nakupoval osobně nebo prostřednictvím svých zástupců ve Vídni, Norimberku nebo Řezně. Návštěvníkům se poprvé představí i historické artefakty, které byly po desetiletí uloženy v depozitářích a některé z nich stále čekají na restaurátorský zásah.
1: Často jsme pracovali i s tím, že ty předměty byly vystaveny v jiných místnostech, v jiných částí těch místností a teprve v okamžiku, kdy jsme je vrátili na své původní místo, tak vlastně ty předměty daly smysl, že najednou jsme zjistili, že jsou osvětlovány přirozeným světlem z oken a že se najednou rozzářily. Takže opravdu hrabě Jiří Jan Jindřich Bukvoj měl své rodové muzeum promyšlené do posledního detailu. A vlastně my jsme se snažili s co největším respektem tu jeho myšlenku a ty jeho plány naplnit.
2: Jedinou místností, která nebyla reinstalací dotčena, je tento rytířský sál. Ten zůstal zachován ve své manýristické podobě. V rámci Bukvojovského muzea býval původně označován jako sál předků. Jehož výzdobu tvořily portréty členů rodu Bukvoj a na příbornicích bylo vystaveno mnoho drobných uměleckých předmětů.
1: Zatím jsme se s odborníky, se kterými jsme tedy spolupracovali na přípravě expozice, shodli na tom, že budeme prezentovat rytířský sál tedy v podobě začátku 17. století a v rámci přebudování té expozice jsme jej vlastně nechali v té nejčistší možné podobě. Takže jsme jej zbavili některých kusů nábytku a prezentujeme jej návštěvníkům takto syrově.
2: Symbolickým vrcholem prohlídky rodového muzea je Křižácká galerie, kde můžete vidět i dobovou fotografii hraběte Jiřího Jana Jindřicha Bukvoje.
1: Zde chtěl Jiří Jan Jindřich Bukvoj poukázat na také jedno velké historické téma rodu Longeval Bukvoj, na téma rytířství, protože jeho předkové se účastnili také křížových výprav a vlastně to byla doba, ke které hlížel Jiří Jindřich s velkou úctou, tak tuto místnost právě zasvětil rytířským výpravám. Tady na těch portrétech jsou králové, vojevůdci křížových výprav a pod jejich velením se účastnili právě i příslušníci rodu Bukvoj Longeval.
2: Návštěvníci mají možnost prozkoumat další prohlídkové trasy hradu Ružomberk, jako jsou soukromé pokoje rodu Bukvojů ve druhém patře nebo středověk věž Jakobínka, která je dnes už jediným pozůstatkem zaniklého horního ružomberského hradu.
1: Jakobínka se stala pro návštěvníky atraktivním cílem. Když výjdou nahoru po 169 schodech, tak vlastně se dostanou až na ten ochoz, takže užijí si určitě krásné pohledy na okolí Ružomberka. A my se s návštěvníky chceme, seznámit také s historií věže a samozřejmě nechceme opominout i tu rekonstrukci, která byla mimořádně zajímavá. Možná můžu připomenout, že se odehrávala za pomoci dobových technologií. Pracovalo se se dřevem, které bylo vytěženo v místních lesích. Možná si někteří vzpomenou na lešení, ve kterém Jakobínka byla několik let a vlastně na vrcholu té helmice byl jeřáb, pomocí kterého se nahoru transportoval materiál, jeřáb na lidský pohon.
2: Prohlídkové trasy jsou v dubnu zpřístupněny v pátek, v sobotu a v neděli ve vybraných časech. Od května jsou pak otevřené denně mimo pondělí. Cena vstupného zůstává stejná.
0: A to je pro dnešek všechno. Pokud jste dostali chuť vyrazit, splnili jsme plán. A jestli ne, tak to asi znamená, že se budeme muset příště snažit ještě víc. Díky, že jste cestovali s námi. Těším se na vás zase příště u putování v regionech. Do té doby se mějte krásně.

Dnešní díl bude věnován nemocničnímu areálu na Bulovce. Tady na kopci v katastru Pražské Libně stával původně usedlost Bulovka. Ta už dnes neexistuje, ale na tomhle místě potom byl postaven rokokový zámeček, kterému se říká Rokoska, a ten tady stojí do dneška, je tady za mnou a je dnes součástí nemocnice. Ten zámeček na konci 19. století sloužil jako vychovatelná mravně narušené mládeže, a protože kapacitně nestačil, tak v sousedství zámečku byla postavena nová budova a na tu se teď půjdeme podívat. Teď jsme se přesunuli kousek od toho rokokového zámečku a za mnou je velká budova takzvané nové vychovatelny, která byla postavena v letech 1905 až 1907 v neorokokovém stylu. Architektem této budovy byl Jan Kříženecký. To byl bratr profesora Rudolfa Kříženeckého, známého pražského architekta a mimo jiné taky propagátor filmařství. Ta budova nové vychovatelny je velice výraznou dominantou této části Prahy a je viditelná ze všech stran. Nemocnice na Bulovce se začala budovat v první dekádě 20. století. Vznikla vlastně z podnětu městského hygienika doktora Františka Procházky, který mimo jiné stál taky za zástavbou Hradčanských bastionů, o níž jsme už dříve mluvili. První objekt, který tady vyrostl, vyprojektoval městský architekt František Velich v roce 1910. A to je ta malá budova, která je za mnou. Byla postavena v secesním stylu. K největšímu rozmachu areálu nemocnice na Bulovce došlo na počátku 20. let. Hlavní město Praha pověřilo městský stavební úřad, aby vyprojektoval několik pavilonů, které potom byly postaveny v první polovině 20. let a které vlastně tvoří jakési jádro nemocnice na Bulovce do dneška. Projektanty těch pavilonů ve stylu Art Deco byli architekti městského stavebního úřadu Vladislav Martínek, Vratislav Lhota a Mečislav Petrů. Na nejvyšším bodě kopce na Bulovce se nachází stavba, která tady byla postavena v roce 1927 podle projektu pražského architekta Karla Roštíka. Byl to původně pavilon TBC, to bylo téma, které bylo tehdy velmi aktuální, ale později těch pacientů s touto nemocí ubývalo, takže dnes ten pavilon slouží jako interna nemocnice na Bulovce. Ve 30. letech byla nemocnice na Bulovce rozšířena o tři další pavilony. Ty byly postaveny v tehdy módním funkcionalistickém stylu, to znamená s hladkými fasádami, s rovnými střechami. Jeden z těch pavilonů vidíte tady právě za mnou, to je infekční pavilon nemocnice na Bulovce. Ten projektovali architekti městského stavebního úřadu Lhota a Petrů. Další byl radiologický pavilon od architekta Nevoleho a na ten třetí, nejhezčí, se půjdeme podívat. My se rozloučíme u asi nejzajímavějšího, nejcennějšího pavilonu celého areálu nemocnice na Bulovce. Ten projektoval architekt Jan Rosůlek, někdejší člen Devětsilu. Je ve stylu funkcionalismu, ale použil tady architekt také poprvé barevnou kombinaci, což v té době nebylo obvyklé. Kuriozní je, že sám byl přitom barvoslepý. Nejzajímavější je samozřejmě to nízké křídlo, které vybíhá z budovy dermatovenerologického pavilonu s takovým pilovitým motivem na průčelí, tak aby všechny ty pokoje byly obráceny ke sluníčku. Areál nemocnice na Bulovce je nesmírně zajímavý z architektonického hlediska i proto, že tady máme zastoupeny vlastně všechny styly moderní architektury 20. století, od historismu přes secesy, modernu až po funkcionalismus. Stavilo se samozřejmě i po druhé světové válce. V 50. letech potom byla nemocnice zestátněna

Plzně, konkrétně v pavilonu Tajemný svět afrických nočních i denních savců, a to konkrétně před expozicí Kaloňů plavých. Kaloňi plaví jsou savci řádu letounů a my je tady v zoologické zahradě chováme společně s osináky africkými. Není to jediný letoun, který obývá naši zoologickou zahradu, a konkrétně od kaloňů máme 3 druhy: kaloně plavé, kaloně rodriguezské a kaloně egyptské. Jak můžete vidět, je to poměrně početná skupina. Během roku i z mláďaty tady máme kolem 50 jedinců a každý rok se nám pravidelně rozmnožují. Kaloň plaví je březí 120 dnů, což je na takhle malého savce poměrně dlouhá doba, a mládě prvních několik měsíců visí stále na matce. Stará se o něj pouze výlučně jeho matka a to mládě se první týdny vůbec nepouští, je trvale na matce, která ho kojí, i s ním lítá, funguje s ním úplně přirozeně. Vzhledem k tomu, že tyto kolonie jsou tak početné, tak mají ve volné přírodě velký problém s lovením kvůli páchaným škodám na ovocných stromech. S tím souvisí, že se tedy živí ovocem, listy, pupeny, květy. Krmíme je 2x denně. Krmíme je ráno ještě předtím, než se na nočním pavilonu zhasne světlo, a odpoledních hodinách za běžného nočního režimu, a dostávají kromě směsi ovoce a zeleniny také listovou zeleninu, různé druhy melounů. Spoustu lidí, kteří nám projdou přes pavilon, tak se zde zastaví s tím, že tady lítají netopíři. Netopíři jsou kosmopolitně rozšíření, žijí na celém světě a živí se hmyzem. Kaloni se živí ovocem nebo plody obecně. A další rozdíl mezi těmito druhy je ten, že netopíři jsou známí tím, že se v noci řídí echolokací, kdežto naši kaloni se řídí zrakem, mají velmi velké oči v porovnání s netopíry.

0: Dobrý den, vážení diváci. Vítáme vás u dnešního vysílání. Mám pro vás připravený pestrý program plný zajímavých pořadů. Zůstaňte s námi, čeká nás spousta zábavy a informací.
1: Patnáct let poté, stejná místa, stejné tváře, jen o pár šedivých vlasů víc. Plzeňské fotbalové legendy se v neděli 19. dubna znovu setkali u příležitosti výročí odzisku historického titulu.
2: Trošku nostalgie. Musím říct, že to uběhlo jako voda těch 15 let a jsem rád, že taková akce vůbec vznikla a že můžeme zaspomínat na ten začátek, kdy to tady všechno startovalo v Plzni.
1: Samotné setkání zahájili tehdejší mistři ligy prohlídkou kabiny a následně společným obědem v areálu plzeňského pivovaru.
3: Nostalgie nesmíteční. Znamená jsme říkali, že jsme jako spolu seděli 3 hodiny a že bychom spolu potřebovali sedět 3 dny, protože těch zážitků z toho je neskutečně. Kéž bychom se mohli potkávat takhle každý rok a vždycky si vzpomenout na to, jaký to bylo.
1: Fanoušci se mohli s Pavlem Vrbou, Pavlem Horvátem, Davidem Limberským a dalšími setkat na více než hodinové autogramiádě. O podpis nebo fotku s nimi byl obrovský zájem.
4: Autogramiáda se nedá zpomenout, protože zájemců je fakt spousta. Buď budeme muset zažít později zápas, anebo my tam nebudeme.
1: Velké emoce zaplavily trávník před úvodním hvizdem zápasu 30. ligového kola mezi Viktorií a Pardubicemi. Plzeňské legendy sklidily při slavnostním nástupu bouřlivé ovace. Ty vůbec největší pak dva klíčoví strůjci zázraku. Tehdejší kapitán Pavel Horvát a kouč Pavel Vrba.
5: El capitano! Pavel Horvát!
6: Hlavní trenér FC Viktorie Plzeň, pan Pavel!
7: Úžasný a celkově celá akce se mi moc líbí. Ten nástup tak byl hodně emotivní. Spolu jsme si to užili a já jsem strašně rád, že tohle můžu být součástí.
1: Současná sestava Viktorie nastoupila do výročního zápasu v unikátních retrosadách bez jmenovek na zádech, přesně tak, jak se hrálo tenkrát. Pomyslnou sladkou tečku za celým vzpomínkovým dnem ale duel nepřinesl. Západu Češi nakonec na Pardubice nestačili a prohráli 0-1. Z Plzně pro televizi ZAK Marie Osvaldová.
8: Letošní zimní sezóna byla v Plzeňském kraji z pohledu silničářů mimořádně náročná a zároveň nejdražší za posledních 6 let. Správa a údržba silnic za údržbu komunikací 2. a 3. třídy zaplatila přes 290 milionů korun. Časté mrazy, sněhové srážky i náledí vedly k nadprůměrnému nasazení techniky. Nejkritičtější byl leden s rekordní spotřebou posypové soli a téměř nepřetržitými výjezdy. Silničáři během zimy ošetřili stovky tisíc kilometrů silnic a spotřebovali tisíce tun materiálu.
9: Speciálních sběrných nádob na kov bylo dosud po městě málo a muselo k ním vyjíždět samostatné popelářské auto, což nebylo efektivní. Teď proto Plzeň zavádí systém společného sběru plechovek a skla, protože následné přetřídění je velmi jednoduché.
10: Společně jako ty střepy, hliník také recyklovatelný a ty zpracovatelé odpadu ze skla nebo skleněného odpadu umí z toho, z té změti vyndavat uzávěry, víčka a tak dále a tímto způsobem budou schopni izolovat i ty plechovky, řekněme všechen ten hliníkový odpad a dávat to stranou a dále recyklovat, stejně tak jako ty střepy, které zbydou.
9: Na nápoje v plechovkách si na západě Čech zvykáme stále víc. Jen plzeňský pivovar teď prodává 22% své produkce právě v plechovkách, zatímco ještě před 15 lety to bylo jen mezi 2 a 5%.
11: Hliník je nekonečně recyklovatelný bez toho, aby došlo k nějakým ztrátám, takže v případě například recyklovatelných plechovek trvá 60 dní od vlastní recyklace k výrobě nového produktu.
9: I proto rozhodně má cenu plechovky třídit, protože jde o materiál plně recyklovatelný.
12: Tyhle ty kovové, zejména hliníkové obaly jsou lehké, recyklovatelné a jejich zatížení pro životní prostředí je relativně nízké, nebo de facto není žádné. Takže by to chtělo, aby ty lidé sami svým chováním prostě toto preferovali. Já myslím, že tady je velké pole pro jakékoliv informativní kampaně.
10: My jsme odhadli, že ten nárůst sběru kovového odpadu bude zhruba o 350 tun navíc za rok.
9: Stejně jako dosud samozřejmě můžeme plechovky a další kov odevzdávat ve sběrných dvorech, ale nově je tedy možné vhazovat je také do zelených popelnic a kontejnerů. Z Plzně Jonáš Novotný, televize ZAK.
8: Bílá hora v Plzni se připravuje na velkou dopravní zkoušku. Od pondělí 4. května se kvůli pokračující rekonstrukci nakonec zcela uzavře ulice 28. října všem vozidlům. Výjimku budou mít autobusy a sanitky. Pro místní to znamená velké komplikace, které se ale oproti původnímu plánu zkrátí. Pokud by zůstal zachován částečný průjezd, silnice by se opravovala o 2 měsíce déle.
1: Dříve místo, kterému se lidé raději vyhýbali. Dnes cíl milovníků výběrové kávy. V plzeňských Skloňanech skončila neobvyklá proměna. Nevzhledné a léta uzavřené veřejné záchodky se díky investici 3. městského obvodu proměnily v moderní kavárnu.
13: Mám velikou radost z toho, jak se ten prostor proměnil, jak kavárna funguje. Ještě větší radost mám z toho, že děti z mateřské školky nám jí přišly pomoci oficiálně otevřít. No a protože těch dětských prvků tu není tolik a protože mě to nandavání zmrzliny moc nešlo, tak slibuju, že přidáme ještě herní prvek, kuchyňku, kde bude pultík, kde děti budou moc trénovat.
1: Pro místní obyvatele byl doposud tento prostor spíše trnem v oku.
14: Mě hrozně těší, že jsme vlastně dokázali vytvořit takový hezký místo a já doufám, že to bude i přirozeným místem setkávání prostě rodin s dětmi, protože co si budeme povídat, i předchozí veřejné záchody byly spíš místem setkávání uživatelů drog a narkomanů.
1: Slavnostní otevření zpestřilo vystoupení dětí ze 70. mateřské školy.
15: Pro děti a jejich učitelky a ostatní tak jsme měli připraveno 100 porcí zmrzliny a měli na výběr jahodovou, čokoládovou a vanilkovou.
1: Kavárna dostala název Olivka Café. I když se nachází v místě v bývalých záchodků, hygiena a moderní design jsou tu na prvním místě. Původní podzemní prostory nyní slouží jako technické zázemí, sklady a samozřejmě nové toalety pro hosty.
16: Tohle místo bylo jedinečné v tom, že jak je vidět, tak vlastně je mezi stromama, vlastně v zelení. A když jsme sem přišli prvně, tak de facto tady byla jenom vlastně tráva, koukaly komínky a zaplývaný schody vlastně někam do sklepa, kde ty veřejné záchodky v minulosti byly. Šli jsme tou cestou, aby jsme to rozsvítili.
1: Největší výzvou pro zhotovitele byly zemní práce.
17: Na začátku tady stály bývalé veřejné záchodky, které byly ponořeny pod úrovní terénu a bylo potřeba je celé odkopat a odizolovat, aby tam nevznikaly další problémy s vodou.
1: Kavárna by se měla stát živým komunitním místem. Provozovatelé tak plánují pořádání speciálních akcí.
18: První akci máme vlastně na 1. máje, oslavu 1. máje a slavnostní otevření terásky. Budeme mít provoz do 10 hodin večer přes celé léto. Bude tady živá hudba, nějaké letní drinky a takhle oslavíme vlastně 1. máj.
1: Proměna záchodku na kavárnu za více než 12 milionů korun trvala 9 měsíců a bude aspirovat na jednu z cen v soutěži Stavba roku Plzeňského kraje. Z Plzně pro televizi ZAK, Maria Osvaldová.
8: V Chebu se bude vyrábět 25 000 automobilů ročně. Na tiskové konferenci, která se konala minulý týden v Chebu, se poprvé představil zástupce Mercedes-Benz Truck, aby vedení města i Karlovarského kraje seznámil s myšlenkou vytvoření závodu na výrobu aut. Ten nabídne příležitost pro kvalifikované zaměstnance především z řad místních občanů. Stavba závodu by měla odstartovat začátkem příštího roku a první vozidla by mohla vyjet do konce tohoto desetiletí. Společnost Daimler Truck působí na celosvětovém trhu již 130 let a vyrábí nákladní automobily, včetně těch bezemisních.
9: Každoročně se městský obvod Plzeň 4 domluví s provozovatelem poutě, aby se na jedno dopoledne atrakce rozjeli pro místní děti a na kolotoče nebo houpačky mohli i ti, kteří by se třeba jinak na pouť nedostali.
19: Já mám velkou radost, že jsme zase po roce mohli přivítat dobravecké děti přímo tady na pouti. Je tady víc než 500 dětí, které tady točíme, jsou to děti z našich školek, jsou to děti ze stacionáře, který je u nás na Dobravce, jsou to i děti tady z základní a mateřské školy pro slabozraké a asi všichni vidí, že se tady baví, takže mě to dělá velkou radost.
20: Pouť u svatého Jiří je krásná mlá tradice, která k našemu obvodu už patří dlouhá léta. Děti jsou nadšené, můžou se tady povozit na spoustě atrakcí. Já jsem byl hned první den s dětma, já mám dvě děti a moc jsme si to jako užili.
9: Pro děti z mateřských školek je zážitek o to lepší, že jsou na atrakcích sami, bez rodičů, se svými kamarády a o to větší dobrodružství na pouti prožívají.
21: Mně se nejvíc líbí tenhle kolotoč.
0: Mně se líbila tam ta loď.
21: Mně se nejvíc líbilo na pouti autíčka.
22: Mně se líbil ta šedonej hlad.
23: A dneska už se ty děti moc nebojí. V podstatě čím jsou menší, tak tím jsou odvážnější. A nejoblíbenější asi taková ta klasika. Autodrom a lítací labutě, slony. To zůstává tak nějak stejný.
9: V rámci spolupráce městského obvodu s pořadateli poutě nabízí letos Doubravka i jednu novinku.
20: Letos máme novinku, máme parkovací odstavnou plochu, která je kousek vedle čističky, takže je možné až 100 aut odstavit zde a dojít vlastně jenom pěší cestou sem.
9: Spolupráci si pochvalují i provozovatele atrakcí, kteří se na stejné místo vrací už víc než 40 let.
23: Je to největší pouť v plzeňském kraji a řekl bych, že je velmi oblíbená, jak u nás, tak u návštěvníků. Jsme tu do neděle 26. Přes týden jsme tu od 3 do 9 a o víkendu jsme tu od 10 do 10.
9: Pro pořadatele i vedení obvodu je největší odměnou nadšení malých dětí, které bylo vidět a slyšet všude kolem a všichni bez rozdílu věku si možnost svezení zadarmo užili.
19: Běží to tady už 10 let, takže my v té hezké praxi pokračujeme a děkujeme panu Lagernovi za to.
9: Pouti u svatého Jiří by hlavně v pátek a sobotu mělo přát i počasí, a tak se tu dětský smích a výskot bude jistě ozývat i v dalších dnech. Z Dubravky Jonáš Novotný, Televize ZAK.

0: Krásný den, vítám vás u pořadu Týden v regionech. I tentokrát se ohlédneme za tím, co se přihodilo v uplynulých dnech. Oblastní nemocnice Rychnov nad Kněžnou má nový multioborový pavilon s urgentním příjmem. Jde o jednu z nejzásadnějších investic posledních let, která výrazně mění úroveň nemocniční péče v celém regionu.
1: Pětipodlažní pavilon soustřeďuje klíčová oddělení na jedno místo, což umožní rychlejší diagnostiku i efektivnější léčbu. Operační sály, chirurgie, ortopedie, jednotky intenzivní péče, ARO, to vše je součástí jednoho moderního celku.
2: Je to přelomový okamžik, je to to, na co ta nemocnice čekala v podstatě od svého vzniku, protože ten vývoj se nikdy nezastaví ani v medicíně a myslím si, že se dočkala a zase to nemocnici to nastartovalo na další desítky let dopředu.
1: Ostrý provoz zahájí pavilon na přelomu dubna a května. Nový urgentní příjem umožní rychlé třídění pacientů podle závažnosti jejich stavu a okamžité zahájení léčby.
3: Já myslím, že takovou nemocnici by určitě záviděli hlavně pražské nemocnice, nebo že tam máme ten projekt nové nemocnice a když vidím, jak vypadá Bulovka, nebo Královské Vinohrady, nebo Karlák, nebo Tomajerka, tak toto je absolutně špička. Takže já si myslím, že Královéhradecký kraj má skvělou strategii investic.
1: Stavební práce v Rychnovské nemocnici zahájil Královéhradecký kraj před 3 lety.
4: Je to především zlepšení nejenom dostupnosti péče, ale i kvality té vlastně urgentní péče.
5: Zvenku si řeknete, že je ta budova taková klasická, nemocniční, ale zevnitř opravdu na vás působí velice příjemně a myslím si, že ti pacienti i zaměstnanci to velice ocení.
1: Náklady na vybudování pavilonu přesáhly 1 miliardu korun. Multioborový pavilon má nemocnici posunout mezi nejlépe vybavená zdravotnická zařízení v regionu. Patrik Jandejsek, televize V1.
0: Kaviár. Symbol luxusu a výjimečné gastronomie. Delikatisa, která se obvykle objevuje jen při slavnostních příležitostech, má ale své místo i v Česku. Fakulta rybářství a ochrany vod Jihočeské univerzity ho vyrábí šetrným způsobem bez usmrcení ryb a s důrazem na přirozenou chuť i maximální čerstvost. Jak taková výroba probíhá a čím je český kaviár výjimečný, ukáže následující reportáž.
6: Kaviár je známý jako luxusní potravina, delikatesa. Jikry jeseterů se dostávají na talíře při výjimečných příležitostech. Kaviár je spojován s vysokou gastronomií. Největším producentem na světě je Čína. Kvalitní kaviár, vyznačující se čistým složením, jemnou chutí a mimořádnou čerstvostí, produkuje také Fakulta rybářství a ochrany vod Jihočeské univerzity.
7: V Česku kaviár téměř nikdo neprodukuje. Další jeho unikátní věc je ta, že je získáván způsobem, který vlastně neusmrtí danou samici. Tahle metoda je velice šetrná.
6: Kaviár tu tedy získávají z jedné ryby opakovaně po několik let. Velký důraz kladou na co nejpřirozenější chuť, nepoužívají konzervační látky nebo různé zlepšovače a vyrábí ho s velmi nízkým obsahem soli. Do zpracovny se dostává co nejčerstvější a jeho příprava spočívá v několika důležitých krocích. Úplným základem je důkladné promytí.
7: Ikry od umřelí tak jsou lehčí a tím pádem vyplavou nahoru, šrubky taky. Tenhle krok se opakuje několikrát, třeba 12krát, 10krát, záleží vlastně na kvalitě těch ikr.
8: Naše fakulta ve Vodňanech v rybářském genetickém centru chová několik druhů jeseterů. A z těchto jeseterů získáváme eticky ikry pro produkci kaviáru, který má velký potenciál. A tímto bychom se rádi zaměřili na vyšší produkci, aby vlastně bylo možné náš kaviár ochutnat ve vybraných restauracích nebo například na některém z připravovaných veletrhů.
6: Už tradičně je možné ho ochutnat na výstavě Země živitelka nebo při výlovu rybníku Rožumberk. Koupit ho lze na e-shopu rybářské fakulty. Spotřební doba je od 0,5 do 1 roku. Je balený v krabičkách po 40 gramech.
7: Produkce kaviáru na naší zpracovně je jedna z našich priorit. Každý rok produkujeme dvakrát s tím, že se snažíme, aby vlastně ten produkt byl co nejkvalitnější. Celá výroba kaviáru od získání jiker z našeho generačního jedna ve Vodňanech je v naší režii po samotné zpracování a distribuci.
6: Fakulta rybářství a ochrany vod Jihočeské univerzity ukazuje, že nejde jen o výjimečnou surovinu, ale také o poctivou práci, přesnost, zkušenost a odpovědný přístup. A produkt, jakým je kaviár, známý jako potravina už od středověku, může dnes zároveň nést hodnoty jako šetrnost a respekt k tomu, z čeho vzniká.
0: Sál Janáčkovy konzervatoře v Ostravě hostil slavnostní předávání cen Plamen lidskosti. Moravskoslezský kraj na slavnostním večeru ocenil osobnosti i kolektiv pracující v sociálních službách.
9: Sportovce a zdravotní sestry oceňuje Moravskoslezský kraj už několik let. Letos poprvé se vedení rozhodlo ocenit taky pracovníky v sociálních službách v rámci gala večera Plamen lidskosti.
10: Já si myslím, že jsme v rámci vedení vlastně byli překvapeni, že pracovníci v sociálních službách nemají vlastní kategorii, protože oni si bezesporu zaslouží. Já jsem moc rád, že jsem mohl být u toho.
9: 13 jednotlivců si rozdělilo ceny v 5 kategoriích. 6. ocenění patřilo kolektivu Domova Letokruhy za soudržnost a profesionální přístup.
11: Ta naše práce je mnohdy až za hranice té pracovní povinnosti, protože je to práce srdcem, která je daleko cennější. Já si toho opravdu strašně vážím, že pracuji s takovýma lidma, kteří toto umí a těm lidem pomáhají.
12: Naše práce vlastně šetří státu peníze, protože já zachytím kolikrát takové věci, které by, kdyby ten člověk nepřišel, tak prostě se rozjedu a pak to stojí samozřejmě daleko více.
13: My máme rekordmantku, která je přes 40 let, máme tady k dámu, která je 32 let ve službě, ale to portfolium té činnosti v sociálních službách je velmi rozmanité.
9: Za svou práci kraj odměnil v sále Janáčkovy konzervatoře taky sociální a zdravotní pracovníky, pracovníky v pobytových zařízeních nebo terénních a ambulantních službách. Michal Slonina, Televize Polar.
0: Fakulta strojního inženýrství Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem se již několik let ve spolupráci s desítkami dalších odborníků zabývá vývojem nano- a mikropovlaků na kovové materiály. Úspěšný výzkum již přinesl několik patentů.
14: Fakulta strojního inženýrství Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem se 4 roky zabývala vývojem a výzkumem v oblasti nových nano- a mikropovlaků na povrchu vybraných kovových materiálů. Do projektu s názvem Nanotech ITI2 se zapojilo několik desítek odborníků, a to nejen z fakulty, ale i z jiných výzkumných institucí a také přímo z praxe.
15: Ta myšlenka vlastně jako taková pramení hlavně z udržitelnosti, protože samozřejmě máme kovové materiály a je nějaká snaha je vlastně ochránit, zlepšit jejich funkční vlastnosti, korozní odolnosti, tepelné stability a tak dále. Takže vlastně myšlenka byla ochránit a zlepšit povrchové vlastnosti materiálů jako takových.
14: Výsledky výzkumu využijí hlavně průmyslové podniky v regionu.
15: Dopad do průmyslu našich výsledků byla třeba v oblasti výroby pneumatik, kdy jsme vlastně navrhli a zapatentovali povlaky, které se aplikují na formy pro výrobu pneumatik, aby měly lepší odolnost, zvládali více cyklů a líp se ty vlastně pneumatiky vlastně vyjímaly z těch form.
14: V rámci projektu Univerzita Jana Evangelisty Purkyně nakoupila z Brusu nové specializované vybavení v hodnotě milionů korun, mimo jiné nový elektronový mikroskop a tvrdoměr. Pomohla i dotace z Evropské unie.
15: Evropská unie je naším jakoby velkým partnerem. Ty dotace jsou poměrně vysoké. Uvážíme-li jenom projekt Nanotech, tak vlastně to byl projekt za 56 milionů, kdy evropské fondy nám poskytly 48 milionů, přes 48 milionů, zbytek vlastně byly veřejné zdroje. Takže bez těchto vlastně evropských fondů my bychom nemohli pořídit takhle úžasné přístrojové vybavení.

0: vybavení. Výzkum v rámci projektu Nanotech ITI2 přinesl hned tři nové patenty.
1: Vydaly se tři vlastně patenty. Jeden z nich byl právě na nanovrstvy chemické předúpravy teflonové z přídavky nanočástic a další byly dva patenty na geopolymerní suspenze nanášené na kovové materiály. Takže nejprve je český patent a teď už se překlápí vlastně do mezinárodních přihlášek.
2: Evropská obchodní akademie v Děčíně prošla výraznou, ačkoliv oku na první pohled neviditelnou proměnou. V rámci projektu Konektivita škola nakoupila technologické vybavení, které výrazně zkvalitní a také zpříjemní výuku.
0: Evropská obchodní akademie v Děčíně prošla výraznou, ačkoliv oku na první pohled neviditelnou proměnou. Během 6 měsíců realizovala rozsáhlou modernizaci školní sítě a zkvalitnila vzdělávací infrastrukturu pro práci s digitálními technologiemi.
3: Naše škola byla rekonstruovaná před několika lety, kdy částečně síť byla vybudovaná, ale nebyla tam zajištěna dostatečná bezpečnost, to znamená, že my jsme nenaplňovali standardy konektivity a proto jsme museli přistoupit k té modernizaci, tak abychom standardy naplnili a hlavně my jsme neměli do té doby bezdrátové připojení k dispozici, takže tím projektem se vybudovalo kompletně nové bezdrátové připojení.
4: V rámci projektu Konektivita jsme realizovali kompletní pokrytí naší školy pomocí Wi-Fi sítě, ta je dostupná pro žáky, mají v požadované stabilitě, rychlosti a zabezpečení, aby ji mohli plně využívat při výuce.
0: Bezdrátové připojení si studenti pochvalují.
5: Předtím to nebylo úplně ideální, občas to padalo, trochu to trvalo, než si nějaké stránky načetly. Teď je to opravdu lepší, je to rychlejší, neseká se to, jde vidět velká změna.
6: Vnímám změnu, protože hlavně studenti, podle mě všichni, můžu souhlasit za všechny studenty v této třídě, že internet je mnohem lepší a že se mnohem lépe pracuje.
7: Já hodně používám mobilní data a teďka, jak máme právě Wi-Fi připojení, tak telefon se méně i vybíjí a máme lepší prostě jakoby obecně připojení na počítačích a hlavně ty telefony, že když něco potřebujeme dělat s telefonem, třeba Kahoot v nějakých hodinách, tak se nám ty telefony tak nevybíjí.
0: V rámci projektu Konektivita škola nakoupila i technologické vybavení, které výrazně zkvalitní a také zpříjemní výuku.
3: V rámci projektu Konektivity byla možnost nakoupit ještě koncová zařízení, to znamená, že my jsme rádi tady tu možnost využili. Nakoupili jsme dva interaktivní displeje do menších učeben a tři velké interaktivní tabule potom do učeben větších. Zároveň jsme vybavili jednu počítačovou učebnu a nakoupili jsme i další mobilní zařízení pro zaměstnance školy.
0: Projekt Konektivita stál více než 7 milionů korun.
3: 85% financovala Evropská unie a zbylých 15% potom zřizovatel, tedy Ústecký kraj v našem případě. V tuhleto chvíli musím říct, že projekt hodnotíme velice pozitivně, protože všechny cíle se podařilo naplnit. Největší radost mám asi z toho, že opravdu máme k dispozici Wi-Fi připojení kompletně ve všech prostorách budovy. Je bezpečné, je dostatečně kvalitní, takže se na ní můžeme spolehnout a můžeme v rámci výuky využívat jak mobilní telefony, tak další mobilní zařízení, které máme v tuhletu chvíli k dispozici.
0: Evropská obchodní akademie v Děčíně teď i díky projektu Konektivita poskytuje výuku zcela v souladu s trendy 21. století.
2: Loď, která po staletí brázdila Moravu, teď odhaluje i své skryté příběhy. Odborníci v jejím dně našli středověkou sekeru, důležitou stopu, která pomohla určit její stáří. Právě podobné detaily dělají z nenápadného kusu dřeva unikátní archeologický nález. Návštěvníci si navíc mohou expozici v lapidáriu vlastivědného muzea v Olomouci projít bez bariér a některé artefakty si i osahat.
8: Let byla ukryta před zraky veřejnosti. Z muzejního skladu v Chudobíně na Olomoucku do centra města ji přivezlo vlastivědné muzeum Olomouc do lapidária na Denisově ulici. Řeč je o monoxilu historické lodi. Loď byla vyrobena z jednoho kusu kmene, konkrétně dubu. Pochází z 16. století, měří 4 metry a váží zhruba přes 100 kilo.
9: V jejím dně při době nálezu byla objevena středověká, pozdně středověká, raně novověká sekera, takzvaná širočina. To byla první indicie, no a druhou indicii jsme získali cirka před 20 lety, kdy kolegové nechali udělat dendrochronologické datování tohoto monoxilu a zjistili, že strom, ze kterého je vyrobena, tak byl poražen někdy po roce 1532 nebo 1537.
8: Byla objevena v roce 1962 v meandru řečiště Moravy u Hinkova. Do rukou vlastivědného muzea se dostala díky kronikáři z příkaz pana Svozila.
9: Sloužila určitě k přepravě lidí, popřípadě zboží, mohla také sloužit rybářům, přece jenom řeka Morava v té době byla základní zdroj obživy pro spoustu lidí a určitě to mohlo být i dopravní prostředek. Musíme provést základní ošetření, zbavíme jí prachu, konzervátoři rozhodnou, jestli jsou nutné ještě nějaké další úpravy.
8: Loď z Hinkova je druhou, která se na Moravě našla. První keltský monoxil ze 3. století před naším letopočtem byl objeven v 90. letech minulého století na břehu Mohelnického jezera. Nyní jsou oba vzácné artefakty vůbec poprvé společně k vidění pro veřejnost v lapidáriu vlastivědného muzea.
10: Zpřístupňujeme veřejnosti expozici Příběh kamene, kde představujeme ten kámen v několika formách. Kromě příběhu kamene zde představujeme také příběh lodí. Máme mít bezbariérové vstupy pro vozíčkáře. Máme zde několik artefaktů, které je možné si osahat. Jsou opatřeny popiskami v Brailově písmu. A máme tady také některé interaktivní prvky.
8: Unikátní lodě budou k vidění od 1. května až do konce září. Aneta Lindovská, Televize Morava.
2: Zalesněný prostor mezi Vršavou a Frištátem se zaplnil hasičskou technikou. Konalo se tady taktické cvičení hasičských jednotek statutárního města Zlína, zaměřené na vyhledávání pohřešovaných osob. 13 městských jednotek si v praxi vyzkoušelo koordinaci v náročném terénu i nasazení nejmodernější techniky.
11: Pátek 16:30 odpoledne. Pro většinu lidí začátek víkendu. Pro hasiče ze Zlína a okolí začátek náročného cvičení. Přesně v tento čas dostávají jednotky informaci o pohřešovaných osobách v členitém lese u Vršavy. Do rozsáhlé akce se postupně zapojuje 13 jednotek požární ochrany statutárního města Zlína. Cílem taktického cvičení je maximálně nasimulovat realitu a prověřit koordinaci celkem 96 záchranářů přímo v terénu.
12: Ty taktické cvičení jsou právě proto, aby hasiči, když ne každý rok je nějaké takové cvičení takového charakteru, tak aby jsme si to vyzkoušeli na nečisto. Aby věděli, do čeho jdou a aby v podstatě byli lépe skoordinovatelní.
13: Po příjezdu těch jednotek, vlastně když se dostaví vlastně tady do toho prostoru, který je označen jako seřadiště, tak bude proveden nějaký seznámení ze situací. S tím, že ty jednotky se potom vydají do toho lesa a bude se jim to něčím komplikovat. Ať už je to větší hustota toho lesu, ať už je to nějaká uplocenka, ať už je to nějaké jezírko nebo co tam je. A postupně budou nalézat nějaké předměty, které je budou navádět k tomu, že tam jakože někdo je.
14: Přijeme jednotkám, hraní cesto a upravit tvar, přijem.
11: Během odpoledne si tak jednotky prověřili nejen svou fyzičku, ale procvičili si také taktiku vyhledávání, vyproštění předlékařského ošetření a transportu zraněných osob či orientaci a navigaci v terénu. Klíčovým prvkem byla spolupráce se záchranou brigádou kinologů Zlínského kraje a seznámení se s moderní technikou, konkrétně drony s termovizí a speciální terénní čtyřkolkou.
12: A je to asi jedno z prvních cvičení, určitě první cvičení přímo na území města Zlína, kdy právě naše jednotky využívají tady tu kinologickou brigádu a budou nám pomoci právě pohledat v tom terénu.
11: Páteční podvečer ale nebyl jen o práci. Došlo také k ocenění, poděkování a předání čestného uznání panu Josefu Jakubovi, technikovi požární ochrany z oddělení krizového řízení, který odchází do zaslouženého důchodu.
2: Z dnešního týdne v regionech je to vše. Přeji krásný den a těším se na viděnou u dalšího dílu.

0: Krásný den. Vítejte u pořadu Putování v regionech, kde si občas říkáme, proč jsme sem nejeli už dávno. Dneska vás vezmu na místa, která možná znáte z mapy, ale rozhodně ne tak, jak vám je v reportážích ukážeme. Tak si na chvíli odložte plány, zapněte zvědavost a vyrazte se mnou na cestu. Slibuji, že to nebude nuda. V první reportáži se vydáme na Klatovsko, do obce Chudenice, malebného místa spojeného s významným šlechtickým rodem Černínů. Právě ti zde po staletí zanechali výraznou stopu, ať už v podobě památek nebo celkového charakteru obce a jejího okolí. Chudenice dnes lákají nejen historií, ale i krásnou krajinou a klidnou atmosférou, která dává tušit, jak důležité místo kdysi sehrávali. Čeká nás setkání s historií, která je tu stále přítomná na každém kroku.
1: Chudenice na Klatovsku jsou jednou z nejstarších českých osad. Jejich historie je spjata s prastarým šlechtickým rodem, který tu nejen koncem 13. století vznikl, ale nikdy své sídlo nepřenechal jiným majitelům. Zdejší panství nikdy nezměnilo vlastníka, což je rarita v celé střední Evropě.
2: Starý černínský zámek Muzeum Josefa Dobrovského v Chudenicích je kolébkou významného šlechtického rodu Černínů z Chudenic, kterým Chudenice a zdejší panství patřilo téměř 800 let. A to je takový evropský primát.
1: Na zámku najdete dva prohlídkové okruhy. První z nich seznamuje příchozí z historií rodu Černínů i městečka Chudenice.
2: Ukazujeme jim, jak se na takovém zámku za Černínů žilo, co se jedlo, jak se oblékali, jaké byly společenské zvyklosti. Pak je tu druhý prohlídkový okruh Tvrz, který zavede návštěvníky do středověku. My jim představíme místa, která jsou spjatá s tou původní tvrzí. Například jedinou dochovanou obranou baštu uvidí zbrojnici, kuchyni, anebo sklepy, které byly zpřístupněny před několika lety.
1: Dějiny rodu Černínů z Chudenic se začaly kdysi před dávnými časy psát v zámecké černé kuchyni.
3: Podle legendy zde vzniklo jméno Černý Chuděnec. V kdysi dávné době zde nebýval zámek, bývala zde tvrz, která náležela pánům, kteří byli velmi schopní, a toto se nelíbilo ani samotnému králi. Přichází podle legendy domluva v podobě vojska, celá tvrz je vypleněna, každý živý tvor je zabit. Chůva ukrývá potomka pána zdejší tvrze v komín této černé kuchyně a po několika dnech přichází podaný lid oplakávat svého mrtvého pána. Spatřují vše vypálené, rozbořené, živou duše nenalézají. Uslyší pláč a v komínu této černé kuchyně objeví malé miminko chlapce. Celé černé od popela sazí umazané a zvolají aj Černý Chuděnec. Kéž by pán Bůh jej ráčil zachovati a on nám dobrým pánem ráčil býti. Černý chlapec od popela sazí byl a započala se zde tedy psát historie jednoho z nejstarších českých šlechtických rodů, Černého Chuděnce, Černína z Chudenic, dnes říkáno Černína z Chudenic. A to je také ten důvod, proč kuchyně je po tolika z těch letech zachována.
1: Zajímavá pověst se také váže k andělskému pokoji, někdejší ložnici Humprechta Jana staršího.
3: Jedné noci zjevil se mu anděl a pravil mu, že třetího dne jej pán Bůh na věčnost povolá. Chce-li odejít z duší smířenou a naprosto čistou, má vykonat i pouť v chrám páně kostel svatého Wolfganga, být vyspovídán z pozemského hříchu a majetek mezi své děti rozdělit. Jak anděl pravil, tak hrabě učinil. Vyspovídán byl, majetek mezi děti rozděliv a třetího dne byl pánem na věčnost ze svého lože povolán. Jeho děti na důkaz onoho zvěstování nechali anděla ve strop vymalovat a od toho času se říká pokoj andělský.
1: V působivých interiérech je všechno vybavení původní. Část přímo odtud, část ze zámku Lázeň, ležícím na okraji Chudenic.
2: Z toho vybavení, které tady je, bychom rádi upozornili také na klavír, na který hrával třeba český hudební skladatel Karel Hašler. Tady složil a poprvé zahrál písničku Po starých zámeckých schodech.
1: K zámku náleží také muzeum Josefa Dobrovského. Jehož expozice se věnují místním slavným rodákům i osobnostem, které Chudenicko navštěvovali.
2: Naším největším a nejslavnějším rodákem je český básník Jaroslav Kvapil. Ten se narodil přímo u nás na zámku, protože jeho otec tady byl zámeckým lékařem.
3: Tady v této místnosti můžete vidět věci z osobního vlastnictví Jaroslava Kvapila, jeho pracovní stůl, jeho pověstný holubník, fotografie z osobního alba, fotografie významných herců, hereček, bardů Českého národního divadla, psací stroj, na které vzniklo snad i krásné libretto k opeře. Karuselka, krásný pohádkový příběh Princezna Pampeliška, neboť toto vše vzniklo zde v Chudenicích u dnes říkáno Kvapilových jezírek, kde pana doktora Jaroslava Kvapila můza políbila nejvícekrát. Významným rodákem městečka Chudenického je také zakladatel muzea Josefa Dubrovského, pan Adolf Roubal. Byl to významný badatel, vlastivědný pracovník, miloval českou krajinu a miloval samozřejmě i Chudenice. Díky němu také máme krásnou knížku Obrázky ze starých Chudenic, kde jsou nádherně popsané významné mezníky v historii městečka Chudenického.
1: Až si půjdete prohlédnout okolí Chudenic, nezapomeňte navštívit americkou zahradu, založenou kdysi majitelem panství. Na počátku nešlo o arboretum, jaké je tu dnes, ale o školku pro pěstování okrasných dřevin.
4: Dovážely se sem dřeviny z různých částí světa a hodně také právě z Severní Ameriky, takže proto vzniklo to označení americká zahrada. Řada těch dřevin byla u nás vysazena poprvé a oni v podstatě zkoušeli, které ty dřeviny se u nás dokáží uchytit a růst.
1: Uvádí se, že až 250 druhů bylo poprvé vysazeno právě tady. Buk lesní varianta krystáta, pocházející z Francie, je dokonce zdrojovým materiálem pro výsadby v celé republice.
4: Nerozmnožuje se pohlavně, ale jenom roubováním a v podstatě všechny nebo většina, valná většina výsadeb v České republice pochází právě z jedince, kterého máme tady v americké zahradě. Je to na něm do dneška vidět, protože vlastně ve spodních partiích nemá žádné větve, a které byly použity na to roubování. Jedním z našich zajímavých kultivarů je další varianta buku, je to buk lesní kultivar Eugen. Byl pojmenován po Eugenu Karlu Černínovi, zakladateli zahrady. Zajímavý je tím, že je to většinou buky známé jako stromy. Tento buk má keřovitý růst, takže má více kmenů od země. Naším nejzajímavějším stromem je Douglaska tisolestá, která pochází z původních výsadeb z toho roku 1842, takže dneska má něco přes 180 let. Sazenice byla převezena z Hamburku, patří ke třem nejstarším stromům v Evropě, je z nich nejmohutnější, ve výčetní výšce těch stromů se měří těch 130 cm, má téměř 6 metrů od kmene. Výška je o něco menší, než tyto stromy dorůstají, protože před několika lety došlo ke zlomení špičky, to se u těch dřevin stává, ale i přesto je ta výška dneska 37 metrů zhruba. V zahradě můžeme vidět řadu zajímavých listů na stromech, protože se tu pěstují různé kultivary běžných druhů, jako je dub nebo buk, akorát jejich listy vypadají jinak. Máme tady třeba dub celokrajinný, jeho listy na rozdíl od běžného dubu, které mají různě vykrajování, tak ten je úplně hladký. Nebo je tu několik kultivarů obyčejného buku lesního s vykrajovanými listy, s různě pozměněnými listy nebo barevnými variantami.
1: Zajímavým stromem je také dřín květnatý, zvláštní svým stromovitým růstem. Dřín květnatý totiž obvykle bývá keř. Už podle svého jména je nejkrásnější v době květu.
4: Americká zahrada je v současnosti národní přírodní památka a proto se o dřeviny jejich ošetřování stará Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky. Technickou infrastrukturu americké zahrady spravují Lesy České republiky. V loňském roce opravili altánek a vstupní brány.
1: Závěrem si určitě udělejte výšlap na vrch Žďár, kde stojí rozhledna Bolfánek. Je z ní vidět Šumava, český les a za dobré viditelnosti prý i Alpy. Jde vlastně o věž bývalého kostela zasvěceného svatému Wolfgangovi. Skála, na níž stojí, má prasklinu, která se prý zvětšuje. Až bude tak velká, že jí projde člověk, podle pověsti se otevře brána do pekel. Kámen ze skály má ale údajně léčivé účinky. Z toho je vidět, že nic není jen černé a můžeme věřit v dobré konce.
0: Archeopark Pavlov, otevřený v roce 2016 pod svahy Pavlovských vrchů, představuje jednu z nejvýznamnějších paleolitických lokalit v Evropě, a to sídliště lovců mamutů staré přibližně 30 000 let. Zdejší expozice je unikátně zakomponována do terénu. Většina muzea je pod zemí a nad povrchem se tyčí jen bílá betonová světla, připomínající vápencové skály Pálavy. Co všechno tu můžete vidět a zažít, se dozvíte z naší další reportáže.
5: K výročí 100 let od objevu věstonické Venuše uspořádal Archeopark Pavlov spolu s Moravským zemským muzeem doprovodnou výstavu. Odborným garantem výstavy je Archeologický ústav Akademie věd České republiky, kterému patří pozemek této národní kulturní památky, na kterém se archeopark nachází.
6: Protože je rok 2025, tedy 100 let od objevení věstonické Venuše, tak jsme samozřejmě nechtěli tohle výročí vynechat. Takže jsme připravili společně právě s Moravským zemským muzeem, jež je správce originálu věstonické Venuše, výstavu Druhý život Venuše. Kurátorkou a autorkou toho projektu je doktorka Martina Galetová, právě z Moravského zemského muzea, která vlastně společně s námi dala dohromady výstavu, která ukazuje odraz věstonické Venuše za těch posledních 100 let.
5: Věstonická Venuše ovlivnila společnost. Postupem času se stala symbolem pravěku nejen na našem území. Je to nejstarší keramika na světě, dosud objevená. Je krásným dokladem pravěkého umění, ale je to především technologický zázrak, protože je to poprvé, co se objevilo využití téhle technologie.
6: Tak tu výstavu jsme pojali tak, že jsme nechtěli vynechat ani ten základní příběh o věstonické Venuši, protože když vám chybí kontext, tak pak se těžko představuje ten odraz. Takže jsme využili spolupráce s talentovaným výtvarníkem Vojtou Šedou, který nám vytvořil vlastně tady, co vidíte okolo mě, vlastně takovýhle velkoformátový komiks.
5: Celá výstava je hodně interaktivní. Snaha byla co nejvíce odstranit skleněné překážky a poskytnout divákovi co nejvíce interakce s výstavou.
6: Zrovna dneska jsme přidávali na náš velký interaktivní stůl další prvky. Občas přijde někdo i z návštěvníků, že by rád přispěl, takže jsme rádi, že můžeme takhle jako růst a že nám stůl nakonec do konce sezóny bude stačit, protože výstava bude vlastně jenom do 30. listopadu, takže snad se sem vejdeme. Nicméně kromě toho, že teda se koná tato výstava, tak to samozřejmě dalo i základ nové sbírce, která bude v muzeu vlastně střádána v rámci nové historie, kde skutečně založíme sbírku těchto předmětů, které budou inspirovány Venuší.
5: V Pavlovském archeoparku můžete samozřejmě navštívit i stálou expozici, která vám poskytne ucelenou představu o životě lovců na našem území, a to přímo na místě, kde žili. Jan Kruba, televize Brno 1.
0: Dendrologická zahrada v Průhonicích se opět rozáří barvami jara. Od 28. dubna do 17. května tu rozkvete více než 140 odrůd tulipánů, včetně unikátní kolekce těch černých. Květinové záhony najdete přímo podél hlavního okruhu zahrady, takže si je můžete pohodlně vychutnat během procházky. Výstavu navíc doplní informační tabule, které přiblíží zajímavosti o pěstování i šlechtění těchto oblíbených květin. Na jihu Čech se vydáme na hrad Rožmberk, kde ožívá Bukojské rodové muzeum. Návštěvníci tu mohou nahlédnout do života šlechtického rodu, který výrazně ovlivnil historii regionu, a projít si expozice přibližující jejich každodennost i společenské postavení. Hrad tak nabízí nejen působivou architekturu a výhledy na Vltavu, ale i živý návrat do minulosti, který stojí za to zažít.
7: Od 5. dubna mohou návštěvníci hradu Rožmberk

0: Prazeních i podle restaurátu.
1: Architektem této budovy byl Jan Kříženecký. To byl bratr profesora Rudolfa Kříženeckého, známého pražského architekta a mimo jiné taky propagátor filmařství. Ta budova nové vychovatelny je velice výraznou dominantou této části Prahy a je viditelná ze všech stran. Nemocnice na Bulovce se začala budovat v první dekádě 20. století. Vznikla vlastně z podnětu městského hygienika doktora Františka Procházky, který mimo jiné stál taky za zástavbou Hradčanských bastionů, o níž jsme už dříve mluvili. První objekt, který tady vyrostl, vyprojektoval městský architekt František Velich v roce 1910. A to je ta malá budova, která je za mnou. Byla postavena v secesním stylu. K největšímu rozmachu areálu nemocnice na Bulovce došlo na počátku 20. let. Hlavní město Praha pověřilo městský stavební úřad, aby vyprojektoval několik pavilonů, které potom byly postaveny v první polovině 20. let a které vlastně tvoří jakési jádro nemocnice na Bulovce do dneška. Projektanty těch pavilonů ve stylu Art Deco byli architekti městského stavebního úřadu Vladislav Martínek, Vratislav Hota a Mečislav Petrů. Na nejvyšším bodě kopce na Bulovce se nachází stavba, která tady byla postavena v roce 1927 podle projektu pražského architekta Karla Roštíka. Byl to původně pavilon TBC, to bylo téma, které bylo tehdy velmi aktuální, ale později těch pacientů s touto nemocí ubývalo, takže dnes ten pavilon slouží jako interna nemocnice na Bulovce. Ve 30. letech byla nemocnice na Bulovce rozšířena o tři další pavilony. Ty byly postaveny v tehdy módním funkcionalistickém stylu, to znamená s hladkými fasádami, s rovnými střechami. Jeden z těch pavilonů vidíte tady právě za mnou, to je infekční pavilon nemocnice na Bulovce. Ten projektovali architekti městského stavebního úřadu Lhota a Petrů. Další byl radiologický pavilon od architekta Nevolého a na ten třetí nejhezčí se půjdeme podívat. Myslíme u asi nejzajímavějšího, nejcennějšího pavilonu celého areálu nemocnice na Bulovce. Ten projektoval architekt Jan Rosůlek, někdejší člen Devětsilu. Je ve stylu funkcionalismu, ale použil tady architekt také poprvé barevnou kombinaci, což v té době nebylo obvyklé. Kuriozní je, že sám byl přitom barvoslepý. Nejzajímavější je samozřejmě to nízké křídlo, které vybíhá z budovy dermatovenerologického pavilonu s takovým pilovitým motivem na průčelí, tak aby všechny ty pokoje byly obráceny ke sluníčku. Areál nemocnice na Bulovce je nesmírně zajímavý z architektonického hlediska i proto, že tady máme zastoupeny vlastně všechny styly moderní architektury 20. století, od historismu přes secesy, modernu až po funkcionalismus. Stavilo se samozřejmě i po druhé světové válce, v 50. letech potom byla nemocnice zestátněna.

Dobrý den, milí diváci. Já bych vás ráda přivítala v zoologické a botanické zahradě města Plzně, konkrétně v pavilonu Tajemný svět afrických nočních i denních savců, a to konkrétně před expozicí kaloňů plavých. Kaloni plaví jsou savci řádu letounů a my je tady v zoologické zahradě chováme společně s osináky africkými. Není to jediný letoun, který obývá naši zoologickou zahradu, a konkrétně od kaloňů máme tři druhy: kaloně plavé, kaloně rodrigéské a kaloně egyptské. Jak můžete vidět, je to poměrně početná skupina. Během roku i z mláďaty tady máme kolem 50 jedinců a každý rok se nám pravidelně rozmnožují. Kaloň plaví je březí 120 dnů, což je na takhle malého savce poměrně dlouhá doba.

Mládě prvních několik měsíců visí stále na matce, stará se o ně pouze výlučně jeho matka a to mládě se první týdny vůbec nepouští, je trvale na matce, která ho kojí, i s ním lítá, funguje s ním úplně přirozeně. Vzhledem k tomu, že tyto kolonie jsou tak početné, tak mají ve volné přírodě velký problém s lovením kvůli páchaným škodám na ovocných stromech. S tím souvisí, že se tedy živí ovocem, listy, pupeny, květy. Krmíme je dvakrát denně. Krmíme je ráno ještě předtím, než se na nočním pavilonu zhasne světlo a odpoledních hodinách za běžného nočního režimu a dostávají kromě směsi ovoce a zeleniny také listovou zeleninu, různé druhy melounů. Spoustu lidí, kteří nám projdou přes pavilon, tak se zde zastaví s tím, že tady lítají netopíři. Netopíři jsou kosmopolitně rozšíření, žijí na celém světě a živí se hmyzem. Kaloni se živí ovocem nebo plody obecně. A další rozdíl mezi těmito druhy je ten, že netopíři jsou známí tím, že se v noci řídí echolokací, kdežto naši kaloni se řídí zrakem, mají velmi velké oči v porovnání s netopíry.

0: Dobrý den, vážení diváci. Vítáme vás u dnešního vysílání. Mám pro vás připravený pestrý program plný zajímavých pořadů. Zůstaňte s námi, čeká nás spousta zábavy a informací.
1: Patnáct let poté, stejná místa, stejné tváře, jen o pár šedivých vlasů víc. Plzeňské fotbalové legendy se v neděli 19. dubna znovu setkali u příležitosti výročí odzisku historického titulu.
2: Trošku nostalgie. Musím říct, že to uběhlo jako voda těch 15 let a jsem rád, že taková akce vůbec vznikla a že můžeme zaspomínat na ten začátek, kdy to tady všechno startovalo v Plzni.
1: Samotné setkání zahájili tehdejší mistři ligy prohlídkou kabiny a následně společným obědem v areálu plzeňského pivovaru.
3: Nostalgie neskutečný. Zrovna jsme říkali, že jsme jako spolu seděli 3 hodiny a že bychom spolu potřebovali sedět 3 dny, protože těch zážitků z toho je neskutečně. Kéž bychom se mohli potkávat takhle každý rok a vždycky si vzpomenout na to, jaký to bylo.
1: Fanoušci se mohli s Pavlem Vrbou, Pavlem Horvátem, Davidem Limberským a dalšími setkat na více než hodinové autogramiádě. O podpis nebo fotku s nimi byl obrovský zájem.
4: Autogramiáda se nedá zmínit, protože zájemců je fakt spousta. A budeme muset zažít později zápas, anebo my tam nebudeme.
1: Velké emoce zaplavily trávník před úvodním hvizdem zápasu 30. ligového kola mezi Viktorií a Pardubicemi. Plzeňské legendy sklidily při slavnostním nástupu bouřlivé ovace. Ty vůbec největší pak dva klíčoví strůjci zázraku. Tehdejší kapitán Pavel Horvát a kouč Pavel Vrba.
5: El capitano! Pavel Horvát!
6: Hlavní trenér FC Viktorie Plzeň.
7: To úžasný a celkově celá akce se mi moc líbí. Ten nástup tak byl hodně emotivní. Spolu jsme si to užili a já jsem strašně rád, že tohle můžu být součástí.
1: Současná sestava Viktorie nastoupila do výročního zápasu v unikátních retrosadách bez jmenovek na zádech, přesně tak, jak se hrálo tenkrát. Pomyslnou sladkou tečku za celým vzpomínkovým dnem ale duel nepřinesl. Západočeši nakonec na Pardubice nestačili a prohráli 0-1. Z Plzně pro televizi ZAK Marie Osvaldová.
8: Letošní zimní sezóna byla v Plzeňském kraji z pohledu silničářů mimořádně náročná a zároveň nejdražší za posledních 6 let. Správa a údržba silnic za údržbu komunikací 2. a 3. třídy zaplatila přes 290 milionů korun. Časté mrazy, sněhové srážky i náledí vedly k nadprůměrnému nasazení techniky. Nejkritičtější byl leden s rekordní spotřebou posypové soli a téměř nepřetržitými výjezdy. Silničáři během zimy ošetřili stovky tisíc kilometrů silnic a spotřebovali tisíce tun materiálu.
9: Speciálních sběrných nádob na kov bylo dosud po městě málo a muselo k ním vyjíždět samostatné popelářské auto, což nebylo efektivní. Teď proto Plzeň zavádí systém společného sběru plechovek a skla, protože následné přetřídění je velmi jednoduché.
10: Společně jako ty střepy je hliník také recyklovatelný a ty zpracovatelé odpadu ze skla nebo skleněného odpadu umí z toho té změti vyndavat uzávěry, víčka a tak dále a tímto způsobem budou schopni izolovat i ty plechovky, řekněme všechen ten hliníkový odpad a dávat to stranou a dále recyklovat, stejně tak jako ty střepy, které zbydou.
9: Na nápoje v plechovkách si na západě Čech zvykáme stále víc. Jen plzeňský pivovar teď prodává 22% své produkce právě v plechovkách, zatímco ještě před 15 lety to bylo jen mezi 2 a 5%.
11: Hliník je nekonečně recyklovatelný bez toho, aby došlo k nějakým ztrátám, takže v případě například recyklovatelných plechovek trvá 60 dní od vlastní recyklace k výrobě nového produktu.
9: I proto rozhodně má cenu plechovky třídit, protože jde o materiál plně recyklovatelný.
12: Tyhle ty kovové, zejména hliníkové obaly jsou lehké, recyklovatelné a jejich zatížení pro životní prostředí je relativně nízké, nebo de facto není žádné. Takže by to chtělo, aby ty lidé sami svým chováním prostě toto preferovali. Já myslím, že tady je velké pole pro jakékoliv informativní kampaně.
10: My jsme odhadli, že ten nárůst sběru kovového odpadu bude zhruba o 350 tun navíc za rok.
9: Stejně jako dosud samozřejmě můžeme plechovky a další kov odevzdávat ve sběrných dvorech, ale nově je tedy možné vhazovat je také do zelených popelnic a kontejnerů. Z Plzně Jonáš Novotný, televize ZAK.
8: Bílá hora v Plzni se připravuje na velkou dopravní zkoušku. Od pondělí 4. května se kvůli pokračující rekonstrukci nakonec zcela uzavře ulice 28. října všem vozidlům. Výjimku budou mít autobusy a sanitky. Pro místní znamená velké komplikace, které se ale oproti původnímu plánu zkrátí. Pokud by zůstal zachován částečný průjezd, silnice by se opravovala o 2 měsíce déle.
1: Dříve místo, kterému se lidé raději vyhýbali. Dnes cíl milovníků výběrové kávy. V plzeňských Skvrňanech skončila neobvyklá proměna. Nevzhledné a léta uzavřené veřejné záchodky se díky investici 3. městského obvodu proměnily v moderní kavárnu.
13: Mám velikou radost z toho, jak se ten prostor proměnil, jak kavárna funguje. Ještě větší radost mám z toho, že děti z mateřské školky nám ji přišli pomoci oficiálně otevřít. No a protože těch dětských prvků tu není tolik a protože mě to nandavání zmrzliny moc nešlo, tak slibuju, že přidáme ještě herní prvek kuchyňku, kde bude pultík, kde děti budou moc trénovat.
1: Pro místní obyvatele byl doposud tento prostor spíše trnem v oku.
14: Mě hrozně těší, že jsme vlastně dokázali vytvořit takový hezký místo a já doufám, že to bude i přirozeným místem setkávání prostě rodin s dětmi, protože co si budeme povídat, i předchozí veřejné záchody byly spíš místem setkávání uživatelů drog a narkomanů.
1: Slavnostní otevření zpestřilo vystoupení dětí ze 70. mateřské školy.
15: Pro děti a jejich učitelky a ostatní tak jsme měli připraveno 100 porcí zmrzliny a měli na výběr jahodovou, čokoládovou a vanilkovou.
1: Kavárna dostala název Olivka Café. I když se nachází v místě v bývalých záchodků, hygiena a moderní design jsou tu na prvním místě. Původní podzemní prostory nyní slouží jako technické zázemí, sklady a samozřejmě nové toalety pro hosty.
16: Tohle místo bylo jedinečné v tom, že jak je vidět, tak vlastně je mezi stromama, vlastně v zeleni. A když jsme sem přišli prvně, tak de facto tady byla jenom vlastně tráva, koukaly komínky a zaplývaný schody vlastně někam do sklepa, kde ty veřejné záchodky v minulosti byly. Šli jsme tou cestou, aby jsme to rozsvítili.
1: Největší výzvou pro zhotovitele byly zemní práce.
17: Na začátku tady stály bývalé veřejné záchodky, které byly ponořeny pod úrovní terénu a bylo potřeba je celé odkopat a odizolovat, aby tam nevznikaly další problémy s vodou.
1: Kavárna by se měla stát živým komunitním místem. Provozovatelé tak plánují pořádání speciálních akcí.
18: První akci máme vlastně na 1. máje, oslavu 1. máje a slavnostní otevření terásky. Budeme mít provoz do 10 hodin večer přes celé léto. Bude tady živá hudba, nějaké letní drinky a takhle oslavíme vlastně 1. máj.
1: Proměna záchodku na kavárnu za více než 12 milionů korun trvala 9 měsíců a bude aspirovat na jednu z cen v soutěži Stavba roku Plzeňského kraje. Z Plzně pro televizi ZAK, Maria Osvaldová.
8: V Chebu se bude vyrábět 25 000 automobilů ročně. Na tiskové konferenci, která se konala minulý týden v Chebu, se poprvé představil zástupce Mercedes-Benz Truck, aby vedení města i Karlovarského kraje seznámil s myšlenkou vytvoření závodu na výrobu aut. Ten nabídne příležitost pro kvalifikované zaměstnance především z řad místních občanů. Stavba závodu by měla odstartovat začátkem příštího roku a první vozidla by mohla vyjet do konce tohoto desetiletí. Společnost Daimler Truck působí na celosvětovém trhu již 130 let a vyrábí nákladní automobily, včetně těch bezemisních.
9: Každoročně se městský obvod Plzeň 4 domluví s provozovatelem poutě, aby se na jedno dopoledne atrakce rozjeli pro místní děti a na kolotoče nebo houpačky mohli i ti, kteří by se třeba jinak na pouť nedostali.
19: Já mám velkou radost, že jsme zase po roce mohli přivítat dobravecké děti přímo tady na pouti. Je tady více než 500 dětí, které tady točíme. Jsou to děti z našich školek, jsou to děti ze stacionáře, který je u nás na Dobravce, jsou to i děti tady z základní a mateřské školy pro slabozraké a asi všichni vidí, že se tady baví, takže mě to dělá velkou radost.
20: Pouť u svatého Jiří je krásná milá tradice, která k našemu obvodu už patří dlouhá léta. Děti jsou nadšené, můžou se tady povozit na spoustě atrakcí. Já jsem byl hned první den s dětma, já mám dvě děti a moc jsme si to jako užili.
9: Pro děti z mateřských školek je zážitek o to lepší, že jsou na atrakcích sami, bez rodičů, se svými kamarády a o to větší dobrodružství na pouti prožívají.
21: Mně se nejvíc líbí tenhle kolotoč.
0: Mně se líbila tam ta loď.
21: Mně se nejvíc líbilo na pouti autíčka.
22: Mně se líbil strašidelnej hlad.
23: A dneska už se ty děti moc nebojí. V podstatě čím jsou menší, tak tím jsou odvážnější. A nejoblíbenější asi taková ta klasika. Autodrom a lítací labutě, slony. To zůstává tak nějak stejný.
9: V rámci spolupráce městského obvodu s pořadateli poutě nabízí letos Doubravka i jednu novinku.
20: Letos máme novinku, máme parkovací odstavnou plochu, která je kousek vedle čističky, takže je možné až 100 aut odstavit zde a dojít vlastně jenom pěší cestou sem.
9: Spolupráci si pochvalují i provozovatele atrakcí, kteří se na stejné místo vrací už víc než 40 let.
23: Je to největší pouť v plzeňském kraji a řekl bych, že je velmi oblíbená, jak u nás, tak u návštěvníků. Jsme tu do neděle 26. Přes týden jsme tu od 3 do 9 a o víkendu jsme tu od 10 do 10.
9: Pro pořadatele i vedení obvodu je největší odměnou nadšení malých dětí, které bylo vidět a slyšet všude kolem a všichni bez rozdílu věku si možnost svezení zadarmo užili.
19: Běží to tady už 10 let, takže my v té hezké praxi pokračujeme a děkujeme panu Lagrnovi za to.
9: Pouti u svatého Jiří by hlavně v pátek a sobotu mělo přát i počasí, a tak se tu dětský smích a výskot bude jistě ozývat i v dalších dnech. Z Dubravky, Jonáš Novotný, Televize ZAK.

0: Krásný den, vítám vás u pořadu Týden v regionech. I tentokrát se ohlédneme za tím, co se přihodilo v uplynulých dnech. Oblastní nemocnice Rychnov nad Kněžnou má nový multioborový pavilon s urgentním příjmem. Jde o jednu z nejzásadnějších investic posledních let, která výrazně mění úroveň nemocniční péče v celém regionu.
1: Pětipodlažní pavilon soustřeďuje klíčová oddělení na jedno místo, což umožní rychlejší diagnostiku i efektivnější léčbu. Operační sály, chirurgie, ortopedie, jednotky intenzivní péče, ARO, to vše je součástí jednoho moderního celku.
2: Je to přelomový okamžik, je to to, na co ta nemocnice čekala v podstatě od svého vzniku, protože ten vývoj se nikdy nezastaví ani v medicíně a myslím si, že se dočkala a zase tu nemocnici to nastartovalo na další desítky let dopředu.
1: Ostrý provoz zahájí pavilon na přelomu dubna a května. Nový urgentní příjem umožní rychlé třídění pacientů podle závažnosti jejich stavu a okamžité zahájení léčby.
3: Já myslím, že takovou nemocnici by určitě záviděli hlavně pražské nemocnice, nebo že tam máme ten projekt Nové nemocnice a když vidím, jak vypadá Bulovka, nebo Královské Vinohrady, nebo Karlák, nebo Tomajerka, tak toto je absolutně špička. Takže já si myslím, že Královéhradecký kraj má skvělou strategii investic.
1: Stavební práce v Rychnovské nemocnici zahájil Královéhradecký kraj před 3 lety.
4: Je to především zlepšení nejenom dostupnosti péče, ale i kvality té vlastně urgentní péče.
5: Zvenku si řeknete, že je ta budova taková klasická, nemocniční, ale zevnitř opravdu na vás působí velice příjemně. Myslím si, že ti pacienti i zaměstnanci to velice ocení.
1: Náklady na vybudování pavilonu přesáhly 1 miliardu korun. Multioborový pavilon má nemocnici posunout mezi nejlépe vybavená zdravotnická zařízení v regionu. Patrik Jandejsek, televize B1.
0: Kaviár. Symbol luxusu a výjimečné gastronomie. Delikatisa, která se obvykle objevuje jen při slavnostních příležitostech, má ale své místo i v Česku. Fakulta rybářství a ochrany vod Jihočeské univerzity ho vyrábí šetrným způsobem bez usmrcení ryb a s důrazem na přirozenou chuť i maximální čerstvost. Jak taková výroba probíhá a čím je český kaviár výjimečný, ukáže následující reportáž.
6: Kaviár je známý jako luxusní potravina, delikatesa. Jikry jeseterů se dostávají na talíře při výjimečných příležitostech. Kaviár je spojován s vysokou gastronomií. Největším producentem na světě je Čína. Kvalitní kaviár, vyznačující se čistým složením, jemnou chutí a mimořádnou čerstvostí, produkuje také Fakulta rybářství a ochrany vod Jihočeské univerzity.
7: V Česku kaviár téměř nikdo neprodukuje. Další jeho unikátní věc je ta, že je získáván způsobem, který vlastně neusmrtí danou samici. Tahle metoda je velice šetrná.
6: Kaviár tu tedy získávají z jedné ryby opakovaně po několik let. Velký důraz kladou na co nejpřirozenější chuť, nepoužívají konzervační látky nebo různé zlepšovače a vyrábí ho s velmi nízkým obsahem soli. Do zpracovny se dostává co nejčerstvější a jeho příprava spočívá v několika důležitých krocích. Úplným základem je důkladné promytí.
7: Ikry od umřelí tak jsou lehčí a tím pádem vyplavou nahoru, šrubky taky. Tenhle krok se opakuje několikrát, třeba 12krát, 10krát, záleží vlastně na kvalitě těch ikr.
8: Naše fakulta ve Vodňanech v rybářském genetickém centru chová několik druhů jeseterů. A z těchto jeseterů získáváme eticky ikry pro produkci kaviáru, který má velký potenciál. A tímto bychom se rádi zaměřili na vyšší produkci, aby vlastně bylo možné náš kaviár ochutnat ve vybraných restauracích nebo například na některém z připravovaných veletrhů.
6: Už tradičně je možné ho ochutnat na výstavě Země živitelka nebo při výlovu rybníku Rožumberk. Koupit ho lze na e-shopu rybářské fakulty. Spotřební doba je od 0,5 do 1 roku. Je balený v krabičkách po 40 gramech.
7: Produkce kaviáru na naší zpracovně je jedna z našich priorit. Každý rok produkujeme dvakrát s tím, že se snažíme, aby vlastně ten produkt byl co nejkvalitnější. Celá výroba kaviáru od získání jiker z našeho generačního jedna ve Vodňanech je v naší režii po samotné zpracování a distribuci.
6: Fakulta rybářství a ochrany vod Jihočeské univerzity ukazuje, že nejde jen o výjimečnou surovinu, ale také o poctivou práci, přesnost, zkušenost a odpovědný přístup. A produkt, jakým je kaviár, známý jako potravina už od středověku, může dnes zároveň nést hodnoty jako šetrnost a respekt k tomu, z čeho vzniká.
0: Sál Janáčkovy konzervatoře v Ostravě hostil slavnostní předávání cen Plamen lidskosti. Moravskoslezský kraj na slavnostním večeru ocenil osobnosti i kolektiv pracující v sociálních službách.
9: Sportovce a zdravotní sestry oceňuje Moravskoslezský kraj už několik let. Letos poprvé se vedení rozhodlo ocenit taky pracovníky v sociálních službách v rámci gala večera Plamen lidskosti.
10: Já si myslím, že jsme v rámci vedení vlastně byli překvapeni, že pracovníci v sociálních službách nemají vlastní kategorii, protože oni si bezesporu zaslouží. Já jsem moc rád, že jsem mohl být u toho.
9: 13 jednotlivců si rozdělilo ceny v 5 kategoriích. 6. ocenění patřilo kolektivu Domova Letokruhy za soudržnost a profesionální přístup.
11: Ta naše práce je mnohdy až za hranice té pracovní povinnosti, protože je to práce srdcem, která je daleko cennější. Já si strašně vážím takovýma lidma, kteří toto umí a těm lidem pomáhají.
12: Naše práce vlastně šetří státu peníze, protože já zachytím kolikrát takové věci, které by, kdyby ten člověk nepřišel, tak prostě se rozjedu a pak to stojí samozřejmě daleko více.
13: My máme rekordmantku, která je přes 40 let, máme tady k dámu, která je 32 let ve službě, ale to portfolium té činnosti v sociálních službách je velmi rozmanité.
9: Za svou práci kraj odměnil v sále Janáčkovy konzervatoře taky sociální a zdravotní pracovníky, pracovníky v pobytových zařízeních nebo terénních a ambulantních služba. Michal Slonina, Televize Polár.
0: Fakulta strojního inženýrství Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem se již několik let ve spolupráci s desítkami dalších odborníků zabývá vývojem nano- a mikropovlaků na kovové materiály. Úspěšný výzkum již přinesl několik patentů.
14: Fakulta strojního inženýrství Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem se 4 roky zabývala vývojem a výzkumem v oblasti nových nano- a mikropovlaků na povrchu vybraných kovových materiálů. Do projektu s názvem Nanotech ITI2 se zapojilo několik desítek odborníků, a to nejen z fakulty, ale i z jiných výzkumných institucí a také přímo z praxe.
15: Ta myšlenka vlastně jako taková pramení hlavně z udržitelnosti, protože samozřejmě máme kovové materiály a je nějaká snaha je vlastně ochránit, zlepšit jejich funkční vlastnosti, korozní odolnosti, tepelné stability a tak dále. Takže vlastně myšlenka byla ochránit a zlepšit povrchové vlastnosti materiálů jako takových.
14: Výsledky výzkumu využijí hlavně průmyslové podniky v regionu.
15: Dopad do průmyslu našich výsledků byla třeba v oblasti výroby pneumatik, kdy jsme vlastně navrhli a zapatentovali povlaky, které se aplikují na formy pro výrobu pneumatik, aby měly lepší odolnost, zvládali více cyklů a líp se ty vlastně pneumatiky vlastně vyjímaly z těch forem.
14: V rámci projektu Univerzita Jana Evangelisty Purkyně nakoupila z Brusu nové specializované vybavení v hodnotě milionů korun, mimo jiné nový elektronový mikroskop a tvrdoměr. Pomohla i dotace z Evropské unie.
15: Evropská unie je naším jakoby velkým partnerem. Ty dotace jsou poměrně vysoké. Uvážíme-li jenom projekt Nanotech, tak vlastně to byl projekt za 56 milionů, kdy evropské fondy nám poskytly 48 milionů, přes 48 milionů, zbytek vlastně byly veřejné zdroje. Takže bez těchto vlastně evropských fondů my bychom nemohli pořídit takhle úžasné přístrojové vybavení.
14: Výzkum v rámci projektu Nanotech ITI2 přinesl hned 3 nové patenty.
15: Vydali se tři vlastně patenty. Jeden z nich byl právě na nanovrstvy chemické předúpravy teflonové z přídavky nanočástic a další byly dva patenty na geopolymerní suspenze nanášené na kovové materiály. Takže nejprve je český patent a teď už se překlápí vlastně do mezinárodních přihlášek.
0: Evropská obchodní akademie v Děčíně prošla výraznou, ačkoliv oku na první pohled neviditelnou proměnou. V rámci projektu Konektivita škola nakoupila technologické vybavení, které výrazně zkvalitní a také zpříjemní výuku.
14: Evropská obchodní akademie v Děčíně prošla výraznou, ačkoliv oku na první pohled neviditelnou proměnou. Během 6 měsíců realizovala rozsáhlou modernizaci školní sítě a zkvalitnila vzdělávací infrastrukturu pro práci s digitálními technologiemi.
16: Naše škola byla rekonstruovaná před několika lety, kdy částečně síť byla vybudovaná, ale nebyla tam zajištěna dostatečná bezpečnost, to znamená, že my jsme nenaplňovali standardy konektivity a proto jsme museli přistoupit k té modernizaci, tak abychom standardy naplnili a hlavně my jsme neměli do té doby bezdrátové připojení k dispozici, takže tím projektem se vybudovalo kompletně nové bezdrátové připojení.
17: V rámci projektu Konektivita jsme realizovali kompletní pokrytí naší školy pomocí Wi-Fi sítě, ta je dostupná pro žáky, mají v požadované stabilitě, rychlosti a zabezpečení, aby ji mohli plně využívat při výuce.
14: Bezdrátové připojení si studenti pochvalují.
18: Předtím to nebylo úplně ideální, občas to padalo, trochu to trvalo, než si nějaké stránky načetly. Teď je to opravdu lepší, je to rychlejší, neseká se to, jde vidět velká změna.
19: Vnímám změnu, protože hlavně studenti, podle mě všichni, můžu souhlasit za všechny studenty v této třídě, že internet je mnohem lepší a že se mnohem lépe pracuje.
20: Já hodně používám mobilní data a teďka, jak máme právě Wi-Fi připojení, tak telefon se méně i vybíjí a máme lepší prostě jakoby obecně připojení na počítačích a hlavně ty telefony, že když něco potřebujeme dělat s telefonem, třeba Kahoot v nějakých hodinách, tak se nám ty telefony tak nevybíjí.
14: V rámci projektu Konektivita škola nakoupila i technologické vybavení, které výrazně zkvalitní a také zpříjemní výuku.
16: V rámci projektu Konektivity byla možnost nakoupit ještě koncová zařízení, to znamená, že my jsme rádi tady tu možnost využili. Nakoupili jsme dva interaktivní displeje do menších učeben a tři velké interaktivní tabule potom do učeben větších. Zároveň jsme vybavili jednu počítačovou učebnu a nakoupili jsme i další mobilní zařízení pro zaměstnance školy.
14: Projekt Konektivita stál více než 7 milionů korun.
16: 85% financovala Evropská unie a zbylých 15% potom zřizovatel, tedy Ústecký kraj v našem případě. V tuhle chvíli musím říct, že projekt hodnotíme velice pozitivně, protože všechny cíle se podařilo naplnit. Největší radost mám asi z toho, že opravdu máme k dispozici Wi-Fi připojení kompletně ve všech prostorách budovy, je bezpečné, je dostatečně kvalitní, takže se na ně můžeme spolehnout a můžeme v rámci výuky využívat jak mobilní telefony, tak další mobilní zařízení, které máme v tuhletu chvíli k dispozici.
14: Evropská obchodní akademie v Děčíně teď i díky projektu Konektivita poskytuje výuku zcela v souladu s trendy 21. století.
0: Loď, která po staletí brázdila Moravu, teď odhaluje i své skryté příběhy. Odborníci v jejím dně našli středověkou sekeru, důležitou stopu, která pomohla určit její stáří. Právě podobné detaily dělají z nenápadného kusu dřeva unikátní archeologický nález. Návštěvníci si navíc mohou expozici v lapidáriu Vlastivědného muzea v Olomouci projít bez bariér a některé artefakty si i osahat.
21: Let byla ukryta před zraky veřejnosti. Z muzejního skladu v Chudobíně na Olomoucku do centra města ji přivezlo Vlastivědné muzeum Olomouc do lapidária na Denisově ulici. Řeč je o monoxilu historické lodi. Loď byla vyrobena z jednoho kusu kmene, konkrétně dubu. Pochází z 16. století, měří 4 metry a váží zhruba přes 100 kilo.
2: V jejím dně při době nálezu byla objevena středověká, pozdně středověká, raně novověká sekera, takzvaná širočina. To byla první indicie, no a druhou indicii jsme získali cirka před 20 lety, kdy kolegové nechali udělat dendrochronologické datování tohoto monoxilu a zjistili, že strom, ze kterého je vyrobena, tak byl poražen někdy po roce 1532 nebo 1537.
21: Byla objevena v roce 1962 v meandru řečiště Moravy u Hinkova. Do rukou vlastivědného muzea se dostala díky kronikáři z příkaz pana Svozila.
2: Sloužila určitě k přepravě lidí, popřípadě zboží, mohla také sloužit rybářům, přece jenom řeka Morava v té době byla základní zdroj obživy pro spoustu lidí a určitě to mohlo být i dopravní prostředek. Musíme provést základní ošetření, zbavíme jí prachu, konzervátoři rozhodnou, jestli jsou nutné ještě nějaké další úpravy.
21: Loď z Hinkova je druhou, která se na Moravě našla. První keltský monoxil ze 3. století před naším letopočtem byl objeven v 90. letech minulého století na břehu Mohelnického jezera. Nyní jsou oba vzácné artefakty vůbec poprvé společně k vidění pro veřejnost v lapidáriu vlastivědného muzea.
3: Zpřístupňujeme veřejnosti expozici Příběh kamene, kde představujeme ten kámen v několika formách. Kromě příběhu kamene zde představujeme také příběh lodí. Máme zde mít bezbariérové vstupy pro vozíčkáře. Máme zde několik artefaktů, které je možné si osahat. Jsou opatřeny popiskami v Brailově písmu. A máme tady také některé interaktivní prvky.
21: Unikátní lodě budou k vidění od 1. května až do konce září. Aneta Lindovská, Televize Morava.
0: Zalesněný prostor mezi Vršavou a Frištátem se zaplnil hasičskou technikou. Konalo se tady taktické cvičení hasičských jednotek statutárního města Zlína, zaměřené na vyhledávání pohřešovaných osob. 13 městských jednotek si v praxi vyzkoušelo koordinaci v náročném terénu i nasazení nejmodernější techniky.
22: Pátek 16:30 odpoledne. Pro většinu lidí začátek víkendu. Pro hasiče ze Zlína a okolí začátek náročného cvičení. Přesně v tento čas dostávají jednotky informaci o pohřešovaných osobách v členitém lese u Vršavy. Do rozsáhlé akce se postupně zapojuje 13 jednotek požární ochrany statutárního města Zlína. Cílem taktického cvičení je maximálně nasimulovat realitu a prověřit koordinaci celkem 96 záchranářů přímo v terénu.
23: Ty taktické cvičení jsou právě proto, aby hasiči, když ne každý rok je nějaké takové cvičení takového charakteru, tak aby jsme si to vyzkoušeli na nečisto, aby věděli, do čeho jdou a aby v podstatě byli lépe skoordinovatelní.
24: Po příjezdu těch jednotek, vlastně když se dostaví vlastně tady do toho prostoru, který je označen jako seřadiště, tak bude proveden nějaký seznámení ze situací. S tím, že ty jednotky se potom vydají do toho lesa a bude se jim to něčím komplikovat, ať už je to větší hustota toho lesu, ať už je to nějaká oplocenka, ať už je to nějaké jezírko nebo co tam je. A postupně budou nalézat nějaké předměty, které je budou navádět k tomu, že tam jakože někdo je.
25: Přijeme jednotkám, hranice 100 a upravit tvar, přijem.
22: Během odpoledne si tak jednotky prověřili nejen svou fyzičku, ale procvičili si také taktiku vyhledávání, vyproštění předlékařského ošetření a transportu zraněných osob či orientaci a navigaci v terénu. Klíčovým prvkem byla spolupráce se záchranou brigádou kinologů Zlínského kraje a seznámení se s moderní technikou, konkrétně drony s termovizí a speciální terénní čtyřkolkou.
23: A je to asi jedno z prvních cvičení, určitě první cvičení přímo na území města Zlína, kdy právě naše jednotky využívají tady tu kinologickou brigádu a budou nám pomoci právě jako hledat v tom terénu.
22: Páteční podvečer ale nebyl jen o práci. Došlo také k ocenění, poděkování a předání čestného uznání panu Josefu Jakubovi, technikovi požární ochrany z oddělení krizového řízení, který odchází do zaslouženého důchodu.
0: Z dnešního týdne v regionech je to vše. Přeji krásný den a těším se na viděnou u dalšího dílu.

0: Krásný den. Vítejte u pořadu Putování v regionech, kde si občas říkáme, proč jsme sem nejeli už dávno. Dneska vás vezmu na místa, která možná znáte z mapy, ale rozhodně ne tak, jak vám je v reportážích ukážeme. Tak si na chvíli odložte plány, zapněte zvědavost a vyrazte se mnou na cestu. Slibuji, že to nebude nuda. V první reportáži se vydáme na Klatovsko, do obce Chudenice, malebného místa spojeného s významným šlechtickým rodem Černínů. Právě ti zde po staletí zanechali výraznou stopu, ať už v podobě památek nebo celkového charakteru obce a jejího okolí. Chudenice dnes lákají nejen historií, ale i krásnou krajinou a klidnou atmosférou, která dává tušit, jak důležité místo kdysi sehrávali. Čeká nás setkání s historií, která je tu stále přítomná na každém kroku.
1: Chudenice na Klatovsku jsou jednou z nejstarších českých osad. Jejich historie je spjata s prastarým šlechtickým rodem, který tu nejen koncem 13. století vznikl, ale nikdy své sídlo nepřenechal jiným majitelům. Zdejší panství nikdy nezměnilo vlastníka, což je rarita v celé střední Evropě.
2: Starý černínský zámek Muzeum Josefa Dobrovského v Chudenicích je kolébkou významného šlechtického rodu Černínů z Chudenic, kterým Chudenice a zdejší panství patřilo téměř 800 let. A to je takový evropský primát.
1: Na zámku najdete dva prohlídkové okruhy. První z nich seznamuje příchozí z historií rodu Černínů i městečka Chudenice.
2: Ukazujeme jim, jak se na takovém zámku za Černínů žilo, co se jedlo, jak se oblékali, jaké byly společenské zvyklosti. Pak je tu druhý prohlídkový okruh tvrz, který zavede návštěvníky do středověku. My jim představíme místa, která jsou spjatá s tou původní tvrzí. Například jedinou dochovanou obranou baštu uvidí zbrojnici, kuchyni, anebo sklepy, které byly zpřístupněny před několika lety.
1: Dějiny rodu Černínů z Chudenic se začaly kdysi před dávnými časy psát v zámecké černé kuchyni.
3: Podle legendy zde vzniklo jméno Černý Chuděnec. V kdysi dávné době zde nebýval zámek, bývala zde tvrz, která náležela pánům, kteří byli velmi schopní, a toto se nelíbilo ani samotnému králi. Přichází podle legendy domluva v podobě vojska, celá tvrz je vypleněna, každý živý tvor je zabit. Chůva ukrývá potomka pána zdejší tvrze v komín této černé kuchyně a po několika dnech přichází podaný lid oplakávat svého mrtvého pána. Spatřují vše vypálené, rozbořené, živou duše nenalézají. Uslyší pláč a v komínu této černé kuchyně objeví malé miminko chlapce. Celé černé od popela sazí umazané a zvolají: aj Černý Chuděnec, kež by pán Bůh jej ráčil zachovat ti a on nám dobrým pánem ráčil býti. Černý chlapec od popela sazí byl a započala se zde tedy psát historie jednoho z nejstarších českých šlechtických rodů, Černého Chuděnce, Černína z Chudenic, dnes říkáno Černína z Chudenic. A to je také ten důvod, proč kuchyně je po tolika z těch letech zachována.
1: Zajímavá pověst se také váže k andělskému pokoji, někdejší ložnici Humprechta Jana staršího.
3: Jedné noci zjevil se mu anděl a pravil mu, že třetího dne jej pán Bůh na věčnost povolá. Chce-li odejít z duší smířenou a naprosto čistou, má vykonat i pouť v chrám páně kostel svatého Wolfganga, být vyspovídán z pozemského hříchu a majetek mezi své děti rozdělit. Jak anděl pravil, tak hrabě učinil. Vyspovídán byl, majetek mezi děti rozděliv, a třetího dne byl pánem na věčnost ze svého lože povolán. Jeho děti na důkaz onoho zvěstování nechali anděla ve strop vymalovat a od toho času se říká pokoji andělský.
1: V působivých interiérech je všechno vybavení původní. Část přímo odtud, část ze zámku Lázeň, ležícím na okraji Chudenic.
2: Z toho vybavení, které tady je, bychom rádi upozornili také na klavír, na který hrával třeba český hudební skladatel Karel Hašler. Tady složil a poprvé zahrál písničku Po starých zámeckých schodech.
1: K zámku náleží také Muzeum Josefa Dobrovského. Jehož expozice se věnují místním slavným rodákům i osobnostem, které Chudenicko navštěvovali.
2: Naším největším a nejslavnějším rodákem je český básník Jaroslav Kvapil. Ten se narodil přímo u nás na zámku, protože jeho otec tady byl zámeckým lékařem.
3: Tady v této místnosti můžete vidět věci z osobního vlastnictví Jaroslava Kvapila. Jeho pracovní stůl, jeho pověstný holubník, fotografie z osobního alba, fotografie významných herců, hereček, bardů Českého národního divadla, psací stroj, na které vzniklo snad i krásné libreto k opeře. Karuselka, krásný pohádkový příběh princezna Pampeliška, neboť toto vše vzniklo zde v Chudenicích u dnes říkáno Kvapilových jezírek, kde pana doktora Jaroslava Kvapila můza políbila nejvíce kráte. Významným rodákem městečka Chudenického je také zakladatel muzea Josefa Dubrovského, pan Adolf Roubal. Byl to významný badatel, vlastivědný pracovník, miloval českou krajinu a miloval samozřejmě i Chudenice. Díky němu také máme krásnou knížku Obrázky ze starých Chudenic, kde jsou nádherně popsané významné mezníky v historii městečka Chudenického.
1: Až si půjdete prohlédnout okolí Chudenic, nezapomeňte navštívit americkou zahradu, založenou kdysi majitelem panství. Na počátku nešlo o arboretum, jaké je tu dnes, ale o školku pro pěstování okrasných dřevin.
4: Dovážely se sem dřeviny z různých částí světa a hodně také právě z Severní Ameriky, takže proto vzniklo to označení americká zahrada. Řada těch dřevin byla u nás vysazena poprvé a oni v podstatě zkoušeli, které ty dřeviny se u nás dokáží uchytit a růst.
1: Uvádí se, že až 250 druhů bylo poprvé vysazeno právě tady. Buk lesní varianta Cristata, pocházející z Francie, je dokonce zdrojovým materiálem pro výsadby v celé republice.
4: Nerozmnožuje se pohlavně, ale jenom roubováním a v podstatě všechny, nebo většina výsadeb v České republice pochází právě z jedince, kterého máme tady v americké zahradě. Je to na něm dodneška vidět, protože vlastně ve spodních partích nemá žádné větve, a které byly použity na to roubování. Jedním z našich zajímavých kultivarů je další varianta buku, je to buk lesní kultivar Evžen. Byl pojmenován po Evženu Karlu Černínovi, zakladateli zahrady. Zajímavý je tím, že je to většinou buky známé jako stromy. Tento buk má keřovitý růst, takže má více kmenů od země. Naším nejzajímavějším stromem je Douglaska tisolestá, která pochází z původních výsadeb z toho roku 1842, takže dneska má něco přes 180 let. Sazenice byla přivezena z Hamburku, patří ke třem nejstarším stromům v Evropě, je z nich nejmohutnější, ve výčetní výšce těch stromů se měří těch 130 cm, má téměř 6 metrů od kmene. Výška je o něco menší, než tyto stromy dorůstají, protože před několika lety došlo ke zlomení špičky, to se u těch dřevin stává, ale i přesto je ta výška dneska 37 metrů zhruba. V zahradě můžeme vidět řadu zajímavých listů na stromech, protože se tu pěstují různé kultivary běžných druhů, jako je dub nebo buk, akorát jejich listy vypadají jinak. Máme tady třeba dub celokrajinný, jeho listy na rozdíl od běžného dubu, které mají různě vykrajování, tak ten je úplně hladký. Nebo je tu několik kultivarů obyčejného buku lesního s vykrajovanými listy, s různě pozměněnými listy nebo barevnými variantami.
1: Zajímavým stromem je také dřín květnatý, zvláštní svým stromovitým růstem. Dřín květnatý totiž obvykle bývá keř. Už podle svého jména je nejkrásnější v době květu.
4: Americká zahrada je v současnosti národní přírodní památka a proto se o dřeviny jejich ošetřování stará Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky. Technickou infrastrukturu americké zahrady spravují Lesy České republiky. V loňském roce opravili altánek a vstupní brány.
1: Závěrem si určitě udělejte výšlap na vrch Žďár, kde stojí rozhledna Bolfánek. Je z ní vidět Šumava, český les a za dobré viditelnosti prý i Alpy. Jde vlastně o věž bývalého kostela zasvěceného svatému Wolfgangovi. Skála, na níž stojí, má prasklinu, která se prý zvětšuje. Až bude tak velká, že jí projde člověk, podle pověsti se otevře brána do pekel. Kámen ze skály má ale údajně léčivé účinky. Z toho je vidět, že nic není jen černé a můžeme věřit v dobré konce.
0: Archeopark Pavlov, otevřený v roce 2016 pod svahy Pavlovských vrchů, představuje jednu z nejvýznamnějších paleolitických lokalit v Evropě, a to sídliště lovců mamutů staré přibližně 30 000 let. Zdejší expozice je unikátně zakomponována do terénu. Většina muzea je pod zemí a nad povrchem se tyčí jen bílá betonová světla, připomínající vápencové skály Pálavy. Co všechno tu můžete vidět a zažít, se dozvíte z naší další reportáže.
5: K výročí 100 let od objevu věstonické Venuše uspořádal Archeopark Pavlov spolu s Moravským zemským muzeem doprovodnou výstavu. Odborným garantem výstavy je Archeologický ústav Akademie věd České republiky, kterému patří pozemek této národní kulturní památky, na kterém se archeopark nachází.
6: Protože je rok 2025, tedy 100 let od objevení věstonické Venuše, tak jsme samozřejmě nechtěli tohle výročí vynechat. Takže jsme připravili společně právě s Moravským zemským muzeem, jež je správce originálu věstonické Venuše, výstavu Druhý život Venuše. Kurátorkou a autorkou toho projektu je doktorka Martina Galetová, právě z Moravského zemského muzea, která vlastně společně s námi dala dohromady výstavu, která ukazuje odraz věstonické Venuše za těch posledních 100 let.
5: Věstonická Venuše ovlivnila společnost. Postupem času se stala symbolem pravěku nejen na našem území. Je to nejstarší keramika na světě, dosud objevená. Je krásným dokladem pravěkého umění, ale je to především technologický zázrak, protože je to poprvé, co se objevilo využití téhle technologie.
6: Tak tu výstavu jsme pojali tak, že jsme nechtěli vynechat ani ten základní příběh o věstonické Venuši, protože když vám chybí kontext, tak pak se těžko představuje ten odraz. Takže jsme využili spolupráce s talentovaným výtvarníkem Vojtou Šedou, který nám vytvořil vlastně tady, co vidíte okolo mě, vlastně takovýhle velkoformátový komiks.
5: Celá výstava je hodně interaktivní. Snaha byla co nejvíce odstranit skleněné překážky a poskytnout divákovi co nejvíce interakce s výstavou.
6: Zrovna dneska jsme přidávali na náš velký interaktivní stůl další prvky. Občas přijde někdo i z návštěvníků, že by rád přispěl, takže jsme rádi, že můžeme takhle jako růst a že nám stůl nakonec do konce sezóny bude stačit, protože výstava bude vlastně jenom do 30. listopadu, takže snad se sem vejdeme. Nicméně kromě toho, že teda se koná tato výstava, tak to samozřejmě dalo i základ nové sbírce, která bude v muzeu vlastně střádána v rámci nové historie, kde skutečně založíme sbírku těchto předmětů, které budou inspirovány Venuší.
5: V Pavlovském archeoparku můžete samozřejmě navštívit i stálou expozici, která vám poskytne ucelenou představu o životě lovců na našem území, a to přímo na místě, kde žili. Jan Kruba, televize Brno 1.
0: Dendrologická zahrada v Průhonicích se opět rozáří barvami jara. Od 28. dubna do 17. května tu rozkvete více než 140 odrůd tulipánů, včetně unikátní kolekce těch černých. Květinové záhony najdete přímo podél hlavního okruhu zahrady, takže si je můžete pohodlně vychutnat během procházky. Výstavu navíc doplní informační tabule, které přiblíží zajímavosti o pěstování i šlechtění těchto oblíbených květin. Na jihu Čech se vydáme na hrad Rožmberk, kde ožívá Bukojské rodové muzeum. Návštěvníci tu mohou nahlédnout do života šlechtického rodu, který výrazně ovlivnil historii regionu, a projít si expozice přibližující jejich každodennost i společenské postavení. Hrad tak nabízí nejen působivou architekturu a výhledy na Vltavu, ale i živý návrat do minulosti, který stojí za to zažít.
7: Od 5. dubna mohou návštěvníci hradu Rožmberk obdivovat Bukvojské rodové muzeum v Novém Hávu. Výraznou proměnou získaly pokoje v prvním patře zpět svou podobu, tak jak je navrhl v polovině 19. století hrabě Jiří Jan Jindřich Bukvoj. Prvním krokem bylo obnovení původní barevnosti sálů, které probíhalo v předchozích 5 letech.
8: My jsme věděli podle dobových vyobrazeních i podle restaurátorských sond, že ty místnosti nebyly bílé nebo béžové, tak jak jsme je v posledních desetiletích

0: 15. století a brzy se stal oblíbeným turistickým cílem. Díky historickým pramenům, kvašům, akvarelům Rudolfa von Alta a dobovým snímkům bylo možné jednotlivým místnostem navrátit jejich původní vzhled.
1: V době, kdy Jiří Jan Jindřich, hrabě Jiří Jan Jindřich budoval muzeum, tak vlastně tomu muzeu dal i naprosto promyšlenou ideologickou náplň. Každá z místností byla věnována určitému slavnému období historie rodu Bukvoj a nebo významným osobnostem. Takže každá místnost nesla svůj příběh a myslím, že jsme udělali hodně na tom, abychom ty příběhy do interiéru hradu Ružomberka zase vrátili.
0: Pokoje muzea byly vybaveny množstvím starožitností, které hrabě nakupoval osobně nebo prostřednictvím svých zástupců ve Vídni, Norimberku nebo Řezně. Návštěvníkům se poprvé představí i historické artefakty, které byly po desetiletí uloženy v depozitářích a některé z nich stále čekají na restaurátorský zásah.
1: Často jsme pracovali i s tím, že ty předměty byly vystaveny v jiných místnostech, v jiných částí těch místností a teprve v okamžiku, kdy jsme je vrátili na své původní místo, tak vlastně ty předměty daly smysl, že najednou jsme zjistili, že jsou osvětlovány přirozeným světlem z oken a že se najednou rozzářily. Takže opravdu hrabě Jiří Jan Jindřich Bukvoj měl své rodové muzeum promyšlené do posledního detailu. A vlastně my jsme se snažili s co největším respektem tu jeho myšlenku a ty jeho plány naplnit.
0: Jedinou místností, která nebyla reinstalací dotčena, je tento rytířský sál. Ten zůstal zachován ve své manýristické podobě. V rámci Bukvojovského muzea býval původně označován jako sál předků. Jehož výzdobu tvořily portréty členů rodu Bukvoj a na příbornicích bylo vystaveno mnoho drobných uměleckých předmětů.
1: Zatím jsme se s odborníky, se kterými jsme tedy spolupracovali na přípravě expozice, shodli na tom, že budeme prezentovat rytířský sál tedy v podobě začátku 17. století a v rámci přebudování té expozice jsme jej vlastně nechali v té nejčistší možné podobě. Takže jsme jej zbavili některých kusů nábytku a prezentujeme jej návštěvníkům. Tak to syrově.
0: Symbolickým vrcholem prohlídky rodového muzea je Křižácká galerie, kde můžete vidět i dobovou fotografii hraběte Jiřího Jana Jindřicha Bukvoje.
1: Zde chtěl Jiří Jan Jindřich Bukvoj poukázat na také jedno velké historické téma rodu Longeval Bukvoj, na téma rytířství, protože jeho předkové se účastnili také křížových výprav a vlastně to byla doba, ke které hlížel Jiří Jindřich s velkou úctou, tak tuto místnost právě zasvětil rytířským výpravám. Tady na těch portrétech jsou králové, vojevůdci křížových výprav a pod jejich velením se účastnili právě i příslušníci rodu Bukvoj Longeval.
0: Návštěvníci mají možnost prozkoumat další prohlídkové trasy hradu Ružomberk, jako jsou soukromé pokoje rodu Bukvojů ve druhém patře nebo středověká věž Jakobínka, která je dnes už jediným pozůstatkem zaniklého horního ružomberského hradu.
1: Jakobínka se stala pro návštěvníky atraktivním cílem. Když výjdou nahoru po 169 schodech, tak vlastně se dostanou až na ten ochoz, takže užijí si určitě krásné pohledy na okolí Ružomberka. A my se s návštěvníky chceme, seznámit také s historií věže a samozřejmě nechceme opominout i tu rekonstrukci, která byla mimořádně zajímavá. Možná můžu připomenout, že se odehrávala za pomoci dobových technologií. Pracovalo se se dřevem, které bylo vytěženo v místních lesích. Možná si někteří vzpomenou na lešení, ve kterém Jakobínka byla několik let a vlastně na vrcholu té helmice byl jeřáb, pomocí kterého se nahoru transportoval materiál, jeřáb na lidský pohon.
0: Prohlídkové trasy jsou v dubnu zpřístupněny v pátek, v sobotu a v neděli ve vybraných časech. Od května jsou pak otevřené denně mimo pondělí. Cena vstupného zůstává stejná.
2: A to je pro dnešek všechno. Pokud jste dostali chuť vyrazit, splnili jsme plán. A jestli ne, tak to asi znamená,

Dnešní díl bude věnován nemocničnímu areálu na Bulovce. Tady na kopci v katastru Pražské Libně stával původně usedlost Bulovka. Ta už dnes neexistuje, ale na tomhle místě potom byl postaven rokokový zámeček, kterému se říká Rokoska, a ten tady stojí do dneška, je tady za mnou a je dnes součástí nemocnice. Ten zámeček na konci 19. století sloužil jako vychovatelná mravně narušené mládeže, a protože kapacitně nestačil, tak v sousedství zámečku byla postavena nová budova a na tu se teď půjdeme podívat. Teď jsme se přesunuli kousek od toho rokokového zámečku a za mnou je velká budova takzvané nové vychovatelny, která byla postavena v letech 1905 až 1907 v neorokokovém stylu. Architektem této budovy byl Jan Kříženecký. To byl bratr profesora Rudolfa Kříženeckého, známého pražského architekta a mimo jiné taky propagátor filmařství. Ta budova nové vychovatelny je velice výraznou dominantou této části Prahy a je viditelná ze všech stran. Nemocnice na Bulovce se začala budovat v první dekádě 20. století. Vznikla vlastně z podnětu městského hygienika doktora Františka Procházky, který mimo jiné stál taky za zástavbou Hradčanských bastionů, o níž jsme už dříve mluvili. První objekt, který tady vyrostl, vyprojektoval městský architekt František Velich v roce 1910. A to je ta malá budova, která je za mnou. Byla postavena v secesním stylu. K největšímu rozmachu areálu nemocnice na Bulovce došlo na počátku 20. let. Hlavní město Praha pověřilo městský stavební úřad, aby vyprojektoval několik pavilonů, které potom byly postaveny v první polovině 20. let a které vlastně tvoří jakési jádro nemocnice na Bulovce do dneška. Projektanty těch pavilonů ve stylu Art Deco byli architekti městského stavebního úřadu Vladislav Martínek, Vratislav Hota a Mečislav Petrů. Na nejvyšším bodě kopce na Bulovce se nachází stavba, která tady byla postavena v roce 1927 podle projektu pražského architekta Karla Roštíka. Byl to původně pavilon TBC, to bylo téma, které bylo tehdy velmi aktuální, ale později těch pacientů s touto nemocí ubývalo, takže dnes ten pavilon slouží jako interna nemocnice na Bulovce. Ve 30. letech byla nemocnice na Bulovce rozšířena o 3 další pavilony. Ty byly postaveny v tehdy módním funkcionalistickém stylu, to znamená s hladkými fasádami, s rovnými střechami. Jeden z těch pavilonů vidíte tady právě za mnou, to je infekční pavilon nemocnice na Bulovce. Ten projektovali architekti městského stavebního úřadu Lhota a Petrů. Další byl radiologický pavilon od architekta Nevoleho a na ten třetí, nejhezčí, se půjdeme podívat. My se rozloučíme u asi nejzajímavějšího, nejcennějšího pavilonu celého areálu nemocnice na Bulovce. Ten projektoval architekt Jan Rosůlek, někdejší člen Devětsilu. Je ve stylu funkcionalismu, ale použil tady architekt také poprvé barevnou kombinaci, což v té době nebylo obvyklé. Kuriozní je, že sám byl přitom barvoslepý. Nejzajímavější je samozřejmě to nízké křídlo, které vybíhá z budovy dermatovenerologického pavilonu s takovým pilovitým motivem na průčelí, tak aby všechny ty pokoje byly obráceny ke sluníčku. Areál nemocnice na Bulovce je nesmírně zajímavý z architektonického hlediska i proto, že tady máme zastoupeny vlastně všechny styly moderní architektury 20. století, od historismu přes secesi, modernu až po funkcionalismus. Stavilo se samozřejmě i po druhé světové válce. V 50. letech potom byla nemocnice zestátněna.

Dobrý den, milí diváci. Já bych vás ráda přivítala v zoologické a botanické zahradě města Plzně, konkrétně v pavilonu Tajemný svět afrických nočních i denních savců, a to konkrétně před expozicí kaloňů plavých. Kaloni plaví jsou savci řádu letounů a my je tady v zoologické zahradě chováme společně s osináky africkými. Není to jediný letoun, který obývá naši zoologickou zahradu, a konkrétně od kaloňů máme tři druhy: kaloně plavé, kaloně rodriguezské a kaloně egyptské. Jak můžete vidět, je to poměrně početná skupina. Během roku i z mláďaty tady máme kolem 50 jedinců a každý rok se nám pravidelně rozmnožují. Kaloň plaví je březí 120 dnů, což je na takhle malého savce poměrně dlouhá doba, a mládě prvních několik měsíců visí stále na matce. Stará se o něj pouze výlučně jeho matka a to mládě se první týdny vůbec nepouští, je trvale na matce, která ho kojí, i s ním lítá, funguje s ním úplně přirozeně. Vzhledem k tomu, že tyto kolonie jsou tak početné, tak mají ve volné přírodě velký problém s lovením kvůli páchaným škodám na ovocných stromech. S tím souvisí, že se tedy živí ovocem, listy, pupeny, květy. Krmíme je dvakrát denně. Krmíme je ráno ještě předtím, než se na nočním pavilonu zhasne světlo, a odpoledních hodinách za běžného nočního režimu, a dostávají kromě směsi ovoce a zeleniny také listovou zeleninu, různé druhy melounů. Spoustu lidí, kteří nám projdou přes pavilon, tak se zde zastaví s tím, že tady lítají netopíři. Netopíři jsou kosmopolitně rozšíření, žijí na celém světě a živí se hmyzem. Kaloni se živí ovocem nebo plody obecně. A další rozdíl mezi těmito druhy je ten, že netopíři jsou známí tím, že se v noci řídí echolokací, kdežto naši kaloni se řídí zrakem, mají velmi velké oči v porovnání s netopíry.

0: Dobrý den, vážení diváci. Vítáme vás u dnešního vysílání. Mám pro vás připravený pestrý program plný zajímavých pořadů. Zůstaňte s námi, čeká nás spousta zábavy a informací.
1: Patnáct let poté, stejná místa, stejné tváře, jen o pár šedivých vlasů víc. Plzeňské fotbalové legendy se v neděli 19. dubna znovu setkali u příležitosti výročí odzisku historického titulu.
2: Trošku nostalgie. Musím říct, že to uběhlo jako voda těch 15 let a jsem rád, že taková akce vůbec vznikla a že můžeme zaspomínat na ten začátek, kdy to tady všechno startovalo v Plzni.
1: Samotné setkání zahájili tehdejší mistři ligy prohlídkou kabiny a následně společným obědem v areálu plzeňského pivovaru.
3: Nostalgie neskutečný. Zrovna jsme říkali, že jsme jako spolu seděli 3 hodiny a že bychom spolu potřebovali sedět 3 dny, protože těch zážitků z toho je neskutečně. Kéž bychom se mohli potkávat takhle každý rok a vždycky si vzpomenout na to, jaký to bylo.
1: Fanoušci se mohli s Pavlem Vrbou, Pavlem Horvátem, Davidem Limberským a dalšími setkat na více než hodinové autogramiádě. O podpis nebo fotku s nimi byl obrovský zájem.
4: Autogramiáda se nedá zájem, protože zájemců je fakt spousta. Buď budeme muset zažít později zápas, anebo my tam nebudeme.
1: Velké emoce zaplavily trávník před úvodním hvizdem zápasu 30. ligového kola mezi Viktorií a Pardubicemi. Plzeňské legendy sklidily při slavnostním nástupu bouřlivé ovace. Ty vůbec největší pak dva klíčoví strůjci zázraku. Tehdejší kapitán Pavel Horvát a kouč Pavel Vrba.
5: El Capitano! Pavel Horvát!
6: Hlavní trenér FC Viktorie Plzeň, pan Pavel!
7: To úžasný a celkově celá akce se mi moc líbí. Ten nástup tak byl hodně emotivní. Spolu jsme si to užili a já se strašně rád, že tohle můžu být součástí.
1: Současná sestava Viktorie nastoupila do výročního zápasu v unikátních retrosadách bez jmenovek na zádech, přesně tak, jak se hrálo tenkrát. Pomyslnou sladkou tečku za celým vzpomínkovým dnem ale duel nepřinesl. Západu Češi nakonec na Pardubice nestačili a prohráli 0-1. Z Plzně pro televizi ZAK Marie Osvaldová.
8: Letošní zimní sezóna byla v plzeňském kraji z pohledu silničářů mimořádně náročná a zároveň nejdražší za posledních 6 let. Správa a údržba silnic za údržbu komunikací 2. a 3. třídy zaplatila přes 290 milionů korun. Časté mrazy, sněhové srážky i náledí vedly k nadprůměrnému nasazení techniky. Nejkritičtější byl leden s rekordní spotřebou posypové soli a téměř nepřetržitými výjezdy. Silničáři během zimy ošetřili stovky tisíc kilometrů silnic a spotřebovali tisíce tun materiálu.
9: Speciálních sběrných nádob na kov bylo dosud po městě málo a muselo k ním vyjíždět samostatné popelářské auto, což nebylo efektivní. Teď proto Plzeň zavádí systém společného sběru plechovek a skla, protože následné přetřídění je velmi jednoduché.
10: Společně jako ty střepy, hliník také recyklovatelný a ty zpracovatelé odpadu ze skla nebo skleněného odpadu umí z toho té změti vyndavat uzávěry, víčka a tak dále a tímto způsobem budou schopni izolovat i ty plechovky, řekněme všechen ten hliníkový odpad a dávat to stranou a dále recyklovat, stejně tak jako ty střepy, které zbydou.
9: Na nápoje v plechovkách si na západě Čech zvykáme stále víc. Jen plzeňský pivovar teď prodává 22% své produkce právě v plechovkách, zatímco ještě před 15 lety to bylo jen mezi 2 a 5%.
11: Hliník je nekonečně recyklovatelný bez toho, aby došlo k nějakým ztrátám, takže v případě například recyklovatelných plechovek trvá 60 dní od vlastní recyklace k výrobě nového produktu.
9: I proto rozhodně má cenu plechovky třídit, protože jde o materiál plně recyklovatelný.
12: Tyhle ty kovové, zejména hliníkové obaly jsou lehké, recyklovatelné a jejich zatížení pro životní prostředí je relativně nízké, nebo de facto není žádné. Takže by to chtělo, aby ty lidé sami svým chováním prostě toto preferovali. Já myslím, že tady je velké pole pro jakékoliv informativní kampaně.
10: My jsme odhadli, že ten nárůst sběru kovového odpadu bude zhruba o 350 tun navíc za rok.
9: Stejně jako dosud samozřejmě můžeme plechovky a další kov odevzdávat ve sběrných dvorech, ale nově je tedy možné vhazovat je také do zelených popelnic a kontejnerů. Z Plzně Jonáš Novotný, televize ZAK.
8: Bílá hora v Plzni se připravuje na velkou dopravní zkoušku. Od pondělí 4. května se kvůli pokračující rekonstrukci nakonec zcela uzavře ulice 28. října všem vozidlům. Výjimku budou mít autobusy a sanitky. Pro místní to znamená velké komplikace, které se ale oproti původnímu plánu zkrátí. Pokud by zůstal zachován částečný průjezd, silnice by se opravovala o 2 měsíce déle.
1: Dříve místo, kterému se lidé raději vyhýbali. Dnes cíl milovníků výběrové kávy. V plzeňských Skloňanech skončila neobvyklá proměna. Nevzhledné a léta uzavřené veřejné záchodky se díky investici 3. městského obvodu proměnily v moderní kavárnu.
13: Mám velikou radost z toho, jak se ten prostor proměnil, jak kavárna funguje. Ještě větší radost mám z toho, že děti z mateřské školky nám jí přišly pomoci oficiálně otevřít. No a protože těch dětských prvků tu není tolik a protože mě to nandavání zmrzliny moc nešlo, tak slibuju, že přidáme ještě herní prvek kuchyňku, kde bude pultík, kde děti budou moc trénovat.
1: Pro místní obyvatele byl doposud tento prostor spíše trnem v oku.
14: Mě hrozně těší, že jsme vlastně dokázali vytvořit takový hezký místo a já doufám, že to bude i přirozeným místem setkávání prostě rodin s dětmi, protože co si budeme povídat, i předchozí veřejné záchody byly spíš místem setkávání uživatelů drog a narkomanů.
1: Slavnostní otevření zpestřilo vystoupení dětí ze 70. mateřské školy.
15: Pro děti a jejich učitelky a ostatní tak jsme měli připraveno 100 porcí zmrzliny a měli na výběr jahodovou, čokoládovou a vanilkovou.
1: Kavárna dostala název Olivka Café. I když se nachází v místě v bývalých záchodků, hygiena a moderní design jsou tu na prvním místě. Původní podzemní prostory nyní slouží jako technické zázemí, sklady a samozřejmě nové toalety pro hosty.
16: Tohle místo bylo jedinečné v tom, že jak je vidět, tak vlastně je mezi stromama, vlastně v zelení. A když jsme sem přišli prvně, tak de facto tady byla jenom vlastně tráva, koukaly komínky a zaplývaný schody vlastně někam do sklepa, kde ty veřejné záchodky v minulosti byly. Šli jsme tou cestou, aby jsme to rozsvítili.
1: Největší výzvou pro zhotovitele byly zemní práce.
17: Na začátku tady stály bývalé veřejné záchodky, které byly ponořeny pod úrovní terénu a bylo potřeba je celé odkopat a odizolovat, aby tam nevznikaly další problémy s vodou.
1: Kavárna by se měla stát živým komunitním místem. Provozovatelé tak plánují pořádání speciálních akcí.
18: První akci máme vlastně na 1. máje, oslavu 1. máje a slavnostní otevření terásky. Budeme mít provoz do 10 hodin večer přes celé léto. Bude tady živá hudba, nějaké letní drinky a takhle oslavíme vlastně 1. máj.
1: Proměna záchodku na kavárnu za více než 12 milionů korun trvala 9 měsíců a bude aspirovat na jednu z cen v soutěži Stavba roku Plzeňského kraje. Z Plzně pro televizi ZAK, Maria Osvaldová.
8: V Chebu se bude vyrábět 25 000 automobilů ročně. Na tiskové konferenci, která se konala minulý týden v Chebu, se poprvé představil zástupce Mercedes-Benz Truck, aby vedení města i Karlovarského kraje seznámil s myšlenkou vytvoření závodu na výrobu aut. Ten nabídne příležitost pro kvalifikované zaměstnance především z řad místních občanů. Stavba závodu by měla odstartovat začátkem příštího roku a první vozidla by mohla vyjet do konce tohoto desetiletí. Společnost Daimler Truck působí na celosvětovém trhu již 130 let a vyrábí nákladní automobily, včetně těch bezemisních.
9: Každoročně se městský obvod Plzeň 4 domluví s provozovatelem poutě, aby se na jedno dopoledne atrakce rozjeli pro místní děti a na kolotoče nebo houpačky mohli i ti, kteří by se třeba jinak na pouť nedostali.
19: Já mám velkou radost, že jsme zase po roce mohli přivítat dobravecké děti přímo tady na pouti. Je tady více než 500 dětí, které tady točíme, jsou to děti z našich školek, jsou to děti ze stacionáře, který je u nás na Dobravce, jsou to i děti tady z základní a mateřské školy pro slabozraké a asi všichni vidí, že se tady baví, takže mě to dělá velkou radost.
20: Pouť u svatého Jiří je krásná mladá tradice, která k našemu obvodu už patří dlouhá léta. Děti jsou nadšené, můžou se tady povozit na spoustě atrakcí. Já jsem byl hned první den s dětmi, já mám dvě děti a moc jsme si to jako užili.
9: Pro děti z mateřských školek je zážitek o to lepší, že jsou na atrakcích sami, bez rodičů, se svými kamarády a o to větší dobrodružství na pouti prožívají.
21: Mně se nejvíc líbí tenhle kolotoč.
0: Mně se líbila tam ta loď.
21: Mně se nejvíc líbilo na pouti autíčka.
22: Mně se líbil ta šedonej hlad.
23: A dneska už se ty děti moc nebojí. V podstatě čím jsou menší, tak tím jsou odvážnější. A nejoblíbenější asi taková ta klasika autodrom a lítací labutě, slony. To zůstává tak nějak stejný.
9: V rámci spolupráce městského obvodu s pořadateli poutě nabízí letos Doubravka i jednu novinku.
20: Letos máme novinku, máme parkovací odstavnou plochu, která je kousek vedle čističky, takže je možné až 100 aut odstavit zde a dojít vlastně jenom pěší cestou sem.
9: Spolupráci si pochvalují i provozovatele atrakcí, kteří se na stejné místo vrací už víc než 40 let.
23: Je to největší pouť v plzeňském kraji a řekl bych, že je velmi oblíbená, jak u nás, tak u návštěvníků. Jsme tu do neděle 26. Přes týden jsme tu od 3 do 9 a o víkendu jsme tu od 10 do 10.
9: Pro pořadatele i vedení obvodu je největší odměnou nadšení malých dětí, které bylo vidět a slyšet všude kolem a všichni bez rozdílu věku si možnost svezení zadarmo užili.
19: Běží to tady už 10 let, takže my v té hezké praxi pokračujeme a děkujeme panu Lagernovi za to.
9: Pouti u svatého Jiří by hlavně v pátek a sobotu mělo přát i počasí, a tak se tu dětský smích a výskot bude jistě ozývat i v dalších dnech. Z Dubravky Jonáš Novotný, Televize ZAK.

0: Krásný den, vítám vás u pořadu Týden v regionech. I tentokrát se ohlédneme za tím, co se přihodilo v uplynulých dnech. Oblastní nemocnice Rychnov nad Kněžnou má nový multioborový pavilon s urgentním příjmem. Jde o jednu z nejzásadnějších investic posledních let, která výrazně mění úroveň nemocniční péče v celém regionu.
1: Pětipodlažní pavilon soustřeďuje klíčová oddělení na jedno místo, což umožní rychlejší diagnostiku i efektivnější léčbu. Operační sály, chirurgie, ortopedie, jednotky intenzivní péče, ARO, to vše je součástí jednoho moderního celku.
2: Je to přelomový okamžik, je to to, na co ta nemocnice čekala v podstatě od svého vzniku, protože ten vývoj se nikdy nezastaví ani v medicíně a myslím si, že se dočkala a zase tu nemocnici to nastartovalo na dalších desítky let dopředu.
1: Ostrý provoz zahájí pavilon na přelomu dubna a května. Nový urgentní příjem umožní rychlé třídění pacientů podle závažnosti jejich stavu a okamžité zahájení léčby.
3: Já myslím, že takovou nemocnici by určitě záviděli hlavně pražské nemocnice, nebo že tam máme ten projekt nové nemocnice a když vidím, jak vypadá Bulovka, nebo Královské Vinohrady, nebo Karlák, nebo Tomajerka, tak toto je absolutně špička. Takže já si myslím, že Královéhradecký kraj má skvělou strategii investic.
1: Stavební práce v Rychnovské nemocnici zahájil Královéhradecký kraj před 3 lety.
4: Je to především zlepšení nejenom dostupnosti péče, ale i kvality té vlastně urgentní péče.
5: Zvenku si řeknete, že je ta budova taková klasická, nemocniční, ale zevnitř opravdu na vás působí velice příjemně a myslím si, že ti pacienti i zaměstnanci to velice ocení.
1: Náklady na vybudování pavilonu přesáhly 1 miliardu korun. Multioborový pavilon má nemocnici posunout mezi nejlépe vybavená zdravotnická zařízení v regionu. Patrik Andejsek, Televize V1.
0: Kaviár. Symbol luxusu a výjimečné gastronomie. Delikatisa, která se obvykle objevuje jen při slavnostních příležitostech, má ale své místo i v Česku. Fakulta rybářství a ochrany vod Jihočeské univerzity ho vyrábí šetrným způsobem bez usmrcení ryb a s důrazem na přirozenou chuť i maximální čerstvost. Jak taková výroba probíhá a čím je český kaviár výjimečný, ukáže následující reportáž.
6: Kaviár je známý jako luxusní potravina, delikatesa. Jikry jeseterů se dostávají na talíře při výjimečných příležitostech. Kaviár je spojován s vysokou gastronomií. Největším producentem na světě je Čína. Kvalitní kaviár, vyznačující se čistým složením, jemnou chutí a mimořádnou čerstvostí, produkuje také Fakulta rybářství a ochrany vod Jihočeské univerzity.
7: V Česku kaviár téměř nikdo neprodukuje. Další jeho unikátní věc je ta, že je získáván způsobem, který vlastně neusmrtí danou samici. Tahle metoda je velice šetrná.
6: Kaviár tu tedy získávají z jedné ryby opakovaně po několik let. Velký důraz kladou na co nejpřirozenější chuť. Nepoužívají konzervační látky nebo různé zlepšovače a vyrábí ho s velmi nízkým obsahem soli. Do zpracovny se dostává co nejčerstvější a jeho příprava spočívá v několika důležitých krocích. Úplným základem je důkladné promytí.
7: Ikry od umřelí tak jsou lehčí a tím pádem vyplavou nahoru, šrubky taky. Tenhle krok se opakuje několikrát, třeba 12krát, 10krát, záleží vlastně na kvalitě těch ikr.
8: Naše fakulta ve Vodňanech v rybářském genetickém centru chová několik druhů jeseterů. A z těchto jeseterů získáváme eticky ikry pro produkci kaviáru, který má velký potenciál. A tímto bychom se rádi zaměřili na vyšší produkci, aby vlastně bylo možné náš kaviár ochutnat ve vybraných restauracích nebo například na některém z připravovaných veletrhů.
6: Už tradičně je možné ho ochutnat na výstavě Země živitelka nebo při výlovu rybníku Rožumberk. Koupit ho lze na e-shopu rybářské fakulty. Spotřební doba je od 0,5 do 1 roku. Je balený v krabičkách po 40 gramech.
7: Produkce kaviáru na naší zpracovně je jedna z našich priorit. Každý rok produkujeme dvakrát s tím, že se snažíme, aby vlastně ten produkt byl co nejkvalitnější. Celá výroba kaviáru od získání jiker z našeho generačního jedna ve Vodňanech je v naší režii po samotné zpracování a distribuci.
6: Fakulta rybářství a ochrany vod Jihočeské univerzity ukazuje, že nejde jen o výjimečnou surovinu, ale také o poctivou práci, přesnost, zkušenost a odpovědný přístup. A produkt, jakým je kaviár, známý jako potravina už od středověku, může dnes zároveň nést hodnoty jako šetrnost a respekt k tomu, z čeho vzniká.
0: Sál Janáčkovy konzervatoře v Ostravě hostil slavnostní předávání cen Plamen lidskosti. Moravskoslezský kraj na slavnostním večeru ocenil osobnosti i kolektiv pracující v sociálních službách.
9: Sportovce a zdravotní sestry oceňuje Moravskoslezský kraj už několik let. Letos poprvé se vedení rozhodlo ocenit taky pracovníky v sociálních službách v rámci gala večera Plamen lidskosti.
10: Já si myslím, že jsme v rámci vedení vlastně byli překvapeni, že pracovníci v sociálních službách nemají vlastní kategorii, protože oni si ji bezesporu zaslouží. A já jsem moc rád, že jsem mohl být u toho.
9: 13 jednotlivců si rozdělilo ceny v 5 kategoriích. 6. ocenění patřilo kolektivu Domova Letokruhy za soudržnost a profesionální přístup.
11: Ta naše práce je mnohdy až za hranice té pracovní povinnosti, protože je to práce srdcem, která je daleko cennější. Já si toho opravdu strašně vážím, že pracuji s takovýma lidma, kteří toto umí a těm lidem pomáhají.
12: Naše práce vlastně šetří státu peníze, protože já zachytím kolikrát takové věci, které by, kdyby ten člověk nepřišel, tak prostě se rozjedou a pak to stojí samozřejmě daleko více.
13: My máme rekordmantku, která je přes 40 let, máme tady k dámu, která je 32 let ve službě, ale to portfolium té činnosti v sociálních službách je velmi rozmanité.
9: Za svou práci kraj odměnil v sále Janáčkovy konzervatoře taky sociální a zdravotní pracovníky, pracovníky v pobytových zařízeních, nebo terénních a ambulantních službách. Michal Slonina, Televize Polar.
0: Fakulta strojního inženýrství Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem se již několik let ve spolupráci s desítkami dalších odborníků zabývá vývojem nano- a mikropovlaků na kovové materiály. Úspěšný výzkum již přinesl několik patentů.
14: Fakulta strojního inženýrství Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem se 4 roky zabývala vývojem a výzkumem v oblasti nových nano- a mikropovlaků na povrchu vybraných kovových materiálů. Do projektu s názvem Nanotech ITI2 se zapojilo několik desítek odborníků, a to nejen z fakulty, ale i z jiných výzkumných institucí a také přímo z praxe.
15: Ta myšlenka vlastně jako taková pramení hlavně z udržitelnosti, protože samozřejmě máme kovové materiály a je nějaká snaha je vlastně ochránit, zlepšit ty funkční vlastnosti, korozní odolnosti, tepelné stability a tak dále. Takže vlastně myšlenka byla ochránit a zlepšit povrchové vlastnosti materiálů jako takových.
14: Výsledky výzkumu využijí hlavně průmyslové podniky v regionu.
15: Dopad do průmyslu našich výsledků byla třeba v oblasti výroby pneumatik, kdy jsme vlastně navrhli a zapatentovali povlaky, které se aplikují na formy pro výrobu pneumatik, aby měly lepší odolnost, zvládali více cyklů a líp se ty vlastně pneumatiky vlastně vyjímaly z těch form.
14: V rámci projektu Univerzita Jana Evangelisty Purkyně nakoupila z Brusu nové specializované vybavení v hodnotě milionů korun, mimo jiné nový elektronový mikroskop a tvrdoměr. Pomohla i dotace z Evropské unie.
15: Evropská unie je naším jakoby velkým partnerem. Ty dotace jsou poměrně vysoké. Uvážíme-li jenom projekt Nanotech, tak vlastně to byl projekt za 56 milionů, kdy evropské fondy nám poskytly 48 milionů, přes 48 milionů, zbytek vlastně byly veřejné zdroje. Takže bez těchto vlastně evropských fondů my bychom nemohli pořídit takhle úžasné přístrojové vybavení.
14: Výzkum v rámci projektu Nanotech ITI2 přinesl hned 3 nové patenty.
15: Vydali se 3 vlastně patenty. Jeden z nich byl právě na nanovrstvy chemické předúpravy teflonové z přídavky nanočástic a další byly 2 patenty na geopolymerní suspenze nanášené na kovové materiály. Takže nejprve je český patent a teď už se překlápí vlastně do mezinárodních přihlášek.
0: Evropská obchodní akademie v Děčíně prošla výraznou, ačkoliv oku na první pohled neviditelnou proměnou. V rámci projektu Konektivita škola nakoupila technologické vybavení, které výrazně zkvalitní a také zpříjemní výuku.
14: Evropská obchodní akademie v Děčíně prošla výraznou, ačkoliv oku na první pohled neviditelnou proměnou. Během 6 měsíců realizovala rozsáhlou modernizaci školní sítě a zkvalitnila vzdělávací infrastrukturu pro práci s digitálními technologiemi.
16: Naše škola byla rekonstruovaná před několika lety, kdy částečně síť byla vybudovaná, ale nebyla tam zajištěna dostatečná bezpečnost, to znamená, že my jsme nenaplňovali standardy konektivity a proto jsme museli přistoupit vlastně k té modernizaci, tak abychom standardy naplnili a hlavně my jsme neměli do té doby bezdrátové připojení k dispozici, takže tím projektem se vybudovalo kompletně nové bezdrátové připojení.
17: V rámci projektu Konektivita jsme realizovali kompletní pokrytí naší školy pomocí Wi-Fi sítě. Ta je dostupná pro žáky, mají v požadované stabilitě, rychlosti a zabezpečení, aby ji mohli plně využívat při výuce.
14: Bezdrátové připojení si studenti pochvalují.
18: Předtím to nebylo úplně ideální, občas to padalo, trochu to trvalo, než si nějaké stránky načetly. Teď je to opravdu lepší, je to rychlejší, neseká se to, jde vidět velká změna.
19: Vnímám změnu, protože hlavně studenti, podle mě všichni, můžu souhlasit za všechny studenty v této třídě, že internet je mnohem lepší a že se mnohem lépe pracuje.
20: Já hodně používám mobilní data a teďka, jak máme právě Wi-Fi připojení, tak telefon se méně i vybíjí a máme lepší prostě jakoby obecně připojení na počítačích a hlavně ty telefony, že když něco potřebujeme dělat s telefonem, třeba Kahoot v nějakých hodinách, tak se nám ty telefony tak nevybíjí.
14: V rámci projektu Konektivita škola nakoupila i technologické vybavení, které výrazně zkvalitní a také zpříjemní výuku.
16: V rámci projektu Konektivity byla možnost nakoupit ještě koncová zařízení, to znamená, že my jsme rádi tady tu možnost využili. Nakoupili jsme 2 interaktivní displeje do menších učeben a 3 velké interaktivní tabule potom do učeben větších. Zároveň jsme vybavili 1 počítačovou učebnu a nakoupili jsme i další mobilní zařízení pro zaměstnance školy.
14: Projekt Konektivita stál více než 7 milionů korun.
16: 85% financovala Evropská unie a zbylých 15% potom zřizovatel, tedy Ústecký kraj v našem případě. V tuto chvíli musím říct, že projekt hodnotíme velice pozitivně, protože všechny cíle se podařilo naplnit. Největší radost mám asi z toho, že opravdu máme k dispozici Wi-Fi připojení kompletně ve všech prostorách budovy, je bezpečné, je dostatečně kvalitní, takže se na ně můžeme spolehnout a můžeme v rámci výuky využívat jak mobilní telefony, tak další mobilní zařízení, které máme v tuhle tu chvíli k dispozici.
14: Evropská obchodní akademie v Děčíně teď i díky projektu Konektivita poskytuje výuku zcela v souladu s trendy 21. století.
0: Loď, která po staletí brázdila Moravu, teď odhaluje i své skryté příběhy. Odborníci v jejím dně našli středověkou sekeru, důležitou stopu, která pomohla určit její stáří. Právě podobné detaily dělají z nenápadného kusu dřeva unikátní archeologický nález. Návštěvníci si navíc mohou expozici v lapidáriu vlastivědného muzea v Olomouci projít bez bariér a některé artefakty si i osahat.
21: Čtyři a 60 let byla ukryta před zraky veřejnosti. Z muzejního skladu v Chudobíně na Olomoucku do centra města ji přivezlo vlastivědné muzeum Olomouc do lapidária na Denisově ulici. Řeč je o monoxilu historické lodi. Loď byla vyrobena z jednoho kusu kmene, konkrétně dubu. Pochází z 16. století, měří 4 metry a váží zhruba přes 100 kilo.
2: V jejím dně při době nálezu byla objevena středověká, pozdně středověká, raně novověká sekera, takzvaná širočina. To byla první indicie, no a druhou indicii jsme získali cirka před 20 lety, kdy kolegové nechali udělat dendrochronologické datování tohoto monoxilu a zjistili, že strom, ze které je vyrobena, tak byl poražen někdy po roce 1532 nebo 1537.
21: Byla objevena v roce 1962 v meandru řečiště Moravy u Hinkova. Do rukou vlastivědného muzea se dostala díky kronikáři z Příkaz, pana Svozila.
2: Sloužila určitě k přepravě lidí, popřípadě zboží, mohla také sloužit rybářům, přece jenom řeka Morava v té době byla základní zdroj obživy pro spoustu lidí a určitě to mohlo být i dopravní prostředek. Musíme provést základní ošetření, zbavíme jí prachu, konzervátoři rozhodnou, jestli jsou nutné ještě nějaké další úpravy.
21: Loď z Hinkova je druhou, která se na Moravě našla. První keltský monoxil ze 3. století před naším letopočtem byl objeven v 90. letech minulého století na břehu Mohelnického jezera. Nyní jsou oba vzácné artefakty vůbec poprvé společně k vidění pro veřejnost v lapidáriu vlastivědného muzea.
3: Zpřístupňujeme veřejnosti expozici Příběh kamene, kde představujeme ten kámen v několika formách. Kromě příběhu kamene zde představujeme také příběh lodí. Máme mít bezbariérové vstupy pro vozíčkáře. Máme zde několik artefaktů, které je možné si osahat. Jsou opatřeny popiskami v Brailově písmu. A máme tady také některé interaktivní prvky.
21: Unikátní lodě budou k vidění od 1. května až do konce září. Aneta Lindovská, Televize Morava.
0: Zalesněný prostor mezi Vršavou a Frištátem se zaplnil hasičskou technikou. Konalo se tady taktické cvičení hasičských jednotek statutárního města Zlína, zaměřené na vyhledávání pohřešovaných osob. 13 městských jednotek si v praxi vyzkoušelo koordinaci v náročném terénu i nasazení nejmodernější techniky.
22: Pátek 16:30 odpoledne, pro většinu lidí začátek víkendu, pro hasiče ze Zlína a okolí začátek náročného cvičení. Přesně v tento čas dostávají jednotky informaci o pohřešovaných osobách v členitém lese u Vršavy. Do rozsáhlé akce se postupně zapojuje 13 jednotek požární ochrany statutárního města Zlína. Cílem taktického cvičení je maximálně nasimulovat realitu a prověřit koordinaci celkem 96 záchranářů přímo v terénu.
23: Ty taktické cvičení jsou právě proto, aby hasiči, když ne každý rok je nějaké takové cvičení takového charakteru, tak aby jsme si to vyzkoušeli na nečisto, aby věděli, do čeho jdou a aby v podstatě byli lépe skoordinovatelní.
24: Po příjezdu těch jednotek, vlastně když se dostaví vlastně tady do toho prostoru, který je označen jako seřadiště, tak bude proveden nějaký seznámení ze situací. S tím, že ty jednotky se potom vydají do toho lesa a bude se jim to něčím komplikovat. Ať už je to větší hustota toho lesu, ať už je to nějaká oplocenka, ať už je to nějaké jezírko nebo co tam je. A postupně budou nalézat nějaké předměty, které je budou navádět k tomu, že tam jakože někdo je.
25: Přijeme jednotka, hranice 100 a upravený tvar, přijem.
22: Během odpoledne si tak jednotky prověřili nejen svou fyzičku, ale procvičili si také taktiku vyhledávání, vyproštění před lékařského ošetření a transportu zraněných osob či orientaci a navigaci v terénu. Klíčovým prvkem byla spolupráce se záchrannou brigádou kinologů z Zlínského kraje a seznámení se s moderní technikou, konkrétně drony s termovizí a speciální terénní čtyřkolkou.
23: A je to asi jedno z prvních cvičení, určitě první cvičení přímo na území města Zlína, kdy právě naše jednotky využívají tady tu kinologickou brigádu a budou nám pomoci právě kohledat v tom terénu.
22: Páteční podvečer ale nebyl jen o práci. Došlo také k ocenění, poděkování a předání čestného uznání panu Josefu Jakubovi, technikovi požární ochrany z oddělení krizového řízení, který odchází do zaslouženého důchodu.
0: Z dnešního týdne v regionech je to vše. Přeji krásný den a těším se na viděnou u dalšího dílu.

0: Krásný den. Vítejte u pořadu Putování v regionech, kde si občas říkáme, proč jsme sem nejeli už dávno. Dneska vás vezmu na místa, která možná znáte z mapy, ale rozhodně ne tak, jak vám je v reportážích ukážeme. Tak si na chvíli odložte plány, zapněte zvědavost a vyrazte se mnou na cestu. Slibuji, že to nebude nuda. V první reportáži se vydáme na Klatovsko, do obce Chudenice, malebného místa spojeného s významným šlechtickým rodem Černínů. Právě ti zde po staletí zanechali výraznou stopu, ať už v podobě památek nebo celkového charakteru obce a jejího okolí. Chudenice dnes lákají nejen historií, ale i krásnou krajinou a klidnou atmosférou, která dává tušit, jak důležité místo kdysi sehrávali. Čeká nás setkání s historií, která je tu stále přítomná na každém kroku.
1: Chudenice na Klatovsku jsou jednou z nejstarších českých osad. Jejich historie je spjata s prastarým šlechtickým rodem, který tu nejen koncem 13. století vznikl, ale nikdy své sídlo nepřenechal jiným majitelům. Zdejší panství nikdy nezměnilo vlastníka, což je rarita v celé střední Evropě.
2: Starý černínský zámek Muzeum Josefa Dobrovského v Chudenicích je kolébkou významného šlechtického rodu Černínů z Chudenic, kterým Chudenice a zdejší panství patřilo téměř 800 let a to je takový evropský primát.
1: Na zámku najdete dva prohlídkové okruhy. První z nich seznamuje příchozí z historií rodu Černínů i městečka Chudenice.
2: Ukazujeme jim, jak se na takovém zámku za Černínů žilo, co se jedlo, jak se oblékali, jaké byly společenské zvyklosti. Pak je tu druhý prohlídkový okruh tvrz, který zavede návštěvníky do středověku. My jim představíme místa, která jsou spjatá s tou původní tvrzí. Například jedinou dochovanou obranou baštu uvidí zbrojnici, kuchyni, anebo sklepy, které byly zpřístupněny před několika lety.
1: Dějiny rodu Černínů z Chudenic se začaly kdysi před dávnými časy psát v zámecké černé kuchyni.
3: Podle legendy zde vzniklo jméno Černý Chuděnec. V kdysi dávné době zde nebýval zámek, bývala zde tvrz, která náležela pánům, kteří byli velmi schopní a toto se nelíbilo ani samotnému králi. Přichází podle legendy domluva v podobě vojska, celá tvrz je vypleněna, každý živý tvor je zabit. Chůva ukrývá potomka pána zdejší tvrze v komín této černé kuchyně a po několika dnech přichází podaný lid oplakávat svého mrtvého pána. Spatřují vše vypálené, rozbořené, živou duše nenalézají. Uslyší pláč a v komínu této černé kuchyně objeví malé miminko chlapce. Celé černé od popela sazí umazané a zvolají aj Černý Chuděnec. Kež by pán Bůh jej ráčil zachovati a on nám dobrým pánem ráčil býti. Černý chlapec od popela sazí byl a započala se zde tedy psát historie jednoho z nejstarších českých šlechtických rodů, Černého Chuděnce, Černína z Chudenic, dnes říkáno Černína z Chudenic. A to je také ten důvod, proč kuchyně je po tolika z těch letech zachována.
1: Zajímavá pověst se také váže k andělskému pokoji, někdejší ložnici Humprechta Jana staršího.
3: Jedné noci zjevil se mu anděl a pravil mu, že třetího dne jej pán Bůh na věčnost povolá. Chce-li odejít z duší smířenou a naprosto čistou, má vykonat i pouť v chrám páně kostel svatého Wolfganga, být vyspovídán z pozemského hříchu a majetek mezi své děti rozdělit. Jak anděl pravil, tak hrabě učinil. Vyspovídán byl, majetek mezi děti rozděliv a třetího dne byl pánem na věčnost ze svého lože povolán. Jeho děti na důkaz onoho zvěstování nechali anděla ve strop vymalovat a od toho času se říká pokoj andělský.
1: V působivých interiérech je všechno vybavení původní. Část přímo odtud, část ze zámku Lázeň, ležícím na okraji Chudenic.
2: Z toho vybavení, které tady je, bychom rádi upozornili také na klavír, na který hrával třeba český hudební skladatel Karel Hašler. Tady složil a poprvé zahrál písničku po starých zámeckých schodech.
1: K zámku náleží také muzeum Josefa Dobrovského. Jehož expozice se věnují místním slavným rodákům i osobnostem, které Chudenicko navštěvovali.
2: Naším největším a nejslavnějším rodákem je český básník Jaroslav Kvapil. Ten se narodil přímo u nás na zámku, protože jeho otec tady byl zámeckým lékařem.
3: Tady v této místnosti můžete vidět věci z osobního vlastnictví Jaroslava Kvapila, jeho pracovní stůl, jeho pověstný holubník, fotografie z osobního alba, fotografie významných herců, hereček, bardů Českého národního divadla, psací stroj, na kterém vzniklo snad i krásné libreto k opeře. Karuselka, krásný pohádkový příběh Princezna Pampeliška, neboť toto vše vzniklo zde v Chudenicích u dnes říkáno Kvapilových jezírek, kde pana doktora Jaroslava Kvapila múza políbila nejvícekrát. Významným rodákem městečka Chudenického je také zakladatel muzea Josefa Dubrovského, pan Adolf Roubal. Byl to významný badatel, vlastivědný pracovník, miloval českou krajinu a miloval samozřejmě i Chudenice. Díky němu také máme krásnou knížku Obrázky ze starých Chudenic, kde jsou nádherně popsané významné mezníky historii městečka Chudenického.
1: Až si půjdete prohlédnout okolí Chudenic, nezapomeňte navštívit americkou zahradu, založenou kdysi majitelem panství. Na počátku nešlo o arboretum, jaké je tu dnes, ale o školku pro pěstování okrasných dřevin.
4: Dovážely se sem dřeviny z různých částí světa a hodně také právě z Severní Ameriky, takže proto vzniklo to označení americká zahrada. Řada těch dřevin byla u nás vysazena poprvé a oni v podstatě zkoušeli, které ty dřeviny se u nás dokáží uchytit a růst.
1: Uvádí se, že až 250 druhů bylo poprvé vysazeno právě tady. Buk lesní varianta Cristata, pocházející z Francie, je dokonce zdrojovým materiálem pro výsadby v celé republice.
4: Nerozmnožuje se pohlavně, ale jenom roubováním a v podstatě všechny, nebo většina výsadeb v České republice pochází právě z jedince, kterého máme tady v americké zahradě. Je to na něm do dneška vidět, protože vlastně ve spodních partích nemá žádné větve, a které byly použity na to roubování. Jedním z našich zajímavých kultivarů je další varianta buku, je to buk lesní kultivar Evžen. Byl pojmenován po Evženu Karlu Černínovi, zakladateli zahrady. Zajímavý je tím, že je to většinou buky známé jako stromy. Tento buk má keřovitý růst, takže má více kmenů od země. Naším nejzajímavějším stromem je Douglaska tisolestá, která pochází z původních výsadeb z toho roku 1842, takže dneska má něco přes 180 let. Sazenice byla přivezena z Hamburku, patří ke třem nejstarším stromům v Evropě, je z nich nejmohutnější, ve výčetní výšce těch stromy se měří těch 130 cm, má téměř 6 metrů od kmene, výška je o něco menší, než tyto stromy dorůstají, protože před několika lety došlo ke zlomení špičky, to se u těch dřevin stává, ale i přesto je ta výška dneska 37 metrů zhruba. V zahradě můžeme vidět řadu zajímavých listů na stromech, protože se tu pěstují různé kultivary běžných druhů, jako je dub nebo buk, akorát jejich listy vypadají jinak. Máme tady třeba dub celokrajinný, jeho listy na rozdíl od běžného dubu, které mají různě vykrajování, tak ten je úplně hladký. Nebo je tu několik kultivarů obyčejného buku lesního s vykrajovanými listy, s různě pozměněnými listy nebo barevnými variantami.
1: Zajímavým stromem je také dřín květnatý, zvláštní svým stromovitým růstem. Dřín květnatý totiž obvykle bývá keř. Už podle svého jména je nejkrásnější v době květu.
4: Americká zahrada je v současnosti národní přírodní památka a proto se o dřeviny jejich ošetřování stará Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky. Technickou infrastrukturu americké zahrady spravují Lesy České republiky. V loňském roce opravili altánek a vstupní brány.
1: Závěrem si určitě udělejte výšlap na vrch Žďár, kde stojí rozhledna Bolfánek. Je z ní vidět Šumava, český les a za dobré viditelnosti prý i Alpy. Jde vlastně o věž bývalého kostela zasvěceného svatému Wolfgangovi. Skála, na níž stojí, má prasklinu, která se prý zvětšuje. Až bude tak velká, že jí projde člověk, podle pověsti se otevře brána do pekel. Kámen ze skály má ale údajně léčivé účinky. Z toho je vidět, že nic není jen černé a můžeme věřit v dobré konce.
0: Archeopark Pavlov, otevřený v roce 2016 pod svahy Pavlovských vrchů, představuje jednu z nejvýznamnějších paleolitických lokalit v Evropě, a to sídliště lovců mamutů staré přibližně 30 000 let. Zdejší expozice je unikátně zakomponována do terénu. Většina muzea je pod zemí a nad povrchem se tyčí jen bílá betonová světla, připomínající vápencové skály Pálavy. Co všechno tu můžete vidět a zažít, se dozvíte z naší další reportáže.
5: K výročí 100 let od objevu věstonické Venuše uspořádal Archeopark Pavlov spolu s Moravským zemským muzeem doprovodnou výstavu. Odborným garantem výstavy je Archeologický ústav Akademie věd České republiky, kterému patří pozemek této národní kulturní památky, na kterém se archeopark nachází.
6: Protože je rok 2025, tedy 100 let od objevení věstonické Venuše, tak jsme samozřejmě nechtěli tohle výročí vynechat. Takže jsme připravili společně právě s Moravským zemským muzeem, že správce originálu věstonické Venuše, výstavu Druhý život Venuše. Kurátorkou a autorkou toho projektu je doktorka Martina Galetová právě z Moravského zemského muzea, která vlastně společně s námi dala dohromady výstavu, která ukazuje odraz věstonické Venuše za těch posledních 100 let.
5: Věstonická Venuše ovlivnila společnost. Postupem času se stala symbolem pravěku nejen na našem území. Je to nejstarší keramika na světě, dosud objevená. Je krásným dokladem pravěkého umění, ale je to především technologický zázrak, protože je to poprvé, co se objevilo využití téhle technologie.
6: Tak tu výstavu jsme pojali tak, že jsme nechtěli vynechat ani ten základní příběh o věstonické Venuši, protože když vám chybí kontext, tak pak se těžko představuje ten odraz. Takže jsme využili spolupráce s talentovaným výtvarníkem Vojtou Šedou, který nám vytvořil vlastně tady, co vidíte okolo mě, vlastně takovýhle velkoformátový komiks.
5: Celá výstava je hodně interaktivní. Snaha byla co nejvíce odstranit skleněné překážky a poskytnout divákovi co nejvíce interakce s výstavou.
6: Zrovna dneska jsme přidávali na náš velký interaktivní stůl další prvky. Občas přijde někdo i z návštěvníků, že by rád přispěl, takže jsme rádi, že můžeme takhle jako růst a že nám stůl nakonec do konce sezóny bude stačit, protože výstava bude vlastně jenom do 30. listopadu, takže snad se sem vejdeme. Nicméně kromě toho, že teda se koná tato výstava, tak to samozřejmě dalo i základ nové sbírce, která bude v muzeu vlastně střádána v rámci nové historie, kde skutečně založíme sbírku těchto předmětů, které budou inspirovány Venuší.
5: V Pavlovském archeoparku můžete samozřejmě navštívit i stálou expozici, která vám poskytne ucelenou představu o životě lovců na našem území, a to přímo na místě, kde žili. Jan Kruba, televize Brno 1.
0: Dendrologická zahrada v Průhonicích se opět rozáří barvami jara. Od 28. dubna do 17. května tu rozkvete více než 140 odrůd tulipánů, včetně unikátní kolekce těch černých. Květinové záhony najdete přímo podél hlavního okruhu zahrady, takže si je můžete pohodlně vychutnat během procházky. Výstavu navíc doplní informační tabule, které přiblíží zajímavosti o pěstování i šlechtění těchto oblíbených květin. Na jihu Čech se vydáme na hrad Rožmberk, kde ožívá Bukojské rodové muzeum. Návštěvníci tu mohou nahlédnout do života šlechtického rodu, který výrazně ovlivnil historii regionu, a projít si expozice přibližující jejich každodennost i společenské postavení. Hrad tak nabízí nejen působivou architekturu a výhledy na Vltavu, ale i živý návrat do minulosti, který stojí za to zažít.
7: Od 5. dubna mohou návštěvníci hradu Rožmberk obdivovat Bukvojské rodové muzeum v Novém Hávu. Výraznou proměnou získaly pokoje v prvním patře zpět svou podobu, tak jak je navrhl v polovině 19. století hrabě Jiří Jan Jindřich Bukvoj. Prvním krokem bylo obnovení původní barevnosti sálů, které probíhalo v předchozích 5 letech.
8: My jsme věděli podle dobových vyobrazeních i podle restaurátorských sond, že ty místnosti nebyly bílé, bílé nebo béžové, tak jak jsme je v posledních desetiletích našim návštěvníkům prezentovali. Takže jsme se mohli pustit do práce a v průběhu zimních měsíců, kdy není návštěvnický provoz, tak jsme si mohli dovolit tedy zavřít, pustit sem restaurátora a jednotlivé místnosti se nám najednou vyloupily v krásných pestrých barvách.
7: Hrad Rožumberk byl jako muzeum návštěvníkům zpřístupněn už v polovině 19. století a brzy se stal oblíbeným turistickým cílem. Díky historickým pramenům, kvašům, akvarelům

0: rozvoj a nebo významným osobnostem. Takže každá místnost nesla svůj příběh a myslím, že jsme udělali hodně na tom, abychom ty příběhy do interiéru hradu Ružomberka zase vrátili.
1: Pokoje muzea byly vybaveny množstvím starožitností, které hrabě nakupoval osobně nebo prostřednictvím svých zástupců ve Vídni, Norimberku nebo Řezně. Návštěvníkům se poprvé představí i historické artefakty, které byly po desetiletí uloženy v depozitářích a některé z nich stále čekají na restaurátorský zásah.
0: Často jsme pracovali i s tím, že ty předměty byly vystaveny v jiných místnostech, v jiných části těch místností a teprve v okamžiku, kdy jsme je vrátili na své původní místo, tak vlastně ty předměty daly smysl. Že najednou jsme zjistili, že jsou osvětlovány přirozeným světlem z oken a že se najednou rozzářily. Takže opravdu hrabě Jiří Jan Jindřich Bukvoj měl své rodové muzeum promyšlené do posledního detailu. A vlastně my jsme se snažili s co největším respektem tu jeho myšlenku a ty jeho plány naplnit.
1: Jedinou místností, která nebyla reinstalací dotčena, je tento rytířský sál. Ten zůstal zachován ve své manýristické podobě. V rámci Bukvojovského muzea býval původně označován jako sál předků. Jehož výzdobu tvořily portréty členů rodu Bukvoj a na příbornicích bylo vystaveno mnoho drobných uměleckých předmětů.
0: Zatím jsme se s odborníky, se kterými jsme tedy spolupracovali na přípravě expozice, shodli na tom, že budeme prezentovat rytířský sál v podobě začátku 17. století a v rámci přebudování té expozice jsme jej vlastně nechali v té nejčistší možné podobě. Takže jsme jej zbavili některých kusů nábytku a prezentujeme jej návštěvníkům takto syrově.
1: Symbolickým vrcholem prohlídky rodového muzea je Křižácká galerie, kde můžete vidět i dobovou fotografii hraběte Jiřího Jana Jindřicha Bukvoje.
0: Zde chtěl Jiří Jan Jindřich Bukvoj poukázat na také jedno velké historické téma rodu Longeval Bukvoj, na téma rytířství, protože jeho předkové se účastnili také křížových výprav a vlastně to byla doba, ke které vzhlížel Jiří Jindřich s velkou úctou, tak tuto místnost právě zasvětil rytířským výpravám. Tady na těch portrétech jsou králové, vojevůdci křížových výprav a pod jejich velením se účastnili právě i příslušníci rodu Bukvoj Longeval.
1: Návštěvníci mají možnost prozkoumat další prohlídkové trasy hradu Ružomberk, jako jsou soukromé pokoje rodu Bukvojů ve druhém patře nebo středověk věž Jakobínka, která je dnes už jediným pozůstatkem zaniklého horního ružomberského hradu.
0: Jakobínka se stala pro návštěvníky atraktivním cílem. Když výjdou nahoru po 169 schodech, tak vlastně se dostanou až na ten ochoz, takže užijí si určitě krásné pohledy na okolí Ružomberka. A my se s návštěvníky chceme seznámit také s historií věže a samozřejmě nechceme opominout i tu rekonstrukci, která byla mimořádně zajímavá. Možná můžu připomenout, že se odehrávala za pomoci dobových technologií. Pracovalo se se dřevem, které bylo vytěženo v místních lesích. Možná si někteří vzpomenou na lešení, ve kterém Jakobínka byla několik let a vlastně na vrcholu té helmice byl jeřáb, pomocí kterého se nahoru transportoval materiál, jeřáb na lidský pohon.
1: Prohlídkové trasy jsou v dubnu zpřístupněny v pátek, v sobotu a v neděli ve vybraných časech. Od května jsou pak otevřené denně mimo pondělí. Cena vstupného zůstává stejná.
2: A to je pro dnešek všechno. Pokud jste dostali chuť vyrazit, splnili jsme plán. A jestli ne, tak to asi znamená, že se budeme muset příště snažit ještě víc. Díky, že jste cestovali s námi. Těším se na vás zase příště u putování v regionech. Do té doby se mějte krásně.

katastru pražské Libně stával původně usedlost Bulovka. Ta už dnes neexistuje, ale na tomhle místě potom byl postaven rokokový zámeček, kterému se říká Rokoska, a ten tady stojí do dneška, je tady za mnou a je dnes součástí nemocnice. Ten zámeček na konci 19. století sloužil jako vychovatelná mravně narušené mládeže, a protože kapacitně nestačil, tak v sousedství zámečku byla postavena nová budova a na tu se teď půjdeme podívat. Teď jsme se přesunuli kousek od toho rokokového zámečku a za mnou je velká budova takzvané nové vychovatelny, která byla postavena v letech 1905 až 1907 v neorokokovém stylu. Architektem této budovy byl Jan Kříženecký. To byl bratr profesora Rudolfa Kříženeckého, známého pražského architekta a mimo jiné taky propagátor filmařství. Ta budova nové vychovatelny je velice výraznou dominantou této části Prahy a je viditelná ze všech stran. Nemocnice na Bulovce se začala budovat v první dekádě 20. století. Vznikla vlastně z podnětu městského hygienika doktora Františka Procházky, který mimo jiné stál taky za zástavbou Hradčanských bastionů, o níž jsme už dříve mluvili. První objekt, který tady vyrostl, vyprojektoval městský architekt František Velich v roce 1910. A to je ta malá budova, která je za mnou. Byla postavena v secesním stylu. K největšímu rozmachu areálu nemocnice na Bulovce došlo na počátku 20. let. Hlavní město Praha pověřilo městský stavební úřad, aby vyprojektoval několik pavilonů, které potom byly postaveny v první polovině 20. let a které vlastně tvoří jakési jádro nemocnice na Bulovce do dneška. Projektanty těch pavilonů ve stylu Art Deco byli architekti městského stavebního úřadu Vladislav Martínek, Vratislav Hota a Mečislav Petrů. Na nejvyšším bodě kopce na Bulovce se nachází stavba, která tady byla postavena v roce 1927 podle projektu pražského architekta Karla Roštíka. Byl to původně pavilon TBC, to bylo téma, které bylo tehdy velmi aktuální, ale později těch pacientů s touto nemocí ubývalo, takže dnes ten pavilon slouží jako interna nemocnice na Bulovce. Ve 30. letech byla nemocnice na Bulovce rozšířena o 3 další pavilony. Ty byly postaveny v tehdy módním funkcionalistickém stylu, to znamená s hladkými fasádami, s rovnými střechami. Jeden z těch pavilonů vidíte tady právě za mnou, to je infekční pavilon nemocnice na Bulovce. Ten projektovali architekti městského stavebního úřadu Lhota a Petrů. Další byl radiologický pavilon od architekta Nevoleho a na ten třetí, nejhezčí, se půjdeme podívat. My se rozloučíme u asi nejzajímavějšího, nejcennějšího pavilonu celého areálu nemocnice na Bulovce. Ten projektoval architekt Jan Rosulek, někdejší člen Devětsilu. Je ve stylu funkcionalismu, ale použil tady architekt také poprvé barevnou kombinaci, což v té době nebylo obvyklé. Kuriozní je, že sám byl přitom barvoslepý. Nejzajímavější je samozřejmě to nízké křídlo, které vybíhá z budovy dermatovenerologického pavilonu s takovým pilovitým motivem na průčelí, tak aby všechny ty pokoje byly obráceny ke sluníčku. Areál nemocnice na Bulovce je nesmírně zajímavý z architektonického hlediska i proto, že tady máme zastoupeny vlastně všechny styly moderní architektury 20. století, od historismu přes secesy, modernu až po funkcionalismus. Stavilo se samozřejmě i po druhé světové válce. V 50. letech potom byla nemocnice zestátněna.

Dobrý den, milí diváci. Já bych vás ráda přivítala v zoologické a botanické zahradě města Plzně, konkrétně v pavilonu Tajemný svět afrických nočních i denních savců, a to konkrétně před expozicí kaloňů plavých. Kaloni plaví jsou savci řádu letounů a my je tady v zoologické zahradě chováme společně s osináky africkými. Není to jediný letoun, který obývá naši zoologickou zahradu, a konkrétně od kaloňů máme tři druhy: kaloně plavé, kaloně rodriguezské a kaloně egyptské. Jak můžete vidět, je to poměrně početná skupina. Během roku i z mláďaty tady máme kolem 50 jedinců a každý rok se nám pravidelně rozmnožují. Kaloň plaví je březí 120 dnů, což je na takhle malého savce poměrně dlouhá doba, a mládě prvních několik měsíců visí stále na matce. Stará se o něj pouze výlučně jeho matka a to mládě se první týdny vůbec nepouští, je trvale na matce, která ho kojí, i s ním lítá, funguje s ním úplně přirozeně. Vzhledem k tomu, že tyto kolonie jsou tak početné, tak mají ve volné přírodě velký problém s lovením kvůli páchaným škodám na ovocných stromech. S tím souvisí, že se tedy živí ovocem, listy, pupeny, květy. Krmíme je dvakrát denně. Krmíme je ráno ještě předtím, než se na nočním pavilonu zhasne světlo, a odpoledních hodinách za běžného nočního režimu, a dostávají kromě směsi ovoce a zeleniny také listovou zeleninu, různé druhy melounů. Spoustu lidí, kteří nám projdou přes pavilon, tak se zde zastaví s tím, že tady lítají netopíři. Netopíři jsou kosmopolitně rozšíření, žijí na celém světě a živí se hmyzem. Kaloni se živí ovocem nebo plody obecně. A další rozdíl mezi těmito druhy je ten, že netopíři jsou známí tím, že se v noci řídí echolokací, kdežto naši kaloni se řídí zrakem, mají velmi velké oči v porovnání s netopíři.

0: Dobrý den, vážení diváci. Vítáme vás u dnešního vysílání. Mám pro vás připravený pestrý program plný zajímavých pořadů. Zůstaňte s námi, čeká nás spousta zábavy a informací.
1: Patnáct let poté, stejná místa, stejné tváře, jen o pár šedivých vlasů víc. Plzeňské fotbalové legendy se v neděli 19. dubna znovu setkali u příležitosti výročí odzisku historického titulu.
2: Trošku nostalgie. Musím říct, že to uběhlo jako voda těch 15 let a jsem rád, že taková akce vůbec vznikla a že můžeme zaspomínat na ten začátek, kdy to tady všechno startovalo v Plzni.
1: Samotné setkání zahájili tehdejší mistři ligy prohlídkou kabiny a následně společným obědem v areálu plzeňského pivovaru.
3: Nostalgie nespíveční. Zrovna jsme říkali, že jsme jako spolu seděli 3 hodiny a že bychom spolu potřebovali sedět 3 dny, protože těch zážitků z toho je neskutečně. Kéž bychom se mohli potkávat takhle každý rok a vždycky si vzpomenout na to, jaký to bylo.
1: Fanoušci se mohli s Pavlem Vrbou, Pavlem Horvátem, Davidem Limberským a dalšími setkat na více než hodinové autogramiádě. O podpis nebo fotku s nimi byl obrovský zájem.
4: Autogramiáda se nedá zpomenout, protože zájemců je fakt spousta. Buď budeme muset zažít později zápas, anebo my tam nebudeme.
1: Velké emoce zaplavily trávník před úvodním hvizdem zápasu 30. ligového kola mezi Viktorií a Pardubicemi. Plzeňské legendy sklidily při slavnostním nástupu bouřlivé ovace. Ty vůbec největší pak dva klíčoví strůjci zázraku. Tehdejší kapitán Pavel Horvát a kouč Pavel Vrba.
5: El capitano Pavel Horvát!
6: Hlavní trenér FC Viktorie Plzeň, pan
7: to úžasný a celkově celá akce se mi moc líbí. Ten nástup tak byl hodně emotivní. Spolu jsme si to užili a já se strašně rád, že tohle můžu být součástí.
1: Současná sestava Viktorie nastoupila do výročního zápasu v unikátních retrosadách bez jmenovek na zádech, přesně tak, jak se hrálo tenkrát. Pomyslnou sladkou tečku za celým vzpomínkovým dnem ale duel nepřinesl. Západu Češi nakonec na Pardubice nestačili a prohráli 0-1. Z Plzně pro televizi ZAK Marie Osvaldová.
8: Letošní zimní sezóna byla v plzeňském kraji z pohledu silničářů mimořádně náročná a zároveň nejdražší za posledních 6 let. Správa a údržba silnic za údržbu komunikací druhé a třetí třídy zaplatila přes 290 milionů korun. Časté mrazy, sněhové srážky i náledí vedly k nadprůměrnému nasazení techniky. Nejkritičtější byl leden s rekordní spotřebou posypové soli a téměř nepřetržitými výjezdy. Silničáři během zimy ošetřili stovky tisíc kilometrů silnic a spotřebovali tisíce tun materiálu.
9: Speciálních sběrných nádob na kov bylo dosud po městě málo a muselo k ním vyjíždět samostatné popelářské auto, což nebylo efektivní. Teď proto Plzeň zavádí systém společného sběru plechovek a skla, protože následné přetřídění je velmi jednoduché.
10: Společně jako ty střepy, hliník také recyklovatelný a ty zpracovatelé odpadu ze skla nebo skleněného odpadu umí z toho té změti vyndavat uzávěry, víčka a tak dále a tímto způsobem budou schopni izolovat i ty plechovky, řekněme všechen ten hliníkový odpad a dávat to stranou a dále recyklovat, stejně tak jako ty střepy, které zbydou.
9: Na nápoje v plechovkách si na západě Čech zvykáme stále víc. Jen plzeňský pivovar teď prodává 22% své produkce právě v plechovkách, zatímco ještě před 15 lety to bylo jen mezi 2 a 5%.
11: Hliník je nekonečně recyklovatelný bez toho, aby došlo k nějakým ztrátám, takže v případě například recyklovatelných plechovek trvá 60 dní od vlastní recyklace k výrobě nového produktu.
9: I proto rozhodně má cenu plechovky třídit, protože jde o materiál plně recyklovatelný.
12: Tyhle ty kovové a zejména hliníkové obaly jsou lehké, recyklovatelné a jejich zatížení pro životní prostředí je relativně nízké, nebo de facto není žádné. Takže by to chtělo, aby ty lidé sami svým chováním prostě toto preferovali. Já myslím, že tady je velké pole pro jakékoliv informativní kampaně.
10: My jsme odhadli, že ten nárůst sběru kovového odpadu bude zhruba o 350 tun navíc za rok.
9: Stejně jako dosud samozřejmě můžeme plechovky a další kov odevzdávat ve sběrných dvorech, ale nově je tedy možné vhazovat je také do zelených popelnic a kontejnerů. Z Plzně Jonáš Novotný, televize ZAK.
8: Bílá hora v Plzni se připravuje na velkou dopravní zkoušku. Od pondělí 4. května se kvůli pokračující rekonstrukci nakonec zcela uzavře ulice 28. října všem vozidlům. Výjimku budou mít autobusy a sanitky. Pro místní to znamená velké komplikace, které se ale oproti původnímu plánu zkrátí. Pokud by zůstal zachován částečný průjezd, silnice by se opravovala o 2 měsíce déle.
1: Dříve místo, kterému se lidé raději vyhýbali. Dnes cíl milovníků výběrové kávy. V plzeňských Skvrňanech skončila neobvyklá proměna. Nevzhledné a léta uzavřené veřejné záchodky se díky investici 3. městského obvodu proměnily v moderní kavárnu.
13: Mám velikou radost z toho, jak se ten prostor proměnil, jak kavárna funguje. Ještě větší radost mám z toho, že děti z mateřské školky nám ji přišli pomoci oficiálně otevřít. No a protože těch dětských prvků tu není tolik a protože mě to nandávání zmrzliny moc nešlo, tak slibuju, že přidáme ještě herní prvek kuchyňku, kde bude pultík, kde děti budou moct trénovat.
1: Pro místní obyvatele byl doposud tento prostor spíše trnem v oku.
14: Mě hrozně těší, že jsme vlastně dokázali vytvořit takový hezký místo a já doufám, že to bude i přirozeným místem setkávání prostě rodin s dětmi, protože co si budeme povídat, i předchozí veřejné záchody byly spíš místem setkávání uživatelů drog a narkomanů.
1: Slavnostní otevření zpestřilo vystoupení dětí ze 70. mateřské školy.
15: Pro děti a jejich učitelky a ostatní tak jsme měli připraveno 100 porcí zmrzliny a měli na výběr jahodovou, čokoládovou a vanilkovou.
1: Kavárna dostala název Olivka Café. I když se nachází v místě bývalých záchodků, hygiena a moderní design jsou tu na prvním místě. Původní podzemní prostory nyní slouží jako technické zázemí, sklady a samozřejmě nové toalety pro hosty.
16: Tohle místo bylo jedinečné v tom, že jak je vidět, tak vlastně je mezi stromama, vlastně v zelení. A když jsme sem přišli prvně, tak de facto tady byla jenom vlastně tráva, koukaly komínky a zaplývaný schody vlastně někam do sklepa, kde ty veřejné záchodky v minulosti byly. Šli jsme tou cestou, aby jsme to rozsvítili.
1: Největší výzvou pro zhotovitele byly zemní práce.
17: Na začátku tady stály bývalé veřejné záchodky, které byly ponořeny pod úrovní terénu a bylo potřeba je celé odkopat a odizolovat, aby tam nevznikaly další problémy s vodou.
1: Kavárna by se měla stát živým komunitním místem. Provozovatelé tak plánují pořádání speciálních akcí.
18: První akci máme vlastně na 1. máje, oslavu 1. máje a slavnostní otevření terásky. Budeme mít provoz do 10 hodin večer přes celé léto. Bude tady živá hudba, nějaké letní drinky a takhle oslavíme vlastně 1. máj.
1: Proměna záchodku na kavárnu za více než 12 milionů korun trvala 9 měsíců a bude aspirovat na jednu z cen v soutěži Stavba roku Plzeňského kraje. Z Plzně pro televizi ZAK, Maria Osvaldová.
8: V Chebu se bude vyrábět 25 000 automobilů ročně. Na tiskové konferenci, která se konala minulý týden v Chebu, se poprvé představil zástupce Mercedes-Benz Truck, aby vedení města i Karlovarského kraje seznámil s myšlenkou vytvoření závodu na výrobu aut. Ten nabídne příležitost pro kvalifikované zaměstnance především z řad místních občanů. Stavba závodu by měla odstartovat začátkem příštího roku a první vozidla by mohla vyjet do konce tohoto desetiletí. Společnost Daimler Truck působí na celosvětovém trhu již 130 let a vyrábí nákladní automobily, včetně těch bezemisních.
9: Každoročně se městský obvod Plzeň 4 domluví s provozovatelem poutě, aby se na jedno dopoledne atrakce rozjeli pro místní děti a na kolotoče nebo houpačky mohli i ti, kteří by se třeba jinak na pouť nedostali.
19: Já mám velkou radost, že jsme zase po roce mohli přivítat dobravecké děti přímo tady na pouti. Je tady víc než 500 dětí, které tady točíme. Jsou to děti z našich školek, jsou to děti ze stacionáře, který je u nás na Dobravce, jsou to i děti tady z základní a mateřské školy pro slabozraké a asi všichni vidí, že se tady baví, takže mě to dělá velkou radost.
20: Pouť u svatého Jiří je krásná milá tradice, která k našemu obvodu už patří dlouhá léta. Děti jsou nadšené, můžou se tady povozit na spoustě atrakcí. Já jsem byl hned první den s dětmi, já mám dvě děti a moc jsme si to jako užili.
9: Pro děti z mateřských školek je zážitek o to lepší, že jsou na atrakcích sami, bez rodičů, se svými kamarády a o to větší dobrodružství na pouti prožívají.
21: Mně se nejvíc líbí tenhle kolotoč.
0: Mně se líbila tam ta loď.
21: Mně se nejvíc líbilo na pouti autíčka.
22: Mně se líbil ta šedonej hlad.
23: A dneska už se ty děti moc nebojí. V podstatě čím jsou menší, tak tím jsou odvážnější. A nejoblíbenější asi taková ta klasika autodrom a lítací labutě, slony. To zůstává tak nějak stejný.
9: V rámci spolupráce městského obvodu s pořadateli poutě nabízí letos Doubravka i jednu novinku.
20: Letos máme novinku, máme parkovací odstavnou plochu, která je kousek vedle čističky, takže je možné až 100 aut odstavit zde a dojít vlastně jenom pěší cestou sem.
9: Spolupráci si pochvalují i provozovatele atrakcí, kteří se na stejné místo vrací už víc než 40 let.
23: Je to největší pouť v plzeňském kraji a řekl bych, že je velmi oblíbená, jak u nás, tak u návštěvníků. Jsme tu do neděle 26. Přes týden jsme tu od 3 do 9 a o víkendu jsme tu od 10 do 10.
9: Pro pořadatele i vedení obvodu je největší odměnou nadšení malých dětí, které bylo vidět a slyšet všude kolem a všichni bez rozdílu věku si možnost svezení zadarmo užili.
19: Běží to tady už 10 let, takže my v té hezké praxi pokračujeme a děkujeme panu Lagernovi za to.
9: Pouti u svatého Jiří by hlavně v pátek a sobotu mělo přát i počasí, a tak se tu dětský smích a výskot bude jistě ozývat i v dalších dnech.

0: Krásný den, vítám vás u pořadu Týden v regionech. I tentokrát se ohlédneme za tím, co se přihodilo v uplynulých dnech. Oblastní nemocnice Rychnov nad Kněžnou má nový multioborový pavilon s urgentním příjmem. Jde o jednu z nejzásadnějších investic posledních let, která výrazně mění úroveň nemocniční péče v celém regionu.
1: Pětipodlažní pavilon soustřeďuje klíčová oddělení na jedno místo, což umožní rychlejší diagnostiku i efektivnější léčbu. Operační sály, chirurgie, ortopedie, jednotky intenzivní péče, ARO, to vše je součástí jednoho moderního celku.
2: Je to přelomový okamžik, je to to, na co ta nemocnice čekala v podstatě od svého vzniku, protože ten vývoj se nikdy nezastaví ani v medicíně a myslím si, že se dočkala a zase tu nemocnici to nastartovalo na další desítky let dopředu.
1: Ostrý provoz zahájí pavilon na přelomu dubna a května. Nový urgentní příjem umožní rychlé třídění pacientů podle závažnosti jejich stavu a okamžité zahájení léčby.
3: Já myslím, že takovou nemocnici by určitě záviděli hlavně pražské nemocnice, nebo že tam máme ten projekt nové nemocnice a když vidím, jak vypadá Bulovka, nebo Královské Vinohrady, nebo Karlák, nebo Tomajerka, tak toto je absolutně špička. Takže já si myslím, že Královéhradecký kraj má skvělou strategii investic.
1: Stavební práce v rychnovské nemocnici zahájil Královéhradecký kraj před 3 lety.
4: Je to především zlepšení nejenom dostupnosti péče, ale i kvality té vlastně urgentní péče.
5: Zvenku si řeknete, že je ta budova taková klasická, nemocniční, ale zevnitř opravdu na vás působí velice příjemně a myslím si, že ti pacienti i zaměstnanci to velice ocení.
1: Náklady na vybudování pavilonu přesáhly 1 miliardu korun. Multioborový pavilon má nemocnici posunout mezi nejlépe vybavená zdravotnická zařízení v regionu. Patrik Andejsek, Televize B1.
0: Kaviár. Symbol luxusu a výjimečné gastronomie. Delikatisa, která se obvykle objevuje jen při slavnostních příležitostech, má ale své místo i v Česku. Fakulta rybářství a ochrany vod Jihočeské univerzity ho vyrábí šetrným způsobem bez usmrcení ryb a s důrazem na přirozenou chuť i maximální čerstvost. Jak taková výroba probíhá a čím je český kaviár výjimečný, ukáže následující reportáž.
6: Kaviár je známý jako luxusní potravina, delikatesa. Jikry jeseterů se dostávají na talíře při výjimečných příležitostech. Kaviár je spojován s vysokou gastronomií. Největším producentem na světě je Čína. Kvalitní kaviár, vyznačující se čistým složením, jemnou chutí a mimořádnou čerstvostí, produkuje také Fakulta rybářství a ochrany vod Jihočeské univerzity.
7: V Česku kaviár téměř nikdo neprodukuje. Další jeho unikátní věc je ta, že je získáván způsobem, který vlastně neusmrtí danou samici. Tahle metoda je velice šetrná.
6: Kaviár tu tedy získávají z jedné ryby opakovaně po několik let. Velký důraz kladou na co nejpřirozenější chuť, nepoužívají konzervační látky nebo různé zlepšovače a vyrábí ho s velmi nízkým obsahem soli. Do zpracovny se dostává co nejčerstvější a jeho příprava spočívá v několika důležitých krocích. Úplným základem je důkladné promytí.
7: Ikry od umřelí tak jsou lehčí a tím pádem vyplavou nahoru, šlupky taky. Tenhle krok se opakuje několikrát, třeba 12krát, 10krát, záleží vlastně na kvalitě těch ikr.
8: Naše fakulta ve Vodňanech v rybářském genetickém centru chová několik druhů jeseterů. A z těchto jeseterů získáváme eticky ikry pro produkci kaviáru, který má velký potenciál. A tímto bychom se rádi zaměřili na vyšší produkci, aby vlastně bylo možné náš kaviár ochutnat ve vybraných restauracích nebo například na některém z připravovaných veletrhů.
6: Už tradičně je možné ho ochutnat na výstavě Země živitelka nebo při výlovu rybníku Rožumberk. Koupit ho lze na e-shopu rybářské fakulty. Spotřební doba je od 0,5 do 1 roku. Je balený v krabičkách po 40 gramech.
7: produkce kaviáru na naší zpracovně je jedna z našich priorit. Každý rok produkujeme dvakrát s tím, že se snažíme, aby vlastně ten produkt byl co nejkvalitnější. Celá výroba kaviáru od získání jiker z našeho generačního jedna ve Vodňanech je v naší režii po samotné zpracování a distribuci.
6: Fakulta rybářství a ochrany vod Jihočeské univerzity ukazuje, že nejde jen o výjimečnou surovinu, ale také o poctivou práci, přesnost, zkušenost a odpovědný přístup. A produkt, jakým je kaviár, známý jako potravina už od středověku, může dnes zároveň nést hodnoty jako šetrnost a respekt k tomu, z čeho vzniká.
0: Sál Janáčkovy konzervatoře v Ostravě hostil slavnostní předávání cen Plamen lidskosti. Moravskoslezský kraj na slavnostním večeru ocenil osobnosti i kolektiv pracující v sociálních službách.
9: Sportovce a zdravotní sestry oceňuje Moravskoslezský kraj už několik let. Letos poprvé se vedení rozhodlo ocenit taky pracovníky v sociálních službách v rámci gala večera Plamen lidskosti.
10: Já si myslím, že jsme v rámci vedení vlastně byli překvapeni, že pracovníci v sociálních službách nemají vlastní kategorii, protože oni si ji bezesporu zaslouží. Já jsem moc rád, že jsem mohl být u toho.
9: 13 jednotlivců si rozdělilo ceny v 5 kategoriích. 6. ocenění patřilo kolektivu Domova Letokruhy za soudržnost a profesionální přístup.
11: Ta naše práce je mnohdy až za hranice té pracovní povinnosti, protože je to práce srdcem, která je daleko cennější. Já si toho opravdu strašně vážím, že pracuji s takovýma lidma, kteří toto umí a těm lidem pomáhají.
12: Naše práce vlastně šetří státu peníze, protože já zachytím kolikrát takové věci, které by, kdyby ten člověk nepřišel, tak prostě se rozjedou a pak to stojí samozřejmě daleko více.
13: My máme rekordmantku, která je přes 40 let, máme tady k dámu, která je 32 let ve službě, ale to portfolium té činnosti v sociálních službách je velmi rozmanité.
9: Za svou práci kraj odměnil v sále Janáčkovy konzervatoře taky sociální a zdravotní pracovníky, pracovníky v pobytových zařízeních nebo terénních a ambulantních službách. Michal Slonina, Televize Polar.
0: Fakulta strojního inženýrství Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem se již několik let ve spolupráci s desítkami dalších odborníků zabývá vývojem nano- a mikropovlaků na kovové materiály. Úspěšný výzkum již přinesl několik patentů.
14: Fakulta strojního inženýrství Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem se 4 roky zabývala vývojem a výzkumem v oblasti nových nano- a mikropovlaků na povrchu vybraných kovových materiálů. Do projektu s názvem Nanotech ITI2 se zapojilo několik desítek odborníků, a to nejen z fakulty, ale i z jiných výzkumných institucí a také přímo z praxe.
15: Ta myšlenka vlastně jako taková pramení hlavně z udržitelnosti, protože samozřejmě máme kovové materiály a je nějaká snaha je vlastně ochránit, zlepšit jejich funkční vlastnosti, korozní odolnosti, tepelné stability a tak dále. Takže vlastně myšlenka byla ochránit a zlepšit povrchové vlastnosti materiálů jako takových.
14: Výsledky výzkumu využijí hlavně průmyslové podniky v regionu.
15: Dopad do průmyslu našich výsledků byla třeba v oblasti výroby pneumatik, kdy jsme vlastně navrhli a zapatentovali povlaky, které se aplikují na formy pro výrobu pneumatik, aby měly lepší odolnost, zvládali více cyklů a líp se ty vlastně pneumatiky vlastně vyjímaly z těch form.
14: V rámci projektu Univerzita Jana Evangelisty Purkyně nakoupila z Brusu nové specializované vybavení v hodnotě milionů korun, mimo jiné nový elektronový mikroskop a tvrdoměr. Pomohla i dotace z Evropské unie.
15: Evropská unie je naším jakoby velkým partnerem. Ty dotace jsou poměrně vysoké. Uvážíme-li jenom projekt Nanotech, tak vlastně to byl projekt za 56 milionů, kdy evropské fondy nám poskytly 48 milionů, přes 48 milionů, zbytek vlastně byly veřejné zdroje. Takže bez těchto vlastně evropských fondů my bychom nemohli pořídit takhle úžasné přístrojové vybavení.
14: Výzkum v rámci projektu Nanotech ITI2 přinesl hned 3 nové patenty.
15: Vydali se 3 vlastně patenty. Jeden z nich byl právě na nanovrstvy chemické předúpravy teflonové z přídavky nanočástic a další byly 2 patenty na geopolymerní suspenze nanášené na kovové materiály. Takže nejprve je český patent a teď už se překlápí vlastně do mezinárodních přihlášek.
0: Evropská obchodní akademie v Děčíně prošla výraznou, ačkoliv oku na první pohled neviditelnou proměnou. V rámci projektu Konektivita škola nakoupila technologické vybavení, které výrazně zkvalitní a také zpříjemní výuku.
14: Evropská obchodní akademie v Děčíně prošla výraznou, ačkoliv oku na první pohled neviditelnou proměnou. Během 6 měsíců realizovala rozsáhlou modernizaci školní sítě a zkvalitnila vzdělávací infrastrukturu pro práci s digitálními technologiemi.
16: Naše škola byla rekonstruovaná před několika lety, kdy částečně síť byla vybudovaná, ale nebyla tam zajištěna dostatečná bezpečnost, to znamená, že my jsme nenaplňovali standardy konektivity a proto jsme museli přistoupit k té modernizaci, tak abychom standardy naplnili a hlavně my jsme neměli do té doby bezdrátové připojení k dispozici, takže tím projektem se vybudovalo kompletně nové bezdrátové připojení.
17: V rámci projektu Konektivita jsme realizovali kompletní pokrytí naší školy pomocí Wi-Fi sítě, ta je dostupná pro žáky, mají v požadované stabilitě, rychlosti a zabezpečení, aby ji mohli plně využívat při výuce.
14: Bezdrátové připojení si studenti pochvalují.
18: Předtím to nebylo úplně ideální, občas to padalo, trochu to trvalo, než se nějaké stránky načetly. Teď je to opravdu lepší, je to rychlejší, neseká se to, jde vidět velká změna.
19: Vnímám změnu, protože hlavně studenti, podle mě všichni, můžu souhlasit za všechny studenty v této třídě, že internet je mnohem lepší a že se mnohem lépe pracuje.
20: Já hodně používám mobilní data a teďka, jak máme právě Wi-Fi připojení, tak telefon se méně i vybíjí a máme lepší prostě jakoby obecně připojení na počítačích a hlavně ty telefony, že když něco potřebujeme dělat s telefonem, třeba Kahoot v nějakých hodinách, tak se nám ty telefony tak nevybíjí.
14: V rámci projektu Konektivita škola nakoupila i technologické vybavení, které výrazně zkvalitní a také zpříjemní výuku.
16: V rámci projektu Konektivity byla možnost nakoupit ještě koncová zařízení, to znamená, že my jsme rádi tady tu možnost využili. Nakoupili jsme 2 interaktivní displeje do menších učeben a 3 velké interaktivní tabule potom do učeben větších. Zároveň jsme vybavili 1 počítačovou učebnu a nakoupili jsme i další mobilní zařízení pro zaměstnance školy.
14: Projekt Konektivita stál více než 7 milionů korun.
16: 85% financovala Evropská unie a zbylých 15% potom zřizovatel, tedy Ústecký kraj v našem případě. V tuto chvíli musím říct, že projekt hodnotíme velice pozitivně, protože všechny cíle se podařilo naplnit. Největší radost mám asi z toho, že opravdu máme k dispozici Wi-Fi připojení kompletně ve všech prostorách budovy, je bezpečné, je dostatečně kvalitní, takže se na ně můžeme spolehnout a můžeme v rámci výuky využívat jak mobilní telefony, tak další mobilní zařízení, které máme v tuhle tu chvíli k dispozici.
14: Evropská obchodní akademie v Děčíně teď i díky projektu Konektivita poskytuje výuku zcela v souladu s trendy 21. století.
0: Loď, která po staletí brázdila Moravu, teď odhaluje i své skryté příběhy. Odborníci v jejím dně našli středověkou sekeru, důležitou stopu, která pomohla určit její stáří. Právě podobné detaily dělají z nenápadného kusu dřeva unikátní archeologický nález. Návštěvníci si navíc mohou expozici v lapidáriu vlastivědného muzea v Olomouci projít bez bariér a některé artefakty si i osahat.
21: Čtyři a 60 let byla ukryta před zraky veřejnosti. Z muzejního skladu v Chudobině na Olomoucku do centra města ji přivezlo vlastivědné muzeum Olomouc do lapidária na Denisově ulici. Řeč je o monoxilu historické lodi. Loď byla vyrobena z jednoho kusu kmene, konkrétně dubu. Pochází z 16. století, měří 4 metry a váží zhruba přes 100 kilo.
2: V jejím dně při době nálezu byla objevena středověká, pozdně středověká, raně novověká sekera, takzvaná širočina. To byla první indicie, no a druhou indicii jsme získali cirka před 20 lety, kdy kolegové nechali udělat dendrochronologické datování tohoto monoxilu a zjistili, že strom, ze kterého je vyrobena, tak byl poražen někdy po roce 1532 nebo 1537.
21: Byla objevena v roce 1962 v meandru řečiště Moravy u Hinkova. Do rukou vlastivědného muzea se dostala díky kronikáři z Příkaz, pana Svozila.
2: Sloužila určitě k přepravě lidí, popřípadě zboží, mohla také sloužit rybářům, přece jenom řeka Morava v té době byla základní zdroj obživy pro spoustu lidí a určitě to mohlo být i dopravní prostředek. Musíme provést základní ošetření, zbavíme jí prachu, konzervátoři rozhodnou, jestli jsou nutné ještě nějaké další úpravy.
21: Loď z Hinkova je druhou, která se na Moravě našla. První keltský monoxil ze 3. století před naším letopočtem byl objeven v 90. letech minulého století na břehu Mohelnického jezera. Nyní jsou oba vzácné artefakty vůbec poprvé společně k vidění pro veřejnost v lapidáriu vlastivědného muzea.
3: Zpřístupňujeme veřejnosti expozici Příběh kamene, kde představujeme ten kámen v několika formách. Kromě příběhu kamene zde představujeme také příběh lodí. Máme mít bezbariérové vstupy pro vozíčkáře. Máme zde několik artefaktů, které možné si osahat. Jsou opatřeny popiskami v Brailově písmu. A máme tady také některé interaktivní prvky.
21: Unikátní lodě budou k vidění od 1. května až do konce září. Aneta Lindovská, Televize Morava.
0: Zalesněný prostor mezi Vršavou a Frištátem se zaplnil hasičskou technikou. Konalo se tady taktické cvičení hasičských jednotek statutárního města Zlína, zaměřené na vyhledávání pohřešovaných osob. 13 městských jednotek si v praxi vyzkoušelo koordinaci v náročném terénu i nasazení nejmodernější techniky.
22: Pátek 16:30 odpoledne, pro většinu lidí začátek víkendu, pro hasiče ze Zlína a okolí začátek náročného cvičení. Přesně v tento čas dostávají jednotky informaci o pohřešovaných osobách v členitém lese u Vršavy. Do rozsáhlé akce se postupně zapojuje 13 jednotek požární ochrany statutárního města Zlína. Cílem taktického cvičení je maximálně nasimulovat realitu a prověřit koordinaci celkem 96 záchranářů přímo v terénu.
23: Ty taktické cvičení jsou právě proto, aby hasiči, když ne každý rok je nějaké takové cvičení takového charakteru, tak aby jsme si to vyzkoušeli na nečisto, aby věděli, do čeho jdou a aby v podstatě byli lépe skoordinovatelní.
24: Po příjezdu těch jednotek, vlastně když se dostaví vlastně tady do toho prostoru, který je označen jako seřadiště, tak bude proveden nějaký seznámení ze situací. S tím, že ty jednotky se potom vydají do toho lesa a bude se jim to něčím komplikovat. Ať už je to větší hustota toho lesu, ať už je to nějaká oplocenka, ať už je to nějaké jezírko nebo co tam je. A postupně budou nalézat nějaké předměty, které je budou navádět k tomu, že tam jakože někdo je.
25: Přijeme jednotka, hranice 100 a upravit tvar, přijem.
22: Během odpoledne si tak jednotky prověřily nejen svou fyzičku, ale procvičili si také taktiku vyhledávání, vyproštění před lékařského ošetření a transportu zraněných osob či orientaci a navigaci v terénu. Klíčovým prvkem byla spolupráce se záchrannou brigádou kinologů Zlínského kraje a seznámení se s moderní technikou, konkrétně drony s termovizí a speciální terénní čtyřkolkou.
23: A je to asi jedno z prvních cvičení, určitě první cvičení přímo na území města Zlína, kdy právě naše jednotky využívají tady tu kinologickou brigádu a budou nám pomoci právě pohledat v tom terénu.
22: Páteční podvečer ale nebyl jen o práci. Došlo také k ocenění, poděkování a předání čestného uznání panu Josefu Jakubovi, technikovi požární ochrany z oddělení krizového řízení, který odchází do zaslouženého důchodu.
0: Z dnešního týdne v regionech je to vše. Přeji krásný den a těším se na viděnou u dalšího dílu.

0: Krásný den. Vítejte u pořadu Putování v regionech, kde si občas říkáme, proč jsme sem nejeli už dávno. Dneska vás vezmu na místa, která možná znáte z mapy, ale rozhodně ne tak, jak vám je v reportážích ukážeme. Tak si na chvíli odložte plány, zapněte zvědavost a vyrazte se mnou na cestu. Slibuji, že to nebude nuda. V první reportáži se vydáme na Klatovsko, do obce Chudenice, malebného místa spojeného s významným šlechtickým rodem Černínů. Právě ti zde po staletí zanechali výraznou stopu, ať už v podobě památek nebo celkového charakteru obce a jejího okolí. Chudenice dnes lákají nejen historií, ale i krásnou krajinou a klidnou atmosférou, která dává tušit, jak důležité místo kdysi sehrávali. Čeká nás setkání s historií, která je tu stále přítomná na každém kroku.
1: Chudenice na Klatovsku jsou jednou z nejstarších českých osad. Jejich historie je spjata s prastarým šlechtickým rodem, který tu nejen koncem 13. století vznikl, ale nikdy své sídlo nepřenechal jiným majitelům. Zdejší panství nikdy nezměnilo vlastníka, což je rarita v celé střední Evropě.
2: Starý černínský zámek Muzeum Josefa Dobrovského v Chudenicích je kolébkou významného šlechtického rodu Černínů z Chudenic, kterým Chudenice a zdejší panství patřilo téměř 800 let a to je takový evropský primát.
1: Na zámku najdete dva prohlídkové okruhy. První z nich seznamuje příchozí z historií rodu Černínů i městečka Chudenice.
2: Ukazujeme jim, jak se na takovém zámku za Černínů žilo, co se jedlo, jak se oblékali, jaké byly společenské zvyklosti. Pak je tu druhý prohlídkový okruh tvrz, který zavede návštěvníky do středověku. My jim představíme místa, která jsou spjatá s tou původní tvrzí. Například jedinou dochovanou obranou baštu uvidí zbrojnici, kuchyni, anebo sklepy, které byly zpřístupněny před několika lety.
1: Dějiny rodu Černínů z Chudenic se začaly kdysi před dávnými časy psát v zámecké černé kuchyni.
3: Podle legendy zde vzniklo jméno Černý Chuděnec. V kdysi dávné době zde nebýval zámek, bývala zde tvrz, která náležela pánům, kteří byli velmi schopní a toto se nelíbilo ani samotnému králi. Přichází podle legendy domluva v podobě vojska, celá tvrz je vypleněna, každý živý tvor je zabit. Chůva ukrývá potomka pána zdejší tvrze v komín této černé kuchyně a po několika dnech přichází podaný lid oplakávat svého mrtvého pána. Spatřují vše vypálené, rozbořené, živou duše nenalézají. Uslyší pláč a v komínu této černé kuchyně objeví malé miminko chlapce. Celé černé od popela sazí umazané a zvolají aj Černý Chuděnec. Kež by pán Bůh jej ráčil zachovati a on nám dobrým pánem ráčil býti. Černý chlapec od popela sazí byl a započala se zde tedy psát historie jednoho z nejstarších českých šlechtických rodů, Černého Chuděnce, Černína z Chudenic, dnes říkáno Černína z Chudenic. A to je také ten důvod, proč kuchyně je po tolika z těch letech zachována.
1: Zajímavá pověst se také váže k andělskému pokoji, někdejší ložnici Humprechta Jana staršího.
3: Jedné noci zjevil se mu anděl a pravil mu, že třetího dne jej pán Bůh na věčnost povolá. Chce-li odejít z duší smířenou a naprosto čistou, má vykonat i pouť v chrám páně kostel svatého Wolfganga, být vyspovídán z pozemského hříchu a majetek mezi své děti rozdělit. Jak anděl pravil, tak hrabě učinil. Vyspovídán byl, majetek mezi děti rozděliv a třetího dne byl pánem na věčnost ze svého lože povolán. Jeho děti na důkaz onoho zvěstování nechali anděla ve strop vymalovat a od toho času se říká pokoj andělský.
1: V působivých interiérech je všechno vybavení původní, část přímo odtud, část ze zámku Lázeň, ležícím na okraji Chudenic.
2: Z toho vybavení, které tady je, bychom rádi upozornili také na klavír, na který hrával třeba český hudební skladatel Karel Hašler. Tady složil a poprvé zahrál písničku Po starých zámeckých schodech.
1: K zámku náleží také muzeum Josefa Dobrovského, jehož expozice se věnují místním slavným rodákům i osobnostem, které Chudenicko navštěvovali.
2: Naším největším a nejslavnějším rodákem je český básník Jaroslav Kvapil. Ten se narodil přímo u nás na zámku, protože jeho otec tady byl zámeckým lékařem.
3: Tady v této místnosti můžete vidět věci z osobního vlastnictví Jaroslava Kvapila. Jeho pracovní stůl, jeho pověstný holubník, fotografie z osobního alba, fotografie významných herců, hereček, bardů Českého národního divadla, psací stroj, na které vzniklo snad i krásné libretto k opeře Rusalka, krásný pohádkový příběh princezna Pampeliška, nebo toto vše vzniklo zde v Chudenicích u dnes říkáno Kvapilových jezírek, kde pana doktora Jaroslava Kvapila múza políbila nejvícekrát. Významným rodákem městečka Chudenického je také zakladatel muzea Josefa Dubrovského, pan Adolf Roubal. Byl to významný badatel, vlastivědný pracovník, miloval českou krajinu a miloval samozřejmě i Chudenice. Díky němu také máme krásnou knížku Obrázky ze starých Chudenic, kde jsou nádherně popsané významné mezníky v historii městečka Chudenického.
1: Až si půjdete prohlédnout okolí Chudenic, nezapomeňte navštívit americkou zahradu, založenou kdysi majitelem panství. Na počátku nešlo o arboretum, jaké je tu dnes, ale o školku pro pěstování okrasných dřevin.
4: Dovážely se sem dřeviny z různých částí světa a hodně také právě z Severní Ameriky, takže proto vzniklo to označení americká zahrada. Řada těch dřevin byla u nás vysazena poprvé a oni v podstatě zkoušeli, které ty dřeviny se u nás dokáží uchytit a růst.
1: Uvádí se, že až 250 druhů bylo poprvé vysazeno právě tady. Buk lesní varianta Cristata, pocházející z Francie, je dokonce zdrojovým materiálem pro výsadby v celé republice.
4: Nerozmnožuje se pohlavně, ale jenom roubováním a v podstatě všechny, nebo většina výsadeb v České republice pochází právě z jedince, kterého máme tady v americké zahradě. Je to na něm do dneška vidět, protože vlastně ve spodních partích nemá žádné větve, a které byly použity na to roubování. Jedním z našich zajímavých kultivarů je další varianta buku. Je to buk lesní kultivar Eugen. Byl pojmenován po Eugenu Karlu Černínovi, zakladateli zahrady. Zajímavý je tím, že je to většinou buky známé jako stromy. Tento buk má keřovitý růst, takže má více kmenů od země. Naším nejzajímavějším stromem je Douglaska tisolestá, která pochází z původních výsadeb z toho roku 1842, takže dneska má něco přes 180 let. Sazenice byla převezena z Hamburku. Patří ke třem nejstarším stromům v Evropě. Je z nich nejmohutnější. Ve výčetní výšce těch stromů se měří těch 130 cm, má téměř 6 metrů od kmene. Výška je o něco menší, než tyto stromy dorůstají, protože před několika lety došlo ke zlomení špičky, to se u těch dřevin stává, ale i přesto je ta výška dneska 37 metrů zhruba. V zahradě můžeme vidět řadu zajímavých listů na stromech, protože se tu pěstují různé kultivary běžných druhů, jako je dub nebo buk, akorát jejich listy vypadají jinak. Máme tady třeba dub celokrajinný, jeho listy na rozdíl od běžného dubu, které mají různě vykrajování, tak ten je úplně hladký. Nebo je tu několik kultivarů obyčejného buku lesního s vykrajovanými listy, s různě pozměněnými listy nebo barevnými variantami.
1: Zajímavým stromem je také dřín květnatý, zvláštní svým stromovitým růstem. Dřín květnatý totiž obvykle bývá keř. Už podle svého jména je nejkrásnější v době květu.
4: Americká zahrada je v současnosti národní přírodní památka a proto se o dřeviny jejich ošetřování stará Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky. Technickou infrastrukturu americké zahrady spravují Lesy České republiky. V loňském roce opravili altánek a vstupní brány.
1: Závěrem si určitě udělejte výšlap na vrch Žďár, kde stojí rozhledna Bolfánek. Je z ní vidět Šumava, Český les a za dobré viditelnosti prý i Alpy. Jde vlastně o věž bývalého kostela zasvěceného svatému Wolfgangovi. Skála, na níž stojí, má prasklinu, která se prý zvětšuje. Až bude tak velká, že jí projde člověk, podle pověsti se otevře brána do pekel. Kámen ze skály má ale údajně léčivé účinky. Z toho je vidět, že nic není jen černé a můžeme věřit v dobré konce.
0: Archeopark Pavlov, otevřený v roce 2016 pod svahy Pavlovských vrchů, představuje jednu z nejvýznamnějších paleolitických lokalit v Evropě, a to sídliště lovců mamutů staré přibližně 30 000 let. Zdejší expozice je unikátně zakomponována do terénu. Většina muzea je pod zemí a nad povrchem se tyčí jen bílá betonová světla, připomínající vápencové skály Pálavy. Co všechno tu můžete vidět a zažít, se dozvíte z naší další reportáže.
5: K výročí 100 let od objevu věstonické Venuše uspořádal Archeopark Pavlov spolu s Moravským zemským muzeem doprovodnou výstavu. Odborným garantem výstavy je Archeologický ústav Akademie věd České republiky, kterému patří pozemek této národní kulturní památky, na kterém se archeopark nachází.
6: Protože je rok 2025, tedy 100 let od objevení věstonické Venuše, tak jsme samozřejmě nechtěli tohle výročí vynechat. Takže jsme připravili společně právě s Moravským zemským muzeem, jež je správce originálu věstonické Venuše, výstavu Druhý život Venuše. Kurátorkou a autorkou toho projektu je doktorka Martina Galetová právě z Moravského zemského muzea, která vlastně společně s námi dala dohromady výstavu, která ukazuje odraz věstonické Venuše za těch posledních 100 let.
5: Věstonická Venuše ovlivnila společnost. Postupem času se stala symbolem pravěku nejen na našem území. Je to nejstarší keramika na světě, dosud objevená. Je krásným dokladem pravěkého umění, ale je to především technologický zázrak, protože je to poprvé, co se objevilo využití téhle technologie.
6: Tak tu výstavu jsme pojali tak, že jsme nechtěli vynechat ani ten základní příběh o věstonické Venuši, protože když vám chybí kontext, tak pak se těžko představuje ten odraz. Takže jsme využili spolupráce s talentovaným výtvarníkem Vojtou Šedou, který nám vytvořil vlastně tady, co vidíte okolo mě, vlastně takovýhle velkoformátový komiks.
5: Celá výstava je hodně interaktivní. Snaha byla co nejvíce odstranit skleněné překážky a poskytnout divákovi co nejvíce interakce s výstavou.
6: Zrovna dneska jsme přidávali na náš velký interaktivní stůl další prvky. Občas přijde někdo i z návštěvníků, že by rád přispěl, takže jsme rádi, že můžeme takhle jako růst a že nám stůl nakonec do konce sezóny bude stačit, protože výstava bude vlastně jenom do 30. listopadu, takže snad se sem vejdeme. Nicméně kromě toho, že teda se koná tato výstava, tak to samozřejmě dalo i základ nové sbírce, která bude v muzeu vlastně střádána v rámci nové historie, kde skutečně založíme sbírku těchto předmětů, které budou inspirovány Venuší.
5: V Pavlovském archeoparku můžete samozřejmě navštívit i stálou expozici, která vám poskytne ucelenou představu o životě lovců na našem území, a to přímo na místě, kde žili. Jan Kruba, televize Brno 1.
0: Dendrologická zahrada v Průhonicích se opět rozáří barvami jara. Od 28. dubna do 17. května tu rozkvete více než 140 odrůd tulipánů, včetně unikátní kolekce těch černých. Květinové záhony najdete přímo podél hlavního okruhu zahrady, takže si je můžete pohodlně vychutnat během procházky. Výstavu navíc doplní informační tabule, které přiblíží zajímavosti o pěstování i šlechtění těchto oblíbených květin. Na jihu Čech se vydáme na hrad Rožmberk, kde ožívá Bukovské rodové muzeum. Návštěvníci tu mohou nahlédnout do života šlechtického rodu, který výrazně ovlivnil historii regionu, a projít si expozice přibližující jejich každodennost i společenské postavení. Hrad tak nabízí nejen působivou architekturu a výhledy na Vltavu, ale i živý návrat do minulosti, který stojí za to zažít.
7: Od 5. dubna mohou návštěvníci hradu Rožmberk obdivovat Bukovské rodové muzeum v Novém Hávu. Výraznou proměnou získaly pokoje v prvním patře zpět svou podobu, tak jak je navrhl v polovině 19. století hrabě Jiří Jan Jindřich Bukvoj. Prvním krokem bylo obnovení původní barevnosti sálů, které probíhalo v předchozích 5 letech.
8: My jsme věděli podle dobových vyobrazeních i podle restaurátorských sond, že ty místnosti nebyly bílé, bílé nebo béžové, tak jak jsme je v posledních desetiletích našim návštěvníkům prezentovali. Takže jsme se mohli pustit do práce a v průběhu zimních měsíců, kdy není návštěvnický provoz, tak jsme si mohli dovolit tedy zavřít, pustit sem restaurátora a jednotlivé místnosti se nám najednou vyloupily v krásných pestrých barvách.
7: Hrad Rožumberk byl jako muzeum návštěvníkům zpřístupněn už v polovině 19. století a brzy se stal oblíbeným turistickým cílem. Díky historickým pramenům, kvašům, akvarelům Rudolfa von Alta a dobovým snímkům bylo možné jednotlivým místnostem navrátit jejich původní vzhled.
8: V době, kdy Jiří Jan Jindřich, hrabě Jiří Jan Jindřich budoval muzeum, tak vlastně tomu muzeu dal i naprosto promyšlenou ideologickou náplň. Každá z místností byla věnována určitému slavnému období historie rodu Bukvoj a nebo významným osobnostem. Takže každá místnost nesla svůj příběh a my

0: letí uloženy v depozitářích a některé z nich stále čekají na restaurátorský zásah.
1: Často jsme pracovali i s tím, že ty předměty byly vystaveny v jiných místnostech, v jiných částí těch místností a teprve v okamžiku, kdy jsme je vrátili na své původní místo, tak vlastně ty předměty daly smysl, že najednou jsme zjistili, že jsou osvětlovány přirozeným světlem z oken a že se najednou rozzářily. Takže opravdu hrabě Jiří Jan Jindřich Bukvoj měl své rodové muzeum promyšlené do posledního detailu. A vlastně my jsme se snažili s co největším respektem tu jeho myšlenku a ty jeho plány naplnit.
0: Jedinou místností, která nebyla reinstalací dotčena, je tento rytířský sál. Ten zůstal zachován ve své manýristické podobě. V rámci Bukvojovského muzea býval původně označován jako sál předků. Jehož výzdobu tvořily portréty členů rodu Bukvoj a na příbornicích bylo vystaveno mnoho drobných uměleckých předmětů.
1: Zatím jsme se s odborníky, se kterými jsme tedy spolupracovali na přípravě expozice, shodli na tom, že budeme prezentovat rytířský sál tedy v podobě začátku 17. století a v rámci přebudování té expozice jsme jej vlastně nechali v té nejčistší možné podobě, takže jsme jej zbavili některých kusů nábytku a prezentujeme jej návštěvníkům. Tak to syrově.
0: Symbolickým vrcholem prohlídky rodového muzea je Křižácká galerie, kde můžete vidět i dobovou fotografii hraběte Jiřího Jana Jindřicha Bukvoje.
1: Zde chtěl Jiří Jan Jindřich Bukvoj poukázat na také jedno velké historické téma rodu Longeval Bukvoj, na téma rytířství, protože jeho předkové se účastnili také křížových výprav a vlastně to byla doba, ke které hlížel Jiří Jindřich s velkou úctou, tak tuto místnost právě zasvětil rytířským výpravám. Tady na těch portrétech jsou králové vojevůdci křížových výprav a pod jejich velením se účastnili právě i příslušníci rodu Bukvoj Longeval.
0: Návštěvníci mají možnost prozkoumat další prohlídkové trasy hradu Rožumberk, jako jsou soukromé pokoje rodu Bukvojů ve druhém patře nebo středověká věž Jakobínka, která je dnes už jediným pozůstatkem zaniklého horního rožumberského hradu.
1: Jakobínka se stala pro návštěvníky atraktivním cílem. Když výjdou nahoru po 169 schodech, tak vlastně se dostanou až na ten ochoz, takže užijí si určitě krásné pohledy na okolí Rožumberka. A my se s návštěvníky chceme seznámit také s historií věže a samozřejmě nechceme opominout i tu rekonstrukci, která byla mimořádně zajímavá. Možná můžu připomenout, že se odehrávala za pomoci dobových technologií. Pracovalo se se dřevem, které bylo vytíženo v místních lesích. Možná si někteří vzpomenou na lešení, ve kterém Jakobínka byla několik let a vlastně na vrcholu té helmice byl jeřáb, pomocí kterého se nahoru transportoval materiál, jeřáb na lidský pohon.
0: Prohlídkové trasy jsou v dubnu zpřístupněny v pátek, v sobotu a v neděli ve vybraných časech. Od května jsou pak otevřené denně mimo pondělí. Cena vstupného zůstává stejná.
2: A to je pro dnešek všechno. Pokud jste dostali chuť vyrazit, splnili jsme plán. A jestli ne, tak to asi znamená, že se budeme muset příště snažit ještě víc. Díky, že jste cestovali s námi. Těším se na vás zase příště u putování v regionech. Do té doby se mějte krásně.

Dnešní díl bude věnován nemocničnímu areálu na Bulovce. Tady na kopci v katastru Pražské Libně stával původně usedlost Bulovka. Ta už dnes neexistuje, ale na tomhle místě potom byl postaven rokokový zámeček, kterému se říká Rokoska, a ten tady stojí do dneška, je tady za mnou a je dnes součástí nemocnice. Ten zámeček na konci 19. století sloužil jako vychovatelná mravně narušené mládeže, a proto

Protože kapacitně nestačil, tak v sousedství zámečku byla postavena nová budova a na tu se teď půjdeme podívat. Teď jsme se přesunuli kousek od toho rokokového zámečku a za mnou je velká budova takzvané nové vychovatelny, která byla postavena v letech 1905 až 1907 v neorokokovém stylu. Architektem této budovy byl Jan Kříženecký. To byl bratr profesora Rudolfa Kříženeckého, známého pražského architekta a mimo jiné taky propagátor filmařství. Ta budova nové vychovatelny je velice výraznou dominantou této části Prahy a je viditelná ze všech stran. Nemocnice na Bulovce se začala budovat v první dekádě 20. století. Vznikla vlastně z podnětu městského hygienika doktora Františka Procházky, který mimo jiné stál taky za zástavbou hradčanských bastionů, o níž jsme už dříve mluvili. První objekt, který tady vyrostl, vyprojektoval městský architekt František Velich v roce 1910. A to je ta malá budova, která je za mnou. Byla postavena v secesním stylu. K největšímu rozmachu areálu nemocnice na Bulovce došlo na počátku 20. let. Hlavní město Praha pověřilo městský stavební úřad, aby vyprojektoval několik pavilonů, které potom byly postaveny v první polovině 20. let a které vlastně tvoří jakési jádro nemocnice na Bulovce do dneška. Projektanty těch pavilonů ve stylu Art Deco byli architekti městského stavebního úřadu Vladislav Martínek, Vratislav Hota a Mečislav Petrů. Na nejvyšším bodě kopce na Bulovce se nachází stavba, která tady byla postavena v roce 1927 podle projektu pražského architekta Karla Roštíka. Byl to původně pavilon TBC, to bylo téma, které bylo tehdy velmi aktuální, ale později těch pacientů s touto nemocí ubývalo, takže dnes ten pavilon slouží jako interna nemocnice na Bulovce. Ve 30. letech byla nemocnice na Bulovce rozšířena o tři další pavilony. Ty byly postaveny v tehdy módním funkcionalistickém stylu, to znamená s hladkými fasádami, s rovnými střechami. Jeden z těch pavilonů vidíte tady právě za mnou, to je infekční pavilon nemocnice na Bulovce. Ten projektovali architekti městského stavebního úřadu Lhota a Petrů. Další byl radiologický pavilon od architekta Nevoleho a na ten třetí nejhezčí se půjdeme podívat. My se rozloučíme u asi nejzajímavějšího, nejcennějšího pavilonu celého areálu nemocnice na Bulovce. Ten projektoval architekt Jan Rosůlek, někdejší člen Devětsilu. Je ve stylu funkcionalismu, ale použil tady architekt také poprvé barevnou kombinaci, což v té době nebylo obvyklé. Kuriozní je, že sám byl přitom barvoslepý. Nejzajímavější je samozřejmě to nízké křídlo, které vybíhá z budovy dermatovenerologického pavilonu s takovým pilovitým motivem na průčelí, tak aby všechny ty pokoje byly obráceny ke sluníčku. Areál nemocnice na Bulovce je nesmírně zajímavý z architektonického hlediska i proto, že tady máme zastoupeny vlastně všechny styly moderní architektury 20. století, od historismu přes secesy, modernu až po funkcionalismus. Stavilo se samozřejmě i po druhé světové válce. V 50. letech potom byla nemocnice zestátněna.

Dobrý den, milí diváci. Já bych vás ráda přivítala v zoologické a botanické zahradě města Plzně, konkrétně v pavilonu Tajemný svět afrických nočních i denních savců, a to konkrétně před expozicí kaloňů plavých. Kaloni plaví jsou savci řádu letounů a my je tady v zoologické zahradě chováme společně s osináky africkými. Není to jediný letoun, který obývá naši zoologickou zahradu, a konkrétně od kaloňů máme tři druhy: kaloně plavé, kaloně rodrigéské a kaloně egyptské. Jak můžete vidět, je to poměrně početná skupina. Během roku i z mláďaty tady máme kolem 50 jedinců a každý rok se nám pravidelně rozmnožují. Kaloň plaví je březí 120 dnů, což je na takhle malého savce poměrně dlouhá doba, a mládě prvních několik měsíců visí stále na matce. Stará se o něj pouze výlučně jeho matka a to mládě se první týdny vůbec nepouští, je trvale na matce, která ho kojí, i s ním lítá, funguje s ním úplně přirozeně. Vzhledem k tomu, že tyto kolonie jsou tak početné, tak mají ve volné přírodě velký problém s lovením kvůli páchaným škodám na ovocných stromech. S tím souvisí, že se tedy živí ovocem, listy, pupeny, květy. Krmíme je dvakrát denně. Krmíme je ráno ještě předtím, než se na nočním pavilonu zhasne světlo, a odpoledních hodinách za běžného nočního režimu, a dostávají kromě směsi ovoce a zeleniny také listovou zeleninu, různé druhy melounů. Spoustu lidí, kteří nám projdou přes pavilon, tak se zde zastaví s tím, že tady lítají netopíři. Netopíři jsou kosmopolitně rozšíření, žijí na celém světě a živí se hmyzem. Kaloni se živí ovocem nebo plody obecně. A další rozdíl mezi těmito druhy je ten, že netopíři jsou známí tím, že se v noci řídí echolokací, kdežto naši kaloni se řídí zrakem, mají velmi velké oči v porovnání s netopíry.

0: Dobrý den, vážení diváci. Vítáme vás u dnešního vysílání. Mám pro vás připravený pestrý program plný zajímavých pořadů. Zůstaňte s námi, čeká nás spousta zábavy a informací.
1: Patnáct let poté, stejná místa, stejné tváře, jen o pár šedivých vlasů víc. Plzeňské fotbalové legendy se v neděli 19. dubna znovu setkali u příležitosti výročí odzisku historického titulu.
2: Trošku nostalgie. Musím říct, že to uběhlo jako voda těch 15 let a jsem rád, že taková akce vůbec vznikla a že můžeme zazpomínat na ten začátek, kdy to tady všechno startovalo v Plzni.
1: Samotné setkání zahájili tehdejší mistři ligy prohlídkou kabiny a následně společným obědem v areálu plzeňského pivovaru.
3: Nostalgie nespíšní. Zrovna jsme říkali, že jsme jako spolu seděli 3 hodiny a že bychom spolu potřebovali sedět 3 dny, protože těch zážitků z toho je neskutečně. Kéž bychom se mohli potkávat takhle každý rok a vždycky si vzpomenout na to, jaký to bylo.
1: Fanoušci se mohli s Pavlem Vrbou, Pavlem Horvátem, Davidem Limberským a dalšími setkat na více než hodinové autogramiádě. O podpis nebo fotku s nimi byl obrovský zájem.
4: Autogramiáda se nedá zahojit, protože zájemců je fakt spousta. Budeme muset zažít později zápas, anebo my tam nebudeme.
1: Velké emoce zaplavily trávník před úvodním hvizdem zápasu 30. ligového kola mezi Viktorií a Pardubicemi. Plzeňské legendy sklidily při slavnostním nástupu bouřlivé ovace. Ty vůbec největší pak dva klíčoví strůjci zázraku. Tehdejší kapitán Pavel Horvát a kouč Pavel Vrba.
5: El Capitano! Pavel Horvát!
6: Hlavní trenér FC Viktorie Plzeň.
7: Úžasný a celkově celá akce se mi moc líbí. Ten nástup tak byl hodně emotivní. Spolu jsme si to užili a já se strašně rád, že tohle můžu být součástí.
1: Současná sestava Viktorie nastoupila do výročního zápasu v unikátních retrosadách bez jmenovek na zádech, přesně tak, jak se hrálo tenkrát. Pomyslnou sladkou tečku za celým vzpomínkovým dnem ale duel nepřinesl. Západočeši nakonec na Pardubice nestačili a prohráli 0-1. Z Plzně pro televizi ZAK Marie Osvaldová.
8: Letošní zimní sezóna byla v plzeňském kraji z pohledu silničářů mimořádně náročná a zároveň nejdražší za posledních 6 let. Správa a údržba silnic za údržbu komunikací 2. a 3. třídy zaplatila přes 290 milionů korun. Časté mrazy, sněhové srážky i náledí vedly k nadprůměrnému nasazení techniky. Nejkritičtější byl leden s rekordní spotřebou posypové soli a téměř nepřetržitými výjezdy. Silničáři během zimy ošetřili stovky tisíc kilometrů silnic a spotřebovali tisíce tun materiálu.
9: Speciálních sběrných nádob na kov bylo dosud po městě málo a muselo k ním vyjíždět samostatné popelářské auto, což nebylo efektivní. Teď proto Plzeň zavádí systém společného sběru plechovek a skla, protože následné přetřídění je velmi jednoduché.
10: Společně jako ty střepy je hliník také recyklovatelný a ty zpracovatele odpadu ze skla nebo skleněného odpadu umí z toho té změti vyndavat uzávěry, víčka a tak dále a tímto způsobem budou schopni izolovat i ty plechovky, řekněme všechen ten hliníkový odpad a dávat to stranou a dále recyklovat, stejně tak jako ty střepy, které zbydou.
9: Na nápoje v plechovkách si na západě Čech zvykáme stále víc. Jen plzeňský pivovar teď prodává 22% své produkce právě v plechovkách, zatímco ještě před 15 lety to bylo jen mezi 2 a 5%.
11: Hliník je nekonečně recyklovatelný bez toho, aby došlo k nějakým ztrátám, takže v případě například recyklovatelných plechovek trvá 60 dní od vlastní recyklace k výrobě nového produktu.
9: I proto rozhodně má cenu plechovky třídit, protože jde o materiál plně recyklovatelný.
12: Tyhle ty kovové, zejména hliníkové obaly jsou lehké, recyklovatelné a jejich zatížení pro životní prostředí je relativně nízké, nebo de facto není žádné. Takže by to chtělo, aby ty lidé sami svým chováním prostě toto preferovali. Já myslím, že tady je velké pole pro jakékoliv informativní kampaně.
10: My jsme odhadli, že ten nárůst sběru kovového odpadu bude zhruba o 350 tun navíc za rok.
9: Stejně jako dosud samozřejmě můžeme plechovky a další kov odevzdávat ve sběrných dvorech, ale nově je tedy možné vhazovat je také do zelených popelnic a kontejnerů. Z Plzně Jonáš Novotný, televize ZAK.
8: Bílá hora v Plzni se připravuje na velkou dopravní zkoušku. Od pondělí 4. května se kvůli pokračující rekonstrukci nakonec zcela uzavře ulice 28. října všem vozidlům. Výjimku budou mít autobusy a sanitky. Pro místní to znamená velké komplikace, které se ale oproti původnímu plánu zkrátí. Pokud by zůstal zachován částečný průjezd, silnice by se opravovala o 2 měsíce déle.
1: Dříve místo, kterému se lidé raději vyhýbali. Dnes cíl milovníků výběrové kávy. V plzeňských Skvrňanech skončila neobvyklá proměna. Nevzhledné a léta uzavřené veřejné záchodky se díky investici 3. městského obvodu proměnily v moderní kavárnu.
13: Mám velikou radost z toho, jak se ten prostor proměnil, jak kavárna funguje. Ještě větší radost mám z toho, že děti z mateřské školky nám jí přišli pomoci oficiálně otevřít. No a protože těch dětských prvků tu není tolik a protože mě to nandávání zmrzliny moc nešlo, tak slibuju, že přidáme ještě herní prvek kuchyňku, kde bude pultík, kde děti budou moct trénovat.
1: Pro místní obyvatele byl doposud tento prostor spíše trnem v oku.
14: Mě hrozně těší, že jsme vlastně dokázali vytvořit takový hezký místo a já doufám, že to bude i přirozeným místem setkávání prostě rodin s dětmi, protože co si budeme povídat, i předchozí veřejné záchody byly spíš místem setkávání uživatelů drog a narkomanů.
1: Slavnostní otevření zpestřilo vystoupení dětí ze 70. mateřské školy.
15: Pro děti a jejich učitelky a ostatní tak jsme měli připraveno 100 porcí zmrzliny a měli na výběr jahodovou, čokoládovou a vanilkovou.
1: Kavárna dostala název Olivka Café. I když se nachází v místě v bývalých záchodků, hygiena a moderní design jsou tu na prvním místě. Původní podzemní prostory nyní slouží jako technické zázemí, sklady a samozřejmě nové toalety pro hosty.
16: Tohle místo bylo jedinečné v tom, že jak je vidět, tak vlastně je mezi stromama, vlastně v zelení. A když jsme sem přišli prvně, tak de facto tady byla jenom vlastně tráva, koukaly komínky a zaplývaný schody vlastně někam do sklepa, kde ty veřejné záchodky v minulosti byly. Šli jsme tou cestou, aby jsme to rozsvítili.
1: Největší výzvou pro zhotovitele byly zemní práce.
17: Na začátku tady stály bývalé veřejné záchodky, které byly ponořeny pod úrovní terénu a bylo potřeba je celé odkopat a odizolovat, aby tam nevznikaly další problémy s vodou.
1: Kavárna by se měla stát živým komunitním místem. Provozovatelé tak plánují pořádání speciálních akcí.
18: První akci máme vlastně na 1. máje, oslavu 1. máje a slavnostní otevření terásky. Budeme mít provoz do 10 hodin večer přes celé léto. Bude tady živá hudba, nějaké letní drinky a takhle oslavíme vlastně 1. máj.
1: Proměna záchodku na kavárnu za více než 12 milionů korun trvala 9 měsíců a bude aspirovat na jednu z cen v soutěži Stavba roku Plzeňského kraje. Z Plzně pro televizi ZAK, Maria Osvaldová.
8: V Chebu se bude vyrábět 25 000 automobilů ročně. Na tiskové konferenci, která se konala minulý týden v Chebu, se poprvé představil zástupce Mercedes-Benz Truck, aby vedení města i Karlovarského kraje seznámil s myšlenkou vytvoření závodu na výrobu aut. Ten nabídne příležitost pro kvalifikované zaměstnance především z řad místních občanů. Stavba závodu by měla odstartovat začátkem příštího roku a první vozidla by mohla vyjet do konce tohoto desetiletí. Společnost Daimler Truck působí na celosvětovém trhu již 130 let a vyrábí nákladní automobily, včetně těch bezemisních.
9: Každoročně se městský obvod Plzeň 4 domluví s provozovatelem poutě, aby se na jedno dopoledne atrakce rozjeli pro místní děti a na kolotoče nebo houpačky mohli i ti, kteří by se třeba jinak na pouť nedostali.
19: Já mám velkou radost, že jsme zase po roce mohli přivítat dobravecké děti přímo tady na pouti. Je tady víc než 500 dětí, které tady točíme. Jsou to děti z našich školek, jsou to děti ze stacionáře, který je u nás na Dobravce, jsou to i děti tady z základní a mateřské školy pro slabozraké a asi všichni vidí, že se tady baví, takže mě to dělá velkou radost.
20: Pouť u svatého Jiří je krásná milá tradice, která k našemu obvodu už patří dlouhá léta. Děti jsou nadšené, můžou se tady povozit na spoustě atrakcí. Já jsem byl hned první den s dětmi, já mám dvě děti a moc jsme si to jako užili.
9: Pro děti z mateřských školek je zážitek o to lepší, že jsou na atrakcích sami, bez rodičů, se svými kamarády a o to větší dobrodružství na pouti prožívají.
21: Mně se nejvíc líbí tenhle kolotoč.
0: Mně se líbila tam ta loď.
21: Mně se nejvíc líbilo na pouti autíčka.
22: Mně se líbil strašidelnej hlad.
23: A dneska už se ty děti moc nebojí. V podstatě čím jsou menší, tak tím jsou odvážnější. A nejoblíbenější asi taková ta klasika autodrom a lítací labutě, slony. To zůstává tak nějak stejný.
9: V rámci spolupráce městského obvodu s pořadateli poutě nabízí letos Doubravka i jednu novinku.
20: Letos máme novinku, máme parkovací odstavnou plochu, která je kousek vedle čističky, takže je možné až 100 aut odstavit zde a dojít vlastně jenom pěší cestou sem.
9: Spolupráci si pochvalují i provozovatele atrakcí, kteří se na stejné místo vrací už víc než 40 let.
23: Je to největší pouť v plzeňském kraji a řekl bych, že je velmi oblíbená, jak u nás, tak u návštěvníků. Jsme tu do neděle 26. Přes týden jsme tu od 3 do 9 a o víkendu jsme tu od 10 do 10.
9: Pro pořadatele i vedení obvodu je největší odměnou nadšení malých dětí, které bylo vidět a slyšet všude kolem a všichni bez rozdílu věku si možnost svezení zadarmo užili.
19: Běží to tady už 10 let, takže my v té hezké praxi pokračujeme a děkujeme panu Lagernovi za to.
9: Pouti u svatého Jiří by hlavně v pátek a sobotu mělo přát i počasí, a tak se tu dětský smích a výskot bude jistě ozývat i v dalších dnech. Z Dubravky, Jonáš Novotný, Televize ZAK.

0: Krásný den, vítám vás u pořadu Týden v regionech. I tentokrát se ohlédneme za tím, co se přihodilo v uplynulých dnech. Oblastní nemocnice Rychnov nad Kněžnou má nový multioborový pavilon s urgentním příjmem. Jde o jednu z nejzásadnějších investic posledních let, která výrazně mění úroveň nemocniční péče v celém regionu.
1: Pětipodlažní pavilon soustřeďuje klíčová oddělení na jedno místo, což umožní rychlejší diagnostiku i efektivnější léčbu. Operační sály, chirurgie, ortopedie, jednotky intenzivní péče, ARO, to vše je součástí jednoho moderního celku.
2: Je to přelomový okamžik, je to to, na co ta nemocnice čekala v podstatě od svého vzniku, protože ten vývoj se nikdy nezastaví ani v medicíně a myslím si, že se dočkala a zase to nemocnici to nastartovalo na další desítky let dopředu.
1: Ostrý provoz zahájí pavilon na přelomu dubna a května. Nový urgentní příjem umožní rychlé třídění pacientů podle závažnosti jejich stavu a okamžité zahájení léčby.
3: Já myslím, že takovou nemocnici by určitě záviděli hlavně pražské nemocnice, nebo že tam máme ten projekt nové nemocnice a když vidím, jak vypadá Bulovka, nebo Královské Vinohrady, nebo Karlák, nebo Tomajerka, tak toto je absolutně špička. Takže já si myslím, že Královéhradecký kraj má skvělou strategii investic.
1: Stavební práce v rychnovské nemocnici zahájil Královéhradecký kraj před 3 lety.
4: Je to především zlepšení nejenom dostupnosti péče, ale i kvality té vlastně urgentní péče.
5: Zvenku si řeknete, že je ta budova taková klasická, nemocniční, ale zevnitř opravdu na vás působí velice příjemně a myslím si, že ti pacienti i zaměstnanci to velice ocení.
1: Náklady na vybudování pavilonu přesáhly 1 miliardu korun. Multioborový pavilon má nemocnici posunout mezi nejlépe vybavená zdravotnická zařízení v regionu. Patrik Jandejsek, Televize B1.
0: Kaviár. Symbol luxusu a výjimečné gastronomie. Delikatisa, která se obvykle objevuje jen při slavnostních příležitostech, má ale své místo i v Česku. Fakulta rybářství a ochrany vod Jihočeské univerzity ho vyrábí šetrným způsobem bez usmrcení ryb a s důrazem na přirozenou chuť i maximální čerstvost. Jak taková výroba probíhá a čím je český kaviár výjimečný, ukáže následující reportáž.
6: Kaviár je známý jako luxusní potravina, delikatesa. Jikry jeseterů se dostávají na talíře při výjimečných příležitostech. Kaviár je spojován s vysokou gastronomií. Největším producentem na světě je Čína. Kvalitní kaviár, vyznačující se čistým složením, jemnou chutí a mimořádnou čerstvostí, produkuje také Fakulta rybářství a ochrany vod Jihočeské univerzity.
7: V Česku kaviár téměř nikdo neprodukuje. Další jeho unikátní věc je ta, že je získáván způsobem, který vlastně neusmrtí danou samici. Tahle metoda je velice šetrná.
6: Kaviár tu tedy získávají z jedné ryby opakovaně po několik let. Velký důraz kladou na co nejpřirozenější chuť, nepoužívají konzervační látky nebo různé zlepšovače a vyrábí ho s velmi nízkým obsahem soli. Do zpracovny se dostává co nejčerstvější a jeho příprava spočívá v několika důležitých krocích. Úplným základem je důkladné promytí.
7: Ikry od umřelí tak jsou lehčí a tím pádem vyplavou nahoru, šrubky taky. Tenhle krok se opakuje několikrát, třeba 12krát, 10krát, záleží vlastně na kvalitě těch ikr.
8: Naše fakulta ve Vodňanech v rybářském genetickém centru chová několik druhů jeseterů. A z těchto jeseterů získáváme eticky ikry pro produkci kaviáru, který má velký potenciál. A tímto bychom se rádi zaměřili na vyšší produkci, aby vlastně bylo možné náš kaviár ochutnat ve vybraných restauracích nebo například na některém z připravovaných veletrhů.
6: Už tradičně je možné ho ochutnat na výstavě Země živitelka nebo při výlovu rybníku Rožumberk. Koupit ho lze na e-shopu rybářské fakulty. Spotřební doba je od 0,5 do 1 roku. Je balený v krabičkách po 40 gramech.
7: Produkce kaviáru na naší zpracovně je jedna z našich priorit. Každý rok produkujeme dvakrát s tím, že se snažíme, aby vlastně ten produkt byl co nejkvalitnější. Celá výroba kaviáru od získání jiker z našeho generačního jedna ve Vodňanech je v naší režii po samotné zpracování a distribuci.
6: Fakulta rybářství a ochrany vod Jihočeské univerzity ukazuje, že nejde jen o výjimečnou surovinu, ale také o poctivou práci, přesnost, zkušenost a odpovědný přístup. A produkt, jakým je kaviár, známý jako potravina už od středověku, může dnes zároveň nést hodnoty jako šetrnost a respekt k tomu, z čeho vzniká.
0: Sál Janáčkovy konzervatoře v Ostravě hostil slavnostní předávání cen Plamen lidskosti. Moravskoslezský kraj na slavnostním večeru ocenil osobnosti i kolektiv pracující v sociálních službách.
9: Sportovce a zdravotní sestry oceňuje Moravskoslezský kraj už několik let. Letos poprvé se vedení rozhodlo ocenit taky pracovníky v sociálních službách v rámci gala večera Plamen lidskosti.
10: Já si myslím, že jsme v rámci vedení vlastně byli překvapeni, že pracovníci v sociálních službách nemají vlastní kategorii, protože oni si ji bezesporu zaslouží. Já jsem moc rád, že jsem mohl být u toho.
9: 13 jednotlivců si rozdělilo ceny v 5 kategoriích. 6. ocenění patřilo kolektivu Domova Letokruhy za soudržnost a profesionální přístup.
11: Ta naše práce je mnohdy až za hranice té pracovní povinnosti, protože je to práce srdcem, která je daleko cennější. Já si toho opravdu strašně vážím, že pracuji s takovýma lidma, kteří toto umí a těm lidem pomáhají.
12: Naše práce vlastně šetří státu peníze, protože já zachytím kolikrát takové věci, které by, kdyby ten člověk nepřišel, tak prostě se rozjedu a pak to stojí samozřejmě daleko více.
13: My máme rekordmantku, která je přes 40 let, máme tady k dámu, která je 32 let ve službě, ale to portfolium té činnosti v sociálních službách je velmi rozmanité.
9: Za svou práci kraj odměnil v sále Janáčkovy konzervatoře taky sociální a zdravotní pracovníky. Pracovníky v pobytových zařízeních nebo terénních a ambulantních službách. Michal Slonina, Televize Polar.
0: Fakulta strojního inženýrství Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem se již několik let ve spolupráci s desítkami dalších odborníků zabývá vývojem nano- a mikropovlaků na kovové materiály. Úspěšný výzkum již přinesl několik patentů.
14: Fakulta strojního inženýrství Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem se 4 roky zabývala vývojem a výzkumem v oblasti nových nano- a mikropovlaků na povrchu vybraných kovových materiálů. Do projektu s názvem Nanotech ITI2 se zapojilo několik desítek odborníků, a to nejen z fakulty, ale i z jiných výzkumných institucí a také přímo z praxe.
15: Ta myšlenka vlastně jako taková pramení hlavně z udržitelnosti, protože samozřejmě máme kovové materiály a je nějaká snaha je vlastně ochránit, zlepšit jejich funkční vlastnosti, korozní odolnosti, tepelné stability a tak dále. Takže vlastně myšlenka byla ochránit a zlepšit povrchové vlastnosti materiálů jako takových.
14: Výsledky výzkumu využijí hlavně průmyslové podniky v regionu.
15: Dopad do průmyslu našich výsledků byla třeba v oblasti výroby pneumatik, kdy jsme vlastně navrhli a zapatentovali povlaky, které se aplikují na formy pro výrobu pneumatik, aby měly lepší odolnost, zvládali vícero cyklů a líp se ty vlastně pneumatiky vlastně vyjímaly z těch form.
14: V rámci projektu Univerzita Jana Evangelisty Purkyně nakoupila z Brusu nové specializované vybavení v hodnotě milionů korun, mimo jiné nový elektronový mikroskop a tvrdoměr. Pomohla i dotace z Evropské unie.
15: Evropská unie je naším jakoby velkým partnerem. Ty dotace jsou poměrně vysoké. Uvážíme-li jenom projekt Nanotech, tak vlastně to byl projekt za 56 milionů, kdy evropské fondy nám poskytly 48 milionů, přes 48 milionů, zbytek vlastně byly veřejné zdroje. Takže bez těchto vlastně evropských fondů my bychom nemohli pořídit takhle úžasné přístrojové vybavení.
14: Výzkum v rámci projektu Nanotech ITI2 přinesl hned 3 nové patenty.
15: Vydali se 3 vlastně patenty. Jeden z nich byl právě na nanovrstvy chemické předúpravy teflonové z přídavky nanočástic a další byly 2 patenty na geopolymerní suspenze nanášené na kovové materiály. Takže nejprve je český patent a teď už se překlápí vlastně do mezinárodních přihlášek.
0: Evropská obchodní akademie v Děčíně prošla výraznou, ačkoliv oku na první pohled neviditelnou proměnou. V rámci projektu Konektivita škola nakoupila technologické vybavení, které výrazně zkvalitní a také zpříjemní výuku.
14: Evropská obchodní akademie v Děčíně prošla výraznou, ačkoliv oku na první pohled neviditelnou proměnou. Během 6 měsíců realizovala rozsáhlou modernizaci školní sítě a zkvalitnila vzdělávací infrastrukturu pro práci s digitálními technologiemi.
16: Naše škola byla rekonstruovaná před několika lety, kdy částečně síť byla vybudovaná, ale nebyla tam zajištěna dostatečná bezpečnost, to znamená, že my jsme nenaplňovali standardy konektivity a proto jsme museli přistoupit k té modernizaci, tak abychom standardy naplnili a hlavně my jsme neměli do té doby bezdrátové připojení k dispozici, takže tím projektem se vybudovalo kompletně nové bezdrátové připojení.
17: V rámci projektu Konektivita jsme realizovali kompletní pokrytí naší školy pomocí Wi-Fi sítě. Ta je dostupná pro žáky, mají v požadované stabilitě, rychlosti a zabezpečení, aby ji mohli plně využívat při výuce.
14: Bezdrátové připojení si studenti pochvalují.
18: Předtím to nebylo úplně ideální, občas to padalo, trochu to trvalo, než si nějaké stránky načetly. Teď je to opravdu lepší, je to rychlejší, neseká se to, jde vidět velká změna.
19: Vnímám změnu, protože hlavně studenti, podle mě všichni, můžu souhlasit za všechny studenty v této třídě, že internet je mnohem lepší a že se mnohem lépe pracuje.
20: Já hodně používám mobilní data a teďka, jak máme právě Wi-Fi připojení, tak telefon se méně i vybíjí a máme lepší prostě jakoby obecně připojení na počítačích a hlavně ty telefony, že když něco potřebujeme dělat s telefonem, třeba Kahoot v nějakých hodinách, tak se nám ty telefony tak nevybíjí.
14: V rámci projektu Konektivita škola nakoupila i technologické vybavení, které výrazně zkvalitní a také zpříjemní výuku.
16: V rámci projektu Konektivity byla možnost nakoupit ještě koncová zařízení, to znamená, že my jsme rádi tady tu možnost využili. Nakoupili jsme 2 interaktivní displeje do menších učeben a 3 velké interaktivní tabule potom do učeben větších. Zároveň jsme vybavili 1 počítačovou učebnu a nakoupili jsme i další mobilní zařízení pro zaměstnance školy.
14: Projekt Konektivita stál více než 7 milionů korun.
16: 85% financovala Evropská unie a zbylých 15% potom zřizovatel, tedy Ústecký kraj v našem případě. V tuto chvíli musím říct, že projekt hodnotíme velice pozitivně, protože všechny cíle se podařilo naplnit. Největší radost mám asi z toho, že opravdu máme k dispozici Wi-Fi připojení kompletně ve všech prostorách budovy. Je bezpečné, je dostatečně kvalitní, takže se na ní můžeme spolehnout a můžeme v rámci výuky využívat jak mobilní telefony, tak další mobilní zařízení, které máme v tuhle tu chvíli k dispozici.
14: Evropská obchodní akademie v Děčíně teď i díky projektu Konektivita poskytuje výuku zcela v souladu s trendy 21. století.
0: Loď, která po staletí brázdila Moravu, teď odhaluje i své skryté příběhy. Odborníci v jejím dně našli středověkou sekeru, důležitou stopu, která pomohla určit její stáří. Právě podobné detaily dělají z nenápadného kusu dřeva unikátní archeologický nález. Návštěvníci si navíc mohou expozici v lapidáriu vlastivědného muzea v Olomouci projít bez bariér a některé artefakty si i osahat.
21: Let byla ukryta před zraky veřejnosti. Z muzejního skladu v Chudobíně na Olomoucku do centra města ji přivezlo vlastivědné muzeum Olomouc do lapidária na Denisově ulici. Řeč je o monoxilu historické lodi. Loď byla vyrobena z jednoho kusu kmene, konkrétně dubu. Pochází z 16. století, měří 4 metry a váží zhruba přes 100 kilo.
2: V jejím dně při době nálezu byla objevena středověká, pozdně středověká, raně novověká sekera, takzvaná širočina. To byla první indicie, no a druhou indicii jsme získali cirka před 20 lety, kdy kolegové nechali udělat dendrochronologické datování tohoto monoxilu a zjistili, že strom, ze kterého je vyrobena, tak byl poražen někdy po roce 1532 nebo 1537.
21: Byla objevena v roce 1962 v meandru řečiště Moravy u Hinkova. Do rukou vlastivědného muzea se dostala díky kronikáři z příkaz pana Svozila.
2: Sloužila určitě k přepravě lidí, popřípadě zboží, mohla také sloužit rybářům, přece jenom řeka Morava v té době byla základní zdroj obživy pro spoustu lidí a určitě to mohlo být i dopravní prostředek. Musíme provést základní ošetření, zbavíme jí prachu, konzervátoři rozhodnou, jestli jsou nutné ještě nějaké další úpravy.
21: Loď z Hinkova je druhou, která se na Moravě našla. První keltský monoxil ze 3. století před naším letopočtem byl objeven v 90. letech minulého století na břehu Mohelnického jezera. Nyní jsou oba vzácné artefakty vůbec poprvé společně k vidění pro veřejnost v lapidáriu vlastivědného muzea.
3: Zpřístupňujeme veřejnosti expozici Příběh kamene, kde představujeme ten kámen v několika formách. Kromě příběhu kamene zde představujeme také příběh lodí. Máme mít bezbariérové vstupy pro vozíčkáře. Máme zde několik artefaktů, které je možné si osahat. Jsou opatřeny popiskami v Brailově písmu. A máme tady také některé interaktivní prvky.
21: Unikátní lodě budou k vidění od 1. května až do konce září. Aneta Lindovská, Televize Morava.
0: Zalesněný prostor mezi Vršavou a Frištátem se zaplnil hasičskou technikou. Konalo se tady taktické cvičení hasičských jednotek statutárního města Zlína, zaměřené na vyhledávání pohřešovaných osob. 13 městských jednotek si v praxi vyzkoušelo koordinaci v náročném terénu i nasazení nejmodernější techniky.
22: Pátek 16:30 odpoledne, pro většinu lidí začátek víkendu, pro hasiče ze Zlína a okolí začátek náročného cvičení. Přesně v tento čas dostávají jednotky informaci o pohřešovaných osobách v členitém lese u Vršavy. Do rozsáhlé akce se postupně zapojuje 13 jednotek požární ochrany statutárního města Zlína. Cílem taktického cvičení je maximálně nasimulovat realitu a prověřit koordinaci celkem 96 záchranářů přímo v terénu.
23: Ty taktické cvičení jsou právě proto, aby hasiči, když ne každý rok je nějaké takové cvičení takového charakteru, tak aby jsme si to vyzkoušeli na nečisto, aby věděli, do čeho jdou a aby v podstatě byli lépe skoordinovatelní.
24: Po příjezdu těch jednotek, vlastně když se dostaví vlastně tady do toho prostoru, který je označen jako seřadiště, tak bude proveden nějaký seznámení ze situací. S tím, že ty jednotky se potom vydají do toho lesa a bude se jim to něčím komplikovat. Ať už je to větší hustota toho lesu, ať už je to nějaká oplocenka, ať už je to nějaké jezírko nebo co tam je. A postupně budou nalézat nějaké předměty, které je budou navádět k tomu, že tam jakože někdo je.
22: Během odpoledne si tak jednotky prověřili nejen svou fyzičku, ale procvičili si také taktiku vyhledávání, vyproštění předlékařského ošetření a transportu zraněných osob či orientaci a navigaci v terénu. Klíčovým prvkem byla spolupráce se záchrannou brigádou kinologů z Zlínského kraje a seznámení se s moderní technikou, konkrétně drony s termovizí a speciální terénní čtyřkolkou.
23: A je to asi jedno z prvních cvičení, určitě první cvičení přímo na území města Zlína, kdy právě naše jednotky využívají tady tu kinologickou brigádu a budou nám pomoci právě pohledat v tom terénu.
22: Páteční podvečer ale nebyl jen o práci. Došlo také k ocenění, poděkování a předání čestného uznání panu Josefu Jakubovi, technikovi požární ochrany z oddělení krizového řízení, který odchází do zaslouženého důchodu.
0: Z dnešního týdne v regionech je to vše. Přeji krásný den a těším se na viděnou u dalšího dílu.

0: Krásný den. Vítejte u pořadu Putování v regionech, kde si občas říkáme, proč jsme sem nejeli už dávno. Dneska vás vezmu na místa, která možná znáte z mapy, ale rozhodně ne tak, jak vám je v reportážích ukážeme. Tak si na chvíli odložte plány, zapněte zvědavost a vyrazte se mnou na cestu. Slibuji, že to nebude nuda. V první reportáži se vydáme na Klatovsko, do obce Chudenice, malebného místa spojeného s významným šlechtickým rodem Černínů. Právě ti zde po staletí zanechali výraznou stopu, ať už v podobě památek nebo celkového charakteru obce a jejího okolí. Chudenice dnes lákají nejen historií, ale i krásnou krajinou a klidnou atmosférou, která dává tušit, jak důležité místo kdysi sehrávali. Čeká nás setkání s historií, která je tu stále přítomná na každém kroku.
1: Chudenice na Klatovsku jsou jednou z nejstarších českých osad. Jejich historie je spjata s prastarým šlechtickým rodem, který tu nejen koncem 13. století vznikl, ale nikdy své sídlo nepřenechal jiným majitelům. Zdejší panství nikdy nezměnilo vlastníka, což je rarita v celé střední Evropě.
2: Starý černínský zámek Muzeum Josefa Dobrovského v Chudenicích je kolébkou významného šlechtického rodu Černínů z Chudenic, kterým Chudenice a zdejší panství patřilo téměř 800 let. A to je takový evropský primát.
1: Na zámku najdete dva prohlídkové okruhy. První z nich seznamuje příchozí z historií rodu Černínů i městečka Chudenice.
2: Ukazujeme jim, jak se na takovém zámku za Černínů žilo, co se jedlo, jak se oblékali, jaké byly společenské zvyklosti. Pak je tu druhý prohlídkový okruh Tvrz, který zavede návštěvníky do středověku. My jim představíme místa, která jsou spjatá s tou původní tvrzí. Například jedinou dochovanou obranou baštu uvidí zbrojnici, kuchyni, anebo sklepy, které byly zpřístupněny před několika lety.
1: Dějiny rodu Černínů z Chudenic se začaly kdysi před dávnými časy psát v zámecké černé kuchyni.
3: Podle legendy zde vzniklo jméno Černý Chuděnec. V kdysi dávné době zde nebýval zámek, bývala zde tvrz, která náležela pánům, kteří byli velmi schopní, a toto se nelíbilo ani samotnému králi. Přichází podle legendy domluva v podobě vojska, celá tvrz je vypleněna, každý živý tvor je zabit. Chůva ukrývá potomka pána zdejší tvrze v komín této černé kuchyně a po několika dnech přichází podaný lid oplakávat svého mrtvého pána. Spatřují vše vypálené, rozbořené, živou duše nenalézají. Uslyší pláč a v komínu této černé kuchyně objeví malé miminko chlapce. Celé černé od popela sazí umazané a zvolají: aj Černý Chuděnec, kež by pán Bůh jej ráčil zachovati a on nám dobrým pánem ráčil býti. Černý chlapec od popela sazí byl a započala se zde tedy psát historie jednoho z nejstarších českých šlechtických rodů, Černého Chuděnce, Černína z Chudenic, dnes říkáno Černína z Chudenic. A to je také ten důvod, proč kuchyně je po tolika z těch letech zachována.
1: Zajímavá pověst se také váže k andělskému pokoji, někdejší ložnici Humprechta Jana staršího.
3: Jedné noci zjevil se mu anděl a pravil mu, že třetího dne jej pán Bůh na věčnost povolá. Chce-li odejít z duší smířenou a naprosto čistou, má vykonat i pouť v chrám páně kostel svatého Wolfganga, být vyspovídán z pozemského hříchu a majetek mezi své děti rozdělit. Jak anděl pravil, tak hrabě učinil. Vyspovídán byl, majetek mezi děti rozděliv a třetího dne byl pánem na věčnost ze svého lože povolán. Jeho děti na důkaz onoho zvěstování nechali anděla ve strop vymalovat a od toho času se říká pokoj andělský.
1: V působivých interiérech je všechno vybavení původní. Část přímo odtud, část ze zámku Lázeň, ležícím na okraji Chudenic.
2: Z toho vybavení, které tady je, bychom rádi upozornili také na klavír, na který hrával třeba český hudební skladatel Karel Hašler. Tady složil a poprvé zahrál písničku Po starých zámeckých schodech.
1: K zámku náleží také Muzeum Josefa Dobrovského. Jehož expozice se věnují místním slavným rodákům i osobnostem, které Chudenicko navštěvovali.
2: Naším největším a nejslavnějším rodákem je český básník Jaroslav Kvapil. Ten se narodil přímo u nás na zámku, protože jeho otec tady byl zámeckým lékařem.
3: Tady v této místnosti můžete vidět věci z osobního vlastnictví Jaroslava Kvapila. Jeho pracovní stůl, jeho pověstný holubník, fotografie z osobního alba, fotografie významných herců, hereček, bardů Českého národního divadla, psací stroj, na které vzniklo snad i krásné libretto k opeře Rusalka, krásný pohádkový příběh Princezna Pampeliška, neboť toto vše vzniklo zde v Chudenicích u dnes říkáno Kvapilových jezírek, kde pana doktora Jaroslava Kvapila můza políbila nejvícekrát. Významným rodákem městečka Chudenického je také zakladatel muzea Josefa Dubrovského, pan Adolf Roubal. Byl to významný badatel, vlastivědný pracovník, miloval českou krajinu a miloval samozřejmě i Chudenice. Díky němu také máme krásnou knížku Obrázky ze starých Chudenic, kde jsou nádherně popsané významné mezníky v historii městečka Chudenického.
1: Až si půjdete prohlédnout okolí Chudenic, nezapomeňte navštívit americkou zahradu, založenou kdysi majitelem panství. Na počátku nešlo o arboretum, jaké je tu dnes, ale o školku pro pěstování okrasných dřevin.
4: Dovážely se sem dřeviny z různých částí světa a hodně také právě z Severní Ameriky, takže proto vzniklo to označení americká zahrada. Řada těch dřevin byla u nás vysazena poprvé a oni v podstatě zkoušeli, které ty dřeviny se u nás dokáží uchytit a růst.
1: Uvádí se, že až 250 druhů bylo poprvé vysazeno právě tady. Buk lesní varianta Cristata, pocházející z Francie, je dokonce zdrojovým materiálem pro výsadby v celé republice.
4: Nerozmnožuje se pohlavně, ale jenom roubováním a v podstatě všechny nebo většina výsadeb v České republice pochází právě z jedince, kterého máme tady v americké zahradě. Je to na něm do dneška vidět, protože vlastně ve spodních partích nemá žádné větve, a které byly použity na to roubování. Jedním z našich zajímavých kultivarů je další varianta buku, je to buk lesní kultivar Eugen. Byl pojmenován po Eugenu Karlu Černínovi, zakladateli zahrady. Zajímavý je tím, že je to většinou buky známé jako stromy. Tento buk má keřovitý růst, takže má více kmenů od země. Naším nejzajímavějším stromem je Douglaska tisolestá, která pochází z původních výsadeb z toho roku 1842, takže dneska má něco přes 180 let. Sazenice byla převezena z Hamburku, patří ke třem nejstarším stromům v Evropě, je z nich nejmohutnější, ve výčetní výšce těch stromů se měří těch 130 cm, má téměř 6 metrů od kmene. Výška je o něco menší, než tyto stromy dorůstají, protože před několika lety došlo ke zlomení špičky, to se u těch dřevin stává, ale i přesto je ta výška dneska 37 metrů zhruba. V zahradě můžeme vidět řadu zajímavých listů na stromech, protože se tu pěstují různé kultivary běžných druhů, jako je dub nebo buk, akorát jejich listy vypadají jinak. Máme tady třeba dub celokrajinný, jeho listy na rozdíl od běžného dubu, které mají různě vykrajování, tak ten je úplně hladký. Nebo je tu několik kultivarů obyčejného buku lesního s vykrajovanými listy, s různě pozměněnými listy nebo barevnými variantami.
1: Zajímavým stromem je také dřín květnatý, zvláštní svým stromovitým růstem. Dřín květnatý totiž obvykle bývá keř. Už podle svého jména je nejkrásnější v době květu.
4: Americká zahrada je v současnosti národní přírodní památka a proto se o dřeviny jejich ošetřování stará Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky. Technickou infrastrukturu americké zahrady spravují Lesy České republiky. V loňském roce opravili altánek a vstupní brány.
1: Závěrem si určitě udělejte výšlap na vrch Žďár, kde stojí rozhledna Bolfánek. Je z ní vidět Šumava, Český les a za dobré viditelnosti prý i Alpy. Jde vlastně o věž bývalého kostela zasvěceného svatému Wolfgangovi. Skála, na níž stojí, má prasklinu, která se prý zvětšuje. Až bude tak velká, že jí projde člověk, podle pověsti se otevře brána do pekel. Kámen ze skály má ale údajně léčivé účinky. Z toho je vidět, že nic není jen černé a můžeme věřit v dobré konce.
0: Archeopark Pavlov, otevřený v roce 2016 pod svahy Pavlovských vrchů, představuje jednu z nejvýznamnějších paleolitických lokalit v Evropě, a to sídliště lovců mamutů staré přibližně 30 000 let. Zdejší expozice je unikátně zakomponována do terénu. Většina muzea je pod zemí a nad povrchem se tyčí jen bílá betonová světla, připomínající vápencové skály Pálavy. Co všechno tu můžete vidět a zažít, se dozvíte z naší další reportáže.
5: K výročí 100 let od objevu věstonické Venuše uspořádal Archeopark Pavlov spolu s Moravským zemským muzeem doprovodnou výstavu. Odborným garantem výstavy je Archeologický ústav Akademie věd České republiky, kterému patří pozemek této národní kulturní památky, na kterém se archeopark nachází.
6: Protože je rok 2025, tedy 100 let od objevení věstonické Venuše, tak jsme samozřejmě nechtěli tohle výročí vynechat. Takže jsme připravili společně právě s Moravským zemským muzeem, jež je správce originálu věstonické Venuše, výstavu Druhý život Venuše. Kurátorkou a autorkou toho projektu je doktorka Martina Galetová, právě z Moravského zemského muzea, která vlastně společně s námi dala dohromady výstavu, která ukazuje odraz věstonické Venuše za těch posledních 100 let.
5: Věstonická Venuše ovlivnila společnost. Postupem času se stala symbolem pravěku nejen na našem území. Je to nejstarší keramika na světě, dosud objevená. Je krásným dokladem pravěkého umění, ale je to především technologický zázrak, protože je to poprvé, co se objevilo využití téhle technologie.
6: Tak tu výstavu jsme pojali tak, že jsme nechtěli vynechat ani ten základní příběh o věstonické Venuši, protože když vám chybí kontext, tak pak se těžko představuje ten odraz. Takže jsme využili spolupráce s talentovaným výtvarníkem Vojtou Šedou, který nám vytvořil vlastně tady, co vidíte okolo mě, vlastně takovýhle velkoformátový komiks.
5: Celá výstava je hodně interaktivní. Snaha byla co nejvíce odstranit skleněné překážky a poskytnout divákovi co nejvíce interakce s výstavou.
6: Zrovna dneska jsme přidávali na náš velký interaktivní stůl další prvky. Občas přijde někdo i z návštěvníků, že by rád přispěl, takže jsme rádi, že můžeme takhle jako růst a že nám stůl nakonec do konce sezóny bude stačit, protože výstava bude vlastně jenom do 30. listopadu, takže snad se sem vejdeme. Nicméně kromě toho, že teda se koná tato výstava, tak to samozřejmě dalo i základ nové sbírce, která bude v muzeu vlastně střádána v rámci nové historie, kde skutečně založíme sbírku těchto předmětů, které budou inspirovány Venuší.
5: V Pavlovském archeoparku můžete samozřejmě navštívit i stálou expozici, která vám poskytne ucelenou představu o životě lovců na našem území, a to přímo na místě, kde žili. Jan Kruba, Televize Brno 1.
0: Dendrologická zahrada v Průhonicích se opět rozáří barvami jara. Od 28. dubna do 17. května tu rozkvete více než 140 odrůd tulipánů, včetně unikátní kolekce těch černých. Květinové záhony najdete přímo podél hlavního okruhu zahrady, takže si je můžete pohodlně vychutnat během procházky. Výstavu navíc doplní informační tabule, které přiblíží zajímavosti o pěstování i šlechtění těchto oblíbených květin. Na jihu Čech se vydáme na hrad Rožmberk, kde ožívá Bukojské rodové muzeum. Návštěvníci tu mohou nahlédnout do života šlechtického rodu, který výrazně ovlivnil historii regionu, a projít si expozice přibližující jejich každodennost i společenské postavení. Hrad tak nabízí nejen působivou architekturu a výhledy na Vltavu, ale i živý návrat do minulosti, který stojí za to zažít.
7: Od 5. dubna mohou návštěvníci hradu Rožmberk obdivovat Bukvojské rodové muzeum v Novém Hávu. Výraznou proměnou získaly pokoje v prvním patře zpět svou podobu, tak jak je navrhl v polovině 19. století hrabě Jiří Jan Jindřich Bukvoj. Prvním krokem bylo obnovení původní barevnosti sálů, které probíhalo v předchozích 5 letech.
8: My jsme věděli podle dobových vyobrazeních i podle restaurátorských sond, že ty místnosti nebyly bílé, bílé nebo béžové, tak jak jsme je v posledních desetiletích našim návštěvníkům prezentovali. Takže jsme se mohli pustit do práce a v průběhu zimních měsíců, kdy není návštěvnický provoz, tak jsme si mohli dovolit tedy zavřít, pustit sem restaurátora a jednotlivé místnosti se nám najednou vylouply v krásných pestrých barvách.
7: Hrad Rožumberk byl jako muzeum návštěvníkům zpřístupněn už v polovině 19. století a brzy se stal oblíbeným turistickým cílem. Díky historickým pramenům, kvašům, akvarelům Rudolfa von Alta a dobovým snímkům bylo možné jednotlivým místnostem navrátit jejich původní vzhled.
8: V době, kdy Jiří Jan Jindřich, hrabě Jiří Jan Jindřich budoval muzeum, tak vlastně tomu muzeu dal i naprosto promyšlenou ideologickou náplň. Každá z místností byla věnována určitému slavnému období historie rodu Bukvoj a nebo významným osobnostem. Takže každá místnost nesla svůj příběh a myslím, že jsme udělali hodně na tom, abychom ty příběhy do interiéru hradu Rožmberka zase vrátili.
7: Pokoje muzea byly vybaveny množstvím starožitností, které hrabě nakupoval osobně nebo prostřednictvím svých zástupců ve Vídni, Norimberku nebo Řezně. Návštěvníkům se poprvé představí i historické artefakty, které byly po desetiletí uloženy v depozitářích a některé z nich stále čekají na restaurátorský zásah.
8: Často jsme pracovali i s tím, že ty předměty byly vystavovány

0: Hrabě Jiří Jan Jindřich Bukvoj měl své rodové muzeum promyšlené do posledního detailu a vlastně my jsme se snažili s co největším respektem tu jeho myšlenku a ty jeho plány naplnit.
1: Jedinou místností, která nebyla reinstalací dotčena, je tento rytířský sál. Ten zůstal zachován ve své manýristické podobě. V rámci Bukvojovského muzea býval původně označován jako sál předků. Jehož výzdobu tvořily portréty členů rodu Bukvoj a na příbornicích bylo vystaveno mnoho drobných uměleckých předmětů.
0: Zatím jsme se s odborníky, se kterými jsme tedy spolupracovali na přípravě expozice, shodli na tom, že budeme prezentovat rytířský sál tedy v podobě začátku 17. století a v rámci přebudování té expozice jsme jej vlastně nechali v té nejčistší možné podobě. Takže jsme jej zbavili některých kusů nábytku a prezentujeme jej návštěvníkům takto syrově.
1: Symbolickým vrcholem prohlídky rodového muzea je Křižácká galerie, kde můžete vidět i dobovou fotografii hraběte Jiřího Jana Jindřicha Bukvoje.
0: Zde chtěl Jiří Jan Jindřich Bukvoj poukázat na také jedno velké historické téma rodu Longeval Bukvoj, na téma rytířství, protože jeho předkové se účastnili také křížových výprav a vlastně to byla doba, ke které vzhlížel Jiří Jindřich s velkou úctou, tak tuto místnost právě zasvětil rytířským výpravám. Tady na těch portrétech jsou králové, vojevůdci křížových výprav a pod jejich velením se účastnili právě i příslušníci rodu Bukvoj Longeval.
1: Návštěvníci mají možnost prozkoumat další prohlídkové trasy hradu Rožmberk, jako jsou soukromé pokoje rodu Bukvojů ve druhém patře nebo středověká věž Jakobínka, která je dnes už jediným pozůstatkem zaniklého horního rožmberského hradu.
0: Jakobínka se stala pro návštěvníky atraktivním cílem. Když výjdou nahoru po 169 schodech, tak vlastně se dostanou až na ten ochoz, takže užijí si určitě krásné pohledy na okolí Rožmberka. A my se s návštěvníky chceme, seznámit také s historií věže a samozřejmě nechceme opominout i tu rekonstrukci, která byla mimořádně zajímavá. Možná můžu připomenout, že se odehrávala za pomoci dobových technologií. Pracovalo se se dřevem, které bylo vytěženo v místních lesích. Možná si někteří vzpomenou na lešení, ve kterém Jakobínka byla několik let a vlastně na vrcholu té helmice byl jeřáb, pomocí kterého se nahoru transportoval materiál, jeřáb na lidský pohon.
1: Prohlídkové trasy jsou v dubnu zpřístupněny v pátek, v sobotu a v neděli ve vybraných časech. Od května jsou pak otevřené denně mimo pondělí. Cena vstupného zůstává stejná.
2: A to je pro dnešek všechno. Pokud jste dostali chuť vyrazit, splnili jsme plán. A jestli ne, tak to asi znamená, že se budeme muset příště snažit ještě víc. Díky, že jste cestovali s námi. Těším se na vás zase příště u putování v regionech. Do té doby se mějte krásně.

Dnešní díl bude věnován nemocničnímu areálu na Bulovce. Tady na kopci v katastru Pražské Libně stával původně usedlost Bulovka. Ta už dnes neexistuje, ale na tomhle místě potom byl postaven rokokový zámeček, kterému se říká Rokoska, a ten tady stojí do dneška, je tady za mnou a je dnes součástí nemocnice. Ten zámeček na konci 19. století sloužil jako vychovatelná mravně narušené mládeže, a protože kapacitně nestačil, tak v sousedství zámečku byla postavena nová budova a na tu se teď půjdeme podívat. Teď jsme se přesunuli kousek od toho rokokového zámečku a za mnou je velká budova takzvané nové vychovatelny, která byla postavena v letech 1905 až 1907 v neorokokovém stylu. Architektem této budovy byl Jan Kříženecký. To byl bratr profesora Rudolfa Kříženeckého, známého pražského

architekta a mimo jiné taky propagátor filmařství. Ta budova nové vychovatelny je velice výraznou dominantou této části Prahy a je viditelná ze všech stran. Nemocnice na Bulovce se začala budovat v první dekádě 20. století. Vznikla vlastně z podnětu městského hygienika doktora Františka Procházky, který mimo jiné stál taky za zástavbou hradčanských bastionů, o níž jsme už dříve mluvili. První objekt, který tady vyrostl, vyprojektoval městský architekt František Velich v roce 1910. A to je ta malá budova, která je za mnou. Byla postavena v secesním stylu. K největšímu rozmachu areálu nemocnice na Bulovce došlo na počátku 20. let. Hlavní město Praha pověřilo městský stavební úřad, aby vyprojektoval několik pavilonů, které potom byly postaveny v první polovině 20. let a které vlastně tvoří jakési jádro nemocnice na Bulovce do dneška. Projektanty těch pavilonů ve stylu Art Deco byli architekti městského stavebního úřadu Vladislav Martínek, Vratislav Hota a Mečislav Petrů. Na nejvyšším bodě kopce na Bulovce se nachází stavba, která tady byla postavena v roce 1927 podle projektu pražského architekta Karla Roštíka. Byl to původně pavilon TBC, to bylo téma, které bylo tehdy velmi aktuální, ale později těch pacientů s touto nemocí ubývalo, takže dnes ten pavilon slouží jako interna nemocnice na Bulovce. Ve 30. letech byla nemocnice na Bulovce rozšířena o 3 další pavilony. Ty byly postaveny v tehdy módním funkcionalistickém stylu, to znamená s hladkými fasádami, s rovnými střechami. Jeden z těch pavilonů vidíte tady právě za mnou, to je infekční pavilon nemocnice na Bulovce. Ten projektovali architekti městského stavebního úřadu Lhota a Petrů. Další byl radiologický pavilon od architekta Nevoleho a na ten třetí nejhezčí se půjdeme podívat. My se rozloučíme u asi nejzajímavějšího, nejcennějšího pavilonu celého areálu nemocnice na Bulovce. Ten projektoval architekt Jan Rosůlek, někdejší člen Devětsilu. Je ve stylu funkcionalismu, ale použil tady architekt také poprvé barevnou kombinaci, což v té době nebylo obvyklé. Kuriozní je, že sám byl přitom barvoslepý. Nejzajímavější je samozřejmě to nízké křídlo, které vybíhá z budovy dermatovenerologického pavilonu s takovým pilovitým motivem na průčelí, tak aby všechny ty pokoje byly obráceny ke sluníčku. Areál nemocnice na Bulovce je nesmírně zajímavý z architektonického hlediska i proto, že tady máme zastoupeny vlastně všechny styly moderní architektury 20. století, od historismu přes secesi, modernu až po funkcionalismus. Stavilo se samozřejmě i po druhé světové válce. V 50. letech potom byla nemocnice zestátněna

Dobrý den, milí diváci. Já bych vás ráda přivítala v zoologické a botanické zahradě města Plzně, konkrétně v pavilonu Tajemný svět afrických nočních i denních savců, a to konkrétně před expozicí kaloňů plavých. Kaloni plaví jsou savci řádu letounů a my je tady v zoologické zahradě chováme společně s osináky africkými. Není to jediný letoun, který obývá naši zoologickou zahradu, a konkrétně od kaloňů máme tři druhy: kaloně plavé, kaloně rodrigéské a kaloně egyptské. Jak můžete vidět, je to poměrně početná skupina. Během roku i z mláďaty tady máme kolem 50 jedinců a každý rok se nám pravidelně rozmnožují. Kaloň plaví je březí 120 dnů, což je na takhle malého savce poměrně dlouhá doba, a mládě prvních několik měsíců visí stále na matce. Stará se o něj pouze výlučně jeho matka a to mládě se první týdny vůbec nepouští, je trvale na matce, která ho kojí, i s ním lítá, funguje s ním úplně přirozeně. Vzhledem k tomu, že tyto kolonie jsou tak početné, tak mají ve volné přírodě velký problém s lovením kvůli páchaným škodám na ovocných stromech. S tím souvisí, že se tedy živí ovocem, listy, pupeny, květy. Krmíme je dvakrát denně. Krmíme je ráno ještě předtím, než se na nočním pavilonu zhasne světlo, a odpoledních hodinách za běžného nočního režimu, a dostávají kromě směsi ovoce a zeleniny také listovou zeleninu, různé druhy melounů. Spoustu lidí, kteří nám projdou přes pavilon, tak se zde zastaví s tím, že tady lítají netopíři. Netopíři jsou kosmopolitně rozšíření, žijí na celém světě a živí se hmyzem. Kaloni se živí ovocem nebo plody obecně. A další rozdíl mezi těmito druhy je ten, že netopíři jsou známí tím, že se v noci řídí echolokací, kdežto naši kaloni se řídí zrakem, mají velmi velké oči v porovnání s netopíry.

0: Dobrý den, vážení diváci. Vítáme vás u dnešního vysílání. Mám pro vás připravený pestrý program plný zajímavých pořadů. Zůstaňte s námi, čeká nás spousta zábavy a informací.
1: Patnáct let poté, stejná místa, stejné tváře, jen o pár šedivých vlasů víc. Plzeňské fotbalové legendy se v neděli 19. dubna znovu setkali u příležitosti výročí odzisku historického titulu.
2: Trošku nostalgie. Musím říct, že to uběhlo jako voda těch 15 let a jsem rád, že taková akce vůbec vznikla a že můžeme zaspomínat na ten začátek, kdy to tady všechno startovalo v Plzni.
1: Samotné setkání zahájili tehdejší mistři ligy prohlídkou kabiny a následně společným obědem v areálu plzeňského pivovaru.
3: Nostalgie neskutečný. Zrovna jsme říkali, že jsme jako spolu seděli 3 hodiny a že bychom spolu potřebovali sedět 3 dny, protože těch zážitků z toho je neskutečně. Kéž bychom se mohli potkávat takhle každý rok a vždycky si vzpomenout na to, jaký to bylo.
1: Fanoušci se mohli s Pavlem Vrbou, Pavlem Horvátem, Davidem Limberským a dalšími setkat na více než hodinové autogramiádě. O podpis nebo fotku s nimi byl obrovský zájem.
4: Autogramiáda se nedá zpomenout, protože zájemců je fakt spousta. Budeme muset zažít později zápas, anebo my tam nebudeme.
1: Velké emoce zaplavily trávník před úvodním hvizdem zápasu 30. ligového kola mezi Viktorií a Pardubicemi. Plzeňské legendy sklidily při slavnostním nástupu bouřlivé ovace. Ty vůbec největší pak dva klíčoví strůjci zázraku. Tehdejší kapitán Pavel Horvát a kouč Pavel Vrba.
5: El Capitano! Pavel Horvát!
6: Hlavní trenér FC Viktorie Plzeň.
7: Úžasný a celkově celá akce se mi moc líbí. Ten nástup tak byl hodně emotivní. Spolu jsme si to užili a já jsem strašně rád, že tohle můžu být součástí.
1: Současná sestava Viktorie nastoupila do výročního zápasu v unikátních retrosadách bez jmenovek na zádech, přesně tak, jak se hrálo tenkrát. Pomyslnou sladkou tečku za celým vzpomínkovým dnem ale duel nepřinesl. Západočeši nakonec na Pardubice nestačili a prohráli 0-1. Z Plzně pro televizi ZAK Marie Osvaldová.
8: Letošní zimní sezóna byla v plzeňském kraji z pohledu silničářů mimořádně náročná a zároveň nejdražší za posledních 6 let. Správa a údržba silnic za údržbu komunikací 2. a 3. třídy zaplatila přes 290 milionů korun. Časté mrazy, sněhové srážky i náledí vedly k nadprůměrnému nasazení techniky. Nejkritičtější byl leden s rekordní spotřebou posypové soli a téměř nepřetržitými výjezdy. Silničáři během zimy ošetřili stovky tisíc kilometrů silnic a spotřebovali tisíce tun materiálu.
9: Speciálních sběrných nádob na kov bylo dosud po městě málo a muselo k ním vyjíždět samostatné popelářské auto, což nebylo efektivní. Teď proto Plzeň zavádí systém společného sběru plechovek a skla, protože následné přetřídění je velmi jednoduché.
10: Společně jako ty střepy, hliník také recyklovatelný a ty zpracovatelé odpadu ze skla nebo skleněného odpadu umí z toho z té změti vyndavat uzávěry, víčka a tak dále a tímto způsobem budou schopni izolovat i ty plechovky, řekněme všechen ten hliníkový odpad a dávat to stranou a dále recyklovat, stejně tak jako ty střepy, které zbydou.
9: Na nápoje v plechovkách si na západě Čech zvykáme stále víc. Jen plzeňský pivovar teď prodává 22% své produkce právě v plechovkách, zatímco ještě před 15 lety to bylo jen mezi 2 a 5%.
11: Hliník je nekonečně recyklovatelný bez toho, aby došlo k nějakým ztrátám, takže v případě například recyklovatelných plechovek trvá 60 dní od vlastní recyklace k výrobě nového produktu.
9: I proto rozhodně má cenu plechovky třídit, protože jde o materiál plně recyklovatelný.
12: Tyhle ty kovové a zejména hliníkové obaly jsou lehké, recyklovatelné a jejich zatížení pro životní prostředí je relativně nízké, nebo de facto není žádné. Takže by to chtělo, aby ty lidé sami svým chováním prostě toto preferovali. Já myslím, že tady je velké pole pro jakékoliv informativní kampaně.
10: My jsme odhadli, že ten nárůst sběru kovového odpadu bude zhruba o 350 tun navíc za rok.
9: Stejně jako dosud samozřejmě můžeme plechovky a další kov odevzdávat ve sběrných dvorech, ale nově je tedy možné vhazovat je také do zelených popelnic a kontejnerů. Z Plzně Jonáš Novotný, televize ZAK.
8: Bílá hora v Plzni se připravuje na velkou dopravní zkoušku. Od pondělí 4. května se kvůli pokračující rekonstrukci nakonec zcela uzavře ulice 28. října všem vozidlům. Výjimku budou mít autobusy a sanitky. Pro místní to znamená velké komplikace, které se ale oproti původnímu plánu zkrátí. Pokud by zůstal zachován částečný průjezd, silnice by se opravovala o 2 měsíce déle.
1: Dříve místo, kterému se lidé raději vyhýbali. Dnes cíl milovníků výběrové kávy. V plzeňských Skloňanech skončila neobvyklá proměna. Nevzhledné a léta uzavřené veřejné záchodky se díky investici 3. městského obvodu proměnily v moderní kavárnu.
13: Mám velikou radost z toho, jak se ten prostor proměnil, jak kavárna funguje. Ještě větší radost mám z toho, že děti z mateřské školky nám jí přišly pomoci oficiálně otevřít. No a protože těch dětských prvků tu není tolik a protože mě to nandavání zmrzliny moc nešlo, tak slibuju, že přidáme ještě herní prvek kuchyňku, kde bude pultík, kde děti budou moc trénovat.
1: Pro místní obyvatele byl doposud tento prostor spíše trnem v oku.
14: Mě hrozně těší, že jsme vlastně dokázali vytvořit takový hezký místo a já doufám, že to bude i přirozeným místem setkávání prostě rodin s dětmi, protože co si budeme povídat, i předchozí veřejné záchody byly spíš místem setkávání uživatelů drog a narkomanů.
1: Slavnostní otevření zpestřilo vystoupení dětí ze 70. mateřské školy.
15: Pro děti a jejich učitelky a ostatní tak jsme měli připraveno 100 porcí zmrzliny a měli na výběr jahodovou, čokoládovou a vanilkovou.
1: Kavárna dostala název Olivka Café. I když se nachází v místě v bývalých záchodků, hygiena a moderní design jsou tu na prvním místě. Původní podzemní prostory nyní slouží jako technické zázemí, sklady a samozřejmě nové toalety pro hosty.
16: Tohle místo bylo jedinečné v tom, že jak je vidět, tak vlastně je mezi stromama, vlastně v zelení. A když jsme sem přišli prvně, tak de facto tady byla jenom vlastně tráva, koukali komínky a zaplývaný schody vlastně někam do sklepa, kde ty veřejné záchodky v minulosti byly. Šli jsme tou cestou, aby jsme to rozsvítili.
1: Největší výzvou pro zhotovitele byly zemní práce.
17: Na začátku tady stály bývalé veřejné záchodky, které byly ponořeny pod úrovní terénu a bylo potřeba je celé odkopat a odizolovat, aby tam nevznikaly další problémy s vodou.
1: Kavárna by se měla stát živým komunitním místem. Provozovatelé tak plánují pořádání speciálních akcí.
18: První akci máme vlastně na 1. máje, oslavu 1. máje a slavnostní otevření terásky. Budeme mít provoz do 10 hodin večer přes celé léto. Bude tady živá hudba, nějaké letní drinky a takhle oslavíme vlastně 1. máj.
1: Proměna záchodku na kavárnu za více než 12 milionů korun trvala 9 měsíců a bude aspirovat na jednu z cen v soutěži Stavba roku Plzeňského kraje. Z Plzně pro televizi ZAK, Maria Osvaldová.
8: V Chebu se bude vyrábět 25 000 automobilů ročně. Na tiskové konferenci, která se konala minulý týden v Chebu, se poprvé představil zástupce Mercedes-Benz Truck, aby vedení města i Karlovarského kraje seznámil s myšlenkou vytvoření závodu na výrobu aut. Ten nabídne příležitost pro kvalifikované zaměstnance především z řad místních občanů. Stavba závodu by měla odstartovat začátkem příštího roku a první vozidla by mohla vyjet do konce tohoto desetiletí. Společnost Daimler Truck působí na celosvětovém trhu již 130 let a vyrábí nákladní automobily, včetně těch bezemisních.
9: Každoročně se městský obvod Plzeň 4 domluví s provozovatelem poutě, aby se na jedno dopoledne atrakce rozjeli pro místní děti a na kolotoče nebo houpačky mohli i ti, kteří by se třeba jinak na pouť nedostali.
19: Já mám velkou radost, že jsme zase po roce mohli přivítat dobravecké děti přímo tady na pouti. Je tady více než 500 dětí, které tady točíme, jsou to děti z našich školek, jsou to děti ze stacionáře, který je u nás na Dobravce, jsou to i děti tady z základní a mateřské školy pro slabozraké a asi všichni vidí, že se tady baví, takže mě to dělá velkou radost.
20: Pouť u svatého Jiří je krásná mladá tradice, která k našemu obvodu už patří dlouhá léta. Děti jsou nadšené, můžou se tady povozit na spoustě atrakcí. Já jsem byl hned první den s dětmi, já mám dvě děti a moc jsme si to jako užili.
9: Pro děti z mateřských školek je zážitek o to lepší, že jsou na atrakcích sami, bez rodičů, se svými kamarády a o to větší dobrodružství na pouti prožívají.
21: Mně se nejvíc líbí tenhle kolotoč.
0: Mně se líbila tam ta loď.
21: Mně se nejvíc líbilo na pouti autíčka.
22: Mně se líbil ta šedonej hlad.
23: A dneska už se ty děti moc nebojí. V podstatě čím jsou menší, tak tím jsou odvážnější. A nejoblíbenější asi taková ta klasika autodrom a lítací labutě, slony. To zůstává tak nějak stejný.
9: V rámci spolupráce městského obvodu s pořadateli poutě nabízí letos Doubravka i jednu novinku.
20: Letos máme novinku, máme parkovací odstavnou plochu, která je kousek vedle čističky, takže je možné až 100 aut odstavit zde a dojít vlastně jenom pěší cestou sem.
9: Spolupráci si pochvalují i provozovatele atrakcí, kteří se na stejné místo vrací už víc než 40 let.
23: Je to největší pouť v plzeňském kraji a řekl bych, že je velmi oblíbená, jak u nás, tak u návštěvníků. Jsme tu do neděle 26. Přes týden jsme tu od 3 do 9 a o víkendu jsme tu od 10 do 10.
9: Pro pořadatele i vedení obvodu je největší odměnou nadšení malých dětí, které bylo vidět a slyšet všude kolem a všichni bez rozdílu věku si možnost svezení zadarmo užili.
19: Běží to tady už 10 let, takže my v té hezké praxi pokračujeme a děkujeme panu Lagernovi za to.
9: Pouti u svatého Jiří by hlavně v pátek a sobotu mělo přát i počasí, a tak se tu dětský smích a výskot bude jistě ozývat i v dalších dnech. Z Dubravky Jonáš Novotný, Televize ZAK.

0: Krásný den, vítám vás u pořadu Týden v regionech. I tentokrát se ohlédneme za tím, co se přihodilo v uplynulých dnech. Oblastní nemocnice Rychnov nad Kněžnou má nový multioborový pavilon s urgentním příjmem. Jde o jednu z nejzásadnějších investic posledních let, která výrazně mění úroveň nemocniční péče v celém regionu.
1: Pětipodlažní pavilon soustřeďuje klíčová oddělení na jedno místo, což umožní rychlejší diagnostiku i efektivnější léčbu. Operační sály, chirurgie, ortopedie, jednotky intenzivní péče, ARO, to vše je součástí jednoho moderního celku.
2: Je to přelomový okamžik, je to to, na co ta nemocnice čekala v podstatě od svého vzniku, protože ten vývoj se nikdy nezastaví ani v medicíně a myslím si, že se dočkala a zase tu nemocnici to nastartovalo na dalších desítky let dopředu.
1: Ostrý provoz zahájí pavilon na přelomu dubna a května. Nový urgentní příjem umožní rychlé třídění pacientů podle závažnosti jejich stavu a okamžité zahájení léčby.
3: Já myslím, že takovou nemocnici by určitě záviděli hlavně pražské nemocnice, nebo že tam máme ten projekt nové nemocnice a když vidím, jak vypadá Bulovka, nebo Královské Vinohrady, nebo Karlák, nebo Tomajerka, tak toto je absolutně špička. Takže já si myslím, že Královéhradecký kraj má skvělou strategii investic.
1: Stavební práce v rychnovské nemocnici zahájil Královéhradecký kraj před 3 lety.
4: Je to především zlepšení nejenom dostupnosti péče, ale i kvality té vlastně urgentní péče.
5: Zvenku si řeknete, že je ta budova taková klasická, nemocniční, ale zevnitř opravdu na vás působí velice příjemně a myslím si, že ti pacienti i zaměstnanci to velice ocení.
1: Náklady na vybudování pavilonu přesáhly 1 miliardu korun. Multioborový pavilon má nemocnici posunout mezi nejlépe vybavená zdravotnická zařízení v regionu. Patrik Andejsek, Televize V1.
0: Kaviár. Symbol luxusu a výjimečné gastronomie. Delikatisa, která se obvykle objevuje jen při slavnostních příležitostech, má ale své místo i v Česku. Fakulta rybářství a ochrany vod Jihočeské univerzity ho vyrábí šetrným způsobem bez usmrcení ryb a s důrazem na přirozenou chuť i maximální čerstvost. Jak taková výroba probíhá a čím je český kaviár výjimečný, ukáže následující reportáž.
6: Kaviár je známý jako luxusní potravina, delikatesa. Jikry jeseterů se dostávají na talíře při výjimečných příležitostech. Kaviár je spojován s vysokou gastronomií. Největším producentem na světě je Čína. Kvalitní kaviár, vyznačující se čistým složením, jemnou chutí a mimořádnou čerstvostí, produkuje také Fakulta rybářství a ochrany vod Jihočeské univerzity.
7: V Česku kaviár téměř nikdo neprodukuje. Další jeho unikátní věc je ta, že je získáván způsobem, který vlastně neusmrtí danou samici. Tahle metoda je velice šetrná.
6: Kaviár tu tedy získávají z jedné ryby opakovaně po několik let. Velký důraz kladou na co nejpřirozenější chuť, nepoužívají konzervační látky nebo různé zlepšovače a vyrábí ho s velmi nízkým obsahem soli. Do zpracovny se dostává co nejčerstvější a jeho příprava spočívá v několika důležitých krocích. Úplným základem je důkladné promytí.
7: Ikry od umřelí tak jsou lehčí a tím pádem vyplavou nahoru, šlupky taky. Tenhle krok se opakuje několikrát, třeba 12krát, 10krát, záleží vlastně na kvalitě těch ikr.
8: Naše fakulta ve Vodňanech v rybářském genetickém centru chová několik druhů jeseterů. A z těchto jeseterů získáváme eticky ikry pro produkci kaviáru, který má velký potenciál. A tímto bychom se rádi zaměřili na vyšší produkci, aby vlastně bylo možné náš kaviár ochutnat ve vybraných restauracích nebo například na některém z připravovaných veletrhů.
6: Už tradičně je možné ho ochutnat na výstavě Země živitelka nebo při výlovu rybníku Rožumberk. Koupit ho lze na e-shopu rybářské fakulty. Spotřební doba je od 0,5 do 1 roku. Je balený v krabičkách po 40 gramech.
7: Produkce kaviáru na naší zpracovně je jedna z našich priorit. Každý rok produkujeme dvakrát s tím, že se snažíme, aby vlastně ten produkt byl co nejkvalitnější. Celá výroba kaviáru od získání jiker z našeho generačního jedna ve Vodňanech je v naší režii po samotné zpracování a distribuci.
6: Fakulta rybářství a ochrany vod Jihočeské univerzity ukazuje, že nejde jen o výjimečnou surovinu, ale také o poctivou práci, přesnost, zkušenost a odpovědný přístup. A produkt, jakým je kaviár, známý jako potravina už od středověku, může dnes zároveň nést hodnoty jako šetrnost a respekt k tomu, z čeho vzniká.
0: Sál Janáčkovy konzervatoře v Ostravě hostil slavnostní předávání cen Plamen lidskosti. Moravskoslezský kraj na slavnostním večeru ocenil osobnosti i kolektiv pracující v sociálních službách.
9: Sportovce a zdravotní sestry oceňuje Moravskoslezský kraj už několik let. Letos poprvé se vedení rozhodlo ocenit taky pracovníky v sociálních službách v rámci gala večera Plamen lidskosti.
10: Já si myslím, že jsme v rámci vedení vlastně byli překvapeni, že pracovníci v sociálních službách nemají vlastní kategorii, protože oni si bezesporu zaslouží. A já jsem moc rád, že jsem mohl být u toho.
9: 13 jednotlivců si rozdělilo ceny v 5 kategoriích. 6. ocenění patřilo kolektivu Domova Letokruhy za soudržnost a profesionální přístup.
11: Ta naše práce je mnohdy až za hranice té pracovní povinnosti, protože je to práce srdcem, která je daleko cennější. Já si toho opravdu strašně vážím, že pracuji s takovýma lidma, kteří toto umí a těm lidem pomáhají.
12: Naše práce vlastně šetří státu peníze, protože já zachytím kolikrát takové věci, které by, kdyby ten člověk nepřišel, tak prostě se rozjedou a pak to stojí samozřejmě daleko více.
13: My máme rekordmantku, která je přes 40 let, máme tady k dámu, která je 32 let ve službě, ale to portfolium té činnosti v sociálních službách je velmi rozmanité.
9: Za svou práci kraj odměnil v sále Janáčkovy konzervatoře taky sociální a zdravotní pracovníky, pracovníky v pobytových zařízeních, nebo terénních a ambulantních službách. Michal Slonina, Televize Polar.
0: Fakulta strojního inženýrství Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem se již několik let ve spolupráci s desítkami dalších odborníků zabývá vývojem nano- a mikropovlaků na kovové materiály. Úspěšný výzkum již přinesl několik patentů.
14: Fakulta strojního inženýrství Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem se 4 roky zabývala vývojem a výzkumem v oblasti nových nano- a mikropovlaků na povrchu vybraných kovových materiálů. Do projektu s názvem Nanotech ITI2 se zapojilo několik desítek odborníků, a to nejen z fakulty, ale i z jiných výzkumných institucí a také přímo z praxe.
15: Ta myšlenka vlastně jako taková pramení hlavně z udržitelnosti, protože samozřejmě máme kovové materiály a je nějaká snaha je vlastně ochránit, zlepšit ty funkční vlastnosti, korozní odolnosti, tepelné stability a tak dále. Takže vlastně myšlenka byla ochránit a zlepšit povrchové vlastnosti materiálů jako takových.
14: Výsledky výzkumu využijí hlavně průmyslové podniky v regionu.
15: Dopad do průmyslu našich výsledků byla třeba v oblasti výroby pneumatik, kdy jsme vlastně navrhli a zapatentovali povlaky, které se aplikují na formy pro výrobu pneumatik, aby měly lepší odolnost, zvládali více cyklů a líp se ty vlastně pneumatiky vlastně vyjímaly z těch form.
14: V rámci projektu Univerzita Jana Evangelisty Purkyně nakoupila z Brusu nové specializované vybavení v hodnotě milionů korun, mimo jiné nový elektronový mikroskop a tvrdoměr. Pomohla i dotace z Evropské unie.
15: Evropská unie je naším jakoby velkým partnerem. Ty dotace jsou poměrně vysoké. Uvážíme-li jenom projekt Nanotech, tak vlastně to byl projekt za 56 milionů, kdy evropské fondy nám poskytly 48 milionů, přes 48 milionů, zbytek vlastně byly veřejné zdroje. Takže bez těchto vlastně evropských fondů my bychom nemohli pořídit takhle úžasné přístrojové vybavení.
14: Výzkum v rámci projektu Nanotech ITI2 přinesl hned 3 nové patenty.
15: Vydali se 3 vlastně patenty. Jeden z nich byl právě na nanovrstvy chemické předúpravy teflonové z přídavky nanočástic a další byly 2 patenty na geopolymerní suspenze nanášené na kovové materiály. Takže nejprve je český patent a teď už se překlápí vlastně do mezinárodních přihlášek.
0: Evropská obchodní akademie v Děčíně prošla výraznou, ačkoliv oku na první pohled neviditelnou proměnou. V rámci projektu Konektivita škola nakoupila technologické vybavení, které výrazně zkvalitní a také zpříjemní výuku.
14: Evropská obchodní akademie v Děčíně prošla výraznou, ačkoliv oku na první pohled neviditelnou proměnou. Během 6 měsíců realizovala rozsáhlou modernizaci školní sítě a zkvalitnila vzdělávací infrastrukturu pro práci s digitálními technologiemi.
16: Naše škola byla rekonstruovaná před několika lety, kdy částečně síť byla vybudovaná, ale nebyla tam zajištěna dostatečná bezpečnost, to znamená, že my jsme nenaplňovali standardy konektivity a proto jsme museli přistoupit vlastně k té modernizaci, tak abychom standardy naplnili a hlavně jsme neměli do té doby bezdrátové připojení k dispozici, takže tím projektem se vybudovalo kompletně nové bezdrátové připojení.
17: V rámci projektu Konektivita jsme realizovali kompletní pokrytí naší školy pomocí Wi-Fi sítě. Ta je dostupná pro žáky, mají v požadované stabilitě, rychlosti a zabezpečení, aby ji mohli plně využívat při výuce.
14: Bezdrátové připojení si studenti pochvalují.
18: Předtím to nebylo úplně ideální, občas to padalo, trochu to trvalo, než si nějaké stránky načetly. Teď je to opravdu lepší, je to rychlejší, neseká se to, jde vidět velká změna.
19: Vnímám změnu, protože hlavně studenti, podle mě všichni, můžu souhlasit za všechny studenty v této třídě, že internet je mnohem lepší a že se mnohem lépe pracuje.
20: Já hodně používám mobilní data a teďka, jak máme právě Wi-Fi připojení, tak telefon se méně i vybíjí a máme lepší prostě jakoby obecně připojení na počítačích a hlavně ty telefony, že když něco potřebujeme dělat s telefonem, třeba Kahoot v nějakých hodinách, tak se nám ty telefony tak nevybíjí.
14: V rámci projektu Konektivita škola nakoupila i technologické vybavení, které výrazně zkvalitní a také zpříjemní výuku.
16: V rámci projektu Konektivity byla možnost nakoupit ještě koncová zařízení, to znamená, že my jsme rádi tady tu možnost využili. Nakoupili jsme 2 interaktivní displeje do menších učeben a 3 velké interaktivní tabule potom do učeben větších. Zároveň jsme vybavili 1 počítačovou učebnu a nakoupili jsme i další mobilní zařízení pro zaměstnance školy.
14: Projekt Konektivita stál více než 7 milionů korun.
16: 85% financovala Evropská unie a zbylých 15% potom zřizovatel, tedy Ústecký kraj v našem případě. V tuto chvíli musím říct, že projekt hodnotíme velice pozitivně, protože všechny cíle se podařilo naplnit. Největší radost mám asi z toho, že opravdu máme k dispozici Wi-Fi připojení kompletně ve všech prostorách budovy, je bezpečné, je dostatečně kvalitní, takže se na ně můžeme spolehnout a můžeme v rámci výuky využívat jak mobilní telefony, tak další mobilní zařízení, které máme v tuhle tu chvíli k dispozici.
14: Evropská obchodní akademie v Děčíně teď i díky projektu Konektivita poskytuje výuku zcela v souladu s trendy 21. století.
0: Loď, která po staletí brázdila Moravu, teď odhaluje i své skryté příběhy. Odborníci v jejím dně našli středověkou sekeru, důležitou stopu, která pomohla určit její stáří. Právě podobné detaily dělají z nenápadného kusu dřeva unikátní archeologický nález. Návštěvníci si navíc mohou expozici v lapidáriu vlastivědného muzea v Olomouci projít bez bariér a některé artefakty si i osahat.
21: Čtyři a 60 let byla ukryta před zraky veřejnosti. Z muzejního skladu v Chudobíně na Olomoucku do centra města ji přivezlo vlastivědné muzeum Olomouc do lapidária na Denisově ulici. Řeč je o monoxilu historické lodi. Loď byla vyrobena z jednoho kusu kmene, konkrétně dubu. Pochází z 16. století, měří 4 metry a váží zhruba přes 100 kilo.
2: V jejím dně při době nálezu byla objevena středověká, pozdně středověká, raně novověká sekera, takzvaná širočina. To byla první indicie, no a druhou indicii jsme získali cirka před 20 lety, kdy kolegové nechali udělat dendrochronologické datování tohoto monoxilu a zjistili, že strom, ze které je vyrobena, tak byl poražen někdy po roce 1532 nebo 1537.
21: Byla objevena v roce 1962 v meandru řečiště Moravy u Hinkova. Do rukou vlastivědného muzea se dostala díky kronikáři z Příkaz, pana Svozila.
2: Sloužila určitě k přepravě lidí, popřípadě zboží, mohla také sloužit rybářům, přece jenom řeka Morava v té době byla základní zdroj obživy pro spoustu lidí a určitě to mohlo být i dopravní prostředek. Musíme provést základní ošetření, zbavíme jí prachu, konzervátoři rozhodnou, jestli jsou nutné ještě nějaké další úpravy.
21: Loď z Hinkova je druhou, která se na Moravě našla. První keltský monoxil ze 3. století před naším letopočtem byl objeven v 90. letech minulého století na břehu Mohelnického jezera. Nyní jsou oba vzácné artefakty vůbec poprvé společně k vidění pro veřejnost v lapidáriu vlastivědného muzea.
3: Zpřístupňujeme veřejnosti expozici Příběh kamene, kde představujeme ten kámen v několika formách. Kromě příběhu kamene zde představujeme také příběh lodí. Máme mít bezbariérové vstupy pro vozíčkáře. Máme zde několik artefaktů, které je možné si osahat. Jsou opatřeny popiskami v Brailově písmu. A máme tady také některé interaktivní prvky.
21: Unikátní lodě budou k vidění od 1. května až do konce září. Aneta Lindovská, Televize Morava.
0: Zalesněný prostor mezi Vršavou a Frištátem se zaplnil hasičskou technikou. Konalo se tady taktické cvičení hasičských jednotek statutárního města Zlína, zaměřené na vyhledávání pohřešovaných osob. 13 městských jednotek si v praxi vyzkoušelo koordinaci v náročném terénu i nasazení nejmodernější techniky.
22: Pátek 16:30 odpoledne, pro většinu lidí začátek víkendu, pro hasiče ze Zlína a okolí začátek náročného cvičení. Přesně v tento čas dostávají jednotky informaci o pohřešovaných osobách v členitém lese u Vršavy. Do rozsáhlé akce se postupně zapojuje 13 jednotek požární ochrany statutárního města Zlína. Cílem taktického cvičení je maximálně nasimulovat realitu a prověřit koordinaci celkem 96 záchranářů přímo v terénu.
23: Ty taktické cvičení jsou právě proto, aby hasiči, když ne každý rok je nějaké takové cvičení takového charakteru, tak aby jsme si to vyzkoušeli na nečisto. Aby věděli, do čeho jdou a aby v podstatě byli lépe skoordinovatelní.
24: Po příjezdu těch jednotek, vlastně když se dostaví vlastně tady do toho prostoru, který je označen jako seřadiště, tak bude proveden nějaký seznámení ze situací. S tím, že ty jednotky se potom vydají do toho lesa a bude se jim to něčím komplikovat. Ať už je to větší hustota toho lesu, ať už je to nějaká uplocenka, ať už je to nějaké jezírko nebo co tam je. A postupně budou nalézat nějaké předměty, které je budou navádět k tomu, že tam jakože někdo je.
25: Přijeme jednotka, hranice 100 a upravit tvar, přijem.
22: Během odpoledne si tak jednotky prověřili nejen svou fyzičku, ale procvičili si také taktiku vyhledávání, vyproštění před lékařského ošetření a transportu zraněných osob či orientaci a navigaci v terénu. Klíčovým prvkem byla spolupráce se záchrannou brigádou kinologů z Zlínského kraje a seznámení se s moderní technikou, konkrétně drony s termovizí a speciální terénní čtyřkolkou.
23: A je to asi jedno z prvních cvičení, určitě první cvičení přímo na území města Zlína, kdy právě naše jednotky využívají tady tu kinologickou brigádu a budou nám pomoci právě kohledat v tom terénu.
22: Páteční podvečer ale nebyl jen o práci. Došlo také k ocenění, poděkování a předání čestného uznání panu Josefu Jakubovi, technikovi požární ochrany z oddělení krizového řízení, který odchází do zaslouženého důchodu.
0: Z dnešního týdne v regionech je to vše. Přeji krásný den a těším se na viděnou u dalšího dílu.

0: Krásný den. Vítejte u pořadu Putování v regionech, kde si občas říkáme, proč jsme sem nejeli už dávno. Dneska vás vezmu na místa, která možná znáte z mapy, ale rozhodně ne tak, jak vám je v reportážích ukážeme. Tak si na chvíli odložte plány, zapněte zvědavost a vyrazte se mnou na cestu. Slibuji, že to nebude nuda. V první reportáži se vydáme na Klatovsko, do obce Chudenice, malebného místa spojeného s významným šlechtickým rodem Černínů. Právě ti zde po staletí zanechali výraznou stopu, ať už v podobě památek nebo celkového charakteru obce a jejího okolí. Chudenice dnes lákají nejen historií, ale i krásnou krajinou a klidnou atmosférou, která dává tušit, jak důležité místo kdysi sehrávali. Čeká nás setkání s historií, která je tu stále přítomná na každém kroku.
1: Chudenice na Klatovsku jsou jednou z nejstarších českých osad. Jejich historie je spjata s prastarým šlechtickým rodem, který tu nejen koncem 13. století vznikl, ale nikdy své sídlo nepřenechal jiným majitelům. Zdejší panství nikdy nezměnilo vlastníka, což je rarita v celé střední Evropě.
2: Starý černínský zámek Muzeum Josefa Dobrovského v Chudenicích je kolébkou významného šlechtického rodu Černínů z Chudenic, kterým Chudenice a zdejší panství patřilo téměř 800 let. A to je takový evropský primát.
1: Na zámku najdete dva prohlídkové okruhy. První z nich seznamuje příchozí z historií rodu Černínů i městečka Chudenice.
2: Ukazujeme jim, jak se na takovém zámku za Černínů žilo, co se jedlo, jak se oblékali, jaké byly společenské zvyklosti. Pak je tu druhý prohlídkový okruh tvrz, který zavede návštěvníky do středověku. My jim představíme místa, která jsou spjatá s tou původní tvrzí. Například jedinou dochovanou obranou baštu uvidí zbrojnici, kuchyni, anebo sklepy, které byly zpřístupněny před několika lety.
1: Dějiny rodu Černínů z Chudenic se začaly kdysi před dávnými časy psát v zámecké černé kuchyni.
3: Podle legendy zde vzniklo jméno Černý Chuděnec. V kdysi dávné době zde nebýval zámek, bývala zde tvrz, která náležela pánům, kteří byli velmi schopní, a toto se nelíbilo ani samotnému králi. Přichází podle legendy domluva v podobě vojska, celá tvrz je vypleněna, každý živý tvor je zabit. Chůva ukrývá potomka pána zdejší tvrze v komín této černé kuchyně a po několika dnech přichází podaný lid oplakávat svého mrtvého pána. Spatřují vše vypálené, rozbořené, živou duše nenalézají. Uslyší pláč a v komínu této černé kuchyně objeví malé miminko chlapce. Celé černé od popela sazí umazané a zvolají: aj Černý Chuděnec, kež by pán Bůh jej ráčil zachovat ji a on nám dobrým pánem ráčil býti. Černý chlapec od popela sazí byl a započala se zde tedy psát historie jednoho z nejstarších českých šlechtických rodů, Černého Chuděnce, Černína z Chudenic, dnes říkáno Černína z Chudenic. A to je také ten důvod, proč kuchyně je po tolika z těch letech zachována.
1: Zajímavá pověst se také váže k andělskému pokoji, někdejší ložnici Humprechta Jana staršího.
3: Jedné noci zjevil se mu anděl a pravil mu, že třetího dne jej pán Bůh na věčnost povolá. Chce-li odejít z duší smířenou a naprosto čistou, má vykonat i pouť v chrám páně kostel svatého Wolfganga, být vyspovídán z pozemského hříchu a majetek mezi své děti rozdělit. Jak anděl pravil, tak hrabě učinil. Vyspovídán byl, majetek mezi děti rozděliv, a třetího dne byl pánem na věčnost ze svého lože povolán. Jeho děti na důkaz onoho zvěstování nechali anděla ve strop vymalovat a od toho času se říká pokoj andělský.
1: V působivých interiérech je všechno vybavení původní. Část přímo odtud, část ze zámku Lázeň, ležícím na okraji Chudenic.
2: Z toho vybavení, které tady je, bychom rádi upozornili také na klavír, na který hrával třeba český hudební skladatel Karel Hašler. Tady složil a poprvé zahrál písničku Po starých zámeckých schodech.
1: K zámku náleží také Muzeum Josefa Dobrovského. Jehož expozice se věnují místním slavným rodákům i osobnostem, které Chudenicko navštěvovali.
2: Naším největším a nejslavnějším rodákem je český básník Jaroslav Kvapil. Ten se narodil přímo u nás na zámku, protože jeho otec tady byl zámeckým lékařem.
3: Tady v této místnosti můžete vidět věci z osobního vlastnictví Jaroslava Kvapila, jeho pracovní stůl, jeho pověstný holubník, fotografie z osobního alba, fotografie významných herců, hereček, bardů Českého národního divadla, psací stroj, na které vzniklo snad i krásné libretto k opeře Rusalka, krásný pohádkový příběh princezna Pampeliška, neboť toto vše vzniklo zde v Chudenicích u dnes říkáno Kvapilových jezírek, kde pana doktora Jaroslava Kvapila múza políbila nejvíce kráte. Významným rodákem městečka Chudenického je také zakladatel muzea Josefa Dubrovského, pan Adolf Roubal. Byl to významný badatel, vlastivědný pracovník, miloval českou krajinu a miloval samozřejmě i Chudenice. Díky němu také máme krásnou knížku Obrázky ze starých Chudenic, kde jsou nádherně popsané významné mezníky v historii městečka Chudenického.
1: Až si půjdete prohlédnout okolí Chudenic, nezapomeňte navštívit americkou zahradu, založenou kdysi majitelem panství. Na počátku nešlo o arboretum, jaké je tu dnes, ale o školku pro pěstování okrasných dřevin.
4: Dovážely se sem dřeviny z různých částí světa a hodně také právě z Severní Ameriky, takže proto vzniklo to označení americká zahrada. Řada těch dřevin byla u nás vysazena poprvé a oni v podstatě zkoušeli, které ty dřeviny se u nás dokáží uchytit a růst.
1: Uvádí se, že až 250 druhů bylo poprvé vysazeno právě tady. Buk lesní varianta Cristata, pocházející z Francie, je dokonce zdrojovým materiálem pro výsadby v celé republice.
4: Nerozmnožuje se pohlavně, ale jenom roubováním a v podstatě všechny, nebo většina, valná většina výsadeb v České republice pochází právě z jedince, kterého máme tady v americké zahradě. Je to na něm do dneška vidět, protože vlastně ve spodních partích nemá žádné větve, a které byly použity na to roubování. Jedním z našich zajímavých kultivarů je další varianta buku, je to buk lesní kultivar Evžen. Byl pojmenován po Evženu Karlu Černínovi, zakladateli zahrady. Zajímavý je tím, že je to většinou buky známé jako stromy. Tento buk má keřovitý růst, takže má více kmenů od země. Naším nejzajímavějším stromem je Douglaska tisolestá, která pochází z původních výsadeb z toho roku 1842, takže dneska má něco přes 180 let. Sazenice byla přivezena z Hamburku, patří ke třem nejstarším stromům v Evropě, je z nich nejmohutnější, ve výčetní výšce těch stromů se měří těch 130 cm, má téměř 6 metrů od kmene, výška je o něco menší, než tyto stromy dorůstají, protože před několika lety došlo ke zlomení špičky, to se u těch dřevin stává, ale i přesto je ta výška dneska 37 metrů zhruba. V zahradě můžeme vidět řadu zajímavých listů na stromech, protože se tu pěstují různé kultivary běžných druhů, jako je dub nebo buk, akorát jejich listy vypadají jinak. Máme tady třeba dub celokrajinný, jeho listy na rozdíl od běžného dubu, které mají různě vykrajování, tak ten je úplně hladký. Nebo je tu několik kultivarů obyčejného buku lesního s vykrajovanými listy, s různě pozměněnými listy nebo barevnými variantami.
1: Zajímavým stromem je také dřín květnatý, zvláštní svým stromovitým růstem. Dřín květnatý totiž obvykle bývá keř. Už podle svého jména je nejkrásnější v době květu.
4: Americká zahrada je v současnosti národní přírodní památka a proto se o dřeviny jejich ošetřování stará Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky. Technickou infrastrukturu americké zahrady spravují Lesy České republiky. V loňském roce opravili altánek a vstupní brány.
1: Závěrem si určitě udělejte výšlap na vrch Žďár, kde stojí rozhledna Bolfánek. Je z ní vidět Šumava, český les a za dobré viditelnosti prý i Alpy. Jde vlastně o věž bývalého kostela zasvěceného svatému Wolfgangovi. Skála, na níž stojí, má prasklinu, která se prý zvětšuje. Až bude tak velká, že jí projde člověk, podle pověsti se otevře brána do pekel. Kámen ze skály má ale údajně léčivé účinky. Z toho je vidět, že nic není jen černé a můžeme věřit v dobré konce.
0: Archeopark Pavlov, otevřený v roce 2016 pod svahy Pavlovských vrchů, představuje jednu z nejvýznamnějších paleolitických lokalit v Evropě, a to sídliště lovců mamutů staré přibližně 30 000 let. Zdejší expozice je unikátně zakomponována do terénu. Většina muzea je pod zemí a nad povrchem se tyčí jen bílá betonová světla, připomínající vápencové skály Pálavy. Co všechno tu můžete vidět a zažít, se dozvíte z naší další reportáže.
5: K výročí 100 let od objevu věstonické Venuše uspořádal Archeopark Pavlov spolu s Moravským zemským muzeem doprovodnou výstavu. Odborným garantem výstavy je Archeologický ústav Akademie věd České republiky, kterému patří pozemek této národní kulturní památky, na kterém se archeopark nachází.
6: Protože je rok 2025, tedy 100 let od objevení věstonické Venuše, tak jsme samozřejmě nechtěli tohle výročí vynechat. Takže jsme připravili společně právě s Moravským zemským muzeem, jež je správce originálu věstonické Venuše, výstavu Druhý život Venuše. Kurátorkou a autorkou toho projektu je doktorka Martina Galetová právě z Moravského zemského muzea, která vlastně společně s námi dala dohromady výstavu, která ukazuje odraz věstonické Venuše za těch posledních 100 let.
5: Věstonická Venuše ovlivnila společnost. Postupem času se stala symbolem pravěku nejen na našem území. Je to nejstarší keramika na světě, dosud objevená. Je krásným dokladem pravěkého umění, ale je to především technologický zázrak, protože je to poprvé, co se objevilo využití téhle technologie.
6: Tak tu výstavu jsme pojali tak, že jsme nechtěli vynechat ani ten základní příběh o věstonické Venuši, protože když vám chybí kontext, tak pak se těžko představuje ten odraz. Takže jsme využili spolupráce s talentovaným výtvarníkem Vojtou Šedou, který nám vytvořil vlastně tady, co vidíte okolo mě, vlastně takovýhle velkoformátový komiks.
5: Celá výstava je hodně interaktivní. Snaha byla co nejvíce odstranit skleněné překážky a poskytnout divákovi co nejvíce interakce s výstavou.
6: Zrovna dneska jsme přidávali na náš velký interaktivní stůl další prvky. Občas přijde někdo i z návštěvníků, že by rád přispěl, takže jsme rádi, že můžeme takhle jako růst a že nám stůl nakonec do konce sezóny bude stačit, protože výstava bude vlastně jenom do 30. listopadu, takže snad se sem vejdeme. Nicméně kromě toho, že teda se koná tato výstava, tak to samozřejmě dalo i základ nové sbírce, která bude v muzeu vlastně střádána v rámci nové historie, kde skutečně založíme sbírku těchto předmětů, které budou inspirovány Venuší.
5: V Pavlovském archeoparku můžete samozřejmě navštívit i stálou expozici, která vám poskytne ucelenou představu o životě lovců na našem území, a to přímo na místě, kde žili. Jan Kruba, televize Brno 1.
0: Dendrologická zahrada v Průhonicích se opět rozáří barvami jara. Od 28. dubna do 17. května tu rozkvete více než 140 odrůd tulipánů, včetně unikátní kolekce těch černých. Květinové záhony najdete přímo podél hlavního okruhu zahrady, takže si je můžete pohodlně vychutnat během procházky. Výstavu navíc doplní informační tabule, které přiblíží zajímavosti o pěstování i šlechtění těchto oblíbených květin. Na jihu Čech se vydáme na hrad Rožmberk, kde ožívá Bukojské rodové muzeum. Návštěvníci tu mohou nahlédnout do života šlechtického rodu, který výrazně ovlivnil historii regionu, a projít si expozice přibližující jejich každodennost i společenské postavení. Hrad tak nabízí nejen působivou architekturu a výhledy na Vltavu, ale i živý návrat do minulosti, který stojí za to zažít.
7: Od 5. dubna mohou návštěvníci hradu Rožmberk obdivovat Bukvojské rodové muzeum v Novém Hávu. Výraznou proměnou získaly pokoje v prvním patře zpět svou podobu, tak jak je navrhl v polovině 19. století hrabě Jiří Jan Jindřich Bukvoj. Prvním krokem bylo obnovení původní barevnosti sálů, které probíhalo v předchozích 5 letech.
8: My jsme věděli podle dobových vyobrazeních i podle restaurátorských sond, že ty místnosti nebyly bílé, bílé nebo béžové, tak jak jsme je v posledních desetiletích našim návštěvníkům prezentovali. Takže jsme se mohli pustit do práce a v průběhu zimních měsíců, kdy není návštěvnický provoz, tak jsme si mohli dovolit tedy zavřít, pustit sem restaurátora a jednotlivé místnosti se nám najednou vyloupily v krásných pestrých barvách.
7: Hrad Rožumberk byl jako muzeum návštěvníkům zpřístupněn už v polovině 19. století a brzy se stal oblíbeným turistickým cílem. Díky historickým pramenům, kvašům, akvarelům Rudolfa von Alta a dobovým snímkům bylo možné jednotlivým místnostem navrátit jejich původní vzhled.
8: V době, kdy Jiří Jan Jindřich, hrabě Jiří Jan Jindřich budoval muzeum, tak vlastně tomu muzeu dal i naprosto promyšlenou ideologickou náplň. Každá z místností byla věnována určitému slavnému období historie rodu Bukvoj a nebo významným osobnostem. Takže každá místnost nesla svůj příběh a myslím, že jsme udělali hodně na tom, abychom ty příběhy do interiéru hradu Rožmberka zase vrátili.
7: Pokoje muzea byly vybaveny množstvím starožitností, které hrabě nakupoval osobně nebo prostřednictvím svých zástupců ve Vídni, Norimberku nebo Řezně. Návštěvníkům se poprvé představí i historické artefakty, které byly po desetiletí uloženy v depozitářích a některé z nich stále čekají na restaurátorský zásah.
8: Často jsme pracovali i s tím, že ty předměty byly vystaveny v jiných místnostech, v jiných části těch místností a teprve v okamžiku, kdy jsme je vrátili na své původní místo, tak vlastně ty předměty daly smysl. Že najednou jsme zjistili, že jsou osvětlovány přirozeným světlem z oken a že se najednou rozzářily. Takže opravdu hrabě Jiří Jan Jindřich Bukvoj měl své rodové muzeum promyšlené do posledního detailu.

0: Utvořili portréty členů rodu Bukvoj a na příbornicích bylo vystaveno mnoho drobných uměleckých předmětů.
1: Zatím jsme se s odborníky, se kterými jsme tedy spolupracovali na přípravě expozice, shodli na tom, že budeme prezentovat rytířský sál v podobě začátku 17. století a v rámci přebudování té expozice jsme jej vlastně nechali v té nejčistší možné podobě. Takže jsme ji zbavili některých kusů nábytku a prezentujeme jej návštěvníkům takto syrově.
0: Symbolickým vrcholem prohlídky Rodového muzea je Křižácká galerie, kde můžete vidět i dobovou fotografii hraběte Jiřího Jana Jindřicha Bukvoje.
1: Zde chtěl Jiří Jan Jindřich Bukvoj poukázat na také jedno velké historické téma rodu Longeval Bukvoj, na téma rytířství, protože jeho předkové se účastnili také křížových výprav a vlastně to byla doba, ke které vzhlížel Jiří Jindřich s velkou úctou, tak tuto místnost právě zasvětil rytířským výpravám. Tady na těch portrétech jsou králové, vojevůdci křížových výprav a pod jejich velením se účastnili právě i příslušníci rodu Bukvoj Longeval.
0: Návštěvníci mají možnost prozkoumat další prohlídkové trasy hradu Rožmberk, jako jsou soukromé pokoje rodu Bukvojů ve druhém patře nebo středověk věž Jakobínka, která je dnes už jediným pozůstatkem zaniklého horního rožmberského hradu.
1: Jakobínka se stala pro návštěvníky atraktivním cílem. Když výjdou nahoru po 169 schodech, tak vlastně se dostanou až na ten ochoz, takže užijí si určitě krásné pohledy na okolí Rožmberka. A my se s návštěvníky chceme seznámit také s historií věže a samozřejmě nechceme opominout i tu rekonstrukci, která byla mimořádně zajímavá. Možná můžu připomenout, že se odehrávala za pomoci dobových technologií. Pracovalo se se dřevem, které bylo vytěženo v místních lesích. Možná si někteří vzpomenou na lešení, ve kterém Jakobínka byla několik let a vlastně na vrcholu té helmice byl jeřáb, pomocí kterého se nahoru transportoval materiál, jeřáb na lidský pohon.
0: Prohlídkové trasy jsou v dubnu zpřístupněny v pátek, v sobotu a v neděli ve vybraných časech. Od května jsou pak otevřené denně mimo pondělí. Cena vstupného zůstává stejná.
2: A to je pro dnešek všechno. Pokud jste dostali chuť vyrazit, splnili jsme plán. A jestli ne, tak to asi znamená, že se budeme muset příště snažit ještě víc. Díky, že jste cestovali s námi. Těším se na vás zase příště u putování v regionech. Do té doby se mějte krásně.

Dnešní díl bude věnován nemocničnímu areálu na Bulovce. Tady na kopci v katastru Pražské Libně stával původně usedlost Bulovka. Ta už dnes neexistuje, ale na tomhle místě potom byl postaven rokokový zámeček, kterému se říká Rokoska, a ten tady stojí do dneška, je tady za mnou a je dnes součástí nemocnice. Ten zámeček na konci 19. století sloužil jako vychovatelná mravně narušené mládeže, a protože kapacitně nestačil, tak v sousedství zámečku byla postavena nová budova a na tu se teď půjdeme podívat. Teď jsme se přesunuli kousek od toho rokokového zámečku a za mnou je velká budova takzvané nové vychovatelny, která byla postavena v letech 1905 až 1907 v neorokokovém stylu. Architektem této budovy byl Jan Kříženecký. To byl bratr profesora Rudolfa Kříženeckého, známého pražského architekta a mimo jiné taky propagátor filmařství. Ta budova nové vychovatelny je velice výraznou dominantou této části Prahy a je viditelná ze všech stran. Nemocnice na Bulovce se začala budovat v první dekádě 20. století. Vznikla vlastně z podnětu městského hygienika doktora Františka Procházky, který mimo jiné stál taky za zástavbou hradčanských bastionů, o níž jsme už dříve mluvili.

První objekt, který tady vyrostl, vyprojektoval městský architekt František Velik v roce 1910. A to je ta malá budova, která je za mnou. Byla postavena v secesním stylu. K největšímu rozmachu areálu nemocnice na Bulovce došlo na počátku 20. let. Hlavní město Praha pověřilo městský stavební úřad, aby vyprojektoval několik pavilonů, které potom byly postaveny v první polovině 20. let a které vlastně tvoří jakési jádro nemocnice na Bulovce do dneška. Projektanty těch pavilonů ve stylu Art Deco byli architekti městského stavebního úřadu Vladislav Martínek, Vratislav Hota a Mečislav Petrů. Na nejvyšším bodě kopce na Bulovce se nachází stavba, která tady byla postavena v roce 1927 podle projektu pražského architekta Karla Roštíka. Byl to původně pavilon TBC, to bylo téma, které bylo tehdy velmi aktuální, ale později těch pacientů s touto nemocí ubývalo, takže dnes ten pavilon slouží jako interna nemocnice na Bulovce. Ve 30. letech byla nemocnice na Bulovce rozšířena o 3 další pavilony. Ty byly postaveny v tehdy módním funkcionalistickém stylu, to znamená s hladkými fasádami, s rovnými střechami. Jeden z těch pavilonů vidíte tady právě za mnou, to je infekční pavilon nemocnice na Bulovce. Ten projektovali architekti městského stavebního úřadu Lhota a Petrů. Další byl radiologický pavilon od architekta Nevoleho a na ten třetí nejhezčí se půjdeme podívat. My se rozloučíme u asi nejzajímavějšího, nejcennějšího pavilonu celého areálu nemocnice na Bulovce. Ten projektoval architekt Jan Rosůlek, někdejší člen 9silu. Je ve stylu funkcionalismu, ale použil tady architekt také poprvé barevnou kombinaci, což v té době nebylo obvyklé. Kuriozní je, že sám byl přitom barvoslepý. Nejzajímavější je samozřejmě to nízké křídlo, které vybíhá z budovy dermatovenerologického pavilonu s takovým pilovitým motivem na průčelí, tak aby všechny ty pokoje byly obráceny ke sluníčku. Areál nemocnice na Bulovce je nesmírně zajímavý z architektonického hlediska i proto, že tady máme zastoupeny vlastně všechny styly moderní architektury 20. století, od historismu přes secesi, modernu až po funkcionalismus. Stavilo se samozřejmě i po druhé světové válce. V 50. letech potom byla nemocnice zestátněna.

Dobrý den, milí diváci. Já bych vás ráda přivítala v zoologické a botanické zahradě města Plzně, konkrétně v pavilonu Tajemný svět afrických nočních i denních savců, a to konkrétně před expozicí Kaloňů plavých. Kaloňi plaví jsou savci řádu letounů a my je tady v zoologické zahradě chováme společně s osináky africkými. Není to jediný letoun, který obývá naši zoologickou zahradu, a konkrétně od kaloňů máme tři druhy: kaloně plavé, kaloně rodriguezské a kaloně egyptské. Jak můžete vidět, je to poměrně početná skupina. Během roku i z mláďaty tady máme kolem 50 jedinců a každý rok se nám pravidelně rozmnožují. Kaloň plaví je březí 120 dnů, což je na takhle malého savce poměrně dlouhá doba, a mládě prvních několik měsíců visí stále na matce. Stará se o něj pouze výlučně jeho matka a to mládě se první týdny vůbec nepouští, je trvale na matce, která ho kojí, i s ním lítá, funguje s ním úplně přirozeně. Vzhledem k tomu, že tyto kolonie jsou tak početné, tak mají ve volné přírodě velký problém s lovením kvůli páchaným škodám na ovocných stromech. S tím souvisí, že se tedy živí ovocem, listy, pupeny, květy. Krmíme je dvakrát denně. Krmíme je ráno ještě předtím, než se na nočním pavilonu zhasne světlo, a odpoledních hodinách za běžného nočního režimu, a dostávají kromě směsi ovoce a zeleniny také listovou zeleninu, různé druhy melounů. Spoustu lidí, kteří nám projdou přes pavilon, tak se zde zastaví s tím, že tady lítají netopíři. Netopíři jsou kosmopolitně rozšíření, žijí na celém světě a živí se hmyzem. Kaloni se živí ovocem nebo plody obecně. A další rozdíl mezi těmito druhy je ten, že netopíři jsou známí tím, že se v noci řídí echolokací, kdežto naši kaloni se řídí zrakem, mají velmi velké oči v porovnání s netopíry.

0: Dobrý den, vážení diváci. Vítáme vás u dnešního vysílání. Mám pro vás připravený pestrý program plný zajímavých pořadů. Zůstaňte s námi, čeká nás spousta zábavy a informací.
1: Patnáct let poté, stejná místa, stejné tváře, jen o pár šedivých vlasů víc. Plzeňské fotbalové legendy se v neděli 19. dubna znovu setkali u příležitosti výročí odzisku historického titulu.
2: Trošku nostalgie. Musím říct, že to uběhlo jako voda těch 15 let a jsem rád, že taková akce vůbec vznikla a že můžeme zaspomínat na ten začátek, kdy to tady všechno startovalo v Plzni.
1: Samotné setkání zahájili tehdejší mistři ligy prohlídkou kabiny a následně společným obědem v areálu plzeňského pivovaru.
3: Nostalgie nespíveční. Zrovna jsme říkali, že jsme jako spolu seděli 3 hodiny a že bychom spolu potřebovali sedět 3 dny, protože těch zážitků z toho je neskutečně. Kéž bychom se mohli potkávat takhle každý rok a vždycky si vzpomenout na to, jaký to bylo.
1: Fanoušci se mohli s Pavlem Vrbou, Pavlem Horvátem, Davidem Limberským a dalšími setkat na více než hodinové autogramiádě. O podpis nebo fotku s nimi byl obrovský zájem.
4: Autogramiáda se nedá zpomenout, protože zájemců je fakt spousta. Buď budeme muset zažít později zápas, anebo my tam nebudeme.
1: Velké emoce zaplavily trávník před úvodním hvizdem zápasu 30. ligového kola mezi Viktorií a Pardubicemi. Plzeňské legendy sklidily při slavnostním nástupu bouřlivé ovace. Ty vůbec největší pak dva klíčoví strůjci zázraku. Tehdejší kapitán Pavel Horvát a kouč Pavel Vrba.
5: El capitano! Pavel Horvát!
6: Hlavní trenér FC Viktorie Plzeň.
7: To úžasný a celkově celá akce se mi moc líbí. Ten nástup tak byl hodně emotivní. Spolu jsme si to užili a já se strašně rád, že tohle můžu být součástí.
1: Současná sestava Viktorie nastoupila do výročního zápasu v unikátních retrosadách bez jmenovek na zádech, přesně tak, jak se hrálo tenkrát. Pomyslnou sladkou tečku za celým vzpomínkovým dnem ale duel nepřinesl. Západu Češi nakonec na Pardubice nestačili a prohráli 0-1. Z Plzně pro televizi ZAK Marie Osvaldová.
8: Letošní zimní sezóna byla v plzeňském kraji z pohledu silničářů mimořádně náročná a zároveň nejdražší za posledních 6 let. Správa a údržba silnic za údržbu komunikací 2. a 3. třídy zaplatila přes 290 milionů korun. Časté mrazy, sněhové srážky i náledí vedly k nadprůměrnému nasazení techniky. Nejkritičtější byl leden s rekordní spotřebou posypové soli a téměř nepřetržitými výjezdy. Silničáři během zimy ošetřili stovky tisíc kilometrů silnic a spotřebovali tisíce tun materiálu.
9: Speciálních sběrných nádob na kov bylo dosud po městě málo a muselo k ním vyjíždět samostatné popelářské auto, což nebylo efektivní. Teď proto Plzeň zavádí systém společného sběru plechovek a skla, protože následné přetřídění je velmi jednoduché.
10: Společně jako ty střepy, hliník také recyklovatelný a ty zpracovatelé odpadu ze skla nebo skleněného odpadu umí z toho té změti vyndavat uzávěry, víčka a tak dále a tímto způsobem budou schopni izolovat i ty plechovky, řekněme všechen ten hliníkový odpad a dávat to stranou a dále recyklovat, stejně tak jako ty střepy, které zbydou.
9: Na nápoje v plechovkách si na západě Čech zvykáme stále víc. Jen plzeňský pivovar teď prodává 22% své produkce právě v plechovkách, zatímco ještě před 15 lety to bylo jen mezi 2 a 5%.
11: Hliník je nekonečně recyklovatelný bez toho, aby došlo k nějakým ztrátám, takže v případě například recyklovatelných plechovek trvá 60 dní od vlastní recyklace k výrobě nového produktu.
9: I proto rozhodně má cenu plechovky třídit, protože jde o materiál plně recyklovatelný.
12: Tyhle ty kovové a zejména hliníkové obaly jsou lehké, recyklovatelné a jejich zatížení pro životní prostředí je relativně nízké, nebo de facto není žádné. Takže by to chtělo, aby ty lidé sami svým chováním prostě toto preferovali. Já myslím, že tady je velké pole pro jakékoliv informativní kampaně.
10: My jsme odhadli, že ten nárůst sběru kovového odpadu bude zhruba o 350 tun navíc za rok.
9: Stejně jako dosud samozřejmě můžeme plechovky a další kov odevzdávat ve sběrných dvorech, ale nově je tedy možné vhazovat je také do zelených popelnic a kontejnerů. Z Plzně Jonáš Novotný, televize ZAK.
8: Bílá hora v Plzni se připravuje na velkou dopravní zkoušku. Od pondělí 4. května se kvůli pokračující rekonstrukci nakonec zcela uzavře ulice 28. října všem vozidlům. Výjimku budou mít autobusy a sanitky. Pro místní to znamená velké komplikace, které se ale oproti původnímu plánu zkrátí. Pokud by zůstal zachován částečný průjezd, silnice by se opravovala o 2 měsíce déle.
1: Dříve místo, kterému se lidé raději vyhýbali. Dnes cíl milovníků výběrové kávy. V plzeňských Skloňanech skončila neobvyklá proměna. Nevzhledné a léta uzavřené veřejné záchodky se díky investici 3. městského obvodu proměnily v moderní kavárnu.
13: Mám velikou radost z toho, jak se ten prostor proměnil, jak kavárna funguje. Ještě větší radost mám z toho, že děti z mateřské školky nám ji přišli pomoci oficiálně otevřít. No a protože těch dětských prvků tu není tolik a protože mě to nandavání zmrzliny moc nešlo, tak slibuju, že přidáme ještě herní prvek kuchyňku, kde bude pultík, kde děti budou moc trénovat.
1: Pro místní obyvatele byl doposud tento prostor spíše trnem v oku.
14: Mě hrozně těší, že jsme vlastně dokázali vytvořit takový hezký místo a já doufám, že to bude i přirozeným místem setkávání prostě rodin s dětmi, protože co si budeme povídat, i předchozí veřejné záchody byly spíš místem setkávání uživatelů drog a narkomanů.
1: Slavnostní otevření zpestřilo vystoupení dětí ze 70. mateřské školy.
15: Pro děti a jejich učitelky a ostatní tak jsme měli připraveno 100 porcí zmrzliny a měli na výběr jahodovou, čokoládovou a vanilkovou.
1: Kavárna dostala název Olivka Café. I když se nachází v místě bývalých záchodků, hygiena a moderní design jsou tu na prvním místě. Původní podzemní prostory nyní slouží jako technické zázemí, sklady a samozřejmě nové toalety pro hosty.
16: Tohle místo bylo jedinečné v tom, že jak je vidět, tak vlastně je mezi stromama, vlastně v zelení. A když jsme sem přišli prvně, tak de facto tady byla jenom vlastně tráva, koukaly komínky a zaplývaný schody vlastně někam do sklepa, kde ty veřejné záchodky v minulosti byly. Šli jsme tou cestou, aby jsme to rozsvítili.
1: Největší výzvou pro zhotovitele byly zemní práce.
17: Na začátku tady stály bývalé veřejné záchodky, které byly ponořeny pod úrovní terénu a bylo potřeba je celé odkopat a odizolovat, aby tam nevznikaly další problémy s vodou.
1: Kavárna by se měla stát živým komunitním místem. Provozovatelé tak plánují pořádání speciálních akcí.
18: První akci máme vlastně na 1. máje, oslavu 1. máje a slavnostní otevření terásky. Budeme mít provoz do 10 hodin večer přes celé léto. Bude tady živá hudba, nějaké letní drinky a takhle oslavíme vlastně 1. máj.
1: Proměna záchodku na kavárnu za více než 12 milionů korun trvala 9 měsíců a bude aspirovat na jednu z cen v soutěži Stavba roku Plzeňského kraje. Z Plzně pro televizi ZAK, Maria Osvaldová.
8: V Chebu se bude vyrábět 25 000 automobilů ročně. Na tiskové konferenci, která se konala minulý týden v Chebu, se poprvé představil zástupce Mercedes-Benz Truck, aby vedení města i Karlovarského kraje seznámil s myšlenkou vytvoření závodu na výrobu aut. Ten nabídne příležitost pro kvalifikované zaměstnance především z řad místních občanů. Stavba závodu by měla odstartovat začátkem příštího roku a první vozidla by mohla vyjet do konce tohoto desetiletí. Společnost Daimler Truck působí na celosvětovém trhu již 130 let a vyrábí nákladní automobily, včetně těch bezemisních.
9: Každoročně se městský obvod Plzeň 4 domluví s provozovatelem poutě, aby se na jedno dopoledne atrakce rozjeli pro místní děti a na kolotoče nebo houpačky mohli i ti, kteří by se třeba jinak na pouť nedostali.
19: Já mám velkou radost, že jsme zase po roce mohli přivítat dobravecké děti přímo tady na pouti. Je tady víc než 500 dětí, které tady točíme. Jsou to děti z našich školek, jsou to děti ze stacionáře, který je u nás na Dobravce, jsou to i děti tady z základní a mateřské školy pro slabozraké a asi všichni vidí, že se tady baví, takže mě to dělá velkou radost.
20: Pouť u svatého Jiří je krásná milá tradice, která k našemu obvodu už patří dlouhá léta. Děti jsou nadšené, můžou se tady povozit na spoustě atrakcí. Já jsem byl hned první den s dětmi, já mám dvě děti a moc jsme si to jako užili.
9: Pro děti z mateřských školek je zážitek o to lepší, že jsou na atrakcích sami, bez rodičů, se svými kamarády a o to větší dobrodružství na pouti prožívají.
21: Mně se nejvíc líbí tenhle kolotoč.
0: Mně se líbila tam ta loď.
21: Mně se nejvíc líbilo na pouti autíčka.
22: Mně se líbil ta šedonej hlad.
23: A dneska už se ty děti moc nebojí. V podstatě čím jsou menší, tak tím jsou odvážnější. A nejoblíbenější asi taková ta klasika autodrom a lítací labutě, slony. To zůstává tak nějak stejný.
9: V rámci spolupráce městského obvodu s pořadateli poutě nabízí letos Doubravka i jednu novinku.
20: Letos máme novinku, máme parkovací odstavnou plochu, která je kousek vedle čističky, takže je možné až 100 aut odstavit zde a dojít vlastně jenom pěší cestou sem.
9: Spolupráci si pochvalují i provozovatele atrakcí, kteří se na stejné místo vrací už víc než 40 let.
23: Je to největší pouť v plzeňském kraji a řekl bych, že je velmi oblíbená, jak u nás, tak u návštěvníků. Jsme tu do neděle 26. Přes týden jsme tu od 3 do 9 a o víkendu jsme tu od 10 do 10.
9: Pro pořadatele i vedení obvodu je největší odměnou nadšení malých dětí, které bylo vidět a slyšet všude kolem a všichni bez rozdílu věku si možnost svezení zadarmo užili.
19: Běží to tady už 10 let, takže my v té hezké praxi pokračujeme a děkujeme panu Lagrnovi za to.
9: Pouti u svatého Jiří by hlavně v pátek a sobotu mělo přát i počasí, a tak se tu dětský smích a výskot bude jistě ozývat i v dalších dnech. Z Doubravky Jonáš Novotný, Televize ZAK.

0: Krásný den, vítám vás u pořadu Týden v regionech. I tentokrát se ohlédneme za tím, co se přihodilo v uplynulých dnech. Oblastní nemocnice Rychnov nad Kněžnou má nový multioborový pavilon s urgentním příjmem. Jde o jednu z nejzásadnějších investic posledních let, která výrazně mění úroveň nemocniční péče v celém regionu.
1: Pětipodlažní pavilon soustřeďuje klíčová oddělení na jedno místo, což umožní rychlejší diagnostiku i efektivnější léčbu. Operační sály, chirurgie, ortopedie, jednotky intenzivní péče, ARO, to vše je součástí jednoho moderního celku.
2: Je to přelomový okamžik, je to to, na co ta nemocnice čekala v podstatě od svého vzniku, protože ten vývoj se nikdy nezastaví ani v medicíně a myslím si, že se dočkala a zase tu nemocnici to nastartovalo na další desítky let dopředu.
1: Ostrý provoz zahájí pavilon na přelomu dubna a května. Nový urgentní příjem umožní rychlé třídění pacientů podle závažnosti jejich stavu a okamžité zahájení léčby.
3: Já myslím, že takovou nemocnici by určitě záviděli hlavně pražské nemocnice, nebo že tam máme ten projekt nové nemocnice a když vidím, jak vypadá Bulovka, nebo Královské Vinohrady, nebo Karlák, nebo Tomajerka, tak toto je absolutně špička. Takže já si myslím, že Královéhradecký kraj má skvělou strategii investic.
1: Stavební práce v Rychnovské nemocnici zahájil Královéhradecký kraj před 3 lety.
4: Je to především zlepšení nejenom dostupnosti péče, ale i kvality té vlastně urgentní péče.
5: Zvenku si řeknete, že je ta budova taková klasická, nemocniční, ale zevnitř opravdu na vás působí velice příjemně a myslím si, že ti pacienti i zaměstnanci to velice ocení.
1: Náklady na vybudování pavilonu přesáhly 1 miliardu korun. Multioborový pavilon má nemocnici posunout mezi nejlépe vybavená zdravotnická zařízení v regionu. Patrik Jandejsek, televize V1.
0: Kaviár. Symbol luxusu a výjimečné gastronomie. Delikatisa, která se obvykle objevuje jen při slavnostních příležitostech, má ale své místo i v Česku. Fakulta rybářství a ochrany vod Jihočeské univerzity ho vyrábí šetrným způsobem bez usmrcení ryb a s důrazem na přirozenou chuť i maximální čerstvost. Jak taková výroba probíhá a čím je český kaviár výjimečný, ukáže následující reportáž.
6: Kaviár je známý jako luxusní potravina, delikatesa. Jikry jeseterů se dostávají na talíře při výjimečných příležitostech. Kaviár je spojován s vysokou gastronomií. Největším producentem na světě je Čína. Kvalitní kaviár, vyznačující se čistým složením, jemnou chutí a mimořádnou čerstvostí, produkuje také Fakulta rybářství a ochrany vod Jihočeské univerzity.
7: V Česku kaviár téměř nikdo neprodukuje. Další jeho unikátní věc je ta, že je získáván způsobem, který vlastně neusmrtí danou samici. Tahle metoda je velice šetrná.
6: Kaviár tu tedy získávají z jedné ryby opakovaně po několik let. Velký důraz kladou na co nejpřirozenější chuť, nepoužívají konzervační látky nebo různé zlepšovače a vyrábí ho s velmi nízkým obsahem soli. Do zpracovny se dostává co nejčerstvější a jeho příprava spočívá v několika důležitých krocích. Úplným základem je důkladné promytí.
7: Ikry od umřelí tak jsou lehčí a tím pádem vyplavou nahoru, šrubky taky. Tenhle krok se opakuje několikrát, třeba 12krát, 10krát, záleží vlastně na kvalitě těch ikr.
8: Naše fakulta ve Vodňanech v rybářském genetickém centru chová několik druhů jeseterů. A z těchto jeseterů získáváme eticky ikry pro produkci kaviáru, který má velký potenciál. A tímto bychom se rádi zaměřili na vyšší produkci, aby vlastně bylo možné náš kaviár ochutnat ve vybraných restauracích nebo například na některém z připravovaných veletrhů.
6: Už tradičně je možné ho ochutnat na výstavě Země živitelka nebo při výlovu rybníku Rožumberk. Koupit ho lze na e-shopu rybářské fakulty. Spotřební doba je od 0,5 do 1 roku. Je balený v krabičkách po 40 gramech.
7: Produkce kaviáru na naší zpracovně je jedna z našich priorit. Každý rok produkujeme dvakrát s tím, že se snažíme, aby vlastně ten produkt byl co nejkvalitnější. Celá výroba kaviáru od získání jiker z našeho generačního hejna na Vyvodňanech je v naší režii po samotné zpracování a distribuci.
6: Fakulta rybářství a ochrany vod Jihočeské univerzity ukazuje, že nejde jen o výjimečnou surovinu, ale také o poctivou práci, přesnost, zkušenost a odpovědný přístup. A produkt, jakým je kaviár, známý jako potravina už od středověku, může dnes zároveň nést hodnoty jako šetrnost a respekt k tomu, z čeho vzniká.
0: Sál Janáčkovy konzervatoře v Ostravě hostil slavnostní předávání cen Plamen lidskosti. Moravskoslezský kraj na slavnostním večeru ocenil osobnosti i kolektiv pracující v sociálních službách.
9: Sportovce a zdravotní sestry oceňuje Moravskoslezský kraj už několik let. Letos poprvé se vedení rozhodlo ocenit taky pracovníky v sociálních službách v rámci gala večera Plamen lidskosti.
10: Já si myslím, že jsme v rámci vedení vlastně byli překvapeni, že pracovníci v sociálních službách nemají vlastní kategorii, protože oni si ji bezesporu zaslouží. A já jsem moc rád, že jsem mohl být u toho.
9: 13 jednotlivců si rozdělilo ceny v 5 kategoriích. 6. ocenění patřilo kolektivu Domova Letokruhy za soudržnost a profesionální přístup.
11: Ta naše práce je mnohdy až za hranice té pracovní povinnosti, protože je to práce s srdcem, která je daleko cennější. Já si toho opravdu strašně vážím, že pracuji s takovýma lidma, kteří toto umí a těm lidem pomáhají.
12: Naše práce vlastně šetří státu peníze, protože já zachytím kolikrát takové věci, které by, kdyby ten člověk nepřišel, tak prostě se rozjedu a pak to stojí samozřejmě daleko více.
13: My máme rekordmantku, která je přes 40 let, máme tady k dámu, která je 32 let ve službě, ale to portfolium té činnosti v sociálních službách je velmi rozmanité.
9: Za svou práci kraj odměnil v sále Janáčkovy konzervatoře taky sociální a zdravotní pracovníky, pracovníky v pobytových zařízeních nebo terénních a ambulantních službách. Michal Slonina, Televize Polar.
0: Fakulta strojního inženýrství Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem se již několik let ve spolupráci s desítkami dalších odborníků zabývá vývojem nano- a mikropovlaků na kovové materiály. Úspěšný výzkum již přinesl několik patentů.
14: Fakulta strojního inženýrství Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem se 4 roky zabývala vývojem a výzkumem v oblasti nových nano- a mikropovlaků na povrchu vybraných kovových materiálů. Do projektu s názvem Nanotech ITI2 se zapojilo několik desítek odborníků, a to nejen z fakulty, ale i z jiných výzkumných institucí a také přímo z praxe.
15: Ta myšlenka vlastně jako taková pramení hlavně z udržitelnosti, protože samozřejmě máme kovové materiály a je nějaká snaha je vlastně ochránit, zlepšit jejich funkční vlastnosti, korozní odolnosti, tepelné stability a tak dále. Takže vlastně myšlenka byla ochránit a zlepšit povrchové vlastnosti materiálů jako takových.
14: Výsledky výzkumu využijí hlavně průmyslové podniky v regionu.
15: Dopad do průmyslu našich výsledků byla třeba v oblasti výroby pneumatik, kdy jsme vlastně navrhli a zapatentovali povlaky, které se aplikují na formy pro výrobu pneumatik, aby měly lepší odolnost a zvládali více cyklů a líp se ty vlastně pneumatiky vlastně vyjímaly z těch form.
14: V rámci projektu Univerzita Jana Evangelisty Purkyně nakoupila z Brusu nové specializované vybavení v hodnotě milionů korun, mimo jiné nový elektronový mikroskop a tvrdoměr. Pomohla i dotace z Evropské unie.
15: Evropská unie je naším jakoby velkým partnerem. Ty dotace jsou poměrně vysoké. Uvážíme-li jenom projekt Nanotech, tak vlastně to byl projekt za 56 milionů, kdy evropské fondy nám poskytly 48 milionů, přes 48 milionů, zbytek vlastně byly veřejné zdroje. Takže bez těchto vlastně evropských fondů my bychom nemohli pořídit takhle úžasné přístrojové vybavení.
14: Výzkum v rámci projektu Nanotech ITI2 přinesl hned 3 nové nové patenty.
15: Vydali se 3 vlastně patenty. Jeden z nich byl právě na nanovrstvy chemické předúpravy teflonové z přídavky nanočástic a další byly 2 patenty na geopolymerní suspenze, nanášené na kovové materiály. Takže nejprve je český patent a teď už se překlápí vlastně do mezinárodních přihlášek.
0: Evropská obchodní akademie v Děčíně prošla výraznou, ačkoliv oku na první pohled neviditelnou proměnou. V rámci projektu Konektivita škola nakoupila technologické vybavení, které výrazně zkvalitní a také zpříjemní výuku.
14: Evropská obchodní akademie v Děčíně prošla výraznou, ačkoliv oku na první pohled neviditelnou proměnou. Během 6 měsíců realizovala rozsáhlou modernizaci školní sítě a zkvalitnila vzdělávací infrastrukturu pro práci s digitálními technologiemi.
16: Naše škola byla rekonstruovaná před několika lety, kdy částečně síť byla vybudovaná, ale nebyla tam zajištěna dostatečná bezpečnost, to znamená, že my jsme nenaplňovali standardy konektivity a proto jsme museli přistoupit k té modernizaci, tak abychom standardy naplnili a hlavně my jsme neměli do té doby bezdrátové připojení k dispozici, takže tím projektem se vybudovalo kompletně nové bezdrátové připojení.
17: V rámci projektu Konektivita jsme realizovali kompletní pokrytí naší školy pomocí Wi-Fi sítě, ta je dostupná pro žáky, mají v požadované stabilitě, rychlosti a zabezpečení, aby ji mohli plně využívat při výuce.
14: Bezdrátové připojení si studenti pochvalují.
18: Předtím to nebylo úplně ideální, občas to padalo, trochu to trvalo, než si nějaké stránky načetly. Teď je to opravdu lepší, je to rychlejší, neseká se to, jde vidět velká změna.
19: Vnímám změnu, protože hlavně studenti, podle mě všichni, můžu souhlasit za všechny studenty v této třídě, že internet je mnohem lepší a že se mnohem lépe pracuje.
20: Já hodně používám mobilní data a teďka, jak máme právě Wi-Fi připojení, tak telefon se méně i vybíjí a máme lepší prostě jakoby obecně připojení na počítačích a hlavně ty telefony, že když něco potřebujeme dělat s telefonem, třeba Kahoot v nějakých hodinách, tak se nám ty telefony tak nevybíjí.
14: V rámci projektu Konektivita škola nakoupila i technologické vybavení, které výrazně zkvalitní a také zpříjemní výuku.
16: V rámci projektu Konektivity byla možnost nakoupit ještě koncová zařízení, to znamená, že my jsme rádi tady tu možnost využili. Nakoupili jsme 2 interaktivní displeje do menších učeben a 3 velké interaktivní tabule potom do učeben větších. Zároveň jsme vybavili 1 počítačovou učebnu a nakoupili jsme i další mobilní zařízení pro zaměstnance školy.
14: Projekt Konektivita stál více než 7 milionů korun.
16: 85% financovala Evropská unie a zbylých 15% potom zřizovatel, tedy Ústecký kraj v našem případě. V tuto chvíli musím říct, že projekt hodnotíme velice pozitivně, protože všechny cíle se podařilo naplnit. Největší radost mám asi z toho, že opravdu máme k dispozici Wi-Fi připojení kompletně ve všech prostorách budovy, je bezpečné, je dostatečně kvalitní, takže se na ně můžeme spolehnout a můžeme v rámci výuky využívat jak mobilní telefony, tak další mobilní zařízení, které máme v tuhle chvíli k dispozici.
14: Evropská obchodní akademie v Děčíně teď i díky projektu Konektivita poskytuje výuku zcela v souladu s trendy 21. století.
0: Loď, která po staletí brázdila Moravu, teď odhaluje i své skryté příběhy. Odborníci v jejím dně našli středověkou sekeru, důležitou stopu, která pomohla určit její stáří. Právě podobné detaily dělají z nenápadného kusu dřeva unikátní archeologický nález. Návštěvníci si navíc mohou expozici v lapidáriu vlastivědného muzea v Olomouci projít bez bariér a některé artefakty si i osahat.
21: Let byla ukryta před zraky veřejnosti. Z muzejního skladu v Chudobíně na Olomoucku do centra města ji přivezlo vlastivědné muzeum Olomouc do lapidária na Denisově ulici. Řeč je o monoxilu historické lodi. Loď byla vyrobena z jednoho kusu kmene, konkrétně dubu. Pochází z 16. století, měří 4 metry a váží zhruba přes 100 kilo.
2: V jejím dně při době nálezu byla objevena středověká, pozdně středověká, raně novověká sekera, takzvaná širočina. To byla první indicie, no a druhou indicii jsme získali cirka před 20 lety, kdy kolegové nechali udělat dendrochronologické datování tohoto monoxilu a zjistili, že strom, ze kterého je vyrobena, tak byl poražen někdy po roce 1532 nebo 1537.
21: Byla objevena v roce 1962 v meandru řečiště Moravy u Hinkova. Do rukou vlastivědného muzea se dostala díky kronikáři z příkaz pana Svozila.
2: Sloužila určitě k přepravě lidí, popřípadě zboží, mohla také sloužit rybářům, přece jenom řeka Morava v té době byla základní zdroj obživy pro spoustu lidí a určitě to mohlo být i dopravní prostředek. Musíme provést základní ošetření, zbavíme jí prachu, konzervátoři rozhodnou, jestli jsou nutné ještě nějaké další úpravy.
21: Loď z Hinkova je druhou, která se na Moravě našla. První keltský monoxil ze 3. století před naším letopočtem byl objeven v 90. letech minulého století na břehu Mohelnického jezera. Nyní jsou oba vzácné artefakty vůbec poprvé společně k vidění pro veřejnost v lapidáriu vlastivědného muzea.
3: Zpřístupňujeme veřejnosti expozici Příběh kamene, kde představujeme

0: Máme ten kámen v několika formách. Kromě příběhu kamene zde představujeme také příběh lodí. Máme mít bezbariérové vstupy pro vozíčkáře. Máme zde několik artefaktů, které možné si osahat. Jsou opatřeny popiskami v Brailově písmu. A máme tady také některé interaktivní prvky.
1: Unikátní lodě budou k vidění od 1. května až do konce září. Aneta Lindovská, Televize Morava.
2: Zalesněný prostor mezi Vršavou a Frištátem se zaplnil hasičskou technikou. Konalo se tady taktické cvičení hasičských jednotek statutárního města Zlína, zaměřené na vyhledávání pohřešovaných osob. 13 městských jednotek si v praxi vyzkoušelo koordinaci v náročném terénu i nasazení nejmodernější techniky.
3: Pátek 4:30 odpoledne, pro většinu lidí začátek víkendu, pro hasiče ze Zlína a okolí začátek náročného cvičení. Přesně v tento čas dostávají jednotky informaci o pohřešovaných osobách v členitém lese u Vršavy. Do rozsáhlé akce se postupně zapojuje 13 jednotek požární ochrany statutárního města Zlína. Cílem taktického cvičení je maximálně nasimulovat realitu a prověřit koordinaci celkem 96 záchranářů přímo v terénu.
4: Ty taktické cvičení jsou právě proto, aby hasiči, když ne každý rok je nějaké takové cvičení takového charakteru, tak aby jsme si to vyzkoušeli na nečisto, aby věděli, do čeho jdou a aby v podstatě byli lépe skoordinovatelní.
5: Po příjezdu těch jednotek, vlastně když se dostaví vlastně tady do toho prostoru, který je označen jako seřadiště, tak bude proveden nějaký seznámení ze situací. S tím, že ty jednotky se potom vydají do toho lesa a bude se jim to něčím komplikovat. Ať už je to větší hustota toho lesu, ať už je to nějaká oplocenka, ať už je to nějaké jezírko nebo co tam je. A postupně budou nalézat nějaké předměty, které je budou navádět k tomu, že tam jakože někdo je.
6: Přijeme jednotka, hranice 100 a upravit tvar, přijem.
3: Během odpoledne si tak jednotky prověřili nejen svou fyzičku, ale procvičili si také taktiku vyhledávání, vyproštění předlékařského ošetření a transportu zraněných osob či orientaci a navigaci v terénu. Klíčovým prvkem byla spolupráce se záchrannou brigádou kinologů Zlínského kraje a seznámení se s moderní technikou, konkrétně drony s termovizí a speciální terénní čtyřkolkou.
4: A je to asi jedno z prvních cvičení, určitě první cvičení přímo na území města Zlína, kdy právě naše jednotky využívají tady tu kinologickou brigádu a budou nám pomoci právě pohledat v tom terénu.
3: Páteční podvečer ale nebyl jen o práci. Došlo také k ocenění, poděkování a předání čestného uznání panu Josefu Jakubovi, technikovi požární ochrany z oddělení krizového řízení, který odchází do zaslouženého důchodu.
2: Z dnešního týdne v regionech je to vše. Přeji krásný den a těším se na viděnou u dalšího dílu.

0: Krásný den, vítejte u pořadu Putování v regionech, kde si občas říkáme, proč jsme sem nejeli už dávno. Dneska vás vezmu na místa, která možná znáte z mapy, ale rozhodně ne tak, jak vám je v reportážích ukážeme. Tak si na chvíli odložte plány, zapněte zvědavost a vyrazte se mnou na cestu. Slibuji, že to nebude nuda. V první reportáži se vydáme na Klatovsko, do obce Chudenice, malebného místa spojeného s významným šlechtickým rodem Černínů. Právě ti zde po staletí zanechali výraznou stopu, ať už v podobě památek nebo celkového charakteru obce a jejího okolí. Chudenice dnes lákají nejen historií, ale i krásnou krajinou a klidnou atmosférou, která dává tušit, jak důležité místo kdysi sehrávali. Čeká nás setkání s historií, která je tu stále přítomná na každém kroku.
1: Chudenice na Klatovsku jsou jednou z nejstarších českých osad. Jejich historie je spjata s prastarým šlechtickým rodem, který tu nejen koncem 13. století vznikl, ale nikdy své sídlo nepřenechal jiným majitelům. Zdejší panství nikdy nezměnilo vlastníka, což je rarita v celé střední Evropě.
2: Starý černínský zámek Muzeum Josefa Dobrovského v Chudenicích je kolébkou významného šlechtického rodu Černínů z Chudenic, kterým Chudenice a zdejší panství patřilo téměř 800 let. A to je takový evropský primát.
1: Na zámku najdete dva prohlídkové okruhy. První z nich seznamuje příchozí z historií rodu Černínů i městečka Chudenice.
2: Ukazujeme jim, jak se na takovém zámku za Černínů žilo, co se jedlo, jak se oblékali, jaké byly společenské zvyklosti. Pak je tu druhý prohlídkový okruh tvrz, který zavede návštěvníky do středověku. My jim představíme místa, která jsou spjatá s tou původní tvrzí. Například jedinou dochovanou obranou baštu uvidí zbrojnici, kuchyni, anebo sklepy, které byly zpřístupněny před několika lety.
1: Dějiny rodu Černínů z Chudenic se začaly kdysi před dávnými časy psát v zámecké černé kuchyni.
3: Podle legendy zde vzniklo jméno Černý Chuděnec. V kdysi dávné době zde nebýval zámek, bývala zde tvrz, která náležela pánům, kteří byli velmi schopní, a toto se nelíbilo ani samotnému králi. Přichází podle legendy domluva v podobě vojska, celá tvrz je vypleněna, každý živý tvor je zabit. Chůva ukrývá potomka pána zdejší tvrze v komín této černé kuchyně a po několika dnech přichází podaný lid oplakávat svého mrtvého pána. Spatřují vše vypálené, rozbořené, živou duše nenalézají. Uslyší pláč a v komínu této černé kuchyně objeví malé miminko chlapce. Celé černé od popela sazí umazané a zvolají: aj Černý Chuděnec, kež by pán Bůh jej ráčil zachovat ti a on nám dobrým pánem ráčil býti. Černý chlapec od popela sazí byl a započala se zde tedy psát historie jednoho z nejstarších českých šlechtických rodů, Černého Chuděnce, Černína z Chudenic, dnes říkáno Černína z Chudenic. A to je také ten důvod, proč kuchyně je po tolika z těch letech zachována.
1: Zajímavá pověst se také váže k andělskému pokoji, někdejší ložnici Humprechta Jana staršího.
3: Jedné noci zjevil se mu anděl a pravil mu, že třetího dne jej pán Bůh na věčnost povolá. Chce-li odejít z duší smířenou a naprosto čistou, má vykonat i pouť v chrám páně kostel svatého Wolfganga, být vyspovídán z pozemského hříchu a majetek mezi své děti rozdělit. Jak anděl pravil, tak hrabě učinil. Vyspovídán byl, majetek mezi děti rozděliv, a třetího dne byl pánem na věčnost ze svého lože povolán. Jeho děti na důkaz onoho zvěstování nechali anděla ve strop vymalovat a od toho času se říká pokoj andělský.
1: V působivých interiérech je všechno vybavení původní. Část přímo odtud, část ze zámku Lázeň, ležícím na okraji Chudenic.
2: Z toho vybavení, které tady je, bychom rádi upozornili také na klavír, na který hrával třeba český hudební skladatel Karel Hašler. Tady složil a poprvé zahrál písničku Po starých zámeckých schodech.
1: K zámku náleží také Muzeum Josefa Dobrovského. Jehož expozice se věnují místním slavným rodákům i osobnostem, které Chudenicko navštěvovali.
2: Naším největším a nejslavnějším rodákem je český básník Jaroslav Kvapil. Ten se narodil přímo u nás na zámku, protože jeho otec tady byl zámeckým lékařem.
3: Tady v této místnosti můžete vidět věci z osobního vlastnictví Jaroslava Kvapila. Jeho pracovní stůl, jeho pověstný holubník, fotografie z osobního alba, fotografie významných herců, hereček, bardů Českého národního divadla, psací stroj, na které vzniklo snad i krásné libreto k opeře. Karuselka, krásný pohádkový příběh Princezna Pampeliška, neboť toto vše vzniklo zde v Chudenicích u dnes říkáno Kvapilových jezírek, kde pana doktora Jaroslava Kvapila můza políbila nejvícekrát. Významným rodákem městečka Chudenického je také zakladatel muzea Josefa Dubrovského, pan Adolf Roubal. Byl to významný badatel, vlastivědný pracovník, miloval českou krajinu a miloval samozřejmě i Chudenice. Díky němu také máme krásnou knížku Obrázky ze starých Chudenic, kde jsou nádherně popsané významné mezníky historii městečka Chudenického.
1: Až si půjdete prohlédnout okolí Chudenic, nezapomeňte navštívit americkou zahradu, založenou kdysi majitelem panství. Na počátku nešlo o arboretum, jaké je tu dnes, ale o školku pro pěstování okrasných dřevin.
4: Dovážely se sem dřeviny z různých částí světa a hodně také právě z Severní Ameriky, takže proto vzniklo to označení americká zahrada. Řada těch dřevin byla u nás vysazena poprvé a oni v podstatě zkoušeli, které ty dřeviny se u nás dokáží uchytit a růst.
1: Uvádí se, že až 250 druhů bylo poprvé vysazeno právě tady. Buk lesní varianta Cristata, pocházející z Francie, je dokonce zdrojovým materiálem pro výsadby v celé republice.
4: Nerozmnožuje se pohlavně, ale jenom roubováním a v podstatě všechny nebo většina výsadeb v České republice pochází právě z jedince, kterého máme tady v americké zahradě. Je to na něm do dneška vidět, protože vlastně ve spodních partích nemá žádné větve, a které byly použity na to roubování. Jedním z našich zajímavých kultivarů je další varianta buku, je to buk lesní kultivar Evžen. Byl pojmenován po Evženu Karlu Černínovi, zakladateli zahrady. Zajímavý je tím, že je to většinou buky známé jako stromy. Tento buk má keřovitý růst, takže má více kmenů od země. Naším nejzajímavějším stromem je Douglaska tisolestá, která pochází z původních výsadeb z toho roku 1842, takže dneska má něco přes 180 let. Sazenice byla přivezena z Hamburku, patří ke třem nejstarším stromům v Evropě, je z nich nejmohutnější, ve výčetní výšce těch stromů se měří těch 130 cm, má téměř 6 metrů od kmene. Výška je o něco menší, než tyto stromy dorůstají, protože před několika lety došlo ke zlomení špičky, to se u těch dřevin stává, ale i přesto je ta výška dneska 37 metrů zhruba. V zahradě můžeme vidět řadu zajímavých listů na stromech, protože se tu pěstují různé kultivary běžných druhů, jako je dub nebo buk, akorát jejich listy vypadají jinak. Máme tady třeba dub celokrajinný, jeho listy na rozdíl od běžného dubu, které mají různě vykrajování, tak ten je úplně hladký. Nebo je tu několik kultivarů obyčejného buku lesního s vykrajovanými listy, s různě pozměněnými listy nebo barevnými variantami.
1: Zajímavým stromem je také dřín květnatý, zvláštní svým stromovitým růstem. Dřín květnatý totiž obvykle bývá keř. Už podle svého jména je nejkrásnější v době květu.
4: Americká zahrada je v současnosti národní přírodní památka a proto se o dřeviny jejich ošetřování stará Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky. Technickou infrastrukturu americké zahrady spravují Lesy České republiky. V loňském roce opravili altánek a vstupní brány.
1: Závěrem si určitě udělejte výšlap na vrch Žďár, kde stojí rozhledna Bolfánek. Je z ní vidět Šumava, český les a za dobré viditelnosti prý i Alpy. Jde vlastně o věž bývalého kostela zasvěceného svatému Wolfgangovi. Skála, na níž stojí, má prasklinu, která se prý zvětšuje. Až bude tak velká, že jí projde člověk, podle pověsti se otevře brána do pekel. Kámen ze skály má ale údajně léčivé účinky. Z toho je vidět, že nic není jen černé a můžeme věřit v dobré konce.
0: Archeopark Pavlov, otevřený v roce 2016 pod svahy Pavlovských vrchů, představuje jednu z nejvýznamnějších paleolitických lokalit v Evropě, a to sídliště lovců mamutů staré přibližně 30 000 let. Zdejší expozice je unikátně zakomponována do terénu. Většina muzea je pod zemí a nad povrchem se tyčí jen bílá betonová světla, připomínající vápencové skály Pálavy. Co všechno tu můžete vidět a zažít, se dozvíte z naší další reportáže.
5: K výročí 100 let od objevu věstonické Venuše uspořádal Archeopark Pavlov spolu s Moravským zemským muzeem doprovodnou výstavu. Odborným garantem výstavy je Archeologický ústav Akademie věd České republiky, kterému patří pozemek této národní kulturní památky, na kterém se archeopark nachází.
6: Protože je rok 2025, tedy 100 let od objevení věstonické Venuše, tak jsme samozřejmě nechtěli tohle výročí vynechat. Takže jsme připravili společně právě s Moravským zemským muzeem, ježe správce originálu věstonické Venuše, výstavu Druhý život Venuše. Kurátorkou a autorkou toho projektu je doktorka Martina Galetová právě z Moravského zemského muzea, která vlastně společně s námi dala dohromady výstavu, která ukazuje odraz věstonické Venuše za těch posledních 100 let.
5: Věstonická Venuše ovlivnila společnost. Postupem času se stala symbolem pravěku nejen na našem území. Je to nejstarší keramika na světě, dosud objevená. Je krásným dokladem pravěkého umění, ale je to především technologický zázrak, protože je to poprvé, co se objevilo využití téhle technologie.
6: Tak tu výstavu jsme pojali tak, že jsme nechtěli vynechat ani ten základní příběh o věstonické Venuši, protože když vám chybí kontext, tak pak se těžko představuje ten odraz. Takže jsme využili spolupráce s talentovaným výtvarníkem Vojtou Šedou, který nám vytvořil vlastně tady, co vidíte okolo mě, vlastně takovýhle velkoformátový komiks.
5: Celá výstava je hodně interaktivní. Snaha byla co nejvíce odstranit skleněné překážky a poskytnout divákovi co nejvíce interakce s výstavou.
6: Zrovna dneska jsme přidávali na náš velký interaktivní stůl další prvky. Občas přijde někdo i z návštěvníků, že by rád přispěl, takže jsme rádi, že můžeme takhle jako růst a že nám stůl nakonec do konce sezóny bude stačit, protože výstava bude vlastně jenom do 30. listopadu, takže snad se sem vejdeme. Nicméně kromě toho, že teda se koná tato výstava, tak to samozřejmě dalo i základ nové sbírce, která bude v muzeu vlastně střádána v rámci nové historie, kde skutečně založíme sbírku těchto předmětů, které budou inspirovány Venuší.
5: V Pavlovském archeoparku můžete samozřejmě navštívit i stálou expozici, která vám poskytne ucelenou představu o životě lovců na našem území, a to přímo na místě, kde žili. Jan Kruba, televize Brno 1.
0: Dendrologická zahrada v Průhonicích se opět rozáří barvami jara. Od 28. dubna do 17. května tu rozkvete více než 140 odrůd tulipánů, včetně unikátní kolekce těch černých. Květinové záhony najdete přímo podél hlavního okruhu zahrady, takže si je můžete pohodlně vychutnat během procházky. Výstavu navíc doplní informační tabule, které přiblíží zajímavosti o pěstování i šlechtění těchto oblíbených květin. Na jihu Čech se vydáme na hrad Rožmberk, kde ožívá Bukojské rodové muzeum. Návštěvníci tu mohou nahlédnout do života šlechtického rodu, který výrazně ovlivnil historii regionu, a projít si expozice přibližující jejich každodennost i společenské postavení. Hrad tak nabízí nejen působivou architekturu a výhledy na Vltavu, ale i živý návrat do minulosti, který stojí za to zažít.
7: Od 5. dubna mohou návštěvníci hradu Rožmberk obdivovat Bukvojské rodové muzeum v Novém Hávu. Výraznou proměnou získaly pokoje v prvním patře zpět svou podobu, tak jak je navrhl v polovině 19. století hrabě Jiří Jan Jindřich Bukvoj. Prvním krokem bylo obnovení původní barevnosti sálů, které probíhalo v předchozích 5 letech.
8: My jsme věděli podle dobových vyobrazeních i podle restaurátorských sond, že ty místnosti nebyly bílé, bílé nebo béžové, tak jak jsme je v posledních desetiletích našim návštěvníkům prezentovali. Takže jsme se mohli pustit do práce a v průběhu zimních měsíců, kdy není návštěvnický provoz, tak jsme si mohli dovolit tedy zavřít, pustit sem restaurátora a jednotlivé místnosti se nám najednou vyloupily v krásných pestrých barvách.
7: Hrad Rožumberk byl jako muzeum návštěvníkům zpřístupněn už v polovině 19. století a brzy se stal oblíbeným turistickým cílem. Díky historickým pramenům, kvašům, akvarelům Rudolfa von Alta a dobovým snímkům bylo možné jednotlivým místnostem navrátit jejich původní vzhled.
8: V době, kdy Jiří Jan Jindřich, hrabě Jiří Jan Jindřich budoval muzeum, tak vlastně tomu muzeu dal i naprosto promyšlenou ideologickou náplň. Každá z místností byla věnována určitému slavnému období historie rodu Bukvoj a nebo významným osobnostem. Takže každá místnost nesla svůj příběh a myslím, že jsme udělali hodně na tom, abychom ty příběhy do interiéru hradu Rožmberka zase vrátili.
7: Pokoje muzea byly vybaveny množstvím starožitností, které hrabě nakupoval osobně nebo prostřednictvím svých zástupců ve Vídni, Norimberku nebo Řezně. Návštěvníkům se poprvé představí i historické artefakty, které byly po desetiletí uloženy v depozitářích a některé z nich stále čekají na restaurátorský zásah.
8: Často jsme pracovali i s tím, že ty předměty byly vystaveny v jiných místnostech, v jiných části těch místností a teprve v okamžiku, kdy jsme je vrátili na své původní místo, tak vlastně ty předměty daly smysl. Že najednou jsme zjistili, že jsou osvětlovány přirozeným světlem z oken a že se najednou rozzářily. Takže opravdu hrabě Jiří Jan Jindřich Bukvoj měl své rodové muzeum promyšlené do posledního detailu. A vlastně my jsme se snažili s co největším respektem tu jeho myšlenku a ty jeho plány naplnit.
7: Jedinou místností, která nebyla reinstalací dotčena, je tento rytířský sál. Ten zůstal zachován ve své manýristické podobě. V rámci Bukvojovského muzea býval původně označován jako sál předků. Jehož výzdobu tvořily portréty členů rodu Bukvoj a na příbornicích bylo vystaveno mnoho drobných uměleckých předmětů.
8: Zatím

0: některých kusů nábytku a prezentujeme jej návštěvníkům takto syrově.
1: Symbolickým vrcholem prohlídky Rodového muzea je Křižácká galerie, kde můžete vidět i dobovou fotografii hraběte Jiřího Jana Jindřicha Bukvoje.
0: Zde chtěl Jiří Jan Jindřich Bukvoj poukázat na také jedno velké historické téma rodu Longeval Bukvoj, na téma rytířství, protože jeho předkové se účastnili také křížových výprav a vlastně to byla doba, ke které vzhlížel Jiří Jan Jindřich s velkou úctou, tak tuto místnost právě zasvětil rytířským výpravám. Tady na těch portrétech jsou králové vojevůdci křížových výprav a pod jejich velením se účastnili právě i příslušníci rodu Bukvoj-Longeval.
1: Návštěvníci mají možnost prozkoumat další prohlídkové trasy hradu Rožmberk, jako jsou soukromé pokoje rodu Bukvojů ve druhém patře nebo středověká věž Jakobínka, která je dnes už jediným pozůstatkem zaniklého horního rožmberského hradu.
0: Jakobínka se stala pro návštěvníky atraktivním cílem. Když výjdou nahoru po 169 schodech, tak vlastně se dostanou až na ten ochoz, takže užijí si určitě krásné pohledy na okolí Rožmberka. A my s návštěvníky chceme seznámit také s historií věže a samozřejmě nechceme opominout i tu rekonstrukci, která byla mimořádně zajímavá. Možná můžu připomenout, že se odehrávala za pomoci dobových technologií. Pracovalo se se dřevem, které bylo vytěženo v místních lesích. Možná si někteří vzpomenou na lešení, ve kterém Jakobínka byla několik let a vlastně na vrcholu té helmice byl jeřáb, pomocí kterého se nahoru transportoval materiál, jeřáb na lidský pohon.
1: Prohlídkové trasy jsou v dubnu zpřístupněny v pátek, v sobotu a v neděli ve vybraných časech. Od května jsou pak otevřené denně mimo pondělí. Cena vstupného zůstává stejná.
2: A to je pro dnešek všechno. Pokud jste dostali chuť vyrazit, splnili jsme plán. A jestli ne, tak to asi znamená, že se budeme muset příště snažit ještě víc. Díky, že jste cestovali s námi. Těším se na vás zase příště u putování v regionech. Do té doby se mějte krásně.

Dnešní díl bude věnován nemocničnímu areálu na Bulovce. Tady na kopci v katastru Pražské Libně stával původně usedlost Bulovka. Ta už dnes neexistuje, ale na tomhle místě potom byl postaven rokokový zámeček, kterému se říká Rokoska, a ten tady stojí do dneška, je tady za mnou a je dnes součástí nemocnice. Ten zámeček na konci 19. století sloužil jako vychovatelná mravně narušené mládeže, a protože kapacitně nestačil, tak v sousedství zámečku byla postavena nová budova a na tu se teď půjdeme podívat. Teď jsme se přesunuli kousek od toho rokokového zámečku a za mnou je velká budova takzvané nové vychovatelny, která byla postavena v letech 1905 až 1907 v neorokokovém stylu. Architektem této budovy byl Jan Kříženecký. To byl bratr profesora Rudolfa Kříženeckého, známého pražského architekta a mimo jiné taky propagátor filmařství. Ta budova nové vychovatelny je velice výraznou dominantou této části Prahy a je viditelná ze všech stran. Nemocnice na Bulovce se začala budovat v první dekádě 20. století. Vznikla vlastně z podnětu městského hygienika doktora Františka Procházky, který mimo jiné stál taky za zástavbou Hradčanských bastionů, o níž jsme už dříve mluvili. První objekt, který tady vyrostl, vyprojektoval městský architekt František Velich v roce 1910. A to je ta malá budova, která je za mnou. Byla postavena v secesním stylu. K největšímu rozmachu areálu nemocnice na Bulovce došlo na počátku 20. let. Hlavní město Praha pověřilo městský stavební úřad, aby vyprojektoval několik pavilonů, které potom byly postaveny v první polovině

20. let a které vlastně tvoří jakési jádro nemocnice na Bulovce do dneška. Projektanty těch pavilonů ve stylu Art Deco byli architekti městského stavebního úřadu Vladislav Martínek, Vratislav Hota a Mečislav Petrů. Na nejvyšším bodě kopce na Bulovce se nachází stavba, která tady byla postavena v roce 1927 podle projektu pražského architekta Karla Roštíka. Byl to původně pavilon TBC, to bylo téma, které bylo tehdy velmi aktuální, ale později těch pacientů s touto nemocí ubývalo, takže dnes ten pavilon slouží jako interna nemocnice na Bulovce. Ve 30. letech byla nemocnice na Bulovce rozšířena o 3 další pavilony. Ty byly postaveny v tehdy módním funkcionalistickém stylu, to znamená s hladkými fasádami, s rovnými střechami. Jeden z těch pavilonů vidíte tady právě za mnou, to je infekční pavilon nemocnice na Bulovce. Ten projektovali architekti městského stavebního úřadu Lhota a Petrů. Další byl radiologický pavilon od architekta Nevoleho a na ten třetí nejhezčí se půjdeme podívat. My se rozloučíme u asi nejzajímavějšího, nejcennějšího pavilonu celého areálu nemocnice na Bulovce. Ten projektoval architekt Jan Rosůlek, někdejší člen Devětsilu. Je ve stylu funkcionalismu, ale použil tady architekt také poprvé barevnou kombinaci, což v té době nebylo obvyklé. Kuriozní je, že sám byl přitom barvoslepý. Nejzajímavější je samozřejmě to nízké křídlo, které vybíhá z budovy dermatovenerologického pavilonu s takovým pilovitým motivem na průčelí, tak aby všechny ty pokoje byly obráceny ke sluníčku. Areál nemocnice na Bulovce je nesmírně zajímavý z architektonického hlediska i proto, že tady máme zastoupeny vlastně všechny styly moderní architektury 20. století, od historismu přes secesi, modernu až po funkcionalismus. Stavilo se samozřejmě i po druhé světové válce. V 50. letech potom byla nemocnice zestátněna.

Dobrý den, milí diváci. Já bych vás ráda přivítala v zoologické a botanické zahradě města Plzně, konkrétně v pavilonu Tajemný svět afrických nočních i denních savců, a to konkrétně před expozicí kaloňů plavých. Kaloni plaví jsou savci řádu letounů a my je tady v zoologické zahradě chováme společně s osináky africkými. Není to jediný letoun, který obývá naši zoologickou zahradu, a konkrétně od kaloňů máme tři druhy: kaloně plavé, kaloně rodriguezské a kaloně egyptské. Jak můžete vidět, je to poměrně početná skupina. Během roku i z mláďaty tady máme kolem 50 jedinců a každý rok se nám pravidelně rozmnožují. Kaloň plaví je březí 120 dnů, což je na takhle malého savce poměrně dlouhá doba, a mládě prvních několik měsíců visí stále na matce. Stará se o něj pouze výlučně jeho matka a to mládě se první týdny vůbec nepouští, je trvale na matce, která ho kojí, i s ním lítá, funguje s ním úplně přirozeně. Vzhledem k tomu, že tyto kolonie jsou tak početné, tak mají ve volné přírodě velký problém s lovením kvůli páchaným škodám na ovocných stromech. S tím souvisí, že se tedy živí ovocem, listy, pupeny, květy. Krmíme je dvakrát denně. Krmíme je ráno ještě předtím, než se na nočním pavilonu zhasne světlo, a odpoledních hodinách za běžného nočního režimu, a dostávají kromě směsi ovoce a zeleniny také listovou zeleninu, různé druhy melounů. Spoustu lidí, kteří nám projdou přes pavilon, tak se zde zastaví s tím, že tady lítají netopíři. Netopíři jsou kosmopolitně rozšíření, žijí na celém světě a živí se hmyzem. Kaloni se živí ovocem nebo plody obecně. A další rozdíl mezi těmito druhy je ten, že netopíři jsou známí tím, že se v noci řídí echolokací, kdežto naši kaloni se řídí zrakem, mají velmi velké oči v porovnání s netopíři.

0: Dobrý den, vážení diváci. Vítáme vás u dnešního vysílání. Mám pro vás připravený pestrý program plný zajímavých pořadů. Zůstaňte s námi, čeká nás spousta zábavy a informací.
1: Patnáct let poté, stejná místa, stejné tváře, jen o pár šedivých vlasů víc. Plzeňské fotbalové legendy se v neděli 19. dubna znovu setkali u příležitosti výročí odzisku historického titulu.
2: Trošku nostalgie. Musím říct, že to uběhlo jako voda těch 15 let a jsem rád, že taková akce vůbec vznikla a že můžeme zaspomínat na ten začátek, kdy to tady všechno startovalo v Plzni.
1: Samotné setkání zahájili tehdejší mistři ligy prohlídkou kabiny a následně společným obědem v areálu plzeňského pivovaru.
3: Nostalgie nesmíbeční. Zrovna jsme říkali, že jsme jako spolu seděli 3 hodiny a že bychom spolu potřebovali sedět 3 dny, protože těch zážitků z toho je neskutečně. Kéž bychom se mohli potkávat takhle každý rok a vždycky si vzpomenout na to, jaký to bylo.
1: Fanoušci se mohli s Pavlem Vrbou, Pavlem Horvátem, Davidem Limberským a dalšími setkat na více než hodinové autogramiádě. O podpis nebo fotku s nimi byl obrovský zájem.
4: Autogramiáda se nedá zpomenout, protože zájemců je fakt spousta. Buď budeme muset zažít později zápas, anebo my tam nebudeme.
1: Velké emoce zaplavily trávník před úvodním hvizdem zápasu 30. ligového kola mezi Viktorií a Pardubicemi. Plzeňské legendy sklidily při slavnostním nástupu bouřlivé ovace. Ty vůbec největší pak dva klíčoví strůjci zázraku. Tehdejší kapitán Pavel Horvát a kouč Pavel Vrba.
5: El capitano Pavel Horvát!
6: Hlavní trenér FC Viktorie Plzeň.
7: To úžasný a celkově celá akce se mi moc líbí. Ten nástup tak byl hodně emotivní. Spolu jsme si to užili a já se strašně rád, že tohle můžu být součástí.
1: Současná sestava Viktorie nastoupila do výročního zápasu v unikátních retrosadách bez jmenovek na zádech, přesně tak, jak se hrálo tenkrát. Pomyslnou sladkou tečku za celým vzpomínkovým dnem ale duel nepřinesl. Západu Češi nakonec na Pardubice nestačili a prohráli 0-1. Z Plzně pro televizi ZAK Marie Osvaldová.
8: Letošní zimní sezóna byla v Plzeňském kraji z pohledu silničářů mimořádně náročná a zároveň nejdražší za posledních 6 let. Správa a údržba silnic za údržbu komunikací 2. a 3. třídy zaplatila přes 290 milionů korun. Časté mrazy, sněhové srážky i náledí vedly k nadprůměrnému nasazení techniky. Nejkritičtější byl leden s rekordní spotřebou posypové soli a téměř nepřetržitými výjezdy. Silničáři během zimy ošetřili stovky tisíc kilometrů silnic a spotřebovali tisíce tun materiálu.
9: Speciálních sběrných nádob na kov bylo dosud po městě málo a muselo k ním vyjíždět samostatné popelářské auto, což nebylo efektivní. Teď proto Plzeň zavádí systém společného sběru plechovek a skla, protože následné přetřídění je velmi jednoduché.
10: Společně jako ty střepy, hliník také recyklovatelný a ty zpracovatelé odpadu ze skla nebo skleněného odpadu umí z toho té změti vyndavat uzávěry, víčka a tak dále a tímto způsobem budou schopni izolovat i ty plechovky, řekněme všechen ten hliníkový odpad a dávat to stranou a dále recyklovat, stejně tak jako ty střepy, které zbydou.
9: Na nápoje v plechovkách si na západě Čech zvykáme stále víc. Jen plzeňský pivovar teď prodává 22% své produkce právě v plechovkách, zatímco ještě před 15 lety to bylo jen mezi 2 a 5%.
11: Hliník je nekonečně recyklovatelný bez toho, aby došlo k nějakým ztrátám, takže v případě například recyklovatelných plechovek trvá 60 dní od vlastní recyklace k výrobě nového produktu.
9: I proto rozhodně má cenu plechovky třídit, protože jde o materiál plně recyklovatelný.
12: Tyhle ty kovové a zejména hliníkové obaly jsou lehké, recyklovatelné a jejich zatížení pro životní prostředí je relativně nízké, nebo de facto není žádné. Takže by to chtělo, aby ty lidé sami svým chováním prostě toto preferovali. Já myslím, že tady je velké pole pro jakékoliv informativní kampaně.
10: My jsme odhadli, že ten nárůst sběru kovového odpadu bude zhruba o 350 tun navíc za rok.
9: Stejně jako dosud samozřejmě můžeme plechovky a další kov odevzdávat ve sběrných dvorech, ale nově je tedy možné vhazovat je také do zelených popelnic a kontejnerů. Z Plzně Jonáš Novotný, televize ZAK.
8: Bílá hora v Plzni se připravuje na velkou dopravní zkoušku. Od pondělí 4. května se kvůli pokračující rekonstrukci nakonec zcela uzavře ulice 28. října všem vozidlům. Výjimku budou mít autobusy a sanitky. Pro místní to znamená velké komplikace, které se ale oproti původnímu plánu zkrátí. Pokud by zůstal zachován částečný průjezd, silnice by se opravovala o 2 měsíce déle.
1: Dříve místo, kterému se lidé raději vyhýbali. Dnes cíl milovníků výběrové kávy. V plzeňských Skvrňanech skončila neobvyklá proměna. Nevzhledné a léta uzavřené veřejné záchodky se díky investici 3. městského obvodu proměnily v moderní kavárnu.
13: Mám velikou radost z toho, jak se ten prostor proměnil, jak kavárna funguje. Ještě větší radost mám z toho, že děti z mateřské školky nám ji přišli pomoci oficiálně otevřít. No a protože těch dětských prvků tu není tolik a protože mě to nandávání zmrzliny moc nešlo, tak slibuju, že přidáme ještě herní prvek kuchyňku, kde bude pultík, kde děti budou moct trénovat.
1: Pro místní obyvatele byl doposud tento prostor spíše trnem v oku.
14: Mě hrozně těší, že jsme vlastně dokázali vytvořit takový hezký místo a já doufám, že to bude i přirozeným místem setkávání prostě rodin s dětmi, protože co si budeme povídat, i předchozí veřejné záchody byly spíš místem setkávání uživatelů drog a narkomanů.
1: Slavnostní otevření zpestřilo vystoupení dětí ze 70. mateřské školy.
15: Pro děti a jejich učitelky a ostatní tak jsme měli připraveno 100 porcí zmrzliny a měli na výběr jahodovou, čokoládovou a vanilkovou.
1: Kavárna dostala název Olivka Café. I když se nachází v místě v bývalých záchodků, hygiena a moderní design jsou tu na prvním místě. Původní podzemní prostory nyní slouží jako technické zázemí, sklady a samozřejmě nové toalety pro hosty.
16: Tohle místo bylo jedinečné v tom, že jak je vidět, tak vlastně je mezi stromama, vlastně v zeleni. A když jsme sem přišli prvně, tak de facto tady byla jenom vlastně tráva, koukaly komínky a zaplývaný schody vlastně někam do sklepa, kde ty veřejné záchodky v minulosti byly. Šli jsme tou cestou, aby jsme to rozsvítili.
1: Největší výzvou pro zhotovitele byly zemní práce.
17: Na začátku tady stály bývalé veřejné záchodky, které byly ponořeny pod úrovní terénu a bylo potřeba je celé odkopat a odizolovat, aby tam nevznikaly další problémy s vodou.
1: Kavárna by se měla stát živým komunitním místem. Provozovatelé tak plánují pořádání speciálních akcí.
18: První akci máme vlastně na 1. máje, oslavu 1. máje a slavnostní otevření terásky. Budeme mít provoz do 10 hodin večer přes celé léto. Bude tady živá hudba, nějaké letní drinky a takhle oslavíme vlastně 1. máj.
1: Proměna záchodku na kavárnu za více než 12 milionů korun trvala 9 měsíců a bude aspirovat na jednu z cen v soutěži Stavba roku Plzeňského kraje. Z Plzně pro televizi ZAK, Maria Osvaldová.
8: V Chebu se bude vyrábět 25 000 automobilů ročně. Na tiskové konferenci, která se konala minulý týden v Chebu, se poprvé představil zástupce Mercedes-Benz Truck, aby vedení města i Karlovarského kraje seznámil s myšlenkou vytvoření závodu na výrobu aut. Ten nabídne příležitost pro kvalifikované zaměstnance především z řad místních občanů. Stavba závodu by měla odstartovat začátkem příštího roku a první vozidla by mohla vyjet do konce tohoto desetiletí. Společnost Daimler Truck působí na celosvětovém trhu již 130 let a vyrábí nákladní automobily, včetně těch bezemisních.
9: Každoročně se městský obvod Plzeň 4 domluví s provozovatelem poutě, aby se na jedno dopoledne atrakce rozjeli pro místní děti a na kolotoče nebo houpačky mohli i ti, kteří by se třeba jinak na pouť nedostali.
19: Já mám velkou radost, že jsme zase po roce mohli přivítat dobravecké děti přímo tady na pouti. Je tady víc než 500 dětí, které tady točíme. Jsou to děti z našich školek, jsou to děti ze stacionáře, který je u nás na Dobravce, jsou to i děti tady z základní a mateřské školy pro slabozraké a asi všichni vidí, že se tady baví, takže mě to dělá velkou radost.
20: Pouť u svatého Jiří je krásná milá tradice, která k našemu obvodu už patří dlouhá léta. Děti jsou nadšené, můžou se tady povozit na spoustě atrakcí. Já jsem byl hned první den s dětmi, já mám dvě děti a moc jsme si to jako užili.
9: Pro děti z mateřských školek je zážitek o to lepší, že jsou na atrakcích sami, bez rodičů, se svými kamarády a o to větší dobrodružství na pouti prožívají.
21: Mně se nejvíc líbí tenhle kolotoč.
0: Mně se líbila tam ta loď.
21: Mně se nejvíc líbilo na pouti autíčka.
22: Mně se líbil ta šedonej hlad.
23: A dneska už se ty děti moc nebojí. V podstatě čím jsou menší, tak tím jsou odvážnější. A nejoblíbenější asi taková ta klasika autodrom a lítací labutě, slony. To zůstává tak nějak stejný.
9: V rámci spolupráce městského obvodu s pořadateli poutě nabízí letos Doubravka i jednu novinku.
20: Letos máme novinku, máme parkovací odstavnou plochu, která je kousek vedle čističky, takže je možné až 100 aut odstavit zde a dojít vlastně jenom pěší cestou sem.
9: Spolupráci si pochvalují i provozovatele atrakcí, kteří se na stejné místo vrací už víc než 40 let.
23: Je to největší pouť v plzeňském kraji a řekl bych, že je velmi oblíbená, jak u nás, tak u návštěvníků. Jsme tu do neděle 26. Přes týden jsme tu od 3 do 9 a o víkendu jsme tu od 10 do 10.
9: Pro pořadatele i vedení obvodu je největší odměnou nadšení malých dětí, které bylo vidět a slyšet všude kolem a všichni bez rozdílu věku si možnost svezení zadarmo užili.
19: Běží to tady už 10 let, takže my v té hezké praxi pokračujeme a děkujeme panu Lagrnovi za to.
9: Pouti u svatého Jiří by hlavně v pátek a sobotu mělo přát i počasí, a tak se tu dětský smích a výskot bude jistě ozývat i v dalších dnech. Z Doubravky Jonáš Novotný, Televize ZAK.

0: Krásný den, vítám vás u pořadu Týden v regionech. I tentokrát se ohlédneme za tím, co se přihodilo v uplynulých dnech. Oblastní nemocnice Rychnov nad Kněžnou má nový multioborový pavilon s urgentním příjmem. Jde o jednu z nejzásadnějších investic posledních let, která výrazně mění úroveň nemocniční péče v celém regionu.
1: Pětipodlažní pavilon soustřeďuje klíčová oddělení na jedno místo, což umožní rychlejší diagnostiku i efektivnější léčbu. Operační sály, chirurgie, ortopedie, jednotky intenzivní péče, ARO, to vše je součástí jednoho moderního celku.
2: Je to přelomový okamžik, je to to, na co ta nemocnice čekala v podstatě od svého vzniku, protože ten vývoj se nikdy nezastaví ani v medicíně a myslím si, že se dočkala a zase tu nemocnici to nastartovalo na další desítky let dopředu.
1: Ostrý provoz zahájí pavilon na přelomu dubna a května. Nový urgentní příjem umožní rychlé třídění pacientů podle závažnosti jejich stavu a okamžité zahájení léčby.
3: Já myslím, že takovou nemocnici by určitě záviděli hlavně pražské nemocnice, nebo že tam máme ten projekt nové nemocnice, a když vidím, jak vypadá Bulovka, nebo Královské Vinohrady, nebo Karlák, nebo Tomajerka, tak toto je absolutně špička. Takže já si myslím, že Královéhradecký kraj má skvělou strategii investic.
1: Stavební práce v Rychnovské nemocnici zahájil Královéhradecký kraj před 3 lety.
4: Je to především zlepšení nejenom dostupnosti péče, ale i kvality té vlastně urgentní péče.
5: Zvenku si řeknete, že je ta budova taková klasická, nemocniční, ale zevnitř opravdu na vás působí velice příjemně a myslím si, že ti pacienti i zaměstnanci to velice ocení.
1: Náklady na vybudování pavilonu přesáhly 1 miliardu korun. Multioborový pavilon má nemocnici posunout mezi nejlépe vybavená zdravotnická zařízení v regionu. Patrik Andejsek, televize V1.
0: Kaviár. Symbol luxusu a výjimečné gastronomie. Delikatisa, která se obvykle objevuje jen při slavnostních příležitostech, má ale své místo i v Česku. Fakulta rybářství a ochrany vod Jihočeské univerzity ho vyrábí šetrným způsobem bez usmrcení ryb a s důrazem na přirozenou chuť i maximální čerstvost. Jak taková výroba probíhá a čím je český kaviár výjimečný, ukáže následující reportáž.
6: Kaviár je známý jako luxusní potravina, delikatesa. Jikry jeseterů se dostávají na talíře při výjimečných příležitostech. Kaviár je spojován s vysokou gastronomií. Největším producentem na světě je Čína. Kvalitní kaviár, vyznačující se čistým složením, jemnou chutí a mimořádnou čerstvostí, produkuje také Fakulta rybářství a ochrany vod Jihočeské univerzity.
7: V Česku kaviár téměř nikdo neprodukuje. Další jeho unikátní věc je ta, že je získáván způsobem, který vlastně neusmrtí danou samici. Tahle metoda je velice šetrná.
6: Kaviár tu tedy získávají z jedné ryby opakovaně po několik let. Velký důraz kladou na co nejpřirozenější chuť. Nepoužívají konzervační látky nebo různé zlepšovače a vyrábí ho s velmi nízkým obsahem soli. Do zpracovny se dostává co nejčerstvější a jeho příprava spočívá v několika důležitých krocích. Úplným základem je důkladné promytí.
7: Ikry od umřelí tak jsou lehčí a tím pádem vyplavou nahoru, šlupky taky. Tenhle krok se opakuje několikrát, třeba 12krát, 10krát, záleží vlastně na kvalitě těch ikr.
8: Naše fakulta ve Vodňanech v rybářském genetickém centru chová několik druhů jeseterů. A z těchto jeseterů získáváme eticky ikry pro produkci kaviáru, který má velký potenciál. A tímto bychom se rádi zaměřili na vyšší produkci, aby vlastně bylo možné náš kaviár ochutnat ve vybraných restauracích nebo například na některém z připravovaných veletrhů.
6: Už tradičně je možné ho ochutnat na výstavě Země živitelka nebo při výlovu rybníku Rožumberk. Koupit ho lze na e-shopu rybářské fakulty. Spotřební doba je od 0,5 do 1 roku. Je balený v krabičkách po 40 gramech.
7: Produkce kaviáru na naší zpracovně je jedna z našich priorit. Každý rok produkujeme dvakrát s tím, že se snažíme, aby vlastně ten produkt byl co nejkvalitnější. Celá výroba kaviáru od získání jiker z našeho generačního jedna ve Vodňanech je v naší režii po samotné zpracování a distribuci.
6: Fakulta rybářství a ochrany vod Jihočeské univerzity ukazuje, že nejde jen o výjimečnou surovinu, ale také o poctivou práci, přesnost, zkušenost a odpovědný přístup. A produkt, jakým je kaviár, známý jako potravina už od středověku, může dnes zároveň nést hodnoty jako šetrnost a respekt k tomu, z čeho vzniká.
0: Sál Janáčkovy konzervatoře v Ostravě hostil slavnostní předávání cen Plamen lidskosti. Moravskoslezský kraj na slavnostním večeru ocenil osobnosti i kolektiv pracující v sociálních službách.
9: Sportovce a zdravotní sestry oceňuje Moravskoslezský kraj už několik let. Letos poprvé se vedení rozhodlo ocenit taky pracovníky v sociálních službách v rámci gala večera Plamen lidskosti.
10: Já si myslím, že jsme v rámci vedení vlastně byli překvapeni, že pracovníci v sociálních službách nemají vlastní kategorii, protože oni si ji bezesporu zaslouží. A já jsem moc rád, že jsem mohl být u toho.
9: 13 jednotlivců si rozdělilo ceny v 5 kategoriích. 6. ocenění patřilo kolektivu Domova Letokruhy za soudržnost a profesionální přístup.
11: Ta naše práce je mnohdy až za hranice té pracovní povinnosti, protože je to práce srdcem, která je daleko cennější. Já si toho opravdu strašně vážím, že pracuji s takovýma lidma, kteří toto umí a těm lidem pomáhají.
12: Naše práce vlastně šetří státu peníze, protože já zachytím kolikrát takové věci, které by, kdyby ten člověk nepřišel, tak prostě se rozjedou a pak to stojí samozřejmě daleko více.
13: My máme rekordmantku, která je přes 40 let, máme tady k dámu, která je 32 let ve službě, ale to portfolium té činnosti v sociálních službách je velmi rozmanité.
9: Za svou práci kraj odměnil v sále Janáčkovy konzervatoře taky sociální a zdravotní pracovníky, pracovníky v pobytových zařízeních nebo terénních a ambulantních službách. Michal Slonina, Televize Polar.
0: Fakulta strojního inženýrství Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem se již několik let ve spolupráci s desítkami dalších odborníků zabývá vývojem nano- a mikropovlaků na kovové materiály. Úspěšný výzkum již přinesl několik patentů.
14: Fakulta strojního inženýrství Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem se 4 roky zabývala vývojem a výzkumem v oblasti nových nano- a mikropovlaků na povrchu vybraných kovových materiálů. Do projektu s názvem Nanotech ITI2 se zapojilo několik desítek odborníků, a to nejen z fakulty, ale i z jiných výzkumných institucí a také přímo z praxe.
15: Ta myšlenka vlastně jako taková pramení hlavně z udržitelnosti, protože samozřejmě máme kovové materiály a je nějaká snaha je vlastně ochránit, zlepšit těch funkční vlastnosti, korozní odolnosti, tepelné stability a tak dále. Takže vlastně myšlenka byla ochránit a zlepšit povrchové vlastnosti materiálů jako takových.
14: Výsledky výzkumu využijí hlavně průmyslové podniky v regionu.
15: Dopad do průmyslu našich výsledků byla třeba v oblasti výroby pneumatik, kdy jsme vlastně navrhli a zapatentovali povlaky, které se aplikují na formy pro výrobu pneumatik, aby měly lepší odolnost, zvládali více cyklů a líp se ty vlastně pneumatiky vlastně vyjímaly z těch form.
14: V rámci projektu Univerzita Jana Evangelisty Purkyně nakoupila z Brusu nové specializované vybavení v hodnotě milionů korun, mimo jiné nový elektronový mikroskop a tvrdoměr. Pomohla i dotace z Evropské unie.
15: Evropská unie je naším jakoby velkým partnerem. Ty dotace jsou poměrně vysoké. Uvážíme-li jenom projekt Nanotech, tak vlastně to byl projekt za 56 milionů, kdy evropské fondy nám poskytly 48 milionů, přes 48 milionů, zbytek vlastně byly veřejné zdroje. Takže bez těchto vlastně evropských fondů my bychom nemohli pořídit takhle úžasné přístrojové vybavení.
14: Výzkum v rámci projektu Nanotech ITI2 přinesl hned 3 nové nové patenty.
15: Vydali se 3 vlastně patenty. Jeden z nich byl právě na nanovrstvy chemické předúpravy teflonové z přídavky nanočástic a další byly 2 patenty na geopolymerní suspenze, nanášené na kovové materiály. Takže nejprve je český patent a teď už se překlápí vlastně do mezinárodních přihlášek.
0: Evropská obchodní akademie v Děčíně prošla výraznou, ačkoliv oku na první pohled neviditelnou proměnou. V rámci projektu Konektivita škola nakoupila technologické vybavení, které výrazně zkvalitní a také zpříjemní výuku.
14: Evropská obchodní akademie v Děčíně prošla výraznou, ačkoliv oku na první pohled neviditelnou proměnou. Během 6 měsíců realizovala rozsáhlou modernizaci školní sítě a zkvalitnila vzdělávací infrastrukturu pro práci s digitálními technologiemi.
16: Naše škola byla rekonstruovaná před několika lety, kdy částečně síť byla vybudovaná, ale nebyla tam zajištěna dostatečná bezpečnost, to znamená, že my jsme nenaplňovali standardy konektivity a proto jsme museli přistoupit k té modernizaci, tak abychom standardy naplnili a hlavně my jsme neměli do té doby bezdrátové připojení k dispozici, takže tím projektem se vybudovalo kompletně nové bezdrátové připojení.
17: V rámci projektu Konektivita jsme realizovali kompletní pokrytí naší školy pomocí Wi-Fi sítě, ta je dostupná pro žáky, mají v požadované stabilitě, rychlosti a zabezpečení, aby ji mohli plně využívat při výuce.
14: Bezdrátové připojení si studenti pochvalují.
18: Předtím to nebylo úplně ideální, občas to padalo, trochu to trvalo, než si nějaké stránky načetly. Teď je to opravdu lepší, je to rychlejší, neseká se to, jde vidět velká změna.
19: Vnímám změnu, protože hlavně studenti, podle mě všichni, můžu souhlasit za všechny studenty v této třídě, že internet je mnohem lepší a že se mnohem lépe pracuje.
20: Já hodně používám mobilní data a teďka, jak máme právě Wi-Fi připojení, tak telefon se méně i vybíjí a máme lepší prostě jakoby obecně připojení na počítačích a hlavně ty telefony, že když něco potřebujeme dělat s telefonem, třeba Kahoot v nějakých hodinách, tak se nám ty telefony tak nevybíjí.
14: V rámci projektu Konektivita škola nakoupila i technologické vybavení, které výrazně zkvalitní a také zpříjemní výuku.
16: V rámci projektu Konektivity byla možnost nakoupit ještě koncová zařízení, to znamená, že my jsme rádi tady tu možnost využili. Nakoupili jsme 2 interaktivní displeje do menších učeben a 3 velké interaktivní tabule potom do učeben větších. Zároveň jsme vybavili 1 počítačovou učebnu a nakoupili jsme i další mobilní zařízení pro zaměstnance školy.
14: Projekt Konektivita stál více než 7 milionů korun.
16: 85% financovala Evropská unie a zbylých 15% potom zřizovatel, tedy Ústecký kraj v našem případě. V tuto chvíli musím říct, že projekt hodnotíme velice pozitivně, protože všechny cíle se podařilo naplnit. Největší radost mám asi z toho, že opravdu máme k dispozici Wi-Fi připojení kompletně ve všech prostorách budovy. Je bezpečné, je dostatečně kvalitní, takže se na ně můžeme spolehnout a můžeme v rámci výuky využívat jak mobilní telefony, tak další mobilní zařízení, které máme v tuhle chvíli k dispozici.
14: Evropská obchodní akademie v Děčíně teď i díky projektu Konektivita poskytuje výuku zcela v souladu s trendy 21. století.
0: Loď, která po staletí brázdila Moravu, teď odhaluje i své skryté příběhy. Odborníci v jejím dně našli středověkou sekeru, důležitou stopu, která pomohla určit její stáří. Právě podobné detaily dělají z nenápadného kusu dřeva unikátní archeologický nález. Návštěvníci si navíc mohou expozici v lapidáriu Vlastivědného muzea v Olomouci projít bez bariér a některé artefakty si i osahat.
21: Let byla ukryta před zraky veřejnosti. Z muzejního skladu v Chudobíně na Olomoucku do centra města ji přivezlo Vlastivědné muzeum Olomouc do lapidária na Denisově ulici. Řeč je o monoxilu historické lodi. Loď byla vyrobena z jednoho kusu kmene, konkrétně dubu. Pochází z 16. století, měří 4 metry a váží zhruba přes 100 kilo.
2: V jejím dně při době nálezu byla objevena středověká, pozdně středověká, raně novověká sekera, takzvaná širočina. To byla první indicie, no a druhou indicii jsme získali cirka před 20 lety, kdy kolegové nechali udělat dendrochronologické datování tohoto monoxilu a zjistili, že strom, ze které je vyrobena, tak byl poražen někdy po roce 1532 nebo 1537.
21: Byla objevena v roce 1962 v meandru řečiště Moravy u Hinkova. Do rukou vlastivědného muzea se dostala díky kronikáři z Příkaz, pana Svozila.
2: Sloužila určitě k přepravě lidí, popřípadě zboží. Mohla také sloužit rybářům. Přece jenom řeka Morava v té době byla základní zdroj obživy pro spoustu lidí a určitě to mohlo být i dopravní prostředek. Musíme provést základní ošetření, zbavíme jí prachu, konzervátoři rozhodnou, jestli jsou nutné ještě nějaké další úpravy.
21: Loď z Hinkova je druhou, která se na Moravě našla. První keltský monoxil ze 3. století před naším letopočtem byl objeven v 90. letech minulého století na břehu Mohelnického jezera. Nyní jsou oba vzácné artefakty vůbec poprvé společně k vidění pro veřejnost v lapidáriu vlastivědného muzea.
3: Zpřístupňujeme veřejnosti expozici Příběh kamene, kde představujeme ten kámen v několika formách. Kromě příběhu kamene zde představujeme také příběh lodí. Máme mít bezbariérové vstupy pro vozíčkáře. Máme zde několik artefaktů, které je možné si osahat. Jsou opatřeny popiskami v Brailově písmu. A máme tady také některé interaktivní prvky.
21: Unikátní lodě budou k vidění od 1. května až do konce září. Aneta Lindovská, Televize Morava.
0: Zalesněný prostor mezi Vršavou a Frištátem se zaplnil hasičskou technikou. Konalo se tady taktické cvičení hasičských jednotek statutárního města Zlína, zaměřené na vyhledávání pohřešovaných osob. 13 městských jednotek si v praxi vyzkoušelo koordinaci v náročném terénu i nasazení nejmodernější techniky.
22: Pátek 4:30 odpoledne, pro většinu lidí začátek víkendu, pro hasiče ze Zlína a okolí začátek náročného cvičení. Přesně v tento čas dostávají jednotky informaci o pohřešovaných osobách v členitém lese u Vršavy. Do rozsáhlé akce se postupně zapojuje 13 jednotek požární ochrany statutárního města Zlína. Cílem taktického cvičení je maximálně nasimulovat realitu a prověřit koordinaci celkem 96 záchranářů přímo v terénu.
23: Ty taktické cvičení jsou právě proto, aby hasiči, když ne každý rok je nějaké takové cvičení takového charakteru, tak aby jsme si to vyzkoušeli na nečisto. Aby věděli, do čeho jdou a aby v podstatě byli lépe skoordinovatelní.
24: Po příjezdu těch jednotek, vlastně když se dostaví vlastně tady do toho prostoru, který je označen jako seřadiště, tak bude proveden nějaký seznámení ze situací. S tím, že ty jednotky se potom vydají do toho lesa a bude se jim to něčím komplikovat. Ať už je to větší hustota toho lesu, ať už je to nějaká uplocenka, ať už je to nějaké jezírko nebo co tam je. A postupně budou nalézat nějaké předměty, které je budou navádět k tomu, že tam jakože někdo je.
25: Přijeme jednotkám, hlavní cesto a upravit tvar, přijem.
22: Během odpoledne si tak jednotky prověřili nejen svou fyzičku, ale procvičili si také taktiku vyhledávání, vyproštění předlékařského ošetření a transportu zraněných osob či orientaci a navigaci v terénu. Klíčovým prvkem byla spolupráce se záchrannou brigádou kinologů Zlínského kraje a seznámení se s moderní technikou, konkrétně drony s termovizí a speciální terénní čtyřkolkou.
23: A je to asi jedno z prvních cvičení, určitě první cvičení přímo na území města Zlína, kdy právě naše jednotky využívají tady tu kinologickou brigádu a budou nám pomoci právě pohledat v tom terénu.
22: Páteční podvečer ale nebyl jen o práci. Došlo také k ocenění, poděkování a předání čestného uznání panu Josefu Jakubovi, technikovi požární ochrany z oddělení krizového řízení, který odchází do zaslouženého důchodu.
0: Z dnešního týdne v regionech je to vše. Přeji krásný den a těším se na viděnou u dalšího dílu.

0: Krásný den. Vítejte u pořadu Putování v regionech, kde si občas říkáme, proč jsme sem nejeli už dávno. Dneska vás vezmu na místa, která možná znáte z mapy, ale rozhodně ne tak, jak vám je v reportážích ukážeme. Tak si na chvíli odložte plány, zapněte zvědavost a vyrazte se mnou na cestu. Slibuji, že to nebude nuda. V první reportáži se vydáme na Klatovsko, do obce Chudenice, malebného místa spojeného s významným šlechtickým rodem Černínů. Právě ti zde po staletí zanechali výraznou stopu, ať už v podobě památek nebo celkového charakteru obce a jejího okolí. Chudenice dnes lákají nejen historií, ale i krásnou krajinou a klidnou atmosférou, která dává tušit, jak důležité místo kdysi sehrávali. Čeká nás setkání s historií, která je tu stále přítomná na každém kroku.
1: Chudenice na Klatovsku jsou jednou z nejstarších českých osad. Jejich historie je spjata s prastarým šlechtickým rodem, který tu nejen koncem 13. století vznikl, ale nikdy své sídlo nepřenechal jiným majitelům. Zdejší panství nikdy nezměnilo vlastníka, což je rarita v celé střední Evropě.
2: Starý černínský zámek Muzeum Josefa Dobrovského v Chudenicích je kolébkou významného šlechtického rodu Černínů z Chudenic, kterým Chudenice a zdejší panství patřilo téměř 800 let a to je takový evropský primát.
1: Na zámku najdete dva prohlídkové okruhy. První z nich seznamuje příchozí z historií rodu Černínů i městečka Chudenice.
2: Ukazujeme jim, jak se na takovém zámku za Černínů žilo, co se jedlo, jak se oblékali, jaké byly společenské zvyklosti. Pak je tu druhý prohlídkový okruh tvrz, který zavede návštěvníky do středověku. My jim představíme místa, která jsou spjatá s tou původní tvrzí. Například jedinou dochovanou obranou baštu uvidí zbrojnici, kuchyni, anebo sklepy, které byly zpřístupněny před několika lety.
1: Dějiny rodu Černínů z Chudenic se začaly kdysi před dávnými časy psát v zámecké černé kuchyni.
3: Podle legendy zde vzniklo jméno Černý Chuděnec. V kdysi dávné době zde nebýval zámek, bývala zde tvrz, která náležela pánům, kteří byli velmi schopní a toto se nelíbilo ani samotnému králi. Přichází podle legendy domluva v podobě vojska, celá tvrz je vypleněna, každý živý tvor je zabit. Chůva ukrývá potomka pána zdejší tvrze v komín této černé kuchyně a po několika dnech přichází podaný lid oplakávat svého mrtvého pána. Spatřují vše vypálené, rozbořené, živou duše nenalézají. Uslyší pláč a v komínu této černé kuchyně objeví malé miminko chlapce. Celé černé od popela sazí umazané a zvolají aj Černý Chuděnec. Kež by pán Bůh jej ráčil zachovati a on nám dobrým pánem ráčil býti. Černý chlapec od popela sazí byl a započala se zde tedy psát historie jednoho z nejstarších českých šlechtických rodů, Černého Chuděnce, Černína z Chudenic, dnes říkáno Černína z Chudenic. A to je také ten důvod, proč kuchyně je po tolika z těch letech zachována.
1: Zajímavá pověst se také váže k andělskému pokoji, někdejší ložnici Humprechta Jana staršího.
3: Jedné noci zjevil se mu anděl a pravil mu, že třetího dne jej pán Bůh na věčnost povolá. Chce-li odejít z duší smířenou a naprosto čistou, má vykonat i pouť v chrám páně kostel svatého Wolfganga, být vyspovídán z pozemského hříchu a majetek mezi své děti rozdělit. Jak anděl pravil, tak hrabě učinil. Vyspovídán byl, majetek mezi děti rozděliv a třetího dne byl pánem na věčnost ze svého lože povolán. Jeho děti na důkaz onoho zvěstování nechali anděla ve strop vymalovat a od toho času se říká pokoj andělský.
1: V působivých interiérech je všechno vybavení původní, část přímo odtud, část ze zámku Lázeň, ležícím na okraji Chudenic.
2: Z toho vybavení, které tady je, bychom rádi upozornili také na klavír, na který hrával třeba český hudební skladatel Karel Hašler. Tady složil a poprvé zahrál písničku Po starých zámeckých schodech.
1: K zámku náleží také muzeum Josefa Dobrovského. Jehož expozice se věnují místním slavným rodákům i osobnostem, které Chudenicko navštěvovali.
2: Naším největším a nejslavnějším rodákem je český básník Jaroslav Kvapil. Ten se narodil přímo u nás na zámku, protože jeho otec tady byl zámeckým lékařem.
3: Tady v této místnosti můžete vidět věci z osobního vlastnictví Jaroslava Kvapila, jeho pracovní stůl, jeho pověstný holubník, fotografie z osobního alba, fotografie významných herců, hereček, bardů Českého národního divadla, psací stroj, na které vzniklo snad i krásné libretto k opeře. Bruselka, krásný pohádkový příběh princezna Pampeliška, nebo toto vše vzniklo zde v Chudenicích u dnes říkáno Kvapilových jezírek, kde pana doktora Jaroslava Kvapila můza políbila nejvícekrát. Významným rodákem městečka Chudenického je také zakladatel muzea Josefa Dubrovského, pan Adolf Roubal. Byl to významný badatel, vlastivědný pracovník, miloval českou krajinu a miloval samozřejmě i Chudenice. Díky němu také máme krásnou knížku Obrázky ze starých Chudenic, kde jsou nádherně popsané významné mezníky v historii městečka Chudenického.
1: Až si půjdete prohlédnout okolí Chudenic, nezapomeňte navštívit americkou zahradu, založenou kdysi majitelem panství. Na počátku nešlo o arboretum, jaké je tu dnes, ale o školku pro pěstování okrasných dřevin.
4: Dovážely se sem dřeviny z různých částí světa a hodně také právě z Severní Ameriky, takže proto vzniklo to označení americká zahrada. Řada těch dřevin byla u nás vysazena poprvé a oni v podstatě zkoušeli, které ty dřeviny se u nás dokáží uchytit a růst.
1: Uvádí se, že až 250 druhů bylo poprvé vysazeno právě tady. Buk lesní varianta krystáta, pocházející z Francie, je dokonce zdrojovým materiálem pro výsadby v celé republice.
4: Nerozmnožuje se pohlavně, ale jenom roubováním a v podstatě všechny, nebo většina výsadeb v České republice pochází právě z jedince, kterého máme tady v americké zahradě. Je to na něm do dneška vidět, protože vlastně ve spodních partích nemá žádné větve, a které byly použity na to roubování. Jedním z našich zajímavých kultivarů je další varianta buku. Je to buk lesní kultivar Eugen. Byl pojmenován po Eugenu Karlu Černínovi, zakladateli zahrady. Zajímavý je tím, že je to většinou buky známé jako stromy. Tento buk má keřovitý růst, takže má více kmenů od země. Naším nejzajímavějším stromem je Douglaska tisolestá, která pochází z původních výsadeb z toho roku 1842, takže dneska má něco přes 180 let. Sazenice byla převezena z Hamburku. Patří ke třem nejstarším stromům v Evropě. Je z nich nejmohutnější. Ve výčetní výšce těch stromů se měří těch 130 cm. Má téměř 6 metrů od kmene. Výška je o něco menší, než tyto stromy dorůstají, protože před několika lety došlo ke zlomení špičky, to se u těch dřevin stává, ale i přesto je ta výška dneska 37 metrů zhruba. V zahradě můžeme vidět řadu zajímavých listů na stromech, protože se tu pěstují různé kultivary běžných druhů, jako je dub nebo buk, akorát jejich listy vypadají jinak. Máme tady třeba dub celokrajinný, jeho listy na rozdíl od běžného dubu, které mají různě vykrajování, tak ten je úplně hladký. Nebo je tu několik kultivarů obyčejného buku lesního s vykrajovanými listy, s různě pozměněnými listy nebo barevnými variantami.
1: Zajímavým stromem je také dřín květnatý, zvláštní svým stromovitým růstem. Dřín květnatý totiž obvykle bývá keř. Už podle svého jména je nejkrásnější v době květu.
4: Americká zahrada je v současnosti národní přírodní památka a proto se o dřeviny jejich ošetřování stará Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky. Technickou infrastrukturu americké zahrady spravují Lesy České republiky. V loňském roce opravili altánek a vstupní brány.
1: Závěrem si určitě udělejte výšlap na vrch Žďár, kde stojí rozhledna Bolfánek. Je z ní vidět Šumava, Český les a za dobré viditelnosti prý i Alpy. Jde vlastně o věž bývalého kostela zasvěceného svatému Wolfgangovi. Skála, na níž stojí, má prasklinu, která se prý zvětšuje. Až bude tak velká, že jí projde člověk, podle pověsti se otevře brána do pekel. Kámen ze skály má ale údajně léčivé účinky. Z toho je vidět, že nic není jen černé a můžeme věřit v dobré konce.
0: Archeopark Pavlov, otevřený v roce 2016 pod svahy Pavlovských vrchů, představuje jednu z nejvýznamnějších paleolitických lokalit v Evropě, a to sídliště lovců mamutů staré přibližně 30 000 let. Zdejší expozice je unikátně zakomponována do terénu. Většina muzea je pod zemí a nad povrchem se tyčí jen bílá betonová světla, připomínající vápencové skály Pálavy. Co všechno tu můžete vidět a zažít, se dozvíte z naší další reportáže.
5: K výročí 100 let od objevu věstonické Venuše uspořádal Archeopark Pavlov spolu s Moravským zemským muzeem doprovodnou výstavu. Odborným garantem výstavy je Archeologický ústav Akademie věd České republiky, kterému patří pozemek této národní kulturní památky, na kterém se archeopark nachází.
6: Protože je rok 2025, tedy 100 let od objevení věstonické Venuše, tak jsme samozřejmě nechtěli tohle výročí vynechat. Takže jsme připravili společně právě s Moravským zemským muzeem, jež je správce originálu věstonické Venuše, výstavu Druhý život Venuše. Kurátorkou a autorkou toho projektu je doktorka Martina Galetová právě z Moravského zemského muzea, která vlastně společně s námi dala dohromady výstavu, která ukazuje odraz věstonické Venuše za těch posledních 100 let.
5: Věstonická Venuše ovlivnila společnost. Postupem času se stala symbolem pravěku nejen na našem území. Je to nejstarší keramika na světě, dosud objevená. Je krásným dokladem pravěkého umění, ale je to především technologický zázrak, protože je to poprvé, co se objevilo využití téhle technologie.
6: Tak tu výstavu jsme pojali tak, že jsme nechtěli vynechat ani ten základní příběh o věstonické Venuši, protože když vám chybí kontext, tak pak se těžko představuje ten odraz. Takže jsme využili spolupráce s talentovaným výtvarníkem Vojtou Šedou, který nám vytvořil vlastně tady, co vidíte okolo mě, vlastně takovýhle velkoformátový komiks.
5: Celá výstava je hodně interaktivní. Snaha byla co nejvíce odstranit skleněné překážky a poskytnout divákovi co nejvíce interakce s výstavou.
6: Zrovna dneska jsme přidávali na náš velký interaktivní stůl další prvky. Občas přijde někdo i z návštěvníků, že by rád přispěl, takže jsme rádi, že můžeme takhle jako růst a že nám stůl nakonec do konce sezóny bude stačit, protože výstava bude vlastně jenom do 30. listopadu, takže snad se sem vejdeme. Nicméně kromě toho, že teda se koná tato výstava, tak to samozřejmě dalo i základ nové sbírce, která bude v muzeu vlastně střádána v rámci nové historie, kde skutečně založíme sbírku těchto předmětů, které budou inspirovány Venuší.
5: V Pavlovském archeoparku můžete samozřejmě navštívit i stálou expozici, která vám poskytne ucelenou představu o životě lovců na našem území, a to přímo na místě, kde žili. Jan Kruba, televize Brno 1.
0: Dendrologická zahrada v Průhonicích se opět rozáří barvami jara. Od 28. dubna do 17. května tu rozkvete více než 140 odrůd tulipánů, včetně unikátní kolekce těch černých. Květinové záhony najdete přímo podél hlavního okruhu zahrady, takže si je můžete pohodlně vychutnat během procházky. Výstavu navíc doplní informační tabule, které přiblíží zajímavosti o pěstování i šlechtění těchto oblíbených květin. Na jihu Čech se vydáme na hrad Rožmberk, kde ožívá Bukojské rodové muzeum. Návštěvníci tu mohou nahlédnout do života šlechtického rodu, který výrazně ovlivnil historii regionu, a projít si expozice přibližující jejich každodennost i společenské postavení. Hrad tak nabízí nejen působivou architekturu a výhledy na Vltavu, ale i živý návrat do minulosti, který stojí za to zažít.
7: Od 5. dubna mohou návštěvníci hradu Rožmberk obdivovat Bukvojské rodové muzeum v Novém Hávu. Výraznou proměnou získaly pokoje v prvním patře zpět svou podobu, tak jak je navrhl v polovině 19. století hrabě Jiří Jan Jindřich Bukvoj. Prvním krokem bylo obnovení původní barevnosti sálů, které probíhalo v předchozích 5 letech.
8: My jsme věděli podle dobových vyobrazeních i podle restaurátorských sond, že ty místnosti nebyly bílé, bílé nebo béžové, tak jak jsme je v posledních desetiletích našim návštěvníkům prezentovali. Takže jsme se mohli pustit do práce a v průběhu zimních měsíců, kdy není návštěvnický provoz, tak jsme si mohli dovolit tedy zavřít, pustit sem restaurátora a jednotlivé místnosti se nám najednou vyloupily v krásných pestrých barvách.
7: Hrad Rožumberk byl jako muzeum návštěvníkům zpřístupněn už v polovině 19. století a brzy se stal oblíbeným turistickým cílem. Díky historickým pramenům, kvašům, akvarelům Rudolfa von Alta a dobovým snímkům bylo možné jednotlivým místnostem navrátit jejich původní vzhled.
8: V době, kdy Jiří Jan Jindřich, hrabě Jiří Jan Jindřich budoval muzeum, tak vlastně tomu muzeu dal i naprosto promyšlenou ideologickou náplň. Každá z místností byla věnována určitému slavnému období historie rodu Bukvoj a nebo významným osobnostem. Takže každá místnost nesla svůj příběh a myslím, že jsme udělali hodně na tom, abychom ty příběhy do interiéru hradu Rožmberka zase vrátili.
7: Pokoje muzea byly vybaveny množstvím starožitností, které hrabě nakupoval osobně nebo prostřednictvím svých zástupců ve Vídni, Norimberku nebo v Řezně. Návštěvníkům se poprvé představí i historické artefakty, které byly po desetiletí uloženy v depozitářích a některé z nich stále čekají na restaurátorský zásah.
8: Často jsme pracovali i s tím, že ty předměty byly vystaveny v jiných místnostech, v jiných části těch místností a teprve v okamžiku, kdy jsme je vrátili na své původní místo, tak vlastně ty předměty daly smysl, že najednou jsme zjistili, že jsou osvětlovány přirozeným světlem z oken a že se najednou rozzářily. Takže opravdu hrabě Jiří Jan Jindřich Bukvoj měl své rodové muzeum promyšlené do posledního detailu. A vlastně my jsme se snažili s co největším respektem tu jeho myšlenku a ty jeho plány naplnit.
7: Jedinou místností, která nebyla reinstalací dotčena, je tento rytířský sál. Ten zůstal zachován ve své manýristické podobě. V rámci Bukvojovského muzea býval původně označován jako sál předků. Jehož výzdobu tvořily portréty členů rodu Bukvoj a na příbornicích bylo vystaveno mnoho drobných uměleckých předmětů.
8: Zatím jsme se s odborníky, se kterými jsme tedy spolupracovali na přípravě expozice, shodli na tom, že budeme prezentovat rytířský sál tedy v podobě začátku 17. století a v rámci přebudování té expozice jsme jej vlastně nechali v té nejčistší možné podobě. Takže jsme jej zbavili některých kusů nábytku a prezentujeme jej návštěvníkům.

0: také křížových výprav a vlastně to byla doba, ke které vzhlížel Jindřich s velkou úctou, tak tuto místnost právě zasvětil rytířským výpravám. Tady na těch portrétech jsou králové vojevůdci křížových výprav a pod jejich velením se účastnili právě i příslušníci rodu Bukvoj-Longeval.
1: Návštěvníci mají možnost prozkoumat další prohlídkové trasy hradu Rožmberk, jako jsou soukromé pokoje rodu Bukvojů ve druhém patře nebo středověká věž Jakobínka, která je dnes už jediným pozůstatkem zaniklého horního rožmberského hradu.
0: Jakobínka se stala pro návštěvníky atraktivním cílem. Když výjdou nahoru po 169 schodech, tak vlastně se dostanou až na ten ochoz, takže užijí si určitě krásné pohledy na okolí Rožmberka a my se s návštěvníky chceme seznámit také s historií věže a samozřejmě nechceme opominout i tu rekonstrukci, která byla mimořádně zajímavá. Možná můžu připomenout, že se odehrávala za pomoci dobových technologií, pracovalo se se dřevem, které bylo vytěženo v místních lesích. Možná si někteří vzpomenou na lešení, ve kterém Jakobínka byla několik let a vlastně na vrcholu té helmice byl jeřáb, pomocí kterého se nahoru transportoval materiál, jeřáb na lidský pohon.
1: Prohlídkové trasy jsou v dubnu zpřístupněny v pátek, v sobotu a v neděli ve vybraných časech. Od května jsou pak otevřené denně mimo pondělí. Cena vstupného zůstává stejná.
2: A to je pro dnešek všechno. Pokud jste dostali chuť vyrazit, splnili jsme plán. A jestli ne, tak to asi znamená, že se budeme muset příště snažit ještě víc. Díky, že jste cestovali s námi. Těším se na vás zase příště u putování v regionech. Do té doby se mějte krásně.

Dnešní díl bude věnován nemocničnímu areálu na Bulovce. Tady na kopci v katastru Pražské Libně stával původně usedlost Bulovka. Ta už dnes neexistuje, ale na tomhle místě potom byl postaven rokokový zámeček, kterému se říká Rokoska, a ten tady stojí do dneška, je tady za mnou a je dnes součástí nemocnice. Ten zámeček na konci 19. století sloužil jako vychovatelná mravně narušené mládeže, a protože kapacitně nestačil, tak v sousedství zámečku byla postavena nová budova a na tu se teď půjdeme podívat. Teď jsme se přesunuli kousek od toho rokokového zámečku a za mnou je velká budova takzvané nové vychovatelny, která byla postavena v letech 1905 až 1907 v neorokokovém stylu. Architektem této budovy byl Jan Kříženecký. To byl bratr profesora Rudolfa Kříženeckého, známého pražského architekta a mimo jiné taky propagátor filmařství. Ta budova nové vychovatelny je velice výraznou dominantou této části Prahy a je viditelná ze všech stran. Nemocnice na Bulovce se začala budovat v první dekádě 20. století. Vznikla vlastně z podnětu městského hygienika doktora Františka Procházky, který mimo jiné stál taky za zástavbou hradčanských bastionů, o níž jsme už dříve mluvili. První objekt, který tady vyrostl, vyprojektoval městský architekt František Velich v roce 1910. A to je ta malá budova, která je za mnou. Byla postavena v secesním stylu. K největšímu rozmachu areálu nemocnice na Bulovce došlo na počátku 20. let. Hlavní město Praha pověřilo městský stavební úřad, aby vyprojektoval několik pavilonů, které potom byly postaveny v první polovině 20. let a které vlastně tvoří jakési jádro nemocnice na Bulovce do dneška. Projektanty těch pavilonů ve stylu Art Deco byli architekti městského stavebního úřadu Vladislav Martínek, Vratislav Lhota a Mečislav Petrů. Na nejvyšším bodě kopce na Bulovce se nachází stavba, která tady byla postavena v roce 1927 podle projektu pražského architekta Karla Roštíka. Byl to původně pavilon TBC, to bylo

téma, které bylo tehdy velmi aktuální, ale později těch pacientů s touto nemocí ubývalo, takže dnes ten pavilon slouží jako interna nemocnice na Bulovce. Ve 30. letech byla nemocnice na Bulovce rozšířena o 3 další pavilony. Ty byly postaveny v tehdy módním funkcionalistickém stylu, to znamená s hladkými fasádami, s rovnými střechami. Jeden z těch pavilonů vidíte tady právě za mnou, to je infekční pavilon nemocnice na Bulovce. Ten projektovali architekti městského stavebního úřadu Lhota a Petrů. Další byl radiologický pavilon od architekta Nevoleho a na ten třetí nejhezčí se půjdeme podívat. My se rozloučíme u asi nejzajímavějšího, nejcennějšího pavilonu celého areálu nemocnice na Bulovce. Ten projektoval architekt Jan Rosůlek, někdejší člen 9silu. Je ve stylu funkcionalismu, ale použil tady architekt také poprvé barevnou kombinaci, což v té době nebylo obvyklé. Kuriozní je, že sám byl přitom barvoslepý. Nejzajímavější je samozřejmě to nízké křídlo, které vybíhá z budovy dermatovenerologického pavilonu s takovým pilovitým motivem na průčelí, tak aby všechny ty pokoje byly obráceny ke sluníčku. Areál nemocnice na Bulovce je nesmírně zajímavý z architektonického hlediska i proto, že tady máme zastoupeny vlastně všechny styly moderní architektury 20. století, od historismu přes secesi, modernu až po funkcionalismus. Stavilo se samozřejmě i po druhé světové válce. V 50. letech potom byla nemocnice zestátněna.

Dobrý den, milí diváci. Já bych vás ráda přivítala v zoologické a botanické zahradě města Plzně, konkrétně v pavilonu Tajemný svět afrických nočních i denních savců, a to konkrétně před expozicí Kaloňů plavých. Kaloňi plaví jsou savci řádu letounů a my je tady v zoologické zahradě chováme společně s osináky africkými. Není to jediný letoun, který obývá naši zoologickou zahradu, a konkrétně od kaloňů máme tři druhy: kaloně plavé, kaloně rodriguezské a kaloně egyptské. Jak můžete vidět, je to poměrně početná skupina. Během roku i z mláďaty tady máme kolem 50 jedinců a každý rok se nám pravidelně rozmnožují. Kaloň plaví je březí 120 dnů, což je na takhle malého savce poměrně dlouhá doba, a mládě prvních několik měsíců visí stále na matce. Stará se o něj pouze výlučně jeho matka a to mládě se první týdny vůbec nepouští, je trvale na matce, která ho kojí, i s ním lítá, funguje s ním úplně přirozeně. Vzhledem k tomu, že tyto kolonie jsou tak početné, tak mají ve volné přírodě velký problém s lovením kvůli páchaným škodám na ovocných stromech. S tím souvisí, že se tedy živí ovocem, listy, pupeny, květy. Krmíme je dvakrát denně. Krmíme je ráno ještě předtím, než se na nočním pavilonu zhasne světlo, a odpoledních hodinách za běžného nočního režimu, a dostávají kromě směsi ovoce a zeleniny také listovou zeleninu, různé druhy melounů. Spoustu lidí, kteří nám projdou přes pavilon, tak se zde zastaví s tím, že tady lítají netopíři. Netopíři jsou kosmopolitně rozšíření, žijí na celém světě a živí se hmyzem. Kaloni se živí ovocem nebo plody obecně. A další rozdíl mezi těmito druhy je ten, že netopíři jsou známí tím, že se v noci řídí echolokací, kdežto naši kaloni se řídí zrakem, mají velmi velké oči v porovnání s netopíři.

0: Dobrý den, vážení diváci. Vítáme vás u dnešního vysílání. Mám pro vás připravený pestrý program plný zajímavých pořadů. Zůstaňte s námi, čeká nás spousta zábavy a informací.
1: Patnáct let poté, stejná místa, stejné tváře, jen o pár šedivých vlasů víc. Plzeňské fotbalové legendy se v neděli 19. dubna znovu setkali u příležitosti výročí odzisku historického titulu.
2: Trošku nostalgie. Musím říct, že to uběhlo jako voda těch 15 let a jsem rád, že takováhle akce vůbec vznikla a že můžeme zaspomínat na ten začátek, kdy to tady všechno startovalo v Plzni.
1: Samotné setkání zahájili tehdejší mistři ligy prohlídkou kabiny a následně společným obědem v areálu plzeňského pivovaru.
3: Nostalgie nespíveční. Zrovna jsme říkali, že jsme jako spolu seděli 3 hodiny a že bychom spolu potřebovali sedět 3 dny, protože těch zážitků z toho je neskutečně. Kéž bychom se mohli potkávat takhle každý rok a vždycky si vzpomenout na to, jaký to bylo.
1: Fanoušci se mohli s Pavlem Vrbou, Pavlem Horvátem, Davidem Limberským a dalšími setkat na více než hodinové autogramiádě. O podpis nebo fotku s nimi byl obrovský zájem.
4: Autogramiáda se nedá zpomenout, protože zájemců je fakt spousta. Buď budeme muset zažít později zápas, anebo my tam nebudeme.
1: Velké emoce zaplavily trávník před úvodním hvizdem zápasu 30. ligového kola mezi Viktorií a Pardubicemi. Plzeňské legendy sklidily při slavnostním nástupu bouřlivé ovace. Ty vůbec největší pak dva klíčoví strůjci zázraku. Tehdejší kapitán Pavel Horvát a kouč Pavel Vrba.
5: El capitano! Pavel Horvát!
6: Hlavní trenér FC Viktorie Plzeň.
7: Úžasný a celkově celá akce se mi moc líbí. Ten nástup tak byl hodně emotivní. Spolu jsme si to užili a já se strašně rád, že tohle můžu být součástí.
1: Současná sestava Viktorie nastoupila do výročního zápasu v unikátních retrosadách bez jmenovek na zádech, přesně tak, jak se hrálo tenkrát. Pomyslnou sladkou tečku za celým vzpomínkovým dnem ale duel nepřinesl. Západu Češi nakonec na Pardubice nestačili a prohráli 0-1. Z Plzně pro televizi ZAK Marie Osvaldová.
8: Letošní zimní sezóna byla v plzeňském kraji z pohledu silničářů mimořádně náročná a zároveň nejdražší za posledních 6 let. Správa a údržba silnic za údržbu komunikací druhé a třetí třídy zaplatila přes 290 milionů korun. Časté mrazy, sněhové srážky i náledí vedly k nadprůměrnému nasazení techniky. Nejkritičtější byl leden s rekordní spotřebou posypové soli a téměř nepřetržitými výjezdy. Silničáři během zimy ošetřili stovky tisíc kilometrů silnic a spotřebovali tisíce tun materiálu.
9: Speciálních sběrných nádob na kov bylo dosud po městě málo a muselo k ním vyjíždět samostatné popelářské auto, což nebylo efektivní. Teď proto Plzeň zavádí systém společného sběru plechovek a skla, protože následné přetřídění je velmi jednoduché.
10: Společně jako ty střepy, hliník také recyklovatelný a ty zpracovatelé odpadu ze skla nebo skleněného odpadu umí z toho z té změti vyndavat uzávěry, víčka a tak dále a tímto způsobem budou schopni izolovat i ty plechovky, řekněme všechen ten hliníkový odpad a dávat to stranou a dále recyklovat, stejně tak jako ty střepy, které zbydou.
9: Na nápoje v plechovkách si na západě Čech zvykáme stále víc. Jen plzeňský pivovar teď prodává 22% své produkce právě v plechovkách, zatímco ještě před 15 lety to bylo jen mezi 2 a 5%.
11: Hliník je nekonečně recyklovatelný bez toho, aby došlo k nějakým ztrátám, takže v případě například recyklovatelných plechovek trvá 60 dní od vlastní recyklace k výrobě nového produktu.
9: I proto rozhodně má cenu plechovky třídit, protože jde o materiál plně recyklovatelný.
12: Tyhle ty kovové a zejména hliníkové obaly jsou lehké, recyklovatelné a jejich zatížení pro životní prostředí je relativně nízké, nebo de facto není žádné. Takže by to chtělo, aby ty lidé sami svým chováním prostě toto preferovali. Já myslím, že tady je velké pole pro jakékoliv informativní kampaně.
10: My jsme odhadli, že ten nárůst sběru kovového odpadu bude zhruba o 350 tun navíc za rok.
9: Stejně jako dosud samozřejmě můžeme plechovky a další kov odevzdávat ve sběrných dvorech, ale nově je tedy možné vhazovat je také do zelených popelnic a kontejnerů. Z Plzně Jonáš Novotný, televize ZAK.
8: Bílá hora v Plzni se připravuje na velkou dopravní zkoušku. Od pondělí 4. května se kvůli pokračující rekonstrukci nakonec zcela uzavře ulice 28. října všem vozidlům. Výjimku budou mít autobusy a sanitky. Pro místní to znamená velké komplikace, které se ale oproti původnímu plánu zkrátí. Pokud by zůstal zachován částečný průjezd, silnice by se opravovala o 2 měsíce déle.
1: Dříve místo, kterému se lidé raději vyhýbali. Dnes cíl milovníků výběrové kávy. V plzeňských Skvrnělech skončila neobvyklá proměna. Nevzhledné a léta uzavřené veřejné záchodky se díky investici 3. městského obvodu proměnily v moderní kavárnu.
13: Mám velikou radost z toho, jak se ten prostor proměnil, jak kavárna funguje. Ještě větší radost mám z toho, že děti z mateřské školky nám jí přišli pomoci oficiálně otevřít. No a protože těch dětských prvků tu není tolik a protože mě to nandávání zmrzliny moc nešlo, tak slibuju, že přidáme ještě herní prvek kuchyňku, kde bude pultík, kde děti budou moct trénovat.
1: Pro místní obyvatele byl doposud tento prostor spíše trnem v oku.
14: Mě hrozně těší, že jsme vlastně dokázali vytvořit takový hezký místo a já doufám, že to bude i přirozeným místem setkávání prostě rodin s dětmi, protože co si budeme povídat, i předchozí veřejné záchody byly spíš místem setkávání uživatelů drog a narkomanů.
1: Slavnostní otevření zpestřilo vystoupení dětí ze 70. mateřské školy.
15: Pro děti a jejich učitelky a ostatní tak jsme měli připraveno 100 porcí zmrzliny a měli na výběr jahodovou, čokoládovou a vanilkovou.
1: Kavárna dostala název Olivka Café. I když se nachází v místě v bývalých záchodků, hygiena a moderní design jsou tu na prvním místě. Původní podzemní prostory nyní slouží jako technické zázemí, sklady a samozřejmě nové toalety pro hosty.
16: Tohle místo bylo jedinečné v tom, že jak je vidět, tak vlastně je mezi stromama, vlastně v zelení. A když jsme sem přišli prvně, tak de facto tady byla jenom vlastně tráva, koukaly komínky a zaplývaný schody vlastně někam do sklepa, kde ty veřejné záchodky v minulosti byly. Šli jsme tou cestou, aby jsme to rozsvítili.
1: Největší výzvou pro zhotovitele byly zemní práce.
17: Na začátku tady stály bývalé veřejné záchodky, které byly ponořeny pod úrovní terénu a bylo potřeba je celé odkopat a odizolovat, aby tam nevznikaly další problémy s vodou.
1: Kavárna by se měla stát živým komunitním místem. Provozovatelé tak plánují pořádání speciálních akcí.
18: První akci máme vlastně na 1. máje, oslavu 1. máje a slavnostní otevření terásky. Budeme mít provoz do 10 hodin večer přes celé léto. Bude tady živá hudba, nějaké letní drinky a takhle oslavíme vlastně 1. máj.
1: Proměna záchodku na kavárnu za více než 12 milionů korun trvala 9 měsíců a bude aspirovat na jednu z cen v soutěži Stavba roku Plzeňského kraje. Z Plzně pro televizi ZAK, Maria Osvaldová.
8: V Chebu se bude vyrábět 25 000 automobilů ročně. Na tiskové konferenci, která se konala minulý týden v Chebu, se poprvé představil zástupce Mercedes-Benz Truck, aby vedení města i Karlovarského kraje seznámil s myšlenkou vytvoření závodu na výrobu aut. Ten nabídne příležitost pro kvalifikované zaměstnance především z řad místních občanů. Stavba závodu by měla odstartovat začátkem příštího roku a první vozidla by mohla vyjet do konce tohoto desetiletí. Společnost Daimler Truck působí na celosvětovém trhu již 130 let a vyrábí nákladní automobily, včetně těch bezemisních.
9: Každoročně se městský obvod Plzeň 4 domluví s provozovatelem poutě, aby se na jedno dopoledne atrakce rozjeli pro místní děti a na kolotoče nebo houpačky mohli i ti, kteří by se třeba jinak na pouť nedostali.
19: Já mám velkou radost, že jsme zase po roce mohli přivítat dobravecké děti přímo tady na pouti. Je tady víc než 500 dětí, které tady točíme. Jsou to děti z našich školek, jsou to děti ze stacionáře, který je u nás na Dobravce, jsou to i děti tady z základní a mateřské školy pro slabozraké a asi všichni vidí, že se tady baví, takže mě to dělá velkou radost.
20: Pouť u svatého Jiří je krásná milá tradice, která k našemu obvodu už patří dlouhá léta. Děti jsou nadšené, můžou se tady povozit na spoustě atrakcí. Já jsem byl hned první den s dětmi, já mám dvě děti a moc jsme si to jako užili.
9: Pro děti z mateřských školek je zážitek o to lepší, že jsou na atrakcích sami, bez rodičů, se svými kamarády a o to větší dobrodružství na pouti prožívají.
21: Mně se nejvíc líbí tenhle kolotoč.
0: Mně se líbila tam ta loď.
21: Mně se nejvíc líbilo na pouti autíčka.
22: Mně se líbil ta šedonej hlad.
23: A dneska už se ty děti moc nebojí. V podstatě čím jsou menší, tak tím jsou odvážnější. A nejoblíbenější asi taková ta klasika autodrom a lítací labutě, slony. To zůstává tak nějak stejný.
9: V rámci spolupráce městského obvodu s pořadateli poutě nabízí letos Doubravka i jednu novinku.
20: Letos máme novinku, máme parkovací odstavnou plochu, která je kousek vedle čističky, takže je možné až 100 aut odstavit zde a dojít vlastně jenom pěší cestou sem.
9: Spolupráci si pochvalují i provozovatele atrakcí, kteří se na stejné místo vrací už víc než 40 let.
23: Je to největší pouť v plzeňském kraji a řekl bych, že je velmi oblíbená, jak u nás, tak u návštěvníků. Jsme tu do neděle 26. Přes týden jsme tu od 3 do 9 a o víkendu jsme tu od 10 do 10.
9: Pro pořadatele i vedení obvodu je největší odměnou nadšení malých dětí, které bylo vidět a slyšet všude kolem a všichni bez rozdílu věku si možnost svezení zadarmo užili.
19: Běží to tady už 10 let, takže my v té hezké praxi pokračujeme a děkujeme panu Lagernovi za to.
9: Pouti u svatého Jiří by hlavně v pátek a sobotu mělo přát i počasí, a tak se tu dětský smích a výskot bude jistě ozývat i v dalších dnech. Z Dubravky, Jonáš Novotný, Televize ZAK.

0: Krásný den, vítám vás u pořadu Týden v regionech. I tentokrát se ohlédneme za tím, co se přihodilo v uplynulých dnech. Oblastní nemocnice Rychnov nad Kněžnou má nový multioborový pavilon s urgentním příjmem. Jde o jednu z nejzásadnějších investic posledních let, která výrazně mění úroveň nemocniční péče v celém regionu.
1: Pětipodlažní pavilon soustřeďuje klíčová oddělení na jedno místo, což umožní rychlejší diagnostiku i efektivnější léčbu. Operační sály, chirurgie, ortopedie, jednotky intenzivní péče, ARO, to vše je součástí jednoho moderního celku.
2: Je to přelomový okamžik, je to to, na co ta nemocnice čekala v podstatě od svého vzniku, protože ten vývoj se nikdy nezastaví ani v medicíně a myslím si, že se dočkala a zase tu nemocnici to nastartovalo na další desítky let dopředu.
1: Ostrý provoz zahájí pavilon na přelomu dubna a května. Nový urgentní příjem umožní rychlé třídění pacientů podle závažnosti jejich stavu a okamžité zahájení léčby.
3: Já myslím, že takovou nemocnici by určitě záviděli hlavně pražské nemocnice, nebo že tam máme ten projekt nové nemocnice a když vidím, jak vypadá Bulovka, nebo Královské Vinohrady, nebo Karlák, nebo Tomajerka, tak toto je absolutně špička. Takže já si myslím, že Královéhradecký kraj má skvělou strategii investic.
1: Stavební práce v rychnovské nemocnici zahájil Královéhradecký kraj před 3 lety.
4: Je to především zlepšení nejenom dostupnosti péče, ale i kvality té vlastně urgentní péče.
5: Zvenku si řeknete, že je ta budova taková klasická, nemocniční, ale zevnitř opravdu na vás působí velice příjemně a myslím si, že ti pacienti i zaměstnanci to velice ocení.
1: Náklady na vybudování pavilonu přesáhly 1 miliardu korun. Multioborový pavilon má nemocnici posunout mezi nejlépe vybavená zdravotnická zařízení v regionu. Patrik Andejsek, televize V1.
0: Kaviár. Symbol luxusu a výjimečné gastronomie. Delikatisa, která se obvykle objevuje jen při slavnostních příležitostech, má ale své místo i v Česku. Fakulta rybářství a ochrany vod Jihočeské univerzity ho vyrábí šetrným způsobem bez usmrcení ryb a s důrazem na přirozenou chuť i maximální čerstvost. Jak taková výroba probíhá a čím je český kaviár výjimečný, ukáže následující reportáž.
6: Kaviár je známý jako luxusní potravina, delikatesa. Jikry jeseterů se dostávají na talíře při výjimečných příležitostech. Kaviár je spojován s vysokou gastronomií. Největším producentem na světě je Čína. Kvalitní kaviár, vyznačující se čistým složením, jemnou chutí a mimořádnou čerstvostí, produkuje také Fakulta rybářství a ochrany vod Jihočeské univerzity.
7: V Česku kaviár téměř nikdo neprodukuje. Další jeho unikátní věc je ta, že je získáván způsobem, který vlastně neusmrtí danou samici. Tahle metoda je velice šetrná.
6: Kaviár tu tedy získávají z jedné ryby opakovaně po několik let. Velký důraz kladou na co nejpřirozenější chuť, nepoužívají konzervační látky nebo různé zlepšovače a vyrábí ho s velmi nízkým obsahem soli. Do zpracovny se dostává co nejčerstvější a jeho příprava spočívá v několika důležitých krocích. Úplným základem je důkladné promytí.
7: Ikry od umřelí tak jsou lehčí a tím pádem vyplavou nahoru, šrubky taky. Tenhle krok se opakuje několikrát, třeba 12krát, 10krát, záleží vlastně na kvalitě těch ikr.
8: Naše fakulta ve Vodňanech v rybářském genetickém centru chová několik druhů jeseterů. A z těchto jeseterů získáváme eticky ikry pro produkci kaviáru, který má velký potenciál. A tímto bychom se rádi zaměřili na vyšší produkci, aby vlastně bylo možné náš kaviár ochutnat ve vybraných restauracích nebo například na některém z připravovaných veletrhů.
6: Už tradičně je možné ho ochutnat na výstavě Země živitelka nebo při výlovu rybníku Rožumberk. Koupit ho lze na e-shopu rybářské fakulty. Spotřební doba je od 0,5 do 1 roku. Je balený v krabičkách po 40 gramech.
7: Produkce kaviáru na naší zpracovně je jedna z našich priorit. Každý rok produkujeme dvakrát s tím, že se snažíme, aby vlastně ten produkt byl co nejkvalitnější. Celá výroba kaviáru od získání jiker z našeho generačního jedna ve Vodňanech je v naší režii po samotné zpracování a distribuci.
6: Fakulta rybářství a ochrany vod Jihočeské univerzity ukazuje, že nejde jen o výjimečnou surovinu, ale také o poctivou práci, přesnost, zkušenost a odpovědný přístup. A produkt, jakým je kaviár, známý jako potravina už od středověku, může dnes zároveň nést hodnoty jako šetrnost a respekt k tomu, z čeho vzniká.
0: Sál Janáčkovy konzervatoře v Ostravě hostil slavnostní předávání cen Plamen lidskosti. Moravskoslezský kraj na slavnostním večeru ocenil osobnosti i kolektiv pracující v sociálních službách.
9: Sportovce a zdravotní sestry oceňuje Moravskoslezský kraj už několik let. Letos poprvé se vedení rozhodlo ocenit taky pracovníky v sociálních službách v rámci gala večera Plamen lidskosti.
10: Já si myslím, že jsme v rámci vedení vlastně byli překvapeni, že pracovníci v sociálních službách nemají vlastní kategorii, protože oni si ji bezesporu zaslouží. Já jsem moc rád, že jsem mohl být u toho.
9: 13 jednotlivců si rozdělilo ceny v 5 kategoriích. 6. ocenění patřilo kolektivu Domova Letokruhy za soudržnost a profesionální přístup.
11: Ta naše práce je mnohdy až za hranice té pracovní povinnosti, protože je to práce srdcem, která je daleko cennější. Já si toho opravdu strašně vážím, že pracuji s takovýma lidma, kteří toto umí a těm lidem pomáhají.
12: Naše práce vlastně šetří státu peníze, protože já zachytím kolikrát takové věci, které by, kdyby ten člověk nepřišel, tak prostě se rozjedou a pak to stojí samozřejmě daleko více.
13: My máme rekordmantku, která je přes 40 let, máme tady k dámu, která je 32 let ve službě, ale to portfolium té činnosti v sociálních službách je velmi rozmanité.
9: Za svou práci kraj odměnil v sále Janáčkovy konzervatoře taky sociální a zdravotní pracovníky, pracovníky v pobytových zařízeních nebo terénních a ambulantních službách. Michal Slonina, Televize Polar.
0: Fakulta strojního inženýrství Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem se již několik let ve spolupráci s desítkami dalších odborníků zabývá vývojem nano- a mikropovlaků na kovové materiály. Úspěšný výzkum již přinesl několik patentů.
14: Fakulta strojního inženýrství Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem se 4 roky zabývala vývojem a výzkumem v oblasti nových nano- a mikropovlaků na povrchu vybraných kovových materiálů. Do projektu s názvem Nanotech ITI2 se zapojilo několik desítek odborníků, a to nejen z fakulty, ale i z jiných výzkumných institucí a také přímo z praxe.
15: Ta myšlenka vlastně jako taková pramení hlavně z udržitelnosti, protože samozřejmě máme kovové materiály a i nějaká snaha je vlastně ochránit, zlepšit ty jejich funkční vlastnosti, korozní odolnosti, tepelné stability a tak dále. Takže vlastně myšlenka byla ochránit a zlepšit povrchové vlastnosti materiálů jako takových.
14: Výsledky výzkumu využijí hlavně průmyslové podniky v regionu.
15: Dopad do průmyslu našich výsledků byla třeba v oblasti výroby pneumatik, kdy jsme vlastně navrhli a zapatentovali povlaky, které se aplikují na formy pro výrobu pneumatik, aby měly lepší odolnost, zvládali více cyklů a líp se ty vlastně pneumatiky vlastně vyjímaly z těch forem.
14: V rámci projektu Univerzita Jana Evangelisty Purkyně nakoupila z Brusu nové specializované vybavení v hodnotě milionů korun, mimo jiné nový elektronový mikroskop a tvrdoměr. Pomohla i dotace z Evropské unie.
15: Evropská unie je naším jakoby velkým partnerem. Ty dotace jsou poměrně vysoké. Uvážíme-li jenom projekt Nanotech, tak vlastně to byl projekt za 56 milionů, kdy evropské fondy nám poskytly 48 milionů, přes 48 milionů, zbytek vlastně byly veřejné zdroje. Takže bez těchto vlastně evropských fondů my bychom nemohli pořídit takhle úžasné přístrojové vybavení.
14: Výzkum v rámci projektu Nanotech ITI2 přinesl hned 3 nové patenty?
15: Vydali se 3 vlastně patenty. Jeden z nich byl právě na nanovrstvy chemické předúpravy teflonové z přídavky nanočástic a další byly 2 patenty na geopolymerní suspenze nanášené na kovové materiály. Takže nejprve je český patent a teď už se překlápí vlastně do mezinárodních přihlášek.
0: Evropská obchodní akademie v Děčíně prošla výraznou, ačkoliv oku na první pohled neviditelnou proměnou. V rámci projektu Konektivita škola nakoupila technologické vybavení, které výrazně zkvalitní a také zpříjemní výuku.
14: Evropská obchodní akademie v Děčíně prošla výraznou, ačkoliv oku na první pohled neviditelnou proměnou. Během 6 měsíců realizovala rozsáhlou modernizaci školní sítě a zkvalitnila vzdělávací infrastrukturu pro práci s digitálními technologiemi.
16: Naše škola byla rekonstruovaná před několika lety, kdy částečně síť byla vybudovaná, ale nebyla tam zajištěna dostatečná bezpečnost, to znamená, že my jsme nenaplňovali standardy konektivity a proto jsme museli přistoupit vlastně k té modernizaci, tak abychom standardy naplnili a hlavně my jsme neměli do té doby bezdrátové připojení k dispozici, takže tím projektem se vybudovalo kompletně nové bezdrátové připojení.
17: V rámci projektu Konektivita jsme realizovali kompletní pokrytí naší školy pomocí Wi-Fi sítě. Ta je dostupná pro žáky, mají v požadované stabilitě, rychlosti a zabezpečení, aby ji mohli plně využívat při výuce.
14: Bezdrátové připojení si studenti pochvalují.
18: Předtím to nebylo úplně ideální, občas to padalo, trochu to trvalo, než si nějaké stránky načetly. Teď je to opravdu lepší, je to rychlejší, neseká se to, jde vidět velká změna.
19: Vnímám změnu, protože hlavně studenti, podle mě všichni, můžu souhlasit za všechny studenty v této třídě, že internet je mnohem lepší a že se mnohem lépe pracuje.
20: Já hodně používám mobilní data a teďka, jak máme právě Wi-Fi připojení, tak telefon se méně i vybíjí a máme lepší prostě jakoby obecně připojení na počítačích a hlavně ty telefony, že když něco potřebujeme dělat s telefonem, třeba Kahoot v nějakých hodinách, tak se nám ty telefony tak nevybíjí.
14: V rámci projektu Konektivita škola nakoupila i technologické vybavení, které výrazně zkvalitní a také zpříjemní výuku.
16: V rámci projektu Konektivity byla možnost nakoupit ještě konzola zařízení, to znamená, že my jsme rádi tady tu možnost využili. Nakoupili jsme 2 interaktivní displeje do menších učeben a 3 velké interaktivní tabule potom do učeben větších. Zároveň jsme vybavili 1 počítačovou učebnu a nakoupili jsme i další mobilní zařízení pro zaměstnance školy.
14: Projekt Konektivita stál více než 7 milionů korun.
16: 85% financovala Evropská unie a zbylých 15% potom zřizovatel, tedy Ústecký kraj v našem případě. V tuto chvíli musím říct, že projekt hodnotíme velice pozitivně, protože všechny cíle se podařilo naplnit. Největší radost mám asi z toho, že opravdu máme k dispozici Wi-Fi připojení kompletně ve všech prostorách budovy. Je bezpečné, je dostatečně kvalitní, takže se na ně můžeme spolehnout a můžeme v rámci výuky využívat jak mobilní telefony, tak další mobilní zařízení, které máme v tuto chvíli k dispozici.
14: Evropská obchodní akademie v Děčíně teď i díky projektu Konektivita poskytuje výuku zcela v souladu s trendy 21. století.
0: Loď, která po staletí brázdila Moravu, teď odhaluje i své skryté příběhy. Odborníci v jejím dně našli středověkou sekeru, důležitou stopu, která pomohla určit její stáří. Právě podobné detaily dělají z nenápadného kusu dřeva unikátní archeologický nález. Návštěvníci si navíc mohou expozici v lapidáriu vlastivědného muzea v Olomouci projít bez bariér a některé artefakty si i osahat.
21: Let byla ukryta před zraky veřejnosti. Z muzejního skladu v Chudobíně na Olomoucku do centra města ji přivezlo vlastivědné muzeum Olomouc do lapidária na Denisově ulici. Řeč je o monoxilu historické lodi. Loď byla vyrobena z jednoho kusu kmene, konkrétně dubu. Pochází z 16. století, měří 4 metry a váží zhruba přes 100 kilo.
2: V jejím dně při době nálezu byla objevena středověká, pozdně středověká, raně novověká sekera, takzvaná širočina. To byla první indicie, no a druhou indicii jsme získali cirka před 20 lety, kdy kolegové nechali udělat dendrochronologické datování tohoto monoxilu a zjistili, že strom, ze kterého je vyrobena, tak byl poražen někdy po roce 1532 nebo 1537.
21: Byla objevena v roce 1962 v meandru řečiště Moravy u Hinkova. Do rukou vlastivědného muzea se dostala díky kronikáři z Příkaz, pana Svozila.
2: Sloužila určitě k přepravě lidí, popřípadě zboží, mohla také sloužit rybářům, přece jenom řeka Morava v té době byla základní zdroj obživy pro spoustu lidí a určitě to mohlo být i dopravní prostředek. Musíme provést základní ošetření, zbavíme jí prachu, konzervátoři rozhodnou, jestli jsou nutné ještě nějaké další úpravy.
21: Loď z Hinkova je druhou, která se na Moravě našla. První keltský monoxil ze 3. století před naším letopočtem byl objeven v 90. letech minulého století na břehu Mohelnického jezera. Nyní jsou oba vzácné artefakty vůbec poprvé společně k vidění pro veřejnost v lapidáriu vlastivědného muzea.
3: Zpřístupňujeme veřejnosti expozici Příběh kamene, kde představujeme ten kámen v několika formách. Kromě příběhu kamene zde představujeme také příběh lodí. Máme mít bezbariérové vstupy pro vozíčkáře. Máme zde několik artefaktů, které je možné si osahat. Jsou opatřeny popiskami v Brailově písmu. A máme tady také některé interaktivní prvky.
21: Unikátní lodě budou k vidění od 1. května až do konce září. Aneta Lindovská, Televize Morava.
0: Zalesněný prostor mezi Vršavou a Frištátem se zaplnil hasičskou technikou. Konalo se tady taktické cvičení hasičských jednotek statutárního města Zlína, zaměřené na vyhledávání pohřešovaných osob. 13 městských jednotek si v praxi vyzkoušelo koordinaci v náročném terénu i nasazení nejmodernější techniky.
22: Pátek 16:30 odpoledne, pro většinu lidí začátek víkendu, pro hasiče ze Zlína a okolí začátek náročného cvičení. Přesně v tento čas dostávají jednotky informaci o pohřešovaných osobách v členitém lese u Vršavy. Do rozsáhlé akce se postupně zapojuje 13 jednotek požární ochrany statutárního města Zlína. Cílem taktického cvičení je maximálně nasimulovat realitu a prověřit koordinaci celkem 96 záchranářů přímo v terénu.
23: Ty taktické cvičení jsou právě proto, aby hasiči, když ne každý rok je nějaké takové cvičení takového charakteru, tak aby jsme si to vyzkoušeli na nečisto, aby věděli, do čeho jdou a aby v podstatě byli lépe skoordinovatelní.
24: Po příjezdu těch jednotek, vlastně když se dostaví vlastně tady do toho prostoru, který je označen jako seřadiště, tak bude proveden nějaký seznámení ze situací. S tím, že ty jednotky se potom vydají do toho lesa a bude se jim to něčím komplikovat. Ať už je to větší hustota toho lesu, ať už je to nějaká oplocenka, ať už je to nějaké jezírko nebo co tam je. A postupně budou nalézat nějaké předměty, které je budou navádět k tomu, že tam jakože někdo je.
22: Během odpoledne si tak jednotky prověřili nejen svou fyzičku, ale procvičili si také taktiku vyhledávání, vyproštění předlékařského ošetření a transportu zraněných osob či orientaci a navigaci v terénu. Klíčovým prvkem byla spolupráce se záchrannou brigádou kinologů Zlínského kraje a seznámení se s moderní technikou, konkrétně drony s termovizí a speciální terénní čtyřkolkou.
23: A je to asi jedno z prvních cvičení, určitě první cvičení přímo na území města Zlína, kdy právě naše jednotky využívají tady tu kinologickou brigádu a budou nám pomoci právě pohledat v tom terénu.
22: Páteční podvečer ale nebyl jen o práci. Došlo také k ocenění, poděkování a předání čestného uznání panu Josefu Jakubovi, technikovi požární ochrany z oddělení krizového řízení, který odchází do zaslouženého důchodu.
0: Z dnešního týdne v regionech je to vše. Přeji krásný den a těším se na viděnou u dalšího dílu.

0: Krásný den. Vítejte u pořadu Putování v regionech, kde si občas říkáme, proč jsme sem nejeli už dávno. Dneska vás vezmu na místa, která možná znáte z mapy, ale rozhodně ne tak, jak vám je v reportážích ukážeme. Tak si na chvíli odložte plány, zapněte zvědavost a vyrazte se mnou na cestu. Slibuji, že to nebude nuda. V první reportáži se vydáme na Klatovsko, do obce Chudenice, malebného místa spojeného s významným šlechtickým rodem Černínů. Právě ti zde po staletí zanechali výraznou stopu, ať už v podobě památek nebo celkového charakteru obce a jejího okolí. Chudenice dnes lákají nejen historií, ale i krásnou krajinou a klidnou atmosférou, která dává tušit, jak důležité místo kdysi sehrávali. Čeká nás setkání s historií, která je tu stále přítomná na každém kroku.
1: Chudenice na Klatovsku jsou jednou z nejstarších českých osad. Jejich historie je spjata s prastarým šlechtickým rodem, který tu nejen koncem 13. století vznikl, ale nikdy své sídlo nepřenechal jiným majitelům. Zdejší panství nikdy nezměnilo vlastníka, což je rarita v celé střední Evropě.
2: Starý černínský zámek Muzeum Josefa Dobrovského v Chudenicích je kolébkou významného šlechtického rodu Černínů z Chudenic, kterým Chudenice a zdejší panství patřilo téměř 800 let. A to je takový evropský primát.
1: Na zámku najdete dva prohlídkové okruhy. První z nich seznamuje příchozí z historií rodu Černínů i městečka Chudenice.
2: Ukazujeme jim, jak se na takovém zámku za Černínů žilo, co se jedlo, jak se oblékali, jaké byly společenské zvyklosti. Pak je tu druhý prohlídkový okruh Tvrz, který zavede návštěvníky do středověku. My jim představíme místa, která jsou spjatá s tou původní tvrzí. Například jedinou dochovanou obranou baštu uvidí zbrojnici, kuchyni, anebo sklepy, které byly zpřístupněny před několika lety.
1: Dějiny rodu Černínů z Chudenic se začaly kdysi před dávnými časy psát v zámecké černé kuchyni.
3: Podle legendy zde vzniklo jméno Černý Chuděnec. V kdysi dávné době zde nebýval zámek, bývala zde tvrz, která náležela pánům, kteří byli velmi schopní, a toto se nelíbilo ani samotnému králi. Přichází podle legendy domluva v podobě vojska, celá tvrz je vypleněna, každý živý tvor je zabit. Chůva ukrývá potomka pána zdejší tvrze v komín této černé kuchyně a po několika dnech přichází podaný lid oplakávat svého mrtvého pána. Spatřují vše vypálené, rozbořené, živou duše nenalézají. Uslyší pláč a v komínu této černé kuchyně objeví malé miminko chlapce. Celé černé od popela sazí umazané a zvolají: aj Černý Chuděnec, kež by pán Bůh jej ráčil zachovati a on nám dobrým pánem ráčil býti. Černý chlapec od popela sazí byl a započala se zde tedy psát historie jednoho z nejstarších českých šlechtických rodů, Černého Chuděnce, Černína z Chudenic, dnes říkáno Černína z Chudenic. A to je také ten důvod, proč kuchyně je po tolika z těch letech zachována.
1: Zajímavá pověst se také váže k andělskému pokoji, někdejší ložnici Humprechta Jana staršího.
3: Jedné noci zjevil se mu anděl a pravil mu, že třetího dne jej pán Bůh na věčnost povolá. Chce-li odejít z duší smířenou a naprosto čistou, má vykonat i pouť v chrám páně kostel svatého Wolfganga, být vyspovídán z pozemského hříchu a majetek mezi své děti rozdělit. Jak anděl pravil, tak hravě učinil. Vyspovídán byl, majetek mezi děti rozděliv, a třetího dne byl pánem na věčnost ze svého lože povolán. Jeho děti na důkaz onoho zvěstování nechali anděla ve strop vymalovat a od toho času se říká pokoj andělský.
1: V působivých interiérech je všechno vybavení původní. Část přímo odtud, část ze zámku Lázeň, ležícím na okraji Chudenic.
2: Z toho vybavení, které tady je, bychom rádi upozornili také na klavír, na který hrával třeba český hudební skladatel Karel Hašler. Tady složil a poprvé zahrál písničku Po starých zámeckých schodech.
1: K zámku náleží také Muzeum Josefa Dobrovského. Jehož expozice se věnují místním slavným rodákům i osobnostem, které Chudenicko navštěvovali.
2: Naším největším a nejslavnějším rodákem je český básník Jaroslav Kvapil. Ten se narodil přímo u nás na zámku, protože jeho otec tady byl zámeckým lékařem.
3: Tady v této místnosti můžete vidět věci z osobního vlastnictví Jaroslava Kvapila. Jeho pracovní stůl, jeho pověstný holubník, fotografie z osobního alba, fotografie významných herců, hereček, bardů Českého národního divadla, psací stroj, na které vzniklo snad i krásné libreto k opeře. Karuselka, krásný pohádkový příběh Princezna Pampeliška, neboť toto vše vzniklo zde v Chudenicích u dnes říkáno Kvapilových jezírek, kde pana doktora Jaroslava Kvapila můza políbila nejvícekráte. Významným rodákem městečka Chudenického je také zakladatel muzea Josefa Dubrovského, pan Adolf Roubal. Byl to významný badatel, vlastivědný pracovník, miloval českou krajinu a miloval samozřejmě i Chudenice. Díky němu také máme krásnou knížku Obrázky ze starých Chudenic, kde jsou nádherně popsané významné mezníky v historii městečka Chudenického.
1: Až si půjdete prohlédnout okolí Chudenic, nezapomeňte navštívit americkou zahradu, založenou kdysi majitelem panství. Na počátku nešlo o arboretum, jaké je tu dnes, ale o školku pro pěstování okrasných dřevin.
4: Dovážely se sem dřeviny z různých částí světa a hodně také právě z Severní Ameriky, takže proto vzniklo to označení americká zahrada. Řada těch dřevin byla u nás vysazena poprvé a oni v podstatě zkoušeli, které ty dřeviny se u nás dokáží uchytit a růst.
1: Uvádí se, že až 250 druhů bylo poprvé vysazeno právě tady. Buk lesní varianta Cristata, pocházející z Francie, je dokonce zdrojovým materiálem pro výsadby v celé republice.
4: Nerozmnožuje se pohlavně, ale jenom roubováním a v podstatě všechny, nebo většina výsadeb v České republice pochází právě z jedince, kterého máme tady v americké zahradě. Je to na něm dodneška vidět, protože vlastně ve spodních partiích nemá žádné větve, a které byly použity na to roubování. Jedním z našich zajímavých kultivarů je další varianta buku, je to buk lesní kultivar Eugen. Byl pojmenován po Eugenu Karlu Černínovi, zakladateli zahrady. Zajímavý je tím, že je to většinou buky známé jako stromy. Tento buk má keřovitý růst, takže má více kmenů od země. Naším nejzajímavějším stromem je Douglaska tisolestá, která pochází z původních výsadeb z toho roku 1842, takže dneska má něco přes 180 let. Sazenice byla převezena z Hamburku, patří ke třem nejstarším stromům v Evropě, je z nich nejmohutnější, ve výčetní výšce těch stromů se měří těch 130 cm, má téměř 6 metrů od kmene. Výška je o něco menší, než tyto stromy dorůstají, protože před několika lety došlo ke zlomení špičky, to se u těch dřevin stává, ale i přesto je ta výška dneska 37 metrů zhruba. V zahradě můžeme vidět řadu zajímavých listů na stromech, protože se tu pěstují různé kultivary běžných druhů, jako je dub nebo buk, akorát jejich listy vypadají jinak. Máme tady třeba dub celokrajinný, jeho listy na rozdíl od běžného dubu, které mají různě vykrajování, tak ten je úplně hladký. Nebo je tu několik kultivarů obyčejného buku lesního s vykrajovanými listy, s různě pozměněnými listy nebo barevnými variantami.
1: Zajímavým stromem je také dřín květnatý, zvláštní svým stromovitým růstem. Dřín květnatý totiž obvykle bývá keř. Už podle svého jména je nejkrásnější v době květu.
4: Americká zahrada je v současnosti národní přírodní památka a proto se o dřeviny jejich ošetřování stará Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky. Technickou infrastrukturu americké zahrady spravují Lesy České republiky. V loňském roce opravili altánek a vstupní brány.
1: Závěrem si určitě udělejte výšlap na vrch Žďár, kde stojí rozhledna Bolfánek. Je z ní vidět Šumava, český les a za dobré viditelnosti prý i Alpy. Jde vlastně o věž bývalého kostela zasvěceného svatému Wolfgangovi. Skála, na níž stojí, má prasklinu, která se prý zvětšuje. Až bude tak velká, že jí projde člověk, podle pověsti se otevře brána do pekel. Kámen ze skály má ale údajně léčivé účinky. Z toho je vidět, že nic není jen černé a můžeme věřit v dobré konce.
0: Archeopark Pavlov, otevřený v roce 2016 pod svahy Pavlovských vrchů, představuje jednu z nejvýznamnějších paleolitických lokalit v Evropě, a to sídliště lovců mamutů staré přibližně 30 000 let. Zdejší expozice je unikátně zakomponována do terénu. Většina muzea je pod zemí a nad povrchem se tyčí jen bílá betonová světla, připomínající vápencové skály Pálavy. Co všechno tu můžete vidět a zažít, se dozvíte z naší další reportáže.
5: K výročí 100 let od objevu věstonické Venuše uspořádal Archeopark Pavlov spolu s Moravským zemským muzeem doprovodnou výstavu. Odborným garantem výstavy je Archeologický ústav Akademie věd České republiky, kterému patří pozemek této národní kulturní památky, na kterém se archeopark nachází.
6: Protože je rok 2025, tedy 100 let od objevení věstonické Venuše, tak jsme samozřejmě nechtěli tohle výročí vynechat. Takže jsme připravili společně právě s Moravským zemským muzeem, ježe správce originálu věstonické Venuše, výstavu Druhý život Venuše. Kurátorkou a autorkou toho projektu je doktorka Martina Galetová, právě z Moravského zemského muzea, která vlastně společně s námi dala dohromady výstavu, která ukazuje odraz věstonické Venuše za těch posledních 100 let.
5: Věstonická Venuše ovlivnila společnost. Postupem času se stala symbolem pravěku nejen na našem území. Je to nejstarší keramika na světě, dosud objevená. Je krásným dokladem pravěkého umění, ale je to především technologický zázrak, protože je to poprvé, co se objevilo využití téhle technologie.
6: Tak tu výstavu jsme pojali tak, že jsme nechtěli vynechat ani ten základní příběh o věstonické Venuši, protože když vám chybí kontext, tak pak se těžko představuje ten odraz. Takže jsme využili spolupráce s talentovaným výtvarníkem Vojtou Šedou, který nám vytvořil vlastně tady, co vidíte okolo mě, vlastně takovýhle velkoformátový komiks.
5: Celá výstava je hodně interaktivní. Snaha byla co nejvíce odstranit skleněné překážky a poskytnout divákovi co nejvíce interakce s výstavou.
6: Zrovna dneska jsme přidávali na náš velký interaktivní stůl další prvky. Občas přijde někdo i z návštěvníků, že by rád přispěl, takže jsme rádi, že můžeme takhle jako růst a že nám stůl nakonec do konce sezóny bude stačit, protože výstava bude vlastně jenom do 30. listopadu, takže snad se sem vejdeme. Nicméně kromě toho, že teda se koná tato výstava, tak to samozřejmě dalo i základ nové sbírce, která bude v muzeu vlastně střádána v rámci nové historie, kde skutečně založíme sbírku těchto předmětů, které budou inspirovány Venuší.
5: V Pavlovském archeoparku můžete samozřejmě navštívit i stálou expozici, která vám poskytne ucelenou představu o životě lovců na našem území, a to přímo na místě, kde žili. Jan Kruba, Televize Brno 1.
0: Dendrologická zahrada v Průhonicích se opět rozáří barvami jara. Od 28. dubna do 17. května tu rozkvete více než 140 odrůd tulipánů, včetně unikátní kolekce těch černých. Květinové záhony najdete přímo podél hlavního okruhu zahrady, takže si je můžete pohodlně vychutnat během procházky. Výstavu navíc doplní informační tabule, které přiblíží zajímavosti o pěstování i šlechtění těchto oblíbených květin. Na jihu Čech se vydáme na hrad Rožmberk, kde ožívá Bukojské rodové muzeum. Návštěvníci tu mohou nahlédnout do života šlechtického rodu, který výrazně ovlivnil historii regionu, a projít si expozice přibližující jejich každodennost i společenské postavení. Hrad tak nabízí nejen působivou architekturu a výhledy na Vltavu, ale i živý návrat do minulosti, který stojí za to zažít.
7: Od 5. dubna mohou návštěvníci hradu Rožmberk obdivovat Bukvojské rodové muzeum v Novém Hávu. Výraznou proměnou získaly pokoje v prvním patře zpět svou podobu, tak jak je navrhl v polovině 19. století hrabě Jiří Jan Jindřich Bukvoj. Prvním krokem bylo obnovení původní barevnosti sálů, které probíhalo v předchozích 5 letech.
8: My jsme věděli podle dobových vyobrazeních i podle restaurátorských sond, že ty místnosti nebyly bílé, bílé nebo béžové, tak jak jsme je v posledních desetiletích našim návštěvníkům prezentovali. Takže jsme se mohli pustit do práce a v průběhu zimních měsíců, kdy není návštěvnický provoz, tak jsme si mohli dovolit tedy zavřít, pustit sem restaurátora a jednotlivé místnosti se nám najednou vyloupily v krásných pestrých barvách.
7: Hrad Rožumberk byl jako muzeum návštěvníkům zpřístupněn už v polovině 19. století a brzy se stal oblíbeným turistickým cílem. Díky historickým pramenům, kvašům, akvarelům Rudolfa von Alta a dobovým snímkům bylo možné jednotlivým místnostem navrátit jejich původní vzhled.
8: V době, kdy Jiří Jan Jindřich, hrabě Jiří Jan Jindřich budoval muzeum, tak vlastně tomu muzeu dal i naprosto promyšlenou ideologickou náplň. Každá z místností byla věnována určitému slavnému období historie rodu Bukvoj a nebo významným osobnostem. Takže každá místnost nesla svůj příběh a myslím, že jsme udělali hodně na tom, abychom ty příběhy do interiéru hradu Rožmberka zase vrátili.
7: Pokoje muzea byly vybaveny množstvím starožitností, které hrabě nakupoval osobně nebo prostřednictvím svých zástupců ve Vídni, Norimberku nebo Řezně. Návštěvníkům se poprvé představí i historické artefakty, které byly po desetiletí uloženy v depozitářích a některé z nich stále čekají na restaurátorský zásah.
8: Často jsme pracovali i s tím, že ty předměty byly vystaveny v jiných místnostech, v jiných části těch místností a teprve v okamžiku, kdy jsme je vrátili na své původní místo, tak vlastně ty předměty daly smysl. Že najednou jsme zjistili, že jsou osvětlovány přirozeným světlem z oken a že se najednou rozzářily. Takže opravdu hrabě Jiří Jan Jindřich Bukvoj měl své rodové muzeum promyšlené do posledního detailu. A vlastně my jsme se snažili s co největším respektem tu jeho myšlenku a ty jeho plány naplnit.
7: Jedinou místností, která nebyla reinstalací dotčena, je tento rytířský sál. Ten zůstal zachován ve své manýristické podobě. V rámci Bukvojovského muzea býval původně označován jako sál předků. Jehož výzdobu tvořily portréty členů rodu Bukvoj a na příbornicích bylo vystaveno mnoho drobných uměleckých předmětů.
8: Zatím jsme se s odborníky, se kterými jsme tedy spolupracovali na přípravě expozice, shodli na tom, že budeme prezentovat rytířský sál v podobě začátku 17. století a v rámci přebudování té expozice jsme jej vlastně nechali v té nejčistší možné podobě. Takže jsme jej zbavili některých kusů nábytku a prezentujeme jej návštěvníkům takto syrově.
7: Symbolickým vrcholem prohlídky rodového muzea je Křižácká galerie, kde můžete vidět i dobovou fotografii hraběte Jiřího Jana Jindřicha Bukvoje.
8: Zde chtěl Jiří Jan Jindřich Bukvoj poukázat na také jedno velké historické téma rodu Longeval Bukvoj, na téma rytířství, protože jeho předkové se účastnili také křížových výprav a vlastně to byla doba, ke které vzhlížel Jiří Jan Jindřich s

0: Při hradu Rožmberk, jako jsou soukromé pokoje rodu Bukvojů ve druhém patře nebo středověká věž Jakobínka, která je dnes už jediným pozůstatkem zaniklého horního rožmberského hradu.
1: Jakobínka se stala pro návštěvníky atraktivním cílem. Když výjdou nahoru po 169 schodech, tak vlastně se dostanou až na ten ochoz, takže užijí si určitě krásné pohledy na okolí Rožmberka. A my se s návštěvníky chceme seznámit také s historií věže a samozřejmě nechceme opominout i tu rekonstrukci, která byla mimořádně zajímavá. Možná můžu připomenout, že se odehrávala za pomoci dobových technologií, pracovalo se se dřevem, které bylo vytěženo v místních lesích. Možná si někteří vzpomenou na lešení, ve kterém Jakobínka byla několik let, a vlastně na vrcholu té helmice byl jeřáb, pomocí kterého se nahoru transportoval materiál, jeřáb na lidský pohon.
0: Prohlídkové trasy jsou v dubnu zpřístupněny v pátek, v sobotu a v neděli ve vybraných časech. Od května jsou pak otevřené denně mimo pondělí. Cena vstupného zůstává stejná.
2: A to je pro dnešek všechno. Pokud jste dostali chuť vyrazit, splnili jsme plán. A jestli ne, tak to asi znamená, že se budeme muset příště snažit ještě víc. Díky, že jste cestovali s námi. Těším se na vás zase příště u putování v regionech. Do té doby se mějte krásně.

Dnešní díl bude věnován nemocničnímu areálu na Bulovce. Tady na kopci v katastru Pražské Libně stával původně usedlost Bulovka. Ta už dnes neexistuje, ale na tomhle místě potom byl postaven rokokový zámeček, kterému se říká Rokoska, a ten tady stojí do dneška, je tady za mnou a je dnes součástí nemocnice. Ten zámeček na konci 19. století sloužil jako vychovatelná mravně narušené mládeže, a protože kapacitně nestačil, tak v sousedství zámečku byla postavena nová budova a na tu se teď půjdeme podívat. Teď jsme se přesunuli kousek od toho rokokového zámečku a za mnou je velká budova takzvané nové vychovatelny, která byla postavena v letech 1905 až 1907 v neorokokovém stylu. Architektem této budovy byl Jan Kříženecký. To byl bratr profesora Rudolfa Kříženeckého, známého pražského architekta a mimo jiné taky propagátor filmařství. Ta budova nové vychovatelny je velice výraznou dominantou této části Prahy a je viditelná ze všech stran. Nemocnice na Bulovce se začala budovat v první dekádě 20. století. Vznikla vlastně z podnětu městského hygienika doktora Františka Procházky, který mimo jiné stál taky za zástavbou Hradčanských bastionů, o níž jsme už dříve mluvili. První objekt, který tady vyrostl, vyprojektoval městský architekt František Velich v roce 1910. A to je ta malá budova, která je za mnou. Byla postavena v secesním stylu. K největšímu rozmachu areálu nemocnice na Bulovce došlo na počátku 20. let. Hlavní město Praha pověřilo městský stavební úřad, aby vyprojektoval několik pavilonů, které potom byly postaveny v první polovině 20. let a které vlastně tvoří jakési jádro nemocnice na Bulovce do dneška. Projektanty těch pavilonů ve stylu Art Deco byli architekti městského stavebního úřadu Vladislav Martínek, Vratislav Hota a Mečislav Petrů. Na nejvyšším bodě kopce na Bulovce se nachází stavba, která tady byla postavena v roce 1927 podle projektu pražského architekta Karla Roštíka. Byl to původně pavilon TBC, to bylo téma, které bylo tehdy velmi aktuální, ale později těch pacientů s touto nemocí ubývalo, takže dnes ten pavilon slouží jako interna nemocnice na Bulovce. Ve 30. letech byla nemocnice na Bulovce rozšířena o tři další pavilony. Ty byly postaveny v tehdy módním funkcionalistickém stylu, to znamená s hladkými fasádami, s rovnými střechami. Jeden z těch pavilonů vidíte tady právě za mnou, to je infekční pavilon nemocnice na Bulovce. Ten projektovali architekti

městského stavebního úřadu Lhota a Petrů. Další byl radiologický pavilon od architekta Nevoleho a na ten třetí nejhezčí se půjdeme podívat. My se rozloučíme u asi nejzajímavějšího, nejcennějšího pavilonu celého areálu nemocnice na Bulovce. Ten projektoval architekt Jan Rosůlek, někdejší člen Devětsilu. Je ve stylu funkcionalismu, ale použil tady architekt také poprvé barevnou kombinaci, což v té době nebylo obvyklé. Kuriozní je, že sám byl přitom barvoslepý. Nejzajímavější je samozřejmě to nízké křídlo, které vybíhá z budovy dermatovenerologického pavilonu s takovým pilovitým motivem na průčelí, tak aby všechny ty pokoje byly obráceny ke sluníčku. Areál nemocnice na Bulovce je nesmírně zajímavý z architektonického hlediska i proto, že tady máme zastoupeny vlastně všechny styly moderní architektury 20. století. Od historismu přes secesi, modernu až po funkcionalismus. Stavilo se samozřejmě i po druhé světové válce. V 50. letech potom byla nemocnice zestátněna.

Dobrý den, milí diváci. Já bych vás ráda přivítala v zoologické a botanické zahradě města Plzně, konkrétně v pavilonu Tajemný svět afrických nočních i denních savců, a to konkrétně před expozicí kaloňů plavých. Kaloni plaví jsou savci řádu letounů a my je tady v zoologické zahradě chováme společně s osináky africkými. Není to jediný letoun, který obývá naši zoologickou zahradu, a konkrétně od kaloňů máme tři druhy: kaloně plavé, kaloně rodriguezské a kaloně egyptské. Jak můžete vidět, je to poměrně početná skupina. Během roku i z mláďaty tady máme kolem 50 jedinců a každý rok se nám pravidelně rozmnožují. Kaloň plaví je březí 120 dnů, což je na takhle malého savce poměrně dlouhá doba, a mládě prvních několik měsíců visí stále na matce. Stará se o něj pouze výlučně jeho matka a to mládě se první týdny vůbec nepouští, je trvale na matce, která ho kojí, i s ním lítá, funguje s ním úplně přirozeně. Vzhledem k tomu, že tyto kolonie jsou tak početné, tak mají ve volné přírodě velký problém s lovením kvůli páchaným škodám na ovocných stromech. S tím souvisí, že se tedy živí ovocem, listy, pupeny, květy. Krmíme je dvakrát denně. Krmíme je ráno ještě předtím, než se na nočním pavilonu zhasne světlo, a odpoledních hodinách za běžného nočního režimu, a dostávají kromě směsi ovoce a zeleniny také listovou zeleninu, různé druhy melounů. Spoustu lidí, kteří nám projdou přes pavilon, tak se zde zastaví s tím, že tady lítají netopíři. Netopíři jsou kosmopolitně rozšíření, žijí na celém světě a živí se hmyzem. Kaloni se živí ovocem nebo plody obecně. A další rozdíl mezi těmito druhy je ten, že netopíři jsou známí tím, že se v noci řídí echolokací, kdežto naši kaloni se řídí zrakem, mají velmi velké oči v porovnání s netopíry.

0: Dobrý den, vážení diváci. Vítáme vás u dnešního vysílání. Mám pro vás připravený pestrý program plný zajímavých pořadů. Zůstaňte s námi, čeká nás spousta zábavy a informací.
1: Patnáct let poté, stejná místa, stejné tváře, jen o pár šedivých vlasů víc. Plzeňské fotbalové legendy se v neděli 19. dubna znovu setkali u příležitosti výročí odzisku historického titulu.
2: Trošku nostalgie. Musím říct, že to uběhlo jako voda těch 15 let a jsem rád, že taková akce vůbec vznikla a že můžeme zaspomínat na ten začátek, kdy to tady všechno startovalo v Plzni.
1: Samotné setkání zahájili tehdejší mistři ligy prohlídkou kabiny a následně společným obědem v areálu plzeňského pivovaru.
3: Nostalgie neskutečný. Zrovna jsme říkali, že jsme jako spolu seděli 3 hodiny a že bychom spolu potřebovali sedět 3 dny, protože těch zážitků z toho je neskutečně. Kéž bychom se mohli potkávat takhle každý rok a vždycky si vzpomenout na to, jaký to bylo.
1: Fanoušci se mohli s Pavlem Vrbou, Pavlem Horvátem, Davidem Limberským a dalšími setkat na více než hodinové autogramiádě. O podpis nebo fotku s nimi byl obrovský zájem.
4: Autogramiáda se nedá zmínit, protože zájemců je fakt spousta. Budeme muset zažít později zápas, anebo my tam nebudeme.
1: Velké emoce zaplavily trávník před úvodním hvizdem zápasu 30. ligového kola mezi Viktorií a Pardubicemi. Plzeňské legendy sklidily při slavnostním nástupu bouřlivé ovace. Ty vůbec největší pak dva klíčoví strůjci zázraku. Tehdejší kapitán Pavel Horvát a kouč Pavel Vrba.
5: El capitano! Pavel Horvát!
6: Hlavní trenér FC Viktorie Plzeň.
7: To úžasný a celkově celá akce se mi moc líbí. Ten nástup tak byl hodně emotivní. Spolu jsme si to užili a já jsem strašně rád, že tohle můžu být součástí.
1: Současná sestava Viktorie nastoupila do výročního zápasu v unikátních retrosadách bez jmenovek na zádech, přesně tak, jak se hrálo tenkrát. Pomyslnou sladkou tečku za celým vzpomínkovým dnem ale duel nepřinesl. Západočeši nakonec na Pardubice nestačili a prohráli 0-1. Z Plzně pro televizi ZAK Marie Osvaldová.
8: Letošní zimní sezóna byla v Plzeňském kraji z pohledu silničářů mimořádně náročná a zároveň nejdražší za posledních 6 let. Správa a údržba silnic za údržbu komunikací 2. a 3. třídy zaplatila přes 290 milionů korun. Časté mrazy, sněhové srážky i náledí vedly k nadprůměrnému nasazení techniky. Nejkritičtější byl leden s rekordní spotřebou posypové soli a téměř nepřetržitými výjezdy. Silničáři během zimy ošetřili stovky tisíc kilometrů silnic a spotřebovali tisíce tun materiálu.
9: Speciálních sběrných nádob na kov bylo dosud po městě málo a muselo k ním vyjíždět samostatné popelářské auto, což nebylo efektivní. Teď proto Plzeň zavádí systém společného sběru plechovek a skla, protože následné přetřídění je velmi jednoduché.
10: Společně jako ty střepy, hliník také recyklovatelný a ty zpracovatelé odpadu ze skla nebo skleněného odpadu umí z toho té změti vyndavat uzávěry, víčka a tak dále a tímto způsobem budou schopni izolovat i ty plechovky, řekněme všechen ten hliníkový odpad a dávat to stranou a dále recyklovat, stejně tak jako ty střepy, které zbydou.
9: Na nápoje v plechovkách si na západě Čech zvykáme stále víc. Jen plzeňský pivovar teď prodává 22% své produkce právě v plechovkách, zatímco ještě před 15 lety to bylo jen mezi 2 a 5%.
11: Hliník je nekonečně recyklovatelný bez toho, aby došlo k nějakým ztrátám, takže v případě například recyklovatelných plechovek trvá 60 dní od vlastní recyklace k výrobě nového produktu.
9: I proto rozhodně má cenu plechovky třídit, protože jde o materiál plně recyklovatelný.
12: Tyhle ty kovové, zejména hliníkové obaly jsou lehké, recyklovatelné a jejich zatížení pro životní prostředí je relativně nízké, nebo de facto není žádné. Takže by to chtělo, aby ty lidé sami svým chováním prostě toto preferovali. Já myslím, že tady je velké pole pro jakékoliv informativní kampaně.
10: My jsme odhadli, že ten nárůst sběru kovového odpadu bude zhruba o 350 tun navíc za rok.
9: Stejně jako dosud samozřejmě můžeme plechovky a další kov odevzdávat ve sběrných dvorech, ale nově je tedy možné vhazovat je také do zelených popelnic a kontejnerů. Z Plzně Jonáš Novotný, televize ZAK.
8: Bílá hora v Plzni se připravuje na velkou dopravní zkoušku. Od pondělí 4. května se kvůli pokračující rekonstrukci nakonec zcela uzavře ulice 28. října všem vozidlům. Výjimku budou mít autobusy a sanitky. Pro místní to znamená velké komplikace, které se ale oproti původnímu plánu zkrátí. Pokud by zůstal zachován částečný průjezd, silnice by se opravovala o 2 měsíce déle.
1: Dříve místo, kterému se lidé raději vyhýbali. Dnes cíl milovníků výběrové kávy. V plzeňských Skloňanech skončila neobvyklá proměna. Nevzhledné a léta uzavřené veřejné záchodky se díky investici 3. městského obvodu proměnily v moderní kavárnu.
13: Mám velikou radost z toho, jak se ten prostor proměnil, jak kavárna funguje. Ještě větší radost mám z toho, že děti z mateřské školky nám jí přišly pomoci oficiálně otevřít. No a protože těch dětských prvků tu není tolik a protože mě to nandavání zmrzliny moc nešlo, tak slibuju, že přidáme ještě herní prvek kuchyňku, kde bude pultík, kde děti budou moc trénovat.
1: Pro místní obyvatele byl doposud tento prostor spíše trnem v oku.
14: Mě hrozně těší, že jsme vlastně dokázali vytvořit takový hezký místo a já doufám, že to bude i přirozeným místem setkávání prostě rodin s dětmi, protože co si budeme povídat, i předchozí veřejné záchody byly spíš místem setkávání uživatelů drog a narkomanů.
1: Slavnostní otevření zpestřilo vystoupení dětí ze 70. mateřské školy.
15: Pro děti a jejich učitelky a ostatní tak jsme měli připraveno 100 porcí zmrzliny a měli na výběr jahodovou, čokoládovou a vanilkovou.
1: Kavárna dostala název Olivka Café. I když se nachází v místě v bývalých záchodků, hygiena a moderní design jsou tu na prvním místě. Původní podzemní prostory nyní slouží jako technické zázemí, sklady a samozřejmě nové toalety pro hosty.
16: Tohle místo bylo jedinečné v tom, že jak je vidět, tak vlastně je mezi stromama, vlastně v zelení. A když jsme sem přišli prvně, tak de facto tady byla jenom vlastně tráva, koukali komínky a zaplývaný schody vlastně někam do sklepa, kde ty veřejné záchodky v minulosti byly. Šli jsme tou cestou, aby jsme to rozsvítili.
1: Největší výzvou pro zhotovitele byly zemní práce.
17: Na začátku tady stály bývalé veřejné záchodky, které byly ponořeny pod úrovní terénu a bylo potřeba je celé odkopat a odizolovat, aby tam nevznikaly další problémy s vodou.
1: Kavárna by se měla stát živým komunitním místem. Provozovatelé tak plánují pořádání speciálních akcí.
18: První akci máme vlastně na 1. máje, oslavu 1. máje a slavnostní otevření terásky. Budeme mít provoz do 10 hodin večer přes celé léto. Bude tady živá hudba, nějaké letní drinky a takhle oslavíme vlastně 1. máj.
1: Proměna záchodku na kavárnu za více než 12 milionů korun trvala 9 měsíců a bude aspirovat na jednu z cen v soutěži Stavba roku Plzeňského kraje. Z Plzně pro televizi ZAK, Maria Osvaldová.
8: V Chebu se bude vyrábět 25 000 automobilů ročně. Na tiskové konferenci, která se konala minulý týden v Chebu, se poprvé představil zástupce Mercedes-Benz Truck, aby vedení města i Karlovarského kraje seznámil s myšlenkou vytvoření závodu na výrobu aut. Ten nabídne příležitost pro kvalifikované zaměstnance především z řad místních občanů. Stavba závodu by měla odstartovat začátkem příštího roku a první vozidla by mohla vyjet do konce tohoto desetiletí. Společnost Daimler Truck působí na celosvětovém trhu již 130 let a vyrábí nákladní automobily, včetně těch bezemisních.
9: Každoročně se městský obvod Plzeň 4 domluví s provozovatelem poutě, aby se na jedno dopoledne atrakce rozjeli pro místní děti a na kolotoče nebo houpačky mohli i ti, kteří by se třeba jinak na pouť nedostali.
19: Já mám velkou radost, že jsme zase po roce mohli přivítat dobravecké děti přímo tady na pouti. Je tady více než 500 dětí, které tady točíme. Jsou to děti z našich školek, jsou to děti ze stacionáře, který je u nás na Dobravce, jsou to i děti tady z základní a mateřské školy pro slabozraké a asi všichni vidí, že se tady baví, takže mě to dělá velkou radost.
20: Pouť u svatého Jiří je krásná milá tradice, která k našemu obvodu už patří dlouhá léta. Děti jsou nadšené, můžou se tady povozit na spoustě atrakcí. Já jsem byl hned první den s dětmi, já mám dvě děti a moc jsme si to jako užili.
9: Pro děti z mateřských školek je zážitek o to lepší, že jsou na atrakcích sami, bez rodičů, se svými kamarády a o to větší dobrodružství na pouti prožívají.
21: Mně se nejvíc líbí tenhle kolotoč.
0: Mně se líbila tam ta loď.
21: Mně se nejvíc líbilo na pouti autíčka.
22: Mně se líbil ta šedonej hlad.
23: A dneska už se ty děti moc nebojí. V podstatě čím jsou menší, tak tím jsou odvážnější. A nejoblíbenější asi taková ta klasika. Autodrom a lítací labutě, slony. To zůstává tak nějak stejný.
9: V rámci spolupráce městského obvodu s pořadateli poutě nabízí letos Doubravka i jednu novinku.
20: Letos máme novinku, máme parkovací odstavnou plochu, která je kousek vedle čističky, takže je možné až 100 aut odstavit zde a dojít vlastně jenom pěší cestou sem.
9: Spolupráci si pochvalují i provozovatele atrakcí, kteří se na stejné místo vrací už víc než 40 let.
23: Je to největší pouť v plzeňském kraji a řekl bych, že je velmi oblíbená, jak u nás, tak u návštěvníků. Jsme tu do neděle 26. Přes týden jsme tu od 3 do 9 a o víkendu jsme tu od 10 do 10.
9: Pro pořadatele i vedení obvodu je největší odměnou nadšení malých dětí, které bylo vidět a slyšet všude kolem a všichni bez rozdílu věku si možnost svezení zadarmo užili.
19: Běží to tady už 10 let, takže my v té hezké praxi pokračujeme a děkujeme panu Lagernovi za to.
9: Pouti u svatého Jiří by hlavně v pátek a sobotu mělo přát i počasí, a tak se tu dětský smích a výskot bude jistě ozývat i v dalších dnech. Z Doubravky Jonáš Novotný, Televize ZAK.

0: Krásný den, vítám vás u pořadu Týden v regionech. I tentokrát se ohlédneme za tím, co se přihodilo v uplynulých dnech. Oblastní nemocnice Rychnov nad Kněžnou má nový multioborový pavilon s urgentním příjmem. Jde o jednu z nejzásadnějších investic posledních let, která výrazně mění úroveň nemocniční péče v celém regionu.
1: Pětipodlažní pavilon soustřeďuje klíčová oddělení na jedno místo, což umožní rychlejší diagnostiku i efektivnější léčbu. Operační sály, chirurgie, ortopedie, jednotky intenzivní péče, ARO, to vše je součástí jednoho moderního celku.
2: Je to přelomový okamžik, je to to, na co ta nemocnice čekala v podstatě od svého vzniku, protože ten vývoj se nikdy nezastaví ani v medicíně a myslím si, že se dočkala a zase tu nemocnici to nastartovalo na další desítky let dopředu.
1: Ostrý provoz zahájí pavilon na přelomu dubna a května. Nový urgentní příjem umožní rychlé třídění pacientů podle závažnosti jejich stavu a okamžité zahájení léčby.
3: Já myslím, že takovou nemocnici by určitě záviděli hlavně pražské nemocnice, nebo že tam máme ten projekt nové nemocnice a když vidím, jak vypadá Bulovka, nebo Královské Vinohrady, nebo Karlák, nebo Tomajerka, tak toto je absolutně špička. Takže já si myslím, že Královéhradecký kraj má skvělou strategii investic.
1: Stavební práce v rychnovské nemocnici zahájil Královéhradecký kraj před 3 lety.
4: Je to především zlepšení nejenom dostupnosti péče, ale i kvality té vlastně urgentní péče.
5: Zvenku si řeknete, že je ta budova taková klasická, nemocniční, ale zevnitř opravdu na vás působí velice příjemně a myslím si, že ti pacienti i zaměstnanci to velice ocení.
1: Náklady na vybudování pavilonu přesáhly 1 miliardu korun. Multioborový pavilon má nemocnici posunout mezi nejlépe vybavená zdravotnická zařízení v regionu. Patrik Jandejsek, Televize V1.
0: Kaviár. Symbol luxusu a výjimečné gastronomie. Delikatisa, která se obvykle objevuje jen při slavnostních příležitostech, má ale své místo i v Česku. Fakulta rybářství a ochrany vod Jihočeské univerzity ho vyrábí šetrným způsobem bez usmrcení ryb a s důrazem na přirozenou chuť i maximální čerstvost. Jak taková výroba probíhá a čím je český kaviár výjimečný, ukáže následující reportáž.
6: Kaviár je známý jako luxusní potravina, delikatesa. Jikry jeseterů se dostávají na talíře při výjimečných příležitostech. Kaviár je spojován s vysokou gastronomií. Největším producentem na světě je Čína. Kvalitní kaviár, vyznačující se čistým složením, jemnou chutí a mimořádnou čerstvostí, produkuje také Fakulta rybářství a ochrany vod Jihočeské univerzity.
7: V Česku kaviár téměř nikdo neprodukuje. Další jeho unikátní věc je ta, že je získáván způsobem, který vlastně neusmrtí danou samici. Tahle metoda je velice šetrná.
6: Kaviár tu tedy získávají z jedné ryby opakovaně po několik let. Velký důraz kladou na co nejpřirozenější chuť, nepoužívají konzervační látky nebo různé zlepšovače a vyrábí ho s velmi nízkým obsahem soli. Do zpracovny se dostává co nejčerstvější a jeho příprava spočívá v několika důležitých krocích. Úplným základem je důkladné promytí.
7: Ikry od umřelí tak jsou lehčí a tím pádem vyplavou nahoru, šlupky taky. Tenhle krok se opakuje několikrát, třeba 12krát, 10krát, záleží vlastně na kvalitě těch ikr.
8: Naše fakulta ve Vodňanech v rybářském genetickém centru chová několik druhů jeseterů. A z těchto jeseterů získáváme eticky ikry pro produkci kaviáru, který má velký potenciál. A tímto bychom se rádi zaměřili na vyšší produkci, aby vlastně bylo možné náš kaviár ochutnat ve vybraných restauracích nebo například na některém z připravovaných veletrhů.
6: Už tradičně je možné ho ochutnat na výstavě Země živitelka nebo při výlovu rybníku Rožumberk. Koupit ho lze na e-shopu rybářské fakulty. Spotřební doba je od 0,5 do 1 roku. Je balený v krabičkách po 40 gramech.
7: Produkce kaviáru na naší zpracovně je jedna z našich priorit. Každý rok produkujeme dvakrát s tím, že se snažíme, aby vlastně ten produkt byl co nejkvalitnější. Celá výroba kaviáru od získání jiker z našeho generačního jedna ve Vodňanech je v naší režii po samotné zpracování a distribuci.
6: Fakulta rybářství a ochrany vod Jihočeské univerzity ukazuje, že nejde jen o výjimečnou surovinu, ale také o poctivou práci, přesnost, zkušenost a odpovědný přístup. A produkt, jakým je kaviár, známý jako potravina už od středověku, může dnes zároveň nést hodnoty jako šetrnost a respekt k tomu, z čeho vzniká.
0: Sál Janáčkovy konzervatoře v Ostravě hostil slavnostní předávání cen Plamen lidskosti. Moravskoslezský kraj na slavnostním večeru ocenil osobnosti i kolektiv pracující v sociálních službách.
9: Sportovce a zdravotní sestry oceňuje Moravskoslezský kraj už několik let. Letos poprvé se vedení rozhodlo ocenit taky pracovníky v sociálních službách v rámci gala večera Plamen lidskosti.
10: Já si myslím, že jsme v rámci vedení vlastně byli překvapeni, že pracovníci v sociálních službách nemají vlastní kategorii, protože oni si ji bezesporu zaslouží. Já jsem moc rád, že jsem mohl být u toho.
9: 13 jednotlivců si rozdělilo ceny v 5 kategoriích. 6. ocenění patřilo kolektivu Domova Letokruhy za soudržnost a profesionální přístup.
11: Ta naše práce je mnohdy až za hranice té pracovní povinnosti, protože je to práce srdcem, která je daleko cennější. Já si toho opravdu strašně vážím, že pracuji s takovýma lidma, kteří toto umí a těm lidem pomáhají.
12: Naše práce vlastně šetří státu peníze, protože já zachytím kolikrát takové věci, které by, kdyby ten člověk nepřišel, tak prostě se rozjedou a pak to stojí samozřejmě daleko více.
13: My máme rekordmanku, která je přes 40 let, máme tady k dámu, která je 32 let ve službě, ale to portfolium té činnosti v sociálních službách je velmi rozmanité.
9: Za svou práci kraj odměnil v sále Janáčkovy konzervatoře taky sociální a zdravotní pracovníky, pracovníky v pobytových zařízeních, nebo terénních a ambulantních službách. Michal Slonina, Televize Polar.
0: Fakulta strojního inženýrství Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem se již několik let ve spolupráci s desítkami dalších odborníků zabývá vývojem nano- a mikropovlaků na kovové materiály. Úspěšný výzkum již přinesl několik patentů.
14: Fakulta strojního inženýrství Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem se 4 roky zabývala vývojem a výzkumem v oblasti nových nano- a mikropovlaků na povrchu vybraných kovových materiálů. Do projektu s názvem Nanotech ITI2 se zapojilo několik desítek odborníků, a to nejen z fakulty, ale i z jiných výzkumných institucí a také přímo z praxe.
15: Ta myšlenka vlastně jako taková pramení hlavně z udržitelnosti, protože samozřejmě máme kovové materiály a je nějaká snaha je vlastně ochránit, zlepšit jejich funkční vlastnosti, korozní odolnosti, tepelné stability a tak dále. Takže vlastně myšlenka byla ochránit a zlepšit povrchové vlastnosti materiálů jako takových.
14: Výsledky výzkumu využijí hlavně průmyslové podniky v regionu.
15: Dopad do průmyslu našich výsledků byla třeba v oblasti výroby pneumatik, kdy jsme vlastně navrhli a zapatentovali povlaky, které se aplikují na formy pro výrobu pneumatik, aby měly lepší odolnost a zvládali více cyklů a líp se ty vlastně pneumatiky vlastně vyjímaly z těch form.
14: V rámci projektu Univerzita Jana Evangelisty Purkyně nakoupila z Brusu nové specializované vybavení v hodnotě milionů korun, mimo jiné nový elektronový mikroskop a tvrdoměr. Pomohla i dotace z Evropské unie.
15: Evropská unie je naším jakoby velkým partnerem. Ty dotace jsou poměrně vysoké. Uvážíme-li jenom projekt Nanotech, tak vlastně to byl projekt za 56 milionů, kdy evropské fondy nám poskytly 48 milionů, přes 48 milionů, zbytek vlastně byly veřejné zdroje. Takže bez těchto vlastně evropských fondů my bychom nemohli pořídit takhle úžasné přístrojové vybavení.
14: Výzkum v rámci projektu Nanotech ITI2 přinesl hned 3 nové patenty?
15: Vydali se 3 vlastně patenty. Jeden z nich byl právě na nanovrstvy chemické předúpravy teflonové z přídavky nanočástic a další byly 2 patenty na geopolymerní suspenze nanášené na kovové materiály. Takže nejprve je český patent a teď už se překlápí vlastně do mezinárodních přihlášek.
0: Evropská obchodní akademie v Děčíně prošla výraznou, ačkoliv oku na první pohled neviditelnou proměnou. V rámci projektu Konektivita škola nakoupila technologické vybavení, které výrazně zkvalitní a také zpříjemní výuku.
14: Evropská obchodní akademie v Děčíně prošla výraznou, ačkoliv oku na první pohled neviditelnou proměnou. Během 6 měsíců realizovala rozsáhlou modernizaci školní sítě a zkvalitnila vzdělávací infrastrukturu pro práci s digitálními technologiemi.
16: Naše škola byla rekonstruovaná před několika lety, kdy částečně síť byla vybudovaná, ale nebyla tam zajištěna dostatečná bezpečnost, to znamená, že my jsme nenaplňovali standardy konektivity a proto jsme museli přistoupit k té modernizaci, tak abychom standardy naplnili a hlavně my jsme neměli do té doby bezdrátové připojení k dispozici, takže tím projektem se vybudovalo kompletně nové bezdrátové připojení.
17: V rámci projektu Konektivita jsme realizovali kompletní pokrytí naší školy pomocí Wi-Fi sítě. Ta je dostupná pro žáky, mají v požadované stabilitě, rychlosti a zabezpečení, aby ji mohli plně využívat při výuce.
14: Bezdrátové připojení si studenti pochvalují.
18: Předtím to nebylo úplně ideální, občas to padalo, trochu to trvalo, než si nějaké stránky načetli. Teď je to opravdu lepší, je to rychlejší, neseká se to, jde vidět velká změna.
19: Vnímám změnu, protože hlavně studenti, podle mě všichni, můžu souhlasit za všechny studenty v této třídě, že internet je mnohem lepší a že se mnohem lépe pracuje.
20: Já hodně používám mobilní data a teďka, jak máme právě Wi-Fi připojení, tak telefon se méně i vybíjí a máme lepší prostě jakoby obecně připojení na počítačích a hlavně ty telefony, že když něco potřebujeme dělat s telefonem, třeba Kahoot v nějakých hodinách, tak se nám ty telefony tak nevybíjí.
14: V rámci projektu Konektivita škola nakoupila i technologické vybavení, které výrazně zkvalitní a také zpříjemní výuku.
16: V rámci projektu Konektivity byla možnost nakoupit ještě koncová zařízení, to znamená, že my jsme rádi tady tu možnost využili. Nakoupili jsme 2 interaktivní displeje do menších učeben a 3 velké interaktivní tabule potom do učeben větších. Zároveň jsme vybavili 1 počítačovou učebnu a nakoupili jsme i další mobilní zařízení pro zaměstnance školy.
14: Projekt Konektivita stál více než 7 milionů korun.
16: 85% financovala Evropská unie a zbylých 15% potom zřizovatel, tedy Ústecký kraj v našem případě. V tuto chvíli musím říct, že projekt hodnotíme velice pozitivně, protože všechny cíle se podařilo naplnit. Největší radost mám asi z toho, že opravdu máme k dispozici Wi-Fi připojení kompletně ve všech prostorách budovy, je bezpečné, je dostatečně kvalitní, takže se na ně můžeme spolehnout a můžeme v rámci výuky využívat jak mobilní telefony, tak další mobilní zařízení, které máme v tuhle tu chvíli k dispozici.
14: Evropská obchodní akademie v Děčíně teď i díky projektu Konektivita poskytuje výuku zcela v souladu s trendy 21. století.
0: Loď, která po staletí brázdila Moravu, teď odhaluje i své skryté příběhy. Odborníci v jejím dně našli středověkou sekeru, důležitou stopu, která pomohla určit její stáří. Právě podobné detaily dělají z nenápadného kusu dřeva unikátní archeologický nález. Návštěvníci si navíc mohou expozici v lapidáriu vlastivědného muzea v Olomouci projít bez bariér a některé artefakty si i osahat.
21: Čtyři a 60 let byla ukryta před zraky veřejnosti. Z muzejního skladu v Chudobíně na Olomoucku do centra města ji přivezlo vlastivědné muzeum Olomouc do lapidária na Denisově ulici. Řeč je o monoxilu historické lodi. Loď byla vyrobena z jednoho kusu kmene, konkrétně dubu. Pochází z 16. století, měří 4 metry a váží zhruba přes 100 kilo.
2: V jejím dně při době nálezu byla objevena středověká, pozdně středověká, raně novověká sekera, takzvaná širočina. To byla první indicie, no a druhou indicii jsme získali cirka před 20 lety, kdy kolegové nechali udělat dendrochronologické datování tohoto monoxilu a zjistili, že strom, ze které je vyrobena, tak byl poražen někdy po roce 1532 nebo 1537.
21: Byla objevena v roce 1962 v meandru řečiště Moravy u Hinkova. Do rukou vlastivědného muzea se dostala díky kronikáři z Příkaz, pana Svozila.
2: Sloužila určitě k přepravě lidí, popřípadě zboží, mohla také sloužit rybářům, přece jenom řeka Morava v té době byla základní zdroj obživy pro spoustu lidí a určitě to mohlo být i dopravní prostředek. Musíme provést základní ošetření, zbavíme jí prachu, konzervátoři rozhodnou, jestli jsou nutné ještě nějaké další úpravy.
21: Loď z Hinkova je druhou, která se na Moravě našla. První keltský monoxil ze 3. století před naším letopočtem byl objeven v 90. letech minulého století na břehu Mohelnického jezera. Nyní jsou oba vzácné artefakty vůbec poprvé společně k vidění pro veřejnost v lapidáriu vlastivědného muzea.
3: Zpřístupňujeme veřejnosti expozici Příběh kamene, kde představujeme ten kámen v několika formách. Kromě příběhu kamene zde představujeme také příběh lodí. Máme mít bezbariérové vstupy pro vozíčkáře. Máme zde několik artefaktů, které je možné si osahat. Jsou opatřeny popiskami v Brailově písmu. A máme tady také některé interaktivní prvky.
21: Unikátní lodě budou k vidění od 1. května až do konce září. Aneta Lindovská, Televize Morava.
0: Zalesněný prostor mezi Vršavou a Frištátem se zaplnil hasičskou technikou. Konalo se tady taktické cvičení hasičských jednotek statutárního města Zlína, zaměřené na vyhledávání pohřešovaných osob. 13 městských jednotek si v praxi vyzkoušelo koordinaci v náročném terénu i nasazení nejmodernější techniky.
22: Pátek 16:30 odpoledne, pro většinu lidí začátek víkendu, pro hasiče ze Zlína a okolí začátek náročného cvičení. Přesně v tento čas dostávají jednotky informaci o pohřešovaných osobách v členitém lese u Vršavy. Do rozsáhlé akce se postupně zapojuje 13 jednotek požární ochrany statutárního města Zlína. Cílem taktického cvičení je maximálně nasimulovat realitu a prověřit koordinaci celkem 96 záchranářů přímo v terénu.
23: Ty taktické cvičení jsou právě proto, aby hasiči, když ne každý rok je nějaké takové cvičení takového charakteru,

0: Tak aby jsme si to vyzkoušeli na nečisto, aby věděli, do čeho jdou a aby v podstatě byli lépe skoordinovatelní.
1: Po příjezdu těch jednotek, vlastně když se dostaví vlastně tady do toho prostoru, který je označen jako seřadiště, tak bude proveden nějaký seznámení ze situací. S tím, že ty jednotky se potom vydají do toho lesa a bude se jim to něčím komplikovat. Ať už je to větší hustota toho lesu, ať už je to nějaká uplocenka, ať už je to nějaké jezírko nebo co tam je. A postupně budou nalézat nějaké předměty, které je budou navádět k tomu, že tam jakože někdo je.
2: Přijeme jednotkám hranice 100 a upravy tvar, přijem.
3: Během odpoledne si tak jednotky prověřily nejen svou fyzičku, ale procvičili si také taktiku vyhledávání, vyproštění předlékařského ošetření a transportu zraněných osob či orientaci a navigaci v terénu. Klíčovým prvkem byla spolupráce se záchranou brigádou kinologů z Zlínského kraje a seznámení se s moderní technikou, konkrétně drony s termovizí a speciální terénní čtyřkolkou.
0: A je to asi jedno z prvních cvičení, určitě první cvičení přímo na území města Zlína, kdy právě naše jednotky využívají tady tu kinologickou brigádu a budou nám pomoci právě jako hledat v tom terénu.
3: Páteční podvečer ale nebyl jen o práci. Došlo také k ocenění, poděkování a předání čestného uznání panu Josefu Jakubovi, technikovi požární ochrany z oddělení krizového řízení, který odchází do zaslouženého důchodu.
4: Z dnešního týdne v regionech je to vše. Přeji krásný den a těším se na viděnou u dalšího dílu.

0: Krásný den. Vítejte u pořadu Putování v regionech, kde si občas říkáme, proč jsme sem nejeli už dávno. Dneska vás vezmu na místa, která možná znáte z mapy, ale rozhodně ne tak, jak vám je v reportážích ukážeme. Tak si na chvíli odložte plány, zapněte zvědavost a vyrazte se mnou na cestu. Slibuji, že to nebude nuda. V první reportáži se vydáme na Klatovsko, do obce Chudenice, malebného místa spojeného s významným šlechtickým rodem Černínů. Právě ti zde po staletí zanechali výraznou stopu, ať už v podobě památek nebo celkového charakteru obce a jejího okolí. Chudenice dnes lákají nejen historií, ale i krásnou krajinou a klidnou atmosférou, která dává tušit, jak důležité místo kdysi sehrávali. Čeká nás setkání s historií, která je tu stále přítomná na každém kroku.
1: Chudenice na Klatovsku jsou jednou z nejstarších českých osad. Jejich historie je spjata s prastarým šlechtickým rodem, který tu nejen koncem 13. století vznikl, ale nikdy své sídlo nepřenechal jiným majitelům. Zdejší panství nikdy nezměnilo vlastníka, což je rarita v celé střední Evropě.
2: Starý černínský zámek Muzeum Josefa Dobrovského v Chudenicích je kolébkou významného šlechtického rodu Černínů z Chudenic, kterým Chudenice a zdejší panství patřilo téměř 800 let. A to je takový evropský primát.
1: Na zámku najdete dva prohlídkové okruhy. První z nich seznamuje příchozí z historií rodu Černínů i městečka Chudenice.
2: Ukazujeme jim, jak se na takovém zámku za Černínů žilo, co se jedlo, jak se oblékali, jaké byly společenské zvyklosti. Pak je tu druhý prohlídkový okruh tvrz, který zavede návštěvníky do středověku. My jim představíme místa, která jsou spjatá s tou původní tvrzí. Například jedinou dochovanou obranou baštu uvidí zbrojnici, kuchyni, anebo sklepy, které byly zpřístupněny před několika lety.
1: Dějiny rodu Černínů z Chudenic se začaly kdysi před dávnými časy psát v zámecké černé kuchyni.
3: Podle legendy zde vzniklo jméno Černý Chuděnec. V kdysi dávné době zde nebýval zámek, bývala zde tvrz, která náležela pánům, kteří byli velmi schopní, a toto se nelíbilo ani samotnému králi. Přichází podle legendy domluva v podobě vojska, celá tvrz je vypleněna, každý živý tvor je zabit. Chůva ukrývá potomka pána zdejší tvrze v komín této černé kuchyně a po několika dnech přichází podaný lid oplakávat svého mrtvého pána. Spatřují vše vypálené, rozbořené, živou duše nenalézají. Uslyší pláč a v komínu této černé kuchyně objeví malé miminko chlapce. Celé černé od popela sazí umazané a zvolají: aj Černý Chuděnec, kež by pán Bůh jej ráčil zachovati a on nám dobrým pánem ráčil býti. Černý chlapec od popela sazí byl a započala se zde tedy psát historie jednoho z nejstarších českých šlechtických rodů, Černého Chuděnce, Černína z Chudenic, dnes říkáno Černína z Chudenic. A to je také ten důvod, proč kuchyně je po tolika z těch letech zachována.
1: Zajímavá pověst se také váže k andělskému pokoji, někdejší ložnici Humprechta Jana staršího.
3: Jedné noci zjevil se mu anděl a pravil mu, že třetího dne jej pán Bůh na věčnost povolá. Chce-li odejít z duší smířenou a naprosto čistou, má vykonat i pouť v chrám páně kostel svatého Wolfganga, být vyspovídán z pozemského hříchu a majetek mezi své děti rozdělit. Jak anděl pravil, tak hrabě učinil. Vyspovídán byl, majetek mezi děti rozděliv, a třetího dne byl pánem na věčnost ze svého lože povolán. Jeho děti na důkaz onoho zvěstování nechali anděla ve strop vymalovati a od toho času se říká pokoj andělský.
1: V působivých interiérech je všechno vybavení původní. Část přímo odtud, část ze zámku Lázeň, ležícím na okraji Chudenic.
2: Z toho vybavení, které tady je, bychom rádi upozornili také na klavír, na který hrával třeba český hudební skladatel Karel Hašler. Tady složil a poprvé zahrál písničku Po starých zámeckých schodech.
1: K zámku náleží také Muzeum Josefa Dobrovského. Jehož expozice se věnují místním slavným rodákům i osobnostem, které Chudenicko navštěvovali.
2: Naším největším a nejslavnějším rodákem je český básník Jaroslav Kvapil. Ten se narodil přímo u nás na zámku, protože jeho otec tady byl zámeckým lékařem.
3: Tady v této místnosti můžete vidět věci z osobního vlastnictví Jaroslava Kvapila, jeho pracovní stůl, jeho pověstný holubník, fotografie z osobního alba, fotografie významných herců, hereček, bardů Českého národního divadla, psací stroj, na které vzniklo snad i krásné libretto k opeře Rusalka, krásný pohádkový příběh Princezna Pampeliška, neboť toto vše vzniklo zde v Chudenicích u dnes říkáno Kvapilových jezírek, kde pana doktora Jaroslava Kvapila múza políbila nejvíce kráte. Významným rodákem městečka Chudenického je také zakladatel muzea Josefa Dubrovského, pan Adolf Roubal. Byl to významný badatel, vlastivědný pracovník, miloval českou krajinu a miloval samozřejmě i Chudenice. Díky němu také máme krásnou knížku Obrázky ze starých Chudenic, kde jsou nádherně popsané významné mezníky v historii městečka Chudenického.
1: Až si půjdete prohlédnout okolí Chudenic, nezapomeňte navštívit americkou zahradu, založenou kdysi majitelem panství. Na počátku nešlo o arboretum, jaké je tu dnes, ale o školku pro pěstování okrasných dřevin.
4: Dovážely se sem dřeviny z různých částí světa a hodně také právě z Severní Ameriky, takže proto vzniklo to označení americká zahrada. Řada těch dřevin byla u nás vysazena poprvé a oni v podstatě zkoušeli, které ty dřeviny se u nás dokáží uchytit a růst.
1: Uvádí se, že až 250 druhů bylo poprvé vysazeno právě tady. Buk lesní varianta Cristata, pocházející z Francie, je dokonce zdrojovým materiálem pro výsadby v celé republice.
4: Nerozmnožuje se pohlavně, ale jenom roubováním a v podstatě všechny nebo většina výsadeb v České republice pochází právě z jedince, kterého máme tady v americké zahradě. Je to na něm do dneška vidět, protože vlastně ve spodních partích nemá žádné větve, a které byly použity na to roubování. Jedním z našich zajímavých kultivarů je další varianta buku, je to buk lesní kultivar Eugen. Byl pojmenován po Eugenu Karlu Černínovi, zakladateli zahrady. Zajímavý je tím, že je to většinou buky známé jako stromy. Tento buk má keřovitý růst, takže má více kmenů od země. Naším nejzajímavějším stromem je Douglaska tisolestá, která pochází z původních výsadeb z toho roku 1842, takže dneska má něco přes 180 let. Sazenice byla převezena z Hamburku, patří ke třem nejstarším stromům v Evropě, je z nich nejmohutnější, ve výčetní výšce těch stromů se měří těch 130 cm, má téměř 6 metrů od kmene. Výška je o něco menší, než tyto stromy dorůstají, protože před několika lety došlo ke zlomení špičky, to se u těch dřevin stává, ale i přesto je ta výška dneska 37 metrů zhruba. V zahradě můžeme vidět řadu zajímavých listů na stromech, protože se tu pěstují různé kultivary běžných druhů, jako je dub nebo buk, akorát jejich listy vypadají jinak. Máme tady třeba dub celokrajinný, jeho listy na rozdíl od běžného dubu, které mají různě vykrajování, tak ten je úplně hladký. Nebo je tu několik kultivarů obyčejného buku lesního s vykrajovanými listy, s různě pozměněnými listy nebo barevnými variantami.
1: Zajímavým stromem je také dřín květnatý, zvláštní svým stromovitým růstem. Dřín květnatý totiž obvykle bývá keř. Už podle svého jména je nejkrásnější v době květu.
4: Americká zahrada je v současnosti národní přírodní památka a proto se o dřeviny, jejich ošetřování stará Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky. Technickou infrastrukturu americké zahrady spravují Lesy České republiky. V loňském roce opravili altánek a vstupní brány.
1: Závěrem si určitě udělejte výšlap na vrch Žďár, kde stojí rozhledna Bolfánek. Je z ní vidět Šumava, český les a za dobré viditelnosti prý i Alpy. Jde vlastně o věž bývalého kostela zasvěceného svatému Wolfgangovi. Skála, na níž stojí, má prasklinu, která se prý zvětšuje. Až bude tak velká, že jí projde člověk, podle pověsti se otevře brána do pekel. Kámen ze skály má ale údajně léčivé účinky. Z toho je vidět, že nic není jen černé a můžeme věřit v dobré konce.
0: Archeopark Pavlov, otevřený v roce 2016 pod svahy Pavlovských vrchů, představuje jednu z nejvýznamnějších paleolitických lokalit v Evropě, a to sídliště lovců mamutů staré přibližně 30 000 let. Zdejší expozice je unikátně zakomponována do terénu. Většina muzea je pod zemí a nad povrchem se tyčí jen bílá betonová světla, připomínající vápencové skály Pálavy. Co všechno tu můžete vidět a zažít, se dozvíte z naší další reportáže.
5: K výročí 100 let od objevu věstonické Venuše uspořádal Archeopark Pavlov spolu s Moravským zemským muzeem doprovodnou výstavu. Odborným garantem výstavy je Archeologický ústav Akademie věd České republiky, kterému patří pozemek této národní kulturní památky, na kterém se archeopark nachází.
6: Protože je rok 2025, tedy 100 let od objevení věstonické Venuše, tak jsme samozřejmě nechtěli tohle výročí vynechat. Takže jsme připravili společně právě s Moravským zemským muzeem, jež je správce originálu věstonické Venuše, výstavu Druhý život Venuše. Kurátorkou a autorkou toho projektu je doktorka Martina Galetová, právě z Moravského zemského muzea, která vlastně společně s námi dala dohromady výstavu, která ukazuje odraz věstonické Venuše za těch posledních 100 let.
5: Věstonická Venuše ovlivnila společnost. Postupem času se stala symbolem pravěku nejen na našem území. Je to nejstarší keramika na světě, dosud objevená. Je krásným dokladem pravěkého umění, ale je to především technologický zázrak, protože je to poprvé, co se objevilo využití téhle technologie.
6: Tak tu výstavu jsme pojali tak, že jsme nechtěli vynechat ani ten základní příběh o věstonické Venuši, protože když vám chybí kontext, tak pak se těžko představuje ten odraz. Takže jsme využili spolupráce s talentovaným výtvarníkem Vojtou Šedou, který nám vytvořil vlastně tady, co vidíte okolo mě, vlastně takovýhle velkoformátový komiks.
5: Celá výstava je hodně interaktivní. Snaha byla co nejvíce odstranit skleněné překážky a poskytnout divákovi co nejvíce interakce s výstavou.
6: Zrovna dneska jsme přidávali na náš velký interaktivní stůl další prvky. Občas přijde někdo i z návštěvníků, že by rád přispěl, takže jsme rádi, že můžeme takhle jako růst a že nám stůl nakonec do konce sezóny bude stačit, protože výstava bude vlastně jenom do 30. listopadu, takže snad se sem vejdeme. Nicméně kromě toho, že teda se koná tato výstava, tak to samozřejmě dalo i základ nové sbírce, která bude v muzeu vlastně střádána v rámci nové historie, kde skutečně založíme sbírku těchto předmětů, které budou inspirovány Venuší.
5: V Pavlovském archeoparku můžete samozřejmě navštívit i stálou expozici, která vám poskytne ucelenou představu o životě lovců na našem území, a to přímo na místě, kde žili. Jan Kruba, televize Brno 1.
0: Dendrologická zahrada v Průhonicích se opět rozáří barvami jara. Od 28. dubna do 17. května tu rozkvete více než 140 odrůd tulipánů, včetně unikátní kolekce těch černých. Květinové záhony najdete přímo podél hlavního okruhu zahrady, takže si je můžete pohodlně vychutnat během procházky. Výstavu navíc doplní informační tabule, které přiblíží zajímavosti o pěstování i šlechtění těchto oblíbených květin. Na jihu Čech se vydáme na hrad Rožmberk, kde ožívá Bukojské rodové muzeum. Návštěvníci tu mohou nahlédnout do života šlechtického rodu, který výrazně ovlivnil historii regionu, a projít si expozice přibližující jejich každodennost i společenské postavení. Hrad tak nabízí nejen působivou architekturu a výhledy na Vltavu, ale i živý návrat do minulosti, který stojí za to zažít.
7: Od 5. dubna mohou návštěvníci hradu Rožmberk obdivovat Bukvojské rodové muzeum v Novém Hávu. Výraznou proměnou získaly pokoje v prvním patře zpět svou podobu, tak jak je navrhl v polovině 19. století hrabě Jiří Jan Jindřich Bukvoj. Prvním krokem bylo obnovení původní barevnosti sálů, které probíhalo v předchozích 5 letech.
8: My jsme věděli podle dobových vyobrazeních i podle restaurátorských sond, že ty místnosti nebyly bílé, bílé nebo béžové, tak jak jsme je v posledních desetiletích našim návštěvníkům prezentovali. Takže jsme se mohli pustit do práce a v průběhu zimních měsíců, kdy není návštěvnický provoz, tak jsme si mohli dovolit tedy zavřít, pustit sem restaurátora a jednotlivé místnosti se nám najednou vyloupily v krásných pestrých barvách.
7: Hrad Rožumberk byl jako muzeum návštěvníkům zpřístupněn už v polovině 19. století a brzy se stal oblíbeným turistickým cílem. Díky historickým pramenům, kvašům, akvarelům Rudolfa von Alta a dobovým snímkům bylo možné jednotlivým místnostem navrátit jejich původní vzhled.
8: V době, kdy Jiří Jan Jindřich, hrabě Jiří Jan Jindřich budoval muzeum, tak vlastně tomu muzeu dal i naprosto promyšlenou ideologickou náplň. Každá z místností byla věnována určitému slavnému období historie rodu Bukvoj a nebo významným osobnostem. Takže každá místnost nesla svůj příběh a myslím, že jsme udělali hodně na tom, abychom ty příběhy do interiéru hradu Rožmberka zase vrátili.
7: Pokoje muzea byly vybaveny množstvím starožitností, které hrabě nakupoval osobně nebo prostřednictvím svých zástupců ve Vídni, Norimberku nebo Řezně. Návštěvníkům se poprvé představí i historické artefakty, které byly po desetiletí uloženy v depozitářích a některé z nich stále čekají na restaurátorský zásah.
8: Často jsme pracovali i s tím, že ty předměty byly vystaveny v jiných místnostech, v jiných částí těch místností a teprve v okamžiku, kdy jsme je vrátili na své původní místo, tak vlastně ty předměty daly smysl. Že najednou jsme zjistili, že jsou osvětlovány přirozeným světlem z oken a že se najednou rozzářily. Takže opravdu hrabě Jiří Jan Jindřich Bukvoj měl své rodové muzeum promyšlené do posledního detailu. A vlastně my jsme se snažili s co největším respektem tu jeho myšlenku a ty jeho plány naplnit.
7: Jedinou místností, která nebyla reinstalací dotčena, je tento rytířský sál. Ten zůstal zachován ve své manýristické podobě. V rámci Bukvojovského muzea býval původně označován jako sál předků. Jehož výzdobu tvořily portréty členů rodu Bukvoj a na příbornicích bylo vystaveno mnoho drobných uměleckých předmětů.
8: Zatím jsme se s odborníky, se kterými jsme tedy spolupracovali na přípravě expozice, shodli na tom, že budeme prezentovat rytířský sál tedy v podobě začátku 17. století a v rámci přebudování té expozice jsme jej vlastně nechali v té nejčistší možné podobě. Takže jsme jej zbavili některých kusů nábytku a prezentujeme jej návštěvníkům takto syrově.
7: Symbolickým vrcholem prohlídky rodového muzea je Křižácká galerie, kde můžete vidět i dobovou fotografii hraběte Jiřího Jana Jindřicha Bukvoje.
8: Zde chtěl Jiří Jan Jindřich Bukvoj poukázat na také jedno velké historické téma rodu Longeval Bukvoj, na téma rytířství, protože jeho předkové se účastnili také křížových výprav a vlastně to byla doba, ke které vzhlížel Jiří Jindřich s velkou úctou, tak tuto místnost právě zasvětil rytířským výpravám. Tady na těch portrétech jsou králové vojevůdci křížových výprav a pod jejichž velením se účastnili právě i příslušníci rodu Bukvoj Longeval.
7: Návštěvníci mají možnost prozkoumat další prohlídkové trasy hradu Rožumberk, jako jsou soukromé pokoje rodu Bukvojů ve druhém patře nebo středověká věž Jakobínka, která je

0: Návštěvníky chceme seznámit také s historií věže a samozřejmě nechceme opominout i tu rekonstrukci, která byla mimořádně zajímavá. Možná můžu připomenout, že se odehrávala za pomoci dobových technologií. Pracovalo se se dřevem, které bylo vytěženo v místních lesích. Možná si někteří vzpomenou na lešení, ve kterém Jakobínka byla několik let a vlastně na vrcholu té helmice byl jeřáb, pomocí kterého se nahoru transportoval materiál, jeřáb na lidský pohon.
1: Prohlídkové trasy jsou v dubnu zpřístupněny v pátek, v sobotu a v neděli ve vybraných časech. Od května jsou pak otevřené denně mimo pondělí. Cena vstupného zůstává stejná.
2: A to je pro dnešek všechno. Pokud jste dostali chuť vyrazit, splnili jsme plán. A jestli ne, tak to asi znamená, že se budeme muset příště snažit ještě víc. Díky, že jste cestovali s námi. Těším se na vás zase příště u putování v regionech. Do té doby se mějte krásně.

Dnešní díl bude věnován nemocničnímu areálu na Bulovce. Tady na kopci v katastru Pražské Libně stával původně usedlost Bulovka. Ta už dnes neexistuje, ale na tomhle místě potom byl postaven rokokový zámeček, kterému se říká Rokoska, a ten tady stojí do dneška, je tady za mnou a je dnes součástí nemocnice. Ten zámeček na konci 19. století sloužil jako vychovatelná mravně narušené mládeže, a protože kapacitně nestačil, tak v sousedství zámečku byla postavena nová budova a na tu se teď půjdeme podívat. Teď jsme se přesunuli kousek od toho rokokového zámečku a za mnou je velká budova takzvané nové vychovatelny, která byla postavena v letech 1905 až 1907 v neorokokovém stylu. Architektem této budovy byl Jan Kříženecký. To byl bratr profesora Rudolfa Kříženeckého, známého pražského architekta a mimo jiné taky propagátor filmařství. Ta budova nové vychovatelny je velice výraznou dominantou této části Prahy a je viditelná ze všech stran. Nemocnice na Bulovce se začala budovat v první dekádě 20. století. Vznikla vlastně z podnětu městského hygienika doktora Františka Procházky, který mimo jiné stál taky za zástavbou Hradčanských bastionů, o níž jsme už dříve mluvili. První objekt, který tady vyrostl, vyprojektoval městský architekt František Velich v roce 1910. A to je ta malá budova, která je za mnou. Byla postavena v secesním stylu. K největšímu rozmachu areálu nemocnice na Bulovce došlo na počátku 20. let. Hlavní město Praha pověřilo městský stavební úřad, aby vyprojektoval několik pavilonů, které potom byly postaveny v první polovině 20. let a které vlastně tvoří jakési jádro nemocnice na Bulovce do dneška. Projektanty těch pavilonů ve stylu Art Deco byli architekti městského stavebního úřadu Vladislav Martínek, Vratislav Hota a Mečislav Petrů. Na nejvyšším bodě kopce na Bulovce se nachází stavba, která tady byla postavena v roce 1927 podle projektu pražského architekta Karla Roštíka. Byl to původně pavilon TBC, to bylo téma, které bylo tehdy velmi aktuální, ale později těch pacientů s touto nemocí ubývalo, takže dnes ten pavilon slouží jako interna nemocnice na Bulovce. Ve 30. letech byla nemocnice na Bulovce rozšířena o 3 další pavilony. Ty byly postaveny v tehdy módním funkcionalistickém stylu, to znamená s hladkými fasádami, s rovnými střechami. Jeden z těch pavilonů vidíte tady právě za mnou, to je infekční pavilon nemocnice na Bulovce. Ten projektovali architekti městského stavebního úřadu Lhota a Petrů. Další byl radiologický pavilon od architekta Nevoleho a na ten třetí nejhezčí se půjdeme podívat. My se rozloučíme u asi nejzajímavějšího, nejcennějšího pavilonu celého areálu nemocnice na Bulovce. Ten projektoval architekt Jan Rosůlek, někdejší člen Devětsilu. Je ve stylu funkcionalismu, ale použil tady architekt také poprvé barevnou kombinaci, což v té době nebylo obvyklé.

Kuriozní je, že sám byl přitom barvoslepý. Nejzajímavější je samozřejmě to nízké křídlo, které vybíhá z budovy dermatovenerologického pavilonu s takovým pilovitým motivem na průčelí, tak aby všechny ty pokoje byly obráceny ke sluníčku. Areál nemocnice na Bulovce je nesmírně zajímavý z architektonického hlediska i proto, že tady máme zastoupeny vlastně všechny styly moderní architektury 20. století. Od historismu přes secesi, modernu až po funkcionalismus. Stavilo se samozřejmě i po druhé světové válce. V 50. letech potom byla nemocnice zestátněna.

Dobrý den, milí diváci. Já bych vás ráda přivítala v zoologické a botanické zahradě města Plzně, konkrétně v pavilonu Tajemný svět afrických nočních i denních savců, a to konkrétně před expozicí kaloňů plavých. Kaloni plaví jsou savci řádu letounů a my je tady v zoologické zahradě chováme společně s osináky africkými. Není to jediný letoun, který obývá naši zoologickou zahradu, a konkrétně od kaloňů máme tři druhy: kaloně plavé, kaloně rodriguezské a kaloně egyptské. Jak můžete vidět, je to poměrně početná skupina. Během roku i z mláďaty tady máme kolem 50 jedinců a každý rok se nám pravidelně rozmnožují. Kaloň plaví je březí 120 dnů, což je na takhle malého savce poměrně dlouhá doba, a mládě prvních několik měsíců visí stále na matce. Stará se o něj pouze výlučně jeho matka a to mládě se první týdny vůbec nepouští, je trvale na matce, která ho kojí, i s ním lítá, funguje s ním úplně přirozeně. Vzhledem k tomu, že tyto kolonie jsou tak početné, tak mají ve volné přírodě velký problém s lovením kvůli páchaným škodám na ovocných stromech. S tím souvisí, že se tedy živí ovocem, listy, pupeny, květy. Krmíme je dvakrát denně. Krmíme je ráno ještě předtím, než se na nočním pavilonu zhasne světlo, a odpoledních hodinách za běžného nočního režimu, a dostávají kromě směsi ovoce a zeleniny také listovou zeleninu, různé druhy melounů. Spoustu lidí, kteří nám projdou přes pavilon, tak se zde zastaví s tím, že tady lítají netopíři. Netopíři jsou kosmopolitně rozšíření, žijí na celém světě a živí se hmyzem. Kaloni se živí ovocem nebo plody obecně. A další rozdíl mezi těmito druhy je ten, že netopíři jsou známí tím, že se v noci řídí echolokací, kdežto naši kaloni se řídí zrakem, mají velmi velké oči v porovnání s netopíři.

0: Dobrý den, vážení diváci. Vítáme vás u dnešního vysílání. Mám pro vás připravený pestrý program plný zajímavých pořadů. Zůstaňte s námi, čeká nás spousta zábavy a informací.
1: Patnáct let poté, stejná místa, stejné tváře, jen o pár šedivých vlasů víc. Plzeňské fotbalové legendy se v neděli 19. dubna znovu setkali u příležitosti výročí odzisku historického titulu.
2: Trošku nostalgie. Musím říct, že to uběhlo jako voda těch 15 let a jsem rád, že takováhle akce vůbec vznikla a že můžeme zazpomínat na ten začátek, kdy to tady všechno startovalo v Plzni.
1: Samotné setkání zahájili tehdejší mistři ligy prohlídkou kabiny a následně společným obědem v areálu plzeňského pivovaru.
3: Nostalgie neskutečný. Zrovna jsme říkali, že jsme jako spolu seděli 3 hodiny a že bychom spolu potřebovali sedět 3 dny, protože těch zážitků z toho je neskutečně. Kéž bychom se mohli potkávat takhle každý rok a vždycky si vzpomenout na to, jaký to bylo.
1: Fanoušci se mohli s Pavlem Vrbou, Pavlem Horvátem, Davidem Limberským a dalšími setkat na více než hodinové autogramiádě. O podpis nebo fotku s nimi byl obrovský zájem.
4: Autogramiáda se nedá zmínit, protože zájemců je fakt spousta. Buď budeme muset zažít později zápas, anebo my tam nebudeme.
1: Velké emoce zaplavily trávník před úvodním hvizdem zápasu 30. ligového kola mezi Viktorií a Pardubicemi. Plzeňské legendy sklidily při slavnostním nástupu bouřlivé ovace. Ty vůbec největší pak dva klíčoví strůjci zázraku. Tehdejší kapitán Pavel Horvát a kouč Pavel Vrba.
5: El Capitano! Pavel Horvát!
6: Hlavní trenér FC Viktorie Plzeň.
7: To úžasný a celkově celá akce se mi moc líbí. Ten nástup tak byl hodně emotivní. Spolu jsme si to užili a já jsem strašně rád, že tohle můžu být součástí.
1: Současná sestava Viktorie nastoupila do výročního zápasu v unikátních retrosadách bez jmenovek na zádech, přesně tak, jak se hrálo tenkrát. Pomyslnou sladkou tečku za celým vzpomínkovým dnem ale duel nepřinesl. Západočeši nakonec na Pardubice nestačili a prohráli 0-1. Z Plzně pro televizi ZAK Marie Osvaldová.
8: Letošní zimní sezóna byla v plzeňském kraji z pohledu silničářů mimořádně náročná a zároveň nejdražší za posledních 6 let. Správa a údržba silnic za údržbu komunikací 2. a 3. třídy zaplatila přes 290 milionů korun. Časté mrazy, sněhové srážky i náledí vedly k nadprůměrnému nasazení techniky. Nejkritičtější byl leden s rekordní spotřebou posypové soli a téměř nepřetržitými výjezdy. Silničáři během zimy ošetřili stovky tisíc kilometrů silnic a spotřebovali tisíce tun materiálu.
9: Speciálních sběrných nádob na kov bylo dosud po městě málo a muselo k ním vyjíždět samostatné popelářské auto, což nebylo efektivní. Teď proto Plzeň zavádí systém společného sběru plechovek a skla, protože následné přetřídění je velmi jednoduché.
10: Společně jako ty střepy, hliník také recyklovatelný a ty zpracovatelé odpadu ze skla nebo skleněného odpadu umí z toho z té změti vyndavat uzávěry, víčka a tak dále a tímto způsobem budou schopni izolovat i ty plechovky, řekněme všechen ten hliníkový odpad a dávat to stranou a dále recyklovat, stejně tak jako ty střepy, které zbydou.
9: Na nápoje v plechovkách si na západě Čech zvykáme stále víc. Jen plzeňský pivovar teď prodává 22% své produkce právě v plechovkách, zatímco ještě před 15 lety to bylo jen mezi 2 a 5%.
11: Hliník je nekonečně recyklovatelný bez toho, aby došlo k nějakým ztrátám, takže v případě například recyklovatelných plechovek trvá 60 dní od vlastní recyklace k výrobě nového produktu.
9: I proto rozhodně má cenu plechovky třídit, protože jde o materiál plně recyklovatelný.
12: Tyhle ty kovové a zejména hliníkové obaly jsou lehké, recyklovatelné a jejich zatížení pro životní prostředí je relativně nízké, nebo de facto není žádné. Takže by to chtělo, aby ty lidé sami svým chováním prostě toto preferovali. Já myslím, že tady je velké pole pro jakékoliv informativní kampaně.
10: My jsme odhadli, že ten nárůst sběru kovového odpadu bude zhruba o 350 tun navíc za rok.
9: Stejně jako dosud samozřejmě můžeme plechovky a další kov odevzdávat ve sběrných dvorech, ale nově je tedy možné vhazovat je také do zelených popelnic a kontejnerů. Z Plzně Jonáš Novotný, televize ZAK.
8: Bílá hora v Plzni se připravuje na velkou dopravní zkoušku. Od pondělí 4. května se kvůli pokračující rekonstrukci nakonec zcela uzavře ulice 28. října všem vozidlům. Výjimku budou mít autobusy a sanitky. Pro místní to znamená velké komplikace, které se ale oproti původnímu plánu zkrátí. Pokud by zůstal zachován částečný průjezd, silnice by se opravovala o 2 měsíce déle.
1: Dříve místo, kterému se lidé raději vyhýbali. Dnes cíl milovníků výběrové kávy. V plzeňských Skvrnělech skončila neobvyklá proměna. Nevzhledné a léta uzavřené veřejné záchodky se díky investici 3. městského obvodu proměnily v moderní kavárnu.
13: Mám velikou radost z toho, jak se ten prostor proměnil, jak kavárna funguje. Ještě větší radost mám z toho, že děti z mateřské školky nám ji přišli pomoci oficiálně otevřít. No a protože těch dětských prvků tu není tolik a protože mě to nandavání zmrzliny moc nešlo, tak slibuju, že přidáme ještě herní prvek kuchyňku, kde bude pultík, kde děti budou moct trénovat.
1: Pro místní obyvatele byl doposud tento prostor spíše trnem v oku.
14: Mě hrozně těší, že jsme vlastně dokázali vytvořit jako takový hezký místo a já doufám, že to bude i přirozeným místem setkávání prostě rodin s dětmi, protože co si budeme povídat, i předchozí veřejné záchody byly spíš místem setkávání uživatelů drog a narkomanů.
1: Slavnostní otevření zpestřilo vystoupení dětí ze 70. mateřské školy.
15: Pro děti a jejich učitelky a ostatní tak jsme měli připraveno 100 porcí zmrzliny a měli na výběr jahodovou, čokoládovou a vanilkovou.
1: Kavárna dostala název Olivka Café. I když se nachází v místě v bývalých záchodků, hygiena a moderní design jsou tu na prvním místě. Původní podzemní prostory nyní slouží jako technické zázemí, sklady a samozřejmě nové toalety pro hosty.
16: Tohle místo bylo jedinečné v tom, že jak je vidět, tak vlastně je mezi stromama, vlastně v zeleni. A když jsme sem přišli prvně, tak de facto tady byla jenom vlastně tráva, koukaly komínky a zaplývaný schody vlastně někam do sklepa, kde ty veřejné záchodky v minulosti byly. Šli jsme tou cestou, aby jsme to rozsvítili.
1: Největší výzvou pro zhotovitele byly zemní práce.
17: Na začátku tady stály bývalé veřejné záchodky, které byly ponořeny pod úrovní terénu a bylo potřeba je celé odkopat a odizolovat, aby tam nevznikaly další problémy s vodou.
1: Kavárna by se měla stát živým komunitním místem. Provozovatelé tak plánují pořádání speciálních akcí.
18: První akci máme vlastně na 1. máje, oslavu 1. máje a slavnostní otevření terásky. Budeme mít provoz do 10 hodin večer přes celé léto. Bude tady živá hudba, nějaké letní drinky a takhle oslavíme vlastně 1. máj.
1: Proměna záchodku na kavárnu za více než 12 milionů korun trvala 9 měsíců a bude aspirovat na jednu z cen v soutěži Stavba roku Plzeňského kraje. Z Plzně pro televizi ZAK, Maria Osvaldová.
8: V Chebu se bude vyrábět 25 000 automobilů ročně. Na tiskové konferenci, která se konala minulý týden v Chebu, se poprvé představil zástupce Mercedes-Benz Truck, aby vedení města i Karlovarského kraje seznámil s myšlenkou vytvoření závodu na výrobu aut. Ten nabídne příležitost pro kvalifikované zaměstnance především z řad místních občanů. Stavba závodu by měla odstartovat začátkem příštího roku a první vozidla by mohla vyjet do konce tohoto desetiletí. Společnost Daimler Truck působí na celosvětovém trhu již 130 let a vyrábí nákladní automobily, včetně těch bezemisních.
9: Každoročně se městský obvod Plzeň 4 domluví s provozovatelem poutě, aby se na jedno dopoledne atrakce rozjeli pro místní děti a na kolotoče nebo houpačky mohli i ti, kteří by se třeba jinak na pouť nedostali.
19: Já mám velkou radost, že jsme zase po roce mohli přivítat dobravecké děti přímo tady na pouti. Je tady víc než 500 dětí, které tady točíme. Jsou to děti z našich školek, jsou to děti ze stacionáře, který je u nás na Dobravce, jsou to i děti tady z základní a mateřské školy pro slabozraké a asi všichni vidí, že se tady baví, takže mě to dělá velkou radost.
20: Pouť u svatého Jiří je krásná milá tradice, která k našemu obvodu už patří dlouhá léta. Děti jsou nadšené, můžou se tady povozit na spoustě atrakcí. Já jsem byl hned první den s dětmi, já mám dvě děti a moc jsme si to jako užili.
9: Pro děti z mateřských školek je zážitek o to lepší, že jsou na atrakcích sami, bez rodičů, se svými kamarády a o to větší dobrodružství na pouti prožívají.
21: Mně se nejvíc líbí tenhle kolotoč.
0: Mně se líbila tam ta loď.
21: Mně se nejvíc líbilo na pouti autíčka.
22: Mně se líbil ta šedelnej hlad.
23: A dneska už se ty děti moc nebojí. V podstatě čím jsou menší, tak tím jsou odvážnější. A nejoblíbenější asi taková ta klasika. Autodrom a lítací labutě, slony. To zůstává tak nějak stejný.
9: V rámci spolupráce městského obvodu s pořadateli poutě nabízí letos Doubravka i jednu novinku.
20: Letos máme novinku, máme parkovací odstavnou plochu, která je kousek vedle čističky, takže je možné až 100 aut odstavit zde a dojít vlastně jenom pěší cestou sem.
9: Spolupráci si pochvalují i provozovatele atrakcí, kteří se na stejné místo vrací už víc než 40 let.
23: Je to největší pouť v plzeňském kraji a řekl bych, že je velmi oblíbená, jak u nás, tak u návštěvníků. Jsme tu do neděle 26. Přes týden jsme tu od 3 do 9 a o víkendu jsme tu od 10 do 10.
9: Pro pořadatele i vedení obvodu je největší odměnou nadšení malých dětí, které bylo vidět a slyšet všude kolem a všichni bez rozdílu věku si možnost svezení zadarmo užili.
19: Běží to tady už 10 let, takže my v té hezké praxi pokračujeme a děkujeme panu Lagernovi za to.
9: Pouti u svatého Jiří by hlavně v pátek a sobotu mělo přát i počasí, a tak se tu dětský smích a výskot bude jistě ozývat i v dalších dnech. Z Dubravky, Jonáš Novotný, Televize ZAK.

0: Krásný den, vítám vás u pořadu Týden v regionech. I tentokrát se ohlédneme za tím, co se přihodilo v uplynulých dnech. Oblastní nemocnice Rychnov nad Kněžnou má nový multioborový pavilon s urgentním příjmem. Jde o jednu z nejzásadnějších investic posledních let, která výrazně mění úroveň nemocniční péče v celém regionu.
1: Pětipodlažní pavilon soustřeďuje klíčová oddělení na jedno místo, což umožní rychlejší diagnostiku i efektivnější léčbu. Operační sály, chirurgie, ortopedie, jednotky intenzivní péče, ARO, to vše je součástí jednoho moderního celku.
2: Je to přelomový okamžik, je to to, na co ta nemocnice čekala v podstatě od svého vzniku, protože ten vývoj se nikdy nezastaví ani v medicíně a myslím si, že se dočkala a zase tu nemocnici to nastartovalo na další desítky let dopředu.
1: Ostrý provoz zahájí pavilon na přelomu dubna a května. Nový urgentní příjem umožní rychlé třídění pacientů podle závažnosti jejich stavu a okamžité zahájení léčby.
3: Já myslím, že takovou nemocnici by určitě záviděli hlavně pražské nemocnice, nebo že tam máme ten projekt nové nemocnice, a když vidím, jak vypadá Bulovka, nebo Královské Vinohrady, nebo Karlák, nebo Tomajerka, tak toto je absolutně špička. Takže já si myslím, že Královéhradecký kraj má skvělou strategii investic.
1: Stavební práce v Rychnovské nemocnici zahájil Královéhradecký kraj před 3 lety.
4: Je to především zlepšení nejenom dostupnosti péče, ale i kvality té vlastně urgentní péče.
5: Zvenku si řeknete, že je ta budova taková klasická, nemocniční, ale zevnitř opravdu na vás působí velice příjemně. Myslím si, že ti pacienti i zaměstnanci to velice ocení.
1: Náklady na vybudování pavilonu přesáhly 1 miliardu korun. Multioborový pavilon má nemocnici posunout mezi nejlépe vybavená zdravotnická zařízení v regionu. Patrik Andejsek, televize V1.
0: Kaviár. Symbol luxusu a výjimečné gastronomie. Delikatisa, která se obvykle objevuje jen při slavnostních příležitostech, má ale své místo i v Česku. Fakulta rybářství a ochrany vod Jihočeské univerzity ho vyrábí šetrným způsobem bez usmrcení ryb a s důrazem na přirozenou chuť i maximální čerstvost. Jak taková výroba probíhá a čím je český kaviár výjimečný, ukáže následující reportáž.
6: Kaviár je známý jako luxusní potravina, delikatesa. Jikry jeseterů se dostávají na talíře při výjimečných příležitostech. Kaviár je spojován s vysokou gastronomií. Největším producentem na světě je Čína. Kvalitní kaviár, vyznačující se čistým složením, jemnou chutí a mimořádnou čerstvostí, produkuje také Fakulta rybářství a ochrany vod Jihočeské univerzity.
7: V Česku kaviár téměř nikdo neprodukuje. Další jeho unikátní věc je ta, že je získáván způsobem, který vlastně neusmrtí danou samici. Tahle metoda je velice šetrná.
6: Kaviár tu tedy získávají z jedné ryby opakovaně po několik let. Velký důraz kladou na co nejpřirozenější chuť. Nepoužívají konzervační látky nebo různé zlepšovače a vyrábí ho s velmi nízkým obsahem soli. Do zpracovny se dostává co nejčerstvější a jeho příprava spočívá v několika důležitých krocích. Úplným základem je důkladné promytí.
7: Ikry od umřelí tak jsou lehčí a tím pádem vyplavou nahoru, šlupky taky. Tenhle krok se opakuje několikrát, třeba 12krát, 10krát, záleží vlastně na kvalitě těch ikr.
8: Naše fakulta ve Vodňanech v rybářském genetickém centru chová několik druhů jeseterů. A z těchto jeseterů získáváme eticky ikry pro produkci kaviáru, který má velký potenciál. A tímto bychom se rádi zaměřili na vyšší produkci, aby vlastně bylo možné náš kaviár ochutnat ve vybraných restauracích nebo například na některém z připravovaných veletrhů.
6: Už tradičně je možné ho ochutnat na výstavě Země živitelka nebo při výlovu rybníku Rožumberk. Koupit ho lze na e-shopu rybářské fakulty. Spotřební doba je od 0,5 do 1 roku. Je balený v krabičkách po 40 gramech.
7: Produkce kaviáru na naší zpracovně je jedna z našich priorit. Každý rok produkujeme dvakrát s tím, že se snažíme, aby vlastně ten produkt byl co nejkvalitnější. Celá výroba kaviáru od získání jiker z našeho generačního jedna ve Vodňanech je v naší režii po samotné zpracování a distribuci.
6: Fakulta rybářství a ochrany vod Jihočeské univerzity ukazuje, že nejde jen o výjimečnou surovinu, ale také o poctivou práci, přesnost, zkušenost a odpovědný přístup. A produkt, jakým je kaviár, známý jako potravina už od středověku, může dnes zároveň nést hodnoty jako šetrnost a respekt k tomu, z čeho vzniká.
0: Sál Janáčkovy konzervatoře v Ostravě hostil slavnostní předávání cen Plamen lidskosti. Moravskoslezský kraj na slavnostním večeru ocenil osobnosti i kolektiv pracující v sociálních službách.
9: Sportovce a zdravotní sestry oceňuje Moravskoslezský kraj už několik let. Letos poprvé se vedení rozhodlo ocenit taky pracovníky v sociálních službách v rámci gala večera Plamen lidskosti.
10: Já si myslím, že jsme v rámci vedení vlastně byli překvapeni, že pracovníci v sociálních službách nemají vlastní kategorii, protože oni si ji bezesporu zaslouží. A já jsem moc rád, že jsem mohl být u toho.
9: 13 jednotlivců si rozdělilo ceny v 5 kategoriích. 6. ocenění patřilo kolektivu Domova Letokruhy za soudržnost a profesionální přístup.
11: Ta naše práce je mnohdy až za hranice té pracovní povinnosti, protože je to práce srdcem, která je daleko cennější. Já si toho opravdu strašně vážím, že pracuji s takovýma lidma, kteří toto umí a těm lidem pomáhají.
12: Naše práce vlastně šetří státu peníze, protože já zachytím kolikrát takové věci, které by, kdyby ten člověk nepřišel, tak prostě se rozjedou a pak to stojí samozřejmě daleko více.
13: My máme rekordmantku, která je přes 40 let, máme tady k dámu, která je 32 let ve službě, ale to portfolium té činnosti v sociálních službách je velmi rozmanité.
9: Za svou práci kraj odměnil v sále Janáčkovy konzervatoře taky sociální a zdravotní pracovníky, pracovníky v pobytových zařízeních nebo terénních a ambulantních službách. Michal Slonina, Televize Polar.
0: Fakulta strojního inženýrství Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem se již několik let ve spolupráci s desítkami dalších odborníků zabývá vývojem nano- a mikropovlaků na kovové materiály. Úspěšný výzkum již přinesl několik patentů.
14: Fakulta strojního inženýrství Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem se 4 roky zabývala vývojem a výzkumem v oblasti nových nano- a mikropovlaků na povrchu vybraných kovových materiálů. Do projektu s názvem Nanotech ITI2 se zapojilo několik desítek odborníků, a to nejen z fakulty, ale i z jiných výzkumných institucí a také přímo z praxe.
15: Ta myšlenka vlastně jako taková pramení hlavně z udržitelnosti, protože samozřejmě máme kovové materiály a je nějaká snaha je vlastně ochránit, zlepšit jejich funkční vlastnosti, korozní odolnosti, tepelné stability a tak dále. Takže vlastně myšlenka byla ochránit a zlepšit povrchové vlastnosti materiálů jako takových.
14: Výsledky výzkumu využijí hlavně průmyslové podniky v regionu.
15: Dopad do průmyslu našich výsledků byla třeba v oblasti výroby pneumatik, kdy jsme vlastně navrhli a zapatentovali povlaky, které se aplikují na formy pro výrobu pneumatik, aby měly lepší odolnost, zvládali více cyklů a líp se ty vlastně pneumatiky vlastně vyjímaly z těch form.
14: V rámci projektu Univerzita Jana Evangelisty Purkyně nakoupila z Brusu nové specializované vybavení v hodnotě milionů korun, mimo jiné nový elektronový mikroskop a tvrdoměr. Pomohla i dotace z Evropské unie.
15: Evropská unie je naším jakoby velkým partnerem. Ty dotace jsou poměrně vysoké. Uvážíme-li jenom projekt Nanotech, tak vlastně to byl projekt za 56 milionů, kdy evropské fondy nám poskytly 48 milionů, přes 48 milionů, zbytek vlastně byly veřejné zdroje. Takže bez těchto vlastně evropských fondů my bychom nemohli pořídit takhle úžasné přístrojové vybavení.
14: Výzkum v rámci projektu Nanotech ITI2 přinesl hned 3 nové nové patenty.
15: Vydali se 3 vlastně patenty. Jeden z nich byl právě na nanovrstvy chemické předúpravy teflonové z přídavky nanočástic a další byly 2 patenty na geopolymerní suspenze, nanášené na kovové materiály. Takže nejprve je český patent a teď už se překlápí vlastně do mezinárodních přihlášek.
0: Evropská obchodní akademie v Děčíně prošla výraznou, ačkoliv oku na první pohled neviditelnou proměnou. V rámci projektu Konektivita škola nakoupila technologické vybavení, které výrazně zkvalitní a také zpříjemní výuku.
14: Evropská obchodní akademie v Děčíně prošla výraznou, ačkoliv oku na první pohled neviditelnou proměnou. Během 6 měsíců realizovala rozsáhlou modernizaci školní sítě a zkvalitnila vzdělávací infrastrukturu pro práci s digitálními technologiemi.
16: Naše škola byla rekonstruovaná před několika lety, kdy částečně síť byla vybudovaná, ale nebyla tam zajištěna dostatečná bezpečnost, to znamená, že my jsme nenaplňovali standardy konektivity a proto jsme museli přistoupit k té modernizaci, tak abychom standardy naplnili a hlavně jsme neměli do té doby bezdrátové připojení k dispozici, takže tím projektem se vybudovalo kompletně nové bezdrátové připojení.
17: V rámci projektu Konektivita jsme realizovali kompletní pokrytí naší školy pomocí Wi-Fi sítě, ta je dostupná pro žáky, mají v požadované stabilitě, rychlosti a zabezpečení, aby ji mohli plně využívat při výuce.
14: Bezdrátové připojení si studenti pochvalují.
18: Předtím to nebylo úplně ideální, občas to padalo, trochu to trvalo, než si nějaké stránky načetly. Teď je to opravdu lepší, je to rychlejší, neseká se to, jde vidět velká změna.
19: Vnímám změnu, protože hlavně studenti, podle mě všichni, můžu souhlasit za všechny studenty v této třídě, že internet je mnohem lepší a že se mnohem lépe pracuje.
20: Já hodně používám mobilní data a teďka, jak máme právě Wi-Fi připojení, tak telefon se méně i vybíjí a máme lepší prostě jakoby obecně připojení na počítačích a hlavně ty telefony, že když něco potřebujeme dělat s telefonem, třeba Kahoot v nějakých hodinách, tak se nám ty telefony tak nevybíjí.
14: V rámci projektu Konektivita škola nakoupila i technologické vybavení, které výrazně zkvalitní a také zpříjemní výuku.
16: V rámci projektu Konektivity byla možnost nakoupit ještě koncová zařízení, to znamená, že my jsme rádi tady tu možnost využili. Nakoupili jsme 2 interaktivní displeje do menších učeben a 3 velké interaktivní tabule potom do učeben větších. Zároveň jsme vybavili 1 počítačovou učebnu a nakoupili jsme i další mobilní zařízení pro zaměstnance školy.
14: Projekt Konektivita stál více než 7 milionů korun.
16: 85% financovala Evropská unie a zbylých 15% potom zřizovatel, tedy Ústecký kraj v našem případě. V tuto chvíli musím říct, že projekt hodnotíme velice pozitivně, protože všechny cíle se podařilo naplnit. Největší radost mám asi z toho, že opravdu máme k dispozici Wi-Fi připojení kompletně ve všech prostorách budovy. Je bezpečné, je dostatečně kvalitní, takže se na něj můžeme spolehnout a můžeme v rámci výuky využívat jak mobilní telefony, tak další mobilní zařízení, které máme v tuhle chvíli k dispozici.
14: Evropská obchodní akademie v Děčíně teď i díky projektu Konektivita poskytuje výuku zcela v souladu s trendy 21. století.
0: Loď, která po staletí brázdila Moravu, teď odhaluje i své skryté příběhy. Odborníci v jejím dně našli středověkou sekeru, důležitou stopu, která pomohla určit její stáří. Právě podobné detaily dělají z nenápadného kusu dřeva unikátní archeologický nález. Návštěvníci si navíc mohou expozici v lapidáriu Vlastivědného muzea v Olomouci projít bez bariér a některé artefakty si i osahat.
21: Let byla ukryta před zraky veřejnosti. Z muzejního skladu v Chudobíně na Olomoucku do centra města ji přivezlo Vlastivědné muzeum Olomouc do lapidária na Denisově ulici. Řeč je o monoxilu historické lodi. Loď byla vyrobena z jednoho kusu kmene, konkrétně dubu. Pochází z 16. století, měří 4 metry a váží zhruba přes 100 kilo.
2: V jejím dně při době nálezu byla objevena středověká, pozdně středověká, raně novověká sekera, takzvaná širočina. To byla první indicie, no a druhou indicii jsme získali cirka před 20 lety, kdy kolegové nechali udělat dendrochronologické datování tohoto monoxilu a zjistili, že strom, ze které je vyrobena, tak byl poražen někdy po roce 1532 nebo 1537.
21: Byla objevena v roce 1962 v meandru řečiště Moravy u Hinkova. Do rukou vlastivědného muzea se dostala díky kronikáři z příkaz pana Svozila.
2: Sloužila určitě k přepravě lidí, popřípadě zboží. Mohla také sloužit rybářům. Přece jenom řeka Morava v té době byla základní zdroj obživy pro spoustu lidí a určitě to mohlo být i dopravní prostředek. Musíme provést základní ošetření, zbavíme jí prachu, konzervátoři rozhodnou, jestli jsou nutné ještě nějaké další úpravy.
21: Loď z Hinkova je druhou, která se na Moravě našla. První keltský monoxil ze 3. století před naším letopočtem byl objeven v 90. letech minulého století na břehu Mohelnického jezera. Nyní jsou oba vzácné artefakty vůbec poprvé společně k vidění pro veřejnost v lapidáriu vlastivědného muzea.
3: Zpřístupňujeme veřejnosti expozici Příběh kamene, kde představujeme ten kámen v několika formách. Kromě příběhu kamene zde představujeme také příběh lodí. Máme mít bezbariérové vstupy pro vozíčkáře. Máme zde několik artefaktů, které je možné si osahat. Jsou opatřeny popiskami v Brailově písmu. A máme tady také některé interaktivní prvky.
21: Unikátní lodě budou k vidění od 1. května až do konce září. Aneta Lindovská, Televize Morava.
0: Zalesněný prostor mezi Vršavou a Frištátem se zaplnil hasičskou technikou. Konalo se tady taktické cvičení hasičských jednotek statutárního města Zlína, zaměřené na vyhledávání pohřešovaných osob. 13 městských jednotek si v praxi vyzkoušelo koordinaci v náročném terénu i nasazení nejmodernější techniky.
22: Pátek 16:30 odpoledne, pro většinu lidí začátek víkendu, pro hasiče ze Zlína a okolí začátek náročného cvičení. Přesně v tento čas dostávají jednotky informaci o pohřešovaných osobách v členitém lese u Vršavy. Do rozsáhlé akce se postupně zapojuje 13 jednotek požární ochrany statutárního města Zlína. Cílem taktického cvičení je maximálně nasimulovat realitu a prověřit koordinaci celkem 96 záchranářů přímo v terénu.
23: Ty taktické cvičení jsou právě proto, aby hasiči, když ne každý rok je nějaké takové cvičení takového charakteru, tak aby jsme si to vyzkoušeli na nečisto. Aby věděli, do čeho jdou a aby v podstatě byli lépe skoordinovatelní.
24: Po příjezdu těch jednotek, vlastně když se dostaví vlastně tady do toho prostoru, který je označen jako seřadiště, tak bude proveden nějaký seznámení ze situací. S tím, že ty jednotky se potom vydají do toho lesa a bude se jim to něčím komplikovat. Ať už je to větší hustota toho lesu, ať už je to nějaká oplocenka, ať už je to nějaké jezírko nebo co tam je. A postupně budou nalézat nějaké předměty, které je budou navádět k tomu, že tam jakože někdo je.
25: Přijeme jednotkám, hraní cesto a upravit tvar, přijem.
22: Během odpoledne si tak jednotky prověřili nejen svou fyzičku, ale procvičili si také taktiku vyhledávání, vyproštění předlékařského ošetření a transportu zraněných osob či orientaci a navigaci v terénu. Klíčovým prvkem byla spolupráce se záchrannou brigádou kinologů Zlínského kraje a seznámení se s moderní technikou, konkrétně drony s termovizí a speciální terénní čtyřkolkou.
23: A je to asi jedno z prvních cvičení, určitě první cvičení přímo na území města Zlína, kdy právě naše jednotky využívají tady tu kinologickou brigádu a budou nám pomoci právě jako hledat v tom terénu.
22: Páteční podvečer ale nebyl jen o práci. Došlo také k ocenění, poděkování a předání čestného uznání panu Josefu Jakubovi, technikovi požární ochrany z oddělení krizového řízení, který odchází do zaslouženého důchodu.
0: Z dnešního týdne v regionech je to vše. Přeji krásný den a těším se na viděnou u dalšího dílu.

0: Krásný den. Vítejte u pořadu Putování v regionech, kde si občas říkáme, proč jsme sem nejeli už dávno. Dneska vás vezmu na místa, která možná znáte z mapy, ale rozhodně ne tak, jak vám je v reportážích ukážeme. Tak si na chvíli odložte plány, zapněte zvědavost a vyrazte se mnou na cestu. Slibuji, že to nebude nuda. V první reportáži se vydáme na Klatovsko, do obce Chudenice, malebného místa spojeného s významným šlechtickým rodem Černínů. Právě ti zde po staletí zanechali výraznou stopu, ať už v podobě památek nebo celkového charakteru obce a jejího okolí. Chudenice dnes lákají nejen historií, ale i krásnou krajinou a klidnou atmosférou, která dává tušit, jak důležité místo kdysi sehrávali. Čeká nás setkání s historií, která je tu stále přítomná na každém kroku.
1: Chudenice na Klatovsku jsou jednou z nejstarších českých osad. Jejich historie je spjata s prastarým šlechtickým rodem, který tu nejen koncem 13. století vznikl, ale nikdy své sídlo nepřenechal jiným majitelům. Zdejší panství nikdy nezměnilo vlastníka, což je rarita v celé střední Evropě.
2: Starý černínský zámek Muzeum Josefa Dobrovského v Chudenicích je kolébkou významného šlechtického rodu Černínů z Chudenic, kterým Chudenice a zdejší panství patří. Bylo téměř 800 let a to je takový evropský primát.
1: Na zámku najdete dva prohlídkové okruhy. První z nich seznamuje příchozí z historií rodu Černínů i městečka Chudenice.
2: Ukazujeme jim, jak se na takovém zámku za Černínů žilo, co se jedlo, jak se oblékali, jaké byly společenské zvyklosti. Pak je tu druhý prohlídkový okruh tvrz, který zavede návštěvníky do středověku. My jim představíme místa, která jsou spjatá s tou původní tvrzí. Například jedinou dochovanou obranou baštu uvidí zbrojnici, kuchyni, anebo sklepy, které byly zpřístupněny před několika lety.
1: Dějiny rodu Černínů z Chudenic se začaly kdysi před dávnými časy psát v zámecké černé kuchyni.
3: Podle legendy zde vzniklo jméno Černý Chuděnec. V kdysi dávné době zde nebýval zámek, bývala zde tvrz, která náležela pánům, kteří byli velmi schopní a toto se nelíbilo ani samotnému králi. Přichází podle legendy domluva v podobě vojska, celá tvrz je vypleněna, každý živý tvor je zabit. Chůva ukrývá potomka pána zdejší tvrze v komín této černé kuchyně a po několika dnech přichází podaný lid oplakávat svého mrtvého pána. Spatřují vše vypálené, rozbořené, živou duše nenalézají. Uslyší pláč a v komínu této černé kuchyně objeví malé miminko chlapce. Celé černé od popela sazí umazané a zvolají aj Černý Chuděnec. Kéž by pán Bůh jej ráčil zachovati a on nám dobrým pánem ráčil býti. Černý chlapec od popela sazí byl a započala se zde tedy psát historie jednoho z nejstarších českých šlechtických rodů, Černého Chuděnce, Černína z Chudenic, dnes říkáno Černína z Chudenic. A to je také ten důvod, proč kuchyně je po tolika z těch letech zachována.
1: Zajímavá pověst se také váže k andělskému pokoji, někdejší ložnici Humprechta Jana staršího.
3: Jedné noci zjevil se mu anděl a pravil mu, že třetího dne jej pán Bůh na věčnost povolá. Chce-li odejít z duší smířenou a naprosto čistou, má vykonat i pouť v chrám páně kostel svatého Wolfganga, být vyspovídán z pozemského hříchu a majetek mezi své děti rozdělit. Jak anděl pravil, tak hrabě učinil. Vyspovídán byl, majetek mezi děti rozděliv a třetího dne byl pánem na věčnost ze svého lože povolán. Jeho děti na důkaz onoho zvěstování nechali anděla ve strop vymalovati a od toho času se říká pokoj andělský.
1: V působivých interiérech je všechno vybavení původní. Část přímo odtud, část ze zámku Lázeň, ležícím na okraji Chudenic.
2: Z toho vybavení, které tady je, bychom rádi upozornili také na klavír, na který hrával třeba český hudební skladatel Karel Hašler. Tady složil a poprvé zahrál písničku Po starých zámeckých schodech.
1: K zámku náleží také Muzeum Josefa Dobrovského. Jehož expozice se věnují místním slavným rodákům i osobnostem, které Chudenicko navštěvovali.
2: Naším největším a nejslavnějším rodákem je český básník Jaroslav Kvapil. Ten se narodil přímo u nás na zámku, protože jeho otec tady byl zámeckým lékařem.
3: Tady v této místnosti můžete vidět věci z osobního vlastnictví Jaroslava Kvapila, jeho pracovní stůl, jeho pověstný holubník, fotografie z osobního alba, fotografie významných herců, hereček, bardů Českého národního divadla, psací stroj, na které vzniklo snad i krásné libretto k opeře Bruselka, krásný pohádkový příběh princezna Pampeliška, neboť toto vše vzniklo zde v Chudenicích u dnes říkáno Kvapilových jezírek, kde pana doktora Jaroslava Kvapila můza políbila nejvícekráte. Významným rodákem městečka Chudenického je také zakladatel muzea Josefa Dubrovského, pan Adolf Roubal. Byl to významný badatel, vlastivědný pracovník, miloval českou krajinu a miloval samozřejmě i Chudenice. Díky němu také máme krásnou knížku Obrázky ze starých Chudenic, kde jsou nádherně popsané významné mezníky v historii městečka Chudenického.
1: Až si půjdete prohlédnout okolí Chudenic, nezapomeňte navštívit americkou zahradu, založenou kdysi majitelem panství. Na počátku nešlo o arboretum, jaké je tu dnes, ale o školku pro pěstování okrasných dřevin.
4: Dovážely se sem dřeviny z různých částí světa a hodně také právě z Severní Ameriky, takže proto vzniklo to označení americká zahrada. Řada těch dřevin byla u nás vysazena poprvé a oni v podstatě zkoušeli, které ty dřeviny se u nás dokáží uchytit a růst.
1: Uvádí se, že až 250 druhů bylo poprvé vysazeno právě tady. Buk lesní varianta Cristata, pocházející z Francie, je dokonce zdrojovým materiálem pro výsadby v celé republice.
4: Nerozmnožuje se pohlavně, ale jenom roubováním a v podstatě všechny nebo většina, valná většina výsadeb v České republice pochází právě z jedince, kterého máme tady v americké zahradě. Je to na něm do dneška vidět, protože vlastně ve spodních partích nemá žádné větve, a které byly použity na to roubování. Jedním z našich zajímavých kultivarů je další varianta buku, je to buk lesní kultivar Eugen. Byl pojmenován po Eugenu Karlu Černínovi, zakladateli zahrady. Zajímavý je tím, že je to většinou buky známé jako stromy. Tento buk má keřovitý růst, takže má více kmenů od země. Naším nejzajímavějším stromem je Douglaska tisolestá, která pochází z původních výsadeb z toho roku 1842, takže dneska má něco přes 180 let. Sazenice byla převezena z Hamburku, patří ke třem nejstarším stromům v Evropě, je z nich nejmohutnější, ve výčetní výšce těch stromů se měří těch 130 cm, má téměř 6 metrů od kmene. Výška je o něco menší, než tyto stromy dorůstají, protože před několika lety došlo ke zlomení špičky, to se u těch dřevin stává, ale i přesto je ta výška dneska 37 metrů zhruba. V zahradě můžeme vidět řadu zajímavých listů na stromech, protože se tu pěstují různé kultivary běžných druhů, jako je dub nebo buk, akorát jejich listy vypadají jinak. Máme tady třeba dub celokrajinný, jeho listy na rozdíl od běžného dubu, které mají různě vykrajování, tak ten je úplně hladký. Nebo je tu několik kultivarů obyčejného buku lesního s vykrajovanými listy, s různě pozměněnými listy nebo barevnými variantami.
1: Zajímavým stromem je také dřín květnatý, zvláštní svým stromovitým růstem. Dřín květnatý totiž obvykle bývá keř. Už podle svého jména je nejkrásnější v době květu.
4: Americká zahrada je v současnosti národní přírodní památka a proto se o dřeviny, jejich ošetřování stará Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky. Technickou infrastrukturu americké zahrady spravují Lesy České republiky. V loňském roce opravili altánek a vstupní brány.
1: Závěrem si určitě udělejte výšlap na vrch Žďár, kde stojí rozhledna Bolfánek. Je z ní vidět Šumava, český les a za dobré viditelnosti prý i Alpy. Jde vlastně o věž bývalého kostela zasvěceného svatému Wolfgangovi. Skála, na níž stojí, má prasklinu, která se prý zvětšuje. Až bude tak velká, že jí projde člověk, podle pověsti se otevře brána do pekel. Kámen ze skály má ale údajně léčivé účinky. Z toho je vidět, že nic není jen černé a můžeme věřit v dobré konce.
0: Archeopark Pavlov, otevřený v roce 2016 pod svahy Pavlovských vrchů, představuje jednu z nejvýznamnějších paleolitických lokalit v Evropě, a to sídliště lovců mamutů staré přibližně 30 000 let. Zdejší expozice je unikátně zakomponována do terénu. Většina muzea je pod zemí a nad povrchem se tyčí jen bílá betonová světla, připomínající vápencové skály Pálavy. Co všechno tu můžete vidět a zažít, se dozvíte z naší další reportáže.
5: K výročí 100 let od objevu věstonické Venuše uspořádal Archeopark Pavlov spolu s Moravským zemským muzeem doprovodnou výstavu. Odborným garantem výstavy je Archeologický ústav Akademie věd České republiky, kterému patří pozemek této národní kulturní památky, na kterém se archeopark nachází.
6: Protože je rok 2025, tedy 100 let od objevení věstonické Venuše, tak jsme samozřejmě nechtěli tohle výročí vynechat. Takže jsme připravili společně právě s Moravským zemským muzeem, jež je správce originálu věstonické Venuše, výstavu Druhý život Venuše. Kurátorkou a autorkou toho projektu je doktorka Martina Galetová, právě z Moravského zemského muzea, která vlastně společně s námi dala dohromady výstavu, která ukazuje odraz věstonické Venuše za těch posledních 100 let.
5: Věstonická Venuše ovlivnila společnost. Postupem času se stala symbolem pravěku nejen na našem území. Je to nejstarší keramika na světě, dosud objevená. Je krásným dokladem pravěkého umění, ale je to především technologický zázrak, protože je to poprvé, co se objevilo využití téhle technologie.
6: Tak tu výstavu jsme pojali tak, že jsme nechtěli vynechat ani ten základní příběh o věstonické Venuši, protože když vám chybí kontext, tak pak se těžko představuje ten odraz. Takže jsme využili spolupráce s talentovaným výtvarníkem Vojtou Šedou, který nám vytvořil vlastně tady, co vidíte okolo mě, vlastně takovýhle velkoformátový komiks.
5: Celá výstava je hodně interaktivní. Snaha byla co nejvíce odstranit skleněné překážky a poskytnout divákovi co nejvíce interakce s výstavou.
6: Zrovna dneska jsme přidávali na náš velký interaktivní stůl další prvky. Občas přijde někdo i z návštěvníků, že by rád přispěl, takže jsme rádi, že můžeme takhle jako růst a že nám stůl nakonec do konce sezóny bude stačit, protože výstava bude vlastně jenom do 30. listopadu, takže snad se sem vejdeme. Nicméně kromě toho, že teda se koná tato výstava, tak to samozřejmě dalo i základ nové sbírce, která bude v muzeu vlastně střádána v rámci nové historie, kde skutečně založíme sbírku těchto předmětů, které budou inspirovány Venuší.
5: V Pavlovském archeoparku můžete samozřejmě navštívit i stálou expozici, která vám poskytne ucelenou představu o životě lovců na našem území, a to přímo na místě, kde žili. Jan Kruba, Televize Brno 1.
0: Dendrologická zahrada v Průhonicích se opět rozáří barvami jara. Od 28. dubna do 17. května tu rozkvete více než 140 odrůd tulipánů, včetně unikátní kolekce těch černých. Květinové záhony najdete přímo podél hlavního okruhu zahrady, takže si je můžete pohodlně vychutnat během procházky. Výstavu navíc doplní informační tabule, které přiblíží zajímavosti o pěstování i šlechtění těchto oblíbených květin. Na jihu Čech se vydáme na hrad Rožmberk, kde ožívá Bukojské rodové muzeum. Návštěvníci tu mohou nahlédnout do života šlechtického rodu, který výrazně ovlivnil historii regionu, a projít si expozice přibližující jejich každodennost i společenské postavení. Hrad tak nabízí nejen působivou architekturu a výhledy na Vltavu, ale i živý návrat do minulosti, který stojí za to zažít.
7: Od 5. dubna mohou návštěvníci hradu Rožmberk obdivovat Bukvojské rodové muzeum v Novém Hávu. Výraznou proměnou získaly pokoje v prvním patře zpět svou podobu, tak jak je navrhl v polovině 19. století hrabě Jiří Jan Jindřich Bukvoj. Prvním krokem bylo obnovení původní barevnosti sálů, které probíhalo v předchozích 5 letech.
8: My jsme věděli podle dobových vyobrazeních i podle restaurátorských sond, že ty místnosti nebyly bílé, bílé nebo béžové, tak jak jsme je v posledních desetiletích našim návštěvníkům prezentovali. Takže jsme se mohli pustit do práce a v průběhu zimních měsíců, kdy není návštěvnický provoz, tak jsme si mohli dovolit tedy zavřít, pustit sem restaurátora a jednotlivé místnosti se nám najednou vyloupily v krásných pestrých barvách.
7: Hrad Rožumberk byl jako muzeum návštěvníkům zpřístupněn už v polovině 19. století a brzy se stal oblíbeným turistickým cílem. Díky historickým pramenům, kvašům, akvarelům Rudolfa von Alta a dobovým snímkům bylo možné jednotlivým místnostem navrátit jejich původní vzhled.
8: V době, kdy Jiří Jan Jindřich, hrabě Jiří Jan Jindřich budoval muzeum, tak vlastně tomu muzeu dal i naprosto promyšlenou ideologickou náplň. Každá z místností byla věnována určitému slavnému období historie rodu Bukvoj a nebo významným osobnostem. Takže každá místnost nesla svůj příběh a myslím, že jsme udělali hodně na tom, abychom ty příběhy do interiéru hradu Rožmberka zase vrátili.
7: Pokoje muzea byly vybaveny množstvím starožitností, které hrabě nakupoval osobně nebo prostřednictvím svých zástupců ve Vídni, Norimberku nebo Řezně. Návštěvníkům se poprvé představí i historické artefakty, které byly po desetiletí uloženy v depozitářích a některé z nich stále čekají na restaurátorský zásah.
8: Často jsme pracovali i s tím, že ty předměty byly vystaveny v jiných místnostech, v jiných částí těch místností a teprve v okamžiku, kdy jsme je vrátili na své původní místo, tak vlastně ty předměty daly smysl, že najednou jsme zjistili, že jsou osvětlovány přirozeným světlem z oken a že se najednou rozzářily. Takže opravdu hrabě Jiří Jan Jindřich Bukvoj měl své rodové muzeum promyšlené do posledního detailu. A vlastně my jsme se snažili s co největším respektem tu jeho myšlenku a ty jeho plány naplnit.
7: Jedinou místností, která nebyla reinstalací dotčena, je tento rytířský sál. Ten zůstal zachován ve své manýristické podobě. V rámci Bukvojovského muzea býval původně označován jako sál předků. Jehož výzdobu tvořily portréty členů rodu Bukvoj a na příbornicích bylo vystaveno mnoho drobných uměleckých předmětů.
8: Zatím jsme se s odborníky, se kterými jsme tedy spolupracovali na přípravě expozice, shodli na tom, že budeme prezentovat rytířský sál tedy v podobě začátku 17. století a v rámci přebudování té expozice jsme jej vlastně nechali v té nejčistší možné podobě. Takže jsme jej zbavili některých kusů nábytku a prezentujeme jej návštěvníkům takto syrově.
7: Symbolickým vrcholem prohlídky rodového muzea je Křižácká galerie, kde můžete vidět i dobovou fotografii hraběte Jiřího Jana Jindřicha Bukvoje.
8: Zde chtěl Jiří Jan Jindřich Bukvoj poukázat na také jedno velké historické téma rodu Longeval Bukvoj, na téma rytířství, protože jeho předkové se účastnili také křížových výprav a vlastně to byla doba, ke které hlížel Jiří Jindřich s velkou úctou, tak tuto místnost právě zasvětil rytířským výpravám. Tady na těch portrétech jsou králové vojevůdci křížových výprav a pod jejichž velením se účastnili právě i příslušníci rodu Bukvoj Longeval.
7: Návštěvníci mají možnost prozkoumat další prohlídkové trasy hradu Rožumberk, jako jsou soukromé pokoje rodu Bukvojů ve druhém patře nebo středověká věž Jakobínka, která je dnes už jediným pozůstatkem zaniklého horního rožumberského hradu.
8: Jakobínka se stala pro návštěvníky atraktivním cílem. Když výjdou nahoru po 169 schodech, tak vlastně se dostanou až na ten ochoz, takže užijí si určitě krásné pohledy na okolí Rožumberka. A my se s návštěvníky chceme, seznámit také s historií věže a samozřejmě nechceme opominout i

0: a vlastně na vrcholu té helmice byl jeřáb, pomocí kterého se nahoru transportoval materiál, jeřáb na lidský pohon.
1: Prohlídkové trasy jsou v dubnu zpřístupněny v pátek, v sobotu a v neděli ve vybraných časech. Od května jsou pak otevřené denně mimo pondělí. Cena vstupného zůstává stejná.
2: A to je pro dnešek všechno. Pokud jste dostali chuť vyrazit, splnili jsme plán. A jestli ne, tak to asi znamená, že se budeme muset příště snažit ještě víc. Díky, že jste cestovali s námi. Těším se na vás zase příště u putování v regionech. Do té doby se mějte krásně.

Dnešní díl bude věnován nemocničnímu areálu na Bulovce. Tady na kopci v katastru Pražské Libně stával původně usedlost Bulovka. Ta už dnes neexistuje, ale na tomhle místě potom byl postaven rokokový zámeček, kterému se říká Rokoska, a ten tady stojí do dneška, je tady za mnou a je dnes součástí nemocnice. Ten zámeček na konci 19. století sloužil jako vychovatelná mravně narušené mládeže, a protože kapacitně nestačil, tak v sousedství zámečku byla postavena nová budova a na tu se teď půjdeme podívat. Teď jsme se přesunuli kousek od toho rokokového zámečku a za mnou je velká budova takzvané nové vychovatelny, která byla postavena v letech 1905 až 1907 v neorokokovém stylu. Architektem této budovy byl Jan Kříženecký. To byl bratr profesora Rudolfa Kříženeckého, známého pražského architekta a mimo jiné taky propagátor filmařství. Ta budova nové vychovatelny je velice výraznou dominantou této části Prahy a je viditelná ze všech stran. Nemocnice na Bulovce se začala budovat v první dekádě 20. století. Vznikla vlastně z podnětu městského hygienika doktora Františka Procházky, který mimo jiné stál taky za zástavbou hradčanských bastionů, o níž jsme už dříve mluvili. První objekt, který tady vyrostl, vyprojektoval městský architekt František Velich v roce 1910. A to je ta malá budova, která je za mnou. Byla postavena v secesním stylu. K největšímu rozmachu areálu nemocnice na Bulovce došlo na počátku 20. let. Hlavní město Praha pověřilo městský stavební úřad, aby vyprojektoval několik pavilonů, které potom byly postaveny v první polovině 20. let a které vlastně tvoří jakési jádro nemocnice na Bulovce do dneška. Projektanty těch pavilonů ve stylu Art Deco byli architekti městského stavebního úřadu Vladislav Martínek, Vratislav Hota a Mečislav Petrů. Na nejvyšším bodě kopce na Bulovce se nachází stavba, která tady byla postavena v roce 1927 podle projektu pražského architekta Karla Roštíka. Byl to původně pavilon TBC, to bylo téma, které bylo tehdy velmi aktuální, ale později těch pacientů s touto nemocí ubývalo, takže dnes ten pavilon slouží jako interna nemocnice na Bulovce. Ve 30. letech byla nemocnice na Bulovce rozšířena o 3 další pavilony. Ty byly postaveny v tehdy módním funkcionalistickém stylu, to znamená s hladkými fasádami, s rovnými střechami. Jeden z těch pavilonů vidíte tady právě za mnou, to je infekční pavilon nemocnice na Bulovce. Ten projektovali architekti městského stavebního úřadu Lhota a Petrů. Další byl radiologický pavilon od architekta Nevoleho a na ten třetí, nejhezčí, se půjdeme podívat. My se rozloučíme u asi nejzajímavějšího, nejcennějšího pavilonu celého areálu nemocnice na Bulovce. Ten projektoval architekt Jan Rosůlek, někdejší člen Devětsilu. Je ve stylu funkcionalismu, ale použil tady architekt také poprvé barevnou kombinaci, což v té době nebylo obvyklé. Kuriozní je, že sám byl přitom barvoslepý. Nejzajímavější je samozřejmě to nízké křídlo, které vybíhá z budovy dermatovenerologického pavilonu s takovým pilovitým motivem na průčelí, tak aby všechny ty pokoje byly obráceny ke sluníčku. Areál nemocnice na Bulovce je nesmírně zajímavý z architektonického hlediska i proto, že tady máme zastoupeny vlastně všechny styly moderní architektury 20. století, od historismu

modernismu přes secesi, modernu až po funkcionalismus. Stavilo se samozřejmě i po druhé světové válce. V 50. letech potom byla nemocnice zestátněna.

Dobrý den, milí diváci. Já bych vás ráda přivítala v zoologické a botanické zahradě města Plzně, konkrétně v pavilonu Tajemný svět afrických nočních i denních savců, a to konkrétně před expozicí kaloňů plavých. Kaloni plaví jsou savci řádu letounů a my je tady v zoologické zahradě chováme společně s osináky africkými. Není to jediný letoun, který obývá naši zoologickou zahradu, a konkrétně od kaloňů máme tři druhy: kaloně plavé, kaloně rodriguezské a kaloně egyptské. Jak můžete vidět, je to poměrně početná skupina. Během roku i z mláďaty tady máme kolem 50 jedinců a každý rok se nám pravidelně rozmnožují. Kaloň plaví je březí 120 dnů, což je na takhle malého savce poměrně dlouhá doba, a mládě prvních několik měsíců visí stále na matce. Stará se o něj pouze výlučně jeho matka a to mládě se první týdny vůbec nepouští, je trvale na matce, která ho kojí, i s ním lítá, funguje s ním úplně přirozeně. Vzhledem k tomu, že tyto kolonie jsou tak početné, tak mají ve volné přírodě velký problém s lovením kvůli páchaným škodám na ovocných stromech. S tím souvisí, že se tedy živí ovocem, listy, pupeny, květy. Krmíme je dvakrát denně. Krmíme je ráno ještě předtím, než se na nočním pavilonu zhasne světlo, a odpoledních hodinách za běžného nočního režimu, a dostávají kromě směsi ovoce a zeleniny také listovou zeleninu, různé druhy melounů. Spoustu lidí, kteří nám projdou přes pavilon, tak se zde zastaví s tím, že tady lítají netopíři. Netopíři jsou kosmopolitně rozšíření, žijí na celém světě a živí se hmyzem. Kaloni se živí ovocem nebo plody obecně. A další rozdíl mezi těmito druhy je ten, že netopíři jsou známí tím, že se v noci řídí echolokací, kdežto naši kaloni se řídí zrakem, mají velmi velké oči v porovnání s netopíři.

0: Dobrý den, vážení diváci. Vítáme vás u dnešního vysílání. Mám pro vás připravený pestrý program plný zajímavých pořadů. Zůstaňte s námi, čeká nás spousta zábavy a informací.
1: Patnáct let poté, stejná místa, stejné tváře, jen o pár šedivých vlasů víc. Plzeňské fotbalové legendy se v neděli 19. dubna znovu setkali u příležitosti výročí odzisku historického titulu.
2: Trošku nostalgie. Musím říct, že to uběhlo jako voda těch 15 let a jsem rád, že taková akce vůbec vznikla a že můžeme zazpomínat na ten začátek, kdy to tady všechno startovalo v Plzni.
1: Samotné setkání zahájili tehdejší mistři ligy prohlídkou kabiny a následně společným obědem v areálu plzeňského pivovaru.
3: Nostalgie nespíveční. Zrovna jsme říkali, že jsme jako spolu seděli 3 hodiny a že bychom spolu potřebovali sedět 3 dny, protože těch zážitků z toho je neskutečně. Kéž bychom se mohli potkávat takhle každý rok a vždycky si vzpomenout na to, jaký to bylo.
1: Fanoušci se mohli s Pavlem Vrbou, Pavlem Horvátem, Davidem Limberským a dalšími setkat na více než hodinové autogramiádě. O podpis nebo fotku s nimi byl obrovský zájem.
4: Autogramiáda se nedá zmínit, protože zájemců je fakt spousta. Buď budeme muset zažít později zápas, anebo my tam nebudeme.
1: Velké emoce zaplavily trávník před úvodním hvizdem zápasu 30. ligového kola mezi Viktorií a Pardubicemi. Plzeňské legendy sklidily při slavnostním nástupu bouřlivé ovace. Ty vůbec největší pak dva klíčoví strůjci zázraku. Tehdejší kapitán Pavel Horvát a kouč Pavel Vrba.
5: El Capitano! Pavel Horvát!
6: Hlavní trenér FC Viktorie Plzeň.
7: To úžasný a celkově celá akce se mi moc líbí. Ten nástup tak byl hodně emotivní. Spolu jsme si to užili a já se strašně rád, že tohle můžu být součástí.
1: Současná sestava Viktorie nastoupila do výročního zápasu v unikátních retrosadách bez jmenovek na zádech, přesně tak, jak se hrálo tenkrát. Pomyslnou sladkou tečku za celým vzpomínkovým dnem ale duel nepřinesl. Západočeši nakonec na Pardubice nestačili a prohráli 0-1. Z Plzně pro televizi ZAK Marie Osvaldová.
8: Letošní zimní sezóna byla v plzeňském kraji z pohledu silničářů mimořádně náročná a zároveň nejdražší za posledních 6 let. Správa a údržba silnic za údržbu komunikací 2. a 3. třídy zaplatila přes 290 milionů korun. Časté mrazy, sněhové srážky i náledí vedly k nadprůměrnému nasazení techniky. Nejkritičtější byl leden s rekordní spotřebou posypové soli a téměř nepřetržitými výjezdy. Silničáři během zimy ošetřili stovky tisíc kilometrů silnic a spotřebovali tisíce tun materiálu.
9: Speciálních sběrných nádob na kov bylo dosud po městě málo a muselo k ním vyjíždět samostatné popelářské auto, což nebylo efektivní. Teď proto Plzeň zavádí systém společného sběru plechovek a skla, protože následné přetřídění je velmi jednoduché.
10: Společně jako ty střepy, hliník také recyklovatelný a ty zpracovatelé odpadu ze skla nebo skleněného odpadu umí z toho té změti vyndavat uzávěry, víčka a tak dále a tímto způsobem budou schopni izolovat i ty plechovky, řekněme všechen ten hliníkový odpad a dávat to stranou a dále recyklovat, stejně tak jako ty střepy, které zbydou.
9: Na nápoje v plechovkách si na západě Čech zvykáme stále víc. Jen plzeňský pivovar teď prodává 22% své produkce právě v plechovkách, zatímco ještě před 15 lety to bylo jen mezi 2 a 5%.
11: Hliník je nekonečně recyklovatelný bez toho, aby došlo k nějakým ztrátám, takže v případě například recyklovatelných plechovek trvá 60 dní od vlastní recyklace k výrobě nového produktu.
9: I proto rozhodně má cenu plechovky třídit, protože jde o materiál plně recyklovatelný.
12: Tyhle ty kovové a zejména hliníkové obaly jsou lehké, recyklovatelné a jejich zatížení pro životní prostředí je relativně nízké, nebo de facto není žádné. Takže by to chtělo, aby ty lidé sami svým chováním prostě toto preferovali. Já myslím, že tady je velké pole pro jakékoliv informativní kampaně.
10: My jsme odhadli, že ten nárůst sběru kovového odpadu bude zhruba o 350 tun navíc za rok.
9: Stejně jako dosud samozřejmě můžeme plechovky a další kov odevzdávat ve sběrných dvorech, ale nově je tedy možné vhazovat je také do zelených popelnic a kontejnerů. Z Plzně Jonáš Novotný, televize ZAK.
8: Bílá Hora v Plzni se připravuje na velkou dopravní zkoušku. Od pondělí 4. května se kvůli pokračující rekonstrukci nakonec zcela uzavře ulice 28. října všem vozidlům. Výjimku budou mít autobusy a sanitky. Pro místní to znamená velké komplikace, které se ale oproti původnímu plánu

0: krátí. Pokud by zůstal zachován částečný průjezd, silnice by se opravovala o 2 měsíce déle.
1: Dříve místo, kterému se lidé raději vyhýbali. Dnes cíl milovníků výběrové kávy. V plzeňských Skvrňanech skončila neobvyklá proměna. Nevzhledné a léta uzavřené veřejné záchodky se díky investici 3. městského obvodu proměnily v moderní kavárnu.
2: Mám velikou radost z toho, jak se ten prostor proměnil, jak kavárna funguje. Ještě větší radost mám z toho, že děti z mateřské školky nám jí přišly pomoci oficiálně otevřít. A protože těch dětských prvků tu není tolik a protože mě to nandavání zmrzliny moc nešlo, tak slibuju, že přidáme ještě herní prvek kuchyňku, kde bude pultík, kde děti budou moc trénovat.
1: Pro místní obyvatele byl doposud tento prostor spíše trnem v oku.
3: Mě hrozně těší, že jsme vlastně dokázali vytvořit takové hezké místo a já doufám, že to bude i přirozeným místem setkávání prostě rodin s dětmi, protože co si budeme povídat, i předchozí veřejné záchody byly spíš místem setkávání uživatelů drog a narkomanů.
1: Slavnostní otevření zpestřilo vystoupení dětí ze 70. mateřské školy.
4: Pro děti a jejich učitelky a ostatní tak jsme měli připraveno 100 porcí zmrzliny a měli na výběr jahodovou, čokoládovou a vanilkovou.
1: Kavárna dostala název Olivka Café. I když se nachází v místě v bývalých záchodků, hygiena a moderní design jsou tu na prvním místě. Původní podzemní prostory nyní slouží jako technické zázemí, sklady a samozřejmě nové toalety pro hosty.
5: Tohle místo bylo jedinečné v tom, že jak je vidět, tak vlastně je mezi stromama, vlastně v zelení. A když jsme sem přišli prvně, tak de facto tady byla jenom vlastně tráva, koukali komínky a zaplývaný schody vlastně někam do sklepa, kde ty veřejné záchodky v minulosti byly. Šli jsme tou cestou, aby jsme to rozsvítili.
1: Největší výzvou pro zhotovitele byly zemní práce.
6: Na začátku tady stály bývalé veřejné záchodky, které byly ponořeny pod úrovní terénu a bylo potřeba je celé odkopat a odizolovat, aby tam nevznikaly další problémy s vodou.
1: Kavárna by se měla stát živým komunitním místem. Provozovatelé tak plánují pořádání speciálních akcí.
7: První akci máme vlastně na 1. máje, oslavu 1. máje a slavnostní otevření terásky. Budeme mít provoz do 10 hodin večer přes celé léto. Bude tady živá hudba, nějaké letní drinky a takhle oslavíme vlastně 1. máj.
1: Proměna záchodku na kavárnu za více než 12 milionů korun trvala 9 měsíců a bude aspirovat na jednu z cen v soutěži Stavba roku Plzeňského kraje. Z Plzně pro televizi ZAK, Maria Osvaldová.
0: V Chebu se bude vyrábět 25 000 automobilů ročně. Na tiskové konferenci, která se konala minulý týden v Chebu, se poprvé představil zástupce Mercedes-Benz Truck, aby vedení města i Karlovarského kraje seznámil s myšlenkou vytvoření závodu na výrobu aut. Ten nabídne příležitost pro kvalifikované zaměstnance především z řad místních občanů. Stavba závodu by měla odstartovat začátkem příštího roku a první vozidla by mohla vyjet do konce tohoto desetiletí. Společnost Daimler Truck působí na celosvětovém trhu již 130 let a vyrábí nákladní automobily, včetně těch bezemisních.
8: Každoročně se městský obvod Plzeň 4 domluví s provozovatelem poutě, aby se na jedno dopoledne atrakce rozjeli pro místní děti a na kolotoče nebo houpačky mohli i ti, kteří by se třeba jinak na pouť nedostali.
9: Já mám velkou radost, že jsme zase po roce mohli přivítat dobravecké děti přímo tady na pouti. Je tady víc než 500 dětí, které tady točíme. Jsou to děti z našich školek, jsou to děti ze stacionáře, který je u nás na Dobravce, jsou to i děti tady z základní a mateřské školy pro slabozraké a asi všichni vidí, že se tady baví, takže mě to dělá velkou radost.
10: Pouť u svatého Jiří je krásná milá tradice, která k našemu obvodu už patří dlouhá léta. Děti jsou nadšené, můžou se tady povozit na spoustě atrakcí. Já jsem byl hned první den s dětmi, já mám 2 děti a moc jsme si to jako užili.
8: Pro děti z mateřských školek je zážitek o to lepší, že jsou na atrakcích sami, bez rodičů, se svými kamarády a o to větší dobrodružství na pouti prožívají.
11: Mně se nejvíc líbí tenhle kolotoč. Mně se líbila tam ta loď.
12: Mně se nejvíc líbilo na pouti autíčka.
13: Mně se líbil ta šedonej hlad.
14: A dneska už se ty děti moc nebojí. V podstatě čím jsou menší, tak tím jsou odvážnější. A nejoblíbenější asi taková ta klasika. Autodrom a lítací labutě, slony. to zůstává tak nějak stejný.
8: V rámci spolupráce městského obvodu s pořadateli poutě nabízí letos Doubravka i jednu novinku.
10: Letos máme novinku, máme parkovací odstavnou plochu, která je kousek vedle čističky, takže je možné až 100 aut odstavit zde a dojít vlastně jenom pěší cestou sem.
8: Spolupráci si pochvalují i provozovatele atrakcí, kteří se na stejné místo vrací už víc než 40 let.
14: Je to největší pouť v plzeňském kraji a řekl bych, že je velmi oblíbená, jak u nás, tak u návštěvníků. Jsme tu do neděle 26. Přes týden jsme tu od 3 do 9 a o víkendu jsme tu od 10 do 10.
8: Pro pořadatele i vedení obvodu je největší odměnou nadšení malých dětí, které bylo vidět a slyšet všude kolem a všichni bez rozdílu věku si možnost svezení zadarmo užili.
9: Běží to tady už 10 let, takže my v té hezké praxi pokračujeme a děkujeme panu Lagrnovi za to.
8: Pouti u svatého Jiří by hlavně v pátek a sobotu mělo přát i počasí, a tak se tu dětský smích a výskot bude jistě ozývat i v dalších dnech. Z Dubravky Jonáš Novotný, Televize ZAK.

0: Krásný den, vítám vás u pořadu Týden v regionech. I tentokrát se ohlédneme za tím, co se přihodilo v uplynulých dnech. Oblastní nemocnice Rychnov nad Kněžnou má nový multioborový pavilon s urgentním příjmem. Jde o jednu z nejzásadnějších investic posledních let, která výrazně mění úroveň nemocniční péče v celém regionu.
1: Pětipodlažní pavilon soustřeďuje klíčová oddělení na jedno místo, což umožní rychlejší diagnostiku i efektivnější léčbu. Operační sály, chirurgie, ortopedie, jednotky intenzivní péče, ARO, to vše je součástí jednoho moderního celku.
2: Je to přelomový okamžik, je to to, na co ta nemocnice čekala v podstatě od svého vzniku, protože ten vývoj se nikdy nezastaví ani v medicíně a myslím si, že se dočkala a zase tu nemocnici to nastartovalo na další desítky let dopředu.
1: Ostrý provoz zahájí pavilon na přelomu dubna a května. Nový urgentní příjem umožní rychlé třídění pacientů podle závažnosti jejich stavu a okamžité zahájení léčby.
3: Já myslím, že takovou nemocnici by určitě záviděli hlavně pražské nemocnice, nebo že tam máme ten projekt nové nemocnice a když vidím, jak vypadá Bulovka, nebo Královské Vinohrady, nebo Karlák, nebo Tomajerka, tak toto je absolutně špička. Takže já si myslím, že Královéhradecký kraj má skvělou strategii investic.
1: Stavební práce v rychnovské nemocnici zahájil Královéhradecký kraj před 3 lety.
4: Je to především zlepšení nejenom dostupnosti péče, ale i kvality té vlastně urgentní péče.
5: Zvenku si řeknete, že je ta budova taková klasická, nemocniční, ale zevnitř opravdu na vás působí velice příjemně a myslím si, že ti pacienti i zaměstnanci to velice ocení.
1: Náklady na vybudování pavilonu přesáhly 1 miliardu korun. Multioborový pavilon má nemocnici posunout mezi nejlépe vybavená zdravotnická zařízení v regionu. Patrik Jandejsek, Televize B1.
0: Kaviár. Symbol luxusu a výjimečné gastronomie. Delikatisa, která se obvykle objevuje jen při slavnostních příležitostech, má ale své místo i v Česku. Fakulta rybářství a ochrany vod Jihočeské univerzity ho vyrábí šetrným způsobem bez usmrcení ryb a s důrazem na přirozenou chuť i maximální čerstvost. Jak taková výroba probíhá a čím je český kaviár výjimečný, ukáže následující reportáž.
6: Kaviár je známý jako luxusní potravina, delikatesa. Jikry jeseterů se dostávají na talíře při výjimečných příležitostech. Kaviár je spojován s vysokou gastronomií. Největším producentem na světě je Čína. Kvalitní kaviár, vyznačující se čistým složením, jemnou chutí a mimořádnou čerstvostí, produkuje také Fakulta rybářství a ochrany vod Jihočeské univerzity.
7: V Česku kaviár téměř nikdo neprodukuje. Další jeho unikátní věc je ta, že je získáván způsobem, který vlastně neusmrtí danou samici. Tahle metoda je velice šetrná.
6: Kaviár tu tedy získávají z jedné ryby opakovaně po několik let. Velký důraz kladou na co nejpřirozenější chuť, nepoužívají konzervační látky nebo různé zlepšovače a vyrábí ho s velmi nízkým obsahem soli. Do zpracovny se dostává co nejčerstvější a jeho příprava spočívá v několika důležitých krocích. Úplným základem je důkladné promytí.
7: Ikry od umřelí tak jsou lehčí a tím pádem vyplavou nahoru, šlupky taky. Tenhle krok se opakuje několikrát, třeba 12krát, 10krát, záleží vlastně na kvalitě těch ikr.
8: Naše fakulta ve Vodňanech v rybářském genetickém centru chová několik druhů jeseterů. A z těchto jeseterů získáváme eticky ikry pro produkci kaviáru, který má velký potenciál. A tímto bychom se rádi zaměřili na vyšší produkci, aby vlastně bylo možné náš kaviár ochutnat ve vybraných restauracích nebo například na některém z připravovaných veletrhů.
6: Už tradičně je možné ho ochutnat na výstavě Země živitelka nebo při výlovu rybníku Rožumberk. Koupit ho lze na e-shopu rybářské fakulty. Spotřební doba je od 0,5 do 1 roku. Je balený v krabičkách po 40 gramech.
7: Produkce kaviáru na naší zpracovně je jedna z našich priorit. Každý rok produkujeme dvakrát s tím, že se snažíme, aby vlastně ten produkt byl co nejkvalitnější. Celá výroba kaviáru od získání jiker z našeho generačního jedna ve Vodňanech je v naší režii po samotné zpracování a distribuci.
6: Fakulta rybářství a ochrany vod Jihočeské univerzity ukazuje, že nejde jen o výjimečnou surovinu, ale také o poctivou práci, přesnost, zkušenost a odpovědný přístup. A produkt, jakým je kaviár, známý jako potravina už od středověku, může dnes zároveň nést hodnoty jako šetrnost a respekt k tomu, z čeho vzniká.
0: Sál Janáčkovy konzervatoře v Ostravě hostil slavnostní předávání cen Plamen lidskosti. Moravskoslezský kraj na slavnostním večeru ocenil osobnosti i kolektiv pracující v sociálních službách.
9: Sportovce a zdravotní sestry oceňuje Moravskoslezský kraj už několik let. Letos poprvé se vedení rozhodlo ocenit taky pracovníky v sociálních službách v rámci gala večera Plamen lidskosti.
10: Já si myslím, že jsme v rámci vedení vlastně byli překvapeni, že pracovníci v sociálních službách nemají vlastní kategorii, protože oni si bezesporu zaslouží. A já jsem moc rád, že jsem mohl být u toho.
9: 13 jednotlivců si rozdělilo ceny v 5 kategoriích. 6. ocenění patřilo kolektivu Domova Letokruhy za soudržnost a profesionální přístup.
11: Ta naše práce je mnohdy až za hranice té pracovní povinnosti, protože je to práce srdcem, která je daleko cennější. Já si toho opravdu strašně vážím, že pracuji s takovýma lidma, kteří toto umí a těm lidem pomáhají.
12: Naše práce vlastně šetří státu peníze, protože já zachytím kolikrát takové věci, které by, kdyby ten člověk nepřišel, tak prostě se rozjedou a pak to stojí samozřejmě daleko více.
13: My máme rekordmanku, která je přes 40 let, máme tady k dámu, která je 32 let ve službě, ale to portfolium té činnosti v sociálních službách je velmi rozmanité.
9: Za svou práci kraj odměnil v sále Janáčkovy konzervatoře taky sociální a zdravotní pracovníky, pracovníky v pobytových zařízeních, nebo terénních a ambulantních službách. Michal Slonina, Televize Polar.
0: Fakulta strojního inženýrství Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem se již několik let ve spolupráci s desítkami dalších odborníků zabývá vývojem nano- a mikropovlaků na kovové materiály. Úspěšný výzkum již přinesl několik patentů.
14: Fakulta strojního inženýrství Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem se 4 roky zabývala vývojem a výzkumem v oblasti nových nano- a mikropovlaků na povrchu vybraných kovových materiálů. Do projektu s názvem Nanotech ITI2 se zapojilo několik desítek odborníků, a to nejen z fakulty, ale i z jiných výzkumných institucí a také přímo z praxe.
15: Ta myšlenka vlastně jako taková pramení hlavně z udržitelnosti, protože samozřejmě máme kovové materiály a je nějaká snaha je vlastně ochránit, zlepšit ty funkční vlastnosti, korozní odolnosti, tepelné stability a tak dále. Takže vlastně myšlenka byla ochránit a zlepšit povrchové vlastnosti materiálů jako takových.
14: Výsledky výzkumu využijí hlavně průmyslové podniky v regionu.
15: Dopad do průmyslu našich výsledků byla třeba v oblasti výroby pneumatik, kdy jsme vlastně navrhli a zapatentovali povlaky, které se aplikují na formy pro výrobu pneumatik, aby měly lepší odolnost a zvládali více cyklů a líp se ty vlastně pneumatiky vlastně vyjímaly z těch form.
14: V rámci projektu Univerzita Jana Evangelisty Purkyně nakoupila z Brusu nové specializované vybavení v hodnotě milionů korun, mimo jiné nový elektronový mikroskop a tvrdoměr. Pomohla i dotace z Evropské unie.
15: Evropská unie je naším jakoby velkým partnerem. Ty dotace jsou poměrně vysoké. Uvážíme-li jenom projekt Nanotech, tak vlastně to byl projekt za 56 milionů, kdy evropské fondy nám poskytly 48 milionů, přes 48 milionů, zbytek vlastně byly veřejné zdroje. Takže bez těchto vlastně evropských fondů my bychom nemohli pořídit takhle úžasné přístrojové vybavení.
14: Výzkum v rámci projektu Nanotech ITI2 přinesl hned 3 nové patenty.
15: Vydali se 3 vlastně patenty. Jeden z nich byl právě na nanovrstvy chemické předúpravy teflonové z přídavky nanočástic a další byly 2 patenty na geopolymerní suspenze nanášené na kovové materiály. Takže nejprve je český patent a teď už se překlápí vlastně do mezinárodních přihlášek.
0: Evropská obchodní akademie v Děčíně prošla výraznou, ačkoliv oku na první pohled neviditelnou proměnou. V rámci projektu Konektivita škola nakoupila technologické vybavení, které výrazně zkvalitní a také zpříjemní výuku.
14: Evropská obchodní akademie v Děčíně prošla výraznou, ačkoliv oku na první pohled neviditelnou proměnou. Během 6 měsíců realizovala rozsáhlou modernizaci školní sítě a zkvalitnila vzdělávací infrastrukturu pro práci s digitálními technologiemi.
16: Naše škola byla rekonstruovaná před několika lety, kdy částečně síť byla vybudovaná, ale nebyla tam zajištěna dostatečná bezpečnost, to znamená, že my jsme nenaplňovali standardy konektivity a proto jsme museli přistoupit k té modernizaci, tak abychom standardy naplnili a hlavně my jsme neměli do té doby bezdrátové připojení k dispozici, takže tím projektem se vybudovalo kompletně nové bezdrátové připojení.
17: V rámci projektu Konektivita jsme realizovali kompletní pokrytí naší školy pomocí Wi-Fi sítě. Ta je dostupná pro žáky, mají v požadované stabilitě, rychlosti a zabezpečení, aby ji mohli plně využívat při výuce.
14: Bezdrátové připojení si studenti pochvalují.
18: Předtím to nebylo úplně ideální, občas to padalo, trochu to trvalo, než si nějaké stránky načetly. Teď je to opravdu lepší, je to rychlejší, neseká se to, jde vidět velká změna.
19: Vnímám změnu, protože hlavně studenti, podle mě všichni, můžu souhlasit za všechny studenty v této třídě, že internet je mnohem lepší a že se mnohem lépe pracuje.
20: Já hodně používám mobilní data a teďka, jak máme právě Wi-Fi připojení, tak telefon se méně i vybíjí a máme lepší prostě jakoby obecně připojení na počítačích a hlavně ty telefony, že když něco potřebujeme dělat s telefonem, třeba Kahoot v nějakých hodinách, tak se nám ty telefony tak nevybíjí.
14: V rámci projektu Konektivita škola nakoupila i technologické vybavení, které výrazně zkvalitní a také zpříjemní výuku.
16: V rámci projektu Konektivity byla možnost nakoupit ještě koncová zařízení, to znamená, že my jsme rádi tady tu možnost využili. Nakoupili jsme 2 interaktivní displeje do menších učeben a 3 velké interaktivní tabule potom do učeben větších. Zároveň jsme vybavili 1 počítačovou učebnu a nakoupili jsme i další mobilní zařízení pro zaměstnance školy.
14: Projekt Konektivita stál více než 7 milionů korun.
16: 85% financovala Evropská unie a zbylých 15% potom zřizovatel, tedy Ústecký kraj v našem případě. V tuto chvíli musím říct, že projekt hodnotíme velice pozitivně, protože všechny cíle se podařilo naplnit. Největší radost mám asi z toho, že opravdu máme k dispozici Wi-Fi připojení kompletně ve všech prostorách budovy, je bezpečné, je dostatečně kvalitní, takže se na ně můžeme spolehnout a můžeme v rámci výuky využívat jak mobilní telefony, tak další mobilní zařízení, které máme v tuhle tu chvíli k dispozici.
14: Evropská obchodní akademie v Děčíně teď i díky projektu Konektivita poskytuje výuku zcela v souladu s trendy 21. století.
0: Loď, která po staletí brázdila Moravu, teď odhaluje i své skryté příběhy. Odborníci v jejím dně našli středověkou sekeru, důležitou stopu, která pomohla určit její stáří. Právě podobné detaily dělají z nenápadného kusu dřeva unikátní archeologický nález. Návštěvníci si navíc

0: Mohou expozici v lapidáriu vlastivědného muzea v Olomouci projít bez bariér a některé artefakty si i osahat.
1: Čtyři a 60 let byla ukryta před zraky veřejnosti. Z muzejního skladu v Chudobíně na Olomoucku do centra města ji přivezlo vlastivědné muzeum Olomouc do lapidária na Denisově ulici. Řeč je o monoxilu historické lodi. Loď byla vyrobena z jednoho kusu kmene, konkrétně dubu. Pochází z 16. století, měří 4 metry a váží zhruba přes 100 kilo.
2: V jejím dně při době nálezu byla objevena středověká, pozdně středověká, raně novověká sekera, takzvaná širočina. To byla první indicie, no a druhou indicii jsme získali cirka před 20 lety, kdy kolegové nechali udělat dendrochronologické datování tohoto monoxilu a zjistili, že strom, ze kterého je vyrobena, tak byl poražen někdy po roce 1532 nebo 1537.
1: Byla objevena v roce 1962 v meandru řečiště Moravy u Hinkova. Do rukou vlastivědného muzea se dostala díky kronikáři z Příkaz, pana Svozila.
2: Sloužila určitě k přepravě lidí, popřípadě zboží, mohla také sloužit rybářům, přece jenom řeka Morava v té době byla základní zdroj obživy pro spoustu lidí a určitě to mohlo být i dopravní prostředek. Musíme provést základní ošetření, zbavíme jí prachu, konzervátoři rozhodnou, jestli jsou nutné ještě nějaké další úpravy.
1: Loď z Hinkova je druhou, která se na Moravě našla. První keltský monoxil ze 3. století před naším letopočtem byl objeven v 90. letech minulého století na břehu Mohelnického jezera. Nyní jsou oba vzácné artefakty vůbec poprvé společně k vidění pro veřejnost v lapidáriu vlastivědného muzea.
3: Zpřístupňujeme veřejnosti expozici Příběh kamene, kde představujeme ten kámen v několika formách. Kromě příběhu kamene zde představujeme také příběh lodí. Máme mít bezbariérové vstupy pro vozíčkáře. Máme zde několik artefaktů, které možné si osahat. Jsou opatřeny popiskami v Brailově písmu. A máme tady také některé interaktivní prvky.
1: Unikátní lodě budou k vidění od 1. května až do konce září. Aneta Lindovská, Televize Morava.
0: Zalesněný prostor mezi Vršavou a Frištátem se zaplnil hasičskou technikou. Konalo se tady taktické cvičení hasičských jednotek statutárního města Zlína, zaměřené na vyhledávání pohřešovaných osob. 13 městských jednotek si v praxi vyzkoušelo koordinaci v náročném terénu i nasazení nejmodernější techniky.
4: Pátek, 4:30 odpoledne. Pro většinu lidí začátek víkendu. Pro hasiče ze Zlína a okolí začátek náročného cvičení. Přesně v tento čas dostávají jednotky informaci o pohřešovaných osobách v členitém lese u Vršavy. Do rozsáhlé akce se postupně zapojuje 13 jednotek požární ochrany statutárního města Zlína. Cílem taktického cvičení je maximálně nasimulovat realitu a prověřit koordinaci celkem 96 záchranářů přímo v terénu.
5: Ty taktické cvičení jsou právě proto, aby hasiči, když ne každý rok je nějaké takové cvičení takového charakteru, tak aby jsme si to vyzkoušeli na nečisto. Aby věděli, do čeho jdou a aby v podstatě byli lépe skoordinovatelní.
6: Po příjezdu těch jednotek, vlastně když se dostaví vlastně tady do toho prostoru, který je označen jako seřadiště, tak bude proveden nějaký seznámení ze situací. S tím, že ty jednotky se potom vydají do toho lesa a bude se jim to něčím komplikovat. Ať už je to větší hustota toho lesu, ať už je to nějaká oplocenka, ať už je to nějaké jezírko nebo co tam je. A postupně budou nalézat nějaké předměty, které je budou navádět k tomu, že tam jakože někdo je.
7: Příjem jednotka, hranice 100 a upravit tvar, příjem.
4: Během odpoledne si tak jednotky prověřili nejen svou fyzičku, ale procvičili si také taktiku vyhledávání, vyproštění předlékařského ošetření a transportu zraněných osob či orientaci a navigaci v terénu. Klíčovým prvkem byla spolupráce se záchrannou brigádou kinologů z Zlínského kraje a seznámení se s moderní technikou, konkrétně drony s termovizí a speciální terénní čtyřkolkou.
5: A je to asi jedno z prvních cvičení, určitě první cvičení přímo na území města Zlína, kdy právě naše jednotky využívají tady tu kinologickou brigádu a budou nám pomoci právě jako hledat v tom terénu.
4: Páteční podvečer ale nebyl jen o práci. Došlo také k ocenění, poděkování a předání čestného uznání panu Josefu Jakubovi, technikovi požární ochrany z oddělení krizového řízení, který odchází do zaslouženého důchodu.
0: Z dnešního týdne v regionech je to vše. Přeji krásný den a těším se na viděnou u dalšího dílu.

0: Krásný den, vítejte u pořadu Putování v regionech, kde si občas říkáme, proč jsme sem nejeli už dávno. Dneska vás vezmu na místa, která možná znáte z mapy, ale rozhodně ne tak, jak vám je v reportážích ukážeme. Tak si na chvíli odložte plány, zapněte zvědavost a vyrazte se mnou na cestu. Slibuji, že to nebude nuda. V první reportáži se vydáme na Klatovsko, do obce Chudenice, malebného místa spojeného s významným šlechtickým rodem Černínů. Právě ti zde po staletí zanechali výraznou stopu, ať už v podobě památek nebo celkového charakteru obce a jejího okolí. Chudenice dnes lákají nejen historií, ale i krásnou krajinou a klidnou atmosférou, která dává tušit, jak důležité místo kdysi sehrávali. Čeká nás setkání s historií, která je tu stále přítomná na každém kroku.
1: Chudenice na Klatovsku jsou jednou z nejstarších českých osad. Jejich historie je spjata s prastarým šlechtickým rodem, který tu nejen koncem 13. století vznikl, ale nikdy své sídlo nepřenechal jiným majitelům. Zdejší panství nikdy nezměnilo vlastníka, což je rarita v celé střední Evropě.
2: Starý černínský zámek Muzeum Josefa Dobrovského v Chudenicích je kolébkou významného šlechtického rodu Černínů z Chudenic, kterým Chudenice a zdejší panství patří. Bylo téměř 800 let a to je takový evropský primát.
1: Na zámku najdete dva prohlídkové okruhy. První z nich seznamuje příchozí z historií rodu Černínů i městečka Chudenice.
2: Ukazujeme jim, jak se na takovém zámku za Černínů žilo, co se jedlo, jak se oblékali, jaké byly společenské zvyklosti. Pak je tu druhý prohlídkový okruh tvrz, který zavede návštěvníky do středověku. My jim představíme místa, která jsou spjatá s tou původní tvrzí. Například jedinou dochovanou obranou baštu uvidí zbrojnici, kuchyni, anebo sklepy, které byly zpřístupněny před několika lety.
1: Dějiny rodu Černínů z Chudenic se začaly kdysi před dávnými časy psát v zámecké černé kuchyni.
3: Podle legendy zde vzniklo jméno Černý Chudenec. V kdysi dávné době zde nebýval zámek, bývala zde tvrz, která náležela pánům, kteří byli velmi schopní a toto se nelíbilo ani samotnému králi. Přichází podle legendy domluva v podobě vojska, celá tvrz je vypleněna, každý živý tvor je zabit. Chůva ukrývá potomka pána zdejší tvrze v komín této černé kuchyně a po několika dnech přichází podaný lid oplakávat svého mrtvého pána. Spatřují vše vypálené, rozbořené, živou duše nenalezají. Uslyší pláč a v komínu této černé kuchyně objeví malé miminko chlapce. Celé černé od popela sazí umazané a zvolají aj Černý Chudenec. Kež by pán Bůh jej ráčil zachovati a on nám dobrým pánem ráčil býti. Černý chlapec od popela sazí byl a započala se zde tedy psát historie jednoho z nejstarších českých šlechtických rodů, Černého Chudence, Černína z Chudenic, dnes říkáno Černína z Chudenic. A to je také ten důvod, proč kuchyně je po tolika z těch letech zachována.
1: Zajímavá pověst se také váže k andělskému pokoji, někdejší ložnici Humprechta Jana staršího.
3: Jedné noci zjevil se mu anděl a pravil mu, že třetího dne jej pán Bůh na věčnost povolá. Chce-li odejít z duší smířenou a naprosto čistou, má vykonati pouť v chrám páně kostel svatého Wolfganga, být vyspovídán z pozemského hříchu a majetek mezi své děti rozdělit. Jak anděl pravil, tak hrabě učinil. Vyspovídán byl, majetek mezi děti rozděliv a třetího dne byl pánem na věčnost ze svého lože povolán. Jeho děti na důkaz onoho zvěstování nechali anděla ve strop vymalovati a od toho času se říká pokoj andělský.
1: V působivých interiérech je všechno vybavení původní. Část přímo odtud, část ze zámku Lázeň, ležícím na okraji Chudenic.
2: Z toho vybavení, které tady je, bychom rádi upozornili také na klavír, na který hrával třeba český hudební skladatel Karel Hašler. Tady složil a poprvé zahrál písničku Po starých zámeckých schodech.
1: K zámku náleží také Muzeum Josefa Dobrovského. Jehož expozice se věnují místním slavným rodákům i osobnostem, které Chudenicko navštěvovali.
2: Naším největším a nejslavnějším rodákem je český básník Jaroslav Kvapil. Ten se narodil přímo u nás na zámku, protože jeho otec tady byl zámeckým lékařem.
3: Tady v této místnosti můžete vidět věci z osobního vlastnictví Jaroslava Kvapila. Jeho pracovní stůl, jeho pověstný holubník, fotografie z osobního alba, fotografie významných herců, hereček, bardů Českého národního divadla, psací stroj, na které vzniklo snad i krásné libreto k opeře. Karuselka, krásný pohádkový příběh Princezna Pampeliška, neboť toto vše vzniklo zde v Chudenicích, u dnes říkáno Kvapilových jezírek, kde pana doktora Jaroslava Kvapila můza políbila nejvícekrát. Významným rodákem městečka Chudenického je také zakladatel muzea Josefa Dobrovského, pan Adolf Roubal. Byl to významný badatel, vlastivědný pracovník, miloval českou krajinu a miloval samozřejmě i Chudenice. Díky němu také máme krásnou knížku Obrázky ze starých Chudenic, kde jsou nádherně popsané významné mezníky v historii městečka Chudenického.
1: Až si půjdete prohlédnout okolí Chudenic, nezapomeňte navštívit americkou zahradu, založenou kdysi majitelem panství. Na počátku nešlo o arboretum, jaké je tu dnes, ale o školku pro pěstování okrasných dřevin.
4: Dovážely se sem dřeviny z různých částí světa a hodně také právě z Severní Ameriky, takže proto vzniklo to označení americká zahrada. Řada těch dřevin byla u nás vysazena poprvé a oni v podstatě zkoušeli, které ty dřeviny se u nás dokáží uchytit a růst.
1: Uvádí se, že až 250 druhů bylo poprvé vysazeno právě tady. Buk lesní varianta Cristata, pocházející z Francie, je dokonce zdrojovým materiálem pro výsadby v celé republice.
4: Nerozmnožuje se pohlavně, ale jenom roubováním a v podstatě všechny, nebo většina výsadeb v České republice pochází právě z jedince, kterého máme tady v americké zahradě. Je to na něm do dneška vidět, protože vlastně ve spodních partích nemá žádné větve, a které byly použity na to roubování. Jedním z našich zajímavých kultivarů je další varianta buku, je to buk lesní kultivar Eugen. Byl pojmenován po Eugenu Karlu Černínovi, zakladateli zahrady. Zajímavý je tím, že je to většinou buky známé jako stromy. Tento buk má keřovitý růst, takže má více kmenů od země. Naším nejzajímavějším stromem je Douglaska tisolestá, která pochází z původních výsadeb z toho roku 1842, takže dneska má něco přes 180 let. Sazenice byla převezena z Hamburku, patří ke třem nejstarším stromům v Evropě, je z nich nejmohutnější, ve výčetní výšce těch stromů se měří v těch 130 cm, má téměř 6 metrů od kmene. Výška je o něco menší, než tyto stromy dorůstají, protože před několika lety došlo ke zlomení špičky, to se u těch dřevin stává, ale i přesto je ta výška dneska 37 metrů zhruba. V zahradě můžeme vidět řadu zajímavých listů na stromech, protože se tu pěstují různé kultivary běžných druhů, jako je dub nebo buk, akorát jejich listy vypadají jinak. Máme tady třeba dub celokrajinný, jeho listy na rozdíl od běžného dubu, které mají různě vykrajování, tak ten je úplně hladký. Nebo je tu několik kultivarů obyčejného buku lesního s vykrajovanými listy, s různě pozměněnými listy nebo barevnými variantami.
1: Zajímavým stromem je také dřín květnatý, zvláštní svým stromovitým růstem. Dřín květnatý totiž obvykle bývá keř. Už podle svého jména je nejkrásnější v době květu.
4: Americká zahrada je v současnosti národní přírodní památka a proto se o dřeviny jejich ošetřování stará Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky. Technickou infrastrukturu americké zahrady spravují Lesy České republiky. V loňském roce opravili altánek a vstupní brány.
1: Závěrem si určitě udělejte výšlap na vrch Žďár, kde stojí rozhledna Bolfánek. Je z ní vidět Šumava, Český les a za dobré viditelnosti prý i Alpy. Jde vlastně o věž bývalého kostela zasvěceného svatému Wolfgangovi. Skála, na níž stojí, má prasklinu, která se prý zvětšuje. Až bude tak velká, že jí projde člověk, podle pověsti se otevře brána do pekel. Kámen ze skály má ale údajně léčivé účinky. Z toho je vidět, že nic není jen černé a můžeme věřit v dobré konce.
0: Archeopark Pavlov, otevřený v roce 2016 pod svahy Pavlovských vrchů, představuje jednu z nejvýznamnějších paleolitických lokalit v Evropě, a to sídliště lovců mamutů staré přibližně 30 000 let. Zdejší expozice je unikátně zakomponována do terénu. Většina muzea je pod zemí a nad povrchem se tyčí jen bílá betonová světla, připomínající vápencové skály Pálavy. Co všechno tu můžete vidět a zažít, se dozvíte z naší další reportáže.
5: K výročí 100 let od objevu věstonické Venuše uspořádal Archeopark Pavlov spolu s Moravským zemským muzeem doprovodnou výstavu. Odborným garantem výstavy je Archeologický ústav Akademie věd České republiky, kterému patří pozemek této národní kulturní památky, na kterém se archeopark nachází.
6: Protože je rok 2025, tedy 100 let od objevení věstonické Venuše, tak jsme samozřejmě nechtěli tohle výročí vynechat. Takže jsme připravili společně právě s Moravským zemským muzeem, jež je správce originálu věstonické Venuše, výstavu Druhý život Venuše. Kurátorkou a autorkou toho projektu je doktorka Martina Galetová, právě z Moravského zemského muzea, která vlastně společně s námi dala dohromady výstavu, která ukazuje odraz věstonické Venuše za těch posledních 100 let.
5: Věstonická Venuše ovlivnila společnost. Postupem času se stala symbolem pravěku nejen na našem území. Je to nejstarší keramika na světě, dosud objevená. Je krásným dokladem pravěkého umění, ale je to především technologický zázrak, protože je to poprvé, co se objevilo využití téhle technologie.
6: Tak tu výstavu jsme pojali tak, že jsme nechtěli vynechat ani ten základní příběh o věstonické Venuši, protože když vám chybí kontext, tak pak se těžko představuje ten odraz. Takže jsme využili spolupráce s talentovaným výtvarníkem Vojtou Šedou, který nám vytvořil vlastně tady, co vidíte okolo mě, vlastně takovýhle velkoformátový komiks.
5: Celá výstava je hodně interaktivní. Snaha byla co nejvíce odstranit skleněné překážky a poskytnout divákovi co nejvíce interakce s výstavou.
6: Zrovna dneska jsme přidávali na náš velký interaktivní stůl další prvky. Občas přijde někdo i z návštěvníků, že by rád přispěl, takže jsme rádi, že můžeme takhle jako růst a že nám stůl nakonec do konce sezóny bude stačit, protože výstava bude vlastně jenom do 30. listopadu, takže snad se sem vejdeme. Nicméně kromě toho, že teda se koná tato výstava, tak to samozřejmě dalo i základ nové sbírce, která bude v muzeu vlastně střádána v rámci nové historie, kde skutečně založíme sbírku těchto předmětů, které budou inspirovány Venuší.
5: V Pavlovském archeoparku můžete samozřejmě navštívit i stálou expozici, která vám poskytne ucelenou představu o životě lovců na našem území, a to přímo na místě, kde žili. Jan Kruba, televize Brno 1.
0: Dendrologická zahrada v Průhonicích se opět rozáří barvami jara. Od 28. dubna do 17. května tu rozkvete více než 140 odrůd tulipánů, včetně unikátní kolekce těch černých. Květinové záhony najdete přímo podél hlavního okruhu zahrady, takže si je můžete pohodlně vychutnat během procházky. Výstavu navíc doplní informační tabule, které přiblíží zajímavosti o pěstování i šlechtění těchto oblíbených květin. Na jihu Čech se vydáme na hrad Rožmberk, kde ožívá Bukovské rodové muzeum. Návštěvníci tu mohou nahlédnout do života šlechtického rodu, který výrazně ovlivnil historii regionu, a projít si expozice přibližující jejich každodennost i společenské postavení. Hrad tak nabízí nejen působivou architekturu a výhledy na Vltavu, ale i živý návrat do minulosti, který stojí za to zažít.
7: Od 5. dubna mohou návštěvníci hradu Rožmberk obdivovat Bukovské rodové muzeum v Novém Hávu. Výraznou proměnou získaly pokoje v prvním patře zpět svou podobu, tak jak je navrhl v polovině 19. století hrabě Jiří Jan Jindřich Bukvoj. Prvním krokem bylo obnovení původní barevnosti sálů, které probíhalo v předchozích 5 letech.
8: My jsme věděli podle dobových vyobrazeních i podle restaurátorských sond, že ty místnosti nebyly bílé, bílé nebo béžové, tak jak jsme je v posledních desetiletích našim návštěvníkům prezentovali. Takže jsme se mohli pustit do práce a v průběhu zimních měsíců, kdy není návštěvnický provoz, tak jsme si mohli dovolit tedy zavřít, pustit sem restaurátora a jednotlivé místnosti se nám najednou vyloupily v krásných pestrých barvách.
7: Hrad Rožumberk byl jako muzeum návštěvníkům zpřístupněn už v polovině 19. století a brzy se stal oblíbeným turistickým cílem. Díky historickým pramenům, kvašům, akvarelům Rudolfa von Alta a dobovým snímkům bylo možné jednotlivým místnostem navrátit jejich původní vzhled.
8: V době, kdy Jiří Jan Jindřich, hrabě Jiří Jan Jindřich budoval muzeum, tak vlastně tomu muzeu dal i naprosto promyšlenou ideologickou náplň. Každá z místností byla věnována určitému slavnému období historie rodu Bukvoj a nebo významným osobnostem. Takže každá místnost nesla svůj příběh a myslím, že jsme udělali hodně na tom, abychom ty příběhy do interiéru hradu Rožmberka zase vrátili.
7: Pokoje muzea byly vybaveny množstvím starožitností, které hrabě nakupoval osobně nebo prostřednictvím svých zástupců ve Vídni, Norimberku nebo Řezně. Návštěvníkům se poprvé představí i historické artefakty, které byly po desetiletí uloženy v depozitářích a některé z nich stále čekají na restaurátorský zásah.
8: Často jsme pracovali i s tím, že ty předměty byly vystaveny v jiných místnostech, v jiných částí těch místností a teprve v okamžiku, kdy jsme je vrátili na své původní místo, tak vlastně ty předměty daly smysl, že najednou jsme zjistili, že jsou osvětlovány přirozeným světlem z oken a že se najednou rozzářily. Takže opravdu hrabě Jiří Jan Jindřich Bukvoj měl své rodové muzeum promyšlené do posledního detailu. A vlastně my jsme se snažili s co největším respektem tu jeho myšlenku a ty jeho plány naplnit.
7: Jedinou místností, která nebyla reinstalací dotčena, je tento rytířský sál. Ten zůstal zachován ve své manýristické podobě. V rámci Bukvojovského muzea býval původně označován jako sál předků. Jehož výzdobu tvořily portréty členů rodu Bukvoj a na příbornicích bylo vystaveno mnoho drobných uměleckých předmětů.
8: Zatím jsme se s odborníky, se kterými jsme tedy spolupracovali na přípravě expozice, shodli na tom, že budeme prezentovat rytířský sál tedy v podobě začátku 17. století a v rámci přebudování té expozice jsme jej vlastně nechali v té nejčistší možné podobě. Takže jsme jej zbavili některých kusů nábytku a prezentujeme jej návštěvníkům takto syrově.
7: Symbolickým vrcholem prohlídky rodového muzea je Křižácká galerie, kde můžete vidět i dobovou fotografii hraběte Jiřího Jana Jindřicha Bukvoje.
8: Zde chtěl Jiří Jan Jindřich Bukvoj poukázat na také jedno velké historické téma rodu Longeval Bukvoj, na téma rytířství, protože jeho předkové se účastnili také křížových výprav a vlastně to byla doba, ke které hlížel Jiří Jindřich s velkou úctou, tak tuto místnost právě zasvětil rytířským výpravám. Tady na těch portrétech jsou králové, vojevůdci křížových výprav a pod jejich velením se účastnili právě i příslušníci rodu Bukvoj Longeval.
7: Návštěvníci mají možnost prozkoumat další prohlídkové trasy hradu Rožumberk, jako jsou soukromé pokoje rodu Bukvojů ve druhém patře nebo středověká věž Jakobínka, která je dnes už jediným pozůstatkem zaniklého horního rožumberského hradu.
8: Jakobínka se stala pro návštěvníky atraktivním cílem. Když výjdou nahoru po 169 schodech, tak vlastně se dostanou až na ten ochoz, takže užijí si určitě krásné pohledy na okolí Rožumberka. A my se s návštěvníky chceme seznámit také s historií věže a samozřejmě nechceme opominout i tu rekonstrukci, která byla mimořádně zajímavá. Možná můžu připomenout, že se odehrávala za pomoci dobových technologií. Pracovalo se se dřevem, které bylo vytěženo v místních lesích. Možná si někteří vzpomenou na lešení, ve kterém Jakobínka byla několik let, a vlastně na vrcholu té helmice byl jeřáb, pomocí kterého se nahoru transportoval materiál, jeřáb na

ty ne, tak to asi znamená, že se budeme muset příště snažit ještě víc. Díky, že jste cestovali s námi. Těším se na vás zase příště u putování v regionech. Do té doby se mějte krásně.

Dnešní díl bude věnován nemocničnímu areálu na Bulovce. Tady na kopci v katastru Pražské Libně stával původně usedlost Bulovka. Ta už dnes neexistuje, ale na tomhle místě potom byl postaven rokokový zámeček, kterému se říká Rokoska, a ten tady stojí do dneška, je tady za mnou a je dnes součástí nemocnice. Ten zámeček na konci 19. století sloužil jako vychovatelná mravně narušené mládeže, a protože kapacitně nestačil, tak v sousedství zámečku byla postavena nová budova a na tu se teď půjdeme podívat. Teď jsme se přesunuli kousek od toho rokokového zámečku a za mnou je velká budova takzvané nové vychovatelny, která byla postavena v letech 1905 až 1907 v neorokokovém stylu. Architektem této budovy byl Jan Kříženecký. To byl bratr profesora Rudolfa Kříženeckého, známého pražského architekta a mimo jiné taky propagátor filmařství. Ta budova nové vychovatelny je velice výraznou dominantou této části Prahy a je viditelná ze všech stran. Nemocnice na Bulovce se začala budovat v první dekádě 20. století. Vznikla vlastně z podnětu městského hygienika doktora Františka Procházky, který mimo jiné stál taky za zástavbou hradčanských bastionů, o níž jsme už dříve mluvili. První objekt, který tady vyrostl, vyprojektoval městský architekt František Velich v roce 1910. A to je ta malá budova, která je za mnou. Byla postavena v secesním stylu. K největšímu rozmachu areálu nemocnice na Bulovce došlo na počátku 20. let. Hlavní město Praha pověřilo městský stavební úřad, aby vyprojektoval několik pavilonů, které potom byly postaveny v první polovině 20. let a které vlastně tvoří jakési jádro nemocnice na Bulovce do dneška. Projektanty těch pavilonů ve stylu Art Deco byli architekti městského stavebního úřadu Vladislav Martínek, Vratislav Lhota a Mečislav Petrů. Na nejvyšším bodě kopce na Bulovce se nachází stavba, která tady byla postavena v roce 1927 podle projektu pražského architekta Karla Roštíka. Byl to původně pavilon TBC, to bylo téma, které bylo tehdy velmi aktuální, ale později těch pacientů s touto nemocí ubývalo, takže dnes ten pavilon slouží jako interna nemocnice na Bulovce. Ve 30. letech byla nemocnice na Bulovce rozšířena o 3 další pavilony. Ty byly postaveny v tehdy módním funkcionalistickém stylu, to znamená s hladkými fasádami, s rovnými střechami. Jeden z těch pavilonů vidíte tady právě za mnou, to je infekční pavilon nemocnice na Bulovce. Ten projektovali architekti městského stavebního úřadu Lhota a Petrů. Další byl radiologický pavilon od architekta Nevoleho a na ten třetí, nejhezčí, se půjdeme podívat. My se rozloučíme u asi nejzajímavějšího, nejcennějšího pavilonu celého areálu nemocnice na Bulovce. Ten projektoval architekt Jan Rosůlek, někdejší člen Devětsilu. Je ve stylu funkcionalismu, ale použil tady architekt také poprvé barevnou kombinaci, což v té době nebylo obvyklé. Kuriozní je, že sám byl přitom barvoslepý. Nejzajímavější je samozřejmě to nízké křídlo, které vybíhá z budovy dermatovenerologického pavilonu s takovým pilovitým motivem na průčelí, tak aby všechny ty pokoje byly obráceny ke sluníčku. Areál nemocnice na Bulovce je nesmírně zajímavý z architektonického hlediska i proto, že tady máme zastoupeny vlastně všechny styly moderní architektury 20. století, od historismu přes secesy, modernu až po funkcionalismus. Stavilo se samozřejmě i po druhé světové válce, v 50. letech potom byla nemocnice zestátněna.

Dobrý den, milí diváci. Já bych vás ráda přivítala v zoologické a botanické zahradě města Plzně, konkrétně v pavilonu Tajemný svět afrických nočních i denních savců, a to konkrétně před expozicí kaloňů plavých. Kaloni plaví jsou savci řádu letounů a my je tady v zoologické zahradě chováme společně s osináky africkými. Není to jediný letoun, který obývá naši zoologickou zahradu, a konkrétně od kaloňů máme 3 druhy: kaloně plavé, kaloně rodriguezské a kaloně egyptské. Jak můžete vidět, je to poměrně početná skupina. Během roku i z mláďaty tady máme kolem 50 jedinců a každý rok se nám pravidelně rozmnožují. Kaloň plaví je březí 120 dnů, což je na takhle malého savce poměrně dlouhá doba, a mládě prvních několik měsíců visí stále na matce. Stará se o něj pouze výlučně jeho matka a to mládě se první týdny vůbec nepouští, je trvale na matce, která ho kojí, i s ním lítá, funguje s ním úplně přirozeně. Vzhledem k tomu, že tyto kolonie jsou tak početné, tak mají ve volné přírodě velký problém s lovením kvůli páchaným škodám na ovocných stromech. S tím souvisí, že se tedy živí ovocem, listy, pupeny, květy. Krmíme je 2x denně. Krmíme je ráno ještě předtím, než se na nočním pavilonu zhasne světlo, a odpoledních hodinách za běžného nočního režimu, a dostávají kromě směsi ovoce a zeleniny také listovou zeleninu, různé druhy melounů. Spoustu lidí, kteří nám projdou přes pavilon, tak se zde zastaví s tím, že tady lítají netopíři. Netopíři jsou kosmopolitně rozšíření, žijí na celém světě a živí se hmyzem. Kaloni se živí ovocem nebo plody obecně. A další rozdíl mezi těmito druhy je ten, že netopíři jsou známí tím, že se v noci řídí echolokací, kdežto naši kaloni se řídí zrakem, mají velmi velké oči v porovnání s netopíry.

0: Dobrý den, vážení diváci. Vítáme vás u dnešního vysílání. Mám pro vás připravený pestrý program plný zajímavých pořadů. Zůstaňte s námi, čeká nás spousta zábavy a informací.
1: Patnáct let poté, stejná místa, stejné tváře, jen o pár šedivých vlasů víc. Plzeňské fotbalové legendy se v neděli 19. dubna znovu setkali u příležitosti výročí odzisku historického titulu.
2: Trošku nostalgie. Musím říct, že to uběhlo jako voda těch 15 let a jsem rád, že taková akce vůbec vznikla a že můžeme zazpomínat na ten začátek, kdy to tady všechno startovalo v Plzni.
1: Samotné setkání zahájili tehdejší mistři ligy prohlídkou kabiny a následně společným obědem v areálu plzeňského pivovaru.
3: Nostalgie neskutečný. Zrovna jsme říkali, že jsme jako spolu seděli 3 hodiny a že bychom spolu potřebovali sedět 3 dny, protože těch zážitků z toho je neskutečně. Kéž bychom se mohli potkávat takhle každý rok a vždycky si vzpomenout na to, jaký to bylo.
1: Fanoušci se mohli s Pavlem Vrbou, Pavlem Horvátem, Davidem Limberským a dalšími setkat na více než hodinové autogramiádě. O podpis nebo fotku s nimi byl obrovský zájem.
4: Autogramiáda se nedá zpomenout, protože zájemců je fakt spousta. Budeme muset zažít později zápas, anebo my tam nebudeme.
1: Velké emoce zaplavily trávník před úvodním hvizdem zápasu 30. ligového kola mezi Viktorií a Pardubicemi. Plzeňské legendy sklidily při slavnostním nástupu bouřlivé ovace. Ty vůbec největší pak dva klíčoví strůjci zázraku. Tehdejší kapitán Pavel Horvát a kouč Pavel Vrba.
5: El capitano! Pavel Horvát!
6: Hlavní trenér FC Viktorie Plzeň.
7: Úžasný a celkově celá akce se mi moc líbí. Ten nástup tak byl hodně emotivní. Spolu jsme si to užili a já se strašně rád, že tohle můžu být součástí.
1: Současná sestava Viktorie nastoupila do výročního zápasu v unikátních retrosadách bez jmenovek na zádech, přesně tak, jak se hrálo tenkrát. Pomyslnou sladkou tečku za celým vzpomínkovým dnem ale duel nepřinesl. Západočeši nakonec na Pardubice nestačili a prohráli 0-1. Z Plzně pro televizi ZAK Marie Osvaldová.
8: Letošní zimní sezóna byla v plzeňském kraji z pohledu silničářů mimořádně náročná a zároveň nejdražší za posledních 6 let. Správa a údržba silnic za údržbu komunikací druhé a třetí třídy zaplatila přes 290 milionů korun. Časté mrazy, sněhové srážky i náledí vedly k nadprůměrnému nasazení techniky. Nejkritičtější byl leden s rekordní spotřebou posypové soli a téměř nepřetržitými výjezdy. Silničáři během zimy ošetřili stovky tisíc kilometrů silnic a spotřebovali tisíce tun materiálu.
9: Speciálních sběrných nádob na kov bylo dosud po městě málo a muselo k ním vyjíždět samostatné popelářské auto, což nebylo efektivní. Teď proto Plzeň zavádí systém společného sběru plechovek a skla, protože následné přetřídění je velmi jednoduché.
10: Společně jako ty střepy je hliník také recyklovatelný a ty zpracovatelé odpadu ze skla nebo skleněného odpadu umí z toho té změti vyndavat uzávěry, víčka a tak dále a tímto způsobem budou schopni izolovat i ty plechovky, řekněme všechen ten hliníkový odpad a dávat to stranou a dále recyklovat, stejně tak jako ty střepy, které zbydou.
9: Na nápoje v plechovkách si na západě Čech zvykáme stále víc. Jen plzeňský pivovar teď prodává 22% své produkce právě v plechovkách, zatímco ještě před 15 lety to bylo jen mezi 2 a 5%.
11: Hliník je nekonečně recyklovatelný bez toho, aby došlo k nějakým ztrátám, takže v případě například recyklovatelných plechovek trvá 60 dní od vlastní recyklace k výrobě nového produktu.
9: I proto rozhodně má cenu plechovky třídit, protože jde o materiál plně recyklovatelný.
12: Tyhle ty kovové, zejména hliníkové obaly jsou lehké, recyklovatelné a jejich zatížení pro životní prostředí je relativně nízké, nebo de facto není žádné. Takže by to chtělo, aby ty lidé sami svým chováním prostě toto preferovali. Já myslím, že tady je velké pole pro jakékoliv informativní kampaně.
10: My jsme odhadli, že ten nárůst sběru kovového odpadu bude zhruba o 350 tun navíc za rok.
9: Stejně jako dosud samozřejmě můžeme plechovky a další kov odevzdávat ve sběrných dvorech, ale nově je tedy možné vhazovat je také do zelených popelnic a kontejnerů. Z Plzně Jonáš Novotný, televize ZAK.
8: Bílá Hora v Plzni se připravuje na velkou dopravní zkoušku. Od pondělí 4. května se kvůli pokračující rekonstrukci nakonec zcela uzavře ulice 28. října všem vozidlům. Výjimku budou mít autobusy a sanitky. Pro místní to znamená velké komplikace, které se ale oproti původnímu plánu zkrátí. Pokud by zůstal zachován částečný průjezd, silnice by se opravovala o 2 měsíce déle.
1: Dříve místo, kterému se lidé raději vyhýbali. Dnes cíl milovníků výběrové kávy. V plzeňských Skloňanech skončila neobvyklá proměna. Nevzhledné a léta uzavřené veřejné záchodky se díky investici 3. městského obvodu proměnily v moderní kavárnu.
13: Mám velikou radost z toho, jak se ten prostor proměnil, jak kavárna funguje. Ještě větší radost mám z toho, že děti z mateřské školky nám jí přišly pomoci oficiálně otevřít. No a protože těch dětských prvků tu není tolik a protože mě to nandavání zmrzliny moc nešlo, tak slibuju, že přidáme ještě herní prvek kuchyňku, kde bude pultík, kde děti budou moc trénovat.
1: Pro místní obyvatele byl doposud tento prostor spíše trnem v oku.
14: Mě hrozně těší, že jsme vlastně dokázali vytvořit takový hezký místo a já doufám, že to bude i přirozeným místem setkávání prostě rodin s dětmi, protože co si budeme povídat, i předchozí veřejné záchody byly spíš místem setkávání uživatelů drog a narkomanů.
1: Slavnostní otevření zpestřilo vystoupení dětí ze 70. mateřské školy.
15: Pro děti a jejich učitelky a ostatní tak jsme měli připraveno 100 porcí zmrzliny a měli na výběr jahodovou, čokoládovou a vanilkovou.
1: Kavárna dostala název Olivka Café. I když se nachází v místě v bývalých záchodků, hygiena a moderní design jsou tu na prvním místě. Původní podzemní prostory nyní slouží jako technické zázemí, sklady a samozřejmě nové toalety pro hosty.
16: Tohle místo bylo jedinečné v tom, že jak je vidět, tak vlastně je mezi stromama, vlastně v zelení. A když jsme sem přišli prvně, tak de facto tady byla jenom vlastně tráva, koukali komínky a zaplývaný schody vlastně někam do sklepa, kde ty veřejné záchodky v minulosti byly. Šli jsme tou cestou, aby jsme to rozsvítili.
1: Největší výzvou pro zhotovitele byly zemní práce.
17: Na začátku tady stály bývalé veřejné záchodky, které byly ponořeny pod úrovní terénu a bylo potřeba je celé odkopat a odizolovat, aby tam nevznikaly další problémy s vodou.
1: Kavárna by se měla stát živým komunitním místem. Provozovatelé tak plánují pořádání speciálních akcí.
18: První akci máme vlastně na 1. máje, oslavu 1. máje a slavnostní otevření terásky. Budeme mít provoz do 10 hodin večer přes celé léto. Bude tady živá hudba, nějaké letní drinky a takhle oslavíme vlastně 1. máj.
1: Proměna záchodku na kavárnu za více než 12 milionů korun trvala 9 měsíců a bude aspirovat na jednu z cen v soutěži Stavba roku Plzeňského kraje. Z Plzně pro televizi ZAK, Maria Osvaldová.
8: V Chebu se bude vyrábět 25 000 automobilů ročně. Na tiskové konferenci, která se konala minulý týden v Chebu, se poprvé představil zástupce Mercedes-Benz Truck, aby vedení města i Karlovarského kraje seznámil s myšlenkou vytvoření závodu na výrobu aut. Ten nabídne příležitost pro kvalifikované zaměstnance především z řad místních občanů. Stavba závodu by měla odstartovat začátkem příštího roku a první vozidla by mohla vyjet do konce tohoto desetiletí. Společnost Daimler Truck působí na celosvětovém trhu již 130 let a vyrábí nákladní automobily, včetně těch bezemisních.
9: Každoročně se městský obvod Plzeň 4 domluví s provozovatelem poutě, aby se na jedno dopoledne atrakce rozjeli pro místní děti a na kolotoče nebo houpačky mohli i ti, kteří by se třeba jinak na pouť nedostali.
19: Já mám velkou radost, že jsme zase po roce mohli přivítat dobravecké děti přímo tady na pouti. Je tady víc než 500 dětí, které tady točíme. Jsou to děti z našich školek, jsou to děti ze stacionáře, který je u nás na Dobravce, jsou to i děti tady z základní a mateřské školy pro slabozraké a asi všichni vidí, že se tady baví, takže mě to dělá velkou radost.
20: Pouť u svatého Jiří je krásná milá tradice, která k našemu obvodu už patří dlouhá léta. Děti jsou nadšené, můžou se tady povozit na spoustě atrakcí. Já jsem byl hned první den s dětmi, já mám dvě děti a moc jsme si to jako užili.
9: Pro děti z mateřských školek je zážitek o to lepší, že jsou na atrakcích sami, bez rodičů, se svými kamarády a o to větší dobrodružství na pouti prožívají.
21: Mně se nejvíc líbí tenhle kolotoč.
0: Mně se líbila tam ta loď.
21: Mně se nejvíc líbilo na pouti autíčka.
22: Mně se líbil ta šedanej hlad.
23: A dneska už se ty děti moc nebojí. V podstatě čím jsou menší, tak tím jsou odvážnější. A nejoblíbenější asi taková ta klasika. Autodrom a lítací labutě, slony. To zůstává tak nějak stejný.
9: V rámci spolupráce městského obvodu s pořadateli poutě nabízí letos Doubravka i jednu novinku.
20: Letos máme novinku, máme parkovací odstavnou plochu, která je kousek vedle čističky, takže je možné až 100 aut odstavit zde a dojít vlastně jenom pěší cestou sem.
9: Spolupráci si pochvalují i provozovatele atrakcí, kteří se na stejné místo vrací už víc než 40 let.
23: Je to největší pouť v plzeňském kraji a řekl bych, že je velmi oblíbená, jak u nás, tak u návštěvníků. Jsme tu do neděle 26. Přes týden jsme tu od 3 do 9 a o víkendu jsme tu od 10 do 10.
9: Pro pořadatele i vedení obvodu je největší odměnou nadšení malých dětí, které bylo vidět a slyšet všude kolem a všichni bez rozdílu věku si možnost svezení zadarmo užili.
19: Běží to tady už 10 let, takže my v té hezké praxi pokračujeme a děkujeme panu Lagrnovi za to.
9: Pouti u svatého Jiří by hlavně v pátek a sobotu mělo přát i počasí, a tak se tu dětský smích a výskot bude jistě ozývat i v dalších dnech. Z Dubravky, Jonáš Novotný, Televize ZAK.

0: Krásný den, vítám vás u pořadu Týden v regionech. I tentokrát se ohlédneme za tím, co se přihodilo v uplynulých dnech. Oblastní nemocnice Rychnov nad Kněžnou má nový multioborový pavilon s urgentním příjmem. Jde o jednu z nejzásadnějších investic posledních let, která výrazně mění úroveň nemocniční péče v celém regionu.
1: Pětipodlažní pavilon soustřeďuje klíčová oddělení na jedno místo, což umožní rychlejší diagnostiku i efektivnější léčbu. Operační sály, chirurgie, ortopedie, jednotky intenzivní péče, ARO, to vše je součástí jednoho moderního celku.
2: Je to přelomový okamžik, je to to, na co ta nemocnice čekala v podstatě od svého vzniku, protože ten vývoj se nikdy nezastaví ani v medicíně a myslím si, že se dočkala a zase tu nemocnici to nastartovalo na další desítky let dopředu.
1: Ostrý provoz zahájí pavilon na přelomu dubna a května. Nový urgentní příjem umožní rychlé třídění pacientů podle závažnosti jejich stavu a okamžité zahájení léčby.
3: Já myslím, že takovou nemocnici by určitě záviděli hlavně pražské nemocnice, nebo že tam máme ten projekt nové nemocnice a když vidím, jak vypadá Bulovka, nebo Královské Vinohrady, nebo Karlák, nebo Tomajerka, tak toto je absolutně špička. Takže já si myslím, že Královéhradecký kraj má skvělou strategii investic.
1: Stavební práce v rychnovské nemocnici zahájil Královéhradecký kraj před 3 lety.
4: Je to především zlepšení nejenom dostupnosti péče, ale i kvality té vlastně urgentní péče.
5: Zvenku si řeknete, že je ta budova taková klasická, nemocniční, ale zevnitř opravdu na vás působí velice příjemně. Myslím si, že ti pacienti i zaměstnanci to velice ocení.
1: Náklady na vybudování pavilonu přesáhly 1 miliardu korun. Multioborový pavilon má nemocnici posunout mezi nejlépe vybavená zdravotnická zařízení v regionu. Patrik Jandejsek, televize B1.
0: Kaviár. Symbol luxusu a výjimečné gastronomie. Delikatisa, která se obvykle objevuje jen při slavnostních příležitostech, má ale své místo i v Česku. Fakulta rybářství a ochrany vod Jihočeské univerzity ho vyrábí šetrným způsobem bez usmrcení ryb a s důrazem na přirozenou chuť i maximální čerstvost. Jak taková výroba probíhá a čím je český kaviár výjimečný, ukáže následující reportáž.
6: Kaviár je známý jako luxusní potravina, delikatesa. Jikry jeseterů se dostávají na talíře při výjimečných příležitostech. Kaviár je spojován s vysokou gastronomií. Největším producentem na světě je Čína. Kvalitní kaviár, vyznačující se čistým složením, jemnou chutí a mimořádnou čerstvostí, produkuje také Fakulta rybářství a ochrany vod Jihočeské univerzity.
7: V Česku kaviár téměř nikdo neprodukuje. Další jeho unikátní věc je ta, že je získáván způsobem, který vlastně neusmrtí danou samici. Tahle metoda je velice šetrná.
6: Kaviár tu tedy získávají z jedné ryby opakovaně po několik let. Velký důraz kladou na co nejpřirozenější chuť, nepoužívají konzervační látky nebo různé zlepšovače a vyrábí ho s velmi nízkým obsahem soli. Do zpracovny se dostává co nejčerstvější a jeho příprava spočívá v několika důležitých krocích. Úplným základem je důkladné promytí.
7: Ikry od umřelí tak jsou lehčí a tím pádem vyplavou nahoru, šrubky taky. Tenhle krok se opakuje několikrát, třeba 12krát, 10krát, záleží vlastně na kvalitě těch ikr.
8: Naše fakulta ve Vodňanech v rybářském genetickém centru chová několik druhů jeseterů. A z těchto jeseterů získáváme eticky jikry pro produkci kaviáru, který má velký potenciál. A tímto bychom se rádi zaměřili na vyšší produkci, aby vlastně bylo možné náš kaviár ochutnat ve vybraných restauracích nebo například na některém z připravovaných veletrhů.
6: Už tradičně je možné ho ochutnat na výstavě Země živitelka nebo při výlovu rybníku Rožumberk. Koupit ho lze na e-shopu rybářské fakulty. Spotřební doba je od 0,5 do 1 roku. Je balený v krabičkách po 40 gramech.
7: Produkce kaviáru na naší zpracovně je jedna z našich priorit. Každý rok produkujeme dvakrát s tím, že se snažíme, aby vlastně ten produkt byl co nejkvalitnější. Celá výroba kaviáru od získání jiker z našeho generačního jedna ve Vodňanech je v naší režii po samotné zpracování a distribuci.
6: Fakulta rybářství a ochrany vod Jihočeské univerzity ukazuje, že nejde jen o výjimečnou surovinu, ale také o poctivou práci, přesnost, zkušenost a odpovědný přístup. A produkt, jakým je kaviár, známý jako potravina už od středověku, může dnes zároveň nést hodnoty jako šetrnost a respekt k tomu, z čeho vzniká.
0: Sál Janáčkovy konzervatoře v Ostravě hostil slavnostní předávání cen Plamen lidskosti. Moravskoslezský kraj na slavnostním večeru ocenil osobnosti i kolektiv pracující v sociálních službách.
9: Sportovce a zdravotní sestry oceňuje Moravskoslezský kraj už několik let. Letos poprvé se vedení rozhodlo ocenit taky pracovníky v sociálních službách v rámci gala večera Plamen lidskosti.
10: Já si myslím, že jsme v rámci vedení vlastně byli překvapeni, že pracovníci v sociálních službách nemají vlastní kategorii, protože oni si bezesporu zaslouží. Já jsem moc rád, že jsem mohl být u toho.
9: 13 jednotlivců si rozdělilo ceny v 5 kategoriích. 6. ocenění patřilo kolektivu Domova Letokruhy za soudržnost a profesionální přístup.
11: Ta naše práce je mnohdy až za hranice té pracovní povinnosti, protože je to práce srdcem, která je daleko cennější. Já si toho opravdu strašně vážím, že pracuji s takovýma lidma, kteří toto umí a těm lidem pomáhají.
12: Naše práce vlastně šetří státu peníze, protože já zachytím kolikrát takové věci, které by, kdyby ten člověk nepřišel, tak prostě se rozjedu a pak to stojí samozřejmě daleko více.
13: My máme rekordmantku, která je přes 40 let, máme tady k dámu, která je 32 let ve službě, ale to portfolium té činnosti v sociálních službách je velmi rozmanité.
9: Za svou práci kraj odměnil v sále Janáčkovy konzervatoře taky sociální a zdravotní pracovníky, pracovníky v pobytových zařízeních nebo terénních a ambulantních službách. Michal Slonina, Televize Polar.
0: Fakulta strojního inženýrství Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem se již několik let ve spolupráci s desítkami dalších odborníků zabývá vývojem nano- a mikropovlaků na kovové materiály. Úspěšný výzkum již přinesl několik patentů.
14: Fakulta strojního inženýrství Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem se 4 roky zabývala vývojem a výzkumem v oblasti nových nano- a mikropovlaků na povrchu vybraných kovových materiálů. Do projektu s názvem Nanotech ITI2 se zapojilo několik desítek odborníků, a to nejen z fakulty, ale i z jiných výzkumných institucí a také přímo z praxe.
15: Ta myšlenka vlastně jako taková pramení hlavně z udržitelnosti, protože samozřejmě máme kovové materiály a je nějaká snaha je vlastně ochránit, zlepšit jejich funkční vlastnosti, korozní odolnosti, tepelné stability a tak dále. Takže vlastně myšlenka byla ochránit a zlepšit povrchové vlastnosti materiálů jako takových.
14: Výsledky výzkumu využijí hlavně průmyslové podniky v regionu.
15: Dopad do průmyslu našich výsledků byla třeba v oblasti výroby pneumatik, kdy jsme vlastně navrhli a zapatentovali povlaky, které se aplikují na formy pro výrobu pneumatik, aby měly lepší odolnost, zvládali více cyklů a líp se ty vlastně pneumatiky vlastně vyjímaly z těch forem.
14: V rámci projektu Univerzita Jana Evangelisty Purkyně nakoupila z Brusu nové specializované vybavení v hodnotě milionů korun, mimo jiné nový elektronový mikroskop a tvrdoměr. Pomohla i dotace z Evropské unie.
15: Evropská unie je naším jakoby velkým partnerem. Ty dotace jsou poměrně vysoké. Uvážíme-li jenom projekt Nanotech, tak vlastně to byl projekt za 56 milionů, kdy evropské fondy nám poskytly 48 milionů, přes 48 milionů, zbytek vlastně byly veřejné zdroje. Takže bez těchto vlastně evropských fondů my bychom nemohli pořídit takhle úžasné přístrojové vybavení.
14: Výzkum v rámci projektu Nanotech ITI2 přinesl hned 3 nové patenty?
15: Vydaly se 3 vlastně patenty. Jeden z nich byl právě na nanovrstvy chemické předúpravy teflonové z přídavky nanočástic a další byly 2 patenty na geopolymerní suspenze nanášené na kovové materiály. Takže nejprve je český patent a teď už se překlápí vlastně do mezinárodních přihlášek.
0: Evropská obchodní akademie v Děčíně prošla výraznou, ačkoliv oku na první pohled neviditelnou proměnou. V rámci projektu Konektivita škola nakoupila technologické vybavení, které výrazně zkvalitní a také zpříjemní výuku.
14: Evropská obchodní akademie v Děčíně prošla výraznou, ačkoliv oku na první pohled neviditelnou proměnou. Během 6 měsíců realizovala rozsáhlou modernizaci školní sítě a zkvalitnila vzdělávací infrastrukturu pro práci s digitálními technologiemi.
16: Naše škola byla rekonstruovaná před několika lety, kdy částečně síť byla vybudovaná, ale nebyla tam zajištěna dostatečná bezpečnost, to znamená, že my jsme nenaplňovali standardy konektivity a proto jsme museli přistoupit k té modernizaci, tak abychom standardy naplnili a hlavně my jsme neměli do té doby bezdrátové připojení k dispozici, takže tím projektem se vybudovalo kompletně nové bezdrátové připojení.
17: V rámci projektu Konektivita jsme realizovali kompletní pokrytí naší školy pomocí Wi-Fi sítě, ta je dostupná pro žáky, mají v požadované stabilitě, rychlosti a zabezpečení, aby ji mohli plně využívat při výuce.
14: Bezdrátové připojení si studenti pochvalují.
18: Předtím to nebylo úplně ideální, občas to padalo, trochu to trvalo, než si nějaké stránky načetly. Teď je to opravdu lepší, je to rychlejší, neseká se to, jde vidět velká změna.
19: Vnímám změnu, protože hlavně studenti, podle mě všichni, můžu souhlasit za všechny studenty v této třídě, že internet je mnohem lepší a že se mnohem lépe pracuje.
20: Já hodně používám mobilní data a teďka, jak máme právě Wi-Fi připojení, tak telefon se méně i vybíjí a máme lepší prostě jakoby obecně připojení na počítačích a hlavně ty telefony, že když něco potřebujeme dělat s telefonem, třeba Kahoot v nějakých hodinách, tak se nám ty telefony tak nevybíjí.
14: V rámci projektu Konektivita škola nakoupila i technologické vybavení, které výrazně zkvalitní a také zpříjemní výuku.
16: V rámci projektu Konektivity byla možnost nakoupit ještě koncová zařízení, to znamená, že my jsme rádi tady tu možnost využili. Nakoupili jsme 2 interaktivní displeje do menších učeben a 3 velké interaktivní tabule potom do učeben větších. Zároveň jsme vybavili 1 počítačovou učebnu a nakoupili jsme i další mobilní zařízení pro zaměstnance školy.
14: Projekt Konektivita stál více než 7 milionů korun.
16: 85% financovala Evropská unie a zbylých 15% potom zřizovatel, tedy Ústecký kraj v našem případě. V tuhle chvíli musím říct, že projekt hodnotíme velice pozitivně, protože všechny cíle se podařilo naplnit. Největší radost mám asi z toho, že opravdu máme k dispozici Wi-Fi připojení kompletně ve všech prostorách budovy, je bezpečné, je dostatečně kvalitní, takže se na ně můžeme spolehnout a můžeme v rámci výuky využívat jak mobilní telefony, tak další mobilní zařízení, které máme v tuhletu chvíli k dispozici.
14: Evropská obchodní akademie v Děčíně teď i díky projektu Konektivita poskytuje výuku zcela v souladu s trendy 21. století.
0: Loď, která po staletí brázdila Moravu, teď odhaluje i své skryté příběhy. Odborníci v jejím dně našli středověkou sekeru, důležitou stopu, která pomohla určit její stáří. Právě podobné detaily dělají z nenápadného kusu dřeva unikátní archeologický nález. Návštěvníci si navíc mohou expozici v lapidáriu Vlastivědného muzea v Olomouci projít bez bariér a některé artefakty si i osahat.
21: Let byla ukryta před zraky veřejnosti. Z muzejního skladu v Chudobíně na Olomoucku do centra města ji přivezlo Vlastivědné muzeum Olomouc do lapidária na Denisově ulici. Řeč je o monoxilu historické lodi. Loď byla vyrobena z jednoho kusu kmene, konkrétně dubu. Pochází z 16. století, měří 4 metry a váží zhruba přes 100 kilo.
2: V jejím dně při době nálezu byla objevena středověká, pozdně středověká, raně novověká sekera, takzvaná širočina. To byla první indicie, no a druhou indicii jsme získali cirka před 20 lety, kdy kolegové nechali udělat dendrochronologické datování tohoto monoxilu a zjistili, že strom, ze kterého je vyrobena, tak byl poražen někdy po roce 1532 nebo 1537.
21: Byla objevena v roce 1962 v meandru řečiště Moravy u Hinkova. Do rukou vlastivědného muzea se dostala díky kronikáři z příkaz pana Svozila.
2: Sloužila určitě k přepravě lidí, popřípadě zboží, mohla také sloužit rybářům, přece jenom řeka Morava v té době byla základní zdroj obživy pro spoustu lidí a určitě to mohlo být i dopravní prostředek. Musíme provést základní ošetření, zbavíme jí prachu, konzervátoři rozhodnou, jestli jsou nutné ještě nějaké další úpravy.
21: Loď z Hinkova je druhou, která se na Moravě našla. První keltský monoxil ze 3. století před naším letopočtem byl objeven v 90. letech minulého století na břehu Mohelnického jezera. Nyní jsou oba vzácné artefakty vůbec poprvé společně k vidění pro veřejnost v lapidáriu vlastivědného muzea.
3: Zpřístupňujeme veřejnosti expozici Příběh kamene, kde představujeme ten kámen v několika formách. Kromě příběhu kamene zde představujeme také příběh lodí. Máme mít bezbariérové vstupy pro vozíčkáře. Máme zde několik artefaktů, které je možné si osahat. Jsou opatřeny popiskami v Brailově písmu. A máme tady také některé interaktivní prvky.
21: Unikátní lodě budou k vidění od 1. května až do konce září. Aneta Lindovská, Televize Morava.
0: Zalesněný prostor mezi Vršavou a Frištátem se zaplnil hasičskou technikou. Konalo se tady taktické cvičení hasičských jednotek statutárního města Zlína, zaměřené na vyhledávání pohřešovaných osob. 13 městských jednotek si v praxi vyzkoušelo koordinaci v náročném terénu i nasazení nejmodernější techniky.
22: Pátek 16:30 odpoledne. Pro většinu lidí začátek víkendu. Pro hasiče ze Zlína a okolí začátek náročného cvičení. Přesně v tento čas dostávají jednotky informaci o pohřešovaných osobách v členitém lese u Vršavy. Do rozsáhlé akce se postupně zapojuje 13 jednotek požární ochrany statutárního města Zlína. Cílem taktického cvičení je maximálně nasimulovat realitu a prověřit koordinaci celkem 96 záchranářů přímo v terénu.
23: Ty taktické cvičení jsou právě proto, aby hasiči, když ne každý rok je nějaké takové cvičení takového charakteru, tak aby jsme si to vyzkoušeli na nečisto. Aby věděli, do čeho jdou a aby v podstatě byli lépe skoordinovatelní.
24: Po příjezdu těch jednotek, vlastně když se dostaví vlastně tady do toho prostoru, který je označen jako seřadiště, tak bude proveden nějaký seznámení ze situací. S tím, že ty jednotky se potom vydají do toho lesa a bude se jim to něčím komplikovat. Ať už je to větší hustota toho lesu, ať už je to nějaká oplocenka, ať už je to nějaké jezírko nebo co tam je. A postupně budou nalézat nějaké předměty, které je budou navádět k tomu, že tam jakože někdo je.
22: Během odpoledne si tak jednotky prověřili nejen svou fyzičku, ale procvičili si také taktiku vyhledávání, vyproštění před lékařského ošetření a transportu zraněných osob či orientaci a navigaci v terénu. Klíčovým prvkem byla spolupráce se záchranou brigádou kinologů Zlínského kraje a seznámení se s moderní technikou, konkrétně drony s termovizí a speciální terénní čtyřkolkou.
23: A je to asi jedno z prvních cvičení, určitě první cvičení přímo na území města Zlína, kdy právě naše jednotky využívají tady tu kinologickou brigádu a budou nám pomoci právě jako hledat v tom terénu.
22: Páteční podvečer ale nebyl jen o práci. Došlo také k ocenění, poděkování a předání čestného uznání panu Josefu Jakubovi, technikovi požární ochrany z oddělení krizového řízení, který odchází do zaslouženého důchodu.
0: Z dnešního týdne v regionech je to vše. Přeji krásný den a těším se na viděnou u dalšího dílu.

0: Krásný den. Vítejte u pořadu Putování v regionech, kde si občas říkáme, proč jsme sem nejeli už dávno. Dneska vás vezmu na místa, která možná znáte z mapy, ale rozhodně ne tak, jak vám je v reportážích ukážeme. Tak si na chvíli odložte plány, zapněte zvědavost a vyrazte se mnou na cestu. Slibuji, že to nebude nuda. V první reportáži se vydáme na Klatovsko, do obce Chudenice, malebného místa spojeného s významným šlechtickým rodem Černínů. Právě ti zde po staletí zanechali výraznou stopu, ať už v podobě památek nebo celkového charakteru obce a jejího okolí. Chudenice dnes lákají nejen historií, ale i krásnou krajinou a klidnou atmosférou, která dává tušit, jak důležité místo kdysi sehrávali. Čeká nás setkání s historií, která je tu stále přítomná na každém kroku.
1: Chudenice na Klatovsku jsou jednou z nejstarších českých osad. Jejich historie je spjata s prastarým šlechtickým rodem, který tu nejen koncem 13. století vznikl, ale nikdy své sídlo nepřenechal jiným majitelům. Zdejší panství nikdy nezměnilo vlastníka, což je rarita v celé střední Evropě.
2: Starý černínský zámek Muzeum Josefa Dobrovského v Chudenicích je kolébkou významného šlechtického rodu Černínů z Chudenic, kterým Chudenice a zdejší panství patřilo téměř 800 let. A to je takový evropský primát.
1: Na zámku najdete dva prohlídkové okruhy. První z nich seznamuje příchozí z historií rodu Černínů i městečka Chudenice.
2: Ukazujeme jim, jak se na takovém zámku za Černínů žilo, co se jedlo, jak se oblékali, jaké byly společenské zvyklosti. Pak je tu druhý prohlídkový okruh tvrz, který zavede návštěvníky do středověku. My jim představíme místa, která jsou spjatá s tou původní tvrzí. Například jedinou dochovanou obranou baštu uvidí zbrojnici, kuchyni, anebo sklepy, které byly zpřístupněny před několika lety.
1: Dějiny rodu Černínů z Chudenic se začaly kdysi před dávnými časy psát v zámecké černé kuchyni.
3: Podle legendy zde vzniklo jméno Černý Chuděnec. V kdysi dávné době zde nebýval zámek, bývala zde tvrz, která náležela pánům, kteří byli velmi schopní, a toto se nelíbilo ani samotnému králi. Přichází podle legendy domluva v podobě vojska, celá tvrz je vypleněna, každý živý tvor je zabit. Chůva ukrývá potomka pána zdejší tvrze v komín této černé kuchyně a po několika dnech přichází podaný lid oplakávat svého mrtvého pána. Spatřují vše vypálené, rozbořené, živou duše nenalézají. Uslyší pláč a v komínu této černé kuchyně objeví malé miminko chlapce. Celé černé od popela sazí umazané a zvolají: aj Černý Chuděnec, kež by pán Bůh jej ráčil zachovat ti a on nám dobrým pánem ráčil býti. Černý chlapec od popela sazí byl a započala se zde tedy psát historie jednoho z nejstarších českých šlechtických rodů, Černého Chuděnce, Černína z Chudenic, dnes říkáno Černína z Chudenic. A to je také ten důvod, proč kuchyně je po tolika z těch letech zachována.
1: Zajímavá pověst se také váže k andělskému pokoji, někdejší ložnici Humprechta Jana staršího.
3: Jedné noci zjevil se mu anděl a pravil mu, že třetího dne jej pán Bůh na věčnost povolá. Chce-li odejít z duší smířenou a naprosto čistou, má vykonat i pouť v chrám páně kostel svatého Wolfganga, být vyspovídán z pozemského hříchu a majetek mezi své děti rozdělit. Jak anděl pravil, tak hrabě učinil. Vyspovídán byl, majetek mezi děti rozděliv, a třetího dne byl pánem na věčnost ze svého lože povolán. Jeho děti na důkaz onoho zvěstování nechali anděla ve strop vymalovat a od toho času se říká pokoj andělský.
1: V působivých interiérech je všechno vybavení původní. Část přímo odtud, část ze zámku Lázeň, ležícím na okraji Chudenic.
2: Z toho vybavení, které tady je, bychom rádi upozornili také na klavír, na který hrával třeba český hudební skladatel Karel Hašler. Tady složil a poprvé zahrál písničku Po starých zámeckých schodech.
1: K zámku náleží také Muzeum Josefa Dobrovského. Jehož expozice se věnují místním slavným rodákům i osobnostem, které Chudenicko navštěvovali.
2: Naším největším a nejslavnějším rodákem je český básník Jaroslav Kvapil. Ten se narodil přímo u nás na zámku, protože jeho otec tady byl zámeckým lékařem.
3: Tady v této místnosti můžete vidět věci z osobního vlastnictví Jaroslava Kvapila. Jeho pracovní stůl, jeho pověstný holubník, fotografie z osobního alba, fotografie významných herců, hereček, bardů Českého národního divadla, psací stroj, na kterém vzniklo snad i krásné libreto k opeře. Karuselka, krásný pohádkový příběh Princezna Pampeliška, neboť toto vše vzniklo zde v Chudenicích u dnes říkáno Kvapilových jezírek, kde pana doktora Jaroslava Kvapila múza políbila nejvíce kráte. Významným rodákem městečka Chudenického je také zakladatel muzea Josefa Dubrovského, pan Adolf Roubal. Byl to významný badatel, vlastivědný pracovník, miloval českou krajinu a miloval samozřejmě i Chudenice. Díky němu také máme krásnou knížku Obrázky ze starých Chudenic, kde jsou nádherně popsané významné mezníky v historii městečka Chudenického.
1: Až si půjdete prohlédnout okolí Chudenic, nezapomeňte navštívit americkou zahradu, založenou kdysi majitelem panství. Na počátku nešlo o arboretum, jaké je tu dnes, ale o školku pro pěstování okrasných dřevin.
4: Dovážely se sem dřeviny z různých částí světa a hodně také právě z Severní Ameriky, takže proto vzniklo to označení americká zahrada. Řada těch dřevin byla u nás vysazena poprvé a oni v podstatě zkoušeli, které ty dřeviny se u nás dokáží uchytit a růst.
1: Uvádí se, že až 250 druhů bylo poprvé vysazeno právě tady. Buk lesní varianta Cristata, pocházející z Francie, je dokonce zdrojovým materiálem pro výsadby v celé republice.
4: Nerozmnožuje se pohlavně, ale jenom roubováním a v podstatě všechny, nebo většina výsadeb v České republice pochází právě z jedince, kterého máme tady v americké zahradě. Je to na něm dodneška vidět, protože vlastně ve spodních partích nemá žádné větve, a které byly použity na to roubování. Jedním z našich zajímavých kultivarů je další varianta buku, je to buk lesní kultivar Evžen. Byl pojmenován po Evženu Karlu Černínovi, zakladateli zahrady. Zajímavý je tím, že je to většinou buky známé jako stromy. Tento buk má keřovitý růst, takže má více kmenů od země. Naším nejzajímavějším stromem je Douglaska tisolestá, která pochází z původních výsadeb z toho roku 1842, takže dneska má něco přes 180 let. Sazenice byla přivezena z Hamburku, patří ke třem nejstarším stromům v Evropě, je z nich nejmohutnější, ve výčetní výšce těch stromů se měří těch 130 cm, má téměř 6 metrů od kmene, výška je o něco menší, než tyto stromy dorůstají, protože před několika lety došlo ke zlomení špičky, to se u těch dřevin stává, ale i přesto je ta výška dneska 37 metrů zhruba. V zahradě můžeme vidět řadu zajímavých listů na stromech, protože se tu pěstují různé kultivary běžných druhů, jako je dub nebo buk, akorát jejich listy vypadají jinak. Máme tady třeba dub celokrajný, jeho listy na rozdíl od běžného dubu, které mají různě vykrajování, tak ten je úplně hladký. Nebo je tu několik kultivarů obyčejného buku lesního s vykrajovanými listy, s různě pozměněnými listy nebo barevnými variantami.
1: Zajímavým stromem je také dřín květnatý, zvláštní svým stromovitým růstem. Dřín květnatý totiž obvykle bývá keř. Už podle svého jména je nejkrásnější v době květu.
4: Americká zahrada je v současnosti národní přírodní památka a proto se o dřeviny jejich ošetřování stará Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky. Technickou infrastrukturu americké zahrady spravují Lesy České republiky. V loňském roce opravili altánek a vstupní brány.
1: Závěrem si určitě udělejte výšlap na vrch Žďár, kde stojí rozhledna Bolfánek. Je z ní vidět Šumava, český les a za dobré viditelnosti prý i Alpy. Jde vlastně o věž bývalého kostela zasvěceného svatému Wolfgangovi. Skála, na níž stojí, má prasklinu, která se prý zvětšuje. Až bude tak velká, že jí projde člověk, podle pověsti se otevře brána do pekel. Kámen ze skály má ale údajně léčivé účinky. Z toho je vidět, že nic není jen černé a můžeme věřit v dobré konce.
0: Archeopark Pavlov, otevřený v roce 2016 pod svahy Pavlovských vrchů, představuje jednu z nejvýznamnějších paleolitických lokalit v Evropě, a to sídliště lovců mamutů staré přibližně 30 000 let. Zdejší expozice je unikátně zakomponována do terénu. Většina muzea je pod zemí a nad povrchem se tyčí jen bílá betonová světla, připomínající vápencové skály Pálavy. Co všechno tu můžete vidět a zažít, se dozvíte z naší další reportáže.
5: K výročí 100 let od objevu věstonické Venuše uspořádal Archeopark Pavlov spolu s Moravským zemským muzeem doprovodnou výstavu. Odborným garantem výstavy je Archeologický ústav Akademie věd České republiky, kterému patří pozemek této národní kulturní památky, na kterém se archeopark nachází.
6: Protože je rok 2025, tedy 100 let od objevení věstonické Venuše, tak jsme samozřejmě nechtěli tohle výročí vynechat. Takže jsme připravili společně právě s Moravským zemským muzeem, jež je správce originálu věstonické Venuše, výstavu Druhý život Venuše. Kurátorkou a autorkou toho projektu je doktorka Martina Galetová, právě z Moravského zemského muzea, která vlastně společně s námi dala dohromady výstavu, která ukazuje odraz věstonické Venuše za těch posledních 100 let.
5: Věstonická Venuše ovlivnila společnost. Postupem času se stala symbolem pravěku nejen na našem území. Je to nejstarší keramika na světě, dosud objevená. Je krásným dokladem pravěkého umění, ale je to především technologický zázrak, protože je to poprvé, co se objevilo využití téhle technologie.
6: Tak tu výstavu jsme pojali tak, že jsme nechtěli vynechat ani ten základní příběh o věstonické Venuši, protože když vám chybí kontext, tak pak se těžko představuje ten odraz. Takže jsme využili spolupráce s talentovaným výtvarníkem Vojtou Šedou, který nám vytvořil vlastně tady, co vidíte okolo mě, vlastně takovýhle velkoformátový komiks.
5: Celá výstava je hodně interaktivní. Snaha byla co nejvíce odstranit skleněné překážky a poskytnout divákovi co nejvíce interakce s výstavou.
6: Zrovna dneska jsme přidávali na náš velký interaktivní stůl další prvky. Občas přijde někdo i z návštěvníků, že by rád přispěl, takže jsme rádi, že můžeme takhle jako růst a že nám stůl nakonec do konce sezóny bude stačit, protože výstava bude vlastně jenom do 30. listopadu, takže snad se sem vejdeme. Nicméně kromě toho, že teda se koná tato výstava, tak to samozřejmě dalo i základ nové sbírce, která bude v muzeu vlastně střádána v rámci nové historie, kde skutečně založíme sbírku těchto předmětů, které budou inspirovány Venuší.
5: V Pavlovském archeoparku můžete samozřejmě navštívit i stálou expozici, která vám poskytne ucelenou představu o životě lovců na našem území, a to přímo na místě, kde žili. Jan Kruba, televize Brno 1.
0: Dendrologická zahrada v Průhonicích se opět rozáří barvami jara. Od 28. dubna do 17. května tu rozkvete více než 140 odrůd tulipánů, včetně unikátní kolekce těch černých. Květinové záhony najdete přímo podél hlavního okruhu zahrady, takže si je můžete pohodlně vychutnat během procházky. Výstavu navíc doplní informační tabule, které přiblíží zajímavosti o pěstování i šlechtění těchto oblíbených květin. Na jihu Čech se vydáme na hrad Rožmberk, kde ožívá Bukojské rodové muzeum. Návštěvníci tu mohou nahlédnout do života šlechtického rodu, který výrazně ovlivnil historii regionu, a projít si expozice přibližující jejich každodennost i společenské postavení. Hrad tak nabízí nejen působivou architekturu a výhledy na Vltavu, ale i živý návrat do minulosti, který stojí za to zažít.
7: Od 5. dubna mohou návštěvníci hradu Rožmberk obdivovat Bukvojské rodové muzeum v Novém Hávu. Výraznou proměnou získaly pokoje v prvním patře zpět svou podobu, tak jak je navrhl v polovině 19. století hrabě Jiří Jan Jindřich Bukvoj. Prvním krokem bylo obnovení původní barevnosti sálů, které probíhalo v předchozích 5 letech.
8: My jsme věděli podle dobových vyobrazeních i podle restaurátorských sond, že ty místnosti nebyly bílé, bílé nebo béžové, tak jak jsme je v posledních desetiletích našim návštěvníkům prezentovali. Takže jsme se mohli pustit do práce a v průběhu zimních měsíců, kdy není návštěvnický provoz, tak jsme si mohli dovolit tedy zavřít, pustit sem restaurátora a jednotlivé místnosti se nám najednou vyloupily v krásných pestrých barvách.
7: Hrad Rožumberk byl jako muzeum návštěvníkům zpřístupněn už v polovině 19. století a brzy se stal oblíbeným turistickým cílem. Díky historickým pramenům, kvašům, akvarelům Rudolfa von Alta a dobovým snímkům bylo možné jednotlivým místnostem navrátit jejich původní vzhled.
8: V době, kdy hrabě Jiří Jan Jindřich budoval muzeum, tak vlastně tomu muzeu dal i naprosto promyšlenou ideologickou náplň. Každá z místností byla věnována určitému slavnému období historie rodu Bukvoj a nebo významným osobnostem. Takže každá místnost nesla svůj příběh a myslím, že jsme udělali hodně na tom, abychom ty příběhy do interiéru hradu Rožmberka zase vrátili.
7: Pokoje muzea byly vybaveny množstvím starožitností, které hrabě nakupoval osobně nebo prostřednictvím svých zástupců ve Vídni, Norimberku nebo Řezně. Návštěvníkům se poprvé představí i historické artefakty, které byly po desetiletí uloženy v depozitářích a některé z nich stále čekají na restaurátorský zásah.
8: Často jsme pracovali i s tím, že ty předměty byly vystaveny v jiných místnostech, v jiných částí těch místností a teprve v okamžiku, kdy jsme je vrátili na své původní místo, tak vlastně ty předměty daly smysl. Že najednou jsme zjistili, že jsou osvětlovány přirozeným světlem z oken a že se najednou rozzářily. Takže opravdu hrabě Jiří Jan Jindřich Bukvoj měl své rodové muzeum promyšlené do posledního detailu. A vlastně my jsme se snažili s co největším respektem tu jeho myšlenku a ty jeho plány naplnit.
7: Jedinou místností, která nebyla reinstalací dotčena, je tento rytířský sál. Ten zůstal zachován ve své manýristické podobě. V rámci Bukvojovského muzea býval původně označován jako sál předků. Jehož výzdobu tvořily portréty členů rodu Bukvoj a na příbornicích bylo vystaveno mnoho drobných uměleckých předmětů.
8: Zatím jsme se s odborníky, se kterými jsme tedy spolupracovali na přípravě expozice, shodli na tom, že budeme prezentovat rytířský sál v podobě začátku 17. století a v rámci přebudování té expozice jsme jej vlastně nechali v té nejčistší možné podobě. Takže jsme jej zbavili některých kusů nábytku a prezentujeme jej návštěvníkům takto syrově.
7: Symbolickým vrcholem prohlídky rodového muzea je Křižácká galerie, kde můžete vidět i dobovou fotografii hraběte Jiřího Jana Jindřicha Bukvoje.
8: Zde chtěl Jiří Jan Jindřich Bukvoj poukázat na také jedno velké historické téma rodu Longeval Bukvoj, na téma rytířství, protože jeho předkové se účastnili také křížových výprav a vlastně to byla doba, ke které vzhlížel Jiří Jindřich s velkou úctou, tak tuto místnost právě zasvětil rytířským výpravám. Tady na těch portrétech jsou králové vojevůdci křížových výprav a pod jejich velením se účastnili právě i příslušníci rodu Bukvoj Longeval.
7: Návštěvníci mají možnost prozkoumat další prohlídkové trasy hradu Rožumberk, jako jsou soukromé pokoje rodu Bukvojů ve druhém patře nebo středověk věž Jakobínka, která je dnes už jediným pozůstatkem zaniklého horního rožumberského hradu.
8: Jakobínka se stala pro návštěvníky atraktivním cílem. Když výjdou nahoru po 169 schodech, tak vlastně se dostanou až na ten ochoz, takže užijí si určitě krásné pohledy na okolí Rožumberka. A my s návštěvníky chceme seznámit také s historií věže a samozřejmě nechceme opominout i tu rekonstrukci, která byla mimořádně zajímavá. Možná můžu připomenout, že se odehrávala za pomoci dobových technologií. Pracovalo se s dřevem, které bylo vytěženo v místních lesích. Možná si někteří vzpomenou na lešení, ve kterém Jakobínka byla několik let, a vlastně na vrcholu té helmice byl jeřáb, pomocí kterého se nahoru transportoval materiál, jeřáb na lidský pohon.
7: Prohlídkové trasy jsou v Dubnu zpřístupněny v pátek, v sobotu a v neděli ve vybraných časech. Od května jsou pak otevřené denně mimo pondělí. Cena vstupného zůstává stejná.
0: A to je pro dnešek všechno. Pokud jste dostali chuť vyrazit, splnili jsme plán. A jestli ne, tak to asi znamená, že se budeme muset příště snažit ještě víc. Díky, že jste cestovali s námi. Těším se na vás zase příště u putování v regionech. Do té doby.

stával původně usedlost Bulovka. Ta už dnes neexistuje, ale na tomhle místě potom byl postaven rokokový zámeček, kterému se říká Rokoska, a ten tady stojí do dneška, je tady za mnou a je dnes součástí nemocnice. Ten zámeček na konci 19. století sloužil jako vychovatelná mravně narušené mládeže, a protože kapacitně nestačil, tak v sousedství zámečku byla postavena nová budova a na tu se teď půjdeme podívat. Teď jsme se přesunuli kousek od toho rokokového zámečku a za mnou je velká budova takzvané nové vychovatelny, která byla postavena v letech 1905 až 1907 v neorokokovém stylu. Architektem této budovy byl Jan Kříženecký. To byl bratr profesora Rudolfa Kříženeckého, známého pražského architekta a mimo jiné taky propagátor filmařství. Ta budova nové vychovatelny je velice výraznou dominantou této části Prahy a je viditelná ze všech stran. Nemocnice na Bulovce se začala budovat v první dekádě 20. století. Vznikla vlastně z podnětu městského hygienika doktora Františka Procházky, který mimo jiné stál taky za zástavbou hradčanských bastionů, o níž jsme už dříve mluvili. První objekt, který tady vyrostl, vyprojektoval městský architekt František Velich v roce 1910. A to je ta malá budova, která je za mnou. Byla postavena v secesním stylu. K největšímu rozmachu areálu nemocnice na Bulovce došlo na počátku 20. let. Hlavní město Praha pověřilo městský stavební úřad, aby vyprojektoval několik pavilonů, které potom byly postaveny v první polovině 20. let a které vlastně tvoří jakési jádro nemocnice na Bulovce do dneška. Projektanty těch pavilonů ve stylu Art Deco byli architekti městského stavebního úřadu Vladislav Martínek, Vratislav Hota a Mečislav Petrů. Na nejvyšším bodě kopce na Bulovce se nachází stavba, která tady byla postavena v roce 1927 podle projektu pražského architekta Karla Roštíka. Byl to původně pavilon TBC, to bylo téma, které bylo tehdy velmi aktuální, ale později těch pacientů s touto nemocí ubývalo, takže dnes ten pavilon slouží jako interna nemocnice na Bulovce. Ve 30. letech byla nemocnice na Bulovce rozšířena o 3 další pavilony. Ty byly postaveny v tehdy módním funkcionalistickém stylu, to znamená s hladkými fasádami, s rovnými střechami. Jeden z těch pavilonů vidíte tady právě za mnou, to je infekční pavilon nemocnice na Bulovce. Ten projektovali architekti městského stavebního úřadu Lhota a Petrů. Další byl radiologický pavilon od architekta Nevoleho a na ten třetí, nejhezčí, se půjdeme podívat. My se rozloučíme u asi nejzajímavějšího, nejcennějšího pavilonu celého areálu nemocnice na Bulovce. Ten projektoval architekt Jan Rosůlek, někdejší člen Devětsilu. Je ve stylu funkcionalismu, ale použil tady architekt také poprvé barevnou kombinaci, což v té době nebylo obvyklé. Kuriozní je, že sám byl přitom barvoslepý. Nejzajímavější je samozřejmě to nízké křídlo, které vybíhá z budovy dermatovenerologického pavilonu s takovým pilovitým motivem na průčelí, tak aby všechny ty pokoje byly obráceny ke sluníčku. Areál nemocnice na Bulovce je nesmírně zajímavý z architektonického hlediska i proto, že tady máme zastoupeny vlastně všechny styly moderní architektury 20. století, od historismu přes secesi, modernu až po funkcionalismus. Stavilo se samozřejmě i po druhé světové válce. V 50. letech potom byla nemocnice zestátněna.

Dobrý den, milí diváci. Já bych vás ráda přivítala v zoologické a botanické zahradě města Plzně, konkrétně v pavilonu Tajemný svět afrických nočních i denních savců, a to konkrétně před expozicí kaloňů plavých.

Kaloni plaví jsou savci řádu letounů a my je tady v zoologické zahradě chováme společně s osináky africkými. Není to jediný letoun, který obývá naši zoologickou zahradu a konkrétně od kaloňů máme tři druhy, kaloně plavé, kaloně rodrigéské a kaloně egyptské. Jak můžete vidět, je to poměrně početná skupina. Během roku i z mláďaty tady máme kolem 50 jedinců a každý rok se nám pravidelně rozmnožují. Kaloň plaví je březí 120 dnů, což je na takhle malého savce poměrně dlouhá doba a mládě prvních několik měsíců visí stále na matce. Stará se o ní pouze výlučně jeho matka a to mládě se první týdny vůbec nepouští, je trvale na matce, která ho kojí, i s ním lítá, funguje s ním úplně přirozeně. Vzhledem k tomu, že tyto kolonie jsou tak početné, tak mají ve volné přírodě velký problém s lovením kvůli páchaným škodám na ovocných stromech. S tím souvisí, že se tedy živí ovocem, listy, pupeny, květy. Krmíme je dvakrát denně. Krmíme je ráno ještě předtím, než se na nočním pavilonu zhasne světlo a odpoledních hodinách za běžného nočního režimu a dostávají kromě směsi ovoce a zeleniny také listovou zeleninu, různé druhy melounů. Spoustu lidí, kteří nám projdou přes pavilon, tak se zde zastaví s tím, že tady lítají netopíři. Netopíři jsou kosmopolitně rozšíření, žijí na celém světě a živí se hmyzem. Kaloni se živí ovocem nebo plody obecně. A další rozdíl mezi těmito druhy je ten, že netopíři jsou známí tím, že se v noci řídí echolokací, kdežto naši kaloni se řídí zrakem, mají velmi velké oči v porovnání s netopíři.

0: Dobrý den, vážení diváci. Vítáme vás u dnešního vysílání. Mám pro vás připravený pestrý program plný zajímavých pořadů. Zůstaňte s námi, čeká nás spousta zábavy a informací.
1: Patnáct let poté, stejná místa, stejné tváře, jen o pár šedivých vlasů víc. Plzeňské fotbalové legendy se v neděli 19. dubna znovu setkali u příležitosti výročí odzisku historického titulu.
2: Trošku nostalgie. Musím říct, že to uběhlo jako voda těch 15 let a jsem rád, že taková akce vůbec vznikla a že můžeme zaspomínat na ten začátek, kdy to tady všechno startovalo v Plzni.
1: Samotné setkání zahájili tehdejší mistři ligy prohlídkou kabiny a následně společným obědem v areálu plzeňského pivovaru.
3: Nostalgie nespíveční. Zrovna jsme říkali, že jsme jako spolu seděli 3 hodiny a že bychom spolu potřebovali sedět 3 dny, protože těch zážitků z toho je neskutečně. Kéž bychom se mohli potkávat takhle každý rok a vždycky si vzpomenout na to, jaký to bylo.
1: Fanoušci se mohli s Pavlem Vrbou, Pavlem Horvátem, Davidem Limberským a dalšími setkat na více než hodinové autogramiádě. O podpis nebo fotku s nimi byl obrovský zájem.
4: Autogramiáda se nedá zahojit, protože zájemců je fakt spousta. Buď budeme muset zažít později zápas, anebo my tam nebudeme.
1: Velké emoce zaplavily trávník před úvodním hvizdem zápasu 30. ligového kola mezi Viktorií a Pardubicemi. Plzeňské legendy sklidily při slavnostním nástupu bouřlivé ovace. Ty vůbec největší pak dva klíčoví strůjci zázraku. Tehdejší kapitán Pavel Horvát a kouč Pavel Vrba.
5: El Capitano! Pavel Horvát!
6: Hlavní trenér FC Viktorie Plzeň.
7: To úžasný a celkově celá akce se mi moc líbí. Ten nástup tak byl hodně emotivní. Spolu jsme si to užili a já jsem strašně rád, že tohle můžu být součástí.
1: Současná sestava Viktorie nastoupila do výročního zápasu v unikátních retrosadách bez jmenovek na zádech, přesně tak, jak se hrálo tenkrát. Pomyslnou sladkou tečku za celým vzpomínkovým dnem ale duel nepřinesl. Západu Češi nakonec na Pardubice nestačili a prohráli 0-1. Z Plzně pro televizi ZAK Marie Osvaldová.
8: Letošní zimní sezóna byla v plzeňském kraji z pohledu silničářů mimořádně náročná a zároveň nejdražší za posledních 6 let. Správa a údržba silnic za údržbu komunikací druhé a třetí třídy zaplatila přes 290 milionů korun. Časté mrazy, sněhové srážky i náledí vedly k nadprůměrnému nasazení techniky. Nejkritičtější byl leden s rekordní spotřebou posypové soli a téměř nepřetržitými výjezdy. Silničáři během zimy ošetřili stovky tisíc kilometrů silnic a spotřebovali tisíce tun materiálu.
9: Speciálních sběrných nádob na kov bylo dosud po městě málo a muselo k ním vyjíždět samostatné popelářské auto, což nebylo efektivní. Teď proto Plzeň zavádí systém společného sběru plechovek a skla, protože následné přetřídění je velmi jednoduché.
10: Společně jako ty střepy, hliník také recyklovatelný a ty zpracovatelé odpadu ze skla nebo skleněného odpadu umí z toho z té změti vyndavat uzávěry, víčka a tak dále a tímto způsobem budou schopni izolovat i ty plechovky, řekněme všechen ten hliníkový odpad a dávat to stranou a dále recyklovat, stejně tak jako ty střepy, které zbydou.
9: Na nápoje v plechovkách si na západě Čech zvykáme stále víc. Jen plzeňský pivovar teď prodává 22% své produkce právě v plechovkách, zatímco ještě před 15 lety to bylo jen mezi 2 a 5%.
11: Hliník je nekonečně recyklovatelný bez toho, aby došlo k nějakým ztrátám, takže v případě například recyklovatelných plechovek trvá 60 dní od vlastní recyklace k výrobě nového produktu.
9: I proto rozhodně má cenu plechovky třídit, protože jde o materiál plně recyklovatelný.
12: Tyhle ty kovové a zejména hliníkové obaly jsou lehké, recyklovatelné a jejich zatížení pro životní prostředí je relativně nízké, nebo de facto není žádné. Takže by to chtělo, aby ty lidé sami svým chováním prostě toto preferovali. Já myslím, že tady je velké pole pro jakékoliv informativní kampaně.
10: My jsme odhadli, že ten nárůst sběru kovového odpadu bude zhruba o 350 tun navíc za rok.
9: Stejně jako dosud samozřejmě můžeme plechovky a další kov odevzdávat ve sběrných dvorech, ale nově je tedy možné vhazovat je také do zelených popelnic a kontejnerů. Z Plzně Jonáš Novotný, televize ZAK.
8: Bílá hora v Plzni se připravuje na velkou dopravní zkoušku. Od pondělí 4. května se kvůli pokračující rekonstrukci nakonec zcela uzavře ulice 28. října všem vozidlům. Výjimku budou mít autobusy a sanitky. Pro místní to znamená velké komplikace, které se ale oproti původnímu plánu zkrátí. Pokud by zůstal zachován částečný průjezd, silnice by se opravovala o 2 měsíce déle.
1: Dříve místo, kterému se lidé raději vyhýbali. Dnes cíl milovníků výběrové kávy. V plzeňských Skvrnianech skončila neobvyklá proměna. Nevzhledné a léta uzavřené veřejné záchodky se díky investici 3. městského obvodu proměnily v moderní kavárnu.
13: Mám velikou radost z toho, jak se ten prostor proměnil, jak kavárna funguje. Ještě větší radost mám z toho, že děti z mateřské školky nám jí přišli pomoci oficiálně otevřít. No a protože těch dětských prvků tu není tolik a protože mě to nandávání zmrzliny moc nešlo, tak slibuju, že přidáme ještě herní prvek kuchyňku, kde bude pultík, kde děti budou moct trénovat.
1: Pro místní obyvatele byl doposud tento prostor spíše trnem v oku.
14: Mě hrozně těší, že jsme vlastně dokázali vytvořit takový hezký místo a já doufám, že to bude i přirozeným místem setkávání prostě rodin s dětmi, protože co si budeme povídat, ty předchozí veřejné záchody byly spíš místem setkávání uživatelů drog a narkomanů.
1: Slavnostní otevření zpestřilo vystoupení dětí ze 70. mateřské školy.
15: Pro děti a jejich učitelky a ostatní tak jsme měli připraveno 100 porcí zmrzliny a měli na výběr jahodovou, čokoládovou a vanilkovou.
1: Kavárna dostala název Olivka Café. I když se nachází v místě v bývalých záchodků, hygiena a moderní design jsou tu na prvním místě. Původní podzemní prostory nyní slouží jako technické zázemí, sklady a samozřejmě nové toalety pro hosty.
16: Tohle místo bylo jedinečné v tom, že jak je vidět, tak vlastně je mezi stromama, vlastně v zelení. A když jsme sem přišli prvně, tak de facto tady byla jenom vlastně tráva, koukaly komínky a zaplývaný schody vlastně někam do sklepa, kde ty veřejné záchodky v minulosti byly. Šli jsme tou cestou, aby jsme to rozsvítili.
1: Největší výzvou pro zhotovitele byly zemní práce.
17: Na začátku tady stály bývalé veřejné záchodky, které byly ponořeny pod úrovní terénu a bylo potřeba je celé odkopat a odizolovat, aby tam nevznikaly další problémy s vodou.
1: Kavárna by se měla stát živým komunitním místem. Provozovatelé tak plánují pořádání speciálních akcí.
18: První akci máme vlastně na 1. máje, oslavu 1. máje a slavnostní otevření terásky. Budeme mít provoz do 10 hodin večer přes celé léto. Bude tady živá hudba, nějaké letní drinky a takhle oslavíme vlastně 1. máj.
1: Proměna záchodku na kavárnu za více než 12 milionů korun trvala 9 měsíců a bude aspirovat na jednu z cen v soutěži Stavba roku Plzeňského kraje. Z Plzně pro televizi ZAK, Maria Osvaldová.
8: V Chebu se bude vyrábět 25 000 automobilů ročně. Na tiskové konferenci, která se konala minulý týden v Chebu, se poprvé představil zástupce Mercedes-Benz Truck, aby vedení města i Karlovarského kraje seznámil s myšlenkou vytvoření závodu na výrobu aut. Ten nabídne příležitost pro kvalifikované zaměstnance především z řad místních občanů. Stavba závodu by měla odstartovat začátkem příštího roku a první vozidla by mohla vyjet do konce tohoto desetiletí. Společnost Daimler Truck působí na celosvětovém trhu již 130 let a vyrábí nákladní automobily, včetně těch bezemisních.
9: Každoročně se městský obvod Plzeň 4 domluví s provozovatelem poutě, aby se na jedno dopoledne atrakce rozjeli pro místní děti a na kolotoče nebo houpačky mohli i ti, kteří by se třeba jinak na pouť nedostali.
19: Já mám velkou radost, že jsme zase po roce mohli přivítat dobravecké děti přímo tady na pouti. Je tady víc než 500 dětí, které tady točíme, jsou to děti z našich školek, jsou to děti ze stacionáře, který je u nás na Dobravce, jsou to i děti tady z základní a mateřské školy pro slabozraké a asi všichni vidí, že se tady baví, takže mě to dělá velkou radost.
20: Pouť u svatého Jiří je krásná milá tradice, která k našemu obvodu už patří dlouhá léta. Děti jsou nadšené, můžou se tady povozit na spoustě atrakcí. Já jsem byl hned první den s dětmi, já mám dvě děti a moc jsme si to jako užili.
9: Pro děti z mateřských školek je zážitek o to lepší, že jsou na atrakcích sami, bez rodičů, se svými kamarády a o to větší dobrodružství na pouti prožívají.
21: Mně se nejvíc líbí tenhle kolotoč.
0: Mně se líbila tam ta loď.
21: Mně se nejvíc líbilo na pouti autíčka.
22: Mně se líbil ta šedelnej hlad.
23: A dneska už se ty děti moc nebojí. V podstatě čím jsou menší, tak tím jsou odvážnější. A nejoblíbenější asi taková ta klasika autodrom a lítací labutě, slony. To zůstává tak nějak stejný.
9: V rámci spolupráce městského obvodu s pořadateli poutě nabízí letos Doubravka i jednu novinku.
20: Letos máme novinku, máme parkovací odstavnou plochu, která je kousek vedle čističky, takže je možné až 100 aut odstavit zde a dojít vlastně jenom pěší cestou sem.
9: Spolupráci si pochvalují i provozovatele atrakcí, kteří se na stejné místo vrací už víc než 40 let.
23: Je to největší pouť v plzeňském kraji a řekl bych, že je velmi oblíbená, jak u nás, tak u návštěvníků. Jsme tu do neděle 26. Přes týden jsme tu od 3 do 9 a o víkendu jsme tu od 10 do 10.
9: Pro pořadatele i vedení obvodu je největší odměnou nadšení malých dětí, které bylo vidět a slyšet všude kolem a všichni bez rozdílu věku si možnost svezení zadarmo užili.
19: Běží to tady už 10 let, takže my v té hezké praxi pokračujeme a děkujeme panu Lagernovi za to.
9: Pouti u svatého Jiří by hlavně v pátek a sobotu mělo přát i počasí, a tak se tu dětský smích a výskot bude jistě ozývat i v dalších dnech. Z Dubravky, Jonáš Novotný, Tele.

0: Krásný den, vítám vás u pořadu Týden v regionech. I tentokrát se ohlédneme za tím, co se přihodilo v uplynulých dnech. Oblastní nemocnice Rychnov nad Kněžnou má nový multioborový pavilon s urgentním příjmem. Jde o jednu z nejzásadnějších investic posledních let, která výrazně mění úroveň nemocniční péče v celém regionu.
1: Pětipodlažní pavilon soustřeďuje klíčová oddělení na jedno místo, což umožní rychlejší diagnostiku i efektivnější léčbu. Operační sály, chirurgie, ortopedie, jednotky intenzivní péče, ARO, to vše je součástí jednoho moderního celku.
2: Je to přelomový okamžik, je to to, na co ta nemocnice čekala v podstatě od svého vzniku, protože ten vývoj se nikdy nezastaví ani v medicíně a myslím si, že se dočkala a zase to nemocnici to nastartovalo na další desítky let dopředu.
1: Ostrý provoz zahájí pavilon na přelomu dubna a května. Nový urgentní příjem umožní rychlé třídění pacientů podle závažnosti jejich stavu a okamžité zahájení léčby.
3: Já myslím, že takovou nemocnici by určitě záviděli hlavně pražské nemocnice, nebo že tam máme ten projekt nové nemocnice a když vidím, jak vypadá Bulovka, nebo Královské Vinohrady, nebo Karlák, nebo Tomajerka, tak toto je absolutně špička. Takže já si myslím, že Královéhradecký kraj má skvělou strategii investic.
1: Stavební práce v rychnovské nemocnici zahájil Královéhradecký kraj před 3 lety.
4: Je to především zlepšení nejenom dostupnosti péče, ale i kvality té vlastně urgentní péče.
5: Zvenku si řeknete, že je ta budova taková klasická, nemocniční, ale zevnitř opravdu na vás působí velice příjemně a myslím si, že ti pacienti i zaměstnanci to velice ocení.
1: Náklady na vybudování pavilonu přesáhly 1 miliardu korun. Multioborový pavilon má nemocnici posunout mezi nejlépe vybavená zdravotnická zařízení v regionu. Patrik Jandejsek, Televize V1.
0: Kaviár. Symbol luxusu a výjimečné gastronomie. Delikatisa, která se obvykle objevuje jen při slavnostních příležitostech, má ale své místo i v Česku. Fakulta rybářství a ochrany vod Jihočeské univerzity ho vyrábí šetrným způsobem bez usmrcení ryb a s důrazem na přirozenou chuť i maximální čerstvost. Jak taková výroba probíhá a čím je český kaviár výjimečný, ukáže následující reportáž.
6: Kaviár je známý jako luxusní potravina, delikatesa. Jikry jeseterů se dostávají na talíře při výjimečných příležitostech. Kaviár je spojován s vysokou gastronomií. Největším producentem na světě je Čína. Kvalitní kaviár, vyznačující se čistým složením, jemnou chutí a mimořádnou čerstvostí, produkuje také Fakulta rybářství a ochrany vod Jihočeské univerzity.
7: V Česku kaviár téměř nikdo neprodukuje. Další jeho unikátní věc je ta, že je získáván způsobem, který vlastně neusmrtí danou samici. Tahle metoda je velice šetrná.
6: Kaviár tu tedy získávají z jedné ryby opakovaně po několik let. Velký důraz kladou na co nejpřirozenější chuť, nepoužívají konzervační látky nebo různé zlepšovače a vyrábí ho s velmi nízkým obsahem soli. Do zpracovny se dostává co nejčerstvější a jeho příprava spočívá v několika důležitých krocích. Úplným základem je důkladné promytí.
7: Ikry od umřelí tak jsou lehčí a tím pádem vyplavou nahoru, šrubky taky. Tenhle krok se opakuje několikrát, třeba 12krát, 10krát, záleží vlastně na kvalitě těch ikr.
8: Naše fakulta ve Vodňanech v rybářském genetickém centru chová několik druhů jeseterů. A z těchto jeseterů získáváme eticky ikry pro produkci kaviáru, který má velký potenciál. A tímto bychom se rádi zaměřili na vyšší produkci, aby vlastně bylo možné náš kaviár ochutnat ve vybraných restauracích nebo například na některém z připravovaných veletrhů.
6: Už tradičně je možné ho ochutnat na výstavě Země živitelka nebo při výlovu rybníku Rožumberk. Koupit ho lze na e-shopu rybářské fakulty. Spotřební doba je od 0,5 do 1 roku. Je balený v krabičkách po 40 gramech.
7: Produkce kaviáru na naší zpracovně je jedna z našich priorit. Každý rok produkujeme dvakrát s tím, že se snažíme, aby vlastně ten produkt byl co nejkvalitnější. Celá výroba kaviáru od získání jiker z našeho generačního jedna ve Vodňanech je v naší režii po samotné zpracování a distribuci.
6: Fakulta rybářství a ochrany vod Jihočeské univerzity ukazuje, že nejde jen o výjimečnou surovinu, ale také o poctivou práci, přesnost, zkušenost a odpovědný přístup. A produkt, jakým je kaviár, známý jako potravina už od středověku, může dnes zároveň nést hodnoty jako šetrnost a respekt k tomu, z čeho vzniká.
0: Sál Janáčkovy konzervatoře v Ostravě hostil slavnostní předávání cen Plamen lidskosti. Moravskoslezský kraj na slavnostním večeru ocenil osobnosti i kolektiv pracující v sociálních službách.
9: Sportovce a zdravotní sestry oceňuje Moravskoslezský kraj už několik let. Letos poprvé se vedení rozhodlo ocenit taky pracovníky v sociálních službách v rámci gala večera Plamen lidskosti.
10: Já si myslím, že jsme v rámci vedení vlastně byli překvapeni, že pracovníci v sociálních službách nemají vlastní kategorii, protože oni si ji bezesporu zaslouží. Já jsem moc rád, že jsem mohl být u toho.
9: 13 jednotlivců si rozdělilo ceny v 5 kategoriích. 6. ocenění patřilo kolektivu Domova Letokruhy za soudržnost a profesionální přístup.
11: Ta naše práce je mnohdy až za hranice té pracovní povinnosti, protože je to práce srdcem, která je daleko cennější. Já si toho opravdu strašně vážím, že pracuji s takovýma lidma, kteří toto umí a těm lidem pomáhají.
12: Naše práce vlastně šetří státu peníze, protože já zachytím kolikrát takové věci, které by, kdyby ten člověk nepřišel, tak prostě se rozjedou a pak to stojí samozřejmě daleko více.
13: My máme rekordmantku, která je přes 40 let, máme tady k dámu, která je 32 let ve službě, ale to portfolium té činnosti v sociálních službách je velmi rozmanité.
9: Za svou práci kraj odměnil v sále Janáčkovy konzervatoře taky sociální a zdravotní pracovníky, pracovníky v pobytových zařízeních nebo terénních a ambulantních službách. Michal Slonina, Televize Polar.
0: Fakulta strojního inženýrství Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem se již několik let ve spolupráci s desítkami dalších odborníků zabývá vývojem nano- a mikropovlaků na kovové materiály. Úspěšný výzkum již přinesl několik patentů.
14: Fakulta strojního inženýrství Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem se 4 roky zabývala vývojem a výzkumem v oblasti nových nano- a mikropovlaků na povrchu vybraných kovových materiálů. Do projektu s názvem Nanotech ITI2 se zapojilo několik desítek odborníků, a to nejen z fakulty, ale i z jiných výzkumných institucí a také přímo z praxe.
15: Ta myšlenka vlastně jako taková pramení hlavně z udržitelnosti, protože samozřejmě máme kovové materiály a je nějaká snaha je vlastně ochránit, zlepšit jejich funkční vlastnosti, korozní odolnosti, tepelné stability a tak dále. Takže vlastně myšlenka byla ochránit a zlepšit povrchové vlastnosti materiálů jako takových.
14: Výsledky výzkumu využijí hlavně průmyslové podniky v regionu.
15: Dopad do průmyslu našich výsledků byla třeba v oblasti výroby pneumatik, kdy jsme vlastně navrhli a zapatentovali povlaky, které se aplikují na formy pro výrobu pneumatik, aby měly lepší odolnost, zvládali více cyklů a líp se ty vlastně pneumatiky vlastně vyjímaly z těch form.
14: V rámci projektu Univerzita Jana Evangelisty Purkyně nakoupila z Brusu nové specializované vybavení v hodnotě milionů korun, mimo jiné nový elektronový mikroskop a tvrdoměr. Pomohla i dotace z Evropské unie.
15: Evropská unie je naším jakoby velkým partnerem. Ty dotace jsou poměrně vysoké. Uvážíme-li jenom projekt Nanotech, tak vlastně to byl projekt za 56 milionů, kdy evropské fondy nám poskytly 48 milionů, přes 48 milionů, zbytek vlastně byly veřejné zdroje. Takže bez těchto vlastně evropských fondů my bychom nemohli pořídit takhle úžasné přístrojové vybavení.
14: Výzkum v rámci projektu Nanotech ITI2 přinesl hned 3 nové patenty.
15: Vydali se 3 vlastně patenty. Jeden z nich byl právě na nanovrstvy chemické předúpravy teflonové z přídavky nanočástic a další byly 2 patenty na geopolymerní suspenze nanášené na kovové materiály. Takže nejprve je český patent a teď už se překlápí vlastně do mezinárodních přihlášek.
0: Evropská obchodní akademie v Děčíně prošla výraznou, ačkoliv oku na první pohled neviditelnou proměnou. V rámci projektu Konektivita škola nakoupila technologické vybavení, které výrazně zkvalitní a také zpříjemní výuku.
14: Evropská obchodní akademie v Děčíně prošla výraznou, ačkoliv oku na první pohled neviditelnou proměnou. Během 6 měsíců realizovala rozsáhlou modernizaci školní sítě a zkvalitnila vzdělávací infrastrukturu pro práci s digitálními technologiemi.
16: Naše škola byla rekonstruovaná před několika lety, kdy částečně síť byla vybudovaná, ale nebyla tam zajištěna dostatečná bezpečnost, to znamená, že my jsme nenaplňovali standardy konektivity a proto jsme museli přistoupit k té modernizaci, tak abychom standardy naplnili a hlavně my jsme neměli do té doby bezdrátové připojení k dispozici, takže tím projektem se vybudovalo kompletně nové bezdrátové připojení.
17: V rámci projektu Konektivita jsme realizovali kompletní pokrytí naší školy pomocí Wi-Fi sítě, ta je dostupná pro žáky, mají v požadované stabilitě, rychlosti a zabezpečení, aby ji mohli plně využívat při výuce.
14: Bezdrátové připojení si studenti pochvalují.
18: Předtím to nebylo úplně ideální, občas to padalo, trochu to trvalo, než si nějaké stránky načetly. Teď je to opravdu lepší, je to rychlejší, neseká se to, jde vidět velká změna.
19: Vnímám změnu, protože hlavně studenti, podle mě všichni, můžu souhlasit za všechny studenty v této třídě, že internet je mnohem lepší a že se mnohem lépe pracuje.
20: Já hodně používám mobilní data a teďka, jak máme právě Wi-Fi připojení, tak telefon se méně i vybíjí a máme lepší prostě jakoby obecně připojení na počítačích a hlavně ty telefony, že když něco potřebujeme dělat s telefonem, třeba Kahoot v nějakých hodinách, tak se nám ty telefony tak nevybíjí.
14: V rámci projektu Konektivita škola nakoupila i technologické vybavení, které výrazně zkvalitní a také zpříjemní výuku.
16: V rámci projektu Konektivity byla možnost nakoupit ještě koncová zařízení, to znamená, že my jsme rádi tady tu možnost využili. Nakoupili jsme 2 interaktivní displeje do menších učeben a 3 velké interaktivní tabule potom do učeben větších. Zároveň jsme vybavili 1 počítačovou učebnu a nakoupili jsme i další mobilní zařízení pro zaměstnance školy.
14: Projekt Konektivita stál více než 7 milionů korun.
16: 85% financovala Evropská unie a zbylých 15% potom zřizovatel, tedy Ústecký kraj v našem případě. V tuto chvíli musím říct, že projekt hodnotíme velice pozitivně, protože všechny cíle se podařilo naplnit. Největší radost mám asi z toho, že opravdu máme k dispozici Wi-Fi připojení kompletně ve všech prostorách budovy. Je bezpečné, je dostatečně kvalitní, takže se na ní můžeme spolehnout a můžeme v rámci výuky využívat jak mobilní telefony, tak další mobilní zařízení, které máme v tuhletu chvíli k dispozici.
14: Evropská obchodní akademie v Děčíně teď i díky projektu Konektivita poskytuje výuku zcela v souladu s trendy 21. století.
0: Loď, která po staletí brázdila Moravu, teď odhaluje i své skryté příběhy. Odborníci v jejím dně našli středověkou sekeru, důležitou stopu, která pomohla určit její stáří. Právě podobné detaily dělají z nenápadného kusu dřeva unikátní archeologický nález. Návštěvníci si navíc mohou expozici v lapidáriu vlastivědného muzea v Olomouci projít bez bariér a některé artefakty si i osahat.
21: Čtyři až 60 let byla ukryta před zraky veřejnosti. Z muzejního skladu v Chudobině na Olomoucku do centra města ji přivezlo vlastivědné muzeum Olomouc do lapidária na Denisově ulici. Řeč je o monoxilu historické lodi. Loď byla vyrobena z jednoho kusu kmene, konkrétně dubu. Pochází z 16. století, měří 4 metry a váží zhruba přes 100 kilo.
2: V jejím dně při době nálezu byla objevena středověká, pozdně středověká, raně novověká sekera, takzvaná širočina. To byla první

0: Indicie, no a druhou indicii jsme získali cirka před 20 lety, kdy kolegové nechali udělat dendrochronologické datování tohoto monoxylu a zjistili, že strom, ze kterého je vyrobena, tak byl poražen někdy po roce 1532 nebo 1537.
1: Byla objevena v roce 1962 v meandru řečiště Moravy u Hinkova. Do rukou vlastivědného muzea se dostala díky kronikáři z Příkaz, pana Svozila.
0: Sloužila určitě k přepravě lidí, popřípadě zboží, mohla také sloužit rybářům, přece jenom řeka Morava v té době byla základní zdroj obživy pro spoustu lidí a určitě to mohlo být i dopravní prostředek. Musíme provést základní ošetření, zbavíme jí prachu, konzervátoři rozhodnou, jestli jsou nutné ještě nějaké další úpravy.
1: Loď z Hinkova je druhou, která se na Moravě našla. První keltský monoxyl ze 3. století před naším letopočtem byl objeven v 90. letech minulého století na břehu Mohelnického jezera. Nyní jsou oba vzácné artefakty vůbec poprvé společně k vidění pro veřejnost v lapidáriu vlastivědného muzea.
2: Zpřístupňujeme veřejnosti expozici Příběh kamene, kde představujeme ten kámen v několika formách. Kromě příběhu kamene zde představujeme také příběh lodí. Máme mít bezbariérové vstupy pro vozíčkáře. Máme zde několik artefaktů, které je možné si osahat. Jsou opatřeny popiskami v Brailově písmu. A máme tady také některé interaktivní prvky.
1: Unikátní lodě budou k vidění od 1. května až do konce září. Aneta Lindovská, Televize Morava.
3: Zalesněný prostor mezi Vršavou a Frištátem se zaplnil hasičskou technikou. Konalo se tady taktické cvičení hasičských jednotek statutárního města Zlína, zaměřené na vyhledávání pohřešovaných osob. 13 městských jednotek si v praxi vyzkoušelo koordinaci v náročném terénu i nasazení nejmodernější techniky.
4: Pátek 16:30 odpoledne. Pro většinu lidí začátek víkendu. Pro hasiče ze Zlína a okolí začátek náročného cvičení. Přesně v tento čas dostávají jednotky informaci o pohřešovaných osobách v členitém lese u Vršavy. Do rozsáhlé akce se postupně zapojuje 13 jednotek požární ochrany statutárního města Zlína. Cílem taktického cvičení je maximálně nasimulovat realitu a prověřit koordinaci celkem 96 záchranářů přímo v terénu.
5: Ty taktické cvičení jsou právě proto, aby hasiči, když ne každý rok je nějaké takové cvičení takového charakteru, tak aby jsme si to vyzkoušeli na nečisto. Aby věděli, do čeho jdou a aby v podstatě byli lépe skoordinovatelní.
6: Po příjezdu těch jednotek, vlastně když se dostaví vlastně tady do toho prostoru, který je označen jako seřadiště, tak bude proveden nějaký seznámení ze situací. S tím, že ty jednotky se potom vydají do toho lesa a bude se jim to něčím komplikovat. Ať už je to větší hustota toho lesu, ať už je to nějaká oplocenka, ať už je to nějaké jezírko nebo co tam je. A postupně budou nalézat nějaké předměty, které je budou navádět k tomu, že tam jakože někdo je.
7: Přijeme jednotkám, hlavní cesto a upravný tvar, přijem.
4: Během odpoledne si tak jednotky prověřili nejen svou fyzičku, ale procvičili si také taktiku vyhledávání, vyproštění předlékařského ošetření a transportu zraněných osob či orientaci a navigaci v terénu. Klíčovým prvkem byla spolupráce se záchrannou brigádou kinologů Zlínského kraje a seznámení se s moderní technikou, konkrétně drony s termovizí a speciální terénní čtyřkolkou.
5: A je to asi jedno z prvních cvičení, určitě první cvičení přímo na území města Zlína, kdy právě naše jednotky využívají tady tu kinologickou brigádu a budou nám pomoci právě pohledat v tom terénu.
4: Páteční podvečer ale nebyl jen o práci. Došlo také k ocenění, poděkování a předání čestného uznání panu Josefu Jakubovi, technikovi požární ochrany z oddělení krizového řízení, který odchází do zaslouženého důchodu.
3: Z dnešního týdne v regionech je to vše. Přeji krásný den a těším se na viděnou u dalšího dílu.

0: Krásný den. Vítejte u pořadu Putování v regionech, kde si občas říkáme, proč jsme sem nejeli už dávno. Dneska vás vezmu na místa, která možná znáte z mapy, ale rozhodně ne tak, jak vám je v reportážích ukážeme. Tak si na chvíli odložte plány, zapněte zvědavost a vyrazte se mnou na cestu. Slibuji, že to nebude nuda. V první reportáži se vydáme na Klatovsko, do obce Chudenice, malebného místa spojeného s významným šlechtickým rodem Černínů. Právě ti zde po staletí zanechali výraznou stopu, ať už v podobě památek nebo celkového charakteru obce a jejího okolí. Chudenice dnes lákají nejen historií, ale i krásnou krajinou a klidnou atmosférou, která dává tušit, jak důležité místo kdysi sehrávali. Čeká nás setkání s historií, která je tu stále přítomná na každém kroku.
1: Chudenice na Klatovsku jsou jednou z nejstarších českých osad. Jejich historie je spjata s prastarým šlechtickým rodem, který tu nejen koncem 13. století vznikl, ale nikdy své sídlo nepřenechal jiným majitelům. Zdejší panství nikdy nezměnilo vlastníka, což je rarita v celé střední Evropě.
2: Starý černínský zámek Muzeum Josefa Dobrovského v Chudenicích je kolébkou významného šlechtického rodu Černínů z Chudenic, kterým Chudenice a zdejší panství patřilo téměř 800 let a to je takový evropský primát.
1: Na zámku najdete dva prohlídkové okruhy. První z nich seznamuje příchozí z historií rodu Černínů i městečka Chudenice.
2: Ukazujeme jim, jak se na takovém zámku za Černínů žilo, co se jedlo, jak se oblékali, jaké byly společenské zvyklosti. Pak je tu druhý prohlídkový okruh tvrz, který zavede návštěvníky do středověku. My jim představíme místa, která jsou spjatá s tou původní tvrzí. Například jedinou dochovanou obranou baštu uvidí zbrojnici, kuchyni, anebo sklepy, které byly zpřístupněny před několika lety.
1: Dějiny rodu Černínů z Chudenic se začaly kdysi před dávnými časy psát v zámecké černé kuchyni.
3: Podle legendy zde vzniklo jméno Černý Chuděnec. V kdysi dávné době zde nebýval zámek, bývala zde tvrz, která náležela pánům, kteří byli velmi schopní a toto se nelíbilo ani samotnému králi. Přichází podle legendy domluva v podobě vojska, celá tvrz je vypleněna, každý živý tvor je zabit. Chůva ukrývá potomka pána zdejší tvrze v komín této černé kuchyně a po několika dnech přichází podaný lid oplakávat svého mrtvého pána. Spatřují vše vypálené, rozbořené, živou duše nenalézají. Uslyší pláč a v komínu této černé kuchyně objeví malé miminko chlapce. Celé černé od popela sazí umazané a zvolají aj Černý Chuděnec. Kež by pán Bůh jej ráčil zachovati a on nám dobrým pánem ráčil býti. Černý chlapec od popela sazí byl a započala se zde tedy psát historie jednoho z nejstarších českých šlechtických rodů, Černého Chuděnce, Černína z Chudenic, dnes říkáno Černína z Chudenic. A to je také ten důvod, proč kuchyně je po tolika z těch letech zachována.
1: Zajímavá pověst se také váže k andělskému pokoji, někdejší ložnici Humprechta Jana staršího.
3: Jedné noci zjevil se mu anděl a pravil mu, že třetího dne jej pán Bůh na věčnost povolá. Chce-li odejít z duší smířenou a naprosto čistou, má vykonat i pouť v chrám páně kostel svatého Wolfganga, být vyspovídán z pozemského hříchu a majetek mezi své děti rozdělit. Jak anděl pravil, tak hrabě učinil. Vyspovídán byl, majetek mezi děti rozděliv a třetího dne byl pánem na věčnost ze svého lože povolán. Jeho děti na důkaz onoho zvěstování nechali anděla ve strop vymalovat a od toho času se říká pokoj andělský.
1: V působivých interiérech je všechno vybavení původní. Část přímo odtud, část ze zámku Lázeň, ležícím na okraji Chudenic.
2: Z toho vybavení, které tady je, bychom rádi upozornili také na klavír, na který hrával třeba český hudební skladatel Karel Hašler. Tady složil a poprvé zahrál písničku po starých zámeckých schodech.
1: K zámku náleží také muzeum Josefa Dobrovského. Jehož expozice se věnují místním slavným rodákům i osobnostem, které Chudenicko navštěvovali.
2: Naším největším a nejslavnějším rodákem je český básník Jaroslav Kvapil. Ten se narodil přímo u nás na zámku, protože jeho otec tady byl zámeckým lékařem.
3: Tady v této místnosti můžete vidět věci z osobního vlastnictví Jaroslava Kvapila. Jeho pracovní stůl, jeho pověstný holubník, fotografie z osobního alba, fotografie významných herců, hereček, bardů Českého národního divadla, psací stroj, na které vzniklo snad i krásné libretto k opeře Rusalka, krásný pohádkový příběh princezna Pampeliška, neboť toto vše vzniklo zde v Chudenicích u dnes říkáno Kvapilových jezírek, kde pana doktora Jaroslava Kvapila múza políbila nejvícekráte. Významným rodákem městečka Chudenického je také zakladatel muzea Josefa Dubrovského, pan Adolf Roubal. Byl to významný badatel, vlastivědný pracovník, miloval českou krajinu a miloval samozřejmě i Chudenice. Díky němu také máme krásnou knížku Obrázky ze starých Chudenic, kde jsou nádherně popsané významné mezníky historii městečka Chudenického.
1: Až si půjdete prohlédnout okolí Chudenic, nezapomeňte navštívit americkou zahradu, založenou kdysi majitelem panství. Na počátku nešlo o arboretum, jaké je tu dnes, ale o školku pro pěstování okrasných dřevin.
4: Dovážely se sem dřeviny z různých částí světa a hodně také právě z Severní Ameriky, takže proto vzniklo to označení americká zahrada. Řada těch dřevin byla u nás vysazena poprvé a oni v podstatě zkoušeli, které ty dřeviny se u nás dokáží uchytit a růst.
1: Uvádí se, že až 250 druhů bylo poprvé vysazeno právě tady. Buk lesní varianta Cristata, pocházející z Francie, je dokonce zdrojovým materiálem pro výsadby v celé republice.
4: Nerozmnožuje se pohlavně, ale jenom roubováním a v podstatě všechny nebo většina výsadeb v České republice pochází právě z jedince, kterého máme tady v americké zahradě. Je to na něm do dneška vidět, protože vlastně ve spodních partích nemá žádné větve, a které byly použity na to roubování. Jedním z našich zajímavých kultivarů je další varianta buku, je to buk lesní kultivar Eugen. Byl pojmenován po Eugenu Karlu Černínovi, zakladateli zahrady. Zajímavý je tím, že je to většinou buky známé jako stromy. Tento buk má keřovitý růst, takže má více kmenů od země. Naším nejzajímavějším stromem je Douglaska tisolestá, která pochází z původních výsadeb z toho roku 1842, takže dneska má něco přes 180 let. Sazenice byla převezena z Hamburku, patří ke třem nejstarším stromům v Evropě, je z nich nejmohutnější, ve výčetní výšce těch stromů se měří těch 130 cm, má téměř 6 metrů od kmene. Výška je o něco menší, než tyto stromy dorůstají, protože před několika lety došlo ke zlomení špičky, to se u těch dřevin stává, ale i přesto je ta výška dneska 37 metrů zhruba. V zahradě můžeme vidět řadu zajímavých listů na stromech, protože se tu pěstují různé kultivary běžných druhů, jako je dub nebo buk, akorát jejich listy vypadají jinak. Máme tady třeba dub celokrajinný, jeho listy na rozdíl od běžného dubu, které mají různě vykrajování, tak ten je úplně hladký. Nebo je tu několik kultivarů obyčejného buku lesního s vykrajovanými listy, s různě pozměněnými listy nebo barevnými variantami.
1: Zajímavým stromem je také dřín květnatý, zvláštní svým stromovitým růstem. Dřín květnatý totiž obvykle bývá keř. Už podle svého jména je nejkrásnější v době květu.
4: Americká zahrada je v současnosti národní přírodní památka a proto se o dřeviny jejich ošetřování stará Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky. Technickou infrastrukturu americké zahrady spravují Lesy České republiky. V loňském roce opravili altánek a vstupní brány.
1: Závěrem si určitě udělejte výšlap na vrch Žďár, kde stojí rozhledna Bolfánek. Je z ní vidět Šumava, český les a za dobré viditelnosti prý i Alpy. Jde vlastně o věž bývalého kostela zasvěceného svatému Wolfgangovi. Skála, na níž stojí, má prasklinu, která se prý zvětšuje. Až bude tak velká, že jí projde člověk, podle pověsti se otevře brána do pekel. Kámen ze skály má ale údajně léčivé účinky. Z toho je vidět, že nic není jen černé a můžeme věřit v dobré konce.
0: Archeopark Pavlov, otevřený v roce 2016 pod svahy Pavlovských vrchů, představuje jednu z nejvýznamnějších paleolitických lokalit v Evropě, a to sídliště lovců mamutů staré přibližně 30 000 let. Zdejší expozice je unikátně zakomponována do terénu. Většina muzea je pod zemí a nad povrchem se tyčí jen bílá betonová světla, připomínající vápencové skály Pálavy. Co všechno tu můžete vidět a zažít, se dozvíte z naší další reportáže.
5: K výročí 100 let od objevu věstonické Venuše uspořádal Archeopark Pavlov spolu s Moravským zemským muzeem doprovodnou výstavu. Odborným garantem výstavy je Archeologický ústav Akademie věd České republiky, kterému patří pozemek této národní kulturní památky, na kterém se archeopark nachází.
6: Protože je rok 2025, tedy 100 let od objevení věstonické Venuše, tak jsme samozřejmě nechtěli tohle výročí vynechat. Takže jsme připravili společně právě s Moravským zemským muzeem, jež je správce originálu věstonické Venuše, výstavu Druhý život Venuše. Kurátorkou a autorkou toho projektu je doktorka Martina Galetová právě z Moravského zemského muzea, která vlastně společně s námi dala dohromady výstavu, která ukazuje odraz věstonické Venuše za těch posledních 100 let.
5: Věstonická Venuše ovlivnila společnost. Postupem času se stala symbolem pravěku nejen na našem území. Je to nejstarší keramika na světě, dosud objevená. Je krásným dokladem pravěkého umění, ale je to především technologický zázrak, protože je to poprvé, co se objevilo využití téhle technologie.
6: Tak tu výstavu jsme pojali tak, že jsme nechtěli vynechat ani ten základní příběh o věstonické Venuši, protože když vám chybí kontext, tak pak se těžko představuje ten odraz. Takže jsme využili spolupráce s talentovaným výtvarníkem Vojtou Šedou, který nám vytvořil vlastně tady, co vidíte okolo mě, vlastně takovýhle velkoformátový komiks.
5: Celá výstava je hodně interaktivní. Snaha byla co nejvíce odstranit skleněné překážky a poskytnout divákovi co nejvíce interakce s výstavou.
6: Zrovna dneska jsme přidávali na náš velký interaktivní stůl další prvky. Občas přijde někdo i z návštěvníků, že by rád přispěl, takže jsme rádi, že můžeme takhle jako růst a že nám stůl nakonec do konce sezóny bude stačit, protože výstava bude vlastně jenom do 30. listopadu, takže snad se sem vejdeme. Nicméně kromě toho, že teda se koná tato výstava, tak to samozřejmě dalo i základ nové sbírce, která bude v muzeu vlastně střádána v rámci nové historie, kde skutečně založíme sbírku těchto předmětů, které budou inspirovány Venuší.
5: V Pavlovském archeoparku můžete samozřejmě navštívit i stálou expozici, která vám poskytne ucelenou představu o životě lovců na našem území, a to přímo na místě, kde žili. Jan Kruba, televize Brno 1.
0: Dendrologická zahrada v Průhonicích se opět rozáří barvami jara. Od 28. dubna do 17. května tu rozkvete více než 140 odrůd tulipánů, včetně unikátní kolekce těch černých. Květinové záhony najdete přímo podél hlavního okruhu zahrady, takže si je můžete pohodlně vychutnat během procházky. Výstavu navíc doplní informační tabule, které přiblíží zajímavosti o pěstování i šlechtění těchto oblíbených květin. Na jihu Čech se vydáme na hrad Rožmberk, kde ožívá Bukojské rodové muzeum. Návštěvníci tu mohou nahlédnout do života šlechtického rodu, který výrazně ovlivnil historii regionu, a projít si expozice přibližující jejich každodennost i společenské postavení. Hrad tak nabízí nejen působivou architekturu a výhledy na Vltavu, ale i živý návrat do minulosti, který stojí za to zažít.
7: Od 5. dubna mohou návštěvníci hradu Rožmberk obdivovat Bukvojské rodové muzeum v Novém Hávu. Výraznou proměnou získaly pokoje v prvním patře zpět svou podobu, tak jak je navrhl v polovině 19. století hrabě Jiří Jan Jindřich Bukvoj. Prvním krokem bylo obnovení původní barevnosti sálů, které probíhalo v předchozích 5 letech.
8: My jsme věděli podle dobových vyobrazeních i podle restaurátorských sond, že ty místnosti nebyly bílé. bílé nebo béžové, tak jak jsme je v posledních desetiletích našim návštěvníkům prezentovali. Takže jsme se mohli pustit do práce a v průběhu zimních měsíců, kdy není návštěvnický provoz, tak jsme si mohli dovolit tedy zavřít, pustit sem restaurátora a jednotlivé místnosti se nám najednou vyloupily v krásných pestrých barvách.
7: Hrad Rožumberk byl jako muzeum návštěvníkům zpřístupněn už v polovině 19. století a brzy se stal oblíbeným turistickým cílem. Díky historickým pramenům, kvašům, akvarelům Rudolfa von Alta a dobovým snímkům bylo možné jednotlivým místnostem navrátit jejich původní vzhled.
8: V době, kdy Jiří Jan Jindřich, hrabě Jiří Jan Jindřich budoval muzeum, tak vlastně tomu muzeu dal i naprosto promyšlenou ideologickou náplň. Každá z místností byla věnována určitému slavnému období historie rodu Bukvoj a nebo významným osobnostem. Takže každá místnost nesla svůj příběh a myslím, že jsme udělali hodně na tom, abychom ty příběhy do interiéru hradu Rožmberka zase vrátili.
7: Pokoje muzea byly vybaveny množstvím starožitností, které hrabě nakupoval osobně nebo prostřednictvím svých zástupců ve Vídni, Norimberku nebo Řezně. Návštěvníkům se poprvé představí i historické artefakty, které byly po desetiletí uloženy v depozitářích a některé z nich stále čekají na restaurátorský zásah.
8: Často jsme pracovali i s tím, že ty předměty byly vystaveny v jiných místnostech, v jiných částí těch místností a teprve v okamžiku, kdy jsme je vrátili na své původní místo, tak vlastně ty předměty daly smysl. Že najednou jsme zjistili, že jsou osvětlovány přirozeným světlem z oken a že se najednou rozzářily. Takže opravdu hrabě Jiří Jan Jindřich Bukvoj měl své rodové muzeum promyšlené do posledního detailu. A vlastně my jsme se snažili s co největším respektem tu jeho myšlenku a ty jeho plány naplnit.
7: Jedinou místností, která nebyla reinstalací dotčena, je tento rytířský sál. Ten zůstal zachován ve své manýristické podobě. V rámci Bukvojovského muzea býval původně označován jako sál předků. Jehož výzdobu tvořily portréty členů rodu Bukvoj a na příbornicích bylo vystaveno mnoho drobných uměleckých předmětů.
8: Zatím jsme se s odborníky, se kterými jsme tedy spolupracovali na přípravě expozice, shodli na tom, že budeme prezentovat rytířský sál tedy v podobě začátku 17. století a v rámci přebudování té expozice jsme jej vlastně nechali v té nejčistší možné podobě. Takže jsme jej zbavili některých kusů nábytku a prezentujeme jej návštěvníkům takto syrově.
7: Symbolickým vrcholem prohlídky rodového muzea je Křižácká galerie, kde můžete vidět i dobovou fotografii hraběte Jiřího Jana Jindřicha Bukvoje.
8: Zde chtěl Jiří Jan Jindřich Bukvoj poukázat na také jedno velké historické téma rodu Longeval Bukvoj, na téma rytířství, protože jeho předkové se účastnili také křížových výprav a vlastně to byla doba, ke které vzhlížel Jiří Jan Jindřich s velkou úctou, tak tuto místnost právě zasvětil rytířským výpravám. Tady na těch portrétech jsou králové vojevůdci křížových výprav a pod jejichž velením se účastnili právě i příslušníci rodu Bukvoj Longeval.
7: Návštěvníci mají možnost prozkoumat další prohlídkové trasy hradu Rožumberk, jako jsou soukromé pokoje rodu Bukvojů ve druhém patře nebo středověká věž Jakobínka, která je dnes už jediným pozůstatkem zaniklého horního rožumberského hradu.
8: Jakobínka se stala pro návštěvníky atraktivním cílem. Když výjdou nahoru po 169 schodech, tak vlastně se dostanou až na ten ochoz, takže užijí si určitě krásné pohledy na okolí Rožumberka. A my se s návštěvníky chceme seznámit také s historií věže a samozřejmě nechceme opominout i tu rekonstrukci, která byla mimořádně zajímavá. Možná můžu připomenout, že se odehrávala za pomoci dobových technologií. Pracovalo se se dřevem, které bylo vytěženo v místních lesích. Možná si někteří vzpomenou na lešení, ve kterém Jakobínka byla několik let, a vlastně na vrcholu té Helmice byl jeřáb, pomocí kterého se nahoru transportoval materiál, jeřáb na lidský pohon.
7: Prohlídkové trasy jsou v Dubnu zpřístupněny v pátek, v sobotu a v neděli ve vybraných časech. Od května jsou pak otevřené denně mimo pondělí. Cena vstupného zůstává stejná.
0: A to je pro dnešek všechno. Pokud jste dostali chuť vyrazit, splnili jsme plán. A jestli ne, tak to asi znamená, že se budeme muset příště snažit ještě víc. Díky, že jste cestovali s námi. Těším se na vás zase příště u putování v regionech. Do té doby se mějte krásně.

Dnešní díl bude věnován nemocničnímu areálu na Bulovce. Tady na kopci v katastru Pražské Libně stával původně usedlost Bulovka. Ta už dnes neexistuje, ale na tomhle místě potom byl postavený

byla postavena nová budova a na tu se teď půjdeme podívat. Teď jsme se přesunuli kousek od toho rokokového zámečku a za mnou je velká budova takzvané nové vychovatelny, která byla postavena v letech 1905 až 1907 v neorokokovém stylu. Architektem této budovy byl Jan Kříženecký. To byl bratr profesora Rudolfa Kříženeckého, známého pražského architekta a mimo jiné taky propagátor filmařství. Ta budova nové vychovatelny je velice výraznou dominantou této části Prahy a je viditelná ze všech stran. Nemocnice na Bulovce se začala budovat v první dekádě 20. století. Vznikla vlastně z podnětu městského hygienika doktora Františka Procházky, který mimo jiné stál taky za zástavbou hradčanských bastionů, o níž jsme už dříve mluvili. První objekt, který tady vyrostl, vyprojektoval městský architekt František Velich v roce 1910. A to je ta malá budova, která je za mnou. Byla postavena v secesním stylu. K největšímu rozmachu areálu nemocnice na Bulovce došlo na počátku 20. let. Hlavní město Praha pověřilo městský stavební úřad, aby vyprojektoval několik pavilonů, které potom byly postaveny v první polovině 20. let a které vlastně tvoří jakési jádro nemocnice na Bulovce do dneška. Projektanty těch pavilonů ve stylu Art Deco byli architekti městského stavebního úřadu Vladislav Martínek, Vratislav Hota a Mečislav Petrů. Na nejvyšším bodě kopce na Bulovce se nachází stavba, která tady byla postavena v roce 1927 podle projektu pražského architekta Karla Roštíka. Byl to původně pavilon TBC, to bylo téma, které bylo tehdy velmi aktuální, ale později těch pacientů s touto nemocí ubývalo, takže dnes ten pavilon slouží jako interna nemocnice na Bulovce. Ve 30. letech byla nemocnice na Bulovce rozšířena o 3 další pavilony. Ty byly postaveny v tehdy módním funkcionalistickém stylu, to znamená s hladkými fasádami, s rovnými střechami. Jeden z těch pavilonů vidíte tady právě za mnou, to je infekční pavilon nemocnice na Bulovce. Ten projektovali architekti městského stavebního úřadu Lhota a Petrů. Další byl radiologický pavilon od architekta Nevolého a na ten třetí nejhezčí se půjdeme podívat. My se rozloučíme u asi nejzajímavějšího, nejcennějšího pavilonu celého areálu nemocnice na Bulovce. Ten projektoval architekt Jan Rosůlek, někdejší člen Devětsilu. Je ve stylu funkcionalismu, ale použil tady architekt také poprvé barevnou kombinaci, což v té době nebylo obvyklé. Kuriozní je, že sám byl přitom barvoslepý. Nejzajímavější je samozřejmě to nízké křídlo, které vybíhá z budovy dermatovenerologického pavilonu s takovým pilovitým motivem na průčelí, tak aby všechny ty pokoje byly obráceny ke sluníčku. Areál nemocnice na Bulovce je nesmírně zajímavý z architektonického hlediska i proto, že tady máme zastoupeny vlastně všechny styly moderní architektury 20. století, od historismu přes secesy, modernu až po funkcionalismus. Stavilo se samozřejmě i po druhé světové válce. V 50. letech potom byla nemocnice zestátněna.

Dobrý den, milí diváci. Já bych vás ráda přivítala v zoologické a botanické zahradě města Plzně, konkrétně v pavilonu Tajemný svět afrických nočních i denních savců, a to konkrétně před expozicí kaloňů plavých. Kaloni plaví jsou savci řádu letounů a my je tady v zoologické zahradě chováme společně s osináky africkými. Není to jediný letoun, který obývá naši zoologickou zahradu, a konkrétně od kaloňů máme tři druhy: kaloně plavé, kaloně rodriguezské a kaloně egyptské. Jak můžete vidět, je to poměrně početná skupina. Během roku i z mláďaty tady

Máme kolem 50 jedinců a každý rok se nám pravidelně rozmnožují. Kaloň plaví je březí 120 dnů, což je na takhle malého savce poměrně dlouhá doba a mládě prvních několik měsíců visí stále na matce. Stará se o něj pouze výlučně jeho matka a to mládě se první týdny vůbec nepouští, je trvale na matce, která ho kojí, i s ním lítá, funguje s ním úplně přirozeně. Vzhledem k tomu, že tyto kolonie jsou tak početné, tak mají ve volné přírodě velký problém s lovením kvůli páchaným škodám na ovocných stromech. S tím souvisí, že se tedy živí ovocem, listy, pupeny, květy. Krmíme je dvakrát denně. Krmíme je ráno ještě předtím, než se na nočním pavilonu zhasne světlo a odpoledních hodinách za běžného nočního režimu a dostávají kromě směsi ovoce a zeleniny také listovou zeleninu, různé druhy melounů. Spoustu lidí, kteří nám projdou přes pavilon, tak se zde zastaví s tím, že tady lítají netopíři. Netopíři jsou kosmopolitně rozšíření, žijí na celém světě a živí se hmyzem. Kaloni se živí ovocem nebo plody obecně. A další rozdíl mezi těmito druhy je ten, že netopíři jsou známí tím, že se v noci řídí echolokací, kdežto naši kaloni se řídí zrakem, mají velmi velké oči v porovnání s netopíry.

0: Dobrý den, vážení diváci. Vítáme vás u dnešního vysílání. Mám pro vás připravený pestrý program plný zajímavých pořadů. Zůstaňte s námi, čeká nás spousta zábavy a informací.
1: Patnáct let poté, stejná místa, stejné tváře, jen o pár šedivých vlasů víc. Plzeňské fotbalové legendy se v neděli 19. dubna znovu setkali u příležitosti výročí odzisku historického titulu.
2: Trošku nostalgie. Musím říct, že to uběhlo jako voda těch 15 let a jsem rád, že takováhle akce vůbec vznikla a že můžeme zaspomínat na ten začátek, kdy to tady všechno startovalo v Plzni.
1: Samotné setkání zahájili tehdejší mistři ligy prohlídkou kabiny a následně společným obědem v areálu plzeňského pivovaru.
3: Nostalgie nesmírně. Zrovna jsme říkali, že jsme jako spolu seděli 3 hodiny a že bychom spolu potřebovali sedět 3 dny, protože těch zážitků z toho je neskutečně. Kéž bychom se mohli potkávat takhle každý rok a vždycky si vzpomenout na to, jaký to bylo.
1: Fanoušci se mohli s Pavlem Vrbou, Pavlem Horvátem, Davidem Limberským a dalšími setkat na více než hodinové autogramiádě. O podpis nebo fotku s nimi byl obrovský zájem.
4: Autogramiáda se nedá zpomenout, protože zájemců je fakt spousta. Buď budeme muset zažít později zápas, anebo my tam nebudeme.
1: Velké emoce zaplavily trávník před úvodním hvizdem zápasu 30. ligového kola mezi Viktorií a Pardubicemi. Plzeňské legendy sklidily při slavnostním nástupu bouřlivé ovace. Ty vůbec největší pak dva klíčoví strůjci zázraku. Tehdejší kapitán Pavel Horvát a kouč Pavel Vrba.
5: El capitano! Pavel Horvát!
6: Hlavní trenér FC Viktorie Plzeň. Pan
7: úžasný a celkově celá akce se mi moc líbí. Ten nástup tak byl hodně emotivní. Spolu jsme si to užili a já se strašně rád, že tohle můžu být součástí.
1: Současná sestava Viktorie nastoupila do výročního zápasu v unikátních retrosadách bez jmenovek na zádech, přesně tak, jak se hrálo tenkrát. Pomyslnou sladkou tečku za celým vzpomínkovým dnem ale duel nepřinesl. Západu Češi nakonec na Pardubice nestačili a prohráli 0-1. Z Plzně pro televizi ZAK Marie Osvaldová.
8: Letošní zimní sezóna byla v plzeňském kraji z pohledu silničářů mimořádně náročná a zároveň nejdražší za posledních 6 let. Správa a údržba silnic za údržbu komunikací druhé a třetí třídy zaplatila přes 290 milionů korun. Časté mrazy, sněhové srážky i náledí vedly k nadprůměrnému nasazení techniky. Nejkritičtější byl leden s rekordní spotřebou posypové soli a téměř nepřetržitými výjezdy. Silničáři během zimy ošetřili stovky tisíc kilometrů silnic a spotřebovali tisíce tun materiálu.
9: Speciálních sběrných nádob na kov bylo dosud po městě málo a muselo k ním vyjíždět samostatné popelářské auto, což nebylo efektivní. Teď proto Plzeň zavádí systém společného sběru plechovek a skla, protože následné přetřídění je velmi jednoduché.
10: Společně jako ty střepy je hliník také recyklovatelný a ty zpracovatele odpadu ze skla nebo skleněného odpadu umí z toho té změti vyndavat uzávěry, víčka a tak dále a tímto způsobem budou schopni izolovat i ty plechovky, řekněme všechen ten hliníkový odpad a dávat to stranou a dále recyklovat, stejně tak jako ty střepy, které zbydou.
9: Na nápoje v plechovkách si na západě Čech zvykáme stále víc. Jen plzeňský pivovar teď prodává 22% své produkce právě v plechovkách, zatímco ještě před 15 lety to bylo jen mezi 2 a 5%.
11: Hliník je nekonečně recyklovatelný bez toho, aby došlo k nějakým ztrátám, takže v případě například recyklovatelných plechovek trvá 60 dní od vlastní recyklace k výrobě nového produktu.
9: I proto rozhodně má cenu plechovky třídit, protože jde o materiál plně recyklovatelný.
12: Tyhle ty kovové, zejména hliníkové obaly jsou lehké, recyklovatelné a jejich zatížení pro životní prostředí je relativně nízké, nebo de facto není žádné. Takže by to chtělo, aby ty lidé sami svým chováním prostě toto preferovali. Já myslím, že tady je velké pole pro jakékoliv informativní kampaně.
10: My jsme odhadli, že ten nárůst sběru kovového odpadu bude zhruba o 350 tun navíc za rok.
9: Stejně jako dosud samozřejmě můžeme plechovky a další kov odevzdávat ve sběrných dvorech, ale nově je tedy možné vhazovat je také do zelených popelnic a kontejnerů. Z Plzně Jonáš Novotný, televize ZAK.
8: Bílá hora v Plzni se připravuje na velkou dopravní zkoušku. Od pondělí 4. května se kvůli pokračující rekonstrukci nakonec zcela uzavře ulice 28. října všem vozidlům. Výjimku budou mít autobusy a sanitky. Pro místní to znamená velké komplikace, které se ale oproti původnímu plánu zkrátí. Pokud by zůstal zachován částečný průjezd, silnice by se opravovala o 2 měsíce déle.
1: Dříve místo, kterému se lidé raději vyhýbali. Dnes cíl milovníků výběrové kávy. V plzeňských Skvrňanech skončila neobvyklá proměna. Nevzhledné a léta uzavřené veřejné záchodky se díky investici 3. městského obvodu proměnily v moderní kavárnu.
13: Mám velikou radost z toho, jak se ten prostor proměnil, jak kavárna funguje. Ještě větší radost mám z toho, že děti z mateřské školky nám jí přišly pomoci oficiálně otevřít. No a protože těch dětských prvků tu není tolik a protože mě to nandavání zmrzliny moc nešlo, tak slibuju, že přidáme ještě herní prvek kuchyňku, kde bude pultík, kde děti budou moc trénovat.
1: Pro místní obyvatele byl doposud tento prostor spíše trnem v oku.
14: Mě hrozně těší, že jsme vlastně dokázali vytvořit takový hezký místo a já doufám, že to bude i přirozeným místem setkávání prostě rodin s dětmi, protože co si budeme povídat, i předchozí veřejné záchody byly spíš místem setkávání uživatelů drog a narkomanů.
1: Slavnostní otevření zpestřilo vystoupení dětí ze 70. mateřské školy.
15: Pro děti a jejich učitelky a ostatní tak jsme měli připraveno 100 porcí zmrzliny a měli na výběr jahodovou, čokoládovou a vanilkovou.
1: Kavárna dostala název Olivka Café. I když se nachází v místě v bývalých záchodků, hygiena a moderní design jsou tu na prvním místě. Původní podzemní prostory nyní slouží jako technické zázemí, sklady a samozřejmě nové toalety pro hosty.
16: Tohle místo bylo jedinečné v tom, že jak je vidět, tak vlastně je mezi stromama, vlastně v zelení. A když jsme sem přišli prvně, tak de facto tady byla jenom vlastně tráva, koukaly komínky a zaplývaný schody vlastně někam do sklepa, kde ty veřejné záchodky v minulosti byly. Šli jsme tou cestou, aby jsme to rozsvítili.
1: Největší výzvou pro zhotovitele byly zemní práce.
17: Na začátku tady stály bývalé veřejné záchodky, které byly ponořeny pod úrovní terénu a bylo potřeba je celé odkopat a odizolovat, aby tam nevznikaly další problémy s vodou.
1: Kavárna by se měla stát živým komunitním místem. Provozovatelé tak plánují pořádání speciálních akcí.
18: První akci máme vlastně na 1. máje, oslavu 1. máje a slavnostní otevření terásky. Budeme mít provoz do 10 hodin večer přes celé léto. Bude tady živá hudba, nějaké letní drinky a takhle oslavíme vlastně 1. máj.
1: Proměna záchodku na kavárnu za více než 12 milionů korun trvala 9 měsíců a bude aspirovat na jednu z cen v soutěži Stavba roku Plzeňského kraje. Z Plzně pro televizi ZAK, Maria Osvaldová.
8: V Chebu se bude vyrábět 25 000 automobilů ročně. Na tiskové konferenci, která se konala minulý týden v Chebu, se poprvé představil zástupce Mercedes-Benz Truck, aby vedení města i Karlovarského kraje seznámil s myšlenkou vytvoření závodu na výrobu aut. Ten nabídne příležitost pro kvalifikované zaměstnance především z řad místních občanů. Stavba závodu by měla odstartovat začátkem příštího roku a první vozidla by mohla vyjet do konce tohoto desetiletí. Společnost Daimler Truck působí na celosvětovém trhu již 130 let a vyrábí nákladní automobily, včetně těch bezemisních.
9: Každoročně se městský obvod Plzeň 4 domluví s provozovatelem poutě, aby se na jedno dopoledne atrakce rozjeli pro místní děti a na kolotoče nebo houpačky mohli i ti, kteří by se třeba jinak na pouť nedostali.
19: Já mám velkou radost, že jsme zase po roce mohli přivítat dobravecké děti přímo tady na pouti. Je tady víc než 500 dětí, které tady točíme. Jsou to děti z našich školek, jsou to děti ze stacionáře, který je u nás na Dobravce, jsou to i děti tady z základní a mateřské školy pro slabozraké a asi všichni vidí, že se tady baví, takže mě to dělá velkou radost.
20: Pouť u svatého Jiří je krásná milá tradice, která k našemu obvodu už patří dlouhá léta. Děti jsou nadšené, můžou se tady povozit na spoustě atrakcí. Já jsem byl hned první den s dětmi, já mám dvě děti a moc jsme si to jako užili.
9: Pro děti z mateřských školek je zážitek o to lepší, že jsou na atrakcích sami, bez rodičů, se svými kamarády a o to větší dobrodružství na pouti prožívají.
21: Mně se nejvíc líbí tenhle kolotoč.
0: Mně se líbila tam ta loď.
21: Mně se nejvíc líbilo na pouti autíčka.
22: Mně se líbil ta šedelnej hlad.
23: A dneska už se ty děti moc nebojí. V podstatě čím jsou menší, tak tím jsou odvážnější. A nejoblíbenější asi taková ta klasika. Autodrom a lítací labutě, slony. To zůstává tak nějak stejný.
9: V rámci spolupráce městského obvodu s pořadateli poutě nabízí letos Doubravka i jednu novinku.
20: Letos máme novinku, máme parkovací odstavnou plochu, která je kousek vedle čističky, takže je možné až 100 aut odstavit zde a dojít vlastně jenom pěší cestou sem.
9: Spolupráci si pochvalují i provozovatele atrakcí, kteří se na stejné místo vrací už víc než 40 let.
23: Je to největší pouť v plzeňském kraji a řekl bych, že je velmi oblíbená, jak u nás, tak u návštěvníků. Jsme tu do neděle 26. Přes týden jsme tu od 3 do 9 a o víkendu jsme tu od 10 do 10.
9: Pro pořadatele i vedení obvodu je největší odměnou nadšení malých dětí, které bylo vidět a slyšet všude kolem a všichni bez rozdílu věku si možnost svezení zadarmo užili.
19: Běží to tady už 10 let, takže my v té hezké praxi pokračujeme a děkujeme panu Lagranovi za to.
9: Pouti u svatého Jiří by hlavně v pátek a sobotu mělo přát i počasí, a tak se tu dětský smích a výskot bude jistě ozývat i v dalších dnech. Z Dubravky, Jonáš Novotný, Televize ZAK.

Krásný den, vítám vás u pořadu Týden v regionech. I tentokrát se ohlédneme za tím, co se přihodilo v uplynulých dnech. Oblastní nemocnice Rychnov nad Kněžnou.

0: Má nový multioborový pavilon s urgentním příjmem. Jde o jednu z nejzásadnějších investic posledních let, která výrazně mění úroveň nemocniční péče v celém regionu.
1: Pětipodlažní pavilon soustřeďuje klíčová oddělení na jedno místo, což umožní rychlejší diagnostiku i efektivnější léčbu. Operační sály, chirurgie, ortopedie, jednotky intenzivní péče, ARO, to vše je součástí jednoho moderního celku.
2: Je to přelomový okamžik, je to to, na co ta nemocnice čekala v podstatě od svého vzniku, protože ten vývoj se nikdy nezastaví ani v medicíně a myslím si, že se dočkala a zase tu nemocnici to nastartovalo na další desítky let dopředu.
1: Ostrý provoz zahájí pavilon na přelomu dubna a května. Nový urgentní příjem umožní rychlé třídění pacientů podle závažnosti jejich stavu a okamžité zahájení léčby.
3: Já myslím, že takovou nemocnici by určitě záviděli hlavně pražské nemocnice, nebo že tam máme ten projekt nové nemocnice a když vidím, jak vypadá Bulovka, nebo Královské Vinohrady, nebo Karlák, nebo Tomajerka, tak toto je absolutně špička. Takže já si myslím, že Královéhradecký kraj má skvělou strategii investic.
1: Stavební práce v Rychnovské nemocnici zahájil Královéhradecký kraj před 3 lety.
4: Je to především zlepšení nejenom dostupnosti péče, ale i kvality té vlastně urgentní péče.
5: Zvenku si řeknete, že je ta budova taková klasická, nemocniční, ale zevnitř opravdu na vás působí velice příjemně a myslím si, že ti pacienti i zaměstnanci to velice ocení.
1: Náklady na vybudování pavilonu přesáhly 1 miliardu korun. Multioborový pavilon má nemocnici posunout mezi nejlépe vybavená zdravotnická zařízení v regionu. Patrik Jandejsek, televize V1.
0: Kaviár. Symbol luxusu a výjimečné gastronomie. Delikatisa, která se obvykle objevuje jen při slavnostních příležitostech, má ale své místo i v Česku. Fakulta rybářství a ochrany vod Jihočeské univerzity ho vyrábí šetrným způsobem bez usmrcení ryb a s důrazem na přirozenou chuť i maximální čerstvost. Jak taková výroba probíhá a čím je český kaviár výjimečný, ukáže následující reportáž.
6: Kaviár je známý jako luxusní potravina, delikatesa. Jikry jeseterů se dostávají na talíře při výjimečných příležitostech. Kaviár je spojován s vysokou gastronomií. Největším producentem na světě je Čína. Kvalitní kaviár, vyznačující se čistým složením, jemnou chutí a mimořádnou čerstvostí, produkuje také Fakulta rybářství a ochrany vod Jihočeské univerzity.
7: V Česku kaviár téměř nikdo neprodukuje. Další jeho unikátní věc je ta, že je získáván způsobem, který vlastně neusmrtí danou samici. Tahle metoda je velice šetrná.
6: Kaviár tu tedy získávají z jedné ryby opakovaně po několik let. Velký důraz kladou na co nejpřirozenější chuť, nepoužívají konzervační látky nebo různé zlepšovače a vyrábí ho s velmi nízkým obsahem soli. Do zpracovny se dostává co nejčerstvější a jeho příprava spočívá v několika důležitých krocích. Úplným základem je důkladné promytí.
7: Ikry od umřelí tak jsou lehčí a tím pádem vyplavou nahoru, šlupky taky. Tenhle krok se opakuje několikrát, třeba 12krát, 10krát, záleží vlastně na kvalitě těch ikr.
8: Naše fakulta ve Vodňanech v rybářském genetickém centru chová několik druhů jeseterů. A z těchto jeseterů získáváme eticky ikry pro produkci kaviáru, který má velký potenciál. A tímto bychom se rádi zaměřili na vyšší produkci, aby vlastně bylo možné náš kaviár ochutnat ve vybraných restauracích nebo například na některém z připravovaných veletrhů.
6: Už tradičně je možné ho ochutnat na výstavě Země živitelka nebo při výlovu rybníku Rožumberk. Koupit ho lze na e-shopu rybářské fakulty. Spotřební doba je od 0,5 do 1 roku. Je balený v krabičkách po 40 gramech.
7: Produkce kaviáru na naší zpracovně je jedna z našich priorit. Každý rok produkujeme 2krát s tím, že se snažíme, aby vlastně ten produkt byl co nejkvalitnější. Celá výroba kaviáru od získání jiker z našeho generačního jedna ve Vodňanech je v naší režii po samotné zpracování a distribuci.
6: Fakulta rybářství a ochrany vod Jihočeské univerzity ukazuje, že nejde jen o výjimečnou surovinu, ale také o poctivou práci, přesnost, zkušenost a odpovědný přístup. A produkt, jakým je kaviár, známý jako potravina už od středověku, může dnes zároveň nést hodnoty jako šetrnost a respekt k tomu, z čeho vzniká.
0: Sál Janáčkovy konzervatoře v Ostravě hostil slavnostní předávání cen Plamen lidskosti. Moravskoslezský kraj na slavnostním večeru ocenil osobnosti i kolektiv pracující v sociálních službách.
9: Sportovce a zdravotní sestry oceňuje Moravskoslezský kraj už několik let. Letos poprvé se vedení rozhodlo ocenit taky pracovníky v sociálních službách v rámci gala večera Plamen lidskosti.
10: Já si myslím, že jsme v rámci vedení vlastně byli překvapeni, že pracovníci v sociálních službách nemají vlastní kategorii, protože oni si bezesporu zaslouží. Já jsem moc rád, že jsem mohl být u toho.
9: 13 jednotlivců si rozdělilo ceny v 5 kategoriích. 6. ocenění patřilo kolektivu Domova Letokruhy za soudržnost a profesionální přístup.
11: Ta naše práce je mnohdy až za hranice té pracovní povinnosti, protože je to práce srdcem, která je daleko cennější. Já si toho opravdu strašně vážím, že pracuji s takovýma lidma, kteří toto umí a těm lidem pomáhají.
12: Naše práce vlastně šetří státu peníze, protože já zachytím kolikrát takové věci, které by, kdyby ten člověk nepřišel, tak prostě se rozjedou a pak to stojí samozřejmě daleko více.
13: My máme rekordmanku, která je přes 40 let, máme tady k dámu, která je 32 let ve službě, ale to portfolium té činnosti v sociálních službách je velmi rozmanité.
9: Za svou práci kraj odměnil v sále Janáčkovy konzervatoře taky sociální a zdravotní pracovníky, pracovníky v pobytových zařízeních, nebo terénních a ambulantních službách. Michal Slonina, Televize Polar.
0: Fakulta strojního inženýrství Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem se již několik let ve spolupráci s desítkami dalších odborníků zabývá vývojem nano- a mikropovlaků na kovové materiály. Úspěšný výzkum již přinesl několik patentů.
14: Fakulta strojního inženýrství Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem se 4 roky zabývala vývojem a výzkumem v oblasti nových nano- a mikropovlaků na povrchu vybraných kovových materiálů. Do projektu s názvem Nanotech ITI2 se zapojilo několik desítek odborníků, a to nejen z fakulty, ale i z jiných výzkumných institucí a také přímo z praxe.
15: Ta myšlenka vlastně jako taková pramení hlavně z udržitelnosti, protože samozřejmě máme kovové materiály a je nějaká snaha je vlastně ochránit, zlepšit jejich funkční vlastnosti, korozní odolnosti, tepelné stability a tak dále. Takže vlastně myšlenka byla ochránit a zlepšit povrchové vlastnosti materiálů jako takových.
14: Výsledky výzkumu využijí hlavně průmyslové podniky v regionu.
15: Dopad do průmyslu našich výsledků byla třeba v oblasti výroby pneumatik, kdy jsme vlastně navrhli a zapatentovali povlaky, které se aplikují na formy pro výrobu pneumatik, aby měly lepší odolnost, zvládali více cyklů a líp se ty vlastně pneumatiky vlastně vyjímaly z těch form.
14: V rámci projektu Univerzita Jana Evangelisty Purkyně nakoupila z Brusu nové specializované vybavení v hodnotě milionů korun, mimo jiné nový elektronový mikroskop a tvrdoměr. Pomohla i dotace z Evropské unie.
15: Evropská unie je naším jakoby velkým partnerem. Ty dotace jsou poměrně vysoké. Uvážíme-li jenom projekt Nanotech, tak vlastně to byl projekt za 56 milionů, kdy evropské fondy nám poskytly 48 milionů, přes 48 milionů, zbytek vlastně byly veřejné zdroje. Takže bez těchto vlastně evropských fondů my bychom nemohli pořídit takhle úžasné přístrojové vybavení.
14: Výzkum v rámci projektu Nanotech ITI2 přinesl hned 3 nové patenty.
15: Vydali se 3 vlastně patenty. Jeden z nich byl právě na nanovrstvy chemické předúpravy teflonové z přídavky nanočástic a další byly 2 patenty na geopolymerní suspenze nanášené na kovové materiály. Takže nejprve je český patent a teď už se překlápí vlastně do mezinárodních přihlášek.
0: Evropská obchodní akademie v Děčíně prošla výraznou, ačkoliv oku na první pohled neviditelnou proměnou. V rámci projektu Konektivita škola nakoupila technologické vybavení, které výrazně zkvalitní a také zpříjemní výuku.
14: Evropská obchodní akademie v Děčíně prošla výraznou, ačkoliv oku na první pohled neviditelnou proměnou. Během 6 měsíců realizovala rozsáhlou modernizaci školní sítě a zkvalitnila vzdělávací infrastrukturu pro práci s digitálními technologiemi.
16: Naše škola byla rekonstruovaná před několika lety, kdy částečně síť byla vybudovaná, ale nebyla tam zajištěna dostatečná bezpečnost, to znamená, že my jsme nenaplňovali standardy konektivity a proto jsme museli přistoupit k té modernizaci, tak abychom standardy naplnili a hlavně my jsme neměli do té doby bezdrátové připojení k dispozici, takže tím projektem se vybudovalo kompletně nové bezdrátové připojení.
17: V rámci projektu Konektivita jsme realizovali kompletní pokrytí naší školy pomocí Wi-Fi sítě. Ta je dostupná pro žáky, mají v požadované stabilitě, rychlosti a zabezpečení, aby ji mohli plně využívat při výuce.
14: Bezdrátové připojení si studenti pochvalují.
18: Předtím to nebylo úplně ideální, občas to padalo, trochu to trvalo, než si nějaké stránky načetly. Teď je to opravdu lepší, je to rychlejší, neseká se to, jde vidět velká změna.
19: Vnímám změnu, protože hlavně studenti, podle mě všichni, můžu souhlasit za všechny studenty v této třídě, že internet je mnohem lepší a že se mnohem lépe pracuje.
20: Já hodně používám mobilní data a teďka, jak máme právě Wi-Fi připojení, tak telefon se méně i vybíjí a máme lepší prostě jakoby obecně připojení na počítačích a hlavně ty telefony, že když něco potřebujeme dělat s telefonem, třeba Kahoot v nějakých hodinách, tak se nám ty telefony tak nevybíjí.
14: V rámci projektu Konektivita škola nakoupila i technologické vybavení, které výrazně zkvalitní a také zpříjemní výuku.
16: V rámci projektu Konektivity byla možnost nakoupit ještě koncová zařízení, to znamená, že my jsme rádi tady tu možnost využili. Nakoupili jsme 2 interaktivní displeje do menších učeben a 3 velké interaktivní tabule potom do učeben větších. Zároveň jsme vybavili 1 počítačovou učebnu a nakoupili jsme i další mobilní zařízení pro zaměstnance školy.
14: Projekt Konektivita stál více než 7 milionů korun.
16: 85% financovala Evropská unie a zbylých 15% potom zřizovatel, tedy Ústecký kraj v našem případě. V tuto chvíli musím říct, že projekt hodnotíme velice pozitivně, protože všechny cíle se podařilo naplnit. Největší radost mám asi z toho, že opravdu máme k dispozici Wi-Fi připojení kompletně ve všech prostorách budovy, je bezpečné, je dostatečně kvalitní, takže se na ní můžeme spolehnout a můžeme v rámci výuky využívat jak mobilní telefony, tak další mobilní zařízení, které máme v tuhle tu chvíli k dispozici.
14: Evropská obchodní akademie v Děčíně teď i díky projektu Konektivita poskytuje výuku zcela v souladu s trendy 21. století.
0: Loď, která po staletí brázdila Moravu, teď odhaluje i své skryté příběhy. Odborníci v jejím dně našli středověkou sekeru, důležitou stopu, která pomohla určit její stáří. Právě podobné detaily dělají z nenápadného kusu dřeva unikátní archeologický nález. Návštěvníci si navíc mohou expozici v lapidáriu vlastivědného muzea v Olomouci projít bez bariér a některé artefakty si i osahat.
21: Čtyři a 60 let byla ukryta před zraky veřejnosti. Z muzejního skladu v Chudobíně na Olomoucku do centra města ji přivezlo vlastivědné muzeum Olomouc do lapidária na Denisově ulici. Řeč je o monoxilu historické lodi.
22: Loď byla vyrobena z jednoho kusu kmene, konkrétně dubu. Pochází z 16. století, měří 4 metry a váží zhruba přes 100 kilo.
23: V jejím dně při době nálezu byla objevena středověká, pozdně středověká, raně novověká sekera, takzvaná širočina. To byla první indicie, no a druhou indicii jsme získali cirka před 20 lety, kdy kolegové nechali udělat dendrochronologické datování tohoto monoxilu a zjistili, že strom, ze které kterého je vyrobena, tak byl poražen někdy po roce 1532 nebo 1537.
21: Byla objevena v roce 1962 v meandru řečiště Moravy u Hinkova. Do rukou vlastivědného muzea se dostala díky kronikáři z Příkaz, pana Svozila.
23: Sloužila určitě k přepravě lidí, popřípadě zboží, mohla také sloužit rybářům, přece jenom řeka Morava v té době byla základní zdroj obživy pro spoustu lidí a určitě to mohlo být i dopravní prostředek. Musíme provést základní ošetření, zbavíme jí prachu, konzervátoři rozhodnou, jestli jsou nutné ještě nějaké další úpravy.
21: Loď z Hinkova je druhou, která se na Moravě našla. První keltský monoxyl ze 3. století před naším letopočtem byl objeven v 90. letech minulého století na břehu Mohelnického jezera. Nyní jsou oba vzácné artefakty vůbec poprvé společně k vidění pro veřejnost v lapidáriu vlastivědného muzea.
2: Zpřístupňujeme veřejnosti expozici Příběh kamene, kde představujeme ten kámen v několika formách. Kromě příběhu kamene zde představujeme také příběh lodí. Máme mít bezbariérové vstupy pro vozíčkáře. Máme zde několik artefaktů, které možné si osahat. Jsou opatřeny popiskami v Brailově písmu. A máme tady také některé interaktivní prvky.
21: Unikátní lodě budou k vidění od 1. května až do konce září. Aneta Lindovská, Televize Morava.
0: Zalesněný prostor mezi Vršavou a Frištátem se zaplnil hasičskou technikou. Konalo se tady taktické cvičení hasičských jednotek statutárního města Zlína, zaměřené na vyhledávání pohřešovaných osob. 13 městských jednotek si v praxi vyzkoušelo koordinaci v náročném terénu i nasazení nejmodernější techniky.
3: Pátek 16:30 odpoledne, pro většinu lidí začátek víkendu, pro hasiče ze Zlína a okolí začátek náročného cvičení. Přesně v tento čas dostávají jednotky informaci o pohřešovaných osobách v členitém lese u Vršavy. Do rozsáhlé akce se postupně zapojuje 13 jednotek požární ochrany statutárního města Zlína. Cílem taktického cvičení je maximálně nasimulovat realitu a prověřit koordinaci celkem 96 záchranářů přímo v terénu.
4: Ty taktické cvičení jsou právě proto, aby hasiči, když ne každý rok je nějaké takové cvičení takového charakteru, tak aby jsme si to vyzkoušeli na nečisto, aby věděli, do čeho jdou a aby v podstatě byli lépe skoordinovatelní.
5: Po příjezdu těch jednotek, vlastně když se dostaví vlastně tady do toho prostoru, který je označen jako seřadiště, tak bude proveden nějaký seznámení ze situací. S tím, že ty jednotky se potom vydají do toho lesa a bude se jim to něčím komplikovat. Ať už je to větší hustota toho lesu, ať už je to nějaká oplocenka, ať už je to nějaké jezírko nebo co tam je. A postupně budou nalézat nějaké předměty, které je budou navádět k tomu, že tam jakože někdo je.
24: Přijeme jednotka, hlavní cesta a upravy tvar, přijem.
3: Během odpoledne si tak jednotky prověřili nejen svou fyzičku, ale procvičili si také taktiku vyhledávání, vyproštění předlékařského ošetření a transportu zraněných osob či orientaci a navigaci v terénu. Klíčovým prvkem byla spolupráce se záchrannou brigádou kinologů Zlínského kraje a seznámení se s moderní technikou, konkrétně drony s termovizí a speciální terénní čtyřkolkou.
4: A je to asi jedno z prvních cvičení, určitě první cvičení přímo na území města Zlína, kdy právě naše jednotky využívají tady tu kinologickou brigádu a budou nám pomoci právě pohledat v tom terénu.
3: Páteční podvečer ale nebyl jen o práci. Došlo také k ocenění, poděkování a předání čestného uznání panu Josefu Jakubovi, technikovi požární ochrany z oddělení krizového řízení, který odchází do zaslouženého důchodu.
0: Z dnešního týdne v regionech je to vše. Přeji krásný den a těším se na viděnou u dalšího dílu.

0: Krásný den. Vítejte u pořadu Putování v regionech, kde si občas říkáme, proč jsme sem nejeli už dávno. Dneska vás vezmu na místa, která možná znáte z mapy, ale rozhodně ne tak, jak vám je v reportážích ukážeme. Tak si na chvíli odložte plány, zapněte zvědavost a vyrazte se mnou na cestu. Slibuji, že to nebude nuda. V první reportáži se vydáme na Klatovsko, do obce Chudenice, malebného místa spojeného s významným šlechtickým rodem Černínů. Právě ti zde po staletí zanechali výraznou stopu, ať už v podobě památek nebo celkového charakteru obce a jejího okolí. Chudenice dnes lákají nejen historií, ale i krásnou krajinou a klidnou atmosférou, která dává tušit, jak důležité místo kdysi sehrávali. Čeká nás setkání s historií, která je tu stále přítomná na každém kroku.
1: Chudenice na Klatovsku jsou jednou z nejstarších českých osad. Jejich historie je spjata s prastarým šlechtickým rodem, který tu nejen koncem 13. století vznikl, ale nikdy své sídlo nepřenechal jiným majitelům. Zdejší panství nikdy nezměnilo vlastníka, což je rarita v celé střední Evropě.
2: Starý černínský zámek Muzeum Josefa Dobrovského v Chudenicích je kolébkou významného šlechtického rodu Černínů z Chudenic, kterým Chudenice a zdejší panství patřilo téměř 800 let. A to je takový evropský primát.
1: Na zámku najdete dva prohlídkové okruhy. První z nich seznamuje příchozí z historií rodu Černínů i městečka Chudenice.
2: Ukazujeme jim, jak se na takovém zámku za Černínů žilo, co se jedlo, jak se oblékali, jaké byly společenské zvyklosti. Pak je tu druhý prohlídkový okruh tvrz, který zavede návštěvníky do středověku. My jim představíme místa, která jsou spjatá s tou původní tvrzí. Například jedinou dochovanou obranou baštu uvidí zbrojnici, kuchyni, anebo sklepy, které byly zpřístupněny před několika lety.
1: Dějiny rodu Černínů z Chudenic se začaly kdysi před dávnými časy psát v zámecké černé kuchyni.
3: Podle legendy zde vzniklo jméno Černý Chuděnec. V kdysi dávné době zde nebýval zámek, bývala zde tvrz, která náležela pánům, kteří byli velmi schopní, a toto se nelíbilo ani samotnému králi. Přichází podle legendy domluva v podobě vojska, celá tvrz je vypleněna, každý živý tvor je zabit. Chůva ukrývá potomka pána zdejší tvrze v komín této černé kuchyně a po několika dnech přichází podaný lid oplakávat svého mrtvého pána. Spatřují vše vypálené, rozbořené, živou duše nenalézají. Uslyší pláč a v komínu této černé kuchyně objeví malé miminko chlapce. Celé černé od popela sazí umazané a zvolají: aj Černý Chuděnec, kež by pán Bůh jej ráčil zachovat ti a on nám dobrým pánem ráčil býti. Černý chlapec od popela sazí byl a započala se zde tedy psát historie jednoho z nejstarších českých šlechtických rodů, Černého Chuděnce, Černína z Chudenic, dnes říkáno Černína z Chudenic. A to je také ten důvod, proč kuchyně je po tolika z těch letech zachována.
1: Zajímavá pověst se také váže k andělskému pokoji, někdejší ložnici Humprechta Jana staršího.
3: Jedné noci zjevil se mu anděl a pravil mu, že třetího dne jej pán Bůh na věčnost povolá. Chce-li odejít z duší smířenou a naprosto čistou, má vykonat i pouť v chrám páně kostel svatého Wolfganga, být vyspovídán z pozemského hříchu a majetek mezi své děti rozdělit. Jak anděl pravil, tak hrabě učinil. Vyspovídán byl, majetek mezi děti rozděliv, a třetího dne byl pánem na věčnost ze svého lože povolán. Jeho děti na důkaz onoho zvěstování nechali anděla ve strop vymalovat a od toho času se říká pokoj andělský.
1: V působivých interiérech je všechno vybavení původní. Část přímo odtud, část ze zámku Lázeň, ležícím na okraji Chudenic.
2: Z toho vybavení, které tady je, bychom rádi upozornili také na klavír, na který hrával třeba český hudební skladatel Karel Hašler. Tady složil a poprvé zahrál písničku Po starých zámeckých schodech.
1: K zámku náleží také Muzeum Josefa Dobrovského. Jehož expozice se věnují místním slavným rodákům i osobnostem, které Chudenicko navštěvovali.
2: Naším největším a nejslavnějším rodákem je český básník Jaroslav Kvapil. Ten se narodil přímo u nás na zámku, protože jeho otec tady byl zámeckým lékařem.
3: Tady v této místnosti můžete vidět věci z osobního vlastnictví Jaroslava Kvapila. Jeho pracovní stůl, jeho pověstný holubník, fotografie z osobního alba, fotografie významných herců, hereček, bardů Českého národního divadla, psací stroj, na kterém vzniklo snad i krásné libreto k opeře. Karuselka, krásný pohádkový příběh princezna Pampeliška, neboť toto vše vzniklo zde v Chudenicích u dnes říkáno Kvapilových jezírek, kde pana doktora Jaroslava Kvapila můza políbila nejvíce kráte. Významným rodákem městečka Chudenického je také zakladatel muzea Josefa Dubrovského, pan Adolf Roubal. Byl to významný badatel, vlastivědný pracovník, miloval českou krajinu a miloval samozřejmě i Chudenice. Díky němu také máme krásnou knížku Obrázky ze starých Chudenic, kde jsou nádherně popsané významné mezníky v historii městečka Chudenického.
1: Až si půjdete prohlédnout okolí Chudenic, nezapomeňte navštívit americkou zahradu, založenou kdysi majitelem panství. Na počátku nešlo o arboretum, jaké je tu dnes, ale o školku pro pěstování okrasných dřevin.
4: Dovážely se sem dřeviny z různých částí světa a hodně také právě z Severní Ameriky, takže proto vzniklo to označení americká zahrada. Řada těch dřevin byla u nás vysazena poprvé a oni v podstatě zkoušeli, které ty dřeviny se u nás dokáží uchytit a růst.
1: Uvádí se, že až 250 druhů bylo poprvé vysazeno právě tady. Buk lesní varianta Cristata, pocházející z Francie, je dokonce zdrojovým materiálem pro výsadby v celé republice.
4: Nerozmnožuje se pohlavně, ale jenom roubováním a v podstatě všechny, nebo většina výsadeb v České republice pochází právě z jedince, kterého máme tady v americké zahradě. Je to na něm do dneška vidět, protože vlastně ve spodních partích nemá žádné větve, a které byly použity na to roubování. Jedním z našich zajímavých kultivarů je další varianta buku, je to buk lesní kultivar Evžen. Byl pojmenován po Evženu Karlu Černínovi, zakladateli zahrady. Zajímavý je tím, že je to většinou buky známé jako stromy. Tento buk má keřovitý růst, takže má více kmenů od země. Naším nejzajímavějším stromem je Douglaska tisolestá, která pochází z původních výsadeb z toho roku 1842, takže dneska má něco přes 180 let. Sazenice byla přivezena z Hamburku, patří ke třem nejstarším stromům v Evropě, je z nich nejmohutnější, ve výčetní výšce těch stromů se měří v těch 130 cm, má téměř 6 metrů od kmene, výška je o něco menší, než tyto stromy dorůstají, protože před několika lety došlo ke zlomení špičky, to se u těch dřevin stává, ale i přesto je ta výška dneska 37 metrů zhruba. V zahradě můžeme vidět řadu zajímavých listů na stromech, protože se tu pěstují různé kultivary běžných druhů, jako je dub nebo buk, akorát jejich listy vypadají jinak. Máme tady třeba dub celokrajný, jeho listy na rozdíl od běžného dubu, které mají různě vykrajování, tak ten je úplně hladký. Nebo je tu několik kultivarů obyčejného buku lesního s vykrajovanými listy, s různě pozměněnými listy nebo barevnými variantami.
1: Zajímavým stromem je také dřín květnatý, zvláštní svým stromovitým růstem. Dřín květnatý totiž obvykle bývá keř. Už podle svého jména je nejkrásnější v době květu.
4: Americká zahrada je v současnosti národní přírodní památka a proto se o dřeviny jejich ošetřování stará Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky. Technickou infrastrukturu americké zahrady spravují Lesy České republiky. V loňském roce opravili altánek a vstupní brány.
1: Závěrem si určitě udělejte výšlap na vrch Žďár, kde stojí rozhledna Bolfánek. Je z ní vidět Šumava, český les a za dobré viditelnosti prý i Alpy. Jde vlastně o věž bývalého kostela zasvěceného svatému Wolfgangovi. Skála, na níž stojí, má prasklinu, která se prý zvětšuje. Až bude tak velká, že jí projde člověk, podle pověsti se otevře brána do pekel. Kámen ze skály má ale údajně léčivé účinky. Z toho je vidět, že nic není jen černé a můžeme věřit v dobré konce.
0: Archeopark Pavlov, otevřený v roce 2016 pod svahy Pavlovských vrchů, představuje jednu z nejvýznamnějších paleolitických lokalit v Evropě, a to sídliště lovců mamutů staré přibližně 30 000 let. Zdejší expozice je unikátně zakomponována do terénu. Většina muzea je pod zemí a nad povrchem se tyčí jen bílá betonová světla, připomínající vápencové skály Pálavy. Co všechno tu můžete vidět a zažít, se dozvíte z naší další reportáže.
5: K výročí 100 let od objevu věstonické Venuše uspořádal Archeopark Pavlov spolu s Moravským zemským muzeem doprovodnou výstavu. Odborným garantem výstavy je Archeologický ústav Akademie věd České republiky, kterému patří pozemek této národní kulturní památky, na kterém se archeopark nachází.
6: Protože je rok 2025, tedy 100 let od objevení věstonické Venuše, tak jsme samozřejmě nechtěli tohle výročí vynechat. Takže jsme připravili společně

0: právě s Moravským zemským muzeem, je, že správce originálu Vesnické Venuše výstavu Druhý život Venuše. Kurátorkou a autorkou toho projektu je doktorka Martina Galetová, právě z Moravského zemského muzea, která vlastně společně s námi dala dohromady výstavu, která ukazuje odraz Věstonické Venuše za těch posledních 100 let.
1: Věstonická Venuše ovlivnila společnost. Postupem času se stala symbolem pravěku nejen na našem území. Je to nejstarší keramika na světě, dosud objevená. Je krásným dokladem pravěkého umění, ale je to především technologický zázrak, protože je to poprvé, co se objevilo využití téhle technologie.
0: Tak tu výstavu jsme pojali tak, že jsme nechtěli vynechat ani ten základní příběh o Věstonické Venuši, protože když vám chybí kontext, tak pak se těžko představuje ten odraz. Takže jsme využili spolupráce s talentovaným výtvarníkem Vojtou Šedou, který nám vytvořil vlastně tady, co vidíte okolo mě, vlastně takovýhle velkoformátový komiks.
1: Celá výstava je hodně interaktivní. Snaha byla co nejvíce odstranit skleněné překážky a poskytnout divákovi co nejvíce interakce s výstavou.
0: Zrovna dneska jsme přidávali na náš velký interaktivní stůl další prvky. Občas přijde někdo i z návštěvníků, že by rád přispěl, takže jsme rádi, že můžeme takhle jako růst a že nám stůl nakonec do konce sezóny bude stačit, protože výstava bude vlastně jenom do 30. listopadu, takže snad se sem vejdeme. Nicméně kromě toho, že teda se koná tato výstava, tak to samozřejmě dalo i základ nové sbírce, která bude v muzeu vlastně střádána v rámci nové historie, kde skutečně založíme sbírku těchto předmětů, které budou inspirovány Venuší.
1: V Pavlovském archeoparku můžete samozřejmě navštívit i stálou expozici, která vám poskytne ucelenou představu o životě lovců na našem území, a to přímo na místě, kde žili. Jan Kruba, Televize Brno 1.
2: Dendrologická zahrada v Průhonicích se opět rozáří barvami jara. Od 28. dubna do 17. května tu rozkvete více než 140 odrůd tulipánů, včetně unikátní kolekce těch černých. Květinové záhony najdete přímo podél hlavního okruhu zahrady, takže si je můžete pohodlně vychutnat během procházky. Výstavu navíc doplní informační tabule, které přiblíží zajímavosti o pěstování i šlechtění těchto oblíbených květin. Na jihu Čech se vydáme na hrad Rožmberk, kde ožívá Bukojské rodové muzeum. Návštěvníci tu mohou nahlédnout do života šlechtického rodu, který výrazně ovlivnil historii regionu, a projít si expozice přibližující jejich každodennost i společenské postavení. Hrad tak nabízí nejen působivou architekturu a výhledy na Vltavu, ale i živý návrat do minulosti, který stojí za to zažít.
3: Od 5. dubna mohou návštěvníci hradu Rožmberk obdivovat Bukvojské rodové muzeum v Novém Hávu. Výraznou proměnou získaly pokoje v prvním patře zpět svou podobu, tak jak je navrhl v polovině 19. století hrabě Jiří Jan Jindřich Bukvoj. Prvním krokem bylo obnovení původní barevnosti sálů, které probíhalo v předchozích 5 letech.
4: My jsme věděli podle dobových vyobrazeních i podle restaurátorských sond, že ty místnosti nebyly bílé nebo béžové, tak jak jsme je v posledních desetiletích našim návštěvníkům prezentovali. Takže jsme se mohli pustit do práce a v průběhu zimních měsíců, kdy není návštěvnický provoz, tak jsme si mohli dovolit tedy zavřít, pustit sem restaurátora a jednotlivé místnosti se nám najednou vyloupily v krásných pestrých barvách.
3: Hrad Rožmberk byl jako muzeum návštěvníkům zpřístupněn už v polovině 19. století a brzy se stal oblíbeným turistickým cílem. Díky historickým pramenům, kvašům, akvarelům Rodolfa von Alta a dobovým snímkům bylo možné jednotlivým místnostem navrátit jejich původní vzhled.
4: V době, kdy hrabě Jiří Jan Jindřich budoval muzeum, tak vlastně tomu muzeu dal i naprosto promyšlenou ideologickou náplň. Každá z místností byla věnována určitému slavnému období historie rodu Bukvoj a nebo významným osobnostem. Takže každá místnost nesla svůj příběh a myslím, že jsme udělali hodně na tom, abychom ty příběhy do interiéru hradu Ružomberka zase vrátili.
3: Pokoje muzea byly vybaveny množstvím starožitností, které hrabě nakupoval osobně nebo prostřednictvím svých zástupců ve Vídni, Norimberku nebo Řezně. Návštěvníkům se poprvé představí i historické artefakty, které byly po desetiletí uloženy v depozitářích a některé z nich stále čekají na restaurátorský zásah.
4: Často jsme pracovali i s tím, že ty předměty byly vystaveny v jiných místnostech, v jiných části těch místností a teprve v okamžiku, kdy jsme je vrátili na své původní místo, tak vlastně ty předměty daly smysl, že najednou jsme zjistili, že jsou osvětlovány přirozeným světlem z oken a že se najednou rozzářily. Takže opravdu hrabě Jiří Jan Jindřich Bukvoj měl své rodové muzeum promyšlené do posledního detailu. A vlastně my jsme se snažili s co největším respektem tu jeho myšlenku a ty jeho plány naplnit.
3: Jedinou místností, která nebyla reinstalací dotčena, je tento rytířský sál. Ten zůstal zachován ve své manýristické podobě. V rámci Bukvojovského muzea býval původně označován jako sál předků. Jehož výzdobu tvořily portréty členů rodu Bukvoj a na příbornicích bylo vystaveno mnoho drobných uměleckých předmětů.
4: Zatím jsme se s odborníky, se kterými jsme tedy spolupracovali na přípravě expozice, shodli na tom, že budeme prezentovat rytířský sál v podobě začátku 17. století a v rámci přebudování té expozice jsme jej vlastně nechali v té nejčistší možné podobě. Takže jsme jej zbavili některých kusů nábytku a prezentujeme jej návštěvníkům takto syrově.
3: Symbolickým vrcholem prohlídky rodového muzea je Křižácká galerie, kde můžete vidět i dobovou fotografii hraběte Jiřího Jana Jindřicha Bukvoje.
4: Zde chtěl Jiří Jan Jindřich Bukvoj poukázat na také jedno velké historické téma rodu Longeval Bukvoj, na téma rytířství, protože jeho předkové se účastnili také křížových výprav a vlastně to byla doba, ke které vzhlížel Jiří Jindřich s velkou úctou, tak tuto místnost právě zasvětil rytířským výpravám. Tady na těch portrétech jsou králové vojevůdci křížových výprav a pod jejich velením se účastnili právě i příslušníci rodu Bukvoj Longeval.
3: Návštěvníci mají možnost prozkoumat další prohlídkové trasy hradu Ružomberk, jako jsou soukromé pokoje rodu Bukvojů ve druhém patře nebo středověká věž Jakobínka, která je dnes už jediným pozůstatkem zaniklého horního ružomberského hradu.
4: Jakobínka se stala pro návštěvníky atraktivním cílem. Když výjdou nahoru po 169 schodech, tak vlastně se dostanou až na ten ochoz, takže užijí si určitě krásné pohledy na okolí Ružomberka. A my se s návštěvníky chceme, seznámit také s historií věže a samozřejmě nechceme opominout i tu rekonstrukci, která byla mimořádně zajímavá. Možná můžu připomenout, že se odehrávala za pomoci dobových technologií. Pracovalo se se dřevem, které bylo vytěženo v místních lesích. Možná si někteří vzpomenou na lešení, ve kterém Jakobínka byla několik let a vlastně na vrcholu té helmice byl jeřáb, pomocí kterého se nahoru transportoval materiál, jeřáb na lidský pohon.
3: Prohlídkové trasy jsou v dubnu zpřístupněny v pátek, v sobotu a v neděli ve vybraných časech. Od května jsou pak otevřené denně mimo pondělí. Cena vstupného zůstává stejná.
2: A to je pro dnešek všechno. Pokud jste dostali chuť vyrazit, splnili jsme plán. A jestli ne, tak to asi znamená, že se budeme muset příště snažit ještě víc. Díky, že jste cestovali s námi. Těším se na vás zase příště u putování v regionech. Do té doby se mějte krásně.

Dnešní díl bude věnován nemocničnímu areálu na Bulovce. Tady na kopci v katastru Pražské Libně stával původně usedlost Bulovka. Ta už dnes neexistuje, ale na tomhle místě potom byl postaven rokokový zámeček, kterému se říká Rokoska, a ten tady stojí do dneška, je tady za mnou a je dnes součástí nemocnice. Ten zámeček na konci 19. století sloužil jako vychovatelná mravně narušené mládeže, a protože kapacitně nestačil, tak v sousedství zámečku byla postavena nová budova a na tu se teď půjdeme podívat. Teď jsme se přesunuli kousek od toho rokokového zámečku a za mnou je velká

výraznou dominantou této části Prahy a je viditelná u městského hygienika doktora Františka Procházky, který mimo jiné stál taky za zástavbou hradčanských bastionů, o níž jsme už dříve mluvili. První objekt, který tady vyrostl, vyprojektoval městský architekt František Velich v roce 1910. A to je ta malá budova, která je za mnou. Byla postavena v secesním stylu. K největšímu rozmachu areálu nemocnice na Bulovce došlo na počátku 20. let. Hlavní město Praha pověřilo městský stavební úřad, aby vyprojektoval několik pavilonů, které potom byly postaveny v první polovině 20. let a které vlastně tvoří jakési jádro nemocnice na Bulovce do dneška. Projektanty těch pavilonů ve stylu Art Deco byli architekti městského stavebního úřadu Vladislav Martínek, Vratislav Hota a Mečislav Petrů. Na nejvyšším bodě kopce na Bulovce se nachází stavba, která tady byla postavena v roce 1927 podle projektu pražského architekta Karla Roštíka. Byl to původně pavilon TBC, to bylo téma, které bylo tehdy velmi aktuální, ale později těch pacientů s touto nemocí ubývalo, takže dnes ten pavilon slouží jako interna nemocnice na Bulovce. Ve 30. letech byla nemocnice na Bulovce rozšířena o 3 další pavilony. Ty byly postaveny v tehdy módním funkcionalistickém stylu, to znamená s hladkými fasádami, s rovnými střechami. Jeden z těch pavilonů vidíte tady právě za mnou, to je infekční pavilon nemocnice na Bulovce. Ten projektovali architekti městského stavebního úřadu Lhota a Petrů. Další byl radiologický pavilon od architekta Nevoleho a na ten třetí nejhezčí se půjdeme podívat. My se rozloučíme u asi nejzajímavějšího, nejcennějšího pavilonu celého areálu nemocnice na Bulovce. Ten projektoval architekt Jan Rosůlek, někdejší člen 9silu. Je ve stylu funkcionalismu, ale použil tady architekt také poprvé barevnou kombinaci, což v té době nebylo obvyklé. Kuriozní je, že sám byl přitom barvoslepý. Nejzajímavější je samozřejmě to nízké křídlo, které vybíhá z budovy dermatovenerologického pavilonu s takovým pilovitým motivem na průčelí, tak aby všechny ty pokoje byly obráceny ke sluníčku. Areál nemocnice na Bulovce je nesmírně zajímavý z architektonického hlediska i proto, že tady máme zastoupeny vlastně všechny styly moderní architektury 20. století, od historismu přes secesy, modernu až po funkcionalismus. Stavilo se samozřejmě i po druhé světové válce. V 50. letech potom byla nemocnice zestátněna

Dobrý den, milí diváci. Já bych vás ráda přivítala v zoologické a botanické zahradě města Plzně, konkrétně v pavilonu Tajemný svět afrických nočních i denních savců, a to konkrétně před expozicí kaloňů plavých. Kaloni plaví jsou savci řádu letounů a my je tady v zoologické zahradě chováme společně s osináky africkými. Není to jediný letoun, který obývá naši zoologickou zahradu, a konkrétně od kaloňů máme tři druhy: kaloně plavé, kaloně rodrigéské a kaloně egyptské. Jak můžete vidět, je to poměrně početná skupina. Během roku i z mláďaty tady máme kolem 50 jedinců a každý rok se nám pravidelně rozmnožují. Kaloň plaví je březí 120 dnů, což je na takhle malého savce poměrně dlouhá doba, a mládě prvních několik měsíců visí stále na matce. Stará se o něj pouze výlučně jeho matka a to mládě se první týdny vůbec nepouští, je trvale na matce, která ho kojí, i s ním lítá, funguje s ním úplně přirozeně.

Vzhledem k tomu, že tyto kolonie jsou tak početné, tak mají ve volné přírodě velký problém s lovením kvůli páchaným škodám na ovocných stromech. S tím souvisí, že se tedy živí ovocem, listy, pupeny, květy. Krmíme je dvakrát denně. Krmíme je ráno ještě předtím, než se na nočním pavilonu zhasne světlo a odpoledních hodinách za běžného nočního režimu. A dostávají kromě směsi ovoce a zeleniny také listovou zeleninu, různé druhy melounů. Spoustu lidí, kteří nám projdou přes pavilon, tak se zde zastaví s tím, že tady lítají netopíři. Netopíři jsou kosmopolitně rozšíření, žijí na celém světě a živí se hmyzem. Kaloni se živí ovocem nebo plody obecně. A další rozdíl mezi těmito druhy je ten, že netopíři jsou známí tím, že se v noci řídí echolokací, kdežto naši kaloni se řídí zrakem, mají velmi velké oči v porovnání s netopíry.

0: Dobrý den, vážení diváci. Vítáme vás u dnešního vysílání. Mám pro vás připravený pestrý program plný zajímavých pořadů. Zůstaňte s námi, čeká nás spousta zábavy a informací.
1: Patnáct let poté, stejná místa, stejné tváře, jen o pár šedivých vlasů víc. Plzeňské fotbalové legendy se v neděli 19. dubna znovu setkali u příležitosti výročí odzisku historického titulu.
2: Trošku nostalgie. Musím říct, že to uběhlo jako voda těch 15 let a jsem rád, že taková akce vůbec vznikla a že můžeme zaspomínat na ten začátek, kdy to tady všechno startovalo v Plzni.
1: Samotné setkání zahájili tehdejší mistři ligy prohlídkou kabiny a následně společným obědem v areálu plzeňského pivovaru.
3: Nostalgie neskutečný. Znamená, jsme říkali, že jsme jako spolu seděli 3 hodiny a že bychom spolu potřebovali sedět 3 dny, protože těch zážitků z toho je neskutečně. Kéž bychom se mohli potkávat takhle každý rok a vždycky si vzpomenout na to, jaký to bylo.
1: Fanoušci se mohli s Pavlem Vrbou, Pavlem Horvátem, Davidem Limberským a dalšími setkat na více než hodinové autogramiádě. O podpis nebo fotku s nimi byl obrovský zájem.
4: Autogramiáda se nedá zmínit, protože zájemců je fakt spousta. Buď budeme muset zažít později zápas, anebo my tam nebudeme.
1: Velké emoce zaplavily trávník před úvodním hvizdem zápasu 30. ligového kola mezi Viktorií a Pardubicemi. Plzeňské legendy sklidily při slavnostním nástupu bouřlivé ovace. Ty vůbec největší pak dva klíčoví strůjci zázraku. Tehdejší kapitán Pavel Horvát a kouč Pavel Vrba.
5: El capitano Pavel Horvát!
6: Hlavní trenér FC Viktorie Plzeň, pan Pavel!
7: To úžasný a celkově celá akce se mi moc líbí. Ten nástup tak byl hodně emotivní. Spolu jsme si to užili a já jsem strašně rád, že tohle můžu být součástí.
1: Současná sestava Viktorie nastoupila do výročního zápasu v unikátních retrosadách bez jmenovek na zádech, přesně tak, jak se hrálo tenkrát. Pomyslnou sladkou tečku za celým vzpomínkovým dnem ale duel nepřinesl. Západočeši nakonec na Pardubice nestačili a prohráli 0-1. Z Plzně pro televizi ZAK Marie Osvaldová.
8: Letošní zimní sezóna byla v Plzeňském kraji z pohledu silničářů mimořádně náročná a zároveň nejdražší za posledních 6 let. Správa a údržba silnic za údržbu komunikací 2. a 3. třídy zaplatila přes 290 milionů korun. Časté mrazy, sněhové srážky i náledí vedly k nadprůměrnému nasazení techniky. Nejkritičtější byl leden s rekordní spotřebou posypové soli a téměř nepřetržitými výjezdy. Silničáři během zimy ošetřili stovky tisíc kilometrů silnic a spotřebovali tisíce tun materiálu.
9: Speciálních sběrných nádob na kov bylo dosud po městě málo a muselo k ním vyjíždět samostatné popelářské auto, což nebylo efektivní. Teď proto Plzeň zavádí systém společného sběru plechovek a skla, protože následné přetřídění je velmi jednoduché.
10: Společně jako ty střepy, hliník také recyklovatelný a ty zpracovatelé odpadu ze skla nebo skleněného odpadu umí z toho z té změti vyndavat uzávěry, víčka a tak dále a tímto způsobem budou schopni izolovat i ty plechovky, řekněme všechen ten hliníkový odpad a dávat to stranou a dále recyklovat, stejně tak jako ty střepy, které zbydou.
9: Na nápoje v plechovkách si na západě Čech zvykáme stále víc. Jen plzeňský pivovar teď prodává 22% své produkce právě v plechovkách, zatímco ještě před 15 lety to bylo jen mezi 2 a 5%.
11: Hliník je nekonečně recyklovatelný bez toho, aby došlo k nějakým ztrátám, takže v případě například recyklovatelných plechovek trvá 60 dní od vlastní recyklace k výrobě nového produktu.
9: I proto rozhodně má cenu plechovky třídit, protože jde o materiál plně recyklovatelný.
12: Tyhle ty kovové a zejména hliníkové obaly jsou lehké, recyklovatelné a jejich zatížení pro životní prostředí je relativně nízké, nebo de facto není žádné. Takže by to chtělo, aby ty lidé sami svým chováním prostě toto preferovali. Já myslím, že tady je velké pole pro jakékoliv informativní kampaně.
10: My jsme odhadli, že ten nárůst sběru kovového odpadu bude zhruba o 350 tun navíc za rok.
9: Stejně jako dosud samozřejmě můžeme plechovky a další kov odevzdávat ve sběrných dvorech, ale nově je tedy možné vhazovat je také do zelených popelnic a kontejnerů. Z Plzně Jonáš Novotný, televize ZAK.
8: Bílá hora v Plzni se připravuje na velkou dopravní zkoušku. Od pondělí 4. května se kvůli pokračující rekonstrukci nakonec zcela uzavře ulice 28. října všem vozidlům. Výjimku budou mít autobusy a sanitky. Pro místní to znamená velké komplikace, které se ale oproti původnímu plánu zkrátí. Pokud by zůstal zachován částečný průjezd, silnice by se opravovala o 2 měsíce déle.
1: Dříve místo, kterému se lidé raději vyhýbali. Dnes cíl milovníků výběrové kávy. V plzeňských Skloňanech skončila neobvyklá proměna. Nevzhledné a léta uzavřené veřejné záchodky se díky investici 3. městského obvodu proměnily v moderní kavárnu.
13: Mám velikou radost z toho, jak se ten prostor proměnil, jak kavárna funguje. Ještě větší radost mám z toho, že děti z mateřské školky nám jí přišly pomoci oficiálně otevřít. No a protože těch dětských prvků tu není tolik a protože mě to nandavání zmrzliny moc nešlo, tak slibuju, že přidáme ještě herní prvek kuchyňku, kde bude pultík, kde děti budou moc trénovat.
1: Pro místní obyvatele byl doposud tento prostor spíše trnem v oku.
14: Mě hrozně těší, že jsme vlastně dokázali vytvořit takový hezký místo a já doufám, že to bude i přirozeným místem setkávání prostě rodin s dětmi, protože co si budeme povídat, i předchozí veřejné záchody byly spíš místem setkávání uživatelů drog a narkomanů.
1: Slavnostní otevření zpestřilo vystoupení dětí ze 70. mateřské školy.
15: Pro děti a jejich učitelky a ostatní tak jsme měli připraveno 100 porcí zmrzliny a měli na výběr jahodovou, čokoládovou a vanilkovou.
1: Kavárna dostala název Olivka Café. I když se nachází v místě v bývalých záchodků, hygiena a moderní design jsou tu na prvním místě. Původní podzemní prostory nyní slouží jako technické zázemí, sklady a samozřejmě nové toalety pro hosty.
16: Tohle místo bylo jedinečné v tom, že jak je vidět, tak vlastně je mezi stromama, vlastně v zelení. A když jsme sem přišli prvně, tak de facto tady byla jenom vlastně tráva, koukaly komínky a zaplývaný schody vlastně někam do sklepa, kde ty veřejné záchodky v minulosti byly. Šli jsme tou cestou, aby jsme to rozsvítili.
1: Největší výzvou pro zhotovitele byly zemní práce.
17: Na začátku tady stály bývalé veřejné záchodky, které byly ponořeny pod úrovní terénu a bylo potřeba je celé odkopat a odizolovat, aby tam nevznikaly další problémy s vodou.
1: Kavárna by se měla stát živým komunitním místem. Provozovatelé tak plánují pořádání speciálních akcí.
18: První akci máme vlastně na 1. máje, oslavu 1. máje a slavnostní otevření terásky. Budeme mít provoz do 10 hodin večer přes celé léto. Bude tady živá hudba, nějaké letní drinky a takhle oslavíme vlastně 1. máj.
1: Proměna záchodku na kavárnu za více než 12 milionů korun trvala 9 měsíců a bude aspirovat na jednu z cen v soutěži Stavba roku Plzeňského kraje. Z Plzně pro televizi ZAK, Maria Osvaldová.
8: V Chebu se bude vyrábět 25 000 automobilů ročně. Na tiskové konferenci, která se konala minulý týden v Chebu, se poprvé představil zástupce Mercedes-Benz Truck, aby vedení města i Karlovarského kraje seznámil s myšlenkou vytvoření závodu na výrobu aut. Ten nabídne příležitost pro kvalifikované zaměstnance především z řad místních občanů. Stavba závodu by měla odstartovat začátkem příštího roku a první vozidla by mohla vyjet do konce tohoto desetiletí. Společnost Daimler Truck působí na celosvětovém trhu již 130 let a vyrábí nákladní automobily, včetně těch bezemisních.
9: Každoročně se městský obvod Plzeň 4 domluví s provozovatelem poutě, aby se na jedno dopoledne atrakce rozjeli pro místní děti a na kolotoče nebo houpačky mohli i ti, kteří by se třeba jinak na pouť nedostali.
19: Já mám velkou radost, že jsme zase po roce mohli přivítat dobravecké děti přímo tady na pouti. Je tady víc než 500 dětí, které tady točíme. Jsou to děti z našich školek, jsou to děti ze stacionáře, který je u nás na Dobravce, jsou to i děti tady z základní a mateřské školy pro slabozraké a asi všichni vidí, že se tady baví, takže mě to dělá velkou radost.
20: Pouť u svatého Jiří je krásná mladá tradice, která k našemu obvodu už patří dlouhá léta. Děti jsou nadšené, můžou se tady povozit na spoustě atrakcí. Já jsem byl hned první den s dětmi, já mám dvě děti a moc jsme si to jako užili.
9: Pro děti z mateřských školek je zážitek o to lepší, že jsou na atrakcích sami, bez rodičů, se svými kamarády a o to větší dobrodružství na pouti prožívají.
21: Mně se nejvíc líbí tenhle kolotoč.
0: Mně se líbila tam ta loď.
21: Mně se nejvíc líbilo na pouti autíčka.
22: Mně se líbil štašedelnej hlad.
23: A dneska už se ty děti moc nebojí. V podstatě čím jsou menší, tak tím jsou odvážnější. A nejoblíbenější asi taková ta klasika. Autodrom a lítací labutě, slony. To zůstává tak nějak stejný.
9: V rámci spolupráce městského obvodu s pořadateli poutě nabízí letos Doubravka i jednu novinku.
20: Letos máme novinku, máme parkovací odstavnou plochu, která je kousek vedle čističky, takže je možné až 100 aut odstavit zde a dojít vlastně jenom pěší cestou sem.
9: Spolupráci si pochvalují i provozovatele atrakcí, kteří se na stejné místo vrací už víc než 40 let.
23: Je to největší pouť v plzeňském kraji a řekl bych, že je velmi oblíbená, jak u nás, tak u návštěvníků. Jsme tu do neděle 26. Přes týden jsme tu od 3 do 9 a o víkendu jsme tu od 10 do 10.
9: Pro pořadatele i vedení obvodu je největší odměnou nadšení malých dětí, které bylo vidět a slyšet všude kolem a všichni bez rozdílu věku si možnost svezení zadarmo užili.
19: Běží to tady už 10 let, takže my v té hezké praxi pokračujeme a děkujeme panu Lagernovi za to.
9: Pouti u svatého Jiří by hlavně v pátek a sobotu mělo přát i počasí, a tak se tu dětský smích a výskot bude jistě ozývat i v dalších dnech. Z Dubravky Jonáš Novotný, Televize ZAK.

0: Krásný den, vítám vás u pořadu Týden v regionech. I tentokrát se ohlédneme za tím, co se přihodilo v uplynulých dnech. Oblastní nemocnice Rychnov nad Kněžnou má nový multioborový pavilon s urgentním příjmem. Jde o jednu z nejzásadnějších investic posledních let, která výrazně mění úroveň nemocniční péče v celém regionu.
1: Pětipodlažní pavilon soustřeďuje klíčová oddělení na jedno místo, což umožní rychlejší diagnostiku i efektivnější léčbu. Operační sály, chirurgie, ortopedie, jednotky intenzivní péče, ARO, to vše je součástí jednoho moderního celku.
2: Je to přelomový okamžik, je to to, na co ta nemocnice čekala v podstatě od svého vzniku, protože ten vývoj se nikdy nezastaví ani v medicíně a myslím si, že se dočkala a zase tu nemocnici to nastartovalo na další desítky let dopředu.
1: Ostrý provoz zahájí pavilon na přelomu dubna a května. Nový urgentní příjem umožní rychlé třídění pacientů podle závažnosti jejich stavu a okamžité zahájení léčby.
3: Já myslím, že takovou nemocnici by určitě záviděli hlavně pražské nemocnice, nebo že tam máme ten projekt nové nemocnice a když vidím, jak vypadá Bulovka, nebo Královské Vinohrady, nebo Karlák, nebo Tomajerka, tak toto je absolutně špička. Takže já si myslím, že Královéhradecký kraj má skvělou strategii investic.
1: Stavební práce v Rychnovské nemocnici zahájil Královéhradecký kraj před 3 lety.
4: Je to především zlepšení nejenom dostupnosti péče, ale i kvality té vlastně urgentní péče.
5: Zvenku si řeknete, že je ta budova taková klasická, nemocniční, ale zevnitř opravdu na vás působí velice příjemně a myslím si, že ti pacienti i zaměstnanci to velice ocení.
1: Náklady na vybudování pavilonu přesáhly 1 miliardu korun. Multioborový pavilon má nemocnici posunout mezi nejlépe vybavená zdravotnická zařízení v regionu. Patrik Andejsek, televize V1.
0: Kaviár. Symbol luxusu a výjimečné gastronomie. Delikatisa, která se obvykle objevuje jen při slavnostních příležitostech, má ale své místo i v Česku. Fakulta rybářství a ochrany vod Jihočeské univerzity ho vyrábí šetrným způsobem bez usmrcení ryb a s důrazem na přirozenou chuť i maximální čerstvost. Jak taková výroba probíhá a čím je český kaviár výjimečný, ukáže následující reportáž.
6: Kaviár je známý jako luxusní potravina, delikatesa. Jikry jeseterů se dostávají na talíře při výjimečných příležitostech. Kaviár je spojován s vysokou gastronomií. Největším producentem na světě je Čína. Kvalitní kaviár, vyznačující se čistým složením, jemnou chutí a mimořádnou čerstvostí, produkuje také Fakulta rybářství a ochrany vod Jihočeské univerzity.
7: V Česku kaviár téměř nikdo neprodukuje. Další jeho unikátní věc je ta, že je získáván způsobem, který vlastně neusmrtí danou samici. Tahle metoda je velice šetrná.
6: Kaviár tu tedy získávají z jedné ryby opakovaně po několik let. Velký důraz kladou na co nejpřirozenější chuť, nepoužívají konzervační látky nebo různé zlepšovače a vyrábí ho s velmi nízkým obsahem soli. Do zpracovny se dostává co nejčerstvější a jeho příprava spočívá v několika důležitých krocích. Úplným základem je důkladné promytí.
7: Ikry od umřelí tak jsou lehčí a tím pádem vyplavou nahoru, šlupky taky. Tenhle krok se opakuje několikrát, třeba 12krát, 10krát, záleží vlastně na kvalitě těch ikr.
8: Naše fakulta ve Vodňanech v rybářském genetickém centru chová několik druhů jeseterů. A z těchto jeseterů získáváme eticky jikry pro produkci kaviáru, který má velký potenciál. A tímto bychom se rádi zaměřili na vyšší produkci, aby vlastně bylo možné náš kaviár ochutnat ve vybraných restauracích nebo například na některém z připravovaných veletrhů.
6: Už tradičně je možné ho ochutnat na výstavě Země živitelka nebo při výlovu rybníku Rožumberk. Koupit ho lze na e-shopu rybářské fakulty. Spotřební doba je od 0,5 do 1 roku. Je balený v krabičkách po 40 gramech.
7: Produkce kaviáru na naší zpracovně je jedna z našich priorit. Každý rok produkujeme dvakrát s tím, že se snažíme, aby vlastně ten produkt byl co nejkvalitnější. Celá výroba kaviáru od získání jiker z našeho generačního jedna ve Vodňanech je v naší režii po samotné zpracování a distribuci.
6: Fakulta rybářství a ochrany vod Jihočeské univerzity ukazuje, že nejde jen o výjimečnou surovinu, ale také o poctivou práci, přesnost, zkušenost a odpovědný přístup. A produkt, jakým je kaviár, známý jako potravina už od středověku, může dnes zároveň nést hodnoty jako šetrnost a respekt k tomu, z čeho vzniká.
0: Sál Janáčkovy konzervatoře v Ostravě hostil slavnostní předávání cen Plamen lidskosti. Moravskoslezský kraj na slavnostním večeru ocenil osobnosti i kolektiv pracující v sociálních službách.
9: Sportovce a zdravotní sestry oceňuje Moravskoslezský kraj už několik let.

0: Letos poprvé se vedení rozhodlo ocenit taky pracovníky v sociálních službách v rámci gala večera Plamen lidskosti.
1: Já si myslím, že jsme v rámci vedení vlastně byli překvapeni, že pracovníci v sociálních službách nemají vlastní kategorii, protože oni si ji bezesporu zaslouží. Já jsem moc rád, že jsem mohl být u toho.
0: 13 jednotlivců si rozdělilo ceny v 5 kategoriích. 6. ocenění patřilo kolektivu Domova Letokruhy za soudržnost a profesionální přístup.
2: Ta naše práce je mnohdy až za hranice té pracovní povinnosti, protože je to práce srdcem, která je daleko cennější. Já si toho opravdu strašně vážím, že pracuji s takovýma lidma, kteří toto umí a těm lidem pomáhají.
3: Naše práce vlastně šetří státu peníze, protože já zachytím kolikrát takové věci, které by, kdyby ten člověk nepřišel, tak prostě se rozjedou a pak to stojí samozřejmě daleko více.
4: My máme rekordmantku, která je přes 40 let, máme tady k dámu, která je 32 let ve službě, ale to portfolium té činnosti v sociálních službách je velmi rozmanité.
0: Za svou práci kraj odměnil v sále Janáčkovy konzervatoře taky sociální a zdravotní pracovníky, pracovníky v pobytových zařízeních, nebo terénních a ambulantních službách. Michal Slonina, Televize Polar.
5: Fakulta strojního inženýrství Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem se již několik let ve spolupráci s desítkami dalších odborníků zabývá vývojem nano- a mikropovlaků na kovové materiály. Úspěšný výzkum již přinesl několik patentů.
6: Fakulta strojního inženýrství Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem se 4 roky zabývala vývojem a výzkumem v oblasti nových nano- a mikropovlaků na povrchu vybraných kovových materiálů. Do projektu s názvem Nanotech ITI2 se zapojilo několik desítek odborníků, a to nejen z fakulty, ale i z jiných výzkumných institucí a také přímo z praxe.
7: Ta myšlenka vlastně jako taková pramení hlavně z udržitelnosti, protože samozřejmě máme kovové materiály a je nějaká snaha je vlastně ochránit, zlepšit ty funkční vlastnosti, korozní odolnosti, tepelné stability a tak dále. Takže vlastně myšlenka byla ochránit a zlepšit povrchové vlastnosti materiálů jako takových.
6: Výsledky výzkumu využijí hlavně průmyslové podniky v regionu.
7: Dopad do průmyslu našich výsledků byla třeba v oblasti výroby pneumatik, kdy jsme vlastně navrhli a zapatentovali povlaky, které se aplikují na formy pro výrobu pneumatik, aby měly lepší odolnost, zvládali více cyklů a líp se ty vlastně pneumatiky vlastně vyjímaly z těch forem.
6: V rámci projektu Univerzita Jana Evangelisty Purkyně nakoupila z Brusu nové specializované vybavení v hodnotě milionů korun, mimo jiné nový elektronový mikroskop a tvrdoměr. Pomohla i dotace z Evropské unie.
7: Evropská unie je naším jakoby velkým partnerem. Ty dotace jsou poměrně vysoké. Uvážíme-li jenom projekt Nanotech, tak vlastně to byl projekt za 56 milionů, kdy evropské fondy nám poskytly 48 milionů, přes 48 milionů, zbytek vlastně byly veřejné zdroje. Takže bez těchto vlastně evropských fondů my bychom nemohli pořídit takhle úžasné přístrojové vybavení.
6: Výzkum v rámci projektu Nanotech ITI2 přinesl hned 3 nové patenty.
7: Vydali se 3 vlastně patenty. Jeden z nich byl právě na nanovrstvy chemické předúpravy teflonové z přídavky nanočástic a další byly 2 patenty na geopolymerní suspenze nanášené na kovové materiály. Takže nejprve je český patent a teď už se překlápí vlastně do mezinárodních přihlášek.
5: Evropská obchodní akademie v Děčíně prošla výraznou, ačkoliv oku na první pohled neviditelnou proměnou. V rámci projektu Konektivita škola nakoupila technologické vybavení, které výrazně zkvalitní a také zpříjemní výuku.
6: Evropská obchodní akademie v Děčíně prošla výraznou, ačkoliv oku na první pohled neviditelnou proměnou. Během 6 měsíců realizovala rozsáhlou modernizaci školní sítě a zkvalitnila vzdělávací infrastrukturu pro práci s digitálními technologiemi.
8: Naše škola byla rekonstruovaná před několika lety, kdy částečně síť byla vybudovaná, ale nebyla tam zajištěna dostatečná bezpečnost, to znamená, že my jsme nenaplňovali standardy konektivity a proto jsme museli přistoupit vlastně té modernizaci, tak abychom standardy naplnili a hlavně my jsme neměli do té doby bezdrátové připojení k dispozici, takže tím projektem se vybudovalo kompletně nové bezdrátové připojení.
9: V rámci projektu Konektivita jsme realizovali kompletní pokrytí naší školy pomocí Wi-Fi sítě. Ta je dostupná pro žáky, mají v požadované stabilitě, rychlosti a zabezpečení, aby ji mohli plně využívat při výuce.
6: Bezdrátové připojení si studenti pochvalují.
10: Předtím to nebylo úplně ideální, občas to padalo, trochu to trvalo, než si nějaké stránky načetly. Teď je to opravdu lepší, je to rychlejší, neseká se to. Jde vidět velká změna.
11: Vnímám změnu, protože hlavně studenti, podle mě všichni, můžu souhlasit za všechny studenty v této třídě, že internet je mnohem lepší a že se mnohem lépe pracuje.
12: Já hodně používám mobilní data a teďka, jak máme právě Wi-Fi připojení, tak telefon se méně i vybíjí a máme lepší prostě jakoby obecně připojení na počítačích a hlavně ty telefony, že když něco potřebujeme dělat s telefonem, třeba Kahoot v nějakých hodinách, tak se nám ty telefony tak nevybíjí.
6: V rámci projektu Konektivita škola nakoupila i technologické vybavení, které výrazně zkvalitní a také zpříjemní výuku.
8: V rámci projektu Konektivity byla možnost nakoupit ještě koncová zařízení, to znamená, že my jsme rádi tady tu možnost využili. Nakoupili jsme dva interaktivní displeje do menších učeben a tři velké interaktivní tabule potom do učeben větších. Zároveň jsme vybavili jednu počítačovou učebnu a nakoupili jsme i další mobilní zařízení pro zaměstnance školy.
6: Projekt Konektivita stál více než 7 milionů korun.
8: 85% financovala Evropská unie a zbylých 15% potom zřizovatel, tedy Ústecký kraj v našem případě. V tuhletu chvíli musím říct, že projekt hodnotíme velice pozitivně, protože všechny cíle se podařilo naplnit. Největší radost mám asi z toho, že opravdu máme k dispozici Wi-Fi připojení kompletně ve všech prostorách budovy. Je bezpečné, je dostatečně kvalitní, takže se na ně můžeme spolehnout a můžeme v rámci výuky využívat jak mobilní telefony, tak další mobilní zařízení, které máme v tuhletu chvíli k dispozici.
6: Evropská obchodní akademie v Děčíně teď i díky projektu Konektivita poskytuje výuku zcela v souladu s trendy 21. století.
5: Loď, která po staletí brázdila Moravu, teď odhaluje i své skryté příběhy. Odborníci v jejím dně našli středověkou sekeru, důležitou stopu, která pomohla určit její stáří. Právě podobné detaily dělají z nenápadného kusu dřeva unikátní archeologický nález. Návštěvníci si navíc mohou expozici v lapidáriu Vlastivědného muzea v Olomouci projít bez bariér a některé artefakty si i osahat.
13: Let byla ukryta před zraky veřejnosti. Z muzejního skladu v Chudobíně na Olomoucku do centra města ji přivezlo Vlastivědné muzeum Olomouc do lapidária na Denisově ulici. Řeč je o monoxilu historické lodi.
14: Loď byla vyrobena z jednoho kusu kmene, konkrétně dubu. Pochází z 16. století, měří 4 metry a váží zhruba přes 100 kilo.
15: V jejím dně při době nálezu byla objevena středověká, pozdně středověká, raně novověká sekera, takzvaná širočina. To byla první indicie, no a druhou indicii jsme získali cirka před 20 lety, kdy kolegové nechali udělat dendrochronologické datování tohoto monoxilu a zjistili, že strom, ze kterého je vyrobena, tak byl poražen někdy po roce 1532 nebo 1537.
13: Byla objevena v roce 1962 v meandru řečiště Moravy u Hinkova. Do rukou Vlastivědného muzea se dostala díky kronikáři z příkaz pana Svozila.
15: Sloužila určitě k přepravě lidí, popřípadě zboží, mohla také sloužit rybářům, přece jenom řeka Morava v té době byla základní zdroj obživy pro spoustu lidí a určitě to mohlo být i dopravní prostředek. Musíme provést základní ošetření, zbavíme ji prachu, konzervátor operátoři rozhodnou, jestli jsou nutné ještě nějaké další úpravy.
13: Loď z Hinkova je druhou, která se na Moravě našla. První keltský monoxyl ze 3. století před naším letopočtem byl objeven v 90. letech minulého století na břehu Mohelnického jezera. Nyní jsou oba vzácné artefakty vůbec poprvé společně k vidění pro veřejnost v lapidáriu vlastivědného muzea.
16: Zpřístupňujeme veřejnosti expozici Příběh kamene, kde představujeme ten kámen v několika formách. Kromě příběhu kamene zde představujeme také příběh lodí. Máme mít bezbariérové vstupy pro vozíčkáře. Máme zde několik artefaktů, které je možné si osahat. Jsou opatřeny popiskami v Brailově písmu. A máme tady také některé interaktivní prvky.
13: Unikátní lodě budou k vidění od 1. května až do konce září. Aneta Lindovská, Televize Morava.
5: Zalesněný prostor mezi Vršavou a Frištátem se zaplnil hasičskou technikou. Konalo se tady taktické cvičení hasičských jednotek statutárního města Zlína, zaměřené na vyhledávání pohřešovaných osob. 13 městských jednotek si v praxi vyzkoušelo koordinaci v náročném terénu i nasazení nejmodernější techniky.
17: Pátek 16:30 odpoledne, pro většinu lidí začátek víkendu, pro hasiče ze Zlína a okolí začátek náročného cvičení. Přesně v tento čas dostávají jednotky informaci o pohřešovaných osobách v členitém lese u Vršavy. Do rozsáhlé akce se postupně zapojuje 13 jednotek požární ochrany statutárního města Zlína. Cílem taktického cvičení je maximálně nasimulovat realitu a prověřit koordinaci celkem 96 záchranářů přímo v terénu.
18: Ty taktické cvičení jsou právě proto, aby hasiči, když ne každý rok je nějaké takové cvičení takového charakteru, tak aby jsme si to vyzkoušeli na nečisto, aby věděli, do čeho jdou a aby v podstatě byli lépe skoordinovatelní.
19: Po příjezdu těch jednotek, vlastně když se dostaví vlastně tady do toho prostoru, který je označen jako seřadiště, tak bude proveden nějaký seznámení ze situací. S tím, že ty jednotky se potom vydají do toho lesa a bude se jim to něčím komplikovat, ať už je to větší hustota toho lesu, ať už je to nějaká oplocenka, ať už je to nějaké jezírko nebo co tam je. A postupně budou nalézat nějaké předměty, které je budou navádět k tomu, že tam jakože někdo je.
20: Přijeme jednotkám hranice 100 a upravit tvar, přijem.
17: Během odpoledne si tak jednotky prověřili nejen svou fyzičku, ale procvičili si také taktiku vyhledávání, vyproštění předlékařského ošetření a transportu zraněných osob či orientaci a navigaci v terénu. Klíčovým prvkem byla spolupráce se záchranou brigádou kinologů Zlínského kraje a seznámení se s moderní technikou, konkrétně drony s termovizí a speciální terénní čtyřkolkou.
18: A je to asi jedno z prvních cvičení, určitě první cvičení přímo na území města Zlína, kdy právě naše jednotky využívají tady tu kinologickou brigádu a budou nám pomoci právě pohledat v tom terénu.
17: Páteční podvečer ale nebyl jen o práci. Došlo také k ocenění, poděkování a předání čestného uznání panu Josefu Jakubovi, technikovi požární ochrany z oddělení krizového řízení, který odchází do zaslouženého důchodu.
5: Z dnešního týdne v regionech je to vše. Přeji krásný den a těším se na viděnou u dalšího dílu.

0: Krásný den. Vítejte u pořadu Putování v regionech, kde si občas říkáme, proč jsme sem nejeli už dávno. Dneska vás vezmu na místa, která možná znáte z mapy, ale rozhodně ne tak, jak vám je v reportážích ukážeme. Tak si na chvíli odložte plány, zapněte zvědavost a vyrazte se mnou na cestu. Slibuji, že to nebude nuda. V první reportáži se vydáme na Klatovsko, do obce Chudenice, malebného místa spojeného s významným šlechtickým rodem Černínů. Právě ti zde po staletí zanechali výraznou stopu, ať už v podobě památek nebo celkového charakteru obce a jejího okolí. Chudenice dnes lákají nejen historií, ale i krásnou krajinou a klidnou atmosférou, která dává tušit, jak důležité místo kdysi sehrávali. Čeká nás setkání s historií, která je tu stále přítomná na každém kroku.
1: Chudenice na Klatovsku jsou jednou z nejstarších českých osad. Jejich historie je spjata s prastarým šlechtickým rodem, který tu nejen koncem 13. století vznikl, ale nikdy své sídlo nepřenechal jiným majitelům. Zdejší panství nikdy nezměnilo vlastníka, což je rarita v celé střední Evropě.
2: Starý černínský zámek Muzeum Josefa Dobrovského v Chudenicích je kolébkou významného šlechtického rodu Černínů z Chudenic, kterým Chudenice a zdejší panství patřilo téměř 800 let a to je takový evropský primát.
1: Na zámku najdete dva prohlídkové okruhy. První z nich seznamuje příchozí z historií rodu Černínů i městečka Chudenice.
2: Ukazujeme jim, jak se na takovém zámku za Černínů žilo, co se jedlo, jak se oblékali, jaké byly společenské zvyklosti. Pak je tu druhý prohlídkový okruh tvrz, který zavede návštěvníky do středověku. My jim představíme místa, která jsou spjatá s tou původní tvrzí. Například jedinou dochovanou obranou baštu uvidí zbrojnici, kuchyni, anebo sklepy, které byly zpřístupněny před několika lety.
1: Dějiny rodu Černínů z Chudenic se začaly kdysi před dávnými časy psát v zámecké černé kuchyni.
3: Podle legendy zde vzniklo jméno Černý Chuděnec. V kdysi dávné době zde nebýval zámek, bývala zde tvrz, která náležela pánům, kteří byli velmi schopní a toto se nelíbilo ani samotnému králi. Přichází podle legendy domluva v podobě vojska, celá tvrz je vypleněna, každý živý tvor je zabit. Chůva ukrývá potomka pána zdejší tvrze v komín této černé kuchyně a po několika dnech přichází podaný lid oplakávat svého mrtvého pána. Spatřují vše vypálené, rozbořené, živou duše nenalézají. Uslyší pláč a v komínu této černé kuchyně objeví malé miminko chlapce. Celé černé od popela sazí umazané a zvolají aj Černý Chuděnec. Kež by pán Bůh jej ráčil zachovati a on nám dobrým pánem ráčil býti. Černý chlapec od popela sazí byl a započala se zde tedy psát historie jednoho z nejstarších českých šlechtických rodů, Černého Chuděnce, Černína z Chuděnic, dnes říkáno Černína z Chudenic. A to je také ten důvod, proč kuchyně je po tolika z těch letech zachována.
1: Zajímavá pověst se také váže k andělskému pokoji, někdejší ložnici Humprechta Jana staršího.
3: Jedné noci zjevil se mu anděl a pravil mu, že třetího dne jej pán Bůh na věčnost povolá. Chce-li odejít z duší smířenou a naprosto čistou, má vykonat i pouť v chrám páně kostel svatého Wolfganga, být vyspovídán z pozemského hříchu a majetek mezi své děti rozdělit. Jak anděl pravil, tak hrabě učinil. Vyspovídán byl, majetek mezi děti rozděliv a třetího dne byl pánem na věčnost ze svého lože povolán. Jeho děti na důkaz onoho zvěstování nechali anděla ve strop vymalovat a od toho času se říká pokoji andělský.
1: V působivých interiérech je všechno vybavení původní. Část přímo odtud, část ze zámku Lázeň, ležícím na okraji Chudenic.
2: Z toho vybavení, které tady je, bychom rádi upozornili také na klavír, na který hrával třeba český hudební skladatel Karel Hašler. Tady složil a poprvé zahrál písničku Po starých zámeckých schodech.
1: K zámku náleží také Muzeum Josefa Dobrovského. Jehož expozice se věnují místním slavným rodákům i osobnostem, které Chudenicko navštěvovali.
2: Naším největším a nejslavnějším rodákem je český básník Jaroslav Kvapil. Ten se narodil přímo u nás na zámku, protože jeho otec tady byl zámeckým lékařem.
3: Tady v této místnosti můžete vidět věci z osobního vlastnictví Jaroslava Kvapila, jeho pracovní stůl, jeho pověstný holubník, fotografie z osobního alba, fotografie významných herců, hereček, bardů Českého národního divadla, psací stroj, na kterém vzniklo snad i krásné libreto k opeře. Karuselka, krásný pohádkový příběh Princezna Pampeliška, neboť toto vše vzniklo zde v Chudenicích u dnes říkáno Kvapilových jezírek, kde pana doktora Jaroslava Kvapila múza políbila nejvícekrát. Významným rodákem městečka Chudenického je také zakladatel muzea Josefa Dubrovského, pan Adolf Roubal. Byl to významný badatel, vlastivědný pracovník, miloval českou krajinu a miloval samozřejmě i Chudenice. Díky němu také máme krásnou knížku Obrázky ze starých Chudenic, kde jsou nádherně popsané významné mezníky v historii městečka Chudenického.
1: Až si půjdete prohlédnout okolí Chudenic, nezapomeňte navštívit americkou zahradu, založenou kdysi majitelem panství. Na počátku nešlo o arboretum, jaké je tu dnes, ale o školku pro pěstování okrasných dřevin.
4: Dovážely se sem dřeviny z různých částí světa a hodně také právě z Severní Ameriky, takže proto vzniklo to označení americká zahrada. Řada těch dřevin byla u nás vysazena poprvé a oni v podstatě zkoušeli, které ty dřeviny se u nás dokáží uchytit a růst.
1: Uvádí se, že až 250 druhů bylo poprvé vysazeno právě tady. Buk lesní varianta Cristata, pocházející z Francie, je dokonce zdrojovým materiálem pro výsadby v celé republice.
4: Nerozmnožuje se pohlavně, ale jenom roubováním a v podstatě všechny, nebo většina výsadeb v České republice pochází právě z jedince, kterého máme tady v americké zahradě. Je to na něm do dneška vidět, protože vlastně ve spodních partích nemá žádné větve, a které byly použity na to roubování. Jedním z našich zajímavých kultivarů je další varianta buku, je to buk lesní kultivar Eugen. Byl pojmenován po Eugenu Karlu Černínovi, zakladateli zahrady. Zajímavý je tím, že je to většinou buky známé jako stromy. Tento buk má keřovitý růst, takže má více kmenů od země. Naším nejzajímavějším stromem je Douglaska tisolestá, která pochází z původních výsadeb z toho roku 1842, takže dneska má něco přes 180 let. Sazenice byla převezena z Hamburku, patří ke třem nejstarším stromům v Evropě, je z nich nejmohutnější, ve výčetní výšce těch stromů se měří těch 130 cm, má téměř 6 metrů od kmene, výška je o něco menší, než tyto stromy dorůstají, protože před několika lety došlo ke zlomení špičky, to se u těch dřevin stává, ale i přesto je ta výška dneska 37 metrů zhruba. V zahradě můžeme vidět řadu zajímavých listů na stromech, protože se tu pěstují různé kultivary běžných druhů, jako je dub nebo buk, akorát jejich listy vypadají jinak. Máme tady třeba dub celokrajinný, jeho listy na rozdíl od běžného dubu, které mají různě vykrajování, tak ten je úplně hladký. Nebo je tu několik kultivarů obyčejného buku lesního s vykrajovanými listy, s různě pozměněnými listy nebo barevnými variantami.
1: Zajímavým stromem je také dřín květnatý, zvláštní svým stromovitým růstem. Dřín květnatý totiž obvykle bývá keř. Už podle svého jména je nejkrásnější v době květu.
4: Americká zahrada je v současnosti národní přírodní památka a proto se o dřeviny jejich ošetřování stará Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky. Technickou infrastrukturu americké zahrady spravují Lesy České republiky. V loňském roce opravili altánek a vstupní brány.
1: Závěrem si určitě udělejte výšlap na vrch Žďár, kde stojí rozhledna Bolfánek. Je z ní vidět Šumava, český les a za dobré viditelnosti prý i Alpy. Jde vlastně o věž bývalého kostela zasvěceného svatému Wolfgangovi. Skála, na níž stojí, má prasklinu, která se prý zvětšuje. Až bude tak velká, že jí projde člověk, podle pověsti se otevře brána do pekel. Kámen ze skály má ale údajně léčivé účinky. Z toho je vidět, že nic není jen černé a můžeme věřit v dobré konce.
0: Archeopark Pavlov, otevřený v roce 2016 pod svahy Pavlovských vrchů, představuje jednu z nejvýznamnějších paleolitických lokalit v Evropě, a to sídliště lovců mamutů staré přibližně 30 000 let. Zdejší expozice je unikátně zakomponována do terénu. Většina muzea je pod zemí a nad povrchem se tyčí jen bílá betonová světla, připomínající vápencové skály Pálavy. Co všechno tu můžete vidět a zažít, se dozvíte z naší další reportáže.
5: K výročí 100 let od objevu věstonické Venuše uspořádal Archeopark Pavlov spolu s Moravským zemským muzeem doprovodnou výstavu. Odborným garantem výstavy je Archeologický ústav Akademie věd České republiky, kterému patří pozemek této národní kulturní památky, na kterém se archeopark nachází.
6: Protože je rok 2025, tedy 100 let od objevení věstonické Venuše, tak jsme samozřejmě nechtěli tohle výročí vynechat. Takže jsme připravili společně právě s Moravským zemským muzeem, jež je správce originálu věstonické Venuše, výstavu Druhý život Venuše. Kurátorkou a autorkou toho projektu je doktorka Martina Galetová právě z Moravského zemského muzea, která vlastně společně s námi dala dohromady výstavu, která ukazuje odraz věstonické Venuše za těch posledních 100 let.
5: Věstonická Venuše ovlivnila společnost. Postupem času se stala symbolem pravěku nejen na našem území. Je to nejstarší keramika na světě, dosud objevená. Je krásným dokladem pravěkého umění, ale je to především technologický zázrak, protože je to poprvé, co se objevilo využití téhle technologie.
6: Tak tu výstavu jsme pojali tak, že jsme nechtěli vynechat ani ten základní příběh o věstonické Venuši, protože když vám chybí kontext, tak pak se těžko představuje ten odraz. Takže jsme využili spolupráce s talentovaným výtvarníkem Vojtou Šedou, který nám vytvořil vlastně tady, co vidíte okolo mě, vlastně takovýhle velkoformátový komiks.
5: Celá výstava je hodně interaktivní. Snaha byla co nejvíce odstranit skleněné překážky a poskytnout divákovi co nejvíce interakce s výstavou.
6: Zrovna dneska jsme přidávali na náš velký interaktivní stůl další prvky. Občas přijde někdo i z návštěvníků, že by rád přispěl, takže jsme rádi, že můžeme takhle jako růst a že nám stůl nakonec do konce sezóny bude stačit, protože výstava bude vlastně jenom do 30. listopadu, takže snad se sem vejdeme. Nicméně kromě toho, že teda se koná tato výstava, tak to samozřejmě dalo i základ nové sbírce, která bude v muzeu vlastně střádána v rámci nové historie, kde skutečně založíme sbírku těchto předmětů, které budou inspirovány Venuší.
5: V Pavlovském archeoparku můžete samozřejmě navštívit i stálou expozici, která vám poskytne ucelenou představu o životě lovců na našem území, a to přímo na místě, kde žili. Jan Kruba, televize Brno 1.
0: Dendrologická zahrada v Průhonicích se opět rozáří barvami jara. Od 28. dubna do 17. května tu rozkvete více než 140 odrůd tulipánů, včetně unikátní kolekce těch černých. Květinové záhony najdete přímo podél hlavního okruhu zahrady, takže si je můžete pohodlně vychutnat během procházky. Výstavu navíc doplní informační tabule, které přiblíží zajímavosti o pěstování i šlechtění těchto oblíbených květin. Na jihu Čech se vydáme na hrad Rožmberk, kde ožívá Bukojské rodové muzeum. Návštěvníci tu mohou nahlédnout do života šlechtického rodu, který výrazně ovlivnil historii regionu, a projít si expozice přibližující jejich každodennost i společenské postavení. Hrad tak nabízí nejen působivou architekturu a výhledy na Vltavu, ale i živý návrat do minulosti, který stojí za to zažít.
7: Od 5. dubna mohou návštěvníci hradu Rožmberk obdivovat Bukvojské rodové muzeum v Novém Hávu. Výraznou proměnou získaly pokoje v prvním patře zpět svou podobu, tak jak je navrhl v polovině 19. století hrabě Jiří Jan Jindřich Bukvoj. Prvním krokem bylo obnovení původní barevnosti sálů, které probíhalo v předchozích 5 letech.
8: My jsme věděli podle dobových vyobrazeních i podle restaurátorských sond, že ty místnosti nebyly bílé, bílé nebo béžové, tak jak jsme je v posledních desetiletích našim návštěvníkům prezentovali. Takže jsme se mohli pustit do práce a v průběhu zimních měsíců, kdy není návštěvnický provoz, tak jsme si mohli dovolit tedy zavřít, pustit sem restaurátora a jednotlivé místnosti se nám najednou vyloupily v krásných pestrých barvách.
7: Hrad Rožumberk byl jako muzeum návštěvníkům zpřístupněn už v polovině 19. století a brzy se stal oblíbeným turistickým cílem. Díky historickým pramenům, kvašům, akvarelům Rodolfa von Alta a dobovým snímkům bylo možné jednotlivým místnostem navrátit jejich původní vzhled.
8: V době, kdy Jiří Jan Jindřich, hrabě Jiří Jan Jindřich budoval muzeum, tak vlastně tomu muzeu dal i naprosto promyšlenou ideologickou náplň. Každá z místností byla věnována určitému slavnému období historie rodu Bukvoj a nebo významným osobnostem. Takže každá místnost nesla svůj příběh a myslím, že jsme udělali hodně na tom, abychom ty příběhy do interiéru hradu Rožmberka zase vrátili.
7: Pokoje muzea byly vybaveny množstvím starožitností, které hrabě nakupoval osobně nebo prostřednictvím svých zástupců ve Vídni, Norimberku nebo Řezně. Návštěvníkům se poprvé představí i historické artefakty, které byly po desetiletí uloženy v depozitářích a některé z nich stále čekají na restaurátorský zásah.
8: Často jsme pracovali i s tím, že ty předměty byly vystaveny v jiných místnostech, v jiných části těch místností a teprve v okamžiku, kdy jsme je vrátili na své původní místo, tak vlastně ty předměty daly smysl. Že najednou jsme zjistili, že jsou osvětlovány přirozeným světlem z oken a že se najednou rozzářily. Takže opravdu hrabě Jiří Jan Jindřich Bukvoj měl své rodové muzeum promyšlené do posledního detailu. A

0: vlastně my jsme se snažili s co největším respektem tu jeho myšlenku a ty jeho plány naplnit.
1: Jedinou místností, která nebyla reinstalací dotčena, je tento rytířský sál. Ten zůstal zachován ve své manýristické podobě. V rámci Bukovojovského muzea býval původně označován jako sál předků. Jehož výzdobu tvořily portréty členů rodu Bukvoj a na příbornicích bylo vystaveno mnoho drobných uměleckých předmětů.
0: Zatím jsme se s odborníky, se kterými jsme tedy spolupracovali na přípravě expozice, shodli na tom, že budeme prezentovat rytířský sál v podobě začátku 17. století a v rámci přebudování té expozice jsme jej vlastně nechali v té nejčistší možné podobě. Takže jsme ji zbavili některých kusů nábytku a prezentujeme jej návštěvníkům takto syrově.
1: Symbolickým vrcholem prohlídky rodového muzea je Křižácká galerie, kde můžete vidět i dobovou fotografii hraběte Jiřího Jana Jindřicha Bukvoje.
0: Zde chtěl Jiří Jan Jindřich Bukvoj poukázat na také jedno velké historické téma rodu Longeval Bukvoj, na téma rytířství, protože jeho předkové se účastnili také křížových výprav a vlastně to byla doba, ke které vzhlížel Jiří Jan Jindřich s velkou úctou, tak tuto místnost právě zasvětil rytířským výpravám. Tady na těch portrétech jsou králové vojevůdci křížových výprav a pod jejich velením se účastnili právě i příslušníci rodu Bukvoj Longeval.
1: Návštěvníci mají možnost prozkoumat další prohlídkové trasy hradu Rožmberk, jako jsou soukromé pokoje rodu Bukvojů ve druhém patře nebo středověká věž Jakobínka, která je dnes už jediným pozůstatkem zaniklého horního rožmberského hradu.
0: Jakobínka se stala pro návštěvníky atraktivním cílem. Když výjdou nahoru po 169 schodech, tak vlastně se dostanou až na ten ochoz, takže užijí si určitě krásné pohledy na okolí Rožmberka. A my se s návštěvníky chceme, seznámit také s historií věže a samozřejmě nechceme opominout i tu rekonstrukci, která byla mimořádně zajímavá. Možná můžu připomenout, že se odehrávala za pomoci dobových technologií. Pracovalo se se dřevem, které bylo vytěženo v místních lesích. Možná si někteří vzpomenou na lešení, ve kterém Jakobínka byla několik let a vlastně na vrcholu té helmice byl jeřáb, pomocí kterého se nahoru transportoval materiál, jeřáb na lidský pohon.
1: Prohlídkové trasy jsou v dubnu zpřístupněny v pátek, v sobotu a v neděli ve vybraných časech. Od května jsou pak otevřené denně mimo pondělí. Cena vstupného zůstává stejná.
2: A to je pro dnešek všechno. Pokud jste dostali chuť vyrazit, splnili jsme plán. A jestli ne, tak to asi znamená, že se budeme muset příště snažit ještě víc. Díky, že jste cestovali s námi. Těším se na vás zase příště u putování v regionech. Do té doby se mějte krásně.

Dnešní díl bude věnován nemocničnímu areálu na Bulovce. Tady na kopci v katastru Pražské Libně stával původně usedlost Bulovka. Ta už dnes neexistuje, ale na tomhle místě potom byl postaven rokokový zámeček, kterému se říká Rokoska, a ten tady stojí do dneška, je tady za mnou a je dnes součástí nemocnice. Ten zámeček na konci 19. století sloužil jako vychovatelná mravně narušené mládeže, a protože kapacitně nestačil, tak v sousedství zámečku byla postavena nová budova a na tu se teď půjdeme podívat. Teď jsme se přesunuli kousek od toho rokokového zámečku a za mnou je velká budova takzvané nové vychovatelny, která byla postavena v letech 1905 až 1907 v neorokokovém stylu. Architektem této budovy byl Jan Kříženecký. To byl bratr profesora Rudolfa Kříženeckého, známého pražského architekta a mimo jiné taky propagátor filmařství. Ta budova nové vychovatelny je velice výraznou dominantou této části Prahy a je viditelná ze všech stran.

projektoval městský architekt František Velik v roce 1910. A to je ta malá budova, která je za mnou. Byla postavena v secesním stylu. K největšímu rozmachu areálu nemocnice na Bulovce došlo na počátku 20. let. Hlavní město Praha pověřilo městský stavební úřad, aby vyprojektoval několik pavilonů, které potom byly postaveny v první polovině 20. let a které vlastně tvoří jakési jádro nemocnice na Bulovce do dneška. Projektanty těch pavilonů ve stylu Art Deco byli architekti městského stavebního úřadu Vladislav Martínek, Vratislav Hota a Mečislav Petrů. Na nejvyšším bodě kopce na Bulovce se nachází stavba, která tady byla postavena v roce 1927 podle projektu pražského architekta Karla Roštíka. Byl to původně pavilon TBC, to bylo téma, které bylo tehdy velmi aktuální, ale později těch pacientů s touto nemocí ubývalo, takže dnes ten pavilon slouží jako interna nemocnice na Bulovce. Ve 30. letech byla nemocnice na Bulovce rozšířena o 3 další pavilony. Ty byly postaveny v tehdy módním funkcionalistickém stylu, to znamená s hladkými fasádami, s rovnými střechami. Jeden z těch pavilonů vidíte tady právě za mnou, to je infekční pavilon nemocnice na Bulovce. Ten projektovali architekti městského stavebního úřadu Lhota a Petrů. Další byl radiologický pavilon od architekta Nevoleho a na ten třetí nejhezčí se půjdeme podívat. My se rozloučíme u asi nejzajímavějšího, nejcennějšího pavilonu celého areálu nemocnice na Bulovce. Ten projektoval architekt Jan Rosůlek, někdejší člen Devětsilu. Je ve stylu funkcionalismu, ale použil tady architekt také poprvé barevnou kombinaci, což v té době nebylo obvyklé. Kuriozní je, že sám byl přitom barvoslepý. Nejzajímavější je samozřejmě to nízké křídlo, které vybíhá z budovy dermatovenerologického pavilonu s takovým pilovitým motivem na průčelí, tak aby všechny ty pokoje byly obráceny ke sluníčku. Areál nemocnice na Bulovce je nesmírně zajímavý z architektonického hlediska i proto, že tady máme zastoupeny vlastně všechny styly moderní architektury 20. století, od historismu přes secesi, modernu až po funkcionalismus. Stavilo se samozřejmě i po druhé světové válce. V 50. letech potom byla nemocnice zestátněna.

Dobrý den, milí diváci. Já bych vás ráda přivítala v zoologické a botanické zahradě města Plzně, konkrétně v pavilonu Tajemný svět afrických nočních i denních savců, a to konkrétně před expozicí kaloňů plavých. Kaloni plaví jsou savci řádu letounů a my je tady v zoologické zahradě chováme společně s osináky africkými. Není to jediný letoun, který obývá naši zoologickou zahradu, a konkrétně od kaloňů máme tři druhy: kaloně plavé, kaloně rodriguezské a kaloně egyptské. Jak můžete vidět, je to poměrně početná skupina. Během roku i z mláďaty tady máme kolem 50 jedinců a každý rok se nám pravidelně rozmnožují. Kaloň plaví je březí 120 dnů, což je na takhle malého savce poměrně dlouhá doba, a mládě prvních několik měsíců visí stále na matce. Stará se o ně pouze výlučně jeho matka a to mládě se první týdny vůbec nepouští, je trvale na matce, která ho kojí, i s ním lítá, funguje s ním úplně přirozeně. Vzhledem k tomu, že tyto kolonie jsou tak početné, tak mají ve volné přírodě velký problém s lovením kvůli páchaným škodám na ovocných stromech. S tím souvisí, že se tedy živí ovocem, listy, pupeny, květy. Krmíme je dvakrát denně. Krmíme je ráno ještě předtím, než se na nočním pavilonu

pylonu zhasne světlo a odpoledních hodinách za běžného nočního režimu a dostávají kromě směsi ovoce a zeleniny také listovou zeleninu, různé druhy melounů. Spoustu lidí, kteří nám projdou přes pavilon, tak se zde zastaví s tím, že tady lítají netopíři. Netopíři jsou kosmopolitně rozšíření, žijí na celém světě a živí se hmyzem. Kaloni se živí ovocem nebo plody obecně. A další rozdíl mezi těmito druhy je ten, že netopíři jsou známí tím, že se v noci řídí echolokací, kdežto naši kaloni se řídí zrakem, mají velmi velké oči v porovnání s netopíři.

0: Dobrý den, vážení diváci. Vítáme vás u dnešního vysílání. Mám pro vás připravený pestrý program plný zajímavých pořadů. Zůstaňte s námi, čeká nás spousta zábavy a informací.
1: Patnáct let poté, stejná místa, stejné tváře, jen o pár šedivých vlasů víc. Plzeňské fotbalové legendy se v neděli 19. dubna znovu setkali u příležitosti výročí odzisku historického titulu.
2: Trošku nostalgie. Musím říct, že to uběhlo jako voda těch 15 let a jsem rád, že takováhle akce vůbec vznikla a že můžeme zazpomínat na ten začátek, kdy to tady všechno startovalo v Plzni.
1: Samotné setkání zahájili tehdejší mistři ligy prohlídkou kabiny a následně společným obědem v areálu plzeňského pivovaru.
3: Nostalgie nezbytečný. Zrovna jsme říkali, že jsme jako spolu seděli 3 hodiny a že bychom spolu potřebovali sedět 3 dny, protože těch zážitků z toho je neskutečně. Kéž bychom se mohli potkávat takhle každý rok a vždycky si vzpomenout na to, jaký to bylo.
1: Fanoušci se mohli s Pavlem Vrbou, Pavlem Horvátem, Davidem Limberským a dalšími setkat na více než hodinové autogramiádě. O podpis nebo fotku s nimi byl obrovský zájem.
4: Autogramiáda se nedá zpomenout, protože zájemců je fakt spousta. Buď budeme muset zažít později zápas, anebo my tam nebudeme.
1: Velké emoce zaplavily trávník před úvodním hvizdem zápasu 30. ligového kola mezi Viktorií a Pardubicemi. Plzeňské legendy sklidily při slavnostním nástupu bouřlivé ovace. Ty vůbec největší pak dva klíčoví strůjci zázraku. Tehdejší kapitán Pavel Horvát a kouč Pavel Vrba.
5: El Capitano! Pavel Horvát!
6: Hlavní trenér FC Viktorie Plzeň.
7: To úžasný a celkově celá akce se mi moc líbí. Ten nástup tak byl hodně emotivní. Spolu jsme si to užili a já se strašně rád, že tohle můžu být součástí.
1: Současná sestava Viktorie nastoupila do výročního zápasu v unikátních retrosadách bez jmenovek na zádech, přesně tak, jak se hrálo tenkrát. Pomyslnou sladkou tečku za celým vzpomínkovým dnem ale duel nepřinesl. Západočeši nakonec na Pardubice nestačili a prohráli 0-1. Z Plzně pro televizi ZAK Marie Osvaldová.
8: Letošní zimní sezóna byla v plzeňském kraji z pohledu silničářů mimořádně náročná a zároveň nejdražší za posledních 6 let. Správa a údržba silnic za údržbu komunikací 2. a 3. třídy zaplatila přes 290 milionů korun.